0: Finze z obecného ohrožení na objednávku. A Lotyšův advokátů vedl, že jeho klient s úřady spolupracuje a tvrdí, že v případu jednal nedobrovolně. A dalšího podezřelého Lotyše zadržela v úterý policie v Německu. Motiv chystaného útoku zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
1: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
2: Pro tuto společnost licencia na vývoz směrem na východ nebyla žádná a navíše v této chvíli nemám vědomost o tom, že to, o čem se píše, by byly bojové drony.
1: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Český fotbal bude mít 4 zástupce v evropských pohárech a Plzeň postoupila přes Crvenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávia má jistotu Ligy mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény neprošel. Slávia se v Lize mistrů utká s Arsenálem, Bayernem, Mnichov, Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahče Istanbul, Lán a Sabahem Baku. Podle záložníka Michala Sadílka nebudou Pražené v žádném zápase favoritem.
3: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí a samozřejmě z prvního koše 2 vítězové, 2 možná nejlepších soutěží v Evropě na světě. Potom jsou tam zajímavé zápasy, třeba Porto venku, to může být hodně zajímavé a na to se osobně velmi těším a doufám, že i pro naše diváky tady v Edenu to bude hodně zajímavé.
4: Komplikace na D11 mezi sjezdy na Pečky a Sackou a překážka v pražském tunelu. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady jede několik nadměrných nákladů. Od exitu 35 Pečky v omezení nebo už za ním čekejte pomalý provoz i zdržení většinou, když úsekem projíždí nadměrný náklad. Dálnici na exitu 25 zavřou směrem do Hradce Králové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto. 36. kilometr je to kousek za Molkou, vozidlo je vpravo dobře označené šipkou. A v Praze na městském okruhu v komplexu Blanka směr Smíchov přikáží odstavené auto. V Bubenečském tunelu trase Troja sjezd na Letnou blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Je teď polojasná až oblačná, ochladilo se na 20 až 15 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháníky místy i silné bouřky. A nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Profesor Matuš Šucha je dopravný psychológ a pracuje na Univerzite Palackého v Olomouci. Dopravnej psychológii sa venuje viac ako 20 rokov a patrí ku odborníkom, ktorí tento odbor v Česku systematicky rozvíjajú. Skúma ľudské správanie v doprave a o tejto téme napísal aj niekoľko kníh. Jednu z nich nazval priamo Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme? Za volantom totiž nerozhoduje iba to, či poznáme pravidlá a vieme riadiť auto. Do našich rozhodnutí vstupuje vek, skúsenosť, pozornosť, emócie, aj spôsob, akým odhadujeme riziko. Prečo mladí vodiči patria medzi rizikovejšie skupiny? A prečo niektoré krajiny majú disciplinovanejších vodičov? Aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
6: Pán Šucha, vítajte v hovoroch.
7: Dobrý večer vám i vašim poslucháčom. Ďakujem za pozvání.
6: Pán Šucha, mňa k tejto téme doprava priviedla séria správ o tragických dopravných nehodách, ktoré tento rok spôsobili mladí vodiči, ktorí mali okolo 20 rokov. Musím povedať, že sa ma to vždy veľmi až tak osobne dotklo, strata mladých životov. Z rešerše, ktorú som si teraz robila, vyplýva, že od začiatku tohto roka sa stalo 9 tragických dopravných nehôd a nehody sa stali tak, že jeden mladý vodič narazil do domu, 5 mladých vodičov narazilo do stromu, dvakrát to bol čelný náraz do protiidúceho auta a jedenkrát náraz do zvodidiel. A ja som si povedala, že by som chcela sa vlastne dozvedieť trošku viac o tom, ako šoférujú mladí ľudia a možno ich tak ako upozorniť na to, čomu by sa mali vyhýbať alebo naopak, čo by mali dodržiavať. Tak keď sa na to pozrieme z pohľadu vývojovej psychológie, čo ovplyvňuje šoférovanie takto mladých ľudí medzi, dajme tomu, 18, 21, 22 rokov?
7: No, mladí řidiči sú nejvíce rizikovou skupinou řidičů, to je takový jako obecně známý fakt. Mladí řidiči mají víc nehod než pojďme říct, řidič vyššího věku z toho důvodu, že jsou většinou jsou nezkušení, většinou řídí v době, která sama o sobě je více riziková, to znamená pátky, soboty, v noci. Z toho plynou situace, které jsou více rizikové a vlastně tam, kam se potřebují dostat tím autem, čili zábavy, diskotéky, koncerty a podobně. A pak teda taky to, že lidský mozek je plně vyvinut až kolem 25. roka života. Jedni z těch center, které se vyvíjejí nejpozději, jsou ty centra, které umí tlumiť impulzívne jednání.
6: To znamená, že vlastne mladí za to nemôžu, pretože ešte z hľadiska svojho vývoja mozgu jednoducho tá impulzivita je im úplne prirodzená.
7: No a to práve je to zjednodušenie, ktoré ako není možné akceptovať. Jako mladí za to samozrejme môžou, ale jako samozřejmě za to může i společnost, která když vytvoří takový dopravní systém, který je bude usměrnovat k tomu, aby se chovali bezpečně, tak pak se budou chovat více bezpečně, čili ty složky musí spolupracovat. Na jedné straně jako potřebujeme vzdělávat a vést mladé řidiče k tomu, aby řídili bezpečně, autoškolství a různé jiné vzdělávací projekty po autoškolách. Ale pak samozřejmě jako potřebujeme i systém, který jim bude říkat, řiďte bezpečně. Jo? Když máte absolventa autoškoly, tak velmi často se setkáváme v praxi s tím, že se naučí bezpečně řídit v autoškole, pak jde do provozu a zjistí, že většina řidičů dělá něco jiného, než by měla, než oni očekávají, když se řídí striktně podle předpisů, tak na ně troubí a podobně. A to není chyba těch mladých řidičů, to je chyba toho systému. A ten systém teda, to je ta infrastruktura, zákony, vzdělávání a podobně.
6: Čo by sa malo zmeniť na tom, aby sa mladí vodiči, ale vlastne úplne kdokoľvek, cítili na tej ceste bezpečne?
7: Když bych měl vybrat dvě nejdůležitější části, tak první jsou zákony a represe. Ti řidiči, kteří dělají to, co nemají, a kteří třeba se chovají agresivně vůči mladému zodpovědnému řidiči, tak by měli být postiženi z pohledu represe, z pohledu policie, ale ta policie k tomu potřebuje zákony, které to umožňují. Aktuálně v České republice kvalitní zákon, který by umožňoval vymáhat postižení agresivního řízení nebo agresivních projevů u řízení nemáme. A ta druhá věc je pak kvalitní systém autoškolství. U nás máme takový základnější systém, který říká, je potřeba odjezdit 28 hodin jízd, pak se jde na zkoušku, k tomu je samozřejmě nějaká teoretická výuka. Nicméně ty země, které mají pokročilejší systém autoškolství, to mají udělané tak, že na začátku je nějaká kratší výuka, výcvik, čili jízdy, pojďme říct 10 hodin, pak je půl roku nebo rok ježdění pod dohledem, to znamená začínající řidič může jezdit se svým mentorem, musí najezdit 300, 500, 800 hodin, pak se vrací do autoškoly, opět chvíli jezdí a pak jde na zkoušku. A to je to období, které mu umožní opravdu jako kvalitně pochopit dopravní systém a vlastně vybudovat v sobě řidiče. Tyhle dvě věci jsou asi nejzásadnější.
6: U vás na katedre psychológie máte projekt Drive Smart Edu, ktorý je zameraný priamo na mladých začínajúcich vodičov. Je súčasťou doktorandského výskumu Beaty Suriakovej. A do výskumu vstupovali vodiči maximálne do 24 rokov. Najviac 2 roky po získaní vodického preukazu. Čím všetkým sa tento výskumný program zaoberá? Znie dosť zaujímavo.
7: Do určité miery supluje to, o čem som mluvil, takovú tú vícestupňovú autoškolu. Je to dobrovoľný program, do ktorého sa zapojí mladí řidiči, čili s řidičským preukazem po absolvovaní autoškoly. V rámci několika setkání se skupinově diskutuje, se diskutuje různé rizikové situace, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo rychlá jízda. A vlastně v rámci toho programu se snažíme jako zvýšit náhled mladých řidičů na to jednání jako na vysoce rizikové. A výsledky ukazují, že opravdu, když si jako porovnáme postoje před a po absolvování té intervence, takže obdobný program by mohl mít pozitivní dopad na bezpečnost řízení mladých řidičů.
6: V ďalšom výskumnom projekte vytvárate nový systém teoretických skúšok pre žiadateľov o vodičské oprávnenie. Ako by tento systém nový mal vyzerať?
7: Tak vlastně ty nové zkoušky primárně vytváří ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol. My jsme se podíleli na takové jako menší části, která se věnuje testování vnímání a předvídání rizika. Ale vlastně to zásadní, věříme, že v horizontu několika málo let by ta zkouška měla být představena a realizována v České republice. Ten zásadní rozdíl je u testových otázek zásadní posun k tomu, abychom testovali praktické schopnosti bezpečně řídit, nikoli v pouze znalosti. A aby zkouška obsahovala test na vnímání a předvídání rizika, co si můžeme představit tak, že uchazeč shlédne krátké 30-sekundové video a v tom videu má identifikovat počínající rizikové situace a označit je, vlastně označit správnou tu situaci a dostatečně včas. Tím základem k tomu je, že máme poměrně robustní evidenci, která říká, že jeden z nejzásadnějších prediktorů vzniku nehod nebo za účasti na dopravní nehody je právě nevyvinutá schopnost předvídat to, co se stane za několik okamžiků.
6: Vy sám máte svoju autoškolu. Je to pre vás nejaké také testovacie územie, kde si môžete skúšať to, na čo prídete na univerzite v Olomouci?
7: V prvnej rade je to poskytovanie této služby na menším městě, kde zejména jako mladí žadatelé o řidičský průkaz mají možnost, věřím, že kvalitně absolvovat výuku a výcvik a vlastně vstoupit do řad řidičů. Ale samozřejmě pak se jako tam, kde je to možné a kde je to proveditelné v reálných podmínkách, snažíme zavádět jak do výcviku, tak do výuky různé moderní metody, které třeba, kterým jsme se věnovali předtím výzkumně.
6: Ta moderná metoda dnes je čo?
7: Může to být trenažér. Je to jedna z cest, které aktuálně se zkoumají ve smyslu snížení náročnosti realizovaných jízd nebo toho výcviku, kdy žák si na trenažéru zejména natrénuje ovládání vozidla a pak má těch hodinách, které tráví na silnici ve vozidle, tak více času se věnovat dopravním situacím. Ale pak jsou to i různé metody, pomocí kterých se snažíme před začátkem výcviku pomocí takového jako screeningového testu popsat u jednotlivých žáků styly učení, předchozí zkušenosti, motivací k výcviku a vlastně tyhle informace pak má k dispozici učitel, takže svůj přístup může konkrétně zaměřit na potřeby žáka a pak v průběhu výcviku používáme standardní zkoušku, u které věříme, teď aktuálně věříme, protože sbíráme data, abychom mohli říct, že opravdu to tak je, který výsledek by mohl predikovat to nebo nám ukázat to, jak vysoká je šance toho, že žák uspěje u závěr zkoušky s komisářem, anebo ještě, jestli je potřeba vlastně ty schopnosti a dovednosti dále rozvíjet.
6: Hovorí host v hovoroch, dopravný psycholog z Univerzity Palackého v Olomouci, profesor Matuš Šucha.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Poďme teraz od mladých vodičov k úplne inej téme. Poďme ku motorkárom, pretože máme koniec leta a bohužiaľ tá bilancia, koľko ľudí na motorkách znovu prišlo o život, je veľmi tragická. Doteraz je to 40 motorkárov a ich dvaja spolujazdci tento rok. Smrteľné nehody na motorkách nie sú dominantne problémom veľmi mladých jazdcov. Podľa štatistik najviac obetí je v strednom veku medzi 35 až 44. rokom. Ako to čítate ako psychológ znovu? To riziko, do ktorého vstupujú motorkári, tam pociťujú slobodu, zároveň sú vlastne úplne nekrytí v tej vysokej rýchlosti.
7: Tak. A různé rizikové aktivity, ač někdy o nich víme, někdy si to uvědomujeme, někdy si to neuvědomujeme. Typicky různé typy sportu, které jsou třeba více rizikové, tak se do nich pouštíme i s vědomím toho, že se nám něco může stát. Když se rozhodneme jezdit na motorce, v zásadě buď to si to riziko neuvědomujeme, a pak žijeme v takové jako nevědomosti, anebo si ho uvědomujeme a přesto ho podstupujeme. Jo, vy už jste to zmínila, člověk, který jde na motorce, tak nemá kolem sebe tu ochranu bariéru, čili při té samé nehodě, která by se mohla stát v motorce, ve vozidle nebo na motorce, tak ty dopady jsou samozřejmě mnohem, mnohem víc dramatické. Když bychom se drželi toho, že chceme bezpečnější systém a méně mrtvých motorkářů, tak ta správná otázka je, jak celý systém udělat více bezpečný pro všechny. No, protože poměrně zásadní část dopravního motorkářů je nezaviněna motorkářem. Nicméně, že jo, teda z pravidla z pohledu následků tom mnohem hůře odnese motorkář. Čiže není to nutně o tom prostě naučit se lépe ovládat motorku, lépe předvídat, ale jako všichni, kteří se podílí na tvorbě dopravního systému, tak ho musí vytvářet tak, aby byl více bezpečný, nejenom pro motorkáře, nejenom pro mladé řidiče, ale pro všechny. Jenom jedna věta, jako opravdu, jako to zásadní je pracovat s tím systémem. Motorkáři vždycky budou nejvíc zranitelní, mladí budou vždycky nejvíc rizikoví. Ale když celý systém uděláme bezpečnější, tak nakonec těch nehod a úmrtí bude i v těchto z těch skupinách méně.
6: U koho, v které krajině by jsme se mohli inšpirovat? Vychádzají mi z toho možno severské krajiny, protože podle statistik, které vydává Evropská unie, tak na prvom místě je Švédsko v také jako bezpečnosti, protože tam se děje nejméně dopravných nehod. Čím je teda ten systém jiný, že ta doprava je tam celkovo bezpečnější?
7: Tak opět, je to systém. Systém funguje dohromady, nefunguje jako jenom součet svých částí, ale když bych měl být konkrétní, tak jsou to výrazně nižší rychlosti. To platí obecně pro skandinávské krajiny. A teď nemyslím jenom rychlostní limity, ale je reálně průměrné rychlosti. To znamená, jak doopravdy je rychle jezdí. Je to způsob vzdělávání, výcviku již zmiňované autoškolství. Je to infrastruktura, způsob, kterým se plánuje a realizuje dopravní infrastruktura. A teda ty nejbezpečnější země jsou Norsko, Švédsko, Nizozemsko, Velká Británie částečně. Není náhodou, že právě ve Švédsku vznikl přístup k managementu dopravní bezpečnosti, který se nazývá Vize nula. A ten právě říká, je to systémový přístup. Není možné se zaměřit na jednu část. U nás to je velmi často řidič. Prostě řidič udělal chybu, řidič jel rychle, řidič byl opilý. Vždy se mluví, píše o řidičích. Ale ta bezpečnost je v tom systému. Ten řidič je na konci, on udělá chybu z mnoha důvodů. A ty důvody jsou v tom systému.
8: Zažila jsem vo Švédsku na cestách, že tam jsou naozaj úžasné, rovné, hladké diaľnice, po ktorých by sa dalo ísť obrovskými rýchlosťami, ale bola tam povolená rýchlosť 100 km za hodinu. Fascinujúce bolo, že všetci vodiči disciplinovane dodržiavali 100 km za hodinu a mali skutočne ukážkové rozostupy medzi autami. My sme sa v tom aute celá posádka zamýšľali nad tým, že čím to je, že sú švédski vodiči ochotnejší dodržiavať pravidlá alebo inak neprekračovať ich. Mám pocit, že v Českej republike alebo na Slovensku, hoď je prikázaná nejaká rýchlosť, tak presne ako ste hovorili, ešte na vás budú vodiči trúbiť, keď tú rýchlosť dodržiavate, čo je extrémne frustrujúce pre ľudí, ktorí chcú jazdiť bezpečne a podľa pravidiel. Tak keby ste porovnali, v čom to môže byť, tá príčina toho, mám chuť dodržiavať a nedodržiavam.
7: Tá príčina je dobre fungujúci systém. A ten systém začína výchovou a vzdelávaním. Pak je to dodržování pravidel a represe, ač ta represe nemusí být úplně nutně na první pohled viditelná, tak vědomí toho, když poruším pravidlo, tak z velké pravděpodobnosti budu postižen a z toho postihu lidově řečeno nemá možnost se vykroutit, tak tato kombinace funguje velmi dobře. A když tohle to budete dělat dlouho a poctivě, tak vznikne společenská norma, která říká, normální je neporušovat předpisy. Když je někde stovka, nejedu 105, nejedu 110, nejedu 115, protože si sečtu, že i když mě teďkom chytnou, tak vlastně je tam nějaká odchylka, vlastně to nějako něco mi prominou a je to v pořádku. Ale prostě je tam stovka, tak jedu maximálně stovkou. To je společenská norma. Pak když ji začnete porušovat, tak budete někdo, kdo porušuje tu normu. A už jste jako někdo, kdo dělá to, co nemá. Když tu společenskou normu nemáte vybudovanou, tak vlastně je normální jet trochu rychleji. Tyhle ty věci se mění, jako před 20, 30, 40 lety bylo mnohem víc normální nebo mnohem víc přijatelné řídit třeba s nějakým jako menším množstvím alkoholu v krvi. V současnosti u nás už to společenská norma není, posouvá se to, ale jet o trochu rychleji je společensky přijatelné. Čili společenské normy jako se mění v dekádách. A jenom abych zodpověděl na vaši otázku, čím to je, je to dlouhá poctivá práce, která po delší době nese své ovoce. Takže na jedné straně není možné očekávat výsledky v horizontu jednotek let, na druhé straně ani není možné rezignovat a vlastně zvolit takový ten poměrně cynický postoj typu prostě doprava sebou nese nehody a úmrtí, ani se s tím nedá dělat.
8: To znamená, že severské krajiny majú ten systém dobre nastavený aj v zákonoch, je to tak?
7: Přesně tak, jako zákony sú základ. Když máte kvalitní zákony, ale nemáte kvalitnou represi, kvalitné vymáhání práva, tak to nefunguje. Ale když nemáte kvalitní zákony, tak žádná kvalitní represe nemôže být, protože pak to nevysoudíte.
8: Tak len, aby som si to ujasnila, to znamená, že Švédi, Nóri alebo Dáni nie sú disciplinovanejší vodiči sami od seba, ale pretože majú nad sebou vhodné represívne prostriedky, ktoré ich vlastne kontrolujú takým spôsobom, že oni sú ochotní tie pravidlá dodržiavať? Preložila som si to správne?
7: Častečne. To, co říkáte, je zcela jistě pravda. Ale kdyby tam bylo jenom tohleto, tak opět to jenom tohleto nefunguje. Do toho systému musí všechny části musí být v souladu. Vzdělávání, infrastruktura, represe. Když všechny tři budou v souladu, tak po delší době se dostaneme tam, kde třeba jsou teď skandinávské státy.
8: Pán Šucha, hovoríte po delší době. Skúsite si tu zahrať na takého vizionára a povedať, že kedy sa Česká republika môže v tej štatistike nehodovosti alebo dopravnej bezpečnosti ocitnúť na tej špičke, kde sú teraz severské krajiny?
7: To bych nerad typoval, popravde. Myslím si, že v horizontu několika málo dekád můžeme velmi významně posílit roli bezpečnosti a následně teda i snížit počet nehod, vážných zranění a úmrtí v České republice. Ale zároveň jsem poměrně pevně přesvědčen, že za tu dobu ty státy, které jsou na tom mnohem lépe než my teď, budou zase někde jinde. Takže úplně by jako nemluvil o tom, že bychom jako byli na špičce. Nicméně je to běh na dlouhou tráť a věřím, že jsme jako otočeni správným směrem. To, že by se dalo postupovat rychleji, to je zcela jistě pravda. Ale je to mnoho kompromisů toho, na co je společnost připravena. Protože nakonec jde o to, jestli společnost je schopná a ochotná akceptovat omezení ve prospěch toho, že doprava bude bezpečnější. My všichni budeme muset být ochotní jezdit pomaleji, to znamená být více trpěliví, vědět, že nám to zabere víc času se někam dostat, dodržovat předpisy, když se nám to nechce, nehodí, umět dnes následky, když uděláme chybu, počítat s tím, že když autoškolství převedeme do systému, který je mnohem efektivnější, tak taky bude dvakrát dražší. Prostě jsou to všechno spojené nádoby a ten pokrok kupředu je opravdu jako takové jako testování toho, jestli jako společnost jsme ochotní akceptovat větší nároky, větší omezení s vidinou toho, že pak všichni v dopravě se budeme bezpečnější.
8: Já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor.
7: Ja ďakujem za pozvanie.
8: Hosťom v hovoroch bol profesor Matúš Šucha. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války. Ve výroční zprávě to uvedl ředitel BIS Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky. Roste riziko teroristických útoků v Evropě a Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu a pojišťovna ale svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. Světová zdravotnická organizace oznámila konec výskytu eboly v Ugandě. Nový případ nákazy se tam neobjevil už 42 dní. To je mezinárodně uznávaná lhůta pro potvrzení konce přenosu viru. Uganda zaznamenala 20 potvrzených případů eboly způsobené virem Bundibugyo a 15 lidí se virus přivezlo ze sousedního Konga, kde epidemie stále pokračuje. A podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberku Třeboně letos kvůli suchu nebude. V tamních rybnících chybí zhruba 40% vody. Výlov byl plánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství Třeboň podle hydrologické situace. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude taky na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová. Česká dvojka bez kormidelnice Šantůčková Flamínková nastoupí dnes v Amsterdamu do finále veslařského světového šampionátu. O medaile pojede i dvojskyf Podrazil Neděla. O všech závodech uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.
4: Omezení na D5 u sjezdů na Cerhovice a nehoda na silnici 55 na Zlínsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto. 36. kilometr, kousek za Molkou, vpravo, dobře označené šipkou. Aktuálně Brno, Jedovnická ulice, dejte pozor, policie v místě hlásí, nebo řidiči spíše v místě hlásí osoby, které vbíhají na silnici Brno, Jedovnická ulice. Na silnici 55 z Hulína do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Nehodu omezení čekejte na vjezdu do Tlumačova, poblíž čerpací stanice ČS Prim. A v Praze na městském okruhu už se jezdí s Líchovským tunelem směr Troja. Noční uzavírka kvůli mytí tunelu skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je polojasná až oblačná na východě a severovýchodě i skoro jasná. Ochlazuje se na 20 až 15 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 15 až 11. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno odpoledne od západu s přibýváním oblačnosti a postupně přehánky, místy i silné bouřky a nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Americká operace ekonomicky vyvrhel. Nevýrazné aktivity české opozice. Výročí ukrajinské nezávislosti. Vítězství americké levice na Floridě. Úsvit robotů za dveřmi. To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
6: Nebezpečí ohrožení Česka terorismem je nízké. Za riziko není považovaná ani česká pravicově extremistická scéna. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2025, kterou zveřejnila Bezpečnostní informační služba. Zároveň ale trvá riziko využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Jaké nové informace přinesla tato výroční zpráva za loňský rok ve srovnání s těmi předchozími?
9: Je potřeba říci, že to jsou zprávy veřejné, takže nemohu obsahovat zdaleka všechny informace, kterými disponuje Bezpečnostní informační služba. Je to zpráva jako tradičně velmi obsáhlá, takže se tam dá nalézt celá řada zajímavých informací a věcí, záleží, kdo čemu dává jaký důraz a pokud se v něčem liší, tak především v tom, že tentokrát více detailně popisuje fungování agentů na jedno použití, což by mohl být i do budoucna problém pro evropské státy, především Evropskou unii, z hlediska právě dění kolem války na Ukrajině a různých aktivit Ruska. Tam ta zpráva Bezpečnostní informační služby upozorňuje na to, že takovýto lidé jsou to většinou amatéři, kteří jsou najímáni jednorázově a jsou najímáni na akce, které se nedají dobře dopředu odhadnout a zkrátka neexistuje nějaký systém, podle kterého by se dalo předvídat to riziko. Zároveň ta zpráva ale uklidňuje v tom slova smyslu, že takovéto riziko útoku v České republice je zatím poměrně nízké. Pokud se něčím ta zpráva liší ještě od těch předchozích, tak je to také tím, že je to poslední zpráva, Správa bezpečnostní informační služby pod vedením dosavadního ředitele pana Koudelky, protože jemu na začátku příštího roku vyprší funkční období a dojde tedy ke změně ve vedení bezpečnostní informační služby. Když se podíváme na tu zprávu, tak tam není nic překvapivého, co se týká zhoršené mezinárodní bezpečnostní situace. Upozorňuje se tam právě na různé hrozby týkající se Ruska, Číny, konfliktu kolem Iránu, na třeba zhoršující se určité vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií a podobně. Ale v té zprávě se opakovaně také objevuje jedna věc, které není věnována tak velká pozornost, a to je to, že Bezpečnostní informační služba také se zaměřuje na určité ekonomické zájmy této země a tam varuje před tím, jakým způsobem jsou zneužívány veřejné zakázky, jak tam funguje systém klientelismu a podobně, takže uvidíme a jakým způsobem na to budou politici reagovat.
8: A nakolik vážně berou nejvyšší političtí představitelé v Česku tyto informace, o kterých mluvíme?
9: Pokud bych hovořil o těch veřejných zakázkách, tak vzhledem k tomu, že ten systém se léta dlouhodobě nijak zásadně nemění, tak se dá říci, že ne úplně vážně, ale co se týče těch bezpečnostních hrozeb, tak si myslím, že ty vztahy mezi bezpečnostní informační službou, například premiérem a prezidentem v současné době, jsou na takové úrovni, že nedochází ke pochybňování práce Bezpečnostní informační služby. Naopak, že její práce je oceňována, což se projevilo mimo jiné také v povýšení jejího ředitele pana Koudelky.
8: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
8: Americký prezident Donald Trump zatím nedokázal ukončit válku s Íránem, kterou koncem února sám vyvolal. Tehdy se možná domníval, že potrvá maximálně pár týdnů, než se režim v Íránu zhroutí. Když to nevyšlo vojensky, zkouší nyní ekonomický tlak. Více už politolog a publicista Jiří Pehe.
10: Americký prezident Donald Trump i jeho ministr financí Scott Bessent začali minulý týden mluvit o změně taktiky vůči Iránu. Nově ho mají ke kapitulaci donutit nikoliv vojenské operace, ale ekonomický tlak. Trump vykreslil spuštění masivních ekonomických sankcí vůči Iránu jako ekonomický D-Day. Bessent pro změnu mluvil o ekonomické izolaci, jakou prý historie ještě neviděla. Když ale ministr financí na tiskové konferenci začátkem tohoto týdne konečně oznámil, že Spojené státy spouští operaci nazvanou ekonomický vyvrhel, byl ve svých vyjádřeních dosti mlhavý. Spojené státy prý zahajují ekonomický útok na iránské finanční vazby po celém světě s cílem přerušit veškeré ekonomické zdroje, které udržují tento tyranský režim při životě. Bessent ale neuvedl, jakou konkrétní podobu budou tyto sankce ve většině případů mít. Nejmenoval konkrétní země, které obchodují s Iránem, a Spojené státy na ně tudíž budou svými sankcemi mířit. Ku příkladu Čínu, která je největším obchodním partnerem Iránu. Možná není divu, protože čínský prezident Xi Jinping má v září navštívit Washington. Bessent také nemluvil o Rusku, které s Iránem obchoduje zejména v oblasti vojenských technologií, a nezmínil ani Indii, která udržuje s Iránem čilé obchodní styky. Američtí experti upozorňují, že Irán čelil sankcím světového společenství, včetně Spojených států, už v minulosti. A že byly účinné jen do určité míry. Ekonomická situace v Iránu se kvůli nim zhoršila, ale iránský režim na kolena nedostala. Když na začátku tohoto roku vypukly v Iránu masové protesty proti špatné ekonomické situaci, režim je silou potlačil, přičemž zahynuli desítky tisíc lidí. Nyní jsou Spojené státy ve snaze donutit iránský režim ke kapitulaci s pomocí ekonomického tlaku v ještě obtížnější situaci, protože po americko-izraelských vojenských úderech se podle západních novinářů přítomných Iránu změnila nálada v zemi. Mnozí z Iránců, kteří vinili ze špatné ekonomické situace režim, nyní z téhož viní Spojené státy a Izrael. Představitelé iránského režimu se operaci ekonomický vyvrhel otevřeně vysmívají s tím, že Spojené státy nejsou v tak silné ekonomické pozici, aby mohly nadále omezovat vztahy Iránu s jinými zeměmi. A nemusí být daleko od pravdy. Vliv Spojených států ve světě kvůli Trumpově chaotické politice zřetelně slábne. Válka s Iránem je kvůli jejím negativním ekonomickým dopadům na průměrné Američany silně nepopulární i ve Spojených státech. Nové ekonomické sankce uvalené nejen na Irán, ale i na země, které s ním obchodují, mohou přitom ekonomickou situaci ve Spojených státech dál zhoršit. Nepomáhá ani skutečnost, že Spojené státy jsou nyní v otevřené obchodní válce s Kanadou, která patří k jejich nejvýznamnějším obchodním partnerům. Hned po tiskové konferenci Besenta Spojené státy oznámily, že uvalují sankce na více než 60 právních subjektů, jednotlivců a plavidel spojených s Íránem a že si vyhrazují právo sankcionovat jakoukoliv osobu, která provádí aktivity související s Íránem v oblasti letecké a lodní dopravy, technologií zlata a digitálních aktiv. Jenže to má k úplné ekonomické blokádě zatím dost daleko. A je zde další problém. Kdyby Spojené státy donutily hlavní obchodní partnery Iránu, aby s ním přetrhali obchodní styky, totalitní iránský režim je schopný přestát tlak mnohem větší než demokratické země. Už oznámil, že je na americké sankce připraven. Má údajně dvouletý plán, jak se s nimi vypořádat. Režim otevřeně přiznává, že si chce počkat na konec Trumpovy vlády. Trumpovi zřejmě operace ekonomický vyvrhel moc nepomůže na světové scéně, i proto, že je faktickým přiznáním toho, že Spojené státy nedokážou válku s Iránem vyhrát vojensky. Navíc ekonomická blokáda Iránu neukončí

0: Úzkých. Soudí redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
1: Současná opozice místy působí, jako by neabsolvovala žádnou politickou přípravku. Přitom šéf ODS Martin Kupka byl ministrem dopravy, předseda STAN Vít Rakušan řídil vnitro a lídr Pirátů Zdeněk Hřib vedl pražský magistrát. Jenomže nevládní role je zastihla v nedbalkách, v nich se jim prapodivně zalíbilo. Trojkoalice ANO, SPD a motoristů jim nabízí nespočet možností, jak se veřejnosti dostat pod kůži, ale přesto to nedělají. Možná je komplikované postavit ofenzívu na změnách služebního zákona, rozvolňování rozpočtových pravidel nebo převodu agent z úřadu vlády na jednotlivé resorty. Posilování premiérových pravomocí při jednání kabinetu též není voličsky příliš vzrušující téma. Avšak jsou tu záležitosti, které se týkají všech nebo velké části obyvatelstva. Po třech horkých týdnech bylo zřejmé, že sucho bude opanovat veřejný prostor. Jak jsme se posléze dověděli od poslance a exministra zemědělství Petra Bendla za ODS, jemu to bylo jasné už někdy v dubnu. Kde tehdy byl? Proč předem neburcoval a nenastolil klimatickou agendu? Zcela zanikla jeho kritika vládního rozhodnutí o rozšíření rozlohy ornice významně ohrožené erozí, kde se bude moci pěstovat monokultura, a to z 10 na 30 hektarů. To logicky omezuje možnost zadržování vody v krajině. Deptal snad ministra zemědělství Martina Šebestiána a životního prostředí Igora Červeného otázkami, z jakého důvodu dala vláda přednost pěstování jedné plodiny na větších plochách před ochranou půdy? Je potravinová bezpečnost a částečná soběstačnost dostatečným argumentem? Podobná debata se vůbec nevedla. Bendl si jen postěžoval, že ve sněmovně ji koaliční poslanci zatrhli. Stejné ticho je kolem školství. Tam má přitom ODS všechny trumfy v ruce. Neměl to být Andrej Babiš, který ruku v ruce s SPD navrhl zrušení devátých tříd. Pochopitelně nejde o iluzorních 50 miliard, které by se tím ušetřily, či o fakt, že Alena Schillerová absolvovala na základním stupni osmiletku a dotáhla to až na vládní post. Stínová ministryně školství a poslankyně za ODS Renáta Zajíčková už léta zastává názor, že by se povinná školní docházka měla zkrátit, respektive proměnit, a to na 10letou, 8 ročníků na základní a 2 na střední škole. Podobnou strategii prosazoval i Mikuláš Bek, bývalý šéf resortu za STAN. To je prozíravý a moderní přístup, který ovšem nepodporují TOP 09 a lidovci, takže se o tom nemluví. Premiér opět určuje tón debaty. Ani když předhodil nesmysl v podobě usnadnění odkladů nástupu dětí do prvních tříd, nikdo z opozice hlasitě neprotestoval. A je to ministr školství za ANO Robert Plaga, který bude muset uhájit přísnější a naprosto oprávněná pravidla, stejně jako povinné slovní hodnocení v první a druhé třídě. To všechno jsou náměty, které mají u lidí velký ohlas. Kolem opozičních politiků přitom procházejí, když ne bez povšimnutí, tak bez humbuku. Ten by ovšem zrovna u nich dělat měli, ne kvůli Babišovi, nýbrž proto, že jde o důležité otázky, v nichž by mohli něco užitečného prosadit. A kromě toho pozbírat i pár procent, jež marnotratně nechávají ležet ladem.
0: Míní komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ukrajina si v těchto dnech připomíná 35 let od vyhlášení nezávislosti. A to i přesto, že část jejího území stále okupuje Rusko, které zpochybňuje její právo na vlastní budoucnost. Prezident Volodymyr Zelenský ve svém pondělním projevu zdůraznil, že Ukrajina odmítá kapitulaci i odevzdání území a spoléhá na podporu spojenců. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: Důležité ukrajinské výročí získání samostatnosti začalo být připomínáno v pondělí, kdy se do Kyjeva sjeli politici více než 30 zemí, především takzvané koalice ochotných. Demonstrovali tak celé Ukrajině, že hlavně Evropa stojí v současné válce s Ruskem plně na její straně. Historicky to přitom Ukrajinci neměli nikterak snadné. Kyjevská Rus se

0: Kyrgyzstanice stala kolébkou příštího ruského státu, jenže v následujících staletích se sama postupně ocitla v sevření právě stále mocnějšího Ruska, ale také Polska a Osmanské říše. Naděje dostat se z definitivního ruského područí svitla až po říjnové revoluci, kdy tehdejší politici vyhlásili Ukrajinskou lidovou republiku, jenže ta vydržela pouhé 2 roky. Následovalo další ruské jarmo, tentokrát v sovětské a tudíž vůbec nejhorší podobě. Stačí připomenout si hladomor z let 1932 až 1933. Nebylo proto divu, že na začátku hitlerovského vpádu do Sovětského svazu mnozí Ukrajinci, hlavně na západě země, považovali německé okupanty málem za osvoboditele. Skutečnou svobodu a nezávislost tím pádem přinesl až srpnový protigorbačovský puč v Moskvě přesně před 35 lety a následný definitivní zánik sovětského totalitního státu. Ukrajina se o svá nezadatelná práva hlásila jako jedna z prvních, což v referendu požehnalo přes 90% občanů. Jenže Sovětský svaz sice zanikl, ale žel bohu tu zůstala skoro nezničitelná sovětská mantra, zděděná dnešními kremelskými mocipány v čele s Putinem, která praví, že Rusko může existovat jedině jako velmoc a ta je prý bez Ukrajiny nemyslitelná. A tak Ukrajina bojuje svůj nejnovější zápas, samozřejmě opět s Ruskem. Tentokrát však má za sebou mohutnou podporu desítek demokratických zemí a stále jasnější perspektivu, že se sice ne hned, ale přece jen dostane do integrované Evropy. Ta je totiž, jak ostatně ukazuje i náš příklad, jedinou zárukou spolehlivé ochrany před vskutku až nevykořenitelnou ruskou teritoriální rozpínavostí a touhou po revanši.
1: To byl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Symbolem rozdělení americké politiky už dávno není jen současný republikánský prezident Donald Trump. Také u opozičních demokratů sílí podpora pro kandidáty, kteří polarizují, protože se často jedná o velmi vyhraněné osobnosti. Podrobnosti dodává Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
2: V New Yorku už dlouho nikdo nic jiného moc nečeká. Když se přidali pozitivní výsledky v Kolorádu, šlo to stále odmávnout jako důsledek velmi progresivního elektorátu Denveru. Když si levé křídlo demokratické strany začalo připisovat vítězství napříč Středozápadem, spozornilo už více lidí. Vítězství kandidátky demokratických socialistů v celostátních senátních primárkách na Floridě ale nečekal už skoro nikdo. Státní reprezentantka z Jacksonville, Angie Nixonová, to přitom neměla jednoduché. V primárkách, ve kterých demokraté vybírali kandidáta ucházejícího se o křeslo loni uvolněné nynějším ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem, rozhodně nebyla favoritkou. Jejím hlavním soupeřem byl Alex Vindman, vysloužilý podplukovník americké armády, který působil v Radě národní bezpečnosti jako vedoucí pro evropské záležitosti. Kvůli tomu se také stal jedním z klíčových svědků během prvního impeachmentu Donalda Trumpa kvůli jeho nechvalně proslulému telefonátu s Volodymyrem Zelenským. Alespoň na papíře si vedení demokratické strany nemohlo přát lepšího kandidáta. Jenže už z nedávných středozápadních úspěchů levicového křídla strany si mělo odnést varování. Národně bezpečnostní a zahraničně politické zkušenosti z předchozích administrativ a blízkost ke stále oblíbenému ex-prezidentu Baracku Obamovi nemusí v dnešních demokratických primárkách stačit. Stejně tak nemusí stačit brutální finanční převaha. Vindman měl k dispozici téměř 17x více peněz než Nixonová. Ta navíc ani cen ze svých peněz neutratila za televizní reklamy, které přitom v podobných volebních kláních většinou tvoří jednu z nejvýznamnějších částí rozpočtu. Přesto Vindmana porazila naprosto s přehledem o 12% bodů a o více než 150 tisíc hlasů. A stalo se tak navíc na Floridě, která rozhodně v posledních letech nesvědčí demokratické straně jako celku, natožpak jejímu levému křídlu. O členech demokratických socialistů Ameriky, DSA, kterým Nixonová je, ani nemluvě. Nixonová je teď ve zvláštní pozici. Stala se první členkou DSA, která vyhrála celostátní senátní primárky. Na rozdíl od michiganského senátního kandidáta demokratů Abdullah El-Sayeda, reprezentanta levého křídla strany, byť nikoliv člena DSA, je paradoxně pod menším tlakem. Demokraté si brousí zuby na výrazné vítězství v nadcházejících listopadových volbách. Doufají, že v nich Američané strestají Donalda Trumpa za porušené volební sliby i za propletené problémy zadrhávající se ekonomiky a války s Íránem. A v takových volbách by rozhodně chtěli uspět i v senátních volbách v Michiganu. Jestli se to El-Sayedovi nepodaří, centrističtější demokraté z něj udělají výstražný symbol, jímž budou v následujících letech disciplinovat levé křídlo poučkami, že jeho kandidáti neumí porážet republikány mimo specifické městské okrsky, hlavně na východním pobřeží. Angie Nixonová je v tomto ohledu vlastně svobodnější. Vítězství demokratů na stále republikánštější Floridě očekává málo kdo. Nixonová tak může demokratickou levici de facto jen příjemně překvapit. Ať už se jí to povede nebo ne, jde o další dílek mozaiky ukazující, jak americké politické strany hledají novou tvář pro blížící se dobu po Trumpovi.
1: Tolik Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz. V těchto dnech probíhá v Číně olympiáda humanoidních robotů, čili robotů, kteří umí běhat, skákat do výšky nebo hrát fotbal. Jejich stále větší schopnosti mají potenciál dokonat revoluci, kterou odstartovala umělá inteligence. Domnívá se zástupce šéfredaktora webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Dechberoucí záběry robotů, kteří spolu bojují, uklízejí, běhají nebo dovádí v přírodě, vídáme hlavně na sociálních sítích už pár let. Jenže kvalita a přesvědčivost těchto přístrojů v posledních měsících stoupá. Ostatně některé z nich si lze koupit i na Alze. V souvislosti s takzvanými humanoidy je proto na místě hovořit o tom, kdy přijde jejich ChatGPT moment. Termín ChatGPT moment je odkaz na chvíli, kdy se světu poprvé ukázal jazykový model OpenAI, který spustil lavinu, ve které plujeme my všichni. Byla to transformační chvíle, jež odstartovala revoluci umělé inteligence. Tento moment přišel v listopadu 2022 a je téměř jisté, že ještě pár měsíců předtím by si jen málo kdo dovedl představit, jak rychle se AI bude vyvíjet, kde všude bude působit a co všechno bude měnit a ovlivňovat. A to jsme pořád ještě na začátku. S označením ChatGPT moment přišel v souvislosti s roboty čínský podnikatel Wang Xingxing, který stojí v čele společnosti Unitree. Právě ona je dnes tím nejskloňovanějším jménem na poli humanoidů, ale nejen jich. Xingxing na konferenci v Pekingu prohlásil, že do 10 let nastane ve světě robotů něco podobného, jako když OpenAI uvolnilo pro veřejnost první verzi svého chatbota. Připomněl také, že by to mohlo být i mnohem dřív, pokud se vývoj bude dařit rychle a dobře. Jeho slova je dobré mít na paměti, až se budeme koukat na internetu na další komické video třeba o tom, jak dva velcí roboti spolu bojují v ringu a jeden z nich se náhle zasekne a padne na zem. Teď to může vypadat jako důkaz jejich neefektivnosti. Může nás to pobavit. Můžeme nad tím mávnout rukou. Jenže to většina z nás dělala v souvislosti s nástupem umělé inteligence před listopadem 2022 také. A podívejte, kde jsme. Příchod mimořádně schopných robotů je nevyhnutelný. To, co některé prototypy z dílny firem jako Unitree nebo Boston Dynamics dokáží, je jako ze sci-fi filmu. Mají sice pořád mnoho neduhů, například se většinou nedokáží učit a na nové úkoly je lze převelet jen úplným přeprogramováním, ale s tím jistě pomůže čím dál výkonnější AI. Úsvit robotů, který je za dveřmi, ať přijde za 5 nebo za 10 let, má potenciál dokonat revoluci, kterou odstartovala umělá inteligence. Pomůže nám vyřešit mnoho starostí. Roboti totiž budou moct vykonávat fyzicky náročné nebo nebezpečné práce. Budou bez nároků dělat to, nač lidé nestačí, vykryjí demografické propady, doplní pečovatelskou sílu. S plusy ale vždy přicházejí i minusy. Jaké to budou, je zjevné a vůbec nemusí jít hned o vzpouru strojů a snahu vyhladit lidstvo. To vůbec ne. Ale bude třeba například nově promyslet, kdo a jak platí daně. Zesílí také tlak na charakter a podstatu vzdělávání. nejspíš vzroste s pohodlností i nervozita ve společnosti. Výzev je před námi tedy celá řada a to nejlepší, co můžeme dělat, je zkusit se na ně připravit a hovořit o nich. O technologiích totiž platí to samé, co o plamenech. Je skvělé je mít, život s nimi je o dost snazší, ale nesmí se vymknout kontrole.
1: To byl zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč. A na závěr našeho pořadu se s vámi musíme podělit o smutnou zprávu. Ve čtvrtek zemřel náš pravidelný autor Karel Barták. 28 let působil v agentuře ČTK, byl zpravodajem v Paříži, Moskvě a Bruselu. A právě z belgické metropole informoval od roku 1995 o přístupových jednáních Česka do Severoatlantické aliance a Evropské unie, která vnímal jako mimořádně důležitá kvůli jejich historickému významu. Později působil Karel Barták v Evropské komisi. Po 12 letech se vrátil z Bruselu do České republiky a věnoval se opět novinářské práci. Od roku 2020 byl pravidelným autorem pořadu Názory a argumenty. Jeho komentáře najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Plus na adrese plus.rozhlas.cz. Byl autorem několika publikací o Evropské unii, jeho kolegové oceňovali jeho velkou erudici, rozhled, ale i smysl pro humor. Tolik dnešní názory a argumenty. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Počet obětí povodní na hranici Nepálu a Tibetu přesáhl 380, stovky lidí se pohřešují. Premiér Babiš z hnutí ANO jednal v Praze s předsedou Evropské rady Koštou o novém unijním rozpočtu. Fotbalisté Jablonce postoupili do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň do Evropské ligy Hradec Králové končí. A dnes bude až 32 stupňů. Odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Počet potvrzených obětí středečních bleskových povodní v Nepálu a Tibetu stoupl na 389, přes 900 lidí úřady dál pohřešují. Velká část z nich jsou cizinci z více než 30 zemí. Podle českého ministerstva zahraničí by mezi nimi neměli být žádní Češi.
6: Do pomoci je na nepálské straně zapojených přes 9 000 záchranářů, policistů nebo vojáků. Používají taky vrtulníky, protože záchranné akce komplikují nánosy bahna a zničené silnice i mosty. Pomoc už Nepálu nabídly například Spojené státy, Indie, Evropská unie nebo OSN a české organizace Člověk v tísni nebo Český červený kříž vyhlásily sbírky. Povodňová vlna nejspíš vznikla po odtržení velkého kusu ledovce a jeho pádu do údolí. Nepálské úřady teď varují před hrozbou dalších záplav. Na místě sesuvu totiž přes řeku vznikla bariéra, která by se mohla protrhnout. Václav Hojiný, Radiožurnál.
5: Evropská unie by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v následujících letech neměla škrtat v zemědělských dotacích. Řekl to po setkání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Kramářově vile, kde jednali o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034.
7: Návrh unijního rozpočtu počítá kromě úspor v zemědělství taky se škrty v kohezních fondech, které čerpají méně rozvinuté ekonomiky Evropské unie. To je podle Babiše nepřijatelné. Přesně to ale prosazuje skupina 6 států v čele s Německem, podle kterých se musí návrh rozpočtu snížit o stovky miliard eur. Košta tak musí mezi unijními zeměmi co nejdřív vyjednat kompromis.
8: Je klíčové, abychom našli schodu do konce tohoto roku, protože nesmíme dovolit přerušení evropského financování zásadních projektů a politik v roce 2028.
7: To by se podle Košty dotklo například zemědělců, podnikatelů nebo financování evropských škol. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory nebo třeba rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant.
10: Já si tady musím upravit. Abych do
11: šáhla napadá. Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
12: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Je jich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze, je pro ně prostě stresující faktor.
11: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: Jablonečtí fotbalisté postoupili do hlavní fáze konferenční ligy a po prohře 0-1 ve Skotsku vstřelili týmu Rangers v domácí odvetě gól, poslali duel do prodloužení a nakonec uspěli v penaltovém rozstřelu. Ten rozhodl útočník Jan Chramosta.
13: Myslím si, že i jako v kabině jste se zeptali hráčů, který hráč to dneska rozhodne, tak si troufnu říct, že prostě řeknu 99% mě. Když jsem na tu penaltu střel, tak jsem si vybavil můj první moment, takový vzácný, kdy jsem rozhodl finále z Boleslaví, kdy jsem rozhodl finále poháru a prostě od začátku jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to zase můžu potvrdit a ukázat to, že jsem prostě střelec a že pro tyhle situace jsem se narodil.
9: Do hlavní fáze Evropské ligy se probojovala Viktoria Plzeň, která smazala tříbrankovou ztrátu z prvního utkání a doma porazila Červenou zvezdu Bělehrad nakonec 5-1 po prodloužení. Hradec Králové se do konferenční ligy nedostal, Panathinaikosu Athény podlehl v odvetném utkání 1-2 v prodloužení.
14: Nehoda na silnici 55 na Zlínsku a uzavírka na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stále stojí nákladní auto. 36. kilometr, kousek za Molkou. Vozidlo stojí vpravo, místo je označené šipkou a teď volně průjezdné. V Brně v Jedovnické ulici se pohybovali chodci, vbíhali do vozovky. Policie situaci zřejmě vyřešila a výstrahu zrušila. Na silnici 55 z Hulína do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Následky čekejte na výjezdu do Tlumačova u čerpací stanice ČS Prim. A na dálnici D1 u Brna je uzavírka na exitu 182 popůvky. Směr Brno Ostrava se nedá z exitu sjet. Omezení potrvá do konce srpna. Využít se dá vedlejší exit 178 Rosice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Jedl vegetariánskou stravu a byl závislý na alkoholu a drogách. Hovořil o lásce, ale ženy pro něj byly spíš spotřebním materiálem. Měl plná ústa Marxe, Lenina nebo Fidela Castra a disponoval miliony dolarů a dokázal si užívat okázalého luxusu. John Lennon. Jaké byly jeho názory na politiku? O tom bude dnes hovořit publicista Jaroslav Císař a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl.
4: Portréty.

0: Představte si svět, kde nejsou peníze, kde neexistuje nebe, nejsou státy, není Bůh, není žádný majetek. O tomhle zpíval John Lennon v roce 1971. Když vám Karel Gott bude zpívat, že bloudí pasáží, kde vystál pár důlků od čekání, nebo když pánové Hložek a Kotwald počítali holky z jejich školky, tak jsme se tomu mohli možná zasmát a brát to jako text, který jim někdo napsal a oni ho zaspívali. Ale když John Lennon zpívá o tom, že je krásný svět bez peněz a bez Boha a bez států, tak je to věc, která možná nutí k zamyšlení. A právě o názorech Johna Lennona, o Lennonovi jako politickém tématu si dnes chceme povídat. Možná pro rozmotání toho všeho, jaký byl John Lennon, by stálo za to zmínit se o jeho dětství, protože přeci jenom nebylo úplně nejjednodušší. Jak to s ním bylo?
1: A myslím, že také nebylo nejradostnější. Když bych měl charakterizovat jeho matku Julie, protože jí i věnoval jednu písničku na svém bílém dvojalbu Beatles, tak použili takový jemného eufemismu, tak byla spíše volnějších mravů a nezodpovědná. Jako velice mladinka přišla do jiného stavu s otcem Johna Lennona. Nechtěl bych, aby to vyznívalo jako bulvár, ale když se John Lennon narodil, tak otec nebyl ani u porodu a v podstatě se o svého syna nepříliš zajímal. A John Lennon byl vychováván svou tetou, která se stala vlastně jeho druhou matkou. Takže se mu snažila vštěpovat nějaké zásady, ale on se tomu značně spíral. Konec konců i jeho působení na poli hudebním je toho výsledkem, protože byť se všude říká, že ve škole měl kapelu Quarrymen, podle té školy Quarry Bank, a John Lennon se svými kamarády začali hrát skiffle, ale to už také bylo příliš takové oběhané a známé v Americe, tak rovnou potom skočili na rock'n'roll, což bylo známkou takového rebelského postoje.
0: Mimochodem, vy jste tady mluvil o školách. Ono ani to jeho vzdělávání nebylo úplně jednoduché, jsem pochopil.
1: Uměleckou školu na univerzitního směru nakonec nedokončil, protože ta hudba byla přece jenom silnější. Ale zase byla z toho důležitá, že tam třeba měl velice dobrého kamaráda Stuarta Sutcliffa, což možná dneska už se tolik nepřipomíná, ale to byl původní basista skupiny Beatles. A když tam nastoupil Paul McCartney, ten původně hrál na doprovodnou kytaru a potom, když Stuart Sutcliffe zůstal v Německu, kde byla jeho láska, všechno se takhle spojuje, Astrid Kirchherová, tak tam s ní zůstal, ale bohužel zdravotní problémy mu nedovolili dál pokračovat v téhle kariéře, ale on by nejspíš jako hudebník nepokračoval, on tam potom umírá na nějaký nádor mozku.
0: Nejsme tedy hudební pořad, konstatujme, že zkrátka vznikla skvělá kapela Beatles, ale možná zmiňme se jenom větičkou o tom doslova raketovém úspěchu. Čím to bylo? Bylo to tím nástupem televize, že zkrátka najednou oni byli doslova všude v tom západním světě?
1: No, v podstatě jedno hrálo s druhým. Ku příkladu nástup takzvané Beatlemanie byl tím, že Beatles byli v televizi, byli na začátku jednoho pořadu a ten reportér řekl, že ať si počkají, že na konci ještě vystoupí. A už se mezi tím tam před tím televizním studiem srotili takové davy, to se považuje v roce 64 za nástup Beatlemanie.
0: Dokonce při těch koncertech později faninky řvaly, takže kapela se neslyšela a to byl už takový krok k tomu trošku jako znechucení tou vlastní slávou?
1: Ne, já bych to spíš viděl, že tohle je takový pohled bulvarizace, ale podstatné je, že když si vezmete Beatles od zhruba alba Rubber Soul, každé další album bylo krokem kupředu a bylo něčím významné. A
0: po hudební stránce.
1: Po hudební stránce, ale oni pořád se snažili využívat dalších a dalších postupů, rozšiřoval se instrumentář těch kapel a pak už se to naživo nedalo zahrát. Tak to bych řekl, že je asi ta podstatný prvek. A možná ještě by bylo dobré z hlediska těch politických postojů připomenout, že ten přístup k muzice u Johna Lennona a Paula McCartneyho byl trošičku jiný. A řekl bych, že ten John Lennon byl vždycky političtější, vždycky takový agresivnější, než to ten Paul McCartney, ten to tak hezky uhlazoval, ale když to dali dohromady, tak z toho vznikly úžasné věci.
0: Březen 1966 John Lennon při jednom rozhovoru řekl, že Beatles jsou populárnější než Ježíš. to byla tehdy tedy skutečně událost, zvedla se velká vlna odporu ve Spojených státech. On se potom později za tenhle výrok omluvil, snažil se ho nějak oslabit a v souvislosti s tou omluvou také řekl, že je proti válce ve Vietnamu a to je vlastně, řekl bych, takový první jasný politický názor Johna Lennona zaznamenaný. A připadá mi, že takový ten velký nástup Lennona politika, pokud to tak můžeme vůbec říci, je až po rozpadu jeho manželství, když se seznamuje s Yoko Ono. Kolem toho zase je neskutečné množství fám, jaká byla Yoko Ono, jestli ona způsobila rozpad Beatles nebo ne, ale dá se říci, že ho ovlivnila?
1: Řekl bych, že byť také nepocházela zrovna nějakých proletářských a nuzných poměrů, tak jako celá řada intelektuálů té doby, musíme si vzít, že v tehdy Amerika byla frustrovaná neúspěchy ve válce ve Vietnamu, mezi tím byla kulturní revoluce v Číně, studentské demonstrace ve Francii, konec konců i události u nás, tak ta doba byla velmi spolitizovaná a ta Yoko Ono skutečně na té politické linii za práva chudších, za rasovou diskriminaci a podobně v tomhle směru Lennona velmi ovlivnila, ale myslím si, že kdyby nebyla ona, že John Lennon si sám celou řadu těchto věcí načetl, ku příkladu, jak jste zmiňoval toho Marxe, ono něco jiného je, co je napsáno, zní to hezky a jiná je potom praxe. Takže nevím, kdyby John Lennon k nám nebo do jiných zemí tehdejšího socialistického bloku zavítal, jak by se na tu situaci díval sám.
0: V březnu 1969 se Lennon a Yoko Ono vzali. On později vzpomínal na to, jaké byly reakce na to, že se oženil s touto Japonkou. Tak si pojďme ocitovat z jednoho rozhovoru, který později v polovině 70. let dal.
2: Byl jsem vychován v naleštěné bídě nižší střední třídy a tak jsem se asi neměl nechat překvapit výlevy rasové nenávisti a antifeminní zášti, jichž se nám dostalo ve Velké Británii baště demokracie. Jaká výtržnost, jeden z našich hochů opustil svůj anglosaský krb a dům a navíc s rákosnicí. Nezná most přes řeku Kwai? Nepamatuje Pearl Harbor? Anglický tisk si udělal polní cvičení a vyprskal všechnu svou potlačovanou nenávist k cizincům na Yoko. Muselo to pro ně být těžké.
0: Rok 1969, březen toho roku, není jenom datem svatby Johna Lennona a Yoko Ono. Oni také odjíždějí po svatbě do Amsterdamu a tam pořádají první takzvaný Beth Inn. Co to je? Co to bylo?
1: Takové protesty, ale chtěl bych říci, sice začali v Amsterdamu, pak se snažili pokračovat v Británii, ale zjistili, že nikde to není ono, protože to vyvolávalo velkou nevoli. A teprve, když se dostali do Montrealu v Kanadě, tak tam udělali tu slavnou osmidenní tiskovou konferenci v posteli, kde zároveň vznikla slavná protiválečná píseň Give Peace a Chance.
0: Čili v Evropě to moc jakoby nefrčelo.
1: No, tady jsme asi byli ještě takový nepříliš volnomyšlenkářští na takovýhle protest.
0: Tam byla ta slavná hesla nechte si narůst vlasy a zůstaňte v posteli. Souvisí to všechno s tou válkou ve Vietnamu? Bylo to to hlavní, co vlastně otřásalo světem a co asi přinutilo Lennona a Yoko Ono k téhle akci?
1: Myslím si, že to bylo jako součást protestního hnutí, ale tady by bylo možné zmínit jednu myšlenku Johna Lennona, že on říkal, že on nikdy nebyl proti něčemu, ale byl za něco, to znamená za mír, za lásku a tak. A ještě bych, když už jste zmínil rok 69, myslím si, že v kariéře skupiny je to docela jako podstatný rok. Nejen, že vzniklo skvělé album Abbey Road a další, ale to, co v tehdejší době citovali publicisté, tvrdí, že určitou sabotáží činnosti skupiny Beatles jí John Lennon zajistil nesmrtelnou slávu, protože se nestačila sama znemožnit tím poklesem úrovně svých nahrávek. A on skutečně i na konci toho roku 69 narychlo sestavenou kapelou vystoupil na jednom festivalu v Torontu. Takový monster protestní akce za mír. Znovu říkám, není to proti něčemu, ale za mír.
0: Rok 1971 Lennon dává rozhovor pro levicový časopis Red Mole. Tam vyzdvihuje roli Vladimíra Iliče Lenina, Fidela Castra. Mluví o nich jako o vedoucích revolucionářích. Na různých akcích nosí takovou tu leninku, tu čepici. Co se to stalo najednou?
1: Já si osobně myslím, že on svůj boj pro mír a vůbec hnutí hippies bral naprosto upřímně, vážně, možná trochu naivně. Tady bych, by to nezní hezky, použil jedno citátu nebo označení jednoho ze sovětských vůdců, který podobné lidi v západní Evropě označovali za užitečné hlupáky. Protože v rámci jejich propagandy tam jim to zapadalo. Ale když tyhle ty lidi ukročili stranou, protože si nemohli nevšimnout některých nepravostí, které v tom budování komunismu nastaly, tak už se jim to nelíbilo. A tady je, myslím, docela přímá cesta i k té naší slavné Lenonově zdi v Praze, protože ani naše vláda, tehdejší komunistická strana, si s tím nevěděli rady. Na jedné straně nám názory Johna Lennona konvenovali, ale na druhé straně to už bylo už moc volnomyšlenkářské. Takže myslím si, že tady jedno souvisí s druhým a také si vzpomínám, že zní to možná tak srandovně, kdy on v té době skutečně vážně považoval za proletáře a když poskytoval různé rozhovory, tak mu jeden novinář řekl, kolik má, tady nebudu to číslo uvádět, protože to není podstatné, kolik má milionů na kontě, jak se to slučuje s jeho názory. Ale skutečně on se tenkrát do téhle té role vžil. Celá řada písniček Power to the People je, myslím, asi ta největší agitka, ale i jedno album Sometime in New York City je také skutečně reaguje na všechny palčivé problémy ve světě, ať už v Británii, což byla záležitost Irska, nebo v Americe třeba Angela Davisová, tehdejší aktivistka. Takže on to skutečně myslel vážně, ale později, když už byl v Americe, což bylo tak v té druhé polovině 70. let, tak trochu bych řekl, že vystřízlivěl.
0: My ale zůstaneme v tom roce 1971 a rozhovor Johna Lennona pro hudební časopis Rolling Stone.
2: Lidé, kteří jsou u moci, třídní systém a celá buržoázní scéna, to vše je naprosto stejné. Jen s tím rozdílem, že dnes po Londýně chodí spousta mladých lidí s dlouhými vlasy a v módních šatech. Ale kromě toho se nic nezměnilo. Ti samí parchanti jsou pořád u moci. Ti samí lidé všechno řídí. Všechno je stejné. Sen skončil. Všechno je stejné. Jen mi je 30 a spousta lidí má dlouhé vlasy. To je všechno.
0: Vy jste zmínil Lennonovo dvojalbum Sometime in New York z roku 1972. Jenom takový hudební krok stranou. Lennon při rozpadu Beatles řekl, že kapela zabila jeho hudební talent a tak dále, tak dále. Vyslovoval se o Beatles ne právě hezky. Tak logická otázka, byla jeho solová kariéra lepší? Byla ta jeho hudba lepší později?
1: Nemyslím si, byla v podstatě jiná, ale víc to byl John Lennon, když to, jak říkám, předtím to byla relativně kolektivní práce nejen s Paulem McCartneym a ostatními členy kapely, ale významnou roli zde hrál i George Martin a lidi kolem, protože také samozřejmě a hudba je tohoto typu biznis, takže nemohli naplno některé věci vyjádřit, ale když si třeba vezmete to fakticky poslední Abbey Road, tak jedna strana je v podstatě koncept Johna Lennona, druhá strana Paula McCartneyho. Takže já bych to nechtěl stavět proti sobě, prostě ten John Lennon v tomto období to cítil trošičku jinak, než jak byla ta dosud relativně uhlazená tvorba Beatles. A nesmíme také zapomenout, že on v té době také rád vyjadřoval takové cynické názory a celou řadu slavných písní, které složil třeba Paul McCartney, velice zkritizoval, ale v době, kdy to dělal slávu Beatles, proti tomu nic nenamítal.
0: U nás se těm lidem říkalo saloní komunisté. Angličané jsem se dozvěděl, že mají na to velmi krásný výraz champagne socialist. Pojďme si ještě dát zase jeden rozhovor Johna Lennona, tentokrát z února 1972.
2: Kritizují mě, že říkám moc lidem a prohlašují, že moc by neměla mít jen jedna skupina. To je nesmysl. Lid není skupina. Lid znamená všichni. Myslím, že všichni by měli všechno vlastnit rovnoceně a že by lidi měli vlastnit části továren a měli by rozhodovat, kdo je jejich šéfem a kdo bude co dělat. Studenti by měli mít možnost vybírat si učitele. Bylo by to jako komunismus, ale já vlastně nevím, co to skutečný komunismus je. Na světě neexistuje žádný komunistický stát. Musíte si uvědomit, že Rusko jim není. Je to fašistický stát. Socialismus, o kterém mluvím já, je britský socialismus, tedy ne něco, co dělá nějaký pitomý Rus nebo Číňan. To může vyhovovat jim.
0: To je rok 1972. Už od roku 71 ale Lennon žil ve Spojených státech a možná zmiňme se o tom podstatném z tohoto období. V té době hodně zajímal FBI, Federální úřad pro vyšetřování. A dokonce prý mu odposlouchávali telefon, snažili se blokovat možnost, aby Lennon získal americké občanství. Čím byl tak nebezpečný pro Ameriku?
1: Tím, že to byl John Lennon, člen slavné skupiny Beatles, protože každé prohlášení těchto muzikantů bylo široce komentováno a dostalo se do médií. Ale jestli se ještě maličko můžu vrátit k té předchozí myšlence, jak jste říkal, to tuším bylo uvedeno v britském tisku, že se tehdy říkalo, že všichni bankéři nebo mnozí západní biznismeni byli ve svém mládí revolucionáři a pak jednak vystřízlivěli, ale převzali podniky svých otců a bylo po revolucionářství. A ještě, jestli můžu dodat další věc, vždycky jsem si myslel, že takové nesmysly a detaily, které sledovala tehdejší naše státní bezpečnost, že je to výlučně záležitost socialistického bloku, ale jak jsem viděl faksimile různých zpráv, kde právě FBI sledovala Johna Lennona, protože snad tehdy nebylo jedné demonstrace za mír, související nějak s hnutím hippies, který bych se John Lennon po boku Yoko Ono nezúčastnil, tak byl pro ně krajně podezřelý, ale také samozřejmě ta Amerika byla tehdy velmi citlivá na tyhle záležitosti, protože ten rozrůstající se válečný konflikt ve Vietnamu nevedl k zdárnému konci.
0: V polovině 90. let se objevily také materiály britské tajné služby MI5, která posílala FBI upozornění, že Lennon možná finančně podporuje irskou republikánskou armádu. Bylo by to, myslíte, tak nějak v souladu s jeho přesvědčením?
1: Pokud vím, jak jsou některé informace a jak jste tady zmiňoval ten časopis Red Mole, což v překladu zní zajímavý jako rudý krtek, tak pokud vím, tak se objevily nějaké materiály, že přispíval právě na vydávání tohohle časopisu. Takže řekl bych, byl to takový boj bez zbraní.
0: Tak ještě zase jedna ukázka z rozhovoru, ta je ze září 1980 a John Lennon a Yoko Ono tehdy po 5leté přestávce dali novinářům rozhovor. Je zajímavé, že to bylo pro časopis Playboy.
2: V Anglii máte na vybranou pouze dvě možnosti. Buď podporujete hnutí pracujících, nebo podporujete kapitalismus. Když jste ve společenské třídě, do které patřím já, tak se z vás buď stane pravičák, anebo instinktivní socialista, jako to potkalo mě. Což pro mě znamenalo, že lidem by se měl někdo zadarmo starat o jejich falešné zuby a zdraví a takové věci. Jenže kromě toho jsem taky pracoval proto, abych zbohatl. Co nadělám? I když je to paradox, jsem socialista. Ale já nenosím žádnou nálepku. Kdysi jsem se za peníze styděl, proto jsem o ně také přicházel. Buď jsem je rozdal, nebo mi od nich pomohli manažeři.
0: Září 1980, to už John Lennon měl před sebou doslova jenom týdny života, byl zastřelen 8. prosince. Shodou okolností to bylo v době, kdy, podle toho, co jste mi říkal před natáčením, jakoby se hudebně zase zdvihal k něčemu velkému. Je to tak?
1: Ano, je to takový zajímavý přerod a jsem strašně smutný, že se neprokázalo, jak by John Lennon pokračoval dál, protože zhruba v polovině 70. let se na 5 let odmlčel. Tenkrát to bylo schováno za takovou nálepku, že se stává otcem domácnosti, protože se mu z Yoko narodil druhý syn Sean. Tohle bylo první dítě z Yoko. A jakoby v tom roce 80, ale to i někteří pamětníci jeho přátelé potvrzují, najednou cítil obrovskou chuť znovu do muziky, začal horečně natáčet a je i zajímavé to, jednak to album jeho slavné Double Fantasy, které vyšlo krátce před jeho smrtí a bylo poměrně příznivě přijímáno kritiky, tak John Lennon v podstatě nelenil i v den své smrti natáčel ve stylu další písničky, protože ten tvůrčí přetlak v něm byl veliký, tak to chtěl všechno ze sebe dostat a bohužel tyhle ty snímky vyšly potom po smrti na úplně posledním Johnově albu Milk and Honey.
0: Zmiňme ještě dvě důležité věci. Petr Černocký a Karel Gott byli lidé, kteří se s Johnem Lennonem sešli. Oba dva potvrzují, že existovaly určité snahy dostat ho do Československa v první polovině 70. let, aby tady vystupoval. Nakonec byl tedy označen, to se mi moc líbilo, zdejším tiskem za buržoázního pacifistu. A vy už jste pak načal téma zdi Johna Lennona v Praze na Kampě. Ona vlastně hrála určitou roli takového ventilu pro typ lidí, kteří chtěli vyjádřit svůj postoj vůči tehdejšímu režimu, negativní postoj. Ale když tak nad tím přemýšlím, možná ne úplně přesně věděli, co všechno se pod tou obálkou John Lennon skrývá.
1: Zajímavé na tom je v případě téhle zdi, které se říká Lennonova, že předtím, protože nedaleko bydlel Jan Werich, který s režimem to měl takové napjaté, tak původně tam lidé vyjadřovali solidaritu a podporu Janu Werichovi a po té smrti Johna Lennona se z toho stal právě symbol toho Johna, který zase pro nás, kdo poslouchali třeba muziku ze západu a ne tu unilou normalizační muziku, tak to bylo takové zajímavé, ale i tam byl takový moment, protože v té zdi byl relief bývalého veřejného vodovodu, který trochu připomínal svojí strukturou a tvarem náhrobní kámen, takže tam se to utvořilo. Ale tady zase byla dvojakost toho tehdejšího režimu. Na jedné straně John Lennon některými svými výroky a kroky byl pozitivně přijímán, na druhé straně ten režim to neměl rád a navíc on vždycky měl rád, když to všechno bylo organizováno zhora, když to tady vznikl klub Johna Lennona, který se scházel mimo všechny tyhle oficiální struktury, ať už to byl Svaz mládeže a další, a to tomu režimu nevyhovovalo. Zajímavé je, že se z toho stal takový symbol, ale i za hranicemi nejen Prahy, ale České republiky a v podstatě, že tam postupně přijížděli i fanoušci tohoto muzikanta i ze zahraničí.
0: Musím dodat, že v prosinci 2003 tam přijela i Yoko Ono, napsala vzkaz na tuhle zeď a zapálila svíčku. A důležitá věc, že svíčku po chvíli odnesl sochař David Černý se slovy to ona zničila Beatles. Na závěr pojďme si pustit asi jeden z těch slavných, no nemůžu říct hitu Johna Lennona, protože zase jste mě před natáčením upozornil, že to není jeho původní písnička. Tak co je ta skvělá písnička Merry Christmas, War is Over?
1: No, nevím, zatím se o tom poměrně mlčí, možná z úcty k Johnu Lennonovi, ale myslím si, že jeho odkaz to nikterak neumenšuje, protože písniček původních napsal stovky, ale já, když jsem tak nějak bádal, tak jsem objevil, že tahle ta slavná protiválečná písnička je v podstatě plagiátem skladby Stu Ball od tria Peter, Paul and Mary. Je mi líto, ale je to tak. Posluchačům bych doporučil, ať si poslechne i tuhle tu skladbu a dá mi za pravdu. So this is Christmas.
2: Udělali jsme největší chybu, že jsme se nechali ovlivnit drsňáckými opravdovými revolucionáři a jejich šílenými ideami o zabíjení lidí za účelem jejich spasení před kapitalismem anebo komunismem. Měli jsme se držet své vlastní cesty práce pro mír, postele, plakátů a tak dále.
0: To byla krátká ukázka z textu Johna Lennona z roku 76. Tím končí dnešní portréty.
3: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníků Politico a Wall Street Journal měl Radcliffe Rusku varovat, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Stanice BBC informuje o nejméně 389 mrtvých a pohřešuje se podle ní přes 900 lidí. Záchranné akce v oblasti pokračují. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladić, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na srbský portál Informer. Mladić si odpykával doživotní trest za genocidu spáchanou při válce v Bosně v letech 1992 až 1995. A počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíc od roku 2011. 14. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základní škol už začalo žáků ubývat. A statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety a v tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. A v osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Živě ho odvysílá Radiožurnál Sport.
5: Omezení na dálnici D5 u sjezdu na Cerhovice a taky za Prahou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto 36. kilometr kousek za Molkou vpravo označené. Dejte místě pozor, před chvílí odsud odjela sanitka. Na D5 se opačně z Prahy do Plzně se za sjezdem na Rudnou jede jen pravým pruhem. Noční omezení je mezi 6. až 7. kilometrem a místo plynulé průjezdné. A na silnici 55 z Hulína do Otrokovic je to více než hodina, co auto tam srazilo zvěř, následky čekejte na vjezdu do Tlumačova na úrovni čerpací stanice ČS Prim. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je teď polojasná až oblačná na východě a severovýchodě i skoro jasná. Ochladilo se na 20 až 15 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 15 až 11 a na horách na 14 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháňky místy i silné bouřky. Nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměří kolem 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Stovka bývalých britských a francouzských diplomatů v otevřeném dopisu vyzývá své vlády, aby zakročili proti tomu, co označují za vymazávání Palestiny z mapy. Signatáři jsou přesvědčeni, že Evropa by měla vůči svému spojenci Izraeli přitvrdit, aby ho přiměla ke změně přístupu jak v pásmu Gazy, tak na okupovaném západním břehu Jordánu. Izrael podobné výzvy dlouhodobě kritizuje. Opakuje, že pouze hájí svou vlastní existenci, což je postoj, pro který má česká diplomacie pochopení. Je důvod k tomu, aby Evropa přehodnocovala svoje vztahy s Izraelem?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu jsou ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí Petr Hladík. Dobrý den.
7: Dobré ráno i vám.
6: A bývalý ministr zahraničních věcí, dnes poradce prezidenta Tomáš Petříček. Dobrý den.
8: Hezké ráno.
6: Měla by Evropa, pánové, vyslechnout tu výzvu bývalých britských a francouzských diplomatů a přitvrdit vůči Izraeli? Začněme od vás, pane Hladíku.
7: Víte, ta debata o situaci nejenom v pásmu Gazy, nejenom pokud jde o Izrael, ale pokud se týká celého Blízkého východu, protože samozřejmě Izrael čelí těm hrozbám a výzvám z více stran, tak probíhá v podstatě kontinuálně. A není to tak, že by Evropa nevnímala, řekněme, ta problematická místa a i pokud jde o náš vztah k Izraeli, ale jde spíš o to, že podobné veřejné výzvy tak nemusí nutně vést k tomu výsledku. Vy jste správně označil ty diplomaty za bývalé, to znamená, že to nevyjadřuje postoj britské a francouzské vlády a takto k tomu přistupuje česká diplomacie.
6: Je to tedy výzva vysloužilých diplomatů, často s velkými zkušenostmi právě z regionu Blízkého východu. Pane Petříčku, váš pohled na tu výzvu té stovky bývalých britských a francouzských diplomatů, která by tedy měla podle nich směřovat k určitému přitvrzení postoje vůči Izraeli?
8: Nemyslím si, že Evropská unie nebo Evropa by měla nějakým radikálním způsobem přehodnocovat svoji politiku. Ale o co tady jde a o čem je ta debata, je, jestli Evropa chce mít vliv na dění na Blízkém východě, jestli chce mít vliv na to, co Izrael dělá, anebo také jestli chce mít kredibilitu, důvěryhodnost v celém regionu Blízkého východu a vlastně nakonec i ve vztazích vůči třeba státům třetího světa. A skutečnost, že dnes ty kroky, které Evropa dělá, tak nepřispívají například naplnění té mírové nebo to příměří z října loňského roku, že stále jsme se neposunuli k jeho implementaci, že pokračuje řada kroků izraelské vlády, a tady bych rád rozlišoval, nesmíchejme podporu Izraele a to, jak se stavíme ke konkrétním krokům současné izraelské vlády. Ale třeba rozšiřování osad na západním břehu, de facto kolonizace západním břehu a další násilí osadníků je něco, proti čemu by se jasně měla Evropská unie vymezit a použít své nástroje. A tady myslím, že se jedná prostě o to, jestli chceme mít vliv nebo ne.
6: Buďme konkrétní, když se tady pan Petříček zmínil o tom loňském příměří v pásmu Gazy a o tom, že zatím není úplně naplňováno, tak i toho se ti bývalí diplomaté ve svém dopise dotýkají. Upozorňují, že na 30% pásma Gazy se tísní asi 2 miliony Palestinců a že stovky Palestinců byly zabity od loňského října, kdy to příměří vešlo v platnost. Jak se k tomu staví česká diplomacie a jak by se k tomu měla stavit ta evropská, pane Hladíku?
7: Víte, to je právě to, o čem mluvil Tomáš, že Evropa, aby si zachovala svou roli, tak musí mít tu možnost vůbec tuto roli hrát. Viděli jsme to v příkladu třeba norských diplomatů, nedávno holandských diplomatů, kdy Izrael reagoval právě na určité veřejné kroky, ať už norské, anebo holandské vlády, tím, že jejich diplomatům zabránil vůbec v činnosti.
6: Byly to tedy kroky kritické právě vůči působení Izraele jak v pásmu Gazy,
7: tak
6: na okupovaném západním
7: přesně
6: břehu.
7: Tak. A veřejné. A já vám dám praktický příklad. Když jsme byli v červenci letošního roku právě v Izraeli, tak kromě toho, že tím hlavním důvodem naší návštěvy tak byly bilaterální vztahy, jela tam velká podnikatelská delegace, tak náš ministr při řekněme, rozhovorech důvěrných na čtyři oči s izraelským ministrem, oslovil téma právě evropského působení v pásmu Gazy dvě mise IUBAM Rafah, což je mise na ochranu hranic, a potom IUPOL COPS, což je mise, která má trénovat palestinské policisty. A tam byl problém, že Izrael, řekněme, umožnil prodloužení toho mandátu jenom o 3 měsíce. Ale když scháníte lidi do misí, no tak nemůžete jim dát perspektivu 3 měsíců. Náš ministr plédoval za to, aby to prodloužení bylo standardní.
6: A právě na základě... A je to tedy jeho zásluha, že se to podařilo prodloužit?
7: Ano, a dnes už to mohu říct. Není to jenom jaksi nějaká moje fikce, ale izraelský ministr následně napsal dopis, kde oznamoval prodloužení mandátu obou misí a řekl, že to udělal právě na základě rozhovoru s naším ministrem, samozřejmě i s ministrem německým a italským. A to je ten rozdíl, když děláte...
6: Myslím, že to je jasné, jak to myslíte, nechme na to zareagovat pana Petříčka, bývalého ministra zahraničních věcí. Uznal byste po tom příkladu, který teď vzpomněl pan ředitel Hladík, že možná ta, řekněme, zákulisní diplomacie platí na Izrael daleko víc než veřejná kritika?
8: A tak samozřejmě zákulisní diplomacie funguje a to nikdo asi nekritizuje. To, co ale, o čem se tady dnes vlastně bavíme, je na to, jak je vlastně politika Evropské unie, a teď se skutečně asi bavíme spíše o Evropské unii a jejím postoji, konzistentní a jestli využívá veškeré své nástroje. A není to o tom možná tady veřejně kritizovat Izrael a deklarativně kritizovat Izrael. Myslím, že jako bychom měli se vyvarovat jako čistě deklaratorní diplomacie.
6: Čili změní té výzvy, kterou jsem tady úvodem
8: tak to jsou bývalí diplomaté, ale jde o to také podívat se na některé další věci, které dnes třeba brání implementaci té mírové dohody, které zároveň třeba nedávají dlouhodobější výhled na řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. A bavíme se především o tom nejenom, co se děje v Gaze, ale co se děje také na západním břehu.
6: K tomu bych se taky rád dostal, ale pokud
8: myslím, že třeba Evropská unie nevyužívá ty témata a nebo ty své možnosti.
6: Nezlobte se, na západní břeh Jordánu bych se zvlášť rád zaměřil, ale co konkrétně jinak by, pane Petříčku, podle vás Evropa měla dělat, co se týče situace v pásmu Gazy?
8: Tak kromě té vámi zmiňované výzvy bývalých diplomatů je tady ještě výzva bývalých diplomatů Evropské unie, která odkazuje i na to, že třeba Evropská unie dělala přezkum asociační dohody s Izraelem a vlastně sama konstatuje, že není naplňován článek 2, což je vlastně článek, který říká, obě strany se zavazují k respektu k lidským právům. Nicméně nenastalo vůbec následně nic. Vysoká představitelka Kaja Kallas přiznává, že vlastně Evropská unie shledala, že Izrael nenaplňuje své závazky z článku 2 této dohody. Dohoda je stále platná a ani není vlastně na stole návrh, jak by třeba případně chtěla Evropská unie vůči Izraeli v tomto postoji. A neříkám, pojďme vypovědět tuto dohodu. Není to o tom teď deklarovat, budeme nějakým způsobem sankcionovat Izrael. Ano. Ale bavme se o tom teda, jestli třeba některé její aspekty nemůžou být pozastaveny. Protože dneska, jestli můžu ještě doplnit,
6: určitě,
8: stále
6: prosím,
8: Evropská unie prostě nevyužívá ten fakt, že je to největší obchodní partner Izraele, více než třetina vývozu Izraele směřuje do EU. Naše ekonomická moc prostě tady je a nejsme schopni přetavit ve vliv na to, co se na Blízkém východě děje.
6: Pane Hladíku, nezní to poněkud paradoxně, že na jednu stranu unijní ministryně zahraničních věcí připouští, že Izrael se neřídí článkem 2 asociační dohody, kterou má uzavřenou s Evropskou 27. Na druhé straně Evropa v tomto ohledu nepřijala žádná opatření?
7: Tady pořád platí, že byť

0: Teď jsme v roce 2026 a řekněte nám, jak skutečnost, že máme jakožto Evropská unie s Izraelem asociační dohodu, pomohlo tomu, aby se v pásmu Gazy zlepšila humanitární situace.
1: Ta asociační dohoda nám umožňuje setkávání se, fungování s Izraelci. Proto jsem zmiňoval tu desetiletou pauzu v dialogu, protože ta situace na Blízkém východě, bohužel, i kdyby nebylo 7. října 2023, tak je setrvale kritická. A víte, prosím, když jste se ptal k té vaší otázce, česká i evropská diplomacie se v tomto ohledu řídí rezolucí Rady bezpečnosti 2803 a tím takzvaným Trumpovým plánem, který Rada bezpečnosti schválila. A to oslovuje mimo jiné i přístup humanitární pomoci do pásma Gazy. A samozřejmě, že aby se humanitární pomoc do pásma Gazy dostala, no tak potřebujete souhlas izraelské strany. To znamená, že potřebujete ten dialog.
0: Čili nepodařilo se dojednat zatím nic zásadního v tomto ohledu?
1: Já bych, jestli můžu, tak jenom bych srovnal dvě věci. A Izrael, pokud jde třeba o provádění vojenských operací, pokud jde o vůbec fungování jeho armády, tak je naprosto závislý na pomoci, kterou dostává ze Spojených států amerických. Tu rezoluci Rady bezpečnosti jsem označil za v podstatě naplnění Trumpova mírového plánu. A viděl jste reakci premiéra Netanyahua, který říkal, ne, teďka to, co nám říkají z Ameriky, tak my to nebudeme implementovat. A to jsou Spojené státy americké. A teďka si to srovnejte s rolí Evropské unie.
0: Čili říkáte vlastně, že když na Izrael dostatečné páky nemá Donald Trump, tak co potom Evropa? Co vy na to, pane Petříčku?
2: Tak tady asi se s Petrem shodneme. Nakonec i představitel pro ten mírový proces Mladenov říká a kritizuje izraelskou vládu, že vlastně dnes brání naplňování toho plánu, protože vlastně argumentuje tím, že nejdřív musí být ozbrojen Hamas, pak se budeme stahovat a vlastně postupně z pásma Gazy a umožníme vlastně přechod pod tu civilní správu, což je ten další bod. A už vůbec se nebavím o tom, že rekonstrukce Gazy vlastně ani nezačala. Takže tady jako asi ano, je potřeba souhlasit s tím, že dnes vlastně ani ten nejbližší spojenec Izraele, Spojené státy nemají absolutní vliv nebo neomezený vliv na to, jak se tato izraelská vláda chová. To ale neznamená,
0: na druhé straně možná se bude chovat.
2: To ale neznamená, že bychom,
0: vláda po
2: že
0: volbách,
2: bychom neměli třeba. Ano, a blíží se volby samozřejmě v Izraeli, což je jako také faktor, možná se k tomu ještě dostaneme. Ale v tomto směru myslím, že Evropská unie by měla jednat. To není o tom, že bychom měli zastavit dialog s Izraelem. Ale také ten dialog má mít za cíl dosáhnout nějakých zásadních změn v chování izraelské vlády, které by umožnily naplnění toho mírového plánu. A jestli se dostaneme k dalším tématům, tak vůbec k tomu, aby ve spolupráci se svými spojenci a partnery postupně vlastně zajistila širší bezpečnostní stabilitu ve svém okolí. Tady je potřeba zdůraznit, nikdo zde neříká, že Izrael nemá právo na bezpečnost a na existenci a nemá právo se bránit, ale také je potřeba být objektivní a říct, jestli některé kroky izraelské vlády přispívají k širší bezpečnostní situaci v regionu a k řešení těch dlouhodobých problémů.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý ministr zahraničních věcí, poradce prezidenta Tomáš Petříček a ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničních věcí Petr Hladík.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Stovka bývalých diplomatů v té výzvě francouzské a britské vládě vyzývá taky k pozastavení vývozu zbraní do Izraele. Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka naopak nedávno vzkázal, že český export zbraní do Izraele roste a poroste dál. Je to správně, pane Hladíku?
1: Česká exportní politika, pokud jde o vojenský materiál nebo o materiál do jejího užití, tak se neřídí úplně jenom politickými prohlášeními, ale řídí si zákonem. Tuto záležitost má u nás na starosti licenční správa, která sídlí na ministerstvu průmyslu. My jako ministerstvo zahraničí jsme součástí toho licenčního řízení u každého jednotlivého vývozu a věřte,

0: my jakkoliv nemohu zacházet do detailů, protože ten proces je důvěrný, tak postupujeme ad hoc a každý jednotlivý případ vývozu zbraní, ať už je to kamkoliv, tak je posuzován velmi detailně a postupujeme v souladu se zákonem.
1: Amnesty International před časem uvedla, že Česko možná porušuje svoje závazky vyplývající ze smlouvy o obchodu se zbraněmi, když dodává zbraně Izraeli. Ta smlouva totiž zakazuje vývoz zbraní v těch případech, kdy je riziko, že by mohly být používány k porušování lidských práv. Je mimo vší pochybnost, že by české zbraně byly takto používány?
0: Naprosto, protože vývoz zbraní se řídí mezinárodními pravidly, to znamená, musíte respektovat, že nemůžete vyvážet do zemí, které podléhají sankcím, ať už OSN nebo unijním sankcím. A dále tady máme takzvaný EU Code of Conduct, kterým se musí řídit všechny evropské státy. Takže věřte mi, že kdyby Česká republika cokoliv porušovala, tak by to mělo dopad i jaksi v rámci Evropské unie. Nic takového nedělám.
1: Pane Petříčku, berete takovou odpověď, jakožto bývalý šéf diplomacie? Za vašeho působení Česko taky dodávalo zbraně do Izraele, takže pakliže to bylo v pořádku za vašeho působení, mělo by to být v pořádku i dnes?
2: V tomto samozřejmě nemám informace, co jsou ty jednotlivé licenční případy, to jsou informace, které nejsou veřejné, ale tady se musím potvrdit slova Petra Hladíka, že posuzují se případy jednotlivě s ohledem na naše závazky, s ohledem na to, jestli jsou nějaké restrikce nebo ne, a i s ohledem na naše širší smluvní závazky a právní závazky. Takže tady to by vše mělo být zohledněné. Pokud něčemu dochází mimo tento rámec, tak samozřejmě tady by to mělo být přezkoumáno, ale nemám žádný důkaz, nemám nic před sebou, že bych měl pochybnosti, že Česká republika v tomto nějak zavírá oči.
1: Takže vy sám nevidíte důvod k tomu zvažovat pozastavení dodávek zbraní do Izraele?
2: Tak nemáme na stole žádný sankční mechanismus Evropské unie, který by třeba říkal, do Izraele se v tuto chvíli nevyváží žádné zbraně. Myslím, že tam možná jsou omezení na potenciálně zbraně, které by mohly být použity proti civilistům, ale to nevím, jestli je aktuálně platné. A to jsou jako témata, které se řeší ad hoc a které se třeba koordinují i v rámci Evropské unie. Tady bych, myslím, že jako prosazoval to, ať postupujeme jednotně. Ono potom nakonec, bohužel stejně, pokud by Česká republika postupovala jednostranně, tak těch mezer v těch sankčních systémech potom je tolik, že to vlastně nemá žádný reálný dopad.
1: Německo nicméně pozastavilo na nějakou dobu vývoz určitých zbraní, pak ho zase obnovilo nedlouho potom, co vešlo v platnost to říjnové příměří. Chcete k tomu něco dodat, pane Hladíku?
0: Já myslím, že těžko, ať už Evropa nebo Spojené státy nebo mezinárodní společenství obecně může říkat, že Izrael má právo na sebeobranu. A já opět opakuji, že Izrael čelí nejenom výzvám ze svého jaksi nejbližšího okolí, což je pásmo Gazy nebo Západní břeh, ale čelí útokům jemenských Husiů a dalších.
1: Je ve válce s Iránem a útočí na ně iránské milice.
0: Konflikt s Libanonem. Přesně tak, jako to znamená, že nemůžeme brát ty věci izolovaně a říkáme-li, a to říkáme jako Evropská unie, nejenom jako Česká republika, že Izrael má právo na sebeobranu, tak tato debata je v tomhle, řekl bych, trošku irelevantní.
1: Slíbil jsem, že se zaměříme taky na okupovaný Západní břeh Jordánu. Co, pane Hladíku, říkáte vy na ministerstvu zahraničních věcí na to, že Izrael teď hledá dodavatele pro výstavbu osady? Nové osady na tomto okupovaném území?
0: V tomto je to naprosto jednoduché. Česká republika, když v červnu zasedala Evropská rada na úrovni premiérů, tak přijala závěry. A ty závěry jasně říkají, že ty osady, jakékoliv osady na Západním břehu, jsou nelegální a varovala všechny společnosti před tím, aby se do tendrů, případných tendrů, zapojovali, protože to bude mít reputační, ale i právní následky. No a vzhledem k tomu, že jaksi tohle je setrvalý princip české zahraniční politiky, to platilo za Tomáše Petříčka, platilo to po něm. A proto zmiňuji ty poslední závěry z června 2026, Evropská rada, premiéři, je to v závěrech, tuším, článek 30. Nemáme to zase opět. Ano, jo.
1: Je to dostatečný postoj z vaší strany, pane Petříčku? Není přesně to, po čem vy jste tady před chviličkou volal, že zkrátka Evropa by se měla pokoušet být hráčem vůči Izraeli?
2: A měla by být také schopná případně přehodnotit svůj postoj, pokud vidí, že ten vývoj není pozitivní. A myslím, že v tomto případě ten vývoj na straně izraelské vlády rozhodně nedává přístup k tomu, že by izraelská vláda chtěla přispívat k dlouhodobějšímu řešení konfliktu na Blízkém východě.
1: No a co přesně, znovu vám pokládám tu otázku, co přesně by Evropa měla v této souvislosti dělat?
2: Jenom už to, že v reakci na loňský rok, kdy izraelská vláda povolila dalších 54, to není jenom jedna osada, ta, o té, které hovoříte, to je ta největší, to je přibližně, my jsme si řekli, to je malé městečko, to není malá vesnice, to je město, které má rozdělit západní břeh Jordánu na dvě části de facto a tím pádem znemožnit dvoustátní řešení. A tady myslím, že je přesně na místě si říct, toto je rozhodnutí tak zásadního bezpečnostního a politického dopadu, že prostě na to se musí reagovat. V květnu letošního roku Evropská unie přijala první sankce vůči extremistickým osadnickým skupinám, což myslím, že byl první signál, že ano, Evropská unie může použít nějaké své nástroje, ale například doposud jsme jako neotevřeli ani debatu, nebo debata se vede, ale neposunuli jsme se k nějakému jasnému kroku. Tak jestliže dlouhodobě označujeme tyto kroky za nelegální, proč stále vlastně umožňujeme přístup produktům z těchto osad na evropský vnitřní trh? A myslím, že toto je v takto zásadní moment, který ohrožuje vůbec jako blízkovýchodní mírový proces a nějaké dlouhodobé řešení podle rezolucí OSN. Něco, co bychom měli být jasně jako deklarovat, že to jsme připraveni udělat, pokud izraelská vláda nezmění svoji pozici.
1: Čili produkty z okupovaných území by podle vás měly cílené, být bojkotovány ze strany Evropské unie?
2: Vůči opatřením, která izraelská vláda dělá, které znemožňují de facto dvoustátní řešení a tím pádem řešení blízkovýchodních Evropy.
1: Pane Hladíku, bylo by takové opatření ze strany Evropy, které by Česko podpořilo ke zvážení za předpokladu, že Izrael bude ignorovat tu evropskou výzvu a vybuduje tu novou osadu, to malé městečko, jak to nazval pan Petříček?
0: No takhle, to se jedná o propojení jednoho v podstatě už většího městečka Mále a Adumim s Jeruzalémem. Jo, to je to, o čem ten projekt E1 vůči kterému se mimochodem vymezuje i americká administrativa. To znamená, že to není, ano, to není opět jenom...
1: A teď prosím k té mojí otázce.
0: Ale k vaší otázce. To je opět, to je dávno vyřešeno. Byl jsem sám v Bruselu, když Ehud Olmert tehdy ve funkci...
1: Tehdejší izraelský premiér?
0: Ne, to byl ještě ministr průmyslu, to ještě nebyl. On byl, že o starosta Jeruzaléma, pak byl ministr, pak byl premiér, pak něco taky ve vězení, pokud si správně pamatuju. Ale když byl zrovna ministr průmyslu, tak v Bruselu podepsal dohodu, která jasně vymezuje, že zboží z osad nepodléhá takzvanému preferenčnímu režimu. To znamená, že naši celníci evropští, když vidí, že zboží je z osad, tak se na něho nevztahuje preferenční režim jako na zboží, které má původ přímo na území Izraele. To znamená, Evropa jasně rozlišuje, co je vyrobeno na okupovaných územích, ano, a co je v Izraeli.
1: Nicméně pan Petříček by šel asi ještě dál podle toho, co říkal.
2: Ale stále má přístup na vnitřní trh.
1: Tak.
0: A pokud jde o bojkot, tak my jako česká diplomacie říkáme, to je individuální záležitosti každého členského státu. Chce-li nějaký členský stát zavést sankce, omezit, bojkotovat, no tak ať to udělá. Ale na tomto, a zde opět zmíním, že na tomto není shoda, ale není tam shoda ne kvůli českému nesouhlasu, ale protože ta skupina zemí, která něco takového nepovažuje za rozumné opatření, je daleko větší.
1: U toho pro dnešek skončíme s ředitelem odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničních věcí Petrem Hladíkem. Děkuji vám.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: A bývalým ministrem zahraničních věcí, dnes poradcem prezidenta Tomášem Petříčkem. Díky i vám, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
4: The day of the jackal finally comes to an end.
5: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
6: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
7: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
3: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Pro a proti.
9: O kastraci toulavých koček by se podle vlády měly povinně postarat obce. Je to správná cesta, která zabrání nekontrolovatelnému množení zvířat? Nebo plán selže, protože na něj obce nebudou mít lidi ani peníze? A jak rozeznat mazlíčka na procházce od toulavého kocoura? Debatovat budou spoluautorka návrhu, poslankyně SPD Lucie Šafránková a místopředseda Sdružení místních samospráv, starosta obce Vysočina na Chrudimsku, Tomáš Dubský z Hnutí STAN.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Sněmovní organizační výbor zamítl místopředsedkyni sněmovny Urbanové cestu na Ukrajinu. Vláda v září projedná startupový zákon, počítá s vyšší podporou inovativních firm. Český fotbal bude mít v tomto ročníku 4 zástupce v evropských pohárových soutěžích. A dnes bude až 32 stupňů, ale odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Sněmovní organizační výbor neschválil místopředsedkyni dolní komory Barboře Urbanové z Hnutí STAN návštěvu Ukrajiny. Urbanová o tom informovala v tiskové zprávě a Radiožurnálu to potvrdil i předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Urbanová chtěla na Ukrajinu odcestovat v září na pozvání představitelů tamního parlamentu. Postup koaliční většiny považuje za nepřijatelný.
11: Bohužel vedení sněmovny tuto cestu zamítlo s odůvodněním, že Ukrajinu má řešit jenom vláda České republiky. Já se domnívám, že to je zcela zbytečný spor, protože jsme stále ještě parlamentní demokracie a že to ukazuje jenom to, že vládní koalice nerespektuje i ty občany, které já zastupuju.
10: Okamura ale takové zdůvodnění odmítá. Podle něj Urbanová žádala o takzvanou individuální cestu poslanců a na těch se současná koalice rozhodla podle Okamury šetřit. České startupy budou víc podporované státem. Podle zákona, který má v září schvalovat vláda, budou moct požádat o speciální certifikát. Díky němu si třeba jejich investoři budou moci odečíst ze zdaní až 5 milionů korun ročně.
12: Podmínkami pro získání certifikátu bude, že startup podniká v Česku, funguje méně než 8 let a má obrat do 250 milionů korun ročně. Jeho podnikání zároveň musí být inovativní a mít potenciál růst na zahraniční trhy. Kromě daňových odpočtů investorů si budou moct startupy prodloužit dobu pro daňové uplatnění ztráty na 7 let, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
13: Startupy jsou furt své činnosti ztrátové a 5 let může být krátký termín pro přesunutí se do zisku.
12: Předseda České startupové asociace Jiří Vicherek zákon vítá. Podle něj přispěje k dalšímu rozvoji startupů v Česku. Už teď v zemi podle něj jsou stovky.
14: Potřebujeme takové podmínky, aby čeští podnikatelé nám neutíkali do zahraničí.
12: Zákon by měl platit od července příštího roku. Vít Andrle, Radiožurnál.
10: Kolínská radnice otevřela zrekonstruovaný Kmochův dům. Od začátku nového školního roku v něm budou fungovat dvě dětské skupiny a základní umělecká škola. Za opravu domu, ve kterém žil skladatel a dirigent František Kmoch, město zaplatilo přes 40 milionů korun. Víc než polovinu pokryla dotace, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
15: My jsme ten dům koupili vlastně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
10: Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávia už má jistou ligu mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové se do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény nedostal. Slávia bude v hlavní fázi ligy mistrů hrát mimo jiné s londýnským Arsenálem nebo Bayernem Mnichov. Loni Pražané nevyhráli v této soutěži ani jeden zápas. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského jim ale předchozí zkušenosti můžou k premiérové výhře v lize mistrů pomoct.
16: Uvidíme, jak říkám, ta pravda vždycky leží na hřišti a uvidíme, v jakém stavu, kdo a jak budeme vlastně před těma zápasama, ale ty zkušenosti určitě jako jednoznačně jsou dobrý pro ten další ročník, už protože jsme si to loni vyzkoušeli, že k tomu vítězství je někdy strašně daleko a někdy zároveň hrozně blízko.
10: Dnes odpoledne se rozhodne i o evropských soupeřích Sparty, Plzně a Jablonce.
17: Nebezpečí na D5 za Prahou a nehoda u Poděbrad. Na dálnici D5 dejte pozor, za sjezdem na Rudnou mezi 6. a 7. kilometrem couvají v levém pruhu silničáři, ruší noční uzavírku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova před sjezdem na Bělotín stojí dodávka. Kilometr 311,5 v odstavném pruhu, dobře označená šipkou, je to na výjezdu s omezení opravované úseku. Na silnici 611 na výjezdu z Poděbrad do Chlumce nad Cidlinou havarovala motorka. Nehoda je u fotbalového stadionu, na místo vyjela policie, komplikace omezení v průjezdu zatím z místa nehlásí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháníky místy i silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměří kolem 26 a na horách 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jak pokračují debaty o změně financování médií veřejné služby? Jak se vedení České televize připravuje na možný výrazný pokles příjmů? Co by v takovém případě zmizelo z obrazovek? A co si šéf České televize slibuje od nové podoby nedělní politické debaty? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Dobrý den, vítejte na přenosovém voze. Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. A v jakém stádiu je jednání o změně financování médií veřejné služby v tuto chvíli, tedy na konci prázdnin? Berete v tuto chvíli jako definitivní, že k 1. lednu příštího roku k žádné změně nedojde?
19: Tak momentálně jsme ve stádiu prázdnin, to znamená, sněmovna začala pracovat teprve nedávno, teprve před pár dny. Musíme brát jako fakt a realitu, že ve sněmovně visí zákon, který má změnit financování veřejnoprávních médií a s tím musíme pracovat a v podstatě probíhají jednání na naší radě, ale předpokládám, že veškerá jednání se rozjedou až teprve teď na podzim.
18: Sněmovna měla prázdniny, ale ne všichni politici byli pryč. Využil jste těch prázdnin i k tomu, že byste jednal s premiérem, s ministrem kultury, s někým dalším, že byste měl nějaké aktuální informace od nich?
19: Já se samozřejmě průběžně potkávám s politiky, ale neřešíme zatím žádné konkrétní věci ani pozměňovací návrhy.
18: Jak ta nejistota ohledně financování České televize pro příští rok ovlivňuje přípravu rozpočtu? Jak se dá sestavit rozpočet, když nevíte, kolik budete mít jako příjmy?
19: Já jsem byl vyzván Radou České televize, abych předložil variantu, nechci používat přímo slovo krizového, ale sníženého rozpočtu pro případ, že by došlo k poklesu příjmu České televize. S péčí řádného hospodáře to považuji za velice správnou cestu a to jsem včera na radě udělal, na včerejší radě. A momentálně zvažujeme s kolegy z managementu o předložení tohoto sníženého rozpočtu pro rok 2027, přestože si myslíme, že v roce 2027 2027 ještě ke změně nedojde.
18: Ten návrh, který jste včera představil radě, počítá se škrty ve výši 350 milionů korun. Včera to bylo prezentováno jako hypotetický scénář. Z toho, co jste teď řekl, chápu tedy dobře, že míříte k tomu, že se stane realistickým, že tedy opravdu ten rozpočet, který předložíte radě České televize, bude o 350 milionů nižší?
19: Plánujeme to v tomto rozsahu. Je to vlastně forma, s kterou ještě Česká televize může dostat toho, aby mohla poskytovat veřejnou službu v tom rozsahu, v jakém ji poskytuje nyní, abychom nemuseli vypovídat dlouhodobě uzavřené smlouvy, především sportovní práva, kde by to dle mého asi ani nešlo přesně, anebo vypovídat smlouvy na dlouhodobou dramatiku, kde by to šlo, ale byly by tam velké sankce. Takže toto by zůstalo zachováno a co je nejdůležitější, byli bychom při této částce schopni naplňovat uzavřené memorandum veřejné služby.
18: Co je to za vzkaz, když v téhleté situaci, kdy se debatuje o financování veřejné služby, generální ředitel České televize přijde na radu a řekne, že je možné příští rok ušetřit 350 milionů?
19: No, já bych to uvedl na pravou míru. My nešetříme, my nemáme nikde rezervu, my skutečně budeme muset sáhnout do toho rozpočtu a promítne se to jak v personální oblasti, tak se to promítne v investicích, které budeme muset odložit, promítne se to v provozních nákladech a bohužel i ve výrobě úkolu, to znamená ve výrobě pořadu.
18: Když budeme konkrétnější, jestli jsem s tím dobře díval do toho materiálu, tak na výrobu pořadu by mělo být o 70 milionů méně. Co to bude prakticky znamenat? Které pořady zmizí nebo nevzniknou, přestože měly vzniknout?
19: To nejsme schopni teď říct, protože my ještě nemáme postavený výrobní úkol pro příští rok. Ten budeme vlastně zahajovat a tvořit příští týden. A ten bude vycházet samozřejmě z dlouhodobých plánů, které máme uzavřené. Rada je schválila na 5 let a je to vlastně veřejný dokument a pojedeme podle těchto čísel. A my ještě nevíme, co ten výrobní úkol bude vlastně, čím bude naplněn a pokud bychom přistoupili k jeho snížení o 70 milionů, tak to budeme muset řešit právě z toho, čím bude naplněn.
18: To nemáte žádnou představu, co z toho širokého portfolia, co vytváříte, tak co by šlo jako první
19: Ne, to zatím nebudeme sdělovat, protože to si musíme jasně ujasnit především s ředitelem programu a s ředitelem výroby.
18: A to ještě nemáte?
19: Máme to předběžně, ale není ten výrobní úkol hotový.
18: A opravdu se nedá ani naznačit, jestli to bude dokumentární tvorba, dramatická tvorba, nějaké seriály, zábava nebo něco pro děti. Nejde ani to říci?
19: Konkrétní věci nebudeme říkat, ale třeba jsme měli plánovaný, pokud teda chcete ode mě nějakou odpověď, tak jsme měli plánovaný dětský seriál, který budeme muset odložit.
18: V tom návrhu, který včera projednávala rada, nebo který jste předložili radě, byly škrty i v personální oblasti, tuším 30 milionů korun. Co to bude znamenat prakticky? Kolik lidí skončí?
19: My máme plánované v dlouhodobých plánech, a to vlastně není vlastně nic nového, úspory během 5 let řádu 12% personální. To znamená, představuje to nějakých 350 lidí a toto bude v průběhu 5 let a myslím si, že budeme muset v počátečním stavu vlastně, pokud bychom šli touto redukcí, tak se bavit o nějakém, dejme tomu, 100, 120, 130 lidí.
18: Znamenalo by to i zmrazování platů? Tenhle ten scénář?
19: Budeme vyjednávat kolektivní smlouvu, takže to je taky předčasná otázka.
18: Ale připadá něco takového v úvahu? Do toho jednání půjdete i s touto variantou?
19: Samozřejmě je to jedna z variant.
18: Když se vrátím ještě k tomu návrhu, vy říkáte, že to má nějaké dopady. Na druhé straně je taktické vůbec připouštět, že televize splní své úkoly, splní memorandum příští rok, když škrtnete 350 milionů korun. Kam mířím? Jestli tím trochu, nebo jestli to nemůže vypadat, že trochu dáváte zapravdu vládním politikům, třeba premiérovi Andreji Babišovi, který veřejně říkal, že Česká televize a Český rozhlas mohou šetřit a že to je otázka toho, jestli chtějí nebo nechtějí.
19: Tak my tu částku považujeme za maximum možného, to znamená, bereme ji jako realistickou, s kterou by ještě Česká televize mohla fungovat, to už jsem řekl. Pokud by to byla částka, která momentálně je v zákoně, což je vlastně minus 1 miliarda vlastně oproti roku 2026, ale my řešíme rok 2027, kdy už by to nebyla 1 miliarda, ale 1,3 miliardy a v roce 2024 jsme použili 400 milionů rezerv, takže dohromady je to 1,7 miliardy, tak toto by bylo absolutně nereálné. Ale s částkou 350 milionů bychom dokázali pracovat, ale samozřejmě bylo by to ochuzené.
18: Slibujete si od toho návrhu třeba to, že politici budou vstřícnější v těch dalších jednáních, že to budou brát jako projev dobré vůle?
19: No tak na ta jednání s nějakými vlastně parametry musíme přijít, jo? Takže to je asi zrovna toto je to, s čím budeme chtít jednat.
18: To znamená k těm jednáním, pokud tedy vláda navrhuje škrty nominálně miliarda, vy jste vysvětloval, že v praxi je to víc pro ty příští roky, vy teď přicházíte z 350 miliony, tak je to tak, že teď předpokládáte, že se sejdete někde mezi tím?
19: My předpokládáme, že pokud nám rada odsouhlasí rozpočet s tímto deficitem minus 350 milionů, tak samozřejmě s tím budeme pracovat. Předpokládáme, že příští rok k žádnému změně financování nedojde, tudíž si vytváříme rezervu, kterou budeme mít umístěnou ve fondu poplatků a s kterou budeme moct potom pracovat. To znamená, ale je to částka, s kterou budeme operovat.
18: K té další strategii, ono možná někteří diváci a posluchači už se v tom trochu ztrácejí, protože tady byly různé návrhy na změnu financování, byl tady návrh úplně nového zákona Ministerstva kultury, který po stovkách připomínek spadl pod stůl, je tady aktuální návrh, který převádí financování médií veřejné služby pod státní rozpočet a vedle toho je tady ještě poslanecký návrh skupiny kolem Patrika Nachera z Hnutí ANO, který nechává poplatky, ale osvobozuje některé skupiny rodiny seniorů nad 75 let a menší firmy od placení poplatků. V téhleté situaci, jaká je vlastně aktuálně vaše strategie? Jde vám o to, aby za každou cenu zůstaly poplatky, anebo je pro vás vlastně důležitější, s jakým objemem peněz budete hospodařit?
19: No prioritně jde hlavně o ty poplatky, samozřejmě to jde i nám, i rozhlasu jde o poplatky, protože neustále opakujeme, že to je nejlepší způsob financování veřejnoprávních médií, ať už z hlediska nezávislosti, ať už z hlediska objemu. Česká republika má perfektní výběr poplatků, jeden z nejlepších v Evropě, došlo k navýšení, takže je to fungující model a my říkáme, jestliže je něco funkční, tak není důvod to měnit, navíc by státní rozpočet ušetřil velmi slušnou částku a víme, jak státní rozpočet nyní bojuje vlastně s financemi. Ale zase musíme být realističtí. Ve všech jednáních, které jsou a že jich bylo před prázdninami poměrně hodně, se dovídáme úplně s jasným tím, že prostě současná vládní koalice tu změnu uskuteční. Vlastně důsledek toho je i to, že visí zákon ve sněmovně, vládní návrh. To znamená, my s tím musíme pracovat, nemůžeme se tvářit, že toto neexistuje.
18: Vidíte v tuhle chvíli reálnou šanci, že by poplatky opravdu zůstaly?
19: Já jsem k tomu skeptický.
18: Ta jednání se samozřejmě týkají České televize i Českého rozhlasu. Do jaké míry postupujete společně s Českým rozhlasem?
19: Tak účastníme se pravidelně všech kulatých stolů, které ve sněmovně i v Senátu jsou. Děláme společná prohlášení, pravidelně se s panem Zaoralem scházíme, takže situaci konzultujeme, takže určitě v kontaktu úzkém jsme.
18: Generální ředitel České televize Hynek Chudárek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. My jsme už mluvili o tom, co jste včera předložil radě, to znamená možné úspory ve výši 350 milionů, ale mluvili jsme také o tom, že ten vládní návrh, který leží ve sněmovně, počítá s daleko většími škrty. V tom materiálu, který vy jste radě včera předložil, jsou i dopady toho, nebo návrh, nebo to, jak vidíte, jak by na Českou televizi a jednotlivé oblasti dopadly ty větší škrty. Do jaké míry by Česká televize zůstala Českou televizí, kdyby opravdu jste přišli o miliardu, nebo tak, jak vy jste říkal, miliardu 700 milionů?
19: Já tu situaci si vůbec nepřipouštím, protože vím, že s touto částkou bychom nedokázali poskytovat veřejnou službu v tom rozsahu, který je teď. To znamená, muselo by dojít k redefinici veřejné služby, která by vedla k silnému oslabení veřejnoprávních médií, samozřejmě na úkor komerčních médií, což je také součást nějaké hry, která se momentálně odvíjí, takže nepřipouštím tuto variantu vůbec. Nemohli bychom třeba provozovat všechny kanály, museli bychom třeba rušit některé, ať už dětský nebo kulturní kanál, ale zatím toto nevidím před sebou.
18: Hodně emocí na začátku prázdnin vyvolala vaše slova na Karlovarském filmovém festivalu o tom, že v těch scénářích by mohlo dojít k redukci regionální tvorby. Iniciativa veřejnoprávně, tedy iniciativa zaměstnanců České televize, po vás chtěla, abyste garantoval, že nedojde k oslabení brněnského a ostrovského studia, regionální výroby, regionálního zpravodajství a krajských redakcí. Tohle můžete garantovat?
19: No, já jsem to záměrně v těch Karlových Varech uvedl, protože je to ohroženo, takže garantovat to určitě nemohu, protože v zákoně je víceméně zákonný podíl 20% vysílání z regionů. Není to rušení regionálních studií, to v žádném případě, ale naplnění 20% kvóty, a když nebudeme mít v podstatě dostatek financí na výrobu, tak ji třeba nebudeme moci naplňovat. Takže, anebo ji budeme naplňovat samozřejmě reprízami, které tam odvysíláme, tak aby jsme dostali zákon.
18: To znamená, že uvažujete v tuto chvíli o nějakých scénářích redukcí regionální tvorby?
19: I toto je ve hře, samozřejmě.
18: A v jaké míře?
19: To nejsem schopen říct, to ani nevím.
18: Pokud je o zpravodajství, tak ten materiál, který jste včera předložil radě, tak říká, že v případě těch větších škrtů, tak jak navrhuje vláda, bude narušena šíře a hloubka pokrývání událostí. Co si pod tím představit?
19: Teď nerozumím přesně otázce.
18: Říkáte, že pokud by prošel ten vládní návrh, tak ve zpravodajství budete omezovat šíři a hloubku pokrývání událostí. Máte nějakou představu, jak by se tohleto projevilo? Co byste nepokrývali? Co by to znamenalo pro diváka?
19: Kdyby by šlo k úplně krizovému scénáři, který vy říkáte, že může nastat, my si myslíme, že ne. I takové jsou vlastně...
18: Já neříkám, že může nastat, pardon. Já cituji z materiálu, který vy jste předložil včera radě, kde tohle to konstatujete, a pokud to konstatujete, tak předpokládám, že takový scénář i vy sám berete, že je ve hře.
19: Tak je to takové to pokud by došlo, takže pokud by došlo, tak se to dotkne České televize jako celku. To znamená, nemůžeme říct, že jednu divizi zachováme v plné výši a ostatní utlumíme na nulu. To znamená, muselo by se to logicky, když říkáme, že by se to dotklo výroby pořadu a výrobního úkolu, tak by se to mohlo dotknout i třeba zpravodajství, zahraničního zpravodajství, víceméně množství poskytovaných informací a tak dál. Toto by dle mého mělo být až úplně v neposlední řadě, a jak říkám, jsem optimista.
18: V neposlední nebo v poslední řadě?
19: Poslední. A myslím si, že k tomuto by nemělo dojít.
18: Vy avizujete také, že připravíte personální audit. I o tom včera jednala Rada České televize. Kdy by ten audit měl být hotový?
19: Tak personální audit je víceméně daný usnesením rady, že bychom měli vlastně zadat a připravit personální audit. Personální audit není, to je běh na dlouhou trať, to znamená, předpokládáme, že by to bylo tak na rok až na dva, poté co by se musel vysoutěžit, udělat, stanovit parametry a tak dále a tak dále.
18: Ten personální audit bude každopádně bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet jednání o financování?
19: To je otázka jednání rady a managementu České televize, to my nevíme.
18: Vy sám vidíte smysl v tom personálním auditu? Těšíte se vy jako vrchní manažer České televize na to, až těho výsledky budete mít? Nebo je to spíš plnění
19: úkolu? Já si myslím, že personální audit je důležitá věc. Nicméně je časově náročná, je i finančně náročná, a do té doby, než personální audit vlastně by vyšel v nějakou platnost, dal nějaká doporučení a my jsme podle něj začali jednat, tak si myslím, že do té doby už budeme jednat i bez něj. To znamená, my musíme sledovat situaci v České televizi a úsporná opatření, pokud schválíme snížení rozpočet, začít dělat i hned.
18: Jak se ta celková situace, o které mluvíme, to, co se odehrává okolo České televize, projevuje uvnitř té instituce? Cítíte, že to ovlivňuje náladu, že to ovlivňuje třeba i to, jak pracují jednotliví lidé?
19: Já si myslím, že na práci lidí se to zatím neprojevuje, že všichni pracují tak, jak mají, a myslím si, že výstup a výkon České televize je naprosto stabilní a stejný, jako byl.
18: A na náladě se to odráží?
19: Tak zcela jistě, protože je tady iniciativa veřejnoprávně a ta je tady právě proto, že je tato situace kolem nás.
18: Mimochodem, iniciativa veřejnoprávně před prázdninami iniciovala symbolickou jednodenní stávku. Měla ta stávka podle vás smysl?
19: Určitě měla smysl, protože je potřeba projevit názor a víceméně i nějakou obavu z toho, co by se mohlo dát. My jsme ji samozřejmě podpořili, jednali jsme na dennodenní bázi vlastně s organizátory.
18: Máte pocit, že by byly na místě nějaké razantnější protesty zaměstnanců?
19: Já ani management nebudeme vyzývat k takovýmto věcem. To není naším úkolem.
18: A máte zprávy, že se chystají razantnější akce?
19: Já jsem měl zprávu, že bude nějaká manifestace společně s Českým rozhlasem, ale oficiálně ke mně nepřišla žádná vlastně zpráva od iniciativy.
18: Ohrožuje to všechno, co se děje, nezávislost České televize?
19: Nezávislost České televize, myslíte způsob financování?
18: Myslím způsob financování, vyjadřování ať už koaličních nebo opozičních politiků, iniciativy zaměstnanců. Zkrátka tohle všechno, co se děje okolo toho reakce společnosti, ohrožuje nebo ovlivňuje to nějak nezávislost?
19: Tak to je otázka. Největší ohrožení nezávislosti by bylo, kdyby došlo ke změně rad, kdyby vlastně došlo ke změně ovládání České televize. Zatím dochází ke změně financování a my se snažíme, pokud bude ta změna samozřejmě, a my se snažíme docílit určitých pojistek, abychom mohli víceméně garantovat, že k žádnému ovlivnění, které by šlo přes peníze, nemůže dojít. V současné době je ta částka řešena jako mandatorní výdaj, to znamená, je součástí zákona. Zákon může být změněn jenom zákonodárci, to znamená, nemůže být změněn samotným ministrem, nemůže být změněn vládou, nemůže být změněn.
18: Ale může být změněn
19: nějakou
18: většinou ve sněmovně,
19: ano,
18: to znamená
19: může být změněn
18: koalic.
19: Stejně tak, jako můžou být změněny poplatky vis vlastně pozměňovací návrh pana Nachera. To znamená, jsme vlastně, pokud by nedošlo k lepší pojistce, kterou my usilujeme, tak samozřejmě jsme ve stejné situaci jako teď, to je potřeba si říct. Ale my usilujeme ústavní pojistku, jsou dvě možnosti, buď to ústavní kvalifikovaná většina, kdy vlastně musí být, to je takzvaná 120, anebo pak je zákon, kdy musí takovouhle věc odsouhlasit zvlášť parlament, jak teda sněmovna a zvlášť senát. Takže to jsou dvě důležité ústavní pojistky, které by určitě situaci vyřešily.
18: Ale i kdyby tam zůstalo, jestli dobře chápu vaše slova, i kdyby to zůstalo v té stávající podobě, to znamená, že by to šlo změnit prostou většinou ve sněmovně, tak v takovém případě by to podle vás neohrožovalo nezávislost České televize. Chápu to dobře?
19: Ta možnost tam je, vy mě k tomu tlačíte, abych řekl, jestli jo nebo ne. Ta možnost tam samozřejmě u poplatků není a tady ta možnost prostě je.
18: Pojďme ještě k aktualitě, která se objeví na obrazovkách v neděli. V neděli bude mít premiéru nový politický diskusní pořad České televize v čase bývalých otázek Václava Moravce. Jaké ambice s nedělní debatou máte? Budete brát jako neúspěch, pokud nová nedělní debata nebude tak sledovaná a tak citovaná, jako byly otázky Václava Moravce?
19: My si myslíme, že bude sledovaná, že bude dobrá, protože jsme se celkem hodně věnovali její přípravě, když jsme byli postaveni před tu realitu, že budeme muset vytvořit nový pořad vlastně tohoto typu. Jak sám víte, tak jsme ho rozšířili, bude tam více moderátorů, bude tomu věnováno více času, budou tam analýzy vlastně toho, co se tam odehraje a tak dál. To znamená, myslíme si, máme nové studio, o kterém jsem přesvědčený, že je perfektní, takže těším se na tu neděli.
18: Takže očekáváte, že sledovanost bude větší, než byla u Václava Moravce dlouhodobě?
19: Já budu spokojen, když bude stejná. Ale debaty, které jsme měli v podstatě jako náhradní debaty po té, co Václav Moravec odešel, tak víceméně ukázaly, že divák má zájem.
18: Vy jste nakonec vybrali moderátory té nové podoby nedělního diskusního pořadu z vlastních řad. Moderování se ujmou Jana Peroutková, Lukáš Dulanský, Jiří Václavek a Daniel Takáč. Nezvažovali jste, že byste vzali někoho zvenčí, tak jak konec konců před 21 lety přišel i Václav Moravec tehdy z české redakce BBC?
19: Tak my jsme řešili s Petrem Mrzenou, vlastně ředitelem zpravodajství, tuto otázku. Nakonec jsme se shodli, že to postavíme na našich tvářích a myslím, že jsme vybrali dobře.
18: Vy jste v srpnu představili programové novinky pro podzimní období. Jak důležitá je v té současné době, o které tady už 20 minut mluvíme, jak v téhleté době je důležitá sledovanost České televize?
19: Sledovanost je pro každé médium důležitá. Taková je to klišé, že veřejnoprávní televize nemá mít sledovanost není, já s tím nesouhlasím. Za prvé, generální ředitel má jeden z parametrů svého bonusu sledovanost, takže tady už bych by to byl protimluv, kdybych říkal, že nám na ní nezáleží a my přece musíme vyrábět tak, aby prostě jsme toho diváka uspokojili. Jde spíš o to, co mu nabízíme, aby to mělo ten veřejnoprávní podtext, tu veřejnoprávní linku, aby prostě jsme se mohli věnovat i ze zákona tomu, co musíme. Menšinám, titulkování pro neslyšící a tak dál a tak dál. Těch věcí je hodně.
18: Od čeho v tom podzimním programu si slibujete nejvíc?
19: No, kdybych řekl od Stardance, tak by to bylo jednoduché, protože tam víme, že to úspěšné bude velmi a myslím, že se na to těší úplně celý národ a do Vánoc budeme vlastně v sobotu absolutní jedničky, to už asi můžeme říct teď, takže jako máme skvělý casting, ale já se spíš těším na tu dramatickou tvorbu, kterou budeme mít, která vlastně bude mít v letošním podzimu poměrně hodně premiér a osobně se moc těším na naši novou talk show, kterou budeme vysílat ve středu a která bude vlastně, najednou se bude jmenovat, a která vlastně bude o tom, že reportéry budou vlastně lidé s autistickým spektrem a budou zpovídat známé osobnosti, jako je třeba Anja Geislerová nebo Leoš Mareš nebo Jan Cina, a je to formát, na který se moc těším. Je to převzaté vlastně z Francie a ještě to tady nebylo.
18: Když jste mluvil o Stardance, kolik řad v tuhle chvíli máte nakoupeno dopředu? Kolik řad Stardance ještě, ať už se bude dít cokoliv, bude Česká televize vysílat?
19: My pravidelně máme koupeny obce, to znamená, protože ten formát u nás funguje spjatý s Českou televizí, tak vlastně obci máme koupenou vždycky.
18: A ta je na jak dlouho?
19: Ta je nekonečná? Není nekonečná, musíte ji obnovovat.
18: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
19: Děkuji.
18: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Vancíř.
8: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
20: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
21: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
20: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
21: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
20: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutno s tím mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomínáme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
22: Dobrý den.
0: Michale, my jsme se dostali na úplný závěr naší série, tak bychom se měli podívat na to, proč finanční gramotnost rozhoduje o kvalitě života jednotlivce a vlastně i o kvalitě a výkonnosti a prosperitě celé společnosti. A proč vlastně nestačí umět peníze jenom vydělávat, ale proč jim také máme rozumět. Co to vlastně znamená být finančně gramotným člověkem, ale v 21. století, protože ty poslední roky přinesly řadu změn, ať už technologických, anebo náročných ekonomických, dejme tomu, problémů, které se řešily na celospolečenské úrovni a bylo třeba a je třeba jim rozumět i do budoucna.
22: To jádro, to gro je pořád stejné už desítky let. To znamená, když zůstaneme na půdě vysloveně té domácnosti, tak prostě mít svůj rozpočet pod kontrolou, vědět, jak to je s našimi příjmy a výdají, nedopustit, aby se to dalo do nějakého rozkolu, o kterém jsme nevěděli, který jsme nečekali a tak dál, který nás zaskočil. To je první věc. A když se pak rozhlídneme po té krajině, tak prostě umět používat ty nástroje, které se nám nabízejí, ať už to jsou platební nástroje, ať už to jsou investiční nebo dluhové nástroje. Tam se ta situace samozřejmě komplikuje neustále, ale na druhou stranu já si myslím, že samozřejmě ti, kteří nám je nabízejí, tak oni dobře vědí, že lidská mysl má svá omezení a že jsme v nějakém světě, který na nás útočí ze spousty stran, že máme málo času, že spoustu času trávíme prostě úplně jiným způsobem, než abychom se kochali svým internetovým bankovnictvím, co tam je všechno za nové funkcionality. Čili oni o tom vědí a snaží se nám vstříc a všechny tyhle ty věci, všechny ty nástroje pořád držet na nějaké úrovni srozumitelnosti, abychom prostě to zvládli. Plus samozřejmě je tady celé odvětví poradenské, ať už samostatní poradci nebo instituce, která nám nějak radí, které nám taky s tím pomáhají, čili celý ten systém samozřejmě ví, že člověk je pořád jenom člověk a že je potřeba se mu jako přiblížit, jinak prostě ty jejich produkty nepoužijeme a nebo je použijeme úplně špatně.
0: My teď aktuálně sledujeme prudký nástup umělé inteligence. A to i ve světě financí samozřejmě. Jak důležité je vlastně rozumět základům umělé inteligence, protože ona už dokáže absorbovat ta základní pravidla, o kterých my jsme se bavili a dokáže nějak zhodnotit. Je vlastně i pro finanční gramotnost zásadní rozumět i tomu, jak funguje umělá inteligence? Protože ji budeme potkávat ve světě s peněz čím dál častěji, to se odvážím říct.
22: To určitě. Já si myslím, že nemusíme ani tak úplně rozumět tomu, jak funguje, protože to je velice složitá věc a navíc se to pořád mění, ale měli bychom minimálně být si dobře vědomi omezení, která má. To znamená, je to úžasný nástroj, ve spoustě věcí nám usnadňuje situaci, urychluje uvažování a tak dále, ale měli bychom vědět, že ona se prostě vždycky nakonec ty její odpovědi budou závislé na tom, kde se učila v úzovkách. Zatím, pokud se nepletu, nejsem žádný velký expert na AI, ale pokud se nepletu, tak neustále vlastně veškerá AI halucinuje takzvaně, čili občas dělá vysloveně chyby, naprosto nevysvětlitelné. Může to být jednou za 10 let. Nebo za 10 000 našich dotazů, které jí položíme. No jo, ale co když zrovna ten 10 000 je dotaz týkající se hypotéky, kde my prostě řešíme, co máme dělat na dalších 20 let s našimi penězi, respektive jestli si chceme půjčovat cizí peníze. A možná zrovna tahle odpověď bude prostě s halucinací a bude problém. Navíc je tady a bude vždycky problém to, co se říká lidově, že by mohla být cinknutá. Tu AI někdo vyrábí a má nějaké obchodní zájmy. A může se stát, že prostě zrovna té naší kauzy, mini kauzy, protože naše hypotéka nikoho ve Silicon Valley asi nezajímá, ale může se to prostě tak se běhnout, že zrovna na nás padne nějaké nenápadné pravidýlko, které je tam zakomponováno a které prostě má za úkol tlačit klienty nějakým konkrétním způsobem. Proč o tom všem mluvím? Myslím si, že AI je dobrý nástroj, ale nikdy to nebude, nebo by nemělo být tak, že to je prostě ten, kdo rozhoduje. Vždycky by to mělo být jenom nějaká příprava, jenom nějaký náš asistent. A pak bychom měli přijít my s našimi znalostmi, s naším selským rozumem, případně s naším poradcem, pokud máme pocit, že na to sami nestačíme. A měli bychom to probrat s kamarády, zeptat se ještě někde jinde, ale rozhodně bych varoval předtím něco odevzdat AI, zeptat se, aha, poradila mi, že mám investovat zrovna sem, tak to tam ty peníze poslat a prostě čekat, že to dopadne dobře.
0: Mm-hmm, takže jaké znalosti bys měl obyčejný člověk znát z pole ekonomiky, aby dokázal zhodnotit to, co mu vlastně AI asistent poradí?
22: Měl by vždycky měl mít pocit, že tomu v zásadě vlastně rozumí to, co se mu říká, že to dává nějaký smysl jemu samotnému, že si umí představit, jak to funguje. Když prostě, já nevím, investuju do nemovitostního fondu, který má nakoupený domy, kde jsou nějaké nájmy, tak já vím, že to bude z těch nájmů ty peníze. Umím si představit, kolik tak asi nájemné vynáší, že tam jsou potíže občas nájemníky a tak dále, takže nemůžu čekat od takového fondu 30% zhodnocení každoročně, ale zase asi ne třeba nulu. Musí mít nějaký prostě cit pro to, co asi se tak dá očekávat. A pokud ho nemám, tak buď se do těch transakcí nepouštím, což bych doporučoval mnohým z nás, prostě nemít tu ambici příliš vysoko, jo, s hospodařením. Nepouštět se zbytečně jenom proto, že někdo jiný, kdo ale třeba k tomu má, buď má to má ty nervy, nebo na to má znalosti a prostě koupil si kryptoměny, řekněme například, jeden příklad z mnoha, tak to ještě neznamená, že všichni si je musí kupovat prostě, čili musím to mít neustále pod kontrolou, všechno, co dělám v té finanční oblasti, buď sám, anebo po případě, pokud teda mám pocit, že přece jenom se držím příliš při zemi, tak se jít někam poradit. Ale vždycky musím mít pocit, jako že to stádo mám někde v nějaké ohradě a ne, že se mě to rozutíkalo někam za kopec a vlastně vůbec nevím, co se děje. A jenom tak doufám, prostě mám hlavu v dlaních a doufám, že nakonec to snad dopadne dobře.
0: A jakou roli dáváte v ekonomice kryptoměnám, které jste sám zmínil?
22: No, já si myslím, že kryptoměny, zase je to dynamické odvětví, kde se spousta věcí samozřejmě vyvíjí, ale už se to tak trošku stříbří, aspoň v tuhle tu chvíli se to stříbří, že vlastně celý ten obor se rozpadl na dvě základní části, které mají výrazně odlišné vlastnosti. Jedna věc jsou takzvané stablecoiny, což jsou kryptoměny, jejichž hodnota je pevně navázána na hodnotu nějaké konkrétní normální měny, skoro všechny jsou na dolar navázané. A tam se ukazuje, že tenhle ten konkrétní vynález těch stablecoinů, no pokud bude dobře regulován, což zatím úplně není, ale myslím si, že ta regulace se zesiluje, tak vlastně do budoucna může začít hrát roli, řekl bych, velmi nebezpečnou pro bankovní sektor, protože se ukazuje, že možná v řadě oblastí je to rychlejší, jednodušší, levnější řešení pro platby, zejména přeshraniční. To jsou stablecoiny, které začínají být těmi hlavními hvězdami z mého pohledu v rámci celého toho kryptosvěta. A pak je tady ten zbytek, nebo teda konkrétně minimálně ty ostatní kryptoměny, typicky Bitcoin, to je největší, odjakživa největší hvězda, která trpí právě tím, co u těch stablecoinů je definiční znak, jaksi, aby to tam nebylo, to znamená kolísání hodnoty. Tak stablecoiny jsou tak definovány a doufáme vždycky, že to tak zůstane, tak Bitcoin a řada dalších kryptoměn, prostě ta jejich hodnota se natolik mění, nejenom z roku na rok, ale z měsíce na měsíc a dokonce občas i ze dne na den, že to prostě tu původní ambici, aby to byla skutečně měna, aby to byl platební prostředek, prostě nesplňují. A tam si myslím, že je určitá šance, že to nespadne zpátky na nulu. Je spousta ekonomických finančních guru, kteří se Bitcoinu vysmívají, že to je naprostý nesmysl. To já si nemyslím, nějaký zdroj poptávky tam je. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, ale je to, bych řekl, část, která víc a víc začíná připomínat prostě jenom další způsob investování, ale rozhodně ne něco, co bychom používali každý den k placení.
0: Každý den k placení používáme hotovost, ale řada z nás už hotovost prakticky nepoužívá. Platí vše kartami, mobily, hodinkami. Přežije hotovost 21. století, protože tato otázka se kladla právě v souvislosti s kryptoměnami a s pokračující digitalizací stále častěji. Většinou ekonomové řeknou, že hotovost má nezastupitelnou roli v ekonomice a že nezmizí nikdy. Ale my stále častěji vidíme, že už i ti stánkaři někde na horách řeknou, zaplatíte QR kódem, blik, blik, a je zaplaceno a už spousta lidí s sebou ani hotovost možná nenosí.
22: Dokonce u nás máme snahu dlouhodobou prosadit právo na placení hotovostí i do ústavy, mám ten pocit. Čili je to evidentně horké téma. Já osobně jsem skálopevně přesvědčen, že hotovost nezmizí. přesně právě proto, že má v jistých okamžicích, které třeba teď ani nezažíváme, ale prostě můžou přijít období různých blackoutů, kybernetických útoků, prostě okamžiků, kdy ten bezhotovostní systém, elektronický systém přestane fungovat nebo přestane fungovat pořádně a v tu ránu najednou zase budeme velmi rádi, že máme doma ty 10 koruny a 100 koruny a 1000 koruny. A tak zrovna mimochodem třeba některé severské státy, které se uvádějí jako naprostí průkopníci v používání bezhotovostní platebního styku, tak zrovna ty byly první, protože ty už došli k tomu bodu, kde to začínalo zavánět skutečně zánikem hotovosti, tak tam centrální banky a možná i ministerstva financí a další instituce vydávají oficiální jednoznačná doporučení tamním domácnostem, velmi silná doporučení. Prosím vás, hlavně nedělejte tu chybu, že byste neměli vůbec žádnou hotovost. Mějte to doma nachystáno, dokonce myslím, je to asi třeba konkrétní částky 2000 na naše v přepočtu zhruba 2-3000 korun na dospělého na týden. Prostě mít je doma někde v knihovně schováno, v hrníčku a tak dále. Nemusí to být moc, ale to znamená, že prostě ta hotovost jako instituce by měla zůstat zachována. Bude asi ustupovat, ano, ale za jistých okolností nadále určitě bude existovat, takže já bych se rozhodně nebál, že zanikne. Druhá věc je s tím právem placení, protože jsou mezi námi tací zejména třeba důchodci nebo lidé, kteří mají panickou hrůzu z toho, že někdo uvidí jejich platby tím elektronickým způsobem, kteří chtějí mít možnost platit všude.

0: podcastových aplikací.
1: Michale, vy se finanční gramotnosti věnujete dlouhodobě. Kdy jste si jako ekonom uvědomil, že právě finanční gramotnost může zásadně ovlivnit kvalitu života celé společnosti?
2: No, ono to bylo vlastně nepřímo, protože já jsem původně hlavně chtěl dělat ekonomickou gramotnost, protože jsem viděl kolem sebe, jsem ekonom, ale viděl jsem kolem sebe mezi známými, příbuznými, že mnohdy ty lidé vůbec nevědí, o čem je řeč, že chodí k volbám a nerozumí těm politikům nebo nejsou schopni posoudit ty makroekonomické vize, které jim ty různé strany nabízejí. Takže tam jsem viděl určitý problém. No a když jsem začal zjišťovat, v jakém stavu je výuka ekonomických témat ve školách, tak v Turánu jsem zjistil, že v podobném stavu nepříliš lichotivém, ale to se bavíme o stavu před 20 lety. Takže v podobném stavu je i výuka těch finančních témat, osobních financí a podobně, takže vlastně nakonec, když jsem pak dával dohromady první učebnici, tak už rovnou ta učebnice se jmenovala finanční a ekonomická gramotnost, protože tam bylo obojí. Myslím si, že to patří k sobě, je tam spousta provazeb a mimochodem ta úroveň se výrazně zlepšila. Čili už to není něco, to bývalo, ale myslím si, že ještě pořád v cíli nejsme.
1: Vy se hned ve dvou kapitolách ve své knize věnujete kapesnému pro děti. Proč je kapesné z vašeho pohledu tak zásadním momentem pro, dejme tomu, finanční gramotnost, kterou získáváme?
2: No, je to úžasný vynález kapesné, protože je to jakési pískoviště v úzovkách, na kterém si to dítě, pokud se teda bavíme o kapesném pro děti, malé děti, tak si tam může prostě vyzkoušet v malém, v mikroskopickém měřítku, kde prakticky o nic nejde, kde kdykoliv jsme my schopni z našeho skutečného rozpočtu to dítě zasanovat, kdyby se tam stala nějaká úplná katastrofa, ale to dítě si tam prostě může vyzkoušet základní principy, takový ten vůbec ten pocit základní, že tady jsou nějaké příjmy a proti ním tím pádem můžou být nějaké výdaje, že tam musí být nějaká rovnováha, těch příjmů není nekonečně mnoho. Dokonce můžeme hrát s dětmi hru, já jsem i sám se svými dětmi hrál. A byla to veliká zábava na půjčování, kdy prostě to dítě si může trošku něco maličko půjčit a zažije ten pocit, já to ale taky musím splatit a co když to nedodržím tu smlouvu, jsou tam nějaké pokuty, je tam případně třeba dokonce i nějaké úročení mikroskopické a podobně. Čili je to prostě učební pomůcka. Znám lidi, kteří řeknou, no to vy otravujete to dítě už od mala.
1: No právě.
2: něčím tak odpudivým a nudným a nepříjemným, jako jsou ekonomické záležitosti.
1: A nebo rodiče kapesné zasadují, když dojde, tak koupí to dítěti stejně to, co chce.
2: No,
1: pak to možná ten efekt úplně postrádá.
2: No to samozřejmě, že postrádá. Tam prostě musí být ten prvek toho napětí, té konečnosti, toho limitu, toho mantinelu. A já osobně si myslím, že naopak, pokud to samozřejmě všecko probíhá v tom správném duchu, tak to dítě to naopak ocení, protože je to jedna z prvních věcí, kde to dítě, když pomineme hračky na zemi někde v pokojičku, tak je to jedna z prvních věcí z toho dospělého světa, kde to dítě má svoji vlastní kontrolu nad něčím. Ono je pánem něčeho, má svůj malý svět, kde prostě si ono může rozhodovat. A pak můžeme, je to užitečné i v tom, že pak můžeme debatovat s tím dítětem u útrat konkrétní. Když vidíme, že to dítě míří k tomu, že si chce koupit nějakou úplnou ptákovinu, tak my mu to samozřejmě můžeme rozmlouvat sáhodlouze, ale pak určitě 100% musíme nakonec zvednout ruce. A pokud to dítě skálo pevně přesvědčeno, přes všechny argumenty, které s námi probralo, že si to chce koupit, tak prostě my mu musíme dát tu šanci, protože jinak to spálíme celou tu myšlenku té svobody. Mm-hmm. A to dítě může říct, tak v tom případě, k čemu to mám.
1: No ale není největší školou pro dítě to, jak se chovají jeho rodiče, protože od nás se učí jak společenskému chování, ale také tomu, jak zacházíme s penězi, za co nakupujeme, kdy nakupujeme.
2: Ano, do jisté míry ano, ale já mám trošku obavu, že to úplně tak nefunguje, protože za prvé velká část hospodaření domácnosti se odehrává vlastně ve skrytu. To dítě to nevidí. Mnohdy, když s námi vůbec to dítě jde do nějakého obchodu, tak vidí jenom, jak někam dáme nějakou kartičku, k něčemu ono to pípne, nebo dokonce dneska už jenom telefon. A co si se tam přihodí a najednou můžeme si odvést to, co ještě před chvilkou nám nepatřilo. To pak znamená sáhodlouhé vysvětlovat, jak to celá tahle ta věc funguje. Na tohle vysvětlování mnozí rodiče za druhé nemají prostě chuť a čas, nebo ani třeba buňky někdy. Čili z tohoto pohledu ano, pomáhá to asi asi hlavně u těch starších, kteří kapírují trošku víc, ale minimálně u těch nejmenších dětí si myslím, že to kapesné má nezastupitelnou roli. A mimochodem zapomněl jsem, že na kapesném se dá trénovat taky budování rezervy, jako klíčová záležitost, o které jsme mluvili hned na začátku těchto finančních dávek.

0: My jsme se ve finančních jednohubkách snažili ukázat, že ekonomie není disciplína jenom odborníků, nebo jenom pro odborníky, tak to řeknu přesněji, ale je to součást každodenního života každého člověka. Jedna z kapitol nese dokonce název Existuje něco zadarmo, a právě schopnost rozpoznat skutečnou cenu věcí je jedním ze základů finanční gramotnosti, které se děti mohou už prostřednictvím toho kapesného učit. Ale jak poznat v dospělosti to, jestli kupujeme správně nebo neskupujeme správně? To je přeci jako ryze individuální věc. Univerzální pravidlo na to neexistuje.
1: Tady platí totéž, co se říká tak o takzvaných svátečních řidičích. Nejhorší je prostě sváteční řidič. Tak buď jezdím pravidelně, to znamená, buď používám nějaký finanční produkt, ne snad třeba pravidelně, ale opakovaně, abych získal nějakou zhruba představu, nějaký cit pro to, jak ten produkt asi tak funguje, co se od něj dá čekat a nedá, anebo radši vůbec. Největší riziko je prostě, když do toho vstupuju poprvé, tam zase znova je dobře mít nějakého poradce po ruce, nebo teda si hodně důkladně proklepnout, jak to funguje, ale to konec konců zná každý z nás běžného života. Když jdeme nakupovat máslo, je super, když víme, kolik to máslo asi tak má stát. Že prostě, když se někde prodává za 90, tak je asi docela drahé, a když je za 20, tak je ukrutně levné. A možná bychom se měli ptát, proč je tak levné. Ale prostě pokud někdo z nás pravidelně chodí nakupovat věci, no tak získá časem tuhle expertizu získá a je daleko silnější, potom to jeho rozhodování v tom obchodě je daleko efektivnější a dá daleko méně peněz za ty věci, než někdo, kdo přijde do obchodu jednou za rok a vůbec netuší, jestli na něj je právě páchán podvod v tom, že za něco platí strašně moc a o kus dál by dal za to daleko méně nebo o týden později.
0: A tyto finanční nebo sváteční nákupy, to jsou největší chyby, které můžeme z hlediska financí udělat.
1: Já bych neřekl, že to je chyba se do toho pustit, ale je chyba se do toho pustit bez hlavy a neopatrně. Ale to si myslím, že asi každý snad pro Boha má, jak si ve svých instinktech, že pokud začínám s něčím nově, je to pro mě novinka, no tak jsem velmi opatrný, nedám tam hned všechny své peníze, řekněme, do nějaké investice. Hodně se poradím, dělám si průzkum, čtu si na internetu a tak dále. To předpokládám, že většina z nás tohle má v krvi.
0: Když se podíváme na ty finanční chyby, které neděláme, protože nejsme nezodpovědní, ale protože nerozumíme základům těch ekonomických principů, o kterých jsme se tady bavili, které nejsou konec konců tak složité. Ale jaké chyby vlastně děláme nejčastěji? Na co bychom si měli dávat největší pozor?
1: No tak úplně obecně si myslím, že to je právě tahle ta otázka té opatrnosti. Měli bychom prostě být opatrní, nedělat věci rychle, nenechat se zmást tím, že je něco okamžitě v tuhle chvíli k dispozici a za chvilku už to nebude. Nemít přehnané ambice. Prostě nečekat, že pokud se tím neživím, pokud jsem investor amatér, like, který to dělá jednu hodinu týdně, prostě si sedne večer k počítači, tak nečekat, že prostě si budu vydělávat to, co si vydělává soused, který leží v terminálech burzovních celé dny. Prostě je to zaměstnání jako každé jiné a pokud jsem like, tak nečekat toho zázraky a v podstatě od toho čekat jenom nějaké drobné jaksi výnosy nebo ochranu, řekněme, před inflací, ale jaksi nestat se obětí takové té emoce, všichni kolem mě zbohatli, tak já teď taky strašně rychle zbohatnu.
0: A co bude výzvou pro finanční gramotnost v těch příštích dekádách? Co bude to nové, co se budeme učit a co budeme poznávat? Budou to ty nové technologické výzvy, o kterých jsme mluvili na začátku toho dnešního povídání?
1: No pravděpodobně největší výzvou minimálně v nejbližších letech bude asi právě ta umělá inteligence a ta její svůdnost, protože ty její odezvy jsou čím dál dokonalejší na venek. Už tam nejsou pravopisné chyby, už tam nejsou češtinářské chyby prostě. Takže to skoro začíná skutečně vypadat, že si povídáme s něčím naprosto, s někým rozumným, kdo si dokonce pamatuje, na co jsme se ho ptali před pár dny třeba, v jaké situaci žijeme a tak dále. A to se obávám, že někteří z nás prostě ztratí právě tu obezřetnost a neudělají ten druhý krok, že si zaprvé řeknou, dobře, AI mě velmi takovým důvěryhodným způsobem doporučuje tohle, ale já se prostě buď zeptám dalších třech různých AI, čaj, nebo se zeptám kamarádů, kteří tomu rozumí, nebo se zeptám paní v bance u přepážky nebo nějakého poradce a podobně. To v tuhle chvíli vypadá skutečně asi ta AI jako největší hrozba.
0: Které... A příležitost, je to i příležitost, protože od řady ekonomů slýcháme, že AI bude největší příležitost pro nás jako pro společnost, jak se posunout rychleji dál.
1: Určitě, jako z hlediska ekonomiky jako celku je AI velká příležitost. Myslím si, že v té finanční oblasti to zas tak velká příležitost není. Asi nám trošku usnadňuje určité rozhodování, ale myslím si, že naši v úzovkách produktivitu v téhle té oblasti zase tak strašně moc nezvýší, takže toho bych z toho, toho bych si tolik nesliboval, ale možná jsem chtěl říct ještě druhou věc, že taková další velký trend v poslední době je investování napřímo přes aplikace, kde někteří z nás mohli by také podlehnout prostě tomu problému, že to je tak strašně jednoduché a rychlé a přijít tam o hodně peněz. Takže je to určitě dobrá věc třeba v mládí zkoušet to i třeba z toho kapesného, si maličko něco málo, jenom tak čistě cvičně, abych si vyzkoušel ten pocit, že jsem zbohatl a pak zase schudnul, že prostě to není pořád jenom nahoru, ale i v téhle oblasti je potřeba být opatrný.
0: Kdybychom na závěr celé té série naší prázdninové měli dát jednu ekonomickou radu, kterou bychom si měli zapamatovat na celý život, jak by zněla? Je to ta obezřetnost?
1: Já bych řekl přiměřená obezřetnost. To znamená nebát se nějakým úplně panickým způsobem vycházet na ulici v uvozovkách na tu finanční, ale vycházet na ní opatrně, našlapat opatrně, zejména pokud jsme tam poprvé, jak jsme o tom mluvili.
0: Nejlépe s doprovodem.
1: Pokud možno s doprovodem, bude to něco stát, na to se připravme, prostě doprovod vždycky něco stojí, čili musíme za tu pomoc něco zaplatit, ale prostě snažit se vždycky zvolit nějaký ten rozumný střed, neštítit se těch věcí, ale na druhou stranu dávat si pozor, aby jsme jim nepropadli, aby se z pomocníka nestal nepřítel.
0: A to je z finančních jednohubek vše. Snažili jsme se říct, že finanční gramotnost není znalost několika finančních produktů, ale je to způsob přemýšlení o hodnotě, o riziku, odpovědnosti a především o budoucnosti. A já doufám, že jsme společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou přispěli k tomu, že my všichni budeme více přemýšlet o svém hospodaření, o hospodaření státu, o kterém jsme se taky bavili, a budeme dělat kvalifikovanější a kvalitnější rozhodování i hodnocení. Michale, já děkuji za váš čas, který jste s námi přes prázdniny strávil a který jsme společně věnovali těmto důležitým tématům.
1: Já děkuji za pozvání a děkuji Českému rozhlasu, že dává prostor těmhle velmi užitečným tématům.
0: A ke všem předchozím dílům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v knihách Finanční a ekonomické jednohubky, které napsal náš dnešní host, ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
2: Interview Plus. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov tvrdí, že ruské jednotky dělí od ukrajinského Slaviansku pouhé 4 kilometry. Můžeme věřit zprávám o ruském postupu vydávaným ruským velením? Pokud město padne Rusům do rukou, nezhroutí se ukrajinská obrana v celé Doněcké oblasti? Petr Vizina se zeptá fotografa a reportéra Stanislava Krupaře, který se v blízkosti ukrajinské fronty pravidelně pohybuje.
3: Interview Plus. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka, míříme na východ.
4: Pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute.
5: FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku.
4: On má 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinko nahnědlou minulost.
5: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Annales, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
7: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études et sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
6: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
7: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabelaise.
3: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Počet mrtvých po povodních na hranici Nepálu a Tibetu dál roste, úřady hlásí nejméně 380 mrtvých. V haagském vězení zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Mladič. Plzeňští fotbalisté si zahrají hlavní fázi Evropské ligy, jablonečtí jdou do konferenční ligy. A dnes čekáme vysoké teploty až 32 stupňů, odpoledne ale od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Stanice BBC informuje nejméně o 389 mrtvých. Pohřešuje se podle ní přes 900 lidí. Záchranné akce v oblasti pokračují. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Ratcliffem. Kreml zároveň včera odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníku Politico a Wall Street Journal Ratcliffe Rusko varoval, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Iránu. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko tehdy o 3 měsíce později na Ukrajinu plošně zaútočilo. Bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič zemřel ve vězení v nizozemském Hágu. Informovala o tom televize Euronews odkazem na Mladičovu rodinu. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.
9: Mladič zemřel ve věku 84 let v haagské vězenské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně, která si vyžádala na 100 000 životů. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva a etnické čistky v řadách bosenských muslimů a bosenských Chorvatů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny raní. Varování se týká celých Čech a taky části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
10: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
8: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit třeba komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody anebo sklepy. Fotbalisté Plzně si zahrají základní část Evropské ligy. V domácí odvetě s Crvenou zvezdou zamezdali ztrátu 0-3 z Bělehradu a srbského mistra porazili 5-1 po prodloužení. Trenér Radoslav Kováč tak prožil úspěšnou premiéru na lavičce Západočechů.
11: Hodně jsme tomu věřili, samozřejmě viděli jsme, že to všechno musí se sejít a pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
8: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvetě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil. Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení. Český fotbal bude mít i díky Plzni a Jablonci celkem 4 pohárové zástupce. Sparta už má jistou Evropskou ligu a Slavia ligu mistrů, ve které se mimo jiné utká třeba s londýnským Arsenalem anebo německým Bayernem Mnichov.
12: Překážky na D5 u sjezdu na Zdice a nehoda u Jindřichova Hradce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně u sjezdu na Zdice. Ten na kilometru 28 hlásil náš zpravodaj uprostřed silnice upínací pásy z auta. Na silnici 23 u Jindřichova Hradce cestě do Telče zasahují u nehody nákladního auta záchranáři. Nehoda je mezi Rodvínovem a Jarošovem nad Nežárkou a vypadá to, že následky omezují průjezd, brzdí dopravu. Na silnici 379 z Blanska do Vyškova nepřehlédněte překážku. Větší sraženou zvěř leží na vozovce na výjezdu z obce Lažánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Přes den čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
13: Bohuslav Blažek dokázal v 90. letech originálním způsobem propojovat sociologii, architekturu, ekologii, umění a média. Připomeneme ho už za chvíli v portrétech. Ale ještě předtím dostane prostor jiná významná osobnost 90. let, Josef Vavroušek.
3: Archiv Plus.
14: Horolezci zpravidla jsou lidé, kteří v očích veřejnosti pokořují přírodu. Ale jak tohle jde dohromady s vašimi ekologickými aktivitami a s poněkud jiným vztahem k přírodě?
15: Podívejte, já tady skutečně lezu 32 let, jak jsem nedávno ty své hrůzy zjistil. A setkal jsem se za tu dobu se spoustou horolezců a nikdy jsem od žádného horolezce neslyšel výraz pokořen. To je výraz, který používají někteří velmi špatní novináři. Prostě při lezení člověk může pociťovat nejrůznější tedy emoce, ovšem v žádném případě to není pocit, já jsem nad touto horou zvítězil, nebo dokonce jsem ji pokořil. Jo. Já jsem se jednu věc naučil v roce 1971. Byl jsem o poznání mladší a o poznání silnější a o poznání lehčí, než jsem teď. A měl jsem takový zážitek, lezl jsem se svou nynější manželkou na horu, která se jmenuje Triglav v Jurských Alpách. A protože nebylo hezké počasí, tak jsme tam lezli takovou kratší, asi 750 metrů vysokou stěnu. A to byl den, kdy mi, tak říkajíc, všechno šlo. Už jsme lezli vlastně 8. nebo 9. hodinu a já jsem měl pocit, že jsem prostě nad věcí. Jenomže jsem potom vlastně už lez poslední těžkou délku a najednou celý ten blok, kterého jsem se držel, se vyvalil a já jsem spadnul s ním a nebýt toho, že mi předtím manželka poprosila, abych v traverzu zatlouk skobu a ta skoba mě chytila, tak jsme asi oba zůstali dole. To byl přesně ten pocit, kdy člověk intuitivně, podvědomně měl dojem, že asi může dovolit všechno, když ztratil tu zpětnou vazbu. Protože kdybych si dal pozor, tak jsem musel poznat, že ten blok tam nedrží. Jo? Tak od toho roku 71 si dávám sakra pozor na pocit, že jsem nad věcí a že jsem jako moc dobrý.
13: Hory měl rád a hory se nakonec staly také jeho osudem. Řeč je o muži, který je do značné míry jedním ze symbolů polistopadové československé politiky. Ta doba od listopadu 89 do rozpadu federace není jen dobou Václava Havla nebo Václava Klause. Je také dobou Miroslava Sládka, který nás učil poznávat primitivní nacionalismus. A také třeba dobou Josefa Vavrouška, muže, který donekonečna opakoval, že není jedno, jaký vzduch dýcháme, jakou vodu pijeme a kolik energie náš životní styl požírá. Říkal to v době, kdy svobodou omámená společnost mohla zase po letech vidět plné regály v obchodech, kdy trafiky byly plné nových časopisů a éter nových rozhlasových stanic, police ve videopůjčovnách přeplněné videokazetami, kdy začala vysílat soukromá televize, v době, kdy začínalo budování kapitalismu a většina lidí měla chuť na všechno možné, jen ne chovat se skromně a ohleduplně. Zatímco nejeden ze zlatokopů, kteří tehdy vydělali první milion, je už zapomenut, tak mnohé z toho, co Josef Vavroušek tehdy říkal, platí dodnes. Připomenout některé z jeho myšlenek se vám v dnešním Archivu Plus pokusí David Hertl.
3: Archiv Plus.
13: Student Českého vysokého učení technického Josef Vavroušek vyjel v roce 1968 se studentskou expedicí do Lambaréne v africkém Gabonu, kam měli dovést materiální pomoc pro nemocnici, založenou roku 1913 lékařem a teologem Albertem Schweitzerem. Že se to nakonec nepodařilo, není podstatné. Pro Vavrouška byl klíčovým zážitkem pobyt v Africe. Člen expedice Jiří Štér v roce 2010 zalistoval jednou knížkou a přečetl z ní následující Vavrouškovu charakteristiku.
16: Vytáhl jsem dvě knížky z expedice Lambaréne. Jednu napsal docent Petr Bartůněk, doktor, a druhou kamarád Petr Barta, novinář. Ty kluci oba na začátku té knížky měli kratoučké charakteristiky účastníků. Uvědomili si, že je to v době, kdy jsme byli úplně mladí kluci, nikdo nic neznamenal. Je to jenom dvě, tři věty. Petr Bartůněk píše: Josef Vavroušek, 24, absolvent fakulty strojního inženýrství ČVUT, navigátor a mechanik výpravy. Dříč, poctivec, dobrák. Nejmenší počet konfliktů s ostatními, nejvíce oblíben. Nemyslím, že by měl nervy z lepšího materiálu než ostatní, to vůbec ne, ale umí se fantasticky ovládat.
13: Expedice Lambaréne trvala od začátku ledna do poloviny září 1968. Její členové se tak paradoxně připravili o všechny zážitky československého roku 1968. Ty veselé i ty smutné. Na druhou stranu to pro ně znamenalo, že s takzvaným obrodným procesem ani s protesty proti okupaci nemohli být spojováni. A tak zároveň měli přeci jen o něco volnější ruce. Vavroušek, vystudovaný systémový analytik, působil v letech 1975 až 1990 ve Výzkumném ústavu pro vědecký rozvoj v Praze. Účastnil se ekologického hnutí, koncem 80. let spolu zakládal Kruh nezávislé inteligence a v listopadu 89 stál u zrodu Občanského fóra.
17: Občanské fórum vzniklo jako spontánní občanské hnutí, a takový ráz si hodlá zachovat i do budoucnosti. Koordinační centrum v Praze proto nehraje žádnou řídící roli v tomto hnutí a má vlastně jenom takovou iniciující, informační a organizující roli. Volně koordinuje činnost všech občanských fór, kterých je v dnešní době v Čechách, na Moravě a v některých částech Slovenska už několik tisíc. Nehodláme budovat žádnou hierarchickou strukturu, kde bychom poroučili jakýmkoliv způsobem to, co se má lidem, kteří pracují na závodech nebo v místních fórech, ve městech a na vesnicích. Oni sami nejlépe znají situaci, oni sami jsou kompetentní k tomu, aby rozhodovali o všech problémech, které se týkají jejich vlastní práce nebo jejich vlastního života. Předpokládáme, že Občanské fórum se stane základem takového spontánního hnutí, samosprávného hnutí, které bude schopné podstatně zvýšit přímou demokracii v naší zemi. A že jako takové bude určovat do značné míry svoji vlastní náplň. Na závodech a podnicích se jistě zaměří tak jako dosud především na přestrukturování všech odborových organizací tam, kde je to nezbytné, a také na posílení rad pracujících nebo rad pracovních kolektivů tak, aby tyto rady byly skutečně schopny vykonávat podnikatelské funkce. V místech, ve městech, na vesnicích se zaměřují občanská fóra především na přípravu voleb, což je základní účel, základní poslání celého občanského fóra, tak, aby tyto volby byly skutečně důstojně připraveny a aby měly připraveny tedy nejenom program reálný, ale přitom velice náročný program toho, co by se dítě mělo, ale aby byly také připraveni lidé, kteří jsou schopni a ochotni tento program naplňovat.
13: Takhle mluvil Josef Vavroušek ve vysílání Československého rozhlasu o Vánocích roku 89, tedy v době, kdy ještě zdaleka nic nebylo jisté. Na Hradě už sice neseděl Gustáv Husák, ale nevědělo se, kdo tam bude po něm. Vedoucí úloha komunistické strany ve společnosti, zaručená do té doby ústavou, byla sice zrušena, ale jaká bude další úloha této strany, to nikdo netušil. A hlavně, po republice se v tancích a bojových vozidlech proháněly desítky tisíc vojáků Rudé armády.
17: Já myslím, že zbytky toho strachu přetrvávají v každém z nás a že nejsou právě po těch zkušenostech minulých desetiletích tak zcela bez oprávnění, ale přesto jsem hluboce přesvědčen o tom, že celý národ si uvědomil, že si nemůže dovolit další katastrofu takovou, jakou byl třeba rok 68-69. Mám na mysli další normalizaci a že lidé jsou přesvědčeni o tom, že musí držet tentokrát při sobě do té míry a být ostražití do té míry, abychom tentokrát dotáhli celou věc do konce. Nic jiného nám totiž nezbývá.
13: A ještě jednou listopad 89 a Josef Vavroušek, tentokrát ve vzpomínkách, které natočil pro pořad Káva u Kiše v létě roku 94.
15: Já musím přiznat, že jsem nikdy nepočítal osobně s tím, že budu dělat politiku ve smyslu role politické. Já jsem se systematicky připravoval asi jako jeden z nemnoha na to, že budu předkládat návrhy, jak systém změnit. A pak jsem si uvědomil, že vlastně nastávají okamžiky, kdy člověk jak si musí jít z kůži na trh a že tedy se musí rozhodnout a má-li něco prosadit, že se to musí postavit sám.
18: A být zakládajícím nebo spoluzakládajícím členem klubu nezávislé inteligence, to spadalo ještě do té první představy nebo už trochu do té druhé?
15: V podstatě skutečně do té první. Celý ten kruh byl zaměřil právě na přípravu změn.
18: Kdy vznikl?
15: Formálně snad někdy v polovině roku 88, ale v podstatě to bylo takové logické vyústění setkávání se lidí z nejrůznějších oborů, počínaje atomovými fyziky a končí matematiky a jako pocit, že to takhle dál nejde a že je co si třeba připravit. Myslím si, že jsme se měli v tomhle velkém kolektivu, protože to bylo potom nějakých 150-200, potom dokonce asi 800 lidí, že jsme se měli sejít nejméně o 5 let dříve, abychom byli skutečně schopni něco připravit. Protože obávám se, zpětně nahlíženo, jsem o tom čím dál tím více přesvědčen, základní chybou toho, čemu říkají venku sametová revoluce, bylo to, že nebyla připravena. Že všichni věděli, co nechtějí, všichni jsme věděli, co nechceme, ale že nebyla žádná konzistentní představa, co dále. No a to se potom velmi vymstilo, protože vlastně jediná skupina, která měla nějakou představu, bohužel jenom tedy učebnicovou, o tom, jak dále, byla skupina ekonomů, kteří byli velmi pravicově, či tedy konzervativně, nebo jaké slovo použijeme, zaměřeně a kteří skutečně velmi systematicky a dlouhodobě studovali ekonomické teorie obecně, ale zejména tedy našli zalíbení v monetaristických teoriích, pravděpodobně také proto, že byly co nejodlišnější od toho reálného socialismu. Tím došlo k tomu, že vlastně celý ten vývoj u nás je zcela paradoxně podřízen té Marxově poučce o ekonomické základně, o nadstavbě všeho ostatního, kde tedy dominuje úzce ekonomistní pohled a dokonce pohled navíc ještě redukovaný na jednu z mnoha ekonomických teorií.
13: Kdo pamatuje rok 89, vzpomene si, že jedním z pomyslných spouštěčů masových demonstrací byl i katastrofální stav životního prostředí. Ještě dřív než v Praze na Národní třídě vyšli nespokojení lidé do ulic severočeských Teplic, ponořených dlouhé týdny do hustého smogového oparu. Devastovány byly vodní toky, zničena půda, umíraly lesy. Na hranicích s Maďarskem se stavilo megalomanské vodní dílo Gabčíkovo a lidé se po katastrofě v Černobylu báli sovětské technologie v československých jaderných elektrárnách. Minimálně v prvních měsících po listopadu 89 byla podpora pro jakákoliv ekologická opatření mimořádná. Jako malá ukázka atmosféry roku 1990 nabízím rozhovor s Josefem Vavrouškem po jeho návratu z konference ministrů životního prostředí zemí střední Evropy, která se konala v listopadu 90 ve Varšavě. Josef Vavroušek už tam byl, co by ministr, předseda Federálního výboru pro životní prostředí, což byla funkce, do které byl jmenován v červnu 1990.
19: Především jsme se dohodli na tom, že uzavřeme všechny ekologické spory, které jsme dosud mezi sebou měli. Týkalo se to především Polska, kde byly dlouhodobé konflikty, především kvůli připravované výstavbě koksovny ve Stonavě. Federální vláda rozhodla v tom smyslu, že ta výstavba se zastaví, protože není možné při existujících technologiích zajistit, aby ve vzdálenosti 1600 metrů, kde probíhá hranice, při určitém směru větru prostě nebyly překročovány přípustné koncentrace. Druhý problém spočíval v havarijním znečištění řeky Odry z roku 1986, kdy vlastně dvakrát po sobě unikly do této řeky ropné látky v poměrně značné množství. Ten problém se vyřešil způsobem, že jsme se dohodli, že bude vytvořena společná československo-polská komise, která bude zase zabývat ozdravění celého povodí řeky Odry, že se na práci té komise bude podílet také Spolková republika Německo a velmi pravděpodobně na její činnost přispěje také Evropské společenství. Polští kolegové nám za to slíbili, že urychleně sníží emise ze svých elektráren, které jsou umístěny těsně na úpatí Jizerských hor v Turošově a v Bogatyni, které se velmi podstatným způsobem podílejí na vlastně ničení lesů, především v této oblasti. A zároveň jsme se dohodli na tom, že společně vytvoříme projekt na podstatném zlepšení kvality životního prostředí ve Slezské pánvi a v odpovídající oblasti na území Polska a že se společně pokusíme bez ohledu na hranice vyřešit tento problém a najít způsob, jak zajistit ekonomický a sociální rozvoj této oblasti při podstatném snížení negativních vlivů na životní prostředí. Když budu pokračovat dál směrem na východ, tak tam se Sovětským svazem naštěstí zatím žádné problémy ekologické nejsou, ale dohodli jsme se, že se pokusíme právě předejít jakýmkoliv dalším případným konfliktům tím, že bychom vytvořili společný park nebo společné chráněné území, které bude chránit tu výjimečnou oblast Karpat. Když dále na jih, tak s Maďarskou republikou, tam je jeden základní problém, který se týká Gabčíkova a ochrany celé přírody Podunají. Tam je zřejmé, že maďarská vláda je ochotná hledat nějaké kompromisní řešení, které by umožnilo uvést do provozu vodní dílo Gabčíkovo s tím, že bude změněna jeho filozofie, že se tedy především to vodní dílo nebude provozovat ve špičkovém režimu a že budou brány v úvahu potřeby ekosystému té oblasti.
13: Gabčíkovo bylo vůbec velmi výživným problémem. Nešlo jen o samotné vodní dílo, ale navíc do celé otázky zasahovaly komplikující se vztahy české a slovenské politické reprezentace. Josef Vavroušek, prosinec 1990.
20: Já si myslím, že teze o šizení Slovenska je naprosto nesmyslná. Za prvé je fakt, že ze slovenského ekofóra přišel před rokem, začátkem prosince, návrh na to, aby za prvé vznikl Federální výbor pro životní prostředí a za druhé, abych já byl jeho čele, jo? Což byla věc, která mě tehdy naprosto zaskočila, protože jsem nikdy nepočítal s nějakou takovou funkcí. A co se týče teda věcného zaměření, tak třeba příklad. Je uzavřeno 17 projektů s Evropským společenstvím. V podstatě jsou tak, že je to 50-50. To znamená, když je projekt na ekotoxikologickou laboratoř, tak počítá s tím, že jedna bude v českých zemích, druhá v Bratislavě. Když se počítá s budováním sítě spalové nebezpečných odpadů, tak jedna bude v Šale a druhá v Ostravě. Jo? Protože cítíme, že prostě není možný preferovat jednu republiku proti druhé, není proto taky žádný důvod. Takže si myslím, že ani po stránce organizační a personální, ani po stránce věcné není prostě žádný důvod pro to, aby se mohlo říci, že Federální výbor preferuje Českou republiku. Prostě to není pravda. a obvinění, která bývají na můj účet znášena kvůli celé soustavě Gabčíkova Nagymaros, nejsou zase založena na pravdě, protože já jsem neměl důvod měnit názor, který mám několik let, že ten původní projekt soustavy vodních děl je projekt skutečně špatný, že je to prostě jednostranně zaměřená technokratická záležitost, kdy hlavním cílem je maximální využití energetického potenciálu Dunaje a že to nebere v úvahu nejenom životní prostředí v daném regionu, ale nebere to v úvahu ani ekonomické aspekty.
13: Proti Josefu Vavrouškovi nestáli jen nacionálně ladění slovenští politici. Poměrně rychle začala ekologická témata takzvaně obtěžovat i politiky české a federální. Především ty, kteří varovali před třetími cestami a horovali pro kapitalismus bez přívlastků. Jak to velmi trefně vyjádřil jeden Vavrouškův kolega, Josef Vavroušek byl ekologickou osinou ve vládě Václava Klause. Rok po nástupu do funkce ministra byl Josef Vavroušek přesvědčen, že ekologická témata se daří prosazovat jen velmi málo.
1: Myslím si, že je velkou škodou, že pod vlivem událostí, kdy se toho děje najednou příliš mnoho, tak problémy životního prostředí ustupují jakoby do pozadí. A myslím si, že nesmíme čekat na to, až teprve výbuch nespokojenosti, které zárodky jsme vlastně viděli už teď koncem zimy v Děčíně a v celém severočeském kraji, až nám takový výbuch připomene tu prostou skutečnost, že v těch postižených oblastech, kam kromě známých problémů severních Čech patří, ale také Praha, Ostravsko, celá oblast Bratislavy, Horní Podnitří a řada jiných míst, nesmí zapomenout na to, že tam se prostě lidé dožívají o 4-5 let kratšího věku než jinde, že 50% veškeré vody, kterou pijeme, se nehodí k pití, protože obsahuje příliš vysoké množství škodlivin, že 80% našich lesů v České republice a zhruba 50% lesů na Slovensku je ve větší či menší míře poškozeno emisemi nebo další činností, takže čeká nás toho skutečně hodně. Ale neměli bychom ani zapomenout na to, že jsme vlastně teprve loni začali budovat to, co někde ve světě už mají 20 let. To znamená systém péče o životní prostředí, který by byl takovou integrální součástí celého systému řízení nebo spíš sebeřízení naší společnosti. To všechno jsme začali dělat, ale bohužel to trvá přece jenom dlouhou dobu, než to začíná přinášet nějaké první výsledky. Z části je to věc objektivní, protože vždycky i ze zkušeností jiných zemí, tak vidíme z jejich příkladů, že trvá několik let, než se projeví takový výrazný zlom trendu. Ale také nesmíme zapomenout na to, že my jsme v daleko horší situaci, než byly ty země před 20 nebo 23 lety a že prostě asi nemůžeme dovolit velký odklad.
13: Josef Vavroušek měl jednu velkou výhodu. Co by původně systémový analytik věděl velmi dobře, že nestačí myslet jen na ekologii. Neměl ony pomyslné klapky na očích a bylo mu jasné, že přinejmenším problémy ekologie a ekonomie jsou provázané.
1: Zatím se toho skutečně změnilo málo. A dokonce i některé politické strany přistoupily na takovou velice ošidnou a nebezpečnou teorii, podle které nejdřív je třeba zajistit fungující ekonomiku a potom někdy později teprve se začít zabývat problémy životního prostředí. Je to ta známá teorie dortu, kdy nejdříve musíme upéct na ten vlastní korpus a potom tedy někdy později zbyde čas i na tu šlehačku v podobě tedy péče o životní prostředí. Já si myslím, že je to velice nebezpečná teorie a to především ze dvou důvodů. První je důvod samozřejmě humanistický. Nemůžeme prostě dále trpět skutečnost, že v naší zemi žijí lidé o 7-8 let kratší dobu než v zemích západní Evropy. Nemůžeme přece souhlasit s tím, aby naše děti měly trpěly exémy už od časného mládí, aby měly problémy s astmatem a další věci, které mají přímou vazbu na životní prostředí, na jeho velice zhoršenou kvalitu. Ale jsou tady i důvody čistě ekonomické, pragmatické. Ze zkušeností jiných zemí, konkrétně třeba Japonska, Spojených států, ale řady dalších zemí víme, že je možné řešit ekonomické a ekologické problémy, alespoň do určité míry, ve vzájemných souvislostech, že je možné využít nezbytnost, změnit strukturu naší ekonomiky k tomu, abychom také změnili výrobní i spotřební technologie, abychom začali vyrábět výrobky s lepšími ekologickými vlastnostmi.
13: Vavrouškovo neustálé připomínání, že není možné tuto zemi a obecně tuto planetu nejprve vydrancovat a pak přemýšlet, jak to napravit, bylo ale o ním příslovečným hlasem volajícího na poušti. Hlasem, který navíc začal od roku 1992 ztrácet na intenzitě kvůli tomu, že dopředu se draly hlasy úplně jiné. Po ekonomické reformě se tématem dalších debat stala existence nebo neexistence federace.
19: Před listopadem 89 jsme vlastně všichni měli dvě základní společné motivace. A to byla snaha o podporu a získání lidských hodnot a zároveň snaha o podstatné zlepšení kvality životního prostředí, ve kterém žijeme. Za ty více než dva roky se událo mnoho dobrého, ale nemůžeme si nevšimnout, že obě ty priority ustoupily poněkud do pozadí. První priorita, tedy lidské hodnoty a lidská práva s nimi spojená, byly do určité míry překryty nacionalismem, který uznává lidská práva, ovšem především pro příslušníky svého národa, už podstatně méně pro příslušníky tedy jiných národů či národnostních nebo etnických skupin. Ve vztahu k životnímu prostředí je to snad ještě horší, protože tady se projevuje taková ta filozofie bližší košile než kabát. Část lidí se zaměřila především na vydělávání peněz jako takový ten základní životní cíl a žije ve stresu, aby ty nepropásly příležitost získat nějaký majetek. Jiná část lidí naopak žije v existenčních starostech. A oba tyto motivy, i když každý z jiné strany, přispívají k tomu, že zájem veřejnosti o životní prostředí obecně upadá, že lidé se přestávají uvědomovat nebo připouštět, že životní prostředí je něco, co bezprostředně ovlivňuje jejich životy, ale také životy budoucích generací. Doufám a děláme proto všechno, co umíme, že to vědomí spoluzodpovědnosti za řešení věcí obecných, tedy také za řešení problému životního prostředí, se zase zpátky vrátí. Jinou šanci totiž vlastně nemáme.
13: Josef Vavroušek patřil k rozhodným zastáncům zachování federativního uspořádání republiky. Když se koncem července 92 vrátil do Prahy z dovolené ve Slovenských Pěninách, kde ve svém volném čase opravoval staré drevenice, měli už za sebou Václav Klaus a Vladimír Mečiar první jednání v brněnské vile Tugendhat o rozdělení státu. Slovenská národní rada vyhlásila deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a Václav Havel odstoupil z funkce prezidenta.
19: Především myslím, že se vůbec nesmíme spokojit s tím pocitem, že už je to vlastně rozhodnuté. Jestli se nemýlím, tak pan Mečiar získal něco málo přes 10% voličů v Československu, pan Klaus něco málo přes 20%. To znamená, v žádném případě není možné říci, teď už je to vlastně hotový. Myslím si, že je nezbytné, aby se k tomu vyjádřili především parlamenty a potom samozřejmě občané v referendu, aby se mohli rozhodnout oni, jestli chtějí nebo nechtějí společný stát. My jsme svědky vlastně dvou procesů. Na jedné straně dezintegrace ve střední a východní Evropě, což prožíváme velmi bolestně všichni, a na druhé straně ale pokračující integrace ve zbytku Evropy, v západní Evropě, ale v podstatě v celém světě. Musíme vidět nejenom to, že existuje evropské společenství a že se rozšiřuje a že velmi intenzivně pracuje také v oblasti životního prostředí. Myslím, že ten integrační proces do určité míry se dotýká světa jako celku a my jsme určitou velmi negativní výjimkou v tomhle směru.
13: Už týden po rozhovoru, který jste právě slyšeli, nebyl Josef Vavroušek ministrem. Řízením federálního výboru pro životní prostředí byl pověřen Miroslav Macek, který do konce října výbor zlikvidoval. Josef Vavroušek v té době zakládá společnost pro trvale udržitelný život a je mezi 45 tisícovkami signatářů petice, žádající vypsání referenda ve věci zachování federace. V lednu 93 oslovila Vavrouška liberálně sociální unie s návrhem, zda by nechtěl být jejím kandidátem na českého prezidenta. Vavroušek to odmítl. Vytrvale kritizoval Klausovu vládu za absenci promyšlené ekologické politiky. Klaus pro změnu v prosinci 94 označil Josefa Vavrouška za problém české politiky. Bývalý ministr působil aktivně v nevládním sektoru, přednášel na vysokých školách v Evropě i v zámoří. A pak 22. března 95 začala Tatranská horská služba pátrat po ani ne 50-letém Vavrouškovi a jeho 19-leté dceři Petře. To už ale byly oba 4 dny po smrti. Lavina je zasypala v dolině Parychvost pod Jaloveckým sedlem v Západních Tatrách.
0: Betlemská kaple v Praze se dnes v 11:30 stane místem posledního rozloučení s bývalým federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem a jeho dosud nezvěstnou dcerou Petrou. Mezi 10. a 11. hodinou bude v kapli pro veřejnost vystavena rakev z ostatky našeho předního ekologa a bývalého ministra, který zahynul ve Vysokých Tatrách.
18: Já jsem toho názoru, že je třeba využití ekonomických teorií a nástrojů, všude kde to přichází v úvahu. Ale potom jsou prostě řada věcí, které nelze převést na peníze. Navíc tedy, myslím, že podléháme, že řada lidí podléhá, myslím, že se mě to netýká, že podléhá takovému klamu, že právě peníze jsou měřítkem úspěchu. A že dokonce peníze jsou měřítkem kvality člověka, a že kdo vydělává víc peněz, je lepší člověk. No to je prostě absolutní nesmysl samozřejmě. A mnoho lidí se tak chová. Proto se vracím k tomu základnímu. Je třeba si znova položit otázku, co je smysl života a žít tak, abychom tedy ten smysl někde v čem našli, abychom prostě ten smysl naplnili.
3: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
13: Bohuslav Blažek sám sebe označoval za sociálního ekologa. Zkoumal vztahy mezi lidskou společností, kulturou a životním prostředím. Teď ho připomenou portréty. Když v létě 1997 zemřela při dopravní nehodě princezna Diana, tak způsob a intenzitu, jak o této události referovala média, označil ekolog Bohuslav Blažek za psychickou epidemii, která zaplavila svět. Docela by mě zajímalo, co by tento publicista a vytrvalý komentátor řekl tomu, co následovalo po smrti královny Alžběty. To se nejspíš od hosta následujícího pořadu Pavla Hlavatého nedozvím, ale doufám, že jinak nám toho o životě Bohuslava Blažka řekne co nejvíc. Dobrý poslech přeje od mikrofonu David Hertl.
3: Portréty.
13: Pavle, vítám tě, hezký den.
21: Dobrý den.
13: Já musím na úvod hned prozradit našim posluchačům důležitou věc, že děláme pořad o člověku, který byl, řekněme, tvým kolegou nebo možná přítelem, nevím, jak jste to měli. Vy jste oba dva jeden čas působili v Lipčevsi na škole obnovy venkova. Jaký přesně vlastně byl tedy tvůj vztah k Bohuslavu Blažkovi?
21: No, my jsme se během posledních 10 let jeho života stýkali velice intenzivně, ať už díky práci ve spolku pro obnovu venkova nebo právě té škole v Lipčevsi, takže ta spolupráce byla velice intenzivní, jakkoliv tedy já jsem byl samozřejmě o více než 20 let mladší, což se na tom muselo pochopitelně projevit.
13: Chápu, že za těchto okolností vměstnat všechno, co víš o Bohuslavu Blažkovi do 24 minut bude náročné, ale pokusíme se o to, tak já jenom konstatuji, že se narodil 18. října 42 v Praze a vystudoval dramaturgii na Filmové a televizní fakultě Akademie muzických umění v Praze a potom filozofii a psychologii na Filozofické fakultě. Pavle, Bohuslav Blažek vstupuje do toho dospělého života, řekněme na samém počátku 60. let. Já tady nechci používat tu frázi, to kliše o zlatých 60., ale z toho, co on dělá v těch 60. letech, jak začíná přispívat do různých časopisů, tak já bych řekl, že ten závan té určité svobody, ten nádech trocha svobody, že ho to muselo určitě ovlivnit.
21: To v každém případě. Já tady mám před sebou jeden díl cyklu S batohem přes hory a doly, který vycházel v roce 1963, tedy Bohuslavu Blažkovi je 21 let a vycházel v Mladém světě a je to vlastně taková unikátní reportáž, kdy on doslova tedy s batohem přecházel tehdejší Československo, setkával se se zajímavými lidmi, ať už známými, méně známými, zcela neznámými. Někdy ho doprovázel, je tady například pasáž, kdy ho doprovázel Ludvík Vaculík. A já jsem si dovolil vybrat takovou kratičkou ukázku, kterou bych přečetl, protože mi přijde, že je pro něj velice typická a docela mě fascinovalo, že ji napsal skutečně v 21 letech. Jsem donucen vymyslet, jaký má cesta význam. Přicházím na to, že se za prvé nikam nedá utéct. Před čím? Především. Před skutečností světa, před skutečností mé existence v něm, tedy mé odpovědnosti. Za druhé se mi zdá, že změny pohledu během cesty jsou ve zkratce podobné jako při dospívání. Za třetí, že nejtěžší je nestupnout, neustále se nutit vidět, cítit, myslet. A že to není získatelná metoda, pokud se nechci od jisté chvíle spokojit jen s určitou mírou pravdy.
13: Napsal Bohuslav Blažek 21letý?
21: Přesně tak.
13: Tak já bych řekl, že tady už je téměř celý nebo minimálně hodně z Blažka. Pavle, když řeknu jména Mikuláš Menek, Bohuslav Rejnek, Josef Váchal, jak to jde dohromady s Bohuslavem Blažkem?
21: To jsou tři velice unikátní a obsáhlé a na svou dobu skutečně velmi obsáhlé rozhovory, které Bohuslav Blažek publikoval v druhé polovině 60. let. Co se týče toho rozhovoru s Mikulášem Metkem, ten vyšel v Tváři, kde vyšly ty dva zbylé, nejsem si úplně jist, ale byly to rozhovory, které vlastně tyto osobnosti, které de facto Rejnek umřel v roce 71, Medek a Váchal krátce poté, tak prostě přiblížili tyto lidi ještě v té době, kdy vlastně dožívali svůj život a měli za sebou už celé to tvůrčí hlavní období.
13: Asi nepřekvapí, že člověka tohoto typu si všimla Státní bezpečnost. Ona na něj v první polovině 60. let vedla svazek v kategorii kandidát informátora. Jenom upozorním, že to je forma nevědomé spolupráce, čili o tom ani Bohuslav Blažek vůbec nemusel vědět, že Státní bezpečnost se o něj zajímá. Ten svazek byl v únoru 65 zrušen, později skartován, takže vůbec nevíme, co všechno se o něm Státní bezpečnost dozvěděla. Ale když bychom měli teď postupovat podle, řekněme, jakéhosi životopisu, tak on byl od roku 64 do roku 67 redaktor a od roku 67 filmovým dramaturgem až do listopadu 70. Tady je ale určitě důležité zmínit ten rok 68. Co dělal Bohuslav Blažek v té době?
21: V roce 68 publikoval ve Studentu i v dalších tedy periodikách, ale hlavně v době okupace byl shodou okolností se svou budoucí ženou Jiřinou Olmrovou ve Finsku na jakési křesťanské konferenci. A vzhledem k tomu, že na tu okupaci okamžitě reagoval obsáhlými články ve finském i švédském tisku, tak nejprve je přátelé z Finska opatrně odsunuli do Švédska, aby je případně Švédsko na žádost nevydalo, tedy sovětským okupantům u nás. A poté tedy i přispěl telefonát tedy filozofa Ladislava Hejdánka, já jsem o tom, jak s Bohuslavem Blažkem, tak s Jiřinou Olmrovou hovořil, přispěl k tomu, že tedy se nakonec rozhodli se vrátit, byť to rozhodnutí zůstat venku spíše viselo ve vzduchu, než že by proto něco udělali. Takže se následně vrátili prvním možným letadlem ze Švédska zpátky do Prahy.
13: My už jsme tady představili Bohuslava Blažka jako člověka, který se opravdu rozkročil, abych tak řekl, nad mnoha obory, vyjadřoval se k mnoha věcem. Já si to uvědomuji znova, jenom když vidím, že do listopadu 1970 filmovým dramaturgem, mimo jiné je podepsán jako dramaturg pod filmem o smrti a pohřbu Jana Palacha, od ledna do května 71 překladatel a od května 71 Mitch Oken. Mezitím vychází také jedna jeho knížka, respektive ty asi vysvětlíš, jak to s tou knížkou bylo. V tomhle krátkém období po, řekněme, roku 69 do roku 71 se toho asi v jeho životě stalo hodně.
21: No, rozhodně bychom měli zmínit, že se v roce 1971 oženil. Jeho manželka Jiřina Olmrová je spoluautorkou řady knih, tedy jejich společných. A důležité je také zmínit to, že v tom 70. roce vyšla novela Spasitele. Bylo to s ní složitější, ta kniha měla obsahovat původně více textů a v průběhu toho, jak normalizace přituhovala, tak ty texty byly vyřazeny. Nakonec vyšla pouze v uvozovkách ta novela, ale ta kniha nebyla distribuována, byla naprosto většinově skartována a dnes je to vlastně unikátní záležitost. Bylo velice pozoruhodné číst si doporučující posudek Bohumila Hrabala na tuto knihu, který byl takový velmi hezký, moc se mi líbil. Víceméně je tato kniha, dalo by se říct, takovou určitou tečkou za jeho snahami, řekněme, prozaickými. On měl řadu drobných próz, které vycházely na tom konci 60. let a poté, pokud je mi známo, tak vlastně už tímto směrem nepokračoval.
13: Je možná čas přiblížit si, co tedy dělal Bohuslav Blažek současně s tím, že byl myčem oken, on totiž si tuhle jedinou práci určitě nenechal. Ta první ukázka, ta bude z Blažkovy knížky Venkov města média, která vyšla v roce 1998 a on tam popisuje tu dobu počátku 70. let.
2: Čistky ve vědeckých institucích, naprosté ideologické zjalovění domácích společenskovědních časopisů a stížení vědecké komunikace s ostatním světem byly v průběhu 70. let postupně kompenzovány uvolněním ve sféře užité vědy. Režim zneklidnil nad svou zaostalostí a připouštěl, že bude muset sesmilnit se západními pavědami a s technologiemi je provázejícími. Kdo dokázal využívat výpočetní techniku, unikal tím z dosahu ideologického dozoru. V té době jsem pracoval jako jakýsi privátní badatel, se kterým různé instituce z oblasti aplikovaného výzkumu uzavíraly smlouvy na rešeršní a výzkumné práce. S vděkem vzpomenu alespoň výzkumný ústav palivoenergetického komplexu nebo výzkumný ústav výstavby a architektury.

0: jak to řekl, protože na počátku 90. let si ho do jednoho ze svých pořadů v Československém rozhlasu, tehdy ještě Československém, pozval Ota Nuc. A Bohuslav Blažek tam k 70. letům hovoří následujícím způsobem.
1: Podívejte se, ono to vlastně souviselo s tím, že já jsem vlastně nikdy nebyl disident, protože já jsem vždycky měl kam uniknout. Nejdřív jsem dělal, že jo, FAMU, a pak jsem dělal tu filozofii a psychologii, takže vždycky, když byla víc pronásledovaná věda, zkoušel jsem to na poli umění a naopak. No a vždycky jsem se tam něco, nějaký zajímavý téma našel, a buď jsem ho dělal z toho spíš vědeckého hlediska, nebo spíš z toho kumštýřského hlediska. No a tak to pomalu rostlo vlastně, že jo.
0: To byla velmi hezká formulace, mít vždycky možnost někam uniknout. Mě ještě zaujalo, že Bohuslav Blažek tady říká, nikdy jsem nebyl disidentem. My jsme oba dva měli možnost přečíst si další svazek státní bezpečnosti, který byl na něj veden od roku 73 do roku 83. A tam státní bezpečnost mimo jiné v roce 77 velmi intenzivně zjišťovala, jak je možné, že Blažkovo jméno se objevilo v dokumentu Charty 77 číslo 12. Ten dokument, vydaný v červnu 77, byl zprávou o diskriminaci spisovatelů v Československu a byl tam seznam 130 českých spisovatelů postižených úplným nebo částečným zákazem publikovat. Bylo tam pochopitelně i Blažkovo jméno. A státní bezpečnost velmi intenzivně zjišťovala, zda o tom Blažek ví, zda souhlasil s tím, aby tam byl uveden, případně zda je signatářem Charty 77. On tohle všechno popřel. Pavle, víš, nebo bavili jste se někdy spolu o tom, jaký byl třeba jeho vztah k Chartě 77?
2: Vím, že se stýkal s řadou signatářů, a to i velice úzce, takže jako jeho postoj byl asi takový, který vyjádřil v tom předchozím rozhovoru. To znamená, on unikal tím způsobem, že chartu nesignoval, ale byl s těmi lidmi výsloveně na jedné vlně. Možná bychom měli zmínit, že byl dokonce nejen uveden v tom dokumentu charty, ale když vyšel v Torontu slovník zakázaných spisovatelů, tak tam byl uveden. A co je pozoruhodné, dokonce ten slovník vyšel už poté, co se Bohuslav Blažek vlastně vrátil do veřejného prostoru jako autor. Byla to kniha, která vyšla v roce 1978 Mezi vědou a nevědou. Ta kniha se probojovávala asi 2 roky a je to, domnívám se, velice pozoruhodná věc. Když jsem to četl jako kluk, tak se mi to hrozně líbilo. Je to vlastně o takových těch hraničních jevech mezi tím, co to věda ještě je, co to věda není a podobně. On tedy v 70. letech, co bychom ještě měli zmínit, i překládal, a to pokryt někým, kdo překládat mohl tedy a kdo byl uváděn jako autor překladu, čili i tímto způsobem se živil. Nicméně ta kniha Mezi vědou a nevědou je takový předěl. Poté publikoval dlouhou řadu knih, ať už sám nebo ve spolupráci s Jiřinou Olmrovou. V té předchozí ukázce zazněla ta témata, kterým se věnovali. Rozhodně bych zmínil alespoň knihy Krása a bolest, Průhledy do dětství a Světy postižených, které jsou vlastně dodnes velice objevné a v té době byly vlastně naprosto unikátní, byly věnovaný dětskému světu, tvořivosti postižených a postiženým jako takovým.
0: Když jsi zmínil 70. léta, nemohu zapomenout na to, jak jsem si v materiálech státní bezpečnosti přečetl, a to asi státní bezpečnost opravdu hodně štvalo, že Blažkovi, tedy on a jeho manželka, nechodí k volbám. Jaká hrůza. Pavle, my dneska musíme určitě zmínit, a asi tomu věnujeme zbytek našeho pořadu, tu, jak už jsem na začátku říkal, obrovskou Blažkovu rozkročenost přes mnoho oborů. On se pohyboval na pomezí vědy, publicistiky, umění, jakéhosi vlastního angažovaného působení. Jak on sám to vnímal, protože on sám nakonec ten obor, kterému se věnoval a který přednášel, pojmenoval jako sociální ekologii, tak jak on sám to tedy vnímal, o tom opět v knížce Venkov, města, média.
3: Svůj obor jsem si vymezil jako sociální ekologii díky nahlédnutí zásadní nezbytnosti určitého omezení. Tím nemám na mysli jen kvantitativní meze intelektuální kapacity, ať už své nebo kohokoliv jiného. Je to spíš výsledek průběžného reflektování vlastního životního běhu. Nejvíc praktických zkušeností jsem nabyl spoluprací s architekty a urbanisty. a je to i výsledek reflektování osudů několika oborů, s nimiž jsem se dostal do bližšího kontaktu. Ekologické psychologie, sémiologie,

0: teologie, filozofie a metodologie vědy, teorie komunikace. Nahlédl jsem také roli jedince ve vědě i praktickém jednání. Musel jsem například pojmenovat předmět, který řadu let vyučuji na vysokých školách.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A osobností, kterou dnes portrétujeme, je Bohuslav Blažek, jehož rozpětí sahá od sociologie přes architekturu, vědu až po média a umění. Hostem ve studiu je publicista Pavel Hlavatý a dobrý poslech portrétu vám přeje také David Hertl. My jsme se pomalu přehoupli až do období po roce 1989. Teď jsme tedy už, Pavle, asi v tom, co je pro mě, řekl bych, velmi složité, protože on se Bohuslav Blažek opravdu vyjadřoval k mnoha věcem a já sám jsem v 90. letech tak úplně nevnímal nebo nebyl schopen vnímat, co je ten jeho pravý obor. Když bych se tě vlastně zeptal, jak jsi tohle vnímal ty, co podle tebe byl ten pravý esenciální Blažek, abych tak řekl?
3: No, já se domnívám, že to spojení sociální ekologie bez těch různých vědeckých jaksi termínů, které s tím souvisí, tak vlastně tomu skutečně odpovídají. Jeho zajímala ta struktura společnosti, ty různé vazby, různé způsoby ovlivňování, vzájemná závislost. Toho celkem poměrně logicky, byť tady to není úplně obvyklé, vedlo k tomu, že se začal zabývat šířeji venkovem, současně ale i určitými formami městské architektury. To vlastně bylo i tím, že v roce 1991 založil nadaci Ekotera, což byla společnost spíše než nadace, která vytvářela různé analýzy, různé rozbory a věnovala se jak architektuře města, tak venkova a podobně. V roce 1993 spolu založil s ekologem Ivanem Dejmalem Spolek pro obnovu venkova, což je taková klíčová instituce v té době, která měla za úkol nějakým způsobem revitalizovat ten venkov, který byl opravdu po těch desetiletích komunismu naprosto zničen. A jejich idea byla taková, že by se na půdě toho spolku měli setkávat starostové, ekologové, Bohuslav Blažek jako sociální ekolog, ale také architekti, úředníci, kterým nešlo pouze o jejich práci v tom úzkém slova smyslu, ale v tom širším, a řada dalších odborníků z různých oblastí. Byli tam experti, co se týče dopravy například a podobně. Tento projekt, dalo by se říct, byl velkou měrou součástí života Bohuslava Blažka v tom posledním období. On byl vlastně v letech 1993 od toho založení až do roku 2002 prvním místopředsedou a velmi výrazným iniciátorem různých setkání, různých sborníků, akcí a podobně. Tam si myslím, že je ten klíčový moment a troufl bych si dokonce říct, že on tam s předstihem formuloval řadu problémů, které nás dnes víceméně dostihly. To znamená ne nějaké abstraktní rozdíly mezi městem a venkovem nebo mezi centrem a periferií, ale prostě to, že dochází k velice ostré až velmi vyhrocené polarizaci společnosti, které bylo možno, řekněme, zabránit dlouhodobou prací. Nicméně to se nepovedlo, ten Spolek pro obnovu venkova se pak vyvinul v něco jiného, obzvlášť tedy po smrti Bohuslava Blažka. Dalo by se říct, že on ještě i tou aktivitou ve škole obnovy venkova, kterou založil v roce 1997 v Lipčevsi, která vlastně nějakým způsobem měla tendenci poskytovat takové interdisciplinární vzdělávání právě všem těm profesím, které jsem zmiňoval v souvislosti se spolkem a uskutečnil několik běhů, dalo by se říci, s různými lidmi. Tam byla tedy tendence nějakým způsobem se snažit ty interdisciplinární vazby posilovat a obrušovat ty polarizační tendence, které byly už i v těch 90. letech.
2: Pavle, když jsme se, aniž bychom o sobě věděli, scházeli v Lipčevsi ve škole obnovy venkova, tak ty jsi tam s Bohuslavem Blažkem přednášel. Já jsem tam býval za novináře a povídal jsem si se starosty, kteří tam přijížděli. A já se na to musím zeptat, protože jak ty si tohle vnímal? Vím, že někteří starostové potom po těch přednáškách říkali, no to je pěkné, co nám tady povídají ti pánové z města, co za námi přijeli z Prahy, ale když pak my, co by starostové, se postavíme před ta naše obecní zastupitelstva, kde je těch 17 lidí třeba, tak většinou už jim ty myšlenky takhle předat nedokážeme a čelíme spíš jakoby velké opozici, proč nám sem tohle zanášíte a tak dále a tak dále. Myslíš, že Bohuslav Blažek dokázal ty svoje myšlenky formulovat natolik srozumitelně?
3: To je samozřejmě vždycky otázka, nicméně já bych zmínil ještě jeden velice důležitý pojem v souvislosti s Bohuslavem Blažkem a to je pojem měkké hry. On nějakým způsobem se spolu se svou ženou Jiřinou Olmrovou dal dohromady a stále ho tedy rozvíjel určitý manuál herních technik, které právě měly za cíl vtáhnout do toho procesu pojmenování problému a řešení problému na těch různých místech na venkově, ale i ve městech. Vím, že se mu často dařilo sformulovat řešení, které bylo překvapivé a které nikoho z nás, včetně jeho samotného, na začátku toho procesu nenapadlo. Skutečně se mu dařilo vtahovat lidi, kteří do té doby třeba mlčeli nebo stáli stranou do řešení těch problémů. To je samozřejmě unikátní věc a obávám se, že v tomto směru bohužel nemá žádného nástupce, nebo alespoň o žádném nevím.
2: Je to tak, ten termín sociální ekolog, pokud jsem se dobře díval, tak si ho nikdo, abych tak řekl, nepřivlastnil, nebo aspoň jsem si nevšiml. Je tady řada lidí, napadá mne Anna Háblová, Radan Haluzík, Lukáš Likavčan, lidé, kteří se také pohybují na pomezí architektury, urbanistiky, filozofie, biologie, ekologie, sociálních věd. Zkrátka je to něco už trochu jiného. Bavíme se o člověku, to by tady asi mělo zaznít, který nebyl jenom nějakým odborníkem na venkov, on byl samozřejmě také vysokoškolským pedagogem, čili řekněme specialistou, on přednášel na fakultě architektury od roku 92 do roku 2004, přednášel také na FAMU mezi lety 2002 až 2004. Já tady pořád zmiňuji ten rok 2004, to je rok Blažkova úmrtí. Bohuslav Blažek zemřel ve věku 62 let. Nad jeho rakví hovořil mimo jiné biskup Václav Malý a z toho jeho delšího projevu jsme vybrali několik vět.
0: Měl své slabosti. Byl to člověk také netrpělivý, člověk, který měl nápady a ne vždy byl schopen ty nápady realizovat. Ale to zdaleka nevystihovalo celou jeho bohatou osobnost. To byly průvodní jevy a slabosti má každý z nás. Nebyl uzavřen jenom do svého vědeckého poznání, ale dovedl se nasadit. V 70. letech dovedl přijmout i upostranění a na konci 80. let stál tam, kde se jednalo o svobodu, aniž se potom tlačil dopředu jako mnozí jiní.
2: V říjnu 2001 byl Bohuslav Blažek hostem Jany Klusákové v pořadu Host Radiofóra. Na závěr byl požádán o poselství, o jakési krédo, tak já myslím, že to poselství je nadčasové. Pojďte si ho nakonec našeho pořadu poslechnout.
4: Já se přiznám, že mám hrozně nerad poselství na dané znamení, ve které se okamžiku jakési magie normální člověk mění v gurua. Já bych řekl, nevěřte lidem, kteří se budou na dané znamení měnit v guruji.
2: Řekl Bohuslav Blažek, v našem pořadu mluvil také publicista Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se a zase za týden naslyšenou těší i David Hertl.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
5: Dobré ráno, je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
5: Sněmovní výbor neschválil místopředsedkyni dolní komory Urbanové návštěvu Ukrajiny. Ministr spravedlnosti plánuje v příštím roce navýšení rozpočtu pro soudy. Polsko usiluje o vlastní výrobu střel do systému Patriot. Mohlo by spolupracovat s Ukrajinou. Je pátek 28. srpna, tady je Plus a zprávy. Dobré ráno vám přeje Ondřej Látal. Organizační výbor sněmovny zamítl žádost Barbory Urbanové z hnutí STAN navštívit Ukrajinu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Místopředsedkyně dolní komory plánovala zemi bránící se ruské agresi navštívit v září. Podle ní koaliční většina na výboru cestu zamítla, mimo jiné kvůli odlišným politickým názorům. To ale Okamura odmítá.
6: My jsme si řekli už na začátku volebního období, a tady nejde vůbec o Ukrajinu či neukrajinu z tohoto pohledu, jedná se o cesty v této individuální kategorii jednotlivých žádostí poslanců, že v rámci úspor veřejných prostředků budeme tyto cesty pokud možno omezovat, minimalizovat, kontrolovat, abychom ušetřili veřejné prostředky.
5: Urbanová chce i přes nesouhlas výboru do Kyjeva vyrazit. Postup koaliční většiny pokládá za nepřijatelný, rozhodnutí výboru ale respektuje. Na zajištění provozních výdajů soudů v Česku má jít v příštím roce víc peněz než letos. Ministerstvo spravedlnosti pro tento rok vyčlenilo v rozpočtu na justiční část asi 27,5 miliardy korun. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO o miliardu víc než loni. I tak ale některé soudy upozorňují, že nebudou mít dostatek peněz. O navýšení rozpočtu ale žádný z nich podle Tejce nežádal.
7: Oproti rozpočtu na rok 2025, připraveného minulou vládou, kdy došly soudům na konci roku peníze, došlo pro rok 2026 k významnému navýšení této oblasti o 1 miliardu korun. I pro příští rok počítáme s tím, že částka bude ještě navýšena.
5: O nedostatku financí už mluví třeba krajské soudy v Brně nebo Ostravě.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zálevsky. Protiraketové střely PAK-3 by byly produkované právě v Polsku, které prý má pro tuto výrobu kapacity.
8: Náměstek polského ministra obrany Pavel Zálevsky v televizi TVP řekl, že nejprve by v Polsku vzniklo servisní středisko pro protiraketové střely. Z něj by později mohlo vzniknout výrobní středisko. O vlastní závod, který by produkoval střely do systému Patriot, usiluje také Ukrajina. Ta má v současnosti nedostatek střel proti některým typům ruských raket. Rusko při dronovém útoku zničilo poslední nepotravinový hypermarket Epicenter v Charkově. Na místě zemřel jeden člověk, další čtyři utrpěli zranění. Prodejny této sítě, která prodává například stavebniny, nábytek a zahradnické vybavení, jsou dlouhodobě cílem ruských útoků. U Boryspilu v kyjevské oblasti poničil ruský útok sklad výrobce cukrovinek Rošen. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Kyjev a kyjevská oblast včera čelili po celý den kombinovanému útoku ruských raket a dronů. Zranění utrpěli čtyři lidi. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo více než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. Šéfka francouzských nacionalistických poslanců Marine Le Penová by jako prezidentka omezila migraci a snížila věk odchodu do penze. Řekla to na první předvolební debatě v Paříži. Té se zúčastnilo i dalších 6 kandidátů na prezidenta, včetně šéfa krajně levicové strany Nepodrobená Francie Jeana Luca Mélenchona.
9: Nacionalistická politička Marine Le Penová navrhla, aby lidé, kteří odpracovali 40 let, mohli jít do důchodu v 60 letech. Snížení věku odchodu do důchodu navrhuje i krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon zároveň obhajoval svůj návrh, aby Evropská centrální banka Francii odpustila úroky z obrovského objemu francouzských státních dluhopisů. Bývalý premiér Edouard Philippe návrh na snížení věku odchodu do důchodu odmítl. Mélenchonovy plány na odpuštění dluhu označil za hazardní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména. Changing the name of Lake Ontario
10: to Lake America. Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré páteční ráno. Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz. Čekají, že se lidi budou vracet z dovolených anebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
11: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínám, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
5: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni v červenci a v srpnu při nehodách zemřelo 90 lidí. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent. Vysvětluje to předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděryč.
12: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
5: Nejvíce zastoupené odrůdy začnou vinaři sklízet začátkem září. A tady jsou ranní dopravní informace Českého rozhlasu Plus 8 minut po 6 ráno. Na D1 jsou komplikace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. V omezení na kilometru 195,5 je nehoda kamionu v pravém pruhu a kolona je od sjezdu na výstaviště z kilometru 190. Zdržení asi půl hodiny. Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Kinšperk. Na kilometru 145 se po dálnici pohybuje skupina chodců. V Praze je zatím klidný ranní provoz bez komplikací a na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před sjezdem na letiště je omezení a zpomaluje se místy do zastavení. Dobře dojďte. Před námi je oblačný až polojasný den, odpoledne od západu v Čechách, večery na západě Moravy. Čekáme přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami, budou i silné, později budou přecházet do deště. Teploty 28 až 32 stupně, na západě Čech naměří většinou kolem 26, v 1000 metrech na horách to bude kolem 23 stupňů, na Šumavě až 28. To byly zprávy, tady už je na Plusu repríza Interview Plus.
13: Obchodní válka mezi Kanadou a Spojenými státy sílí. Ottawa odpověděla na kroky z Washingtonu uvalením cel na stovky amerických výrobků s marží od 15 do 50%. Proč se na poslední chvíli zhroutila slibná jednání mezi oběma státy a kdo na tom bude nejvíc tratit? Stojí americká veřejnost za rozhodnutím šéfa Bílého domu stejně tak jako kanadská za svým premiérem? To nás bude zajímat v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
13: Naším hostem je ekonom Jaroslav Borovička, působící na americké New York University. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A protože je pan Borovička v jiném časovém pásmu, tento díl přetáčíme ve středu odpoledne. Jaké jste zatím ve Spojených státech zaregistroval reakce na odvetné celní kroky z Kanady?
14: Obecně se diskutuje postup americké administrativy vůči kanadské straně a to, jakým způsobem americká administrativa narazila se svým obvyklým postupem, který uplatňovala v posledním roce, to znamená s velmi tvrdým vyjednáváním, na které země, se kterými Amerika v posledním roce vyjednávala, často přistoupily a Kanada se tomuto jednání nyní vzepřela.
13: Je to tedy vnímáno tak, že Spojené státy poprvé narazily?
14: Není to poprvé. Ten první velký náraz byl při vyjednávání s Čínou, kdy Čína na jednostranně uvalená americká cla zareagovala velmi ostře a vedlo to k prudké eskalaci těch vzájemných cel a nakonec k ustálení těch vztahů na základě intenzivního vyjednávání. Ale Kanada je takovým druhým příkladem země, nebo velké země, nebo velkého obchodního partnera, která se tomuto postupu Trumpovy administrativy vzepřela.
13: No, americké i kanadské seznamy jsou poměrně obsáhlé. Je už dnes jasné, jaká všechna odvětví zasáhnou nová cla úplně nejvíc?
14: Tahle ta nová cla nejsou uvalována s cílem, aby byla trvalá. A ta jsou nyní uvalována s cílem, se strategickým cílem, aby protistranu zabolela na citlivých místech. A to znamená, aby zasáhla buď citlivá odvětví, nebo třeba na příkladě těch kanadských cel Kanada postupuje tak, aby ta cla zasáhla Ameriku na strategických místech, zejména tam, kde je Trumpova voličská základna, to znamená například v Texasu nebo na Floridě. Ale jde o to přimět protistranu k tomu, aby se vrátila k jednacímu stolu a ustoupila při tom vyjednávání té obchodní dohody.
13: No, Donald Trump na začátku týdne pohrozil Kanadě dalšími důsledky, pokud se kanadští představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Znamená to, že očekáváte další eskalaci?
14: Ta eskalace je možná. Nakonec samozřejmě podobně, jako tomu bylo s Čínou, k nějaké dohodě dojde, ale tady jde opravdu o to, kdo si z toho koláče těch výhod, které ta vzájemná dohoda a má dosáhnout, a ukrojí větší díl. A Spojené státy tady byly zvyklé si ukrajovat ten díl poměrně velkoryse a právě tomu se nyní Kanada vzepřela. To znamená, tím cílem skutečně je nakonec obchodní dohoda. Ale jak dlouho tahle ta eskalace bude postupovat, to je v současné chvíli obtížné odhadnout, protože celá ta obchodní dohoda není jenom o clech, týká se celé řady oblastí a to vyjednávání je obtížné, protože samozřejmě tam vstupují různé lobistické snahy, politické snahy a tak dále. A ve Spojených státech se blíží volby podzimní, takže celá tahle situace je velmi komplikovaná a těžko odhadnutelná.
13: No, když jste říkal, že to nejsou trvalá cla, můžeme to chápat jako v podstatě takovou teďkon hru na přetahovanou, která prostě v jeden moment skončí a neměla mít nějaké dlouhodobé následky?
14: Tak tomu rozhodně je. Tohle to je skutečně nutné chápat jako vyjednávací taktiku. A samozřejmě ta dohoda nakonec bude a obsahovat nějaká obchodní pravidla, která budou zahrnovat cla, která před nástupem Donalda Trumpa tím druhým nástupem Donalda Trumpa do úřadu neexistovala. A Donald Trump bude trvat na tom, aby nějaká cla s Kanadou existovala. Nicméně jde o to, aby ta cla a celkově ta obchodní dohoda byla přijatelná pro obě strany.
13: Má americký prezident pravdu, když říká, že Spojené státy Kanadu nepotřebují, ale naopak Kanada potřebuje je?
14: Ne, tak tomu rozhodně není. Protože ty obchodní vztahy jsou dlouhodobě velmi intenzivní. Kanadská a americká ekonomika jsou velmi provázané a to v celé řadě oblastí. Spojené státy potřebují dovozy energií. Nejedná se tady jenom o ropu, ale například i o dovoz elektřiny. Spojené státy potřebují kanadské dřevo, potřebují kanadskou ocel, potřebují autodíly vyráběné v Kanadě. To znamená, všechny tyhle ty věci potřebují i Spojené státy. A samozřejmě ti vyjednávači a ti lidé, kteří o té dohodě rozhodují, tohle všechno vědí. Takže ta retorika Donalda Trumpa je spíš takovou kouřovou clonou, která má vytvořit ten pocit pro Trumpovu voličskou základnu, že Amerika je tady tou pevnou a jedinečnou stranou.
13: No ale přece jenom, když se podíváme na čísla, tak 70% kanadského exportu míří právě do Spojených států. V případě amerického vývozu jsou ta čísla výrazně nižší, tak přece jenom nepřeceňuje Kanada své cíle, nebude ona tou, která bude muset nakonec ustoupit?
14: Tak ty ústupky nakonec samozřejmě budou muset nastat. Jak ty ústupky ale budou přesně vypadat, to je těžké odhadnout. Tady ale je důležité poznamenat, že Kanada sice vyváží mnohem větší podíl svých výrobků do Spojených států, a to znamená, Spojené státy můžou tímto způsobem argumentovat, že Kanada ty Spojené státy potřebuje, ale zároveň vyváží výrobky právě toho charakteru, o které Spojené státy stojí. To znamená, i pro Spojené státy je výhodné, a to Kanada samozřejmě ví, a takovéhle dovozy mít. A jedná se tady právě zejména o dovozy energií nebo surovin, no, které Kanada má a Spojené státy je chtějí.
13: Omezení dodávek elektřiny americkým domácnostem, takové výzvy už zaznívají v Kanadě. Byla by to tedy velká hrozba pro Spojené státy?
14: Při nejmenším krátkodobě ano, ale samozřejmě tady opět platí, že tady se jedná o víceméně hrozby, které kanadská strana, stejně jako ta americká strana, chce používat k dotlačení té protistrany k nějaké dohodě. Pro konkrétně ty dovozy elektřiny v těch severovýchodních státech Spojených států jsou skutečně důležité, například pro vyvažování výkyvů v dodávek elektřiny, pro to vyvažování těch elektrických sítí, ale že by skutečně došlo k zastavení dodávek této elektřiny, to si zatím nedokážeme představit, i když ta hrozba se tam používá.
13: No, zmiňoval jste i zásobu nerostných surovin. Je to hlavní triumf, který má Kanada?
14: Je to jeden z těch velkých triumfů, protože samozřejmě v současné době, kdy jsme v situaci, kdy jsou omezené vývozy ropy z Iránu nebo vůbec celkově z Perského zálivu a suroviny se stále více používají jako strategická vyjednávací síla, tak samozřejmě to, že Spojené státy sousedí se s přátelskou zemí, která těmito surovinami disponuje, je pro ty Spojené státy důležité a Kanada toho může a bude využívat.
13: Jak už jste sám říkal, Kanada se snaží cílit na takzvané Red States, tedy státy považované za republikánskou baštu. Ostatně premiér Ontária Doug Ford se tím ani netají. Jak to vlastně, jakým způsobem na ně cílí? Můžou to běžní Američané, kteří žijí v těchto oblastech, pociťovat?
14: Ne úplně přímo, protože samozřejmě to samotné uvalení cel, které zdraží konkrétní výrobky v konkrétních oblastech, nebo například konkrétní mezivýrobky, tady se jedná zejména o mezivýrobky, které potom vstupují do výrobního procesu v těch daných státech, než se všechny tyhle ty cla a omezení dostanou do těch koncových cen nebo ovlivní tu koncovou výrobu, tak to chvíli trvá. To znamená, ekonomicky je to něco, co by například voliči nepocítili okamžitě, v těch příštích dvou měsících do těch amerických voleb, ale je to určitě něco, o čem se dá mluvit a dá se to používat jako dlouhodobější hrozba.
13: No, kanadská vláda představila podpůrná opatření ve výši zhruba 7,5 miliardy kanadských dolarů pro firmy, kterých se to může dotknout. Je to tedy také jenom gesto? Potřebují už kanadské firmy takovou injekci?
14: Tady je důležité asi připravit tu ekonomiku na to, že ta obchodní válka může chvíli trvat. A v každé takové situaci je dobré prostě mít připravený plán, jak bude ta kanadská vláda postupovat, nebo i americká vláda může přistoupit k podobným opatřením. To znamená, jak bude ta kanadská vláda postupovat, aby byly ty krátkodobé ekonomické dopady té ekonomické války, kdy se ta cla stupňují, byly co nejmenší.
13: A přistoupí americká vláda k podobným opatřením?
14: Tak americká vláda už v tom posledním roce podobná opatření na podporu vlastních výrobců, ať už například ve zpracovatelském průmyslu nebo v zemědělství, taková opatření realizovala. To znamená, i tady je možnost, že k podobným opatřením dojde. Vláda Spojených států o tom zatím nechce mluvit, protože samozřejmě z hlediska Spojených států, kde americká administrativa představuje sebe sama jako tu silnější stranu, která netrpí tou obchodní válkou, tak přímo hovořit o těchto opatřeních by možná nebylo teď hned strategické, ale pokud by ta obchodní válka měla dlouhodobější trvání, tak americká strana určitě má problém k takovým podpůrným opatřením také přistoupit.
13: Hostem Interview Plus je profesor ekonomie z americké New York University Jaroslav Borovička.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
13: Podle amerických médií se zdálo, že ta týdny trvající vyjednávání spěla ke zdárnému konci. Ovšem, ta jednání skončila doslova za 5:12 s tím, že se obě strany obvinují teď z nepřijatelných požadavků. Kde se najednou objevil problém?
14: To je velmi těžké posoudit, protože je těžké odhadnout, jak přesně to vyjednávání probíhalo. A jednání probíhalo za zavřenými dveřmi, takže všechny detaily neznáme. Obě strany se teď samozřejmě vzájemně viní z toho, že protistrana na poslední chvíli přišla s nepřijatelnými změnami. A to platí jak o té kanadské straně, tak o té americké. A ta kanadská strana podle amerických vyjednávačů přišla údajně na poslední chvíli s novými požadavky ohledně snižování některých cel, která už byla původně dohodnutá. Jednalo se také například o pravidla plnění obsahu a streamovacích služeb francouzským obsahem. A to je věc, na kterou je Kanada velmi citlivá. A na druhé straně americká administrativa, zejména ministr obchodu Howard Lutnick, obvinil kanadské vyjednavače, že na poslední chvíli požadovali naprosto jiná pravidla, co se týče celní politiky v oblasti oceli a v oblasti autosoučástek. Takže je opravdu složité vidět, jaké detaily přesně nakonec nebyly dohodnuté. Nicméně je důležité tady poznamenat, že do celé té situace jsme se dostali v důsledku toho, s čím přišla americká administrativa. Kanada měla dlouhodobě zájem na pokračování a fungování té předchozí a velmi úspěšné zóny volného obchodu. A je to právě americká strana, která přišla s těmi novými pravidly, o kterých se vyjednávalo.
13: Spojené státy také údajně požadovaly omezování pravidel francouzského označování výrobků, které směřují do frankofonní provincie. Jaký to má pro Američany ekonomický dopad?
14: Tohle to jsou věci, které konkrétně tahle věc je mnohem důležitější z politického hlediska pro Kanadu, protože pro Kanadu je samozřejmě ta kanadská identita nebo ta francouzská část té kanadské identity je velmi důležitá, proto Kanada na tom trvala. Pro Američany je to samozřejmě věc, která by měla nějaké malé, drobné náklady pro americké výrobce, kteří by museli měnit balení, ale z ekonomického hlediska by to bylo pro americké výrobce zanedbatelné. Takže tady spíše se vyjednávalo o tom, jak důležité je to pro tu kanadskou stranu.
13: Deník New York Times napsal také to, že jeden z klíčových amerických požadavků bylo obnovení prodeje alkoholu v kanadských provinciích, kterého tedy v předešlých měsících zakázali. Je to pro Američany zásadní ztráta?
14: Pro Ameriku jako celek nikoliv, ale samozřejmě pro americké výrobce alkoholu, to znamená zejména pro americké výrobce whisky a vína, to důležité je. A to jsou samozřejmě lobbystické skupiny, které mají velkou sílu a dokáží vyvinout velký tlak na americkou administrativu. A tady je dobré vidět vlastně ten zákaz toho prodeje toho amerického alkoholu z širšího hlediska, kde Kanada se skutečně v posledním roce a kanadská veřejnost jako taková více semkla za tím tvrdým postupem kanadské vlády a velmi pozitivně přijala takový ten Buy Canadian slogan, to znamená nakupujte kanadské zboží. A to celé vlastně reflektuje ten negativní postoj té kanadské veřejnosti a vůči té americké politice.
13: Měla Kanada tedy jinou možnost, než se vzepřít v tomto ohledu? Nebo máte pocit, pane Borovičko, že některá, alespoň jedna z těch stran, usiluje o konstruktivní řešení?
14: Kanada určitě. A já si myslím, že ti racionální lidé v tom vyjednávacím týmu na americké straně také, to znamená oběma stranám, jde nakonec o to nějakého řešení dosáhnout. To, že to řešení bude nakonec celkově horší, než to, jaké poskytovala ta dohoda o zóně volného obchodu, kterou USA a Kanada měly předtím, to už je nyní prakticky nevyhnutelné. To znamená, ty vzájemné vztahy budou už jenom horší. Ale jde o to, jak si rozdělit ten celkově menší koláč a jak předejít tomu, aby se ten koláč tou vzájemnou obchodní válkou dále nezmenšoval. Ale myslím, že tady oběma stranám jde skutečně o to, ten koláč nějakým způsobem rozdělit a dál ho nezmenšovat. Ale samozřejmě tady je ten velký tlak ze strany Donalda Trumpa na to, aby ta Amerika nebo aby Spojené státy z té dohody vyšly jako vítěz. To znamená, aby Donald Trump mohl ukázat, že si z toho koláče dokázali ukrojit pořádný díl.
13: A je hlavní motivací Donalda Trumpa předvolební kampaň? Myslíte si, že po midterms podzimních by se zachovali jinak?
14: To si nedokážu v tuhletu chvíli nějakým způsobem odhadnout. Samozřejmě ty přicházející volby slouží trochu jako způsob, jak jednání Donalda Trumpa disciplinovat. To znamená, ačkoliv řada těch jeho kroků tu republikánskou stranu před těmi volbami viditelně poškozuje, přesto možná to jednání Donalda Trumpa ty nadcházející volby drží nějakým způsobem na úzdě. Ale to, co se potom bude dít po těch volbách, uvidíme. A já bych se nerad pouštěl do nějakých spekulací. Je dost dobře možné, že tím, jak kongres přejde, s velkou pravděpodobností přejde do rukou demokratů, tak také kongres bude moci toho prezidenta, tu administrativu více disciplinovat. To znamená, v současné době ten kongres pod vedením republikánské strany v podstatě jedná tak, jak si administrativa přeje a ten kongres po těch volbách možná bude postupovat razantněji.
13: Donald Trump také oznámil, že zvažuje přejmenování Ontarijského jezera ležícího na hranicích Kanady a Spojených států za americké jezero. Je to vůbec možné?
14: Tak americká strana samozřejmě v rámci svého federálního názvosloví může to jezero přejmenovat tak, jak chce. A podobně to formálně udělali s Mexickým zálivem, který přejmenovali na americký záliv. Jedná se o pravidlo toho, jak bude tu danou geografickou oblast pojmenovávat federální administrativa, ale samozřejmě nelze žádným způsobem legálně donutit soukromý sektor nebo lidi k tomu, aby to názvosloví používali. Ale tady samozřejmě je to strategie Donalda Trumpa, kterou provozuje dlouhodobě, kdy on se snaží tu kanadskou stranu dlouhodobě zesměšňovat její nezávislost a identitu. A to jsme zažili, to už vlastně známe velmi dobře. A to je něco, co ty Kanaďany velmi irituje a také vzbuzuje větší odpor vůči americké administrativě a také to pomohlo ty Kanaděny semknout za tou kanadskou vládou a za jejím odhodlanějším postupem.
15: A co to dělá s běžnými Američany? Může se stát, že se Kanada stane v jejich očích nepřítelem číslo jedna?
14: A já si nemyslím, že k tomu dojde. Kanaďané a Američané jako lidi mají k sobě lidsky velmi blízko a nedomnívám se, že by Američané vnímali Kanadu jako nějakou nepřátelskou zemi a spousta Američanů naopak je velmi kritická v tomto ohledu vůči té Trumpově administrativě. Voliči, kteří za Trumpem stojí, a nevnímají tu kanadskou stranu jako nějakého nepřítele.
15: No, dá se to stejné říct tady i o Kanaďanech. Vy jste sám říkal, že se hodně semkli. Kanadský premiér Mark Carney má v tuto chvíli zhruba 80% podporu veřejnosti. Stojí za ním také většinově opozice. Tak nevypovídá to něco o vztahu Kanaďanů k Američanům?
14: Já si myslím, že ten vztah Kanaďanů vůči Spojeným státům jako zemi, to znamená ne vůči jednotlivým Američanům, ale vůči Spojeným státům jako zemi skutečně ochladl. A myslím, že ochladl právem, protože ta americká administrativa skutečně, zejména z úst Donalda Trumpa, ale například i z úst toho ministra obchodu Howarda Lutnicka, jedná s Kanaďany velmi nevybíravě a urážlivě. A to Kanaďané vnímají velmi citlivě. To znamená, tam se není co divit. Jak už jsem zmínil, ta politika toho Buy Canadian v Kanadě přinesla velký úspěch. Kanaďané taky zásadně omezili cestování do Spojených států. Ty návštěvy Kanaďanů ve Spojených státech za poslední rok poklesly asi o 20%, což je velikánské číslo. Takže ty Kanaďané to vnímají také mnohem citlivěji, protože samozřejmě ta americká strana a postupuje vůči Kanadě takto přezíravě. A tím, co opačně, Mark Carney skutečně, je mu třeba dát ke cti, že postupuje citlivě, dlouhodobě se snažil s Američany vyjednávat, dokonce to bylo chvílemi až dáváno, nebo bylo to prezentováno jako jeho negativum, že s Trumpovou administrativou vyjednává až příliš a ustupuje až příliš, takže se nyní odhodlal k tomu pevnějšímu postupu a to ty Kanaďany vidí rádi.
15: A řekl byste, že na to Donald Trump tedy politicky doplatí?
14: To je dobrá otázka, protože samozřejmě ta obliba Donalda Trumpa setrvale klesá. V současné době v Americe je ta obliba na nejnižších úrovních od počátku jeho vlády a skutečně na úrovni, které jsme neviděli dlouhá desetiletí. Ale je také pravda, že ten pokles už se postupně zastavil. A to znamená, když se podíváme na
15: ty...
14: A já si myslím, že tady je potřeba vidět, že v současné době, kdy ho podporuje zhruba těch 35% Američanů, tak těch 35% Američanů tady představuje to naprosto pevné jádro, které tomu Donaldu Trumpovi věří tak, že jakékoliv jednání toho Donalda Trumpa je prostě nezlomí. To bylo vidět například při tom zahájení války s Íránem, kdy ta válka s Íránem byla mezi republikány vnímána, než začala, tak byla ta potenciální válka s Íránem mezi Američany a zejména mezi tím MAGA křídlem vnímána jako něco velmi negativního. Ano, jednalo by se tady o další intervenci Ameriky, kterou toto tvrdé MAGA křídlo odmítá, ale v okamžiku, kdy Donald Trump tu válku s Iránem zahájil, tak najednou se ty postoje toho MAGA křídla změnily a v daleko větší míře začaly tu válku s Iránem obhajovat právě proto, že to bylo něco, co ten Donald Trump vyvolal jako on sám. To znamená, tady ten postoj této voličské skupiny je zřejmě neotřesitelný a to vyjednávání s Kanadou nebude mít na přízeň těchto voličů žádný zásadní vliv.
15: Hostem Interview Plus byl ekonom Jaroslav Borovička, působící na americké New York University. Děkujeme a zdravíme do Spojených států.
14: Já také děkuji za pozvání.
15: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
16: Americká operace, ekonomický vyvrhel. Nevýrazné aktivity české opozice. Výročí ukrajinské nezávislosti. Vítězství americké levice na Floridě. Úsvit robotů za dveřmi. To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
16: Nebezpečí ohrožení Česka terorismem je nízké. Za riziko není považovaná ani česká pravicově extremistická scéna. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2025, kterou zveřejnila Bezpečnostní informační služba. Zároveň ale trvá riziko využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Jaké nové informace přinesla tato výroční zpráva za loňský rok ve srovnání s těmi předchozími?
17: Je potřeba říci, že to jsou zprávy veřejné, takže nemohu obsahovat zdaleka všechny informace, kterými disponuje Bezpečnostní informační služba. Je to zpráva jako tradičně velmi obsáhlá, takže se tam dá nalézt celá řada zajímavých informací a věcí. Záleží, kdo čemu dává jaký důraz a pokud se v něčem liší, tak především v tom, že tentokrát více detailně popisuje fungování agentů na jedno použití, což by mohl být i do budoucna problém pro evropské státy, především Evropskou unii, z hlediska právě dění kolem války na Ukrajině a různých aktivit Ruska. Tam ta zpráva Bezpečnostní informační služby upozorňuje na to, že takovýto lidé jsou to většinou amatéři, kteří jsou najímáni jednorázově a jsou najímáni na akce, které se nedají dobře dopředu odhadnout a zkrátka neexistuje nějaký systém, podle kterého by se dalo předvídat to riziko. Zároveň ta zpráva ale uklidňuje v tom slova smyslu, že takovéto riziko útoků v České republice je zatím poměrně nízké. Pokud se něčím ta zpráva liší ještě od těch předchozích, tak je to také tím, že je to poslední zpráva Bezpečnostní informační služby pod vedením dosavadního ředitele pana Koudelky, protože jemu na začátku příštího roku vyprší funkční období a dojde tedy ke změně ve vedení Bezpečnostní informační služby. Když se podíváme na tu zprávu, tak tam není nic překvapivého, co se týká zhoršené mezinárodní bezpečnostní situace. Upozorňuje se tam právě na různé hrozby týkající se Ruska, Číny, konfliktu kolem Iránu, na třeba zhoršující se určité vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií a podobně. Ale v té zprávě se opakovaně také objevuje jedna věc, které není věnována tak velká pozornost, a to je to, že Bezpečnostní informační služba také se zaměřuje na určité ekonomické zájmy této země a tam varuje před tím, jakým způsobem jsou zneužívány veřejné zakázky, jak tam funguje systém klientelismu a podobně, takže uvidíme, zda a jakým způsobem na to budou politici reagovat.
16: A nakolik vážně berou nejvyšší političtí představitelé v Česku tyto informace, o kterých mluvíme?
17: Pokud bych hovořil o těch veřejných zakázkách, tak vzhledem k tomu, že ten systém se léta dlouhodobě nijak zásadně nemění, tak se dá říci, že ne úplně vážně, ale co se týče těch bezpečnostních hrozeb, tak si myslím, že ty vztahy mezi Bezpečnostní informační službou, například premiérem a prezidentem v současné době, jsou na takové úrovni, že nedochází ke spochybňování práce Bezpečnostní informační služby, naopak, že její práce je oceňována, což se projevilo mimo jiné také v povýšení jejího ředitele pana Koudelky.
16: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
17: Naslyšenou.
16: Americký prezident Donald Trump zatím nedokázal ukončit válku s Íránem, kterou koncem února sám vyvolal. Tehdy se možná domníval, že potrvá maximálně pár týdnů, než se režim v Íránu zhroutí. Když to nevyšlo vojensky, zkouší nyní ekonomický tlak. Více už politolog a publicista Jiří Pehe.
18: Americký prezident Donald Trump i jeho ministr financí Scott Bessent začali minulý týden mluvit o změně taktiky vůči Iránu. Nově ho mají ke kapitulaci donutit nikoliv vojenské operace, ale ekonomický tlak. Trump vykreslil spuštění masivních ekonomických sankcí vůči Iránu jako ekonomický D-Day. Bessent pro změnu mluvil o ekonomické izolaci, jakou prý historie ještě neviděla. Když ale ministr financí na tiskové konferenci začátkem tohoto týdne konečně oznámil, že Spojené státy spouští operaci nazvanou ekonomický vyvrhel, byl ve svých vyjádřeních dosti mlhavý. Spojené státy prý zahajují ekonomický útok na iránské finanční vazby po celém světě s cílem přerušit veškeré ekonomické zdroje, které udržují tento tyranský režim při životě. Bessent ale neuvedl, jakou konkrétní podobu budou tyto sankce ve většině případů mít. Nejmenoval konkrétní země, které obchodují s Iránem, a Spojené státy na ně tudíž budou svými sankcemi mířit. Ku příkladu Čínu, která je největším obchodním partnerem Iránu. Možná není divu, protože čínský prezident Xi Jinping má v září navštívit Washington. Bessent také nemluvil o Rusku, které s Iránem obchoduje zejména v oblasti vojenských technologií, a nezmínil ani Indii, která udržuje s Iránem čilé obchodní styky. Američtí experti upozorňují, že Irán čelil sankcím světového společenství, včetně Spojených států, už v minulosti. A že byly účinné jen do určité míry. Ekonomická situace v Iránu se kvůli nim zhoršila, ale iránský režim na kolena nedostala. Když na začátku tohoto roku vypukly v Iránu masové protesty proti špatné ekonomické situaci, režim je silou potlačil, přičemž zahynuli desítky tisíc lidí. Nyní jsou Spojené státy ve snaze donutit iránský režim ke kapitulaci s pomocí ekonomického tlaku v ještě obtížnější situaci, protože po americko-izraelských vojenských úderech se podle západních novinářů přítomných Iránu změnila nálada v zemi. Mnozí z Iránců, kteří vinili ze špatné ekonomické situace režim, nyní z téhož viní Spojené státy a Izrael. Představitelé iránského režimu se operaci ekonomický vyvrhel otevřeně vysmívají s tím, že Spojené státy nejsou v tak silné ekonomické pozici, aby mohly nadále omezovat vztahy Iránu s jinými zeměmi. A nemusí být daleko od pravdy. Vliv Spojených států ve světě kvůli Trumpově chaotické politice zřetelně slábne. Válka s Iránem je kvůli jejím negativním ekonomickým dopadům na průměrné Američany silně nepopulární i ve Spojených státech. Nové ekonomické sankce uvalené nejen na Irán, ale i na země, které s ním obchodují, mohou přitom ekonomickou situaci ve Spojených státech dál zhoršit. Nepomáhá ani skutečnost, že Spojené státy jsou nyní v otevřené obchodní válce s Kanadou, která patří k jejich nejvýznamnějším obchodním partnerům. Hned po tiskové konferenci Bessenta Spojené státy oznámily, že uvalují sankce na více než 60 právních subjektů, jednotlivců a plavidel spojených s Iránem a že si vyhrazují právo sankcionovat jakoukoliv osobu, která provádí aktivity související s Iránem v oblasti letecké a lodní dopravy, technologií zlata a digitálních aktiv. Jenže to má k úplné ekonomické blokádě zatím dost daleko. A je zde další problém. Kdyby Spojené státy donutily hlavní obchodní partnery Iránu, aby s ním přetrhali obchodní styky, totalitní iránský režim je schopný přestát tlak mnohem větší než demokratické země. Už oznámil, že je na americké sankce připraven. Má údajně dvouletý plán, jak se s nimi vypořádat. Režim otevřeně přiznává, že si chce počkat na konec Trumpovy vlády. Trumpovi zřejmě operace ekonomický vyvrhel moc nepomůže na světové scéně, i proto, že je faktickým přiznáním toho, že Spojené státy nedokážou válku s Iránem vyhrát vojensky. Navíc ekonomická blokáda Iránu neukončí příval špatných zpráv, které se týkají americké ekonomiky. Trumpa a jeho republikány přitom už za 2 měsíce čekají volby do kongresu, v nichž, jak ukazují průzkumy, mají velkou šanci vyhrát demokraté.
16: Vysvětluje politolog a publicista Jiří Pehe. Vláda je od toho, aby vládla, opozice zase, aby jí oponovala a přicházela s alternativními návrhy. Současná česká opozice, tedy ODS, Starostové, Lidovci, TOP 09 a k tomu ještě Piráti, ovšem už několikrát promarnila situaci, aby vládu zahnala do úzkých. Soudí redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
19: Současná opozice místy působí, jako by neabsolvovala žádnou politickou přípravku. Přitom šéf ODS Martin Kupka byl ministrem dopravy, předseda STAN Vít Rakušan řídil vnitro a lídr Pirátů Zdeněk Hřib vedl pražský magistrát. Jenomže nevládní role je zastihla v nedbalkách, v nich se jim prapodivně zalíbilo. Trojkoalice ANO, SPD a motoristů jim nabízí nespočet možností, jak se veřejnosti dostat pod kůži, ale přesto to nedělají. Možná je komplikované postavit ofenzívu na změnách služebního zákona, rozvolňování rozpočtových pravidel nebo převodu agent z úřadu vlády na jednotlivé resorty. Posilování premiérových pravomocí při jednání kabinetu též není voličsky příliš vzrušující téma. Avšak jsou tu záležitosti, které se týkají všech nebo velké části obyvatelstva. Po třech horkých týdnech bylo zřejmé, že sucho bude opanovat veřejný prostor. Jak jsme se posléze dověděli od poslance a exministra zemědělství Petra Bendla za ODS, jemu to bylo jasné už někdy v dubnu. Kde tehdy byl? Proč předem neburcoval a nenastolil klimatickou agendu? Zcela zanikla jeho kritika vládního rozhodnutí o rozšíření rozlohy ornice významně ohrožené erozí, kde se bude moci pěstovat monokultura, a to z 10 na 30 hektarů. To logicky omezuje možnost zadržování vody v krajině. Deptal snad ministra zemědělství Martina Šebestiána a životního prostředí Igora Červeného otázkami, z jakého důvodu dala vláda přednost pěstování jedné plodiny na větších plochách před ochranou půdy? Je potravinová bezpečnost a částečná soběstačnost dostatečným argumentem?

0: náškolní docházka měla zkrátit, respektive proměnit, a to na 10letou, 8 ročníků na základní a 2 na střední škole. Podobnou strategii prosazoval i Mikuláš Bek, bývalý šéf resortu za STAN. To je prozíravý a moderní přístup, který ovšem nepodporují TOP 09 a lidovci, takže se o tom nemluví. Premiér opět určuje tón debaty. Ani když předhodil nesmysl v podobě usnadnění odkladů nástupu dětí do prvních tříd, nikdo z opozice hlasitě neprotestoval. A je to ministr školství za ANO Robert Plaga, který bude muset uhájit přísnější a naprosto oprávněná pravidla, stejně jako povinné slovní hodnocení v první a druhé třídě. To všechno jsou náměty, které mají u lidí velký ohlas. Kolem opozičních politiků přitom procházejí, když ne bez povšimnutí, tak bez humbuku. Ten by ovšem zrovna u nich dělat měli, ne kvůli Babišovi, nýbrž proto, že jde o důležité otázky, v nichž by mohli něco užitečného prosadit. A kromě toho pozbírat i pár procent, jež marnotratně nechávají ležet ladem.
1: Míní komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ukrajina si v těchto dnech připomíná 35 let od vyhlášení nezávislosti. A to i přesto, že část jejího území stále okupuje Rusko, které zpochybňuje její právo na vlastní budoucnost. Prezident Volodymyr Zelenský ve svém pondělním projevu zdůraznil, že Ukrajina odmítá kapitulaci i odevzdání území a spoléhá na podporu spojenců. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: Důležité ukrajinské výročí získání samostatnosti začalo být připomínáno v pondělí, kdy se do Kyjeva sjeli politici více než 30 zemí, především takzvané koalice ochotných. Demonstrovali tak celé Ukrajině, že hlavně Evropa stojí v současné válce s Ruskem plně na její straně. Historicky to přitom Ukrajinci neměli nikterak snadné. Kyjevská Rus se sice stala kolébkou příštího ruského státu, jenže v následujících staletích se sama postupně ocitla v sevření právě stále mocnějšího Ruska, ale také Polska a Osmanské říše. Naděje dostat se z definitivního ruského područí svitla až po říjnové revoluci, kdy tehdejší politici vyhlásili Ukrajinskou lidovou republiku, jenže ta vydržela pouhé 2 roky. Následovalo další ruské jarmo, tentokrát v sovětské a tudíž vůbec nejhorší podobě. Stačí připomenout si hladomor z let 1932 až 1933. Nebylo proto divu, že na začátku hitlerovského vpádu do Sovětského svazu mnozí Ukrajinci, hlavně na západě země, považovali německé okupanty málem za osvoboditele. Skutečnou svobodu a nezávislost tím pádem přinesl až srpnový protigorbačovský puč v Moskvě přesně před 35 lety a následný definitivní zánik sovětského totalitního státu. Ukrajina se o svá nezadatelná práva hlásila jako jedna z prvních, což v referendu požehnalo přes 90% občanů. Jenže Sovětský svaz sice zanikl, ale žel bohu tu zůstala skoro nezničitelná sovětská mantra, zděděná dnešními kremelskými mocipány v čele s Putinem, která praví, že Rusko může existovat jedině jako velmoc a ta je prý bez Ukrajiny nemyslitelná. A tak Ukrajina bojuje svůj nejnovější zápas, samozřejmě opět s Ruskem. Tentokrát však má za sebou mohutnou podporu desítek demokratických zemí a stále jasnější perspektivu, že se sice ne hned, ale přece jen dostane do integrované Evropy. Ta je totiž, jak ostatně ukazuje i náš příklad, jedinou

0: zárukou spolehlivé ochrany před v skutku až nevykořenitelnou ruskou teritoriální rozpínavostí a touhou po revanši.
1: To byl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Symbolem rozdělení americké politiky už dávno není jen současný republikánský prezident Donald Trump. Také u opozičních demokratů sílí podpora pro kandidáty, kteří polarizují, protože se často jedná o velmi vyhraněné osobnosti. Podrobnosti dodává Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
2: V New Yorku už dlouho nikdo nic jiného moc nečeká. Když se přidali pozitivní výsledky v Kolorádu, šlo to stále odmávnout jako důsledek velmi progresivního elektorátu Denveru. Když si levé křídlo demokratické strany začalo připisovat vítězství napříč středozápadem, spozornilo už více lidí. Vítězství kandidátky demokratických socialistů v celostátních senátních primárkách na Floridě ale nečekal už skoro nikdo. Státní reprezentantka z Jacksonville, Angie Nixonová, to přitom neměla jednoduché. V primárkách, ve kterých demokraté vybírali kandidáta ucházejícího se o křeslo loni uvolněné nynějším ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem, rozhodně nebyla favoritkou. Jejím hlavním soupeřem byl Alex Vindman, vysloužilý podplukovník americké armády, který působil v Radě národní bezpečnosti jako vedoucí pro evropské záležitosti. Kvůli tomu se také stal jedním z klíčových svědků během prvního impeachmentu Donalda Trumpa kvůli jeho nechvalně proslulému telefonátu s Volodymyrem Zelenským. Alespoň na papíře si vedení demokratické strany nemohlo přát lepšího kandidáta. Jenže už z nedávných středozápadních úspěchů levicového křídla strany si mělo odnést varování. Národně bezpečnostní a zahraničně politické zkušenosti z předchozích administrativ a blízkost ke stále oblíbenému ex-prezidentu Baracku Obamovi nemusí v dnešních demokratických primárkách stačit. Stejně tak nemusí stačit brutální finanční převaha. Vindman měl k dispozici téměř 17x více peněz než Nixonová. Ta navíc ani cen ze svých peněz neutratila za televizní reklamy, které přitom v podobných volebních kláních většinou tvoří jednu z nejvýznamnějších částí rozpočtu. Přesto Vindmana porazila naprosto s přehledem o 12% bodů a o více než 150 000 hlasů. A stalo se tak navíc na Floridě, která rozhodně v posledních letech nesvědčí demokratické straně jako celku, natož pak jejímu levému křídlu. O členech demokratických socialistů Ameriky, DSA, kterým Nixonová je, ani nemluvě. Nixonová je teď ve zvláštní pozici. Stala se první členkou DSA, která vyhrála celostátní senátní primárky. Na rozdíl od michiganského senátního kandidáta demokratů Abdullah El-Sayeda, reprezentanta levého křídla strany, byť nikoliv člena DSA, je paradoxně pod menším tlakem. Demokraté si brousí zuby na výrazné vítězství v nadcházejících listopadových volbách. Doufají, že v nich Američané strestají Donalda Trumpa za porušené volební sliby i za propletené problémy zadrhávající se ekonomiky a války s Íránem. A v takových volbách by rozhodně chtěli uspět i v senátních volbách v Michiganu. Jestli se to El-Sayedovi nepodaří, centrističtější demokraté z něj udělají výstražný symbol, jímž budou v následujících letech disciplinovat levé křídlo poučkami, že jeho kandidáti neumí porážet republikány mimo specifické městské okrsky, hlavně na východním pobřeží. Angie Nixonová je v tomto ohledu vlastně svobodnější. Vítězství demokratů na stále republikánštější Floridě očekává málo kdo. Nixonová tak může demokratickou levici de facto jen příjemně překvapit. Ať už se jí to povede nebo ne, jde o další dílek mozaiky ukazující, jak americké politické strany hledají novou tvář pro blížící se dobu po Trumpovi.
1: Tolik Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz. V těchto dnech probíhá v Číně olympiáda humanoidních robotů, čili robotů, kteří umí běhat, skákat do výšky nebo hrát fotbal. Jejich stále větší schopnosti mají potenciál dokonat revoluci, kterou odstartovala umělá inteligence. Domnívá se zástupce šéfredaktora webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Dechberoucí záběry robotů, kteří spolu bojují, uklízejí, běhají nebo dovádí v přírodě, vídáme hlavně na sociálních sítích už pár let. Jenže kvalita a přesvědčivost těchto přístrojů v posledních měsících stoupá. Ostatně některé z nich si lze koupit i na Alze. V souvislosti s takzvanými humanoidy je proto na místě hovořit o tom, kdy přijde jejich ChatGPT moment. Termín ChatGPT moment je odkaz na chvíli, kdy se světu poprvé ukázal jazykový model OpenAI, který spustil lavinu, ve které plujeme my všichni. Byla to transformační chvíle, jež odstartovala revoluci umělé inteligence. Tento moment přišel v listopadu 2022 a je téměř jisté, že ještě pár měsíců předtím by si jen málo kdo dovedl představit, jak rychle se AI bude vyvíjet, kde všude bude působit a co všechno bude měnit a ovlivňovat. A to jsme pořád ještě na začátku. S označením ChatGPT moment přišel v souvislosti s roboty čínský podnikatel Wang Xingxing, který stojí v čele společnosti Unitree. Právě ona je dnes tím nejskloňovanějším jménem na poli humanoidů, ale nejen jich. Xingxing na konferenci v Pekingu prohlásil, že do 10 let nastane ve světě robotů něco podobného, jako když OpenAI uvolnilo pro veřejnost první verzi svého chatbota. Připomněl také, že by to mohlo být i mnohem dřív, pokud se vývoj bude dařit rychle a dobře. Jeho slova je dobré mít na paměti, až se budeme koukat na internetu na další komické video třeba o tom, jak dva velcí roboti spolu bojují v ringu a jeden z nich se náhle zasekne a padne na zem. Teď to může vypadat jako důkaz jejich neefektivnosti. Může nás to pobavit. Můžeme nad tím mávnout rukou. Jenže to většina z nás dělala v souvislosti s nástupem umělé inteligence před listopadem 2022 také. A podívejte, kde jsme. Příchod mimořádně schopných robotů je nevyhnutelný. To, co některé prototypy z dílny firem jako Unitree nebo Boston Dynamics dokáží, je jako ze sci-fi filmu. Mají sice pořád mnoho neduhů, například se většinou nedokáží učit a na nové úkoly je lze převelet jen úplným přeprogramováním, ale s tím jistě pomůže čím dál výkonnější AI. Úsvit robotů, který je za dveřmi, ať přijde za 5 nebo za 10 let, má potenciál dokonat revoluci, kterou odstartovala umělá inteligence. Pomůže nám vyřešit mnoho starostí. Roboti totiž budou moct vykonávat fyzicky náročné nebo nebezpečné práce. Budou bez nároků dělat to, nač lidé nestačí, vykryjí demografické propady, doplní pečovatelskou sílu. S plusy ale vždy přicházejí i minusy. Jaké to budou, je zjevné a vůbec nemusí jít hned o vzpouru strojů a snahu vyhladit lidstvo. To vůbec ne. Ale bude třeba například nově promyslet, kdo a jak platí daně. Zesílí také tlak na charakter a podstatu vzdělávání. Nejspíš vzroste s pohodlností i nervozita ve společnosti. Výzev je před námi tedy celá řada a to nejlepší, co můžeme dělat, je zkusit se na ně připravit a hovořit o nich. O technologiích totiž platí to samé, co o plamenech. Je skvělé je mít, život s nimi je o dost snazší. Ale nesmí se vymknout kontrole.
1: To byl zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč. A na závěr našeho pořadu se s vámi musíme podělit o smutnou zprávu. Ve čtvrtek zemřel náš pravidelný autor Karel Barták. 28 let působil v agentuře ČTK, byl zpravodajem v Paříži, Moskvě a Bruselu. A právě z belgické metropole informoval od roku 1995 o přístupových jednáních Česka do Severoatlantické aliance a Evropské unie, která vnímal jako mimořádně důležitá kvůli jejich historickému významu. Později působil Karel Barták v Evropské komisi. Po 12 letech se vrátil z Bruselu do České republiky a věnoval se opět novinářské práci. Od roku 2020 byl pravidelným autorem pořadu Názory a argumenty. Jeho komentáře najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Plus na adrese plus.rozhlas.cz. Byl autorem několika publikací o Evropské unii, jeho kolegové oceňovali jeho velkou erudici, rozhled, ale i smysl pro humor. Tolik dnešní názory a argumenty. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: 7 hodin v pátek 28. srpna začíná živé vysílání Ranního Plusu. Dobré ráno vám z něj přejí Šárka Feniková
5: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas Plus.
5: A
4: A o čem chceme mluvit? Jaké nálady převládají na Islandu v otázce zítřejšího referenda o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií? Jak se dnes nad Českem projevilo částečné zatmění měsíce? A v nizozemském Hágu včera zemřel bosensko-srbský generál Ratko Mladič. Kvůli čemu si tam odpikával doživotní trest? I na to odpovíme. Teď ale zprávy, které má Ondřej Látal.
5: Přeju dobré ráno a hezký pátek s Plusem. Téměř 50 tisíc Islanďanů už odevzdalo své hlasy v referendu, ve kterém se rozhoduje o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili takzvané předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem.
6: Podle radnice v Reykjavíku je takto velký zájem o předběžné hlasování překvapivý a naznačuje, že o referendum je v zemi zájem. Voliči ho totiž využívají víc, než tomu bylo při posledních parlamentních i prezidentských volbách. Zvláštní volební místnosti mohou Islanďané využít zhruba 3 týdny před samotným referendem a pokud v nich hlas odevzdají, mají právo změnit názor. Hlasovací lístek je v zapečetěné obálce a volební komise kontroluje proti počítačovým systémům, zda jde o poslední odevzdanou obálku nebo zda mají hlas vyřadit. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: A podrobnosti chystáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Některé soudy v Česku letos opět nemají dostatek peněz na provoz. Problém je podle nich dlouhodobý. Nedostatek financí hlásí třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru Karla Háze z opoziční ODS je na místě debata o zrušení vrchních soudů.
7: Ono by to opravdu vyžadovalo to, že bychom museli sáhnout do procesních kodexů, do ustanovení o působnosti jednotlivých stupňů soudní soustavy a přerozdělit to tak, abychom, když máme třístupňové řízení, tak abychom měli pouhou třístupňovou soustavu.
5: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu pro soudy víc peněz než loni a je připravena i rezerva. Na rok 2028 chystá taky reformu soudní mapy. Ta by ale měla rušit některé menší soudy.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Záchranné týmy z Nepálu i okolních zemí pokračují v evakuaci stovek zraněných lidí po bleskových povodních. Současně pátrají po přeživších mohutné záplavové vlny, která ve středu smetla stovky vesnic a zabila více než 400 lidí.
9: Zraněné sváží z úpatí Himaláje 22 vojenských vrtulníků a desítky sanitek a autobusů. Nemocnice v Katmandu jsou plné, přesto vytvořili systém, kdy zraněné oddělují od ostatních pacientů a přednostně je ošetří. Stovky vojáků, policistů a dobrovolníků se mezitím prodírají po lesích a horských ubočích a hledají přeživší, aby je ošetřili a dali jim vodu a jídlo. Řada lidí ze zasažených měst a vesnic se odmítá vrátit domů, protože buď už nemají kam, nebo je děsí předpověď, že vysoko v horách se znovu mohou protrhnout vodní nádrže. Nebo se přihnat rozbouřené ledovcové řeky. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
5: Zařazení firmy Entropic na černou listinu Ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní. Rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko potom, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak taky svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad zažalovala. Soud v německém Braunschweigu se dnes začne zabývat více než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
10: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu, který dnes začne případ ústně projednávat, ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole. Dnes o tom informovala agentura AP. Vakcína Ervebo je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, tedy Bungibudio, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 6:30 a 7:30 ráno se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho. A to víc než z 90%. Nejlépe byl jev vidět na jihozápadě Česka. Detaily k tomu chystáme v ranním Plusu už za chvíli. Letošní léto bude patřit k těm nejteplejším. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015.
11: Nejvíce horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
12: Na stanici Praha Klementinum bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
11: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
12: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
11: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Tady jsou zprávy ranního Plusu a taky dopravní informace. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná u Ostrovačic na kilometru 178. Pomalej se pokračuje až do Brna, do omezení na kilometru 196. Zdržení asi 20 minut pro osobní auta. Na D7 z Chomotova do Prahy u Postoloprt na 56. kilometru leží kusy pneumatiky v jízdním pruhu a vybočuje se tam tak opatrně. V Praze už postupně sílí provoz na hlavních tazích, v Liberecké ulici se pomaleji jede na příjezdu do Holešoviček, kolona je od sjezdu na Prosek k Bulovce, zdržíte se 10 minut. Menší zdržení je taky na jižní a štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu. A 5 minut naberete na konci Kbelské ulice v Praze ve směru do Průmyslové před semafory v Hloubětíně. Dobře dojďte. Pátek bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy čekáme přibývání oblačnosti, postupně s přehánkami, místy bouřkami, ty budou i silné a později budou přecházet do deště. Teploty 28 až 32 stupně, na západě Čech většinou kolem 26, na horách kolem 23 stupňů, na Šumavě až 28. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní Plus.
4: A dobré ráno vám, v 7:08 přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Párek, kávu a odmítnutí Evropské unie nebo pivo a podpora vstupu do 27. Tak lákali nerozhodnuté Islanďany organizátoři na poslední politické události, pořádané před sobotním referendem o obnovení přístupových rozhovorů. Obě velké akce v Reykjavíku se konaly ve stejný čas a na jednu z nich zamířil i náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
13: Bývalé kino, teď pivovar, tady se to dost zahušťuje, je to takový sál, schází se tady představitelé strany Vidrejsen, což je strana, která nás prosazuje vstup do Evropské unie. Paní Thora přišla už poměrně přesvědčená, že chce hlasovat pro obnovení přístupových rozhovorů. Říká mi ale, že argumenty ještě chce slyšet, zatímco stojíme před plakátem s textem Jau, Til at Schau, tedy slovní hříčky, která je motem kampaně pro obnovení přístupových rozhovorů. Znamená to něco jako ano, proto abychom viděli. Vidět přitom má být, co přesně EU při vstupu nabízí.
14: Evropská unie nám teď nabízí mnohem lepší možnosti, i s ohledem na současnou geopolitickou situaci.
13: Popisuje paní Thora, zatímco kolem nás prochází ministryně zahraničí a ministryně zemědělství. Obě jsou přitom ze strany, která referendum navrhla. Manžel paní Thory, Ludvík, zase doufá, že zemi pomůže euro.
15: Potřebujeme novou měnu, protože islandská koruna, kterou teď platíme, prostě pořádně nefunguje.
13: Na to, že to je politické setkání, tak je to docela veselo. Ani jedna z ministryní na akci nevystoupila, jako první měl projev 15-letý student, který všem hlasujícím v legraci vzkázal, že on sice ještě hlasovat nemůže, bude ale s výsledkem hlasování muset žít déle než většina ostatních. Po něm vystoupil podnikatel v IT Chiaulmar. Ten mi později vysvětloval, že se těší na Evropskou unii schválené regulace.
16: I když regulace není vždycky něco, co je správné, tak ty evropské aspoň všichni znají. Když řeknete, že jste v EU, tak všichni vědí, co to znamená. Když řeknete, že jste z Islandu, tak kolikrát ani nevědí, co to je. A stejně, když chtějí naše firmy působit v EU, tak musí unijní pravidla dodržovat.
13: Island podle něj v případě vstupu do EU bude těžit z toho, že 27 má dostatečnou sílu, aby dokázala svá pravidla vynutit na obřích internetových společnostech. Zatímco Chiaulmar o tomto přesvědčoval lidi, kteří dorazili do pivovaru, tak o několik kilometrů dál, v parku před parlamentem, padaly přesně obrácené argumenty. Přesvědčit na poslední chvíli voliče ale obě strany teď zkouší hlavně telefonicky. Call centra s dobrovolníky je budou obvolávat ještě v sobotu ráno, těsně před referendem. Výsledek hlasování bude totiž podle průzkumů extrémně těsný. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: A my se na Island v Ranním plusu vydáme znovu po 9. hodině, kdy se spojíme s naším reportérem Jakubem Lucským a také s Češkou, která tam dlouhodobě žije. Teď je ale 7:11, posloucháte Ranní plus. No a máme za sebou téměř celý měsíc srpen, tak můžeme už teď ho trochu zhodnotit minimálně co do astronomických jevů, tak byl ten srpen 2026 neobvykle bohatý. Před 2 týdny jsme si užili částečné zatmění slunce, pak každoroční meteorický roj Perseidy a dnes nad ránem mohli ti, kdo si přivstali, tak jako celá směna Ranního plusu, vidět významné zatmění měsíce. Z Česka bylo možné sledovat zatmění až 93% měsíčního kotouče, což nastalo v 6 hodin a 13 minut, tedy 4 minuty před západem a hodinu před tímto rozhovorem, kdy ten průběh zhodnotíme s Ondřejem Heiglem z Pražského planetária. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
4: Já jsem viděla, laicky řečeno, jako by byl měsíc rozmazaný. A co jste viděl vy?
17: Já jsem neměl až tak velké štěstí, protože když jsem se dostal k tomu, že se podívám, tak už přišla oblačnost, což byl problém pro větší část Česka, protože byla takzvaná vysoká oblačnost, která dělá přesně to, že měsíc byl rozmazaný, ale nebylo to dané tím jevem, tím samotným zatměním, ale tím, co se děje v naší atmosféře.
4: No a třeba dozvěděli jsme se něco i díky té barvě a tomu, co bylo vidět o stavu znečištění zemské atmosféry?
17: Dá se to na to využívat, jelikož při zatmění slunce dochází k tomu, při zatmění měsíce, pardon, dochází k tomu, že sluneční paprsky prochází skrz atmosféru Země a ta v nich nechává v podstatě takové svoje stopy. A když se potom podíváme tedy na to světlo, které dopadá na povrch měsíce, tak jsme schopni zjistit, z čeho je naše atmosféra složená a například i to, jaký je aktuální stav znečištění. Z toho dnešního zatmění ještě data nejsou, uvidíme, jestli z toho někdo dokáže něco naměřit, protože přeci jen dnes už se dají využívat i jiné metody. Máme satelitní snímky a satelity, které jsou schopné sledovat znečištění ovzduší neustále a není k tomu potřeba právě zatmění.
4: Vědci byli nejvíc zvědaví na to, jaké všechny barvy se při tom zatmění měsíce vystřídají. Tak vzhledem k té oblačnosti, kterou jsme zmiňovali na začátku, byly vidět nějaké změny těch barev?
17: Určitě, ale nemuseli být vidět nutně z Česka, protože zatmění měsíce je vždycky vidět z veliké části naší planety, zkrátka z celé části, která má zrovna výhled na měsíc. A ty barvy, které se střídají při zatmění, tak jsou velice oranžové až úplně do červená a nebo do ruda při tom úplném zatmění nebo i při těch velice výrazných, jako bylo třeba dneska 93%. Jelikož když slunce zapadá a je na hranici obzoru, tak mění svoji barvu zdánlivě pro pozorovatele, zdá se nám oranžové. Je to dané tím, že naše atmosféra dokáže rozptylovat sluneční světlo. Modré části se rozloží a proto se nám obloha potom zdá modrá. A ty oranžové paprsky dochází až k nám. To se děje během západu slunce, ale když sluneční paprsek prochází prakticky úplně celou atmosférou planety Země, tak se rozptýlí téměř všechny složky, jenom ta červená může proletět dál a dostává se až na ten měsíční povrch.
4: Zatmění měsíce je určitě lákavý jev pro astrofotografy, když je tedy dobře vidět. Je ale zajímavý třeba z vědeckého hlediska?
17: Jak jsem zmiňoval, dá se využívat na to, že jsme schopni sledovat to, jakým způsobem se mění naše atmosféra. V minulosti se dokonce lidé snažili odhadnout velikost Země na základě velikosti stínu Země, který dopadal na měsíc. Ne úplně přesně v kilometrech, ale minimálně v tom poměru, aby se dalo říct, jestli je Země větší než měsíc, případně okolik. A už ve starověku lidé věděli, že Země je zhruba dvakrát větší než měsíc. Dneska víme, že ten poměr je jiný, je to 2,6krát. Ale zatmění měsíce nejsou tak významná pro astronomii, jako jsou například zatmění Slunce. Jelikož při zatmění Slunce se například potvrdila Einsteinova teorie relativity, případně je možné sledovat takzvanou sluneční koronu, tedy atmosféru Slunce. Proto měsíční zatmění je spíše ten hezký jev, který si užívají běžní lidé a astrofotografové.
4: Mimochodem, na zatmění Slunce se jezdí po světě za tím takzvaným pásem totality, aby byla vidět ta korona. Myslím tedy tím úplným zatměním a tou koronou. Co zatmění měsíce? Přitom to odpadá. Vy jste říkal, že to je vlastně vidět z velké části planety, tam, kde je zrovna noc, tam se nevyjíždí na nějaká specifická místa.
17: Spíš si například, pokud jste astrofotografové, vybíráte to konkrétní místo, odkud chcete, aby ten měsíc byl zakomponovaný, nebo kam ho v té krajině chcete zakomponovat. Ale v tomhle měsíční a sluneční zatmění fungují dost jinak. Sluneční zatmění vznikne v momentě, když se měsíc dostane mezi Slunce a Zemi. A vlastně to, co dělá, je to, že on hází svůj stín na naší planetu. Ale ten stín není dost velký na to, aby ji zakryl úplně celou. Vždycky zakryje pouze malou část, tomu se potom říká ten pás totality, tedy to místo, kudy prochází měsíční stín po planetě Zemi a kde zakryje to Slunce. Měsíční zatmění ale funguje přesně obráceně. Měsíc se dostane za Zemi a Země vlastně hází svůj stín na měsíc. Jo, tady není to o tom, že bychom museli být na nějakém konkrétním místě, abychom viděli zastíněnou část měsíce. To prostě uvidíme odkudkoliv na planetě, kde zrovna ten měsíc je vidět. Tady v České republice ty podmínky dneska nebyly úplně ideální, protože se to dělo těsně před západem měsíce. Maximální fáze nastala ve 6:45 ráno, v 6:14, což už ale bylo i v momentě, kdy v některých částech republiky byl měsíc pod obzorem a pokud ještě pod obzorem nebyl, tak byl velice těsně nad ním. Oblačnost už do toho zasahovala a zároveň i vycházející Slunce už to pozorování kazilo.
4: A úplně kratičce, kdy si můžeme z Česka vychutnat další takové významné zatmění měsíce?
17: Čeká nás jich hned několik, nejbližší z nich bude nejbližší polstínové zatmění, to znamená jenom část ten měsíc stmavne, bude z noci 20. na 21. února 2027 a úplné zatmění, tak to nás potom čeká až 31. prosince na nový rok roku 2028.
4: Budeme se na to těšit třeba i s Ondřejem Heiglem, odborným pracovníkem Pražského planetária. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
18: A zpátky do roku 2026 a k datu 28. srpna. Tady jsou hlavní zprávy dnešního dne. Počet obětí po povodních v Nepálu vzrostl na 469 mrtvých. Uvádějí to dnes v nové bilanci agentury s odkazem na nepálskou policii. Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi se ve čtvrtek v Teheránu setkal s katarským premiérem a ministrem zahraničí Bin Abdarem Rahmanem Sani ve snaze oživit diplomatická jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová včera řekla, že mezi Spojenými státy a Íránem teď žádné rozhovory neprobíhají. A na valné shromáždění OSN v New Yorku pojede v září vedle prezidenta Petra Pavla i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. V rozhovoru s ČTK to řekl nastupující český velvyslanec ve Spojených státech Jakub Kulhánek. Macinka se podle něj zúčastní i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio.
4: Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Včera o tom informovala televize Euronews odkazem na Mladičovu rodinu. Bývalý velitel bosensko-srbské armády si odpikává doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v letech 1992 až 1995.
15: Mladič zemřel ve věku 84 let v haagské vězeňské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli s odůvodněním, že vězeň má přístup k řádné lékařské péči. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně, která si vyžádala kolem 100 000 životů. Mladičova armáda mimo jiné vyhnala přes 2 miliony lidí ze svých domovů. Někdejší velitel bosensko-srbských vojáků si i proto vysloužil přezdívku bosenský řezník. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Mladiče v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů. Například za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. V červenci 1995 tam vojáci pod jeho vedením povraždili 8 000 muslimských mužů a chlapců. Mladič po dobytí srebrenické enklávy rozdával dětem bonbóny a uklidňoval vyděšené muslimské zajatce. Chvíli na to je nechal povraždit. Tento masakr je označovaný za nejhorší v Evropě od druhé světové války, vysvětluje balkanolog z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Filip Tesař.
19: Rozhodně Srebrenica nebyla nějaká pomsta, byla to naplánovaná vojenská operace a spíš to bylo daleko víc, to byla chladná kalkulace, než nějaký náhlý zkrát nebo pomsta nebo něco takové.
15: Genocidu ve Srebrenici ale neuznávají například bosenští Srbové. Mluvil o tom před několika lety na Českém rozhlase Plus nynější šéfredaktor zpravodajského webu Aktuálně.cz a balkanolog Matyáš Zrno.
20: Pro prostě většinovou bosensko-srbskou veřejnost, nemluvě už pro veřejnost v samotném Srbsku, to je něco, co si v podstatě jako nějak nepřipomínáme a když už, tak nezapomeneme zdůraznit, že když to zjednoduším, muslimové to dělali taky, jo, že ty nám taky napáchali přesně v okolí Srebrenice útoky na vesnice, vypalování, zabíjení civilistů a tak dále.
15: Mezinárodní trestní tribunál v Hágu Mladiče odsoudil i třeba za terorizování civilistů při blokádě Sarajeva, které jeho armáda obléhala přes 3,5 roku. Podle oficiálních bosenských údajů ve městě bosensko-srbské síly zabili více než 11,5 tisíce lidí, včetně několika stovek dětí. Tribunál proti Mladičovi oficiálně vznesl obvinění už v červenci 1995. Dokud byl u moci prezident Slobodan Miloševič v Srbsku, tak měl Mladič širokou podporu srbských vojenských struktur. Několik let žil v elitním sídlišti, kde nejdříve bydleli jugoslávští a později důstojníci srbské armády. Od roku 2001 se ale Mladič začal skrývat, říká balkanolog Filip Tesař.
19: Přestal dostávat tu podporu a okruh jeho pomáhačů se zúžil v podstatě na bývalé důstojníky armády republiky. A trvalo víc než 15 let, než byl konečně dopaden.
15: Mladič tribunál neuznával. Haagský tribunál po jeho smrti kritizovalo i například ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že soudní proces a podmínky Mladičova věznění ignorovaly jeho základní práva. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
18: A teď se podíváme do zahraničního tisku, o čem píší dnes velká zahraniční média. Deník The Japan Times se zabývá dopady čínského zákona o podpoře etnické jednoty a pokroku, který nabyl účinnosti před více než měsícem. Podle Pekingu podpoří soudržnost ve společnosti a ochrání práva menšin. Podle Japonského listu ale naopak prohlubuje asimilační politiku čínského prezidenta Xi Jinpinga, porušuje čínskou ústavu a začíná citelně dopadat na Ujgury a další tamní menšiny.
21: Čínské kroky proti Ujgurům už dřív řada zemí označila za genocidu. Nový zákon například ukládá školám, náboženským institucím i rodinám vychovávat děti k loajalitě vůči komunistické straně Číny a nahrazuje dosavadní dvojjazyčné vzdělávání mandarinštinou už od mateřské školy. Náboženské instituce navíc musí pokračovat v synizaci, tedy počínšťování víry.
18: Japan Times také upozorňují na to, že čínský zákon umožňuje stíhat jednotlivce za narušování etnické jednoty i v zahraničí. Například Ujgurové v Kazachstánu už pociťují zesílený tlak, připomíná list. Bývalého předsedu Světového ujgurského kongresu Dolkuna Isu, který je německým občanem, nedávno zadrželi a deportovali z Maroka, kde se účastnil konference.
21: Podle listu je to důkaz, že Peking dokáže tlačit na jiné vlády, aby Ujgury zastrašovali v jeho zájmu. Japan Times apeluje na silnější mezinárodní reakci, která by výrazněji usilovala o zrušení zákona a jasně by uvedla, že Čína nemá jurisdikci nad projevem obyvatel jiných zemí.
18: Teď se podíváme na stránky francouzského deníku Le Monde, který varuje, že evropská krajní pravice pokračuje v přitvrzování protiimigrační rétoriky a s každým vítězstvím ještě víc tlačí svoji agendu. List to dokládá na příkladech nadcházejících prezidentských voleb ve Francii, parlamentních voleb ve Švédsku a regionálním hlasování v Německu.
21: Podle deníku Le Monde je iluzí věřit, že jakmile krajní pravice v migrační politice dosáhne svého, se svými požadavky ustane. Krajně pravicoví švédští demokraté podle listu oslabili své koaliční partnery, tedy liberály, konzervativce a křesťanské demokraty. Nacionalistická strana v posledních letech zpřísnila migrační politiku země a nyní se ještě více zradikalizovala, což ve Švédsku přiživuje nárůst rasistické a protimuslimské rétoriky.
18: Ve Francii zase bývalý premiér Edouard Philippe, pravicový kandidát na prezidenta ze středového bloku, vyjádřil podporu pro zřízení návratového centra pro migranty z Mayotte v Africe.
21: To německý kancléř Friedrich Merz vsadil na zpřísnění imigračních opatření, aby zabránil šíření krajní pravice. Ta je ale naopak připravená z tématu dál těžit. Ulrich Zygmunt, lídr strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku, prosazuje mimo jiné rychlejší deportace povinné veřejné práce pro žadatele o azyl, píše deník Le Monde.
18: A ještě se podíváme na stránky Washington Postu. New Yorkské obchody se smíšeným zbožím prodali podle tohoto amerického deníku podali žaloby proti plánu starosty Zohrana Mamdánýho na zřízení městských supermarketů. Mamdány, který se sám označuje za demokratického socialistu, chce, aby nové obchody nabízely základní potraviny o 30% levněji, než je běžná tržní cena.
21: To by ale podle listu obchody malých podnikatelů nemuseli přežít. O zablokování plánu usilují dvě hromadné žaloby. První podle deníku Washington Post namítá, že město neprovedlo žádné posouzení dopadu na nezávislé obchodníky. Druhá pak, že městem provozované obchody porušují občanská práva drobných podnikatelů. Mandání ale tvrdí, že plán je legální a že existující obchody konkurenci přežijí.
18: Washington Post potom píše, že New Yorkským zákazníkům by více než městské obchody prospělo například otevření obchodu z řetězce Walmart, který se do New Yorku opakovaně marně pokouší dostat. Tak s tím uzavíráme přehled zahraničního tisku, a to v 7 hodin a 27 minut.
21: A nabízíme ještě jedno téma. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
0: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
0: Máme sice tady venkovní rolety, přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
22: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
22: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
23: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
23: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
18: A o čem budeme mluvit už po zprávách? Soud v Německu dnes začne projednávat víc než 11 let starou leteckou tragédii společnosti Germanwings. Tak si počkejte.
21: Sedm hodin 30 minut, zprávy má Ondřej Látal.
8: Český rozhlas Plus.
5: Na řidiče v Česku bude o víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Protiraketové střely PAK-3 by byly vyráběné právě v Polsku, které prý má pro tuto výrobu kapacity. Český ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO bude v Rakousku jednat se svým protějškem Gerhardem Karnerem. Hlavním tématem rozhovoru má být česko-rakouská policejní spolupráce. Ministři se zároveň setkají u příležitosti letošního 20. výročí vzniku Centra policejní spolupráce. Moravské divadlo Olomouc se dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Je součástí areálu tamní střední školy, grafiky a médií. V centru vzniknul i prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie. Ranní plusu dopravní informace skoro 2 minuty po 7:30. Dobré ráno. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná u Ostrovačic na kilometru 178. Pomaleji se pak pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení teď asi 20 minut pro osobní auta. Na D7 z Chomutova do Prahy u Postoloprt na 56. kilometru leží kusy pneumatiky v jízdním pruhu a vybočuje se. V Praze postupně sílí ranní provoz na hlavních tazích. V Liberecké ulici se už jede pomaleji na příjezdu do Holešoviček. Kolona je od sjezdu na Prosek k Bulovce. Zdržíte se teď asi 10 minut. Menší zdržení je na jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu. Kratší kolony jsou taky na magistrále ve směru do Holešovic. 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu a taky před omezením na Hlávkově mostě. A 5 minut naberete i na konci k Belské ulice směrem do Průmyslové před semafory v Hloubětině. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den. Odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy čekáme přibývání oblačnosti. Postupně se přidají přehánky. Místy taky bouřky můžou být i silné, platí výstraha meteorologů. Později budou přecházet do deště. Teploty dnes přes den 28 až 32 stupně. Na západě Čech naměří kolem 26. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 23. Na Šumavě bude o něco tepleji. Tam naměří až 28 stupňů Celsia. Čerstvý východní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, hlavně na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Zpočátku na východě a v západní polovině Čech vítr slabý, proměnlivý, odpoledne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a večer se vítr bude měnit na západní až severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní Plus.
21: A to necelé 4 minuty po 7:30 s Danielou Vrbovou a Šárkou Fenikovou. Dobré ráno. Na české silnice o posledním prázdninovém víkendu vyrazí tisíce řidičů. Lidé se totiž jako každý rok před začátkem školního roku budou vracet z dovolených v zahraničí prázdnin, ale třeba jen z víkendu na chalupě. Kvůli hustější dopravě hrozí i větší riziko nehod. Na to se připravují i policisté. A víc si teď řekneme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Konec letních prázdnin bývá
21: rizikový každoročně, i letos se na něj proto dopravní policie připravuje, potvrzuje mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
1: Stovky policistů se zaměří především na rychlost, alkohol a jiné návykové látky, používání bezpečnostních pásů, telefon za volantem a také technický stav vozidel.
21: A upozorňuje, že řidiči nemají spěchat, naopak mají jezdit opatrně a řízení věnovat dostatek pozornosti.
3: A existují nějaké rady, jak se na takovou cestu v silném provozu připravit, na co si dát pozor?
21: Určitě existují. Základem je podle šéfa BESIP Tomáše Neřolda dobře naplánovat cestu. Taky se pokusit vyhnout špičce a hlavně dělat pravidelné zastávky.
6: Nejdéle by to mělo být zhruba po 2 hodinách jízdy, ale třeba pokud mám v autě děti nebo jsem nějak omezen, rozptýlen, tak bych si měl tu přestávku udělat třeba i dříve.
21: Navzdory těmto radám i letos o prázdninách na českých silnicích umírali desítky lidí. Jedny z nejtragičtějších celého roku byly už 3 srpnové víkendy minulý 22. a 23. srpna, při kterém zemřelo 7 lidí, a také 1. a 2. srpnový víkend, kdy zemřelo v obou případech 8 lidí. Data o nehodovosti za celé léto policie zatím nemá podle BESIPu, ale jen za červenec zemřelo na silnicích 42 lidí. A za loňský rok to bylo dohromady za celé prázdniny 96.
3: To nejsou hezké statistiky. Velký provoz se očekává hlavně na dálnici, kde se dá očekávat omezený provoz kvůli opravám.
21: Tak podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla neplánuje. Ředitelství silnic a dálnic na celý víkend včetně dneška žádné nové údržby, rekonstrukce nebo opravy, a to na všech dálnicích, nejen na tradičních jižních trasách.
7: Nebudeme dělat například údržbu na dálnicích, kdybychom zavírali jeden jízdní pruh nebo něco podobného. To znamená, pátek, sobota, neděle skutečně bude maximálně průjezdná především dálniční síť, tak jak je to jen trochu možné.
21: I přesto ale samozřejmě jsou nějaké dlouhodobé opravy a omezení, na která by řidiči měli myslet, doplňuje Rýdl.
7: Ať už je to 24. kilometr dálnice D1, to je most Šmejkalka, nebo křížení D1, D2 u Brna. Potom pracujeme před Ostravou na D1 u Klimkovic a další omezení například na D5 u Plzně.
21: Doporučuje proto taky sledovat chytré navigace, které varují před zpožděním nebo nabízí objízdné trasy. Silničáři, podobně jako policisté, budou i na některých vybraných místech dálnic. Více lidí bude k dispozici k asistenci a připravené podle Rýdla budou i všechny smluvní odtahové služby.
3: Jak se připravit na dopravně náročný poslední prázdninový víkend, jsme probrali s Anou Millerovou z domácí redakce. Díky za to.
21: Díky, naslyšenou.
18: 7 hodin a 37 minut, tohle je Ranní plus. Od čerta k ďáblu, to je podle německých médií cesta lidí, jejichž blízcí zemřeli při havárii letadla společnosti Germanwings z roku 2015. Soud v Braunschweigu dnes tuto tragédii znovu začne projednávat. Podle pozorovatelů je to příběh s nádechem absurdna v zemi, kde ne všechno musí fungovat, ale obvykle za všechno někdo nese odpovědnost. Proč, to už vysvětlí náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Dobré ráno.
24: Dobré ráno, zdravím.
18: Zorientuj nás, prosím, s kým se tedy pozůstalí soudí?
24: Ano, soud v dolnosaském Braunschweigu, tedy na severu Německa, dnes začne projednávat žalobu, kterou na stát, respektive na státní úřad pro letectví, který v tom Braunschweigu sídlí, podalo zhruba 30 pozůstalých po obětech pádu letadla Germanwings. To se zřítilo před víc než 11 lety a tehdy zemřelo všech 150 lidí na palubě a bylo to vlastně jedno z největších leteckých neštěstí v evropské historii. Ovšem dodnes není zcela vyjasněné, kdo za ní nese odpovědnost, respektive kdo mu třeba mohl zabránit.
18: A to dnešní jednání soudu je vlastně první soud v této záležitosti po 11 letech?
24: To zdaleka není, ale je to poprvé, co se pozůstalí obracejí žalobou na stát, respektive co soud začíná takovou žalobu projednávat, protože ona už tam na tom soudu v Braunschweigu taky leží asi 3 roky. Dřív pozůstalí žalovali ale leteckou společnost Lufthansa, jenomže potom soud v Essenu a asi před 5 lety i nadřízený zemský soud v Hamu rozhodli, že nároky pozůstalých vůči Lufthansa jsou neopodstatněné a že je potřeba se dovolávat právě u toho státního úřadu pro letectví. Soud, který dnes začne v Braunschweigu, ale možná opět pozůstalé odkáže zpátky na Lufthansu. On to naznačil v takovém předběžném stanovisku, totiž, že nároky vůči státu jsou odůvodněné tehdy, když je zcela vyloučené, že by mohly být uspokojeny nebo řekněme jako zahlazeny nějakou třetí stranou, v tomto případě Lufthansou. No a proto ten nádech absurdna, že to cesta tedy od jednoho bodu k druhému a zase zpátky.
18: Ty mluvíš o nárocích, které požadují ti pozůstalí, takže jde o peníze, rozumím to správně.
24: O peníze částečně taky, ono celé to je řízení, to, které dnes v tom Braunschweigu začíná, je vedené jako soud o náhradu škody a ostatně ti pozůstalí i nějaké odškodné už i dostali od Lufthansy, i když rozhodně tady nemůžeme mluvit o nějakých závratných částkách, ale řekl bych, že celý ten případ se táhne spíš proto, že jde o zásadnější věc, tedy právě o to, kdo je zodpovědný za to, že na palubě toho letadla tehdy vůbec mohl být kopilot, o kterém se minimálně částečně vědělo, že trpí sebevražednými sklony, že má předepsaná antidepresiva. Kopilot, který se pak na trase mezi Barcelonou a Düsseldorfem zabarikádoval v kokpitu a namířil to letadlo do skály ve francouzských Alpách. Mohou za to lékaři, kteří ho certifikovali ve zdravotnickém zařízení Lufthansy v Mnichově, nebo za to může sama Lufthansa, anebo, jak tedy uvedly zmíněné soudy, je to stát, jehož funkce Lufthansa při dohledu nad zdravotním stavem pilotů přeneseně vykonávala. To ani po těch 11 letech není dořešená otázka, ale podle obhájců pozůstalých už by ji bylo hodno konečně uzavřít.
18: Průběh soudu bude samozřejmě sledovat náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Pro teď ti děkuju, hezký den.
24: Děkuji, hezký den.
21: 7 hodin 41 minut posloucháte Ranní plus a zeptám se, Danielo, víš, co dělají signalisté? Na železnici.
18: Signalisté asi signalizují.
21: Ano, tak úplně přesně jsou to zaměstnanci, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky a nahrazují, a teď jich ubývá, protože je nahrazují počítači.
18: To je ale smutný příběh.
21: No, uvidíme. Každopádně aktuálně Správa železnic zaměstnává 973 signalistů, já bych jim ještě ubrala, ale v celku je to o 173 méně než před 4 lety. A brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují.
9: Já jsem analogový člověk v digitálním světě, takže pro mě tohle je zlatá věcička.
10: Signalista Ota obsluhuje hradlový přístroj u stanice Praha Veleslavín. Zhruba 30 let dojíždí do práce z Olomouce.
9: Zabezpečuje to tu vlakovou cestu, stavím návěstí, aby mohli jezdit vlaky. To je taková cvičená opice, by člověk řekl, ale jako, je to zajímavá práce, no a hlavně teda to brzo skončí, že tady tohleto.
10: Bude to podle vás chybět, ten lidský dohled přímo u té tratě?
9: Jo, to netuším, ale každopádně tady v tohleto tím, že to elektromechanický zabezpečovací zařízení, tak je to o tom, že když se něco pokazí, tak tady tím, že to můžeme mechanicky zabezpečit, aby se nic nestalo, tak se dá jezdit. Když někde něco, prostě jim tam zhasnou počítače, tak je tma a prostě se nejezdí.
10: Provoz vlaků ve stanici Praha Veleslavín řídí výpravčí, kterému pomáhají dva signalisté na obou stranách nádraží. Vysvětluje dozorčí provozu Daniel Menzel ze Správy železnic.
11: Výpravčí musí dát nějaký příkaz k přípravě vlakové cesty, ten určí, odkud, kam a jaký vlak pojede na jakou kolej a zavolá to na takzvané ty stavidla, lidově boudy, jak říkáme tím signalistům, a signalisti na základě toho příkazu od výpravčího můžou vlastně postavit tu vlakovou cestu a pak na základě toho ten vlak se rozjede. Buď už do Davic, anebo na Ruzín.
10: A dodává, že po plánované modernizaci trati tady nebudou signalisté potřeba.
11: Někteří lidé třeba ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší i ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
10: V úseku z Prahy do Kladna v současnosti pracuje celkem 30 signalistů, popisuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
12: Počet signalistů v České republice vlivem modernizací zabezpečovacího zařízení postupně klesá, ale stále patří mezi nejpočetnější profese na železnici. Celkem jich je 973, což oproti roku 2022 představuje pokles o 173 zaměstnanců.
10: Celá trať bude dvojkolejná a začnou tady jezdit elektrické vlaky. Železničáři navíc vytvoří přímé spojení s letištěm Václava Havla. V současnosti pracují na úseku mezi mezi Kladnem a Pražskou Ruziní, dodává Kabele.
12: Máme hotové kácení dřevin, probíhají přípravné zimní práce a pokračuje také výstavba přístupových cest. Začala výstavba provizorních přejezdů a příprava tělesa budoucí trati. Stavba postupuje podle harmonogramu.
10: Přestavba trati mezi Kladnem a Pražským Masarykovo nádražím by měla být hotová do roku 2032. Z Veleslavína Josef Beneda, Český rozhlas.
18: V 7 hodin a 44 minut teď v Ranním plusu otvíráme ekonomickou rubriku. Tady nejprve krátké zprávy. Snížit návrh nového evropsko-unijního rozpočtu na roky 2028 až 34 o stovky miliard euro požadují po včerejším setkání premiéři skandinávských zemí, Nizozemska, Rakouska a německý kancléř. Připomněli, že jejich země financují zhruba 40% rozpočtu. Základní podmínkou pro přístup k evropským financím musí být podle nich také dodržování společných evropských hodnot a právního státu.
21: Ministerstvo financí prodalo včera v pravidelné aukci státní dluhopisy za 16 miliard 400 milionů korun. Objem prodaných obligací byl více než dvojnásobný oproti plánu z emisního kalendáře, který ministerstvo zveřejnilo koncem července. Vyplývá to z údajů České národní banky.
18: A lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na nichž se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem. Přijímání žádostí začne 15. října, potvrdilo sdružení Dolomity Supersky.
21: Města, obce a kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky

0: hodnocovat a bude je možné využít později. Jenže jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že jsem musel fyzicky jet za pracovnicí České národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
0: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
2: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
0: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
3: Nelze to úplně jako svalovat kompletně na ty samosprávy, protože ty samosprávy jsou zvyklé na nějaký komfort, řekněme, v tom bankovnictví, které je běžně na trhu. A bohužel jako centrální banka zatím takový komfort nabídnout nedokáže.
0: Musil jmenuje i konkrétní nedostatky.
3: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online. Tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžném bankovnictví, že se přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
0: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městysů a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
4: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky. Komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
0: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě, pokračuje Krejčí.
4: Nové nastavení také přináší jednotná pravidla pro správu účtů, elektronické výpisy, elektronickou komunikaci a standardizované postupy při zřizování, správě i ukončování terminovaných vkladů. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
0: Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
6: Černý kašel patří mezi vysoce nakažlivá respirační onemocnění. Vědci proto zkoumají bakterii, která ho způsobuje. Podle nich ztratila během své evoluce schopnost vyrábět si sama jednu z klíčových aminokyselin – cystein. Místo toho ji bakterie získává od člověka, kterého nakazí. Tuto závislost na lidském organismu by podle nejnovějšího výzkumu bylo možné využít k nové léčbě. Jak, to už vysvětlí náš host, kterým je Branislav Večerek z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Na začátek bychom asi měli vysvětlit, proč bakterie potřebují cystein a co to vlastně je nebo odkud se bere.
7: Tak cystein je právě jednou z aminokyselin, to jsou stavební kameny, z kterých se skládají vlastně bílkoviny v našem těle. A člověk ho získává buď z jídla a z potravy, anebo si ho také dokáže právě vyrobit i z jiných aminokyselin. A důležité je, že cystein obsahuje síru a v lidském těle například ovlivňuje kvalitu vlasů a kůže. Naproti tomu většina bakterií si cystein vyrábí ze síranů, které jsou přítomné v okolním prostředí.
6: A když jsme tedy řekli, že bakterie černého kašle během evoluce ztratila schopnost si sama cystein vyrábět, proč k tomu vlastně došlo?
7: No, Bordetella pertussis, abych tady představil toho patogena, toho původce černého kašle, je vlastně má člověka jako jediného hostitele. A už v průběhu staletí se vlastně na toho člověka adaptuje, na to lidské tělo. A samozřejmě během té evoluce se zbavuje schopností, které hostiteli nepotřebuje. A tento proces je postupný a vlastně i v současné době neustále probíhá. Bakterie tak vlastně neustále optimalizuje svou infekční strategii. A tak jako většina patogenů se řídí heslem, proč něco složitě vyrábět.

0: umět, když mi to může poskytnout hostitel.
1: To znamená, že pro tu bakterii je to vlastně výhodné, že ten cystein něco jako potrava vlastně získává od člověka, nemusí si to sama vyrábět. Chápu to správně?
0: Chápete to správně, je to určitě výhoda, protože právě ta výroba jakoby cystejnu z těch síranů je energeticky velmi náročná, je to složitý proces a vlastně ta možnost jej získat z hostitele je pro toho patogena velmi výhodná. A musíme si také uvědomit, že vlastně cystein není jediná živina, kterou bakterie z hostitele získává. I o další prvky, jako je třeba železo nebo mangan, vlastně se během infekce odehrává velký boj.
1: No a teď k tomu vašemu výzkumu. Kdyby se ten transport cystejnu od člověka směrem k té bakterii narušil, mohlo by to oslabit, mohla by to být nějaká cesta k léčbě?
0: Samozřejmě ta cesta tam je. Otázka je samozřejmě, jak dlouhá bude, ale jako vždycky, když jste na něčem závislá, tak může to být výhoda i nevýhoda. Je to tedy taková, pro ty bakterie je to taková dvousečná zbraň a naše výsledky to ostatně jako naznačují, nebo my jsme tady odstranili geny, které jsou zodpovědné za zpracování cystejnu v těch bakteriích a to vedlo poměrně značnému snížení vlastně virulence té bakterie. A my předpokládáme, že kdyby se nám podařilo narušit ten transport už na začátku z toho lidského hostitele do buněk do těch bakterií, tak by to vedlo přinejmenším ke stejnému výsledku, to znamená ke snížení virulence.
1: A jak vlastně zjišťujete, co se uvnitř té bakterie děje?
0: Tak to je poměrně složitá otázka, já se budu snažit to vysvětlit. My vlastně děláme, to je vlastně jsou experimenty v laboratorních podmínkách, kde my infikujeme právě lidské imunitní buňky, což jsou vlastně jaký model, infikujeme těmi bakteriemi Bordetella pertussis, pak vlastně v různých časových intervalech izolujeme z těch buněk RNA, kterou pak dále analyzujeme pomocí takzvané sekvenace. A když to hodně zestručním, tak tato metoda nám prozradí, jak se bakterie během infekce chová. A my jsme právě takto zjistili, že ten transport a metabolismus cystejnu je v bakteriích během infekce velmi aktivní.
1: To znamená, vy jste říkal, že před sebou máte asi dlouhou cestu k nějaké potenciální nové léčbě, ale jakým směrem se chcete dál vydat ve vašem výzkumu?
0: No, my jsme tedy laboratoř takzvaného základního výzkumu a jak jsem už řekl, tady ta cesta k té aplikaci těch výsledků, tak jak je to skoro vždycky, může být dlouhá. Nicméně, co je důležité si uvědomit, že v současné době se hodně řeší vlastně těch bakteriálních patogenů, jejich interakce s imunitními buňkami, vlastně s tou lidskou imunitou, ale naše studie ukazuje, že vlastně studium metabolismu bakteriálních patogenů, to znamená toho způsobu, jakým získávají hostiteli živiny, je právě velmi důležitý pro vývoj nových antibakteriálních strategií a vlastně v současné době se také zabýváme způsobem, jakým imunitní buňky narušují bakterií Krebsův cyklus, což je zase jeden ze základních způsobů získávání energie. To znamená nejen ta interakce s imunitními buňkami, ale vlastně i to základní, vlastně jak ten boj o ty živiny během infekce, to je velmi důležitá vlastně směr výzkumu, o kterým se snažíme, dalo by se říct.
1: Výzkum bakterie černého kašle nám přiblížil Branislav Večerek z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
0: Rádo se stalo. Naschledanou.
2: A před 8 hodinou ještě tradiční komentář. Ten dnešní je od našeho zahraničně politického komentátora Jana Fingerlanda, který se zamýšlí nad tím, jak si vedou američtí socialisté uvnitř demokratické strany.
3: Zdá se, že jediný politický směr ve Spojených státech, který zaznamenává rostoucí úspěch, je demokratický socialismus. Už teď je jasné, že bude ovlivňovat dění v demokratické straně, ale i v celé americké politice. Někdy je to ale vše trochu složitější. Asi nejvýraznější událostí americké politiky za poslední nejméně rok je zvolení Zohrana Mamdányho do čela New Yorku. Aby se stal starostou, musel především překonat odpor tradičního proudu demokratické strany. Od té doby několik dalších silně levicových demokratů zaznamenalo podobný úspěch. Například získali nominaci pro průběžné kongresové volby letos na podzim. To mimo jiné znamená, že demokratičtí socialisté budou mít zastoupení v kongresu a pokud demokraté získají většinu, což je ve sněmovně reprezentantů velmi pravděpodobné a v senátu možné, budou mít socialisté velmi výhodné postavení. Právě na nich bude záviset schopnost demokratů blokovat republikány a budou si moci diktovat své podmínky. Nově posílené levicové křídlo je z velké části složeno z přívrženců DSA, demokratických socialistů Ameriky. Někdy bývá toto hnutí srovnáváno s republikánskou Tea Party, obrodným populistickým hnutím. To vzniklo v minulém desetiletí jako proud kritizující tradiční republikánství a v podobě trumpismu nakonec stranu z větší části ovládlo. Historie DSA je ale jiná, existuje mnohem déle a vlastně fungovala jako politický akční výbor mimo samotnou demokratickou stranu. Její představitelé ale vycházeli vždy z toho, že ve většinovém dvojstranickém systému nemají jinou šanci ovlivnit velkou politiku, než se snažit ovlivňovat demokratickou stranu a její politiku. Přesto tento proud fungoval na okraji americké politiky. Ještě před 20 lety měli demokratičtí socialisté jen několik tisíc členů. Pak se ale stalo několik věcí. DSA elektrizoval relativní úspěch levicového kongresmena Bernieho Sandersa ve snaze získat demokratickou nominaci do prezidentských voleb. A když nakonec podlehl Hillary Clintonové, americkou politiku proměnil, stejně jako COVID a jeho ekonomické a psychologické důsledky. Obojí nástup Donalda Trumpa, nespokojenost s Bidenem a demokratickým establishmentem vůbec a také válka v Gaze. Nedávno přesáhl počet členů DSA 100 tisíc a průměrný věk klesl na polovinu. Socialismus zaujal nejmladší americkou generaci, která má pocit, že staré cesty selhaly, nebo přinejmenším nepracují pro ni. Chtějí státní zdravotní systém, univerzity zdarma, přinejmenším selektivní zestátňování, vyšší zdanění miliardářů a omezení moci technologických firem. Mají menší víru v trh a větší ve stát. Mamdány chce například v New Yorku symbolicky provozovat neziskové supermarkety. Někteří z představitelů levice demokratické strany žádají velmi radikální věci, jako je zrušení státních hranic nebo vězení, případně redukci policie, a kritizují samotného Mamdányho za to, že chce přijmout několik set nových policistů. Nástup krajní levice vyděsil představitele tradičnějších demokratů, nejenže je připravuje o moc nebo rovnou o práci, ale vidí, že vzestup socialistů ohrožuje naději na úspěch v podzimních volbách. Pokud budou demokraté proti republikánům nasazovat v nejistých státech příliš extrémní politiky, umírnění voliči se této straně raději vyhnou. Kritici nového směřování si také všímají, že socialisté mají úspěch hlavně u univerzitně vzdělaných mladších obyvatel měst nebo části muslimů. Chudší vrstvy, dělníci nebo některé etnické menšiny, tedy tradiční voliči demokratů, o jejich názory zájem nemají. Toho si samozřejmě všimli i představitelé levicového křídla. V posledních dnech se mluvilo o tom, že Alexandria Ocasio-Cortezová se od některých excesů začala distancovat. První vlna woke ideologie už se prý přežila. Její reakce je logická. Má ambici stát se kandidátkou demokratů v prezidentských volbách v roce 2028. A to může, jen pokud bude mít podporu i ostatních částí strany. Demokratičtí socialisté tedy stoupají vzhůru, ale nahoře se zase trochu zmírní.
2: Je 8 hodin, pátek 28. srpna a vy posloucháte Ranní plus, kterým vás dnes provázejí Daniela Vrbová
1: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas plus.
2: A jaká jsou naše další témata? Přesně před půl rokem zahájili Spojené státy a Izrael údery na Irán. Co se z operace Epická zuřivost postupně stalo?
1: Jak efektivní je ruský program ilegálních agentů, kteří mají za úkol získávat pod falešnou identitou informace o cizích zemích?
2: A co způsobilo mohutnou povodeň v Nepálu a je možné takovým tragédiím předcházet?
1: Tak nejprve předcházejí zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Při
4: Přeju hezký pátek. Přesně před půl rokem začala válka na Blízkém východě. Americké a izraelské síly zaútočily na Irán 28. února s tím, že cílí na raketový program a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump tehdy zároveň obvinil Teherán z dlouhodobé podpory teroristických skupin a útoků na cíle Spojených států. Irán začal v reakci útočit na okolní země. A další podrobnosti k tomu v Ranním plusu uslyšíte hned po zprávách. Na zajištění provozních výdajů soudů má jít v příštím roce víc peněz než letos. Ministerstvo spravedlnosti pro tento rok vyčlenilo v rozpočtu na justiční část asi 27,5 miliardy korun. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO o miliardu víc než loni. I tak ale některé soudy upozorňují, že nebudou mít dostatek peněz. O navýšení rozpočtu ale žádný z nich podle Tejce nežádal.
5: Oproti rozpočtu na rok 2025, připraveného minulou vládou, kdy došly soudům na konci roku peníze, došlo pro rok 2026 k významnému navýšení této oblasti o 1 miliardu korun. I pro příští rok počítáme s tím, že částka bude ještě navýšena.
4: O nedostatku financí už mluví třeba krajské soudy v Brně anebo Ostravě. Města, obce a kraje často nezhodnocují své úspory efektivně. Peníze nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účty s termínovanými vklady využívá u České národní banky jen asi 7% samospráv. Zástupci obcí si totiž často stěžují na příliš složitou administrativu. Třeba, že část věcí musí vyřizovat osobně přímo na pobočce. Česká národní banka to chce změnit a plánuje některé služby od října zdigitalizovat. Říká mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
6: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV s tím, že záchranné operace jsou proto dočasně přerušené. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl už na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů, a podle Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Taky o tom budeme v Ranním plusu mluvit. Chvíli po zprávách. Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protizdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Protiraketové střely PAK-3 by byly produkované právě v Polsku, které prý má pro tuto výrobu kapacity.
8: Náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski v televizi TVP řekl, že nejprve by v Polsku vzniklo servisní středisko pro protiraketové střely. Z něj by později mohlo vzniknout výrobní středisko. O vlastní závod, který by produkoval střely do systému Patriot, usiluje také Ukrajina. Ta má v současnosti nedostatek střel proti některým typům ruských raket. Rusko při dronovém útoku zničilo poslední nepotravinový hypermarket Epicenter v Charkově. Na místě zemřel jeden člověk, další čtyři utrpěli zranění. Prodejny této sítě, která prodává například stavebniny, nábytek a zahradnické vybavení, jsou dlouhodobě cílem ruských útoků. U Boryspilu v kyjevské oblasti poničil ruský útok sklad výrobce cukrovinek Rošen. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Šéfka francouzských nacionalistických poslanců Marine Le Penová by jako prezidentka omezila migraci a snížila věk odchodu do důchodu. Řekla to na první předvolební debatě v Paříži. Té se účastnilo i dalších 6 kandidátů na prezidenta, včetně šéfa krajně levicové strany Nepodrobená Francie, Jean-Luc Mélenchona.
9: Nacionalistická politička Marine Le Penová navrhla, aby lidé, kteří odpracovali 40 let, mohli jít do důchodu v 60 letech. Snížení věku odchodu do důchodu navrhuje i krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon zároveň obhajoval svůj návrh, aby Evropská centrální banka Francie odpustila úroky z obrovského objemu francouzských státních dluhopisů. Bývalý premiér Edouard Philippe návrh na snížení věku odchodu do důchodu odmítl. Mélenchonovy plány na odpuštění dluhu označil za hazardní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku bylo dnes ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz mohli lidé pozorovat například na hvězdárně v Plzni.
10: Pojďte se podívat, teď je to jak dalekohledu, tak oči máš.
11: Je opravdu to zatmění poprvé vidíme.
12: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
11: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno v oblačností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
12: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
13: Jsme tady úplně poprvé.
12: Kolik jste vstávali?
13: V 5:30.
12: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
14: Takové, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
12: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Ve zprávách Ranního plusu informace pro řidiče. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 196 je omezení, kolona od Ostrovačic z kilometru 180. Pro osobní auta na 20 minut, pro kamiony delší. Na D7 zdržení na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od Evropské ulice asi na 15:45. V Praze je menší zdržení na Jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu. Kratší kolony jsou na magistrále v Praze směrem do Holešovic. 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu. 5 minut naberete taky v Dobříšské ulici ve směru do tunelu Mrázovka. Kolona na 10 minut je v ulici k Barandovu směrem do centra Prahy od Geologické k Barandovskému mostu. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště v okolí sjezdu na Barandov na 16. kilometru se zdržíte asi 10 minut. Dobře dojďte. Pátek bude oblačný až polojasný, odpoledne čekáme od západu v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Ty budou později přecházet do deště a teploty 28 až 32 stupně na západě Čech kolem 26. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobrý poslech vám dnes přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová v 8 hodin a 8 minut. Měla to být 4- až 6-týdenní akce s cílem zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a podpořit Íránce, aby svrhli teokratický režim ve své zemi. Tak Donald Trump zdůvodnil 28. února zahájení americko-izraelské operace s názvem Epická zuřivost. 6 měsíců poté americký prezident stále zuří. A to kvůli cílům, které se vynořily až v průběhu konfliktu a stále se je nedaří splnit. Především je to uzavřený Hormuzský průliv. Také režim v Teheránu zůstává u moci a nedořešená je i otázka íránského jaderného programu. A jak včera potvrdila mluvčí Bílého domu Caroline Levitová, mezi Spojenými státy a Íránem teď neprobíhají žádná jednání. My teď íránský pohled na poslední vývoj v Ranním plusu přiblížíme s Kasrou Youssefem, který z Íránu pochází, ale dlouhodobě žije v Praze. Dobrý den.
15: Dobrý den.
2: Jaké zprávy máte od své rodiny a známých uvnitř Íránu? Je teď spojení s nimi snadnější než na začátku konfliktu?
15: Ano, to rozhodně je. Internet celoplošně zavedený zpátky je v plném proudu, akorát pořád jsou tam represe a musíte přes VPNko. A co se týče zpráv, jak se tam žije, tak... Co se týče ekonomické situace, tak momentální chvíli jeden dolar je 2 miliony íránských rialů. Dále pokračují popravy politických vězňů z ledna, z protestů v lednu. Ale na druhou stranu i ti, kteří stáli za režimem, tak postupem času začínají ztrácet naději, že se ten režim ani o ně nedokáže postarat.
2: To znamená, že ano, vy jste připomněl ty protesty, které se uskutečnily před zahájením americko-izraelských útoků. Íránci vyšli do ulic a protestovali proti režimu. To znamená, že i ti skalní stoupenci toho režimu teď začínají pochybovat, anebo ty údery tu společnost stmelily? Tím, že se našel ten vnější nepřítel?
15: To si rozhodně nemyslím, že tu společnost tmelili, protože před 6 měsíci, jak jsme spolu mluvili, nebo s vašimi kolegy, tak byla tu obrovská částka Íránců, kteří ty útoky vítali. A ti, kteří právě byli zastoupenci toho režimu, tak jsou zklamaní z toho, že ani ekonomicky se ten režim nedokáže o své přívržence postarat. Takže ta společnost je dost teď rozdělená, možná i víc než na začátku války.
1: V červnu podepsali Írán a Spojené státy memorandum o porozumění, které v půlce srpna vypršelo bez pokračování. Co tahle nejistota, co bude dál a neexistence dalších jednání vlastně znamená pro běžný život v Íránu?
15: Ono to v podstatě lidi začali svým způsobem ignorovat a cítí takový beznaděj, že snažili se svrhnout režim a zároveň se jim to nepovedlo, přišli o své blízké, dochází pořád k těm popravám, ale pořád uvnitř tam někde dole doufají, že se něco zvrtne a budou moct zase zasáhnout proti tomu režimu. To je aspoň zpráva od lidí, který mám já. Z druhé strany bych vám lhal, jak to probíhá u přívrženců režimu.
1: No a když teď Spojené státy vyhlásily ekonomické sankce nebo pohrozily ekonomickými sankcemi nejen Íránu, ale i jeho spojencům, tak režim v Tehránu odpověděl, že má plán, jak 2 roky přežít takové sankce. Co o něm řekl svým občanům?
15: V podstatě je to samé jako každá jiná diktatura, že není se čeho obávat, že náš lid bude stát na svých nohou, že nikoho nepotřebujou. A myslím, že jim říkal i větší termín než ty 2 roky, že, ale i tak si myslím, že většina lidem to je de facto jedno. Jim hlavně zajímá, jestli večer na stůl přinesou chleba dětem nebo ne.
1: My posledního půl roku referujeme o americko-izraelských útocích a těch recipročních iránských úderech takřka denně. Nicméně řada z nich má konkrétní lidské oběti. Jak medializované vlastně jsou v Íránu? Ví se, koho třeba zasáhli, teď pomiňme ten vlastně úvodní útok na tu dívčí školu, ale později na koho vlastně míří nebo kdo už musel kvůli těm úderům zemřít v Íránu?
15: Ono, tam je velký problém, že revoluční gardy staví svoje vojenské položky, vojenské stavby uprostřed města, nebo jak jsme viděli u té dívčí školy, jak jste řekla, za dívčí školou vojenský vysílač byl postaven. Takže bohužel k těm civilním obětem dochází a režim je samozřejmě zveličuje, ale konkrétně neříká kdo. Pokud to samozřejmě nejsou politický činitelé nebo vysoce postavení.
1: Tolik Kasra Yousef, který se narodil v Íránu a dlouhodobě žije v Praze. Děkujeme, že jste nám přiblížil situaci v Íránu.
15: Taky děkuju. Naschledanou.
1: A vojensko-strategický rozměr tohoto konfliktu teď rozebereme s bezpečnostním analytikem Oldřichem Burešem, vedoucím Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě Praha. Dobré ráno.
16: Dobrý den.
1: Oficiálně operace Epická zuřivost skončila 5. května, nicméně na stránkách amerického ministerstva války, jak jsem se ráno ještě dívala, k ní stále přibývají příspěvky. Jak byste tedy popsal současný stav z vojenského hlediska?
16: Tak z pohledu americké a iránské strany se jedná nejpravděpodobněji o potřebovací válku. To znamená, kdo z koho vydrží více ty bolestivé následky pro Spojené státy, zejména zavření Hormuzského průlivu plus dopady v politickém slova smyslu s cenami zejména ropných produktů, které z toho vyplývají, protože se blíží senátní a kongresové volby. A z pohledu iránského režimu se pak jedná o samotné přežití. zneužití toho režimu a jak dlouho je schopen snášet, ať už ty přímé důsledky těch vojenských operací amerického a v minulosti izraelských, tak ty ekonomické sankce, kterým čelí už dlouhodobě a které teď alespoň dle vyjádření americké strany mají být ještě více přitvrzeny. A obě dvě strany se zatím myslí, že jak si ten práh bolestivosti druhé strany bude dosažen dříve než ten jejich.
1: A je možné říct, že nějaký posun v otázce iránského jaderného programu celá tato operace přeci jen přinesla, nebo vůbec žádný?
16: Tak určitě došlo ke změně zejména díky těm prvotním výsledkům té vojenského útoku americko-izraelského, to znamená eliminace značná části tehdejší velitelské a politické elity. A to v posledních dnech došlo v podstatě k té asi finálnější konsolidaci předchozího boje o moc v rámci vedení iránského, kde to vypadá, že skutečně byly dosazeny primárně zastánci tvrdé linie a primárně dřívější nebo současní velitelé iránských revolučních gard. Zároveň zcela jednoznačně došlo k de facto uzavření Hormuzského průlivu, což je jaksi komplikace pro světový obchod, ale zároveň velmi silná karta vyjednávací právě pro iránský režim. A dlouhodobě se také ukazuje, že ani ty americké vojenské kapacity nejsou neomezené. Diskuze o tom, kolik interceptorů Patriotu, případně útočných střel Tomahawku bylo vystříleno a jak dlouho bude trvat i obnovit nastavy, které by se američtí vojenští plánovači představovali.
1: My průběžně ve vysílání Plusu mluvíme o tom, že i režim v Teheránu mluví vícero hlasy, je tu prezident Masud Pezeškian, potom duchovní vůdce Močtába Chamenei a revoluční gardy. V posledních týdnech dění komentoval také bývalý prezident Mahmud Ahmadinejad. Která skupina je teď vlastně v Iránu nejsilnější a jak se to projevuje?
16: Mohu to odhadovat pouze zvenčí, ale jak už jsem zmínil ty poslední kroky, jaké vedení nominoval, respektive schválil největší duchovní představitel, tak to jednoznačně potvrzuje, že v tom boji o moc, který se odehrál po tom prvotním útoku, mají navrch zastánci spíše té tvrdé linie, to znamená, jak jsem zmiňoval, bývalý i současní představitelé nejvyšší iránských revolučních gard, mnozí z nich s dlouholetými zkušenostmi sahajícími dekády zpět až do iránsko-irácké války v 80. letech. A to jsou jednoznačně možná sice, jako můžeme říci, pragmatici, ale z hlediska toho vojenského střetu s Spojenými státy a s Izraelem zastánci té tvrdé linie, to znamená, že nelze ustupovat a vyjednávat, a pokud ano, tak pouze spojit se síly a s maximalistickými požadavky. Zároveň asi směrem vůči přímo obyvatelstvu zde dochází tedy k jmenování lidí, kteří stáli za těmi represemi v minulosti, včetně těch posledních, řekněme, jarních, případně lednových, který předcházeli tomu současnému vojenskému útoku. Takže já bych to nazval konsolidací moci a možná k jakému postupnému přechodu od více duchovně založeného režimu k vojenské diktatuře.
1: Co víme o těch včerejších jednáních iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho s katarským premiérem a ministrem zahraničí Bin Abdarem Rahmanem Sáním ve snaze oživit diplomatická jednání mezi Iránem a Spojenými státy? Má v tomhle Katar šanci?
16: Tak ty státy nebo různí zprostředkovatelé, není to jenom Katar, ale velkou roli sehrával v těch minulých jednáních, třeba i Pákistán, stále pokračují v těch snahách nějakým způsobem to jednání oživit, protože Irán de facto od samého počátku zvolil jako součást své vojenské odpovědi regionální strategii, to znamená útočit nejenom na americké cíle, přímo myšleno třeba americké letadlové a jiné lodě, které jsou a operují v okolí, ale i na americké vojenské základny umístěné ve státech Perském zálivu, popřípadě obecně na sousední státy s doufáním, že to přijme amerického prezidenta, aby změnil svoji strategii. Takže ta regionalizace toho konfliktu potažmo uzavřením Hormuzského průlivu, globalizace minimálně v té ekonomické a finanční stránce je nedílnou součástí iránské strategie, mnozí by řekli poměrně efektivní, což velmi negativně dopadá na ty zejména sousední státy, protože celá globální ekonomika je tím zasažena a proto se samozřejmě mnozí státy ze svých vlastních důvodů, ať už je to právě třeba Katar, snaží o to, aby ten konflikt v dohledné době skončil, respektive alespoň nepokračovaly útoky na jejich vlastních území.
1: Říká bezpečnostní analytik Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě Praha. Děkujeme za rozhovor.
16: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: A v 8 hodin 21 minut přidáme další informace, které sledujeme. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, varovala čínská státní televize CCTV. Počet obětí po středečních povodních v Nepálu vzrostl už skoro na 470 mrtvých, pohřešuje se více než 900 lidí, většina z nich jsou turisté. Noční ruské útoky zabily nejméně 2 lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená zpráva zase hlásí 4 zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu. A nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro, stejně jako loni, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun.
1: V Ranním plusu pro vás máme připravený také přehled domácích médií. Letní prázdniny ani základku neskrátím, uklidňuje v rozhovoru pro Mladou frontu dnes ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Podle něj jsou prázdniny v organizaci příštího roku zase naplánované jako dvouměsíční. Robert Plaga přiznává překvapení, jaké množství reakcí vyvolal jeho nedávný výrok o zkrácení délky prázdnin.
2: Ministr je také podle svých slov připraven bavit se o tom, jestli máme mít dva povinné roky předškolního vzdělávání, jaké má být základní a jaké středoškolské vzdělání a jak dlouhé má být studium na vysoké škole. V té souvislosti uvedl, že pokud chceme, aby chytří lidé přicházeli dřív na trh práce, tak je potřeba nastavit dobrou délku vysokoškolského vzdělávání.
1: V zahraničí firmy v oblasti IT sahají po studentech třeba už po druhém ročníku vysoké školy, říká v rozhovoru pro Mladou frontu dnes ministr školství Plaga. To podle něj znamená, že debata, kterou tady mediálně vystřelila předchozí vláda, je podle něj principiálně správná. Jestli totiž můžeme někde efektivně zkrátit dobu a být flexibilnější, tak je to právě vysokoškolské vzdělání.
2: A podíváme se ještě na stránky deníku Právo. To píše, že dovolená, auto a další spotřební věci jsou pro dnešní mladé lidi dostupnější, než bývali pro jejich rodiče na přelomu tisíciletí. Co se ale týče bydlení, karta se obrací. Podle listu to ukazuje čerstvá studie Think Tanku IDEA při výzkumném pracovišti CERGEI. Bez pomoci rodiny na něj řada mladých, kteří se dnes od rodičů osamostatňují, nedosáhne.
1: Ceny nemovitostí a v posledních letech i nájmy rostly výrazně rychleji než příjmy, hlavně ve velkých městech. Mladý člověk proto potřebuje podstatně víc vlastních peněz a musí přijmout výrazně vyšší zadlužení než předchozí generace. Tak Právo cituje ekonoma Michala Šoltése právě z Think Tanku IDEA.
2: Pro srovnání, v roce 2005 odpovídala cena standardního 70-metrového bytu zhruba 4 ročním mzdám, v Praze téměř 10. Dnes vyjde stejně velký byt v hlavním městě na 15 ročních mest. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla rychle zlepšit, varoval pro deník Právo Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví Deloitte.
1: A ještě pohled na stránky Hospodářských novin. Ty píší, že ministerstvo práce chce ve své snaze potírat švart systém práci na černo a nehlášené dohody nasadit tvrdou zbraň. Od ledna příštího roku proto navrhuje zavést novinku, a sice fikci doměření pojistného. Co toto opatření konkrétně znamená a co firmám, které porušily pravidla, hrozí, to už najdete na stránkách Hospodářských novin. S tím odkládáme dnešní přehled domácích médií.
2: Ale máme pro vás ještě jedno téma. Sovětský a později ruský program takzvaných ilegálních agentů chytil druhý dech po ruské invazi anexi Krymu v roce 2014 a plošné invazi v roce 2022. V podcastu Na východ na to upozorňuje britský novinář Sean Walker, který ve své nové knize o lidech vycvičených pro špionáž ve prospěch Kremlu přináší i starší příběhy agentů, kteří byli ochotní změnit svoji identitu a zatajit to i před svými příbuznými. Jedním z nich byl Dalibor Valoušek, kterého KGB naverbovala v 50. letech. Jeho osud krátce připomínají Josef Pazderka a Ondřej Soukup.
17: poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. Tam si našel manželku, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
18: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
17: Naprosto, dokonce se tam prý u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků. Že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě, takže prostě nemá šanci.
18: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
17: Přesně, a on má tehdy jeho syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinko nahnědlou minulost. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne. Oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu a co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám a oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
18: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný a to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
17: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
19: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200 milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy.
2: Tolik tedy britský novinář Sean Walker v novém dílu podcastu Na východ, který si už teď můžete poslechnout na našem webu a v podcastových aplikacích a zítra po 11. hodině ve zkrácené verzi také v našem vysílání.
20: Pro a proti.
21: O kastraci toulavých koček by se podle vlády měly povinně postarat obce. Je to správná cesta, která zabrání nekontrolovatelnému množení zvířat? Nebo plán selže, protože na něj obce nebudou mít lidi ani peníze? A jak rozeznat mazlíčka na procházce od toulavého kocoura? Debatovat budou spoluautorka návrhu, poslankyně SPD Lucie Šafránková a místopředseda Sdružení místních samospráv, starosta obce Vysočina na Chrudimsku, Tomáš Dubský z Hnutí STAN.
20: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
2: Teď je 9:30, jsou tady aktuální zprávy s Ondřejem Látalem.
20: Český rozhlas Plus.
4: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují. Nedostatek peněz i letos řeší některé soudy v Česku. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Ruské noční útoky zabily nejméně dva lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Informoval o tom šéf tamní oblastní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zaútočili více než 10krát na dva okresy. Oba lidé zemřeli v oblasti Vasilivka, kde útoky poškodily několik obytných domů a auto. V Německu se dnes soud začne zabývat více než 11 let starou leteckou havárií. Letadlo společnosti Germanwings při cestě z Barcelony do Düsseldorfu narazilo do horského masivu. Nehodu tehdy nepřežilo 150 lidí. Stroj do pohoří ve francouzských Alpách tehdy úmyslně navedl kopilot. Policisté v Česku budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by měli podle policie a BESIPu řídit opatrně a nepospíchat. Měli by se plně věnovat řízení a nebýt na telefonu. A tady jsou další dopravní informace v ranním plusu. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná u Litoměřic. Na 38. kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního vozidla. Provoz je zastavený. Poslední možný je sjezd na Litoměřice na 45. kilometru. Na dálnici se pak vrátíte u Doksan. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je omezení a kolona od Ostrovačic z kilometru 180. Pro osobní auta teď na 20 minut, pro kamiony déle. Na D7 je zdržení na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od Evropské ulice. Postojíte asi čtvrt hodiny. V Praze jsou komplikace v Českobrodské na příjezdu do Běchovice směrem z Úval. V centru Běchovic řeší dopravní nehodu dvou osobních aut. Zdržení asi 15 minut. Kratší kolony jsou v Praze i na magistrále směrem do Holešovic. 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu. Kolona na 10 minut je v ulici k Parandovu směrem do centra Prahy od Geologické k Parandovskému mostu. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště v okolí sjezdu na Barandov na 16. kilometru se zdržíte asi 10 minut. Dobře dojďte. Před námi je oblačný až polojasný den, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti, postupně s přehánkami, místy i bouřkami. Ty můžou být podle Českého hydrometeorologického ústavu i silné, později budou přecházet do deště. Teploty přes den 28 až 32 stupně, na západě Čech kolem 26, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
20: Posloucháte Ranní plus.
2: A to necelé 4 minuty po 8:30. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. V severních oblastech Nepálu, které zasáhla ničivá povodeň, pokračují záchranné práce. Nejhorší zůstává situace podél řeky Trišulí. Jejíž přívalová vlna smetla tisíce domů, mostů a dokonce několik hydroelektráren. V horách zůstaly odříznuté stovky lidí a policie i armáda se odtud snaží dostat zraněné a mrtvé. Naopak těm, co přežili, se pokouší doručit jídlo a vodu. A v zasažené oblasti je teď i náš zpravodaj v Asii David Jakš. Dobré ráno, Davide.
0: Přeji hezké ráno.
2: Jaké jsou nejnovější informace ze záchranné akce, která je určitě největší v dějinách země? Mění se ta situace s tím, jak agentury alespoň hlásí, že vlastně hrozí, že ledovcové jezero, které se vytvořilo po tom sesuvu, začíná přetékat a hrozí další vlna té povodně?
0: Bohužel je to tak, ty informace nejsou vůbec dobré, pojďme na to postupně. V terénu od čínské hranice až po Katmandu je teď přes 5000 vojáků, 4500 policistů, 300 profesionálních zdravotníků. Samozřejmě tohle číslo vzhledem k tomu obrovskému rozsahu přírodního neštěstí se jeví jako malé, nicméně rychle přibývají tisíce dobrovolníků, teď už i ze zahraničí. Nasazeno je 22 vrtulníků, ty jsou páteří celé záchranné akce, nicméně zranění, kteří se do nich nevejdou, a popravdě řečeno těch je většina. tak ti musí podstoupit obtížnou cestu po rozbitých, zničených silnicích z hor směrem do metropole, do Kátmandu, kde jsou přeci jen lepší nemocnice, ale na některých místech ten převoz vůbec ještě není možný kvůli rozbitým silnicím. Stovky lidí také před záplavovou vlnou utekly do hor a do lesů. Oni prostě v půdu sebezáchovy sebrali děti, utekli co nejdál od vody, vysoko do kopců a do hor. Teď se odmítají vrátit domů, protože úřady úplně nevyloučily, že nestabilní podmáčené svahy se znovu nezřítí a podobná tragédie se nebude opakovat. No a dostávám se k tomu, co už jste naznačovali. Před chvílí jste o tom mluvili, že záchranné práce jsou podle čínské státní televize CCTV přerušeny, protože začíná přetékat to nově vytvořené jezero, které se vytvořilo vysoko v horách po první povodňové vlně.
2: Na řadě míst v severním Nepálu jsou zcela zničené silnice a někde dokonce nefunguje mobilní signál a elektřina, což záchranné akce výrazně komplikuje. Jak to země řeší?
0: Teď se musí počkat, až se tyhle základní telekomunikační body znovu zprovozní a to samozřejmě může trvat týdny i měsíce. Tohle všechno záchranné práce, jak správně říkáte, komplikuje. Stovky lidí jsou navíc pořád nezvěstné, ale jsou i případy nebo příběhy s dobrým koncem, například na vodním díle Trišulí v samém centru té tragédie. Tam záchranáři objevili ve vodní šachtě v takovém obrovském potrubí přes 300 lidí. Ti lidé se tam ukryli a měli obrovské štěstí a přežili. No a vzhůru do hor, bez ohledu na to, jestli ty práce záchranné jsou přerušeny nebo ne, tak už třetí den stoupají vojáci a dobrovolníci, kteří tedy dole v údolí nepomáhají s odklízením trosek a vyloženě ti tedy stoupají nahoru, aby pomáhali s vyhledáváním zraněných, bohužel i mrtvých. Snaží se také nahoru dostat jídlo a pitnou vodu.
2: Do metropole Kátmandu přilétají záchranné týmy ze zahraničí. Jak se potom do těch postižených oblastí dostávají?
0: No tak oni mají k dispozici terénní vozidla poskytnuté armádou a humanitárními organizacemi, jsou tedy na tom přeci jen trochu logisticky lépe. Část z nich nahoru do hor odvezou i vrtulníky, ale ani záchranáři přesně nevědí, kam až se dostanou a kdy přesně vůbec nahoru dorazí. Jinak už druhé velkokapacitní letadlo naložené humanitární pomocí poslala sem do Nepálu indická armáda. V několika vlnách dorazil také početný tým záchranářů z Jižní Koreji. No a je velmi pravděpodobné, že přijedou také záchranáři z Číny i z některých dalších zemí. Uvidíme v následujících hodinách, no a hlavně uvidíme tedy, jaké události přinese to zmíněné přetékající jezero vysoko v pohraničních horách.
2: Situaci přímo na místě sleduje i náš zvláštní zpravodaj David Jakš. Opatruj se, Davide. Děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: A my se ještě zastavíme u příčin, které vedly ke středeční katastrofě. Podle prvotních informací se zdálo, že povodňovou vlnu spustilo zemětřesení, které utrhlo kus ledovce a protrhlo ledovcové jezero. Přesnější analýzy družicových dat ale ukázaly, že nejprve se ve výšce přes 5000 metrů uvolnila masa ledovce a suti a teprve její mohutný pád do údolí vyvolal otřesy, podobné zemětřesení, které zachytily seismometry. Co přesně se v Nepálu nejspíš stalo, to teď probereme s polární ekoložkou a odbornicí na ledovce Marií Šabackou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Je to vysvětlení, které nabízí analýza družicových snímků odpovídající tomu, co se nejspíš stalo, případně proč byla ta původní hypotéza jiná?
3: Ano, vy jste to vlastně dobře vysvětlila. V současné situaci je to ta hypotéza, že víme, co se stalo a kde se to stalo, ale nevíme tu příčinu. To znamená, že opravdu došlo k utržení toho ledovce a jeho skalního podloží, které se zřítilo více jak kilometru dolů, sebou sebralo velké množství materiálu, který potom spadl do řeky, kde pravděpodobně došlo k nějakému zahrazení části té řeky, možná na nějakou krátkou dobu. To není ještě jisté, to se musí potvrdit. A to spustilo vlastně tu velkou povodňovou vlnu, nebo ta samotná energie vlastně toho pádu. A ta řeka potom samozřejmě brala sebou všechno, co bylo v cestě, včetně mostu, infrastruktury, kamení, materiálu a způsobila tu obří povodeň. Ty první hypotézy, ano, ty byly mylné, protože chyběla data. Prostě na seismometrech se ukázalo vlastně zemětřesení poměrně intenzivní, ale teprve pozdější analýza ukázala, že ty otřesy vlastně vytvořil samotný pád. Ono seismometr může zaznamenat třeba i jo, jako de facto různé takovéhle otřesy, třeba jako velký koncert Taylor Swift byl zaznamenán vlastně seismometry.
2: Přestože tedy nešlo prvotně o zemětřesení, jak důležitou roli hraje to, že Nepál je místem, kde dochází neustále k horotvorným procesům vlivem posunu tektonických desek?
3: Ano, to samozřejmě mohlo hrát určitou roli, na tohle já asi nejsem úplně odborník, ale to jakoby tu skutečnou příčinu toho, proč se vlastně ten ledovec utrhl v tu danou chvíli, to musí ještě věci nějaký čas zkoumat přímo z terénu, ze satelitních snímků, právě z těch seismometrů, takže to, co vlastně způsobilo ten přímý impuls, to opravdu v tuto chvíli nevíme. Mohla to způsobit nějaká voda, která se prostě dostávala do toho ledovce nebo do toho podloží. Zároveň, pokud vím, tak tam nebyla žádná jakoby neobvyklá meteorologická událost, která tomu předcházela, která by to mohla třeba vysvětlit jako nějaké třeba výrazné dlouhodobé deště nebo naopak vlny veder.
2: Čili dá se vůbec říct, a na to si myslím, že odbornice rozhodně jste, že by na tom mohla mít podíl klimatická změna, že by se to dalo přičítat na vrub tání ledovců, hlavně pak třeba permafrostu?
3: Mm-hmm. Ano, určitě se to nabízí, ale u každé konkrétní události, a to včetně prostě takových událostí, které my známe, jako třeba povodně u nás, nemůžete říct jako s jasnou, pokud neuděláte nějakou jako potom detailnější atribuční studii, že ji způsobila přímo klimatická změna. Bezprostředním spouštěčem opravdu mohla být voda, která tam byla právě v důsledku toho, že se otepluje. Tato oblast Himalají se otepluje poměrně intenzivně, ledovce tam ustupují, především právě vlastně v těchto vysokých nadmořských výškách nad 4000 metrů. Ta klimatická změna vlastně vytváří takovéto podhoubí. Ona činí ty ledovce, jak jste říkala, a ten permafrost zranitelnější. Je tam prostě více vody, je tam více tepla, je tam více dešťových srážek a méně sněhových srážek. To znamená, že ona vytváří ty podmínky, ale jestli tuhle konkrétní událost, jako by se nestala, pokud by nedocházelo ke klimatické změně, to v tuhletu chvíli nedokážeme říci.
2: Když se utrhne kus ledovce, jak se mění stabilita toho zbytku? Může se ta událost potom dále řetězit?
3: Může, určitě se může ta událost řetězit, ale jak už říkal vlastně váš zpravodaj Jakša, myslím, že v tuhletu chvíli asi tím největším rizikem je to jezero, které se tvoří vlastně v tom údolí a kde ta hráz už přetéká a mohla by se přetrhnout. Takže to si myslím, že je v současné chvíli to asi největší riziko pro tu oblast a je proto důležité, aby to vlastně ty místní úřady monitorovaly a evakuovaly lidi a tak dále.
2: Ona se nabízí i otázka, jestli kdy byla v minulosti, třeba té hlubší geologické minulosti, ledovcová údolí bezpečná místa pro život, později tedy pro osidlování.
3: To máte pravdu a my samozřejmě v tomhletom, jakoby ta data o takových událostech, zvláště událostech v oblastech, které jsou poměrně odlehlé, moc nemáme. Mnohem prostě lepší data máme třeba z Alp, ale i tak prostě jsou to věci, které se sledují relativně krátkou dobu díky satelitním snímkům, díky přítomnosti lidí, díky různým jako právě třeba seismickým přístrojům a tak dále, takže samozřejmě my nemůžeme říct, jestli třeba dochází k větší četnosti těchto událostí nebo ne s nějakou jako fakticky, jak říkám, jakoby třeba klimatická změna, nabízí se to, že vytváří ty podmínky pro to, aby takovéhle události byly častější, ale jestli tomu opravdu skutečně dochází třeba specificky v těchto oblastech v důsledku toho, že se tam otepluje, bude docházet častěji, to nevíme.
2: Když máme data z Alp a detailnější informace o této části zeměkoule, je něco podobného možné očekávat i právě v těchto pohořích?
3: Ano, je. Vlastně vaši posluchači si asi vzpomenou například vlastně ve švýcarském Blatenu, kdy vlastně podobná destabilizace a řekněme pád jakoby z ledovce vlastně zavalil celou vesnici. Tam naštěstí díky tomu, že už se to monitorovalo dlouhodobě, tak došlo k tomu, tak byli lidé evakuováni a byli evakuováni s dostatečným předstihem, protože samozřejmě vy nemůžete dopředu vědět přesně, kdy jako víte, že je třeba vysoká pravděpodobnost nějakého takovéhleho sesu nebo pádu, takže k tomu dojde. Takže ano, tyhle ty hory jsou dneska, řekněme, takové. Ta rizika tam vždycky byly, vždycky mohlo docházet k takovýmhle, řekněme, unikátním událostem, ale samozřejmě i tím, že lidé více ty hory osidlují, více se tam pohybují a v důsledku toho také, protože prostě se ta krajina mění těch hor, ona se mění poměrně výrazně, třeba v Alpách je taková slavná kniha francouzského horlesce, která je dneska už 50 let stará, která popisuje vlastně 100 hlavních cest na Mont Blanc a vědci vlastně zkoumali, jak se tyhle ty turistické horlezecké cesty na Mont Blanc změnily a ukázalo se, že 95% z těch cest se změnilo a nějaká čtvrtina až třetina je dneska jako výrazně nebezpečnější nebo dokonce je nemůžete vlastně za stejných jako technických podmínek absolvovat. Takže ty oblasti se opravdu mění poměrně výrazně.
2: Marie Šabacká, polární ekoložka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byla naším hostem. Děkujeme za zajímavé informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A v 8 hodin a 45 minut přidáme aktuální zprávy. Zemřel norský král Harald V. Oznámil to před chvílí Královský palác. Nejstaršímu evropskému panovníkovi bylo 89 let. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi se ve čtvrtek v Teheránu setkal s katarským premiérem a ministrem zahraničí ve snaze oživit diplomatická jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Dnes je to přesně půl rok, co zaútočili spolu s Izraelem na Teherán a zabili nejvyššího duchovního vůdce země Alího Chamenejího. A nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem v hodnotě 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického průmyslového holdingu Daniel Křetínský s více než 430 miliardami korun. Majetek obou od loňska vzrostl o víc než 100 miliard.
5: Chtěla jsem říct v 8 hodin 46 minut konečně dobrá zpráva, ale nejsem si teď úplně jistá, protože vinařům sice na jihu Moravy letos začíná vinobraní, ale o 2 týdny dřív, než bylo běžné v předchozích letech. A hrozny jsou kvůli vedrům tedy rychleji dozrálé, ale také kvůli suchům jsou menší. Takže výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s obavami.
6: Rukavice, nůžky a kbelík.

0: oproti normálnímu stavu tak často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
0: Očekáváme tady u nás, že to bude tak na 40% běžné sklizně v letošním roce.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
0: Jsou velmi malé přírůstky vlastně těch letorostů, toho dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
2: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
1: Zatímco v létě déšť chyběl, teď v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat. A to znamená riziko hniloby nebo plísní.
2: A v ten moment by všichni přišli o veškerou úrodu, takže i když nepršelo, tak teďka by byli paradoxně vinaři raději, kdyby nepršelo moc.
1: Vinaři budou hrozny postupně sklízet následujících několik týdnů. Hlavní odrůdy budou dozrávat v září. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus 8 hodin a 48 minut, kdy se také podíváme na stránky zahraničních médií. Francouzský deník Le Monde varuje, že evropská krajní pravice pokračuje v přitvrzování proti imigrační rétoriky a s každým vítězstvím ještě víc tlačí svoji agendu. List to dokládá na příkladech nadcházejících prezidentských voleb ve Francii, parlamentního hlasování ve Švédsku a regionálních voleb v Německu.
4: Podle listu Le Monde je iluzí věřit, že jakmile krajní pravice v migrační politice dosáhne svého, se svými požadavky ustane. Ve Francii bývalý premiér Edouard Philippe, pravicový kandidát na prezidenta ze středového bloku, vyjádřil podporu pro zřízení návratového centra pro migranty z Mayotte v Africe.
3: Německý kancléř Friedrich Merz zase vsadil na zpřísnění imigračních opatření, aby zabránil šíření krajní pravice. Ta je ale naopak připravená z tématu dál těžit, píše Le Monde.
4: Podle přední ekonomové čím dál víc zbližují s laboratořemi umělé inteligence, a to jako spolupracovníci nebo přímo zaměstnanci, tvrdí to britský list Financial Times. Deník připomíná, že podobný trend provázel ekonomy už v době digitální revoluce na začátku století nebo při výzkumu COVID-19. Otázky, které spolupráce ekonomů s vývojem umělé inteligence otevírá, mají ale mnohem širší dosah.
3: Firmy vyvíjející umělou inteligenci podle listu o ekonomii aktivně usilují, protože disponují podrobnými daty o jejich používání, což je klíčové pro odhad ekonomických dopadů. Velké laboratoře jako Google, Anthropic nebo OpenAI navíc pověřili své výzkumníky, aby přinášeli data do debaty o dopadech umělé inteligence na trh práce, nerovnost i celou ekonomiku. Tak to jsme skutečně telegraficky prošli dnešní zahraniční média a jdeme na další téma.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
3: Pokud jste registrovaní u Všeobecné zdravotní pojišťovny, dejte si pozor na podvodné SMS zprávy, které se v poslední době pod jejím jménem šíří. Pojišťovna hlásí, že podvodníci rozesílají SMSky s oznámením o dluhu na pojistném a chtějí tak získat peníze nebo přístup k účtu. Upozorňuje na to sama VZP a dodává, že takovým způsobem o dluhu své klienty neinformuje a že jde o podvod. A my to teď probereme s metodikem prevence z policejního prezídia Ondřejem Pencem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
3: Má svůj důvod, proč podvodníci právě teď cílí na platce zdravotního pojištění?
6: Určitě ano. Podvodníci využívají různých období v roce, aby právě využili standardních plateb nebo naopak třeba návratu přeplatku daní a podobně. A protože někteří lidé s tím počítají, vědí, že budou něco platit nebo že by mohli něco dostat, a tudíž jsou méně ostražití. To ti pachatelé, ti útočníci vědí a využívají toho.
3: A když mi třeba mě, ale někomu jinému taky, taková SMSka přijde, jak na první pohled poznat, že jde o podvod, a co má člověk v takové chvíli dělat?
6: No tak pokud se nám stane, že nám někdo nabízí peníze, tak už to samo o sobě je podezřelé, protože pokud máme nějaké přeplatky, tak si o ně většinou musíme říct sami, stát nám je úplně na první dobrou neposílá, a pokaždé

0: když po mně někdo, u kterého si, nějaká osoba, u které si nejsem schopen ověřit vlastně s kým mluvím, s kým jednám, s kým si píši, chce nějaké citlivé osobní údaje, to znamená nějaké přihlašovací čísla k účtům, čísla karet, jméno, rodné číslo a podobně, adresu, tak bych měl zpozornit, protože takovýto způsob komunikace žádný subjekt nepoužívá.
1: A je potřeba takové podvodné SMSky někde hlásit?
0: Pokud se vám žádná škoda nestala, to znamená odhalili jste to a jste jedním z mnoha, na které ta podvodná kampaň cílí a škoda vám nevznikla, tak nemusíte. My samozřejmě o těch útocích víme, protože se k nám dostanou. Nicméně pokud vám nějaká škoda vznikla, protože jste byli trošku neopatrní, nalétli jste třeba a už jste nějaké údaje poslali nebo nedej bože peníze, tak samozřejmě je dobré tu věc oznámit na kterékoliv služební policii České republiky.
1: Něco více k vaší práci. Jak se vám vlastně daří podvody v online prostředí odhalovat? Máte nějakou statistiku, jak se to vyvíjí v tomto roce?
0: Tak samozřejmě odhalování podvodů v online prostoru je jedna z nejtěžších disciplín. Je to z toho důvodu, že ty podvody jsou prováděny, nebo mnoho z těch podvodů je prováděno masově, to znamená, ti pachatelé už nesedí sami u telefonu, nevyťukávají jednu zprávu za druhou, ale používají k tomu různé nástroje, různé algoritmy, to znamená, že ty zprávy, e-maily, SMS zprávy nebo WhatsAppové zprávy jsou posílány masově, to znamená, zasahují ne desítky, ale tisíce lidí a není úplně jednoduché samozřejmě v online prostoru vyšetřovat a to vyšetřování se komplikuje o to víc, pokud ti pachatelé útočí třeba ze zahraničí.
1: Ale daří se vám vlastně ty podvody odhalit preventivně dopředu, nebo je to většinou až poté, co podvodníci někomu uškodí a těch případů nazbíráte dostatečné množství?
0: Tak ta prevence nám samozřejmě velmi funguje. Vlastně teď, co spolu děláme, to je prevence. Pokud lidé uslyší, že se něco takového děje, tak si samozřejmě v momentě, kdy nějaká taková zpráva potom přijde, uvědomí, že to vlastně slyšeli, že o tom někdo mluvil v rádiu, že si musí dát velký pozor. A to je pro nás mnohem, mnohem důležitější, protože informovaný člověk se v té krizové situaci, v té krizové komunikaci zachová mnohem, mnohem lépe a vlastně nenalétne. A to je náš cíl, předcházet to je trestné činnosti. To znamená, my chceme, aby si lidé uvědomovali, že takové věci v online prostoru hrozí a zkrátka, aby těm pachatelům na ty podvody nenalétali.
1: Tak využijeme té příležitosti, že spolu mluvíme a řekněte nám ještě, jestli se objevily v poslední době nějaké nové typy kyberpodvodů, na které by si lidi měli dát pozor.
0: Oni ty podvodníci využívají stále stejných metod. Vždycky nějakým způsobem se snaží člověka buď zaujmout, nebo vystrašit, tak aby ten člověk potom v potřebě řešit ten problém, tu krizovou situaci, nebyl ostražitý a právě třeba sdělil nějaké citlivé údaje. Takže toho ti pachatelé využívají poměrně pravidelně. A co obměňují, je vlastně ten počátek toho samotného podvodu. To znamená, že teďka to je vracení přeplatku VZP, za chvíli to bude nějaký přeplatek daně, nebo je to nová sociální dávka, která je třeba odsouhlasena a média o ní informují a všech těchto momentů pachatelé využívají. Takže vlastně ten základ je pořád stejný a mění se akorát ty počáteční vlastně impulzy těch pachatelů. Takže zkrátka lidé by si vždycky měli dávat pozor na to, když po nich chce někdo nějaké citlivé údaje, tak spozornit a
1: ověřit si to.
0: Že by to mohl být podvod, přesně tak.
1: Upozorňuje metodik prevence z policejního prezídia Ondřej Penc. Děkujeme.
0: Moc krát děkuji, mějte se krásně, naschranou.
2: Danielo, máš doma psa? Ne. Dobře, tak to asi nevíš, ale ty lidé, kteří mají doma psa, vědí, že dokážou poznat, jakou má jí zrovna jejich majitelé náladu, jestli jsou šťastní nebo naštvaní, vyzkoušej to, pořiďte psa. Děti teď to doufám neslyšeli. Nedávno to dokonce tedy potvrdili tohleto propojení pánů a jejich psů odborné výzkumy vědci, ale teď zjistili další zajímavost. Psi totiž mrkají, a to častěji, když vidí mrkat svého majitele. Do studia nám víc přišel říct Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak na to vědci vůbec přišli?
3: Tak tým z univerzity v italské Parmě vlastně zkoumal a natáčel reakce celkem 35 psů různých plemen. Ukazoval jim dvě videa. Obě ta videa trvala 40 sekund a postupně se na nich objevili tři lidé. Majitel, páníček těch pejsků a dvě neznámé osoby. Na prvním videu všichni tři lidé mrkli jednou za 3 sekundy. A v tom druhém videu se jenom dívali před sebe bez mrkání. No a z nahrávek psů pak vědci vědci zkoumali ty jejich reakce.
2: A jak to dopadlo?
3: Psi mrkali častěji, když mrkali i lidé na obrazovce, tedy když se dívali na to první video. A díky dalšímu zkoumání vědci zjistili, že u toho prvního, u toho mrkacího videa, psi zvýšili frekvenci mrkání jenom v případě svých mrkajících páníčků. Při pohledu na cizí lidi tam vlastně žádný rozdíl nebyl.
2: A co to podle vědců znamená?
3: Tak ty výsledky podle nich ukazují, jak jsou psi citliví na drobounké signály v našich obličejích. Podle hlavní autorka studie Chiara Canoriová uvedla, že mrkání mohlo u psů získávat nebo nabít jistého společenského významu. Právě to je vlastně jedním ze závěrů té studie, kterou vědci publikovali v časopise Royal Society Open Science a té si taky všimnul britský deník Guardian.
2: Jiná dřívější bádání naznačovala, že psi mrkání s lidmi možná i synchronizují. Potvrdil to ten aktuální výzkum?
3: Nepotvrdil tu synchronizaci. Tým italských vědců z Parmy pro tohleto tvrzení žádné důkazy tedy nenašel. Poměr psích mrknutí do 1,5 vteřiny po mrknutí člověka podle nich nebyl statisticky významný. Stejně tak vlastně hlavní autorka studie Chiara Canoriová upozorňuje, že zatím ani není možné říct, že psi mrkají, aby něco konkrétního sdělili. Majitelé by si tak vlastně, nebo páničci by si tak neměli vykládat jednotlivá mrknutí svých mazlíčků jako něco, co má nějaký specifický, stálý a hluboký význam.
2: A co tedy znamená to zjištění, že psi mrkají častěji při pohledu na svého majitele?
3: Tak podle vědců nejspíš chtějí asi ukázat, že dávají pozor, že vnímají chování svých páníčků a že v tu chvíli poslouchají. Možná těm psům taky mrkání pomáhá třeba koordinovat interakci s někým jiným, v tomto případě se společensky důležitým partnerem, tedy s páníčkem. A to ale ještě budou muset vědci nějakým dalším výzkumem psího chování a mrkání potvrdit.
2: Zase jsme o něco chytřejší a děkujeme za to Jirkovi Cháberovi.
1: Mě by zajímalo, jestli ti psi umějí mrkat i jedním okem.
2: No vydat.
3: Umějí. Já jsem viděl spoustu psů mrkat jedním okem. Oni tak jako pomrkávají. Ale já teda nejsem psí mazlíček, ale mám dvě nové koťátka teďka nově od neděle, tak vám když tak pak můžu.
2: Tak ale můžeš udělat vlastní výzkum a zjistit, jestli mrkají i kočky při pohledu na svého majitele.
3: Mrkají a dokonce já jsem se o tom hodně zjišťoval a nastudoval. Na koťátka je potřeba mrkat velmi pomalu a oni pak mají pocit, že páníček usíná a že je tím pádem v klidu. A tím pádem koťátka jsou tedy také v klidu a nemají vystrašený pocit.
2: A já mrkám na naši časomíru a je pravý čas říct děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Pastvina zmizelých.
6: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
5: Kam se poděli?
7: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
5: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
8: Je to pěkně zamotaný.
5: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 9 hodin, je pátek 28. srpna, společnost vám stále dělá Ranní plus a také Daniela Vrbová
1: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas plus.
2: Island se chystá na zítřejší referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Jak důležitá je v něm společná rybářská a zemědělská politika Unie?
1: Zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Jaké oblibě se ve své zemi těšil?
2: A kolik letos zaplatí vysokoškoláci za koleje?
1: Tak o tom všem budeme mluvit. Nejdřív tu jsou aktuální zprávy s Ondřejem Látalem.
10: Dobrý den. Města, obce i kraje v Česku často nenakládají efektivně se svými úsporami. Peníze totiž nechávají ležet na běžných účtech, místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účet s termínovaným vkladem nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Zájem nízký hlavně kvůli složité administrativě, říká ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
11: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
10: Termínované vklady u komerčních bank ale nemusí být pro samosprávy tak výhodné. Výběr mýta na českých dálnicích a silnicích v červenci meziročně vzrostl. Dopravci v prvním prázdninovém měsíci zaplatili skoro 1 710 000 000 korun. Je to o 2,2% víc než za stejnou dobu loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili téměř 11 miliard 800 milionů korun.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Oznámil to královský palác v Oslu. V poslední době se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Podrobnosti připravujeme. Téměř 50 tisíc Islanďanů už odevzdalo své hlasy v referendu, ve kterém se rozhoduje o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili takzvané předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem.
12: Podle radnice v Reykjavíku je takto velký zájem o předběžné hlasování překvapivý a naznačuje, že o referendum je v zemi zájem. Voliči ho totiž využívají víc, než tomu bylo při posledních parlamentních i prezidentských volbách. Zvláštní volební místnosti mohou Islanďané využít zhruba 3 týdny před samotným referendem a pokud v nich hlas odevzdají, mají právo změnit názor. Hlasovací lístek je v zapečetěné obálce a volební komise kontroluje proti počítačovým systémům, zda jde o poslední odevzdanou obálku nebo zda mají hlas vyřadit. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
10: Další podrobnosti nabídneme v Ranním plusu už za chvíli. Soud v německém Braunschweigu se dnes začne zabývat více než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
13: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu, který dnes začne případ ústně projednávat, ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
10: Zařazení firmy Entropic na černou listinu Ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní. Rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko po tom, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak taky svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad zažalovala. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Letošní léto bude patřit k těm nejteplejším. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015.
14: Nejvíce horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
15: Na stanici Praha Klementinum bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
14: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
15: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
14: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
10: Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 6:30 a 6:30 hodinou ráno se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho. A to více než z 90%. Nejlépe bylo jev vidět na jihozápadě Česka. Zprávy na Plusu pokračují dopravními informacemi a začínáme na D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Ta je neprůjezdná u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45. Na dálnici se pak vrací u Doksan. Kolona před odklonem má asi 3 kilometry. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Velké Bíteše na kilometru 162 a pokračuje se až do Brna. Na kilometru 193 překáží nehoda kamionu s osobním autem. Pro osobní auta je zdržení celkově asi na 20 minut. Na D7 je zdržení na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od Evropské ulice asi na čtvrt hodiny. V Praze ve městě je provoz klidnější, plní se příjezd do centra po Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy ulice zdržení asi 10 minut. Podobnou dobu budete popojíždět i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolona na 10 minut je taky v ulici k Barandovu směrem do centra Prahy od Geologické k Barandovskému mostu. A 10 minut navedete i v Bělohorské ulici obou směrně před Vypichem. Plní se teď i okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, zdržení je v Hartigově ulici i ulici Jana Želivského. Na D7 je zdržení na výjezdu z Prahy do Chomutova, před omezením u letiště je kolona od Evropské ulice na 15 až 20 minut. Dobře dojďte. Pátek 28. srpna bude oblačný až polojasný, odpoledne pak čekáme od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti, postupně se přidají přehánky, místy i bouřky. Ty můžou být podle meteorologů i silné a později budou přecházet do deště. Teploty dnes přes den 28 až 32 stupně, na západě Čech kolem 26, v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě naměří až 28 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
16: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Už jen hodiny dělí Island od referenda o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Výsledky nejspíš budou těsné a obě strany se ještě pokoušejí najít a přesvědčit zbylé nerozhodnuté voliče. Ani jedna strana se ale příliš nepokouší přesvědčovat rybáře a zemědělce. Ti jsou do velké míry totiž už rozhodnutí. Proč? To už nám řekne Jakub Lucký, náš zvláštní zpravodaj v Reykjavíku. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
2: Jakube, jak by mohli islandští rybáři a zemědělci hlasovat a proč?
17: No, do velké míry budou hlasovat proti, oni jsou proti poměrně tvrdě. Ten rybolovný průmysl sponzoruje kampaň proti, nebo taky platí spoluvlastní noviny, které jsou výrazně proti Moron Bladet, které se tím vlastně netají a vychází tam články v tomto směru. Zemědělci taky v principu se obávají regulací a změn pravidel. Island má tedy nějaký svůj systém, který má podporovat místní zemědělství a část těch pravidel by se podle pravidel EU musela zrušit a na další by musely být výjimky a to se vlastně nelíbí ani v podstatě nikomu. Ani těm zemědělcům, co říkají, že v tom referendu budou hlasovat pro, tak jeden z nich doslova řekl, že možná pro nás EU může být užitečná, budu hlasovat v tom referendu pro, ale v zemědělství pro nás užitečná nemůže být žádným způsobem.
2: No a proč jsou proti rybáři?
17: Tam je to podobný důvod, tam je to především obava z otevření těch islandských lovišť, které jsou okolo Islandu. To je pro Islanděny tady, tak jak jsem si s ním povídal, opravdu nepředstavitelné, že by se něco takového stalo, nebo že by islandským rybářům někdo stanovoval nějaké kvóty pro lov, tak jak je Evropská unie má, tak ono je to tak nepřijatelné, že v minulosti kvůli tomu šli několikrát do konfliktu, který byl i s násilím, to jsou takzvané trestčí války z druhé poloviny 20. století, byly to vlastně tři kola sporů o loviště s Velkou Británií. Islanděné, kteří nemají armádu, tak vyslali pobřežní hlídku proti britským rybářům a později proti tedy vojenským lodím. Skončilo to tedy jenom varovnými výstřely nebo narážení lodí do sebe, ale bylo to hodně vyostřené a nevím, jak moc si to pamatují Britové, ale Islanděné to tady v paměti opravdu mají velmi.
2: A jak významný je ten hlas rybolovu pro současný Island a islandskou politiku?
17: No, velmi silný, je to opravdu zásadní islandský průmysl, který je protchnutý celým Islandem a který je propojený do té politiky. Ona ty trestčí války jsou takovým dobrým důkazem. Tehdy rybolov vlastně byl připraven zajistit nebo protlačit odchod Islandu z NATO, kdyby se nepodařilo ta loviště ochránit. To byl způsob, jak to Island nakonec tedy vyhrál. On ten rybářský průmysl tlačil na vládu, ta pohrozila vystoupením z NATO a přestože to byla tedy prozápadní vláda a potom NATO nějakým způsobem zasáhlo a došlo k nějaké dohodě, takže i vlastně pro evropští politici, pro evropské strany přiznávají, že bez vhodných podmínek pro rybolov je nepřijatelné do EU vstoupit.
2: Ještě se vraťme k tomu zemědělství. Ty jsi v kontaktu s místními zemědělci. Jak se jim za těch současných podmínek bez Evropské unie vlastně daří?
17: No, z pohledu Islandu jako celku se jim asi daří. Daří se jim tady docela zajišťovat i zeleninu, zejména jsou to tedy jako mléčné produkty a podobně, ale jinak se jim daří asi tak jako jinde v Evropě. Ti farmáři sami přiznávají, že ti malí farmáři tedy, že uživit se sami, že se jim nedaří, že třeba potřebují nějaký vedlejší příjem, buď pracovat někde jinde, nebo do toho zapojit turismus. Já jsem strávil docela dost času na farmě, kde oni si založili takový stánek pro turisty, kde prodávají zmrzlinu, přestože chtěli vyrábět především sýry, tak tohle byl způsob, jak vlastně nalákat tam lidi a vydělat si ty peníze na tu farmu. Farmář taky říkal, že už 3 roky se snaží farmu prodat a že se mu to nedaří, protože jí vlastně nikdo ani nechce za ty peníze, které by stála koupit.
2: Zítřejší referendum bude sledovat přímo v Reykjavíku náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Děkujeme za informace, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
2: A my na Islandu ještě zůstaneme. Spojili jsme se také s Češkou žijící na ostrově 13 let a Sárou Messnerovou. Dobrý den.
18: Dobrý den.
2: Jaká panuje den před referendem nálada? Je to téma třeba pro místní média nebo téma k obyčejným sousedským hovorům?
18: Ano, tak nálada je tady poměrně napjatá. A je to hlavně způsobeno tím, že je momentálně společnost rozdělena na 2 tábory. A Islanďani jsou velmi komunitní národ. A řekla bych i jakousi izolovaností ostrova od ostatních států a strachem z neznáma. A rozhodně je to předmětem pro místní média.
2: Z vašeho pohledu měli lidé před referendem dost informací, na základě kterých se budou rozhodovat?
18: Tady bych byla trošičku kritičtější. Ty informace samozřejmě dostupné byly a pořád jsou, ale jsou velice obecné a velice abstraktní a chybí jakýsi užší pohled pro jednotlivce, jak by Evropská unie ovlivnila každodenní život.
2: Ano, mě třeba zajímá, mě teď jsme se bavili, nebo říkal náš zpravodaj Jakub Lucký o tom, jak silně proti je rybářská zemědělská komunita, tak jak velkou brzdou je to pro celý Island.
18: Poměrně velikou, protože vlastně ten rybolov, jak zmiňoval pan Lucký, tak je vlastně propojen s celým Islandem. On je to vlastně pro Island největší export a zároveň poměrně zasahuje do zaměstnání, ale také je to pro ně jakási suverenita a i to historicky, že oni byli schopni si vybojovat vlastně vlastní kontrolu nad vlastními vodami.
2: Co by naopak vstup do Evropské unie Islandu přinesl navíc k Schengenu, ve kterém už je, nebo k jednotnému evropskému trhu, kterého je také součástí? Jinými slovy, co třeba slyšíte od těch, kteří obnovu těch přístupových rozhovorů podporují?
18: Tak velké pozitivum samozřejmě ekonomická stabilita, kterou by mohlo zajistit přijetí eura. A to vlastně znamenalo regulaci úrokových sazeb a silnější měnu, protože islandská koruna je dost malá měna a velice kolísavá. A potom také, že když už Island vlastně musí podstupovat přijal pravidla šengenského prostoru a evropského hospodářského prostoru, tak by měl i právo vlastně rozhodovat a tvořit přímo ta práva a ta pravidla.
2: Hraje v tom uvažování mezi Islanďany roli i geopolitická situace, hlavně pak ta snaha Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska ze začátku tohoto roku?
18: To určitě ano. Momentálně tady panuje právě strach, protože strach o bezpečnost Severního Atlantiku. A jakmile Trump oznámil vlastně převzetí Grónska, tak už tady je docela byla jako poměrně znát ta nervozita ve společnosti. A vlastně geopolitika a bezpečnost Severního Atlantiku je jedním z hlavních tématů referenda 2026.
2: Island už se jednou o vstup do Unie ucházel, ty přístupové rozhovory, ale nakonec sám přerušil v roce 2013. Nemůže se ta situace opakovat?
18: No, situace se samozřejmě opakovat může, ale je důležité se taky podívat, co je momentálně na pozadí. V roce 2013 to byl rybolov, což samozřejmě i dnes, ale také ekonomická krize a vlna politických stran tehdy. vleze na pozadí ta geopolitika a bezpečnost severního Atlantiku společně s tím rybolovem.
2: Přestože je Island větší než Česká republika, obyvatel má jen kolem 400 tisíc, pro představu pro naše posluchače, to je podobný počet obyvatel, jako má Brno. K referendu jich může jít maximálně kolem 270 tisíc. Existují odhady, kolik lidí se referenda zúčastní, jak důležité to vlastně pro Islanďany je?
18: Je to pro ně velice důležité. Opravdu tohle téma vlastně už pro jejich pocit hrdosti a samostatnosti, protože Island je poměrně malá, izolovaná země a oni jsou opravdu hrdí na svoji samostatnost. A odhaduje se, že jako tady, že je strašně spousta cizinců. A ne všichni mají volební právo, protože ne všichni mají občanství. A víc než samozřejmě polovina bude hlasovat.
2: Vy hlasovat můžete nebo nemůžete?
18: Já hlasovat nemohu a nemám islandské občanství.
2: Ale nicméně máte informace, které jste nám předala. Děkujeme moc za to. Tolik Sára Messner, která žije na Islandu 13 let. Naslyšenou.
18: Děkuji, naslyšenou.
19: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 17 minut. Zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Před zhruba půl hodinou to oznámil královský palác. Harald V. měl delší dobu zdravotní problémy, přesto abdikaci dlouhodobě odmítal. Na norský trůn nastoupil v roce 1991. A my už víc jeho životní příběh připomeneme s Danielou Mrázovou, překladatelkou z norštiny. Dobré ráno.
20: Dobrý den.
19: Jaký byl Harald V? Jakou tvář ukazoval norské veřejnosti?
20: Já myslím, že byl především vlídný a dobrý král a byl vlastně víceméně všemi Nory, minimálně těmi, kteří podporují monarchii a těch je opravdu většina, tak byl opravdu milován.
19: Měl nějaké svoje téma nebo oblast, které se soustavně věnoval, podporovali v norské společnosti?
20: On byl právě králem všech, možná u jeho manželky Soni je patrnější vlastně zájem o umění a turismus a podporu vlastně lokálního rozvoje, zatímco Harald se snažil být jako opravdu takový jako nestranný. On vystudoval vlastně vojenství a byl taky jako sportovně založený, například se zmiňuje, že rád rybařil, ale vlastně neměl žádné jako preferované téma, které by nějakým způsobem jako vyzdvihoval více. On opravdu celé to Norsko spojoval.
19: Jakou roli vlastně hraje norská královská rodina v každodenním životě Norů?
20: Já si myslím, že v tom každodenním životě je to prostě taková samozřejmost. Něco, o čem se vlastně každodenně nemluví, nepochybuje se o tom. Je to prostě něco, co tam pořád je. Je to taková kotva, která Nory poutá k vlasti. Určitě je to vlastně také prostředek vlastně k lásce k vlasti. Je to něco, co je absolutní samozřejmostí, stejně jako třeba to, že máme demokracii.
19: Ale norská královská rodina se v poslední době opakovaně ocitla na předních stranách i světových médií, která se věnovala případu nejstaršího syna norské korunní princezny Mariuse Borgarhoibyho, který byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění, ale také kontaktům korunní princezny Mette Marit se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Jak se k těmto skandálům Harald V. postavil?
20: Ony, tyto dva skandály se v poslední době, jako se o nich mluvilo nejvíc. Královský pár, který nejenom Harald, ale i Sonja, se k tomu stavili vlastně velice rezervovaně. Možná si vysloužili jistou kritiku vlastně za to, že víceméně mlčí, ale na druhou stranu on se jako nikdy neuchyloval k žádným vytáčkám a myslím si, že se mu vlastně jako dařilo oddělit nějakým způsobem vlastně to, že tady je monarchie, máme nějaký způsob vlády a to, že i členové té královské rodiny jsou prostě jenom lidé, kteří chybují. Kromě toho Marius Hejbín není vlastně členem královské rodiny, protože je vlastně z toho prvního vztahu princezny Metemáry. Ale zároveň vlastně tam byla určitá jakoby kritika, ale je pravda, že vlastně zrovna tento skandál, ale i to vlastně Metemarit se vždycky snažila nějakým způsobem vlastně se omluvit, projevit lítost. To bylo už vlastně v den jejího sňatku s Håkonem, kdy ona už tehdy jako se musela distancovat od svého předchozího života.
1: Ano.
20: Ale je pravda, že v osobě toho jejího syna se nějakým způsobem jako neustále minimálně jako bulvár snažil ji očernit. Nicméně
1: tady Harald V. to přecházel, snažil se tady nějak
20: Nechci říct, že to přecházel. On jakoby byl té skutečnosti kritický, ale neznamenalo to, že by vlastně porušil ten vztah v rámci rodiny. On vlastně tu rodinu držel pohromadě.
1: Tolik Daniela Mrázová, překladatelka z norštiny, s kterou jsme se krátce ohlédli za norským králem Haraldem V., který dnes nad ránem zemřel. Děkujeme za rozhovor.
20: Nashledanou.
2: 9 hodin 23 minut posloucháte Ranní plus. Zhruba za měsíc začne vysokoškolákům v Česku nový akademický rok. Někteří z nich si tak hledají ubytování na kolejích. Většina z nich má už teď ale plno. Vyplývá to z údajů univerzit, které Český rozhlas oslovil. Situaci v Praze zjišťoval reportér Richard Webs. Dobrý den.
0: Hezký den, třeba Univerzita Karlova má letos v Praze, Hradci Králové a Plzni k dispozici 11 000 lůžek. Zájem o něj je ale podle mluvčí univerzity Michaely Lagronové vysoký. A kapacita je tak teď naplněná. Plno mají třeba i na České zemědělské univerzitě. O zhruba 15% více studentů než v loni chce bydlet i na kolejích ČVUT, kde mají všech zhruba 6,5 tisíce míst také obsazených. Stejně je na tom Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Vysoká škola ekonomická v Praze stále ještě studentům místa přiděluje. Podle jejich zástupců už ale do začátku semestru žádná volná nebudou. Asi 70 volných míst z 1200 zbývá ještě i na univerzitě v Pardubicích. Ceny ubytování jsou různé podle místa, vybavení i typu pokoje. Třeba na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se cena za lůžko pohybuje od 4,5 do 7,5 tisíce korun za měsíc.
2: Tak z Prahy jsme se dostali až do jižních Čech. Díky reportéru Richardu Websovi děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: A v Brně chybí pro studenty na kolejích stovky míst. Ceny se pohybují od 3,5 tisíce do zhruba 10 tisíc korun za měsíc. Podrobnosti má reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré ráno.
21: Hezké ráno. O ubytování na brněnských vysokých školách žádá každoročně asi 17 tisíc studentů a celková kapacita je 14 400 lůžek. Takže velké množství lidí musí hledat ubytování jinde. Jenom Vysoké učení technické letos odmítlo 2000 žadatelů. Pokud jde o ceny, tak třeba na Mendlově univerzitě zaplatí studenti za měsíc maximálně necelých 6 tisíc korun, ale nejdražší pokoj na kolejích Masarykovy univerzity stojí o 4 tisíce víc. Obě univerzity letos navyšovaly ceny o 5%. Některé menší školy zdražovaly výrazněji. Janáčkova akademie muzických umění oproti loňsku o 10%. Beznadějně obsazené jsou taky koleje v Ostravě. Ceny pro nadcházející akademický rok zůstávají jak na Ostravské univerzitě, tak na Vysoké škole Báňské stejné jako dosud. Konkrétně na Ostravské univerzitě studenti zaplatí od 3 400 korun měsíčně za třílůžkový pokoj, po 4 500 za jednolůžkový. Studenti chtějí stále víc soukromí, stoupá proto zájem právě o jednolůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. A třeba Vysoká škola Báňská tomu vyšla vstříc rekonstrukcí pokojů v části jedné z budov.
2: Informace z Moravy i Slezska nám přiblížila reportérka Vlasta Gajdošíková. Děkujeme, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
1: A máme pro vás ještě jedno téma, krátce před 9:30. Známka za 250 milionů korun, slavný americký chybotisk s letadlem vzhůru nohama, nebo unikát, jehož nález zachránil rodinu chudého farmáře před krachem. Výstava Poklady světové filatelie představí od soboty v pražském obecním domě některé z nejvzácnějších známek světa. Hlavním exponátem bude jediný dochovaný exemplář
19: kancelář britské Guajany. Hostem Ranního plusu je teď prezident Prestige Philately Club Prague a pořadatel výstavy Tomáš Mádl. Dobrý den.
3: Hezké ráno, dobrý den.
19: Začněme tou nejvzácnější známkou na výstavě. Britská Guajana je vzhledem ke své velikosti a hmotnosti označovaná za nejdražší předmět na světě. Čím je tak mimořádná, že má dnes hodnotu přes 250 milionů korun?
3: Je to známka s velikým příběhem, dochovala se skutečně v jediném exempláři, což je naprosto výjimečné a sešlo se tam několik faktorů, které dnes určují tu její cenu. Je to známka z britské Guajany. Britská Guajana je jedna z nejpopulárnějších filatelistických destinací světa spolu s Mauriciem. To znamená, pokud něco takto vzácného se dochová ještě z takto významné destinace a nese to sebou ten příběh, nese to příběh těch bývalých majitelů, je to něco, co přitahuje zraky v podstatě celého kulturního lidstva a souběh všech těchto faktorů určuje to, co dneska ta známka znamená.
19: A můžete připomenout krátce příběh těch jejich majitelů?
3: Tím úplně prvním byl malý 12-letý školák, který v roce 1873 našel mezi starými papíry v domě svého strýce. A protože se mu moc nelíbila, ona není zase tak půvabná, ale o tom se všichni přesvědčí na výstavě, tak ji prodal za 6 šilinků, aby si koupil balíček hezčích zahraničních známek. A bohatý hrabě von Ferrari už za 5 let si tuto známku koupil za částku, která se odhadovala asi za 40 liber. Hrabě von Ferrari byl největší sběratel všech dob a ten tu známku vlastnil až do svého úmrtí, do roku 1917 a potom už se dostávala pouze do těch nejpovolanějších a nejbohatších rukou od amerického průmyslníka Artura Hinda přes Frederika Smola a další kupce, přes velmi excentrického miliardáře Johna DuPonta, který zemřel ve vězení, odsouzený za vraždu a další skutečně jako zajímavé příběhy to k sobě váže. Naposledy patřila slavnému americkému průmyslníkovi nebo obuvníkovi Stuartu Weitzmanovi, který jí tedy potom následně prodal v jedné ze svých charitativních aukcí a tam jí zakoupila britská společnost Stanley Gibbons, která nám jí na naší výstavu zapůjčila.
19: Jak se vám to vlastně podařilo dostat jí ze soukromé sbírky do Prahy? Co všechno obnáší její přeprava, pojištění, zabezpečení?
3: Je to velmi složité, to vyjednávání s protistranou trvalo rok a půl. Pochopitelně ty nároky a ta logistika je mimořádně složitá, protože, jak jste už říkala, je to nejdražší předmět na světě v přepočtu na svoji váhu a je mimořádně křehká ta věc, nesnese vůbec denní světlo, jakoukoliv mechanickou manipulaci. To znamená, od té logistiky toho přesunu, samozřejmě to převáží specializovaná agentura bezpečnostní, ve speciálním takovém sarkofágu. Je to opravdu mimořádně složité, i právně je to složité, musíte to dostat přes hranice. Velká Británie už není součást Evropské unie, takže získat jenom karnet, vývozní povolení, je to složité, je to pojištěno u konzorcia pojišťoven, jedna by to ani nepojistila. Museli jsme na to zřídit. Povedlo se to, ale bylo to opravdu mimořádně složité a těším se ale, že můžeme to veřejnosti po 50 letech v Praze to můžeme ukázat.
19: Tak to byl Tomáš Mádl, pořadatel výstavy Poklady světové filatelie, která od soboty začíná v Pražském obecním domě. Děkujeme, že jste nás na ní pozval.
3: Děkuji taky a těším se na návštěvníky.
2: A to byl Ranní plus se Šárkou Fenikovou
19: a Danielou Vrbovou. Hezký poslech dalšího vysílání.
10: A je 9:30.
16: Český rozhlas plus.
10: Města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy, třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jenom necelých 7% radnic. Důvodem je podle Svazu měst a obcí složitá administrativa. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Informoval o tom norský královský palác. Harald vládl více než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl téměř na 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Protiraketové střely PAK-3 by byly vyráběné právě v Polsku, které má prý pro tuto výrobu kapacity. Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména. Changing the name of Lake Ontario
4: to Lake America. Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Český ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO bude v Rakousku jednat se svým protějškem Gerhardem Karnerem. Hlavním tématem rozhovoru má být česko-rakouská policejní spolupráce. Ministři se zároveň setkají u příležitosti letošního 20. výročí vzniku Centra policejní spolupráce. Ředitelství silnic a dálnic dnes dopoledne otevře přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
6: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců na Českobudějovicku. Navíc odvede část transitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
10: Tady jsou čerstvé dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď neprůjezdná u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45. Na dálnici se vrací u Doksan. Kolona před odklonem má asi 3 kilometry. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Velké Bíteše na kilometru 162. Pokračuje se pak až do Brna. Na kilometru 193 překáží nehoda kamionu s osobním autem. Pro osobní vozy je zdržení celkově asi 20 minut. Na D7 počítejte se zdržením na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od Evropské ulice asi na 15 minut. V Praze ve městě je provoz klidnější, plní se příjezd do centra po Nuselském mostě. Na příjezdu do Legerovy zdržení asi 10 minut a 10 minut se popojíždí i před omezením na Hlávkově mostě. 10 minut pak budete popojíždit i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolona na 10 minut je i v ulici k Barandovu ve směru do centra Prahy od Geologické k Barandovskému mostu. A plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, zdržení je v Hartigově ulici i ulici Jana Želivského. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den. Odpoledne bude od západu v Čechách, večery na západě Moravy přibývat oblačnost a postupně s přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky, ty budou i silné, platí výstraha meteorologů. Později budou přecházet do deště. Teploty 28 až 32 stupně, na západě Čech kolem 26, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je na Plusu páteční Pro a proti.
7: Vláda podpořila novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle níž mají být obce přímo odpovědné za to, že nebude docházet k dalšímu množení bezprizorních koček. Obce by měly zajišťovat a platit kastrace těchto zvířat, s tím, že na uchu označení jedinci pak mohou být vypuštěni zpět na původní lokalitu. Zástupci obcí se brání, že nebudou například prověřovat každého kocoura za stodolou. Autoři novely chtějí navíc do občanského zákoníku přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel tento nález oznámit obci. A obec by se tím stala vlastníkem zvířete, s výjimkou z divočelých koček. Je to celé dotažený nápad. Budou mít na takové řešení obce dost kapacit? Jak poznat zvíře bez pána? A opravdu víme, co je pro kočky nejlepší? Přeji příjemný poslech.
8: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve vysílání srdečně vítám, bohužel na dálku, spoluautorku návrhu poslankyni vládní strany SPD Lucii Šafránkovou. Dobrý den.
22: Dobrý den vám i posluchačům.
7: A diskutovat bude s bývalým poslancem, dnes místopředsedou Sdružení místních samospráv Tomášem Dubským z Hnutí STAN, který je starostou obce Vysočina na Chrudimsku. Hezký den.
23: Dobrý den, přeji hezké dopoledne.
7: Tak pane Adámo, na úvod základní otázka. Je podle vás dobře, že mají do budoucna, pokud to tedy schválí sněmovna, podepíše prezident a tak dále, kastrace bezprizorních kocourů a koček zajišťovat a platit obce, paní Šafránková? Jaké jsou důvody pro to, aby tato zodpovědnost ležela jednoznačně na obcích?
22: Ano, za mě určitě, protože dlouhodobě nám stoupají případy bezprizorních koček, opuštěných koček bez pána, které se nám přemnožují, což samozřejmě sebou nese další důvody k tomu, proč ty kastrace jsou nutné na těch obcích provádět. Ať už z různých epidemiologických pohledů, ať už z pohledu šíření například toxoplasmozy, různých zoonóz a podobně. Takže za mě je to určitě nutné i z hlediska toho, když se podíváme na to samotné zvíře, které nemá veterinární ošetření, které nemá kvalitní krmivo, nemá prakticky nic, tak fakticky to zvíře na té ulici se stává týraným, které se nám dále nekontrolovaně množí.
7: Tak pane Dubský, co říkáte na tyto argumenty? Není správné, že se zákonem stanoví jedna strana odpovědná za to, že nebude docházet k nárůstu populací těchto zvířat, které v podstatě živoří na ulicích, hrozí jim epidemie, přemnožení a kastrace je tedy podle vaší předřečnice nutná?
23: Tak za mě určitě je správně, že se této otázce dlouhodobě věnujeme a tomu se vlastně věnovala i minulá vláda a minulá sněmovna. Nicméně to, co je v tuhle chvilku připravený v poslanecké sněmovně, tak to určitě nevyřeší to, co by to řešit mělo. Aba naopak to může tomu ještě hodně to může tento problematiku poškodit.
7: A je tam můžete spousta to věcí, které
23: vůbec nejsou dořešený a ano, určitě. A bohužel to neprošlo klasickým připomínkovým řízením, takže obce nebyly vlastně přizvaný. Paní Trko, když jsem teď přijížděl do své kanceláře, tak jsem po cestě potkal asi 3 kočky volně pobíhající po vsi. Věřím tomu, že všechny mají svého majitele, ale ve chvíli, kdy tato novela by přišla v platnost, tak kdyby nám ji někdo oznámil, třeba paní poslankyně by nám oznámila, že ty kočky jsou bezprizorní, tak já bych tu chvilku musel řešit. Musel bych řešit nějakou firmu, kočky odchytit, pak jim nechat je vykastrovat a prostřihnout jim ucho. Všechny tyhle věci mně připadají naprosto nedomyslený a ani se mi nechce věřit, že to do té předlohy takhle někdo společně
7: tak
23: dal.
7: Vy sám byste to asi nedělal, pane Dubský, ale samozřejmě na to v diskusi dojde, kdo by byl tím vykonavatelem. Ale paní Šafránková, tady zaznělo více argumentů. Nejprve se chci zeptat, proč to vlastně neprošlo připomínkovým řízením, proč nebyly zřejmě osloveny nebo dostatečně konzultovány na všechna relevantní místa.
22: Tak tato tématika se tady opravdu řeší, diskutuje se o ní několik let, ale nikdy se nestalo nic, že by se to přeneslo právě na půdu poslanecké sněmovny do legislativní podoby. Já dlouhodobě se touto problematikou zabývám, protože sama jsem chovatelkou koček. Nicméně opravdu to, co sleduji ve veřejném prostoru, tak mě nenechává chladnou a myslím si, že je opravdu potřeba legislativně a bylo to potřeba už co nejrychleji otevřít. Naše novela se navíc netýká pouze kastrací koček na obcích, ale týká se i dalších věcí, které jsou důležité na posílení ochrany zvířat proti týrání. Ať už to, že zvyšujeme dolní hranici pokut v druhé novele dolní hranici trestů za týrání zvířat, tak také posilujeme například institut náhradní péče o týraná zvířata. Také zavádíme například předběžný zákaz chovu, aby se zabránilo tomu, aby ta osoba, která byla zvíře odebrána, ještě před skončením vlastně toho řízení si pořídila další zvířata. Také
5: rozumím vám. Já akorát
22: celou řadu dalších důležitých věcí. A opravdu si myslím, že už tady není na co čekat, protože opravdu víme, že ty kočky se nám čím dál tím více množí. A pokud nebudeme dělat vůbec nic, tak se stane to, že potom opravdu se dostaneme do situace, kdy to bude navíc nákladnější. Bude to potřeba daleko víc veterinárních lékařů a myslím, že do této situace se nikdo dostat nechceme.
5: Tak pane Dubský, co říkáte na ten argument, že když to ještě trošku zveličím, tak kočky se mohou množit v koloniích téměř až geometrickou řadou, 3 vrhy za rok. Není lepší aspoň něco dělat? Nenazrál ten čas do té míry, že lepší nějaké řešení, rázné řešení, než zase čekat dál?
23: Já teda za prvý jsem neslyšel tu odpověď, proč to neprochází klasickým způsobem a proč se k tomu obce a města nemohly vyjadřovat, ale to se třeba ještě doslechnem. Já bych byl hrozně nerad.
5: Argument zazněl, já jsem to pochopila tak, promiňte pane Dubský, že se o tom debatuje i spoustu let, tak možná, že už to bylo dostatečně podle paní poslankyně prodebatováno.
23: Ano, v minulém období jsme ve sněmovně řešili tzv. Petici pro kočku. Já teda jsem v zemědělském výboru byl i zpravodajem tohohle tisku. Proběhlo k tomu několik kulatých stolů a paní poslankyně určitě ví, že vznikla i pracovní skupina na bázi sněmovny a senátu. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by někdo z předkladatelů se tady o to téma nějak výrazně zajímal, že by navštívil některý z těch kulatých stolů, případně se účastnil té pracovní skupiny, ale to bych se vracel do historie. Určitě je dobře, že se s tím něco dělat má, ale my dneska dostáváme jakoby informaci, že se s tím nic nedělá, ale od toho tady právě máme samosprávy, které v řadě případů už to řeší. Já třeba mohu použít příklad naší obce, kdy jsme zavedli od letošního roku takzvaný kastrační program, kde lidem přispíváme na dobrovolnou kastraci jejich koček a kocourů a v případě, že kočka je zatoulaná, tak to platíme celý. Jiný problém řešíme v obci, která má 100 lidí a jiný problém řešíme ve městě, který má třeba 100 000 lidí. A tímto zákonem my ty povinnosti navlíkáme vlastně na všechny stejný a vůbec se nezohledňuje, že tady máme samosprávu, která by to mohla řešit tak, jak v tom místě to nejlépe zná a nejlépe umí a dneska už to dost často dělá.
5: Tak z vašich slov by mohlo vyznít, že v podstatě už se to řešení nějakým způsobem děje a že by tedy jsme nemuseli hned teď přijímat takové opatření, které, jak jste řekl před chvílí, nic vlastně moc nevyřeší a může dokonce situaci ještě zhoršit. Můžete ještě toto, pane Dubský, dopovědět, co jste tím měl na mysli?
23: Určitě. Já jsem vlastně o tom začal mluvit už v tom mým příběhu dnešního příjezdu, protože tato opatření může řada lidí zneužívat. Může to využít jako určitý nástroj, jak si vyřizovat nějaké svoje nejasnosti s obcí. S městem může nahlásit, že kočku vidělo, obec by v tu chvilku hned měla konat. V případě, že konat nebude, tak už je to v zákoně a už vlastně koná proti zákoně. Takže ve výsledku to může vést i k tomu, že lidi potom už budou říkat, no, když vy jste nám to hlásili včera, my už znova to řešit nebudeme. Takže ty obce ty řešení umí a spíš by to mělo jít cestou podpory, osvěty, případně i nějakého dotačního programu, ale to ne snad z důvodu financí, ale spíš z důvodu, aby stát a kraje ukázali, že to opravdu řešit chtějí. Takže tohle je podle mě cesta, která by dneska měla jít. Navíc na rovinu máme teďkom tady centrální evidenci psů od letošního července, a i Evropa tady v tom připravuje nějaké novely a nějaké novinky, tak pojďme těmi postupnými kroky, které tady nastavené byly a posuňme se dál.
5: Já bych s dovolením ještě zůstala u těch koček, teď pro tuto chvíli psi odložme, ale zaznělo tady paní Šafránková od pana Dubského, že obce to řešení umí. Vy s tím budete souhlasit, protože to bychom asi nemluvili o koloních koček a o jejich přemnožení. Do jaké míry to ty obce vlastně dokážou řešit? A jak se díváte na argument, že ten zákon, což zdá se být velmi jako případná kritika, že ten zákon nerozlišuje mezi malými a velkými obcemi?
22: Tak já na to budu reagovat tím způsobem, že ano, skutečně dneska už některé obce to skutečně umí, některé města i obce kastrační programy dělají a přináší to opravdu velké přínosy. Myslím, že s tím vůbec nemají problém a tam, kde ten kastrační program už dávno dělají, tak tam ten problém dneska v žádné velké míře nemají, ale jsou to opravdu, dá se říci, desítky případů prostě, kde se stane někde nějaká kolonie, ale už to dneska umí vyřešit.
5: Dobře, takže ty to by to nepotřebovali, ano.
22: A pak tady máme na druhé straně obce, kde zkrátka řada dobrovolníků nebo i lidí, kteří najdou nějakou kolonii koček, kterých se to týká, nebo opravdu opuštěných koček a opuštěných koček bez pána, tak se obrátí právě na daného starostu, který to vůbec neřeší a odmítá jakékoliv řešení. A bohužel těchto případů nemáme také vůbec málo. Takže vnímáme potřebu opravdu to sjednotit po celé České republice. Navíc my se určitě jakýmkoliv dalším debatám nebráníme. Teďka je novela po prvním čtení, budeme, jsme před jednáním výboru životního prostředí, což je garanční výbor a opravdu

0: tu stanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel nález oznámit obci. Není asi úplně jasné, co se bude dít, když to člověk neoznámí, respektive co bude dělat starosta či starostka nebo zástupce, když dotyčný zvíře přinese, co bude dělat, když ho nepřinese, takové věci. Jak se díváte na ten argument zneužití?
1: Já si myslím, že může se stát, že v nějakých jednotkách případů, tak jak ale úplně u všeho, co tady veškeré zákony máme, tak se zkrátka stát může. To nikdy nevymítíme na nulu, to prostě nejde. Na druhou stranu, my tady jasně definujeme, kterých koček se to týká. Myslím, že to tady nezaznělo a je to velmi důležité. Navíc na to ještě teďka připravujeme, jsem podala právě na garanční výbor pozměňovací návrh, který jasně definuje, co je pojmy toulavé kočky, potom opuštěné kočky a kočky bez pána, aby bylo zřejmé, jak v těchto případech postupovat. A když to řeknu vlastně úplně zjednodušeně, tak ve všech případech, kdy bude mít někdo třeba pochybnost o tom, zda se jedná o to zvíře toulavé nebo opuštěné nebo bez pána, tak bude zvíře vždycky považováno za zvíře toulavé. A když bude považováno za opuštěné, tak se dá považovat vlastně jenom tehdy, pokud si ten nálezce nebo osoba, která provádí odchyt, bude jistý tím, že se jedná o zvíře opuštěné, což je třeba zvíře uvázané v lese nebo vyhozené do popelnice. A zvíře bez pána, to je, pokud je zase ten nálezce nebo ten, kdo provádí ten odchyt, jistý tím, že se jedná o zvíře bez pána, například schování toho zvířete, kde je úplně zřejmé, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem. To jsou třeba ty kočky, které najdete prostě u kravína, u zemědělského družstva, kde tam žijí kočky, které už dneska jsou opuštěné a narodí se jim noví potomci.
0: Pane Dubský, já jsem zaznamenala v médiích, že jedna z výtek představitelů obcí se týkala právě proto, že není úplně jasné, jak by měli zástupci vesnic, městeček zjišťovat, který kocour je jaký, kdo má pána, kdo nemá pána. Teď jste slyšel tady téměř vyčerpávající vysvětlení od paní poslankyně. Stačí vám to? Je už tedy z vašeho pohledu teď jasně definované, kdo je opuštěná kočka, kdo je toulavá kočka, kdo je zvíře bez pána a tak dále?
2: Já to nechci nějak zlehčovat, protože je opravdu velké téma. Nevím, jestli kočka to bude mít na cedulce na krku, asi pravděpodobně ne. Ale já bych ještě dvě věci použil. Za prvý moc jako vstřícně beru to, že paní poslankyně řekla, že teda teďkom, když už předtím na to trošku zapomněli v tom procesu, takže by nás tomu přizvali, tak to beru jako to beru jako zprávu, která zazněla v veřejném prostoru a musím říct, že my jako Sdružení místních samospráv jsme této diskuzi okamžitě připravení a chci říct k věcné, není to nějaké nabourávání toho, co se připravuje, ale pojďme se věcně bavit o tom, co se připravuje a co na nás na všechny, nejenom na starosty, ale i na občany ve výsledku dolehne.
0: A teď mi prosím odpovězte.
2: Tak. My jsme právě v minulosti k tomu dělali řadu těch kulatých stolů. Paní kolegyně říkala, že nic se nedělo, ona bohužel se toho neúčastnila, ale to je spíš otázka na ní, ne na mě. A tam přesně tyto věci se řešily, že je velice složité poznat, jestli se bude jednat o kočku opuštěnou, zatoulanou. Teď navíc vy jste sama zmiňovala, paní redaktorko, že v tom zákoně je navíc uvedeno v případě, že tohle neplatí, když se jedná o kočku s divočelou. Takže opět, když ten starosta, starostka řeknou, ale ta kočka byla s divočelá, my jsme už tu povinnost neměli, tak nám to vlastně celý padá pod stůl.
0: No, počkejte, ale teď jste slyšel před chvilkou od paní Šafránkové, že předkladatelé, nebo já jsem to tak pochopila alespoň, že už ty definice vyjasněné mají. K vám se to ještě nedoneslo, ano?
2: Mají. Akorát to zapomněli říct těm kočkám. Já teda se přiznám, že jsem v nějakém střetu zájmu. Máme doma tři kočky, ty nám běžně chodí po vsi a já si nejsem jistý, že můj soused pozná, jestli to je kočka toulavá, zatoulaná, opuštěná. Ty kočky se prostě pohybují volně a já nevím, jestli paní poslankyně zná, jak to funguje na venkově, protože ona tady mluví o těch extrémních příkladech a tam já s ní naprosto souhlasím.
0: No ale tam čeho se vy obáváte konkrétně, co by majitel koček?
2: Jako majitel koček mě tam vadí několik věcí. Za prvý, já nechci, aby naši kočku pořád někdo odchytával a kontroloval, že to je naše kočka. Za druhý, už si vůbec neumím představit, že by se mě odpoledne vrátila s prostřiženým uchem v roce 2026. To už se pojďme radši bavit o tom čipování a postupně ho zavést do naší legislativy. A proto jsem předtím hovořil i o těch psech, byť jsme se od toho jakoby vzdálili, ale tam šlo o to, že už dneska systém tady existuje. Pojďme se na to podívat pohledem roku 2026 a pojďme prosím musím brát samosprávu jako našeho partnera, ne jako našeho protihráče, protože ta samospráva má řešit ty problémy v území. Od toho tady je. A jestliže my tady vytáhneme některé příklady, které jsou

0: opravdu hrozný a v tomhle já paní, s paní kolegyní naprosto souhlasím, tak tam prostě má konat ta obec, má konat to město. A ten stát mu v tom má být nápomocen a pomoc těma zákonama, aby ta samospráva to mohla dělat co nejúčinněji a co nejlépe. Ale ve chvíli to děláme opačně, že něco někde upečeme si dohromady a pak to té samosprávy jakoby nařídíme, tak to nikdy, nikdy dobře nefunguje.
1: Aha. Tak já paní Šafránková, toto poslední, co zaznělo, můžete na to reagovat?
2: Krátce reagovat, že v místech, kde už dneska kastrační programy probíhají, tak ta obec nebo město dá dlouhodobě dopředu na vývězku, že tehdy od třeba 13 do 19 hodin bude probíhat odchyt koček ke kastraci. A ti majitelé, kteří ty kočky mají, tak pro ně není problém, aby si ty kočky na tak krátkou dobu zabezpečili ve svých domácnostech. Určitě to není tak, že tady kolegovi někdo bude jeho kočkám kastrovat nebo zastřihovat uši a podobně. Myslím si, že tady jdeme úplně do nějakých krajností a jsou to opravdu ty argumenty, které jsou jenom proto, proč to zdržovat, proč to nejde. A co se týká k té evropské legislativě, tak pan kolega by určitě bude tady vědět, že teprve za 4 roky budeme přinášet čipování koček, které jdou ale na trh, ať už jsou to kočky v zájmovém chovu nebo kočky z útulku, tak ty budou mít povinnost čipovat. A za dalších 15 let se to bude týkat všech dalších koček. Takže nevím, já už opravdu čekat nechci, protože já s těmi zvířaty soucítím, které dneska trpí a je potřeba to udělat.
1: Dobře. Pane Dubský, chci se zeptat, proč samosprávy doporučují počkat na evropské nařízení o životních podmínkách psů a koček, které má sledovatelnost zvířat řešit systémově? Nemyslíte si, že je lepší skutečně tu situaci řešit teď a tady s tím, že posléze se ty předpisy budou nějak měnit, ale tohle je život, to je politika.
0: Petrko, ale to je právě to, o čem se hovoří. Ono se to dnes a tady řeší. Ty obce to opravdu řeší. Tady je řada příkladů, kde to prostě skvěle funguje. Ty možnosti legislativní k tomu už dneska máme. To, že my jako něco nařídíme a ještě něco takhle jakoby zvláštně. Tam předtím, vy jste to říkala hezky, jako dneska, když někdo to nahlásí, tu naší kočku, když o ní mluvíme, tak já v tu chvíli bych měl konat. Tohle bude v zákoně. To nebude jako, že se o tom bavíme. To bude v zákoně a já jako starosta bych měl okamžitě konat. To znamená, že bych měl tu kočku odchytnout, no, zjistit, jestli je toulavá, zaběhnutá, opuštěná, zdivočelá a pak teprve říct ano, ne, to je v pořádku, tohle kočka je OK, ji pouštím zpátky.
1: Tak,
0: ale
1: dobře,
0: ona mi zítra zase půjde ven.
1: Naznačujete, tomu, že by to možná obce nezvládly, co se týče kapacit. Paní Šafránková, jak ten zákon řeší pomoc těm obcím, které třeba na to nemají lidi, nemají na to finance? To je jeden z vážných argumentů, že jakmile se taková věc, taková povinnost ocitne v zákoně, tak to zákon by neměl být cár v papíru a nehrozí tady, že se přijímá něco, co se v praxi bude hodně těžko naplňovat.
2: Tak už dneska tady máme řadu organizací, které se zabývají kastračními programy. Řada těch obcí a měst, jak už jsme se bavili na začátku, to dnes dělá. Ten starosta má možnost, ať už prostřednictvím obecní policie, která má například odchytovou službu, to se týká zejména větších měst. Uhum. A v případě těch malých obcí, tak může využít kastračních spolků, které to dnes již dělají, ale také se může domluvit i s místními lidmi, kteří už dneska vlastně na základě své dobrovolnické činnosti chodí ty kočky krmit za své vlastní náklady. A to je úplně strašné.
1: Čili nepočítáte.
2: Zaplatit jim kurz k odchytu, který by pomáhal vlastně zejména na těch malých obcích s tím, aby to zvíře bylo odchyceno a dodáno k veterináři k tomu zákroku. Takže ty možnosti je tady celá řada a to je opravdu už na té obci. Jaký způsob nebo jakou možnost si vybere. Ale kdo chce, opravdu hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A já si myslím, že tady těch způsobů, které dneska velmi dobře někde fungují, někde bohužel nefungují vůbec, tak opravdu ten starosta jich může využít.
1: Tak pane Dubský, neměl by to být takový, teď to je moje přehraná interpretace, takový trochu bič na ty starosty a starostky, kteří tu situaci nejsou ochotní řešit a neřeší ji. A nebo myslíte, že jsou opravdu objektivní důvody, proč to některé obce nezvládají a stát by měl udělat něco víc?
0: Já tady v tom jakoby naprosto souhlasím. Já jsem i v minulosti se té tematice opravdu hodně věnoval a i jsem jezdil jak do těch velkých měst, tak na těch malých obcích jsem to diskutoval s těmi starostkami a starosty. A tady teď jakoby podsouvaný, že obce to neřeší, nic nedělají, ale mě by hrozně moc zajímala odpověď od paní kolegyně, co ona bude dělat, když už jsme mluvili o těch našich kočkách, když mě každý den bude někdo hlásit, že tahle kočka je problémová.
1: Tak jo, co budete dělat, prostě ten zákon... poslankyně, co má dělat taková starostka nebo takový starosta?
0: Mají pořád odchytávat každý den?
2: Tak. Ne, to určitě, určitě ne. A tady se opravdu, jak už jsem tady říkala na začátku, jasnou definici, kterou teďka měníme pozměňovacím návrhem, který teprve půjde na garanční výbor.
0: Tak říkala, ale jak já to poznám na první pohled? Na
1: no počkej, bude mít zastřižené je... ucho, ne?
2: Ne, to se dělá.
0: Doufám, že tohle se nikdy nepodaří prosadit. Jako, jo.
2: Ne, to se
0: přece,
2: dělá.
0: My jsme v roce 26, my přece nebudeme stříhat kočkám uši, já se na ní nezlobí jako nikdo.
1: Tak jak se to pozná, paní poslankyně?
2: Omlouvám se, týká se to zastřižení ucha a z té definice je úplně jasné, pokud se to zvíře najde například vyhozené do popelnice nebo uvázané u stromu nebo je úplně samostatně, anebo se týká o zvíře, že je z toho úplně jasné, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem, tak tam je to úplně přeci zřejmé. A pokud uvidíte kočku v dobrém výživovém stavu, která nemá viditelné známky nějaké nemoce a podobně, nebo kolonii koček, tak přeci, já si myslím, že tady máme všichni zdravý rozum a ta definice už tady o tom
1: děkuji
2: mluví
1: vám.
2: Naprosto jasně.
1: Zbytek snad probereme někdy příště. Pro tuto chvíli děkuji za debatu poslankyni SPD Lucii Šafránkové a Tomáši Dubskému, místopředsedovi Sdružení místních samospráv. Díky moc a ať se daří v tomto nelehkém tématu. Naslyšenou.
2: Moc krát vám děkuji za pozvání. Hezký
0: věřím,
2: den.
0: Že budem přizvaný. Děkuji
1: od mikrofonu,
0: hezký den.
1: Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Jáchymovské doly. Falešná žloutenka. Dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas plus.
4: Ve druhém čtvrtletí roku rostla česká ekonomika o necelé 2%. Ministr spravedlnosti plánuje v příštím roce navýšení rozpočtu pro české soudy. A zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Je pátek 28. srpna. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu. Vám přeje Ondřej Látal. Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě nebo ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermijet.
6: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
4: Na zajištění provozních výdajů soudů má jít v příštím roce víc peněz než letos. Ministerstvo spravedlnosti pro tento rok vyčlenilo v rozpočtu na justiční část asi 27,5 miliardy korun. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO o miliardu víc než loni. I takhle některé soudy upozorňují, že nebudou mít dostatek peněz. O navýšení rozpočtu ale žádný z nich podle Tejce nežádal.
7: Oproti rozpočtu na rok 2025, připraveného minulou vládou, kdy došly soudům na konci roku peníze, došlo pro rok 2026 k významnému navýšení této oblasti o 1 miliardu korun. I pro příští rok počítáme s tím, že částka bude ještě navýšena.
4: O nedostatku financí už mluví třeba krajské soudy v Brně nebo Ostravě.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn Norsko také opakovaně reprezentoval v jachtingu.
5: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Uteja. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude více hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonu za jízdy a dodržování rychlosti. Pokračuje Jana Straka z dopravní policie.
8: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
4: Řidiči by proto měli za volant sedat odpočatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Tady jsou dopravní informace na Plusu. D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45, na dálnici se pak vrací u Doksan. Kolona před odklonem je od Lovosic, má asi 3 kilometry. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Domašova na kilometru 168, potom pomalu pokračují až do Brna do omezení na kilometru 196. Pro osobní auta je zdržení celkově asi na 20 minut. Na D1 je menší kolona na výjezdu z Prahy do Brna. U Průhonic na 5. kilometru je omezení a menší kolona na 5 minut. V Praze už je provoz klidnější, plní se příjezd do centra po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, zdržení asi 10 minut a 10 minut se popojíždí i před omezením na Hlávkově mostě. Dobře, dojďte. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy čekáme přibývání oblačnosti a postupně i přehánky. Místy bouřky, ty budou i silné, později budou přecházet do deště. Teploty dnes přes den 28 až 32 stupně, na západě Čech kolem 26, na horách většinou kolem 23 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus.
9: Upozorňuji, že v následující epizodě řešíme případ, který spojuje obžalobu z vraždy, pokus o sebevraždu a závažné duševní potíže matek po porodu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Americký soud rozplétá jeden z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let. Soudní řízení s matkou, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí.
11: Teď soud rozhoduje, jestli v době činu trpěla těžkou poporodní psychózou.
10: Lindsay Clancyová se poté pokusila zabít skokem z okna a po pádu ochrnula.
12: Čeká jí tak buď doživotní vězení nebo pobyt v psychiatrické léčebně.
9: Měla mít halucinace a slyšet mužský hlas. Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. Jaké všechny potíže se u Lindsay Clancyové měly po porodu objevit a jak nastavit pomoc matkám, aby skutečně fungovala? Ptám se Kristýny Hrdličkové, psycholožky z Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pátek 28. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Možná nejbolavější trestní kauza posledních let, která, jak píší The New York Times, rozděluje americkou veřejnost. Co přesně se mělo v lednu 2023 odehrát v domě zdravotní sestry Lindsay Clancyové a jejího manžela Patricka Clancyho v Massachusetts?
13: Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. A ta největší otázka, o kterou se momentálně přou, je, zda byla Lindsay v době toho činu příčetná nebo ne.
9: V momentě, kdy její manžel šel pro léky a pro večeři, tak v ten moment ona vzala gumu na cvičení podle obžaloby a tedy uškrtila své tři děti ve věku
13: tří, od 8 měsíců,
9: 5 let do... a 8 měsíců vlastně.
13: Tak. A následně se pokusila o sebevraždu.
9: Že si podřezala žíly na zápěstí, na krku a vyskočila ze druhého patra teď u soudu, protože si poranila míchu, sedí na kolečkovém křesle. Obhájce Clancyové nepopírá, že k tomu usmrcení jako takovému došlo, ale brání se tomu, že šlo o naplánovanou vraždu, což se tedy Lindsay snaží prokázat prokuratora a žalobci. Podle jednoho z forenzních psychiatrů, kteří vypovídali u soudu ve městě Plymouth, Clancyová v té době měla takzvané imperativní halucinace. Co to je?
13: Halucinace jsou porucha vnímání, kdy vy cítíte, slyšíte, vidíte podnět, který ale ve skutečnosti není přítomný. Ty sluchové halucinace jsou jeden z typů a vypadají tak, že vy slyšíte zvuky nebo i celé věty, které ale ve skutečnosti tam nejsou, ale vy jste skutečně bytostně přesvědčení o tom, že tam jsou. Imperativní halucinace jsou jeden z těch typů a jsou to hlasy, které nějakým způsobem vám vlastně přikazují to, co máte dělat.
9: Lindsay tvrdí prostřednictvím svého obhájce, protože ona nevypovídala u toho soudu, že měla slyšet hlas muže, který jí měl něco takového tedy přikazovat, dokonce potom týden, potom co se to odehrálo v lednu 2023, měla komunikovat se svým dnes už bývalým manželem a tvrdit mu, že ten hlas jí říkal, že pokud to neučiní v ten den, tak už na to nebude prostor. Měla si prý myslet podle jednoho z těch psychiatrů, kteří vypovídali u soudu, že svým dětem pomáhá, že spolu půjdou do nebe. Jakými duševními potížemi měla trpět?
13: To je něco, na čem se ani přizvení znalci u toho soudu nemohou úplně shodnout. Vypadá to téměř jednoznačně, že Lindsay musela trpět velice závažnou formou depresivní poruchy, se kterou se léčila dlouhodobě. Pokud se nepletu, tak určité duševní obtíže měla už po porodu prvních dvou dětí a k těm nejzávažnějším pak došlo právě po porodu nejmladšího syna a dlouhodobě se snažila získat a i čerpala vlastně nějakou odbornou zdravotní péči. A to, co se tam dále zvažuje, je ale i bipolární porucha a obhájci zmiňují i takový pojem, který je poporodní psychóza.
9: Jakými fázemi si prošla od toho porodu? Co o tom víme? Protože chodila do několika ambulancí, vystřídala několik medikací.
13: Přiznám se, že nemám úplně přesnou tu časovou osu, co Lindsay vše vystřídala, ale můžu mluvit spíš obecně, kdy pokud se nepletu, tak řada z té její péče byla čerpána vlastně pouze vzdáleně, ve smyslu třeba nějakých online konzultací, nicméně asi měsíc před tím zabitím, tak byla i hospitalizována. To znamená, že toho typu té péče vystřídala spoustu a to, co se u soudu hodněkrát zmiňovalo, tak bylo i to časté střídání medikace a hlavně časté střídání těch odborníků. Takže to je něco, co bylo taky hodně diskutováno. Myslím si, že je diskutováno i teď, třeba v rámci odborné veřejnosti. Zda to třeba není něco, co mělo nebo mohlo být podáno jinak.
9: A hodně se mluví teda o poporodní depresi, poporodní psychóze. Je mezi tím rozdíl, co vůbec si pod tím mám představit?
13: A poporodní deprese, to je asi nejčastější diagnóza, se kterou se ženy po porodu mohou setkat a dotýká se zhruba 10-15% všech žen. A deprese je stav, který může mít různé vážnosti. V tom nejzávažnějším stavu se jedná o trvalé, smutnou, depresivní, pochmurnou náladu, neschopnost radovat se, prožívat radost a potěšení z čehokoliv. cokoliv, přidávají se k tomu somatické příznaky, jako jsou problémy se spánkem, nechutenství, obrovská únava nebo naopak velká agitace a pak i nějaké pocity třeba viny, bezmoci, pocity odpovědnosti za ty špatné věci. V kontextu toho poporodního období ty pocity viny pak můžou mít hlavně podobu toho, že si přijdete, že jste špatná matka. A v těch právě nejzávažnějších stavech, které jsou v případě depresí velice vzácné, ale pokud se objeví, tak velice nebezpečné mohou být. A to jsou právě až ty psychotické stavy.
9: To je právě ten případ toho, kdy máte ty halucinace?
13: Přesně
9: kdy
13: tak.
9: Slyšíte ty hlasy?
13: Ano, psychóza je vlastně stav, kdy vy nejste v kontaktu s realitou. Halucinace, jak jsem řekla, to, že vnímáte podněty, které ve skutečnosti nejsou přítomné, je jeden z těch projevů a další jsou bludy, což už je opravdu nějaké bludné myšlení, kdy vy věříte situaci, věříte představě, příběhu, který není reálný, ale navzdory jakýmkoliv důkazům, které jsou vám předložené, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí.
9: A co je spouštěš těch věcí všech? Že se to děje po tom porodu tolika ženám?
13: Snažíme se to zjistit dlouho. Těch příčin asi může být celá řada. Je pravda, že to období těhotenství a poporodu je rizikové a to především z důvodu hormonálních změn. Takže konkrétně třeba po porodu dochází k velice rychlému poklesu hormonů. Je to spojené s tou fyzickou únavou, s vyčerpáním, třeba i s nedostatkem spánku, případně třeba s nějakými zánětlivými procesy v těle, že to jsou nějaké biologické mechanismy, o kterých věříme, že můžou u určitých žen, které jsou třeba na tyhle propady citlivější, způsobit i ten jejich propad v náladě a nějaké případně duševní problémy.
9: Zároveň tedy to může být zapříčiněné i tím, že třeba, a stát se to může, a je to asi celkem běžné, že zrovna vaše dítě nebude chtít spát, hodně křičí, vy jste z toho potom mnohem víc vyčerpaná než třeba jiné matky, takže se něco takového u vás rozvine?
13: Může to být takový bludný kruh vlastně. Vy třeba sama můžete mít už nějakou predispozici k tomu, že na tohle budete náchylnější, to znamená, že pak se to spojí s tím třeba opravdu málo spícím, náročnějším miminkem, to znamená, že méně spíte a ten nedostatek spánku zase vede k té větší úzkosti, k té větší podrážděnosti, která zase vede k tomu, že méně spíte a už se toho nemáte jak dostat.
9: Ptám se na to z toho důvodu, že Lindsay si vedla deník a v něm si zapisovala různé poznámky z toho, jak spí nebo nespí její 8měsíční syn a právě řešila ten spánek velmi často, dokonce ona sama trpěla insomnií i možná jako vedlejší účinek těch různých medikací.
13: Tady je to pak vždy otázka i toho, zda bylo dřív slepice nebo vejce, protože může být to zhoršení toho duševního stavu důsledkem nedostatku spánku, ale také to může být i následek toho, že už tam byly nějaké ty duševní problémy a ten spánek se pak jenom zhoršoval.
9: U soudu taky vystupovali odborníci, kteří naopak tvrdili, že si nemyslí, že zrovna jenom ten den měla a mohla slyšet ten hlas, který měl něco takového nakázat. Že to se obyčejně neprojevuje. Pokud to tak ale skutečně bylo, že měla ty halucinace, možná měla bludy a možná slyšela někoho, kdo jí nakazoval něco takového vykonat, mohla to ovládat nebo ne?
13: Vždycky závisí na míře, konkrétně ty imperativní halucinace, které vás navádí k tomu, co máte udělat, tak zpravidla vás navádí k něčemu, co byste jinak neudělal. A další věc je, že je slyšíte a jiná věc je takzvaná compliance s těmi hlasy. Protože ne každý člověk, který je okamžitě slyší, tak jde okamžitě splnit to, co mu říkají. Naopak je poměrně běžné, že jste z toho nejdřív zmatení, že se tomu nějakým způsobem bráníte. A jestli budete následovat to, co vám říkají, tak záleží na velikém množství faktorů, do kterých asi není potřeba, abych tady zacházela. Nicméně v případě té skutečně hluboké duševní poruchy, kdy slyšíte, věříte věcem, které nejsou reálné, ale váš mozek to nedokáže vyhodnotit jinak, tak samozřejmě nad sebou máte velice, velice omezenou kontrolu a proto je na místě v takových případech právě posuzovat tu příčetnost, protože jsou dokumentovány případy, kdy lidé právě pod vlivem nějakých bludů a halucinací dokázali udělat strašné věci nejenom druhým, ale třeba i sami sobě a takové, které jsou pro nás třeba úplně nemyslitelné.
9: Zmiňovala se o intruzivních myšlenkách. O myšlenkách, které sdílela i se svým manželem, že se bojí, že svým dětem může ublížit. To je něco, co je
14: taky běžné, že člověku se to vrací, že člověk se toho nemůže zbavit.
13: A je možná dobré tohle na tomhle místě odlišit právě od těch halucinací, o kterých jsme mluvili. Protože intruzivní myšlenky je něco, co vás napadá. Je to myšlenka, kterou nechcete, spíš ta naše okamžitá reakce je, jak je vůbec možný, že mě něco takového napadlo. Chci se jí zbavit a často to verbalizuje ty naše nejhorší možné představy. Mhm. Intruzivní myšlenky jako takové opět nejsou důkazem nějaké závažné patologie. Mm-hmm. Naopak to je něco, co napadá občas většinu lidí a v případě třeba nových rodičů, ty intruzivní myšlenky kolem jejich novorozených dětí jsou opět poměrně typické, abych dala nějaký příklad. Prostě se vám myhne hlavou, když stojíte s tím miminkem na schodech, co by se stalo, kdybyste s ním najednou teď upadli. Mm-hmm. Napadne vás, že byste to dítě prostě mohli tímhle způsobem zabít nebo nějak zranit. Ale neznamená to, že to je věc, kterou chcete udělat. Bráníte se tomu tímhle způsobem. To je důležité i pro to posuzování nějaké další péče a jenom proto, že někdo se na vás třeba obrátí s těmihle myšlenkami, s tímhle strachem, tak není potřeba se na toho člověka dívat jako na někoho, kdo to udělá. Není to varovný signál, že ten člověk by skutečně chtěl svému dítěti ublížit. Jo. Takže zatímco intruzivní myšlenka je vaše myšlenka, tak halucinace je vnější podnět, který vy registrujete, který vy slyšíte, jakože k vám promlouvá někdo cizí.
14: Když teď obhajoba říká, že volala o pomoc, která se jí nedostala, není to lichý argument, když víme, že skutečně jako do těch zdravotních středisek docházela?
13: Já bych také neřekla, že se jí nedostala pomoc, ale zdá se, že ta pomoc prostě nebyla účinná. Jo. Takže se spíš můžeme bavit o tom, jaká jiná forma pomoci mohla nebo nemohla pomoci.
14: A možná byla i špatně teda cílená. Teďka mimochodem, jak ona, tak i její bývalý manžel separátně tedy nezávisle na sobě žalují některá ta zdravotnická střediska, ke kterým Lindsay docházela, volala i na různé tísňové linky.
13: Mně na tom asi přijde nejnápadnější to, kolik vlastně těch různých poskytovatelů péče vystřídala. A je možné, a teď samozřejmě je to taková situace, kdy po bitvě je každý generál, ale já osobně bych třeba přemýšlela nad tím, zda se dostatečně dařilo předávat ty informace, zda tam byla dodržena nějaká kontinuita péče. Když po každé mluvíte s někým jiným, tak ono nemůže sledovat, jak se ten váš zdravotní stav vyvíjí, jaká je ta jeho trajektorie v čase. A další velice zajímavé je to opravdu časté střídání těch psychofarmak, protože na většinu třeba antidepresiv se říká, že potřebujete tak 4-6 týdnů na to, abyste vůbec byli schopni zaznamenat nějaký účinek, aby se dali vypozorovat ty případné vedlejší negativní účinky a antidepresiva třeba mají i takovou vlastnost, že paradoxně vám třeba určitou chvíli může být o trochu hůř, než vám začne být líp, než si vlastně ta chemie vašeho mozku zvykne na ten nový stav. Takže to rychlé střídání léků jenom proto, že za týden nezabrali a není mi lépe, taky možná nebyla úplně dobrá strategie, ale já tu její konkrétní složku samozřejmě neznám.
14: Já si tak taky říkám, co měla dělat ale víc, pokud skutečně trpěla takto závažnými duševními obtížemi a skutečně se snažila dovolat nějaké pomoci, jestli to třeba ten systém neměl dřív podchytit, možná už v zárodku.
13: Mm-hmm. Kdybychom se bavili třeba skutečně o té poporodní psychóze, což je otázka, jestli v případě Lindsay je nebo není relevantní, protože to je stav, který se vlastně rozvíjí velice krátce po porodu, až 50% žen to je do 3 dnů po porodu, naprostá většina pak do 4 týdnů po porodu a to je opravdu závažný stav, který vyžaduje okamžitou klinickou intervenci, protože se právě může rozjet do těch psychóz, těch halucinací, těch bludů, které jsem popisovala a žena pak může být nebezpečná sobě nebo svému miminku.
14: A to znamená, že tenhle ten stav, který vy popisujete a který by teda vyžadoval nějakou akutní pomoc, tak ten se liší od té deprese, o které jsme se
13: Ano, mluvili. Ano, liší se třeba už jenom tou dobou nástupu. Pro diagnózu deprese vy potřebujete, aby ty příznaky přetrvávaly alespoň 2 týdny. A ten nástup těch depresivních příznaků může být pozvolný, postupnější. Zatímco poporodní psychóza zpravidla nastupuje velice rychle, a to i v řádu několika hodin. Naprostá většina případů se pak rozvine zpravidla třeba i do 3 dnů po porodu, to znamená i v porodnici máte šanci vlastně ten stav zachytit. Naprostá většina případů se pak rozvíjí zhruba do 4 týdnů po porodu a odlišuje to právě ta přítomnost těch psychotických příznaků, což je vlastně základ pro tu poporodní psychózu. Je to charakteristické takovou jako dezorganizací, dezorganizovaným myšlením. Ta nálada může být buď velice zvýšená, euforická, máte pocit, že jste úplně na vrcholu vrcholu všechno dokážete, nic není problém, nebo naopak můžete být velice podezíraví vůči svému okolí, nedůvěřiví, anebo se propadáte i do té špatné nálady, ale napojují se na to právě ty popsané halucinace, ty napojené bludy. Zatímco depresivní porucha je skutečně porucha nálady, která je charakterizována právě tou dlouhodobě trvale posmutnělou náladou, pocitu bezvýznamnosti, neschopnosti radovat se, únavy, ale pouze v těch výjimečných, nejzávažnějších případech ji můžou doprovázet právě i ty popsané psychotické příznaky.
14: A že by se poporodní psychóza objevila tak dlouho po porodu, těch 8 měsíců, kdy došlo teda k tomu usmrcení těch dětí, to je možné nebo ne?
13: To je velice zvláštní.
14: To je velice zvláštní, protože problém my tu mluvíme vlastně o dvou odlišných věcech, buď poporodní psychóza nebo poporodní deprese s psychotickými projevy.
13: Přesně tak, přesně tak. To, o čem ještě další z těch přizvaných expertů mluvili, tak je bipolární porucha, která by v tomhle případě z mého pohledu dávala větší smysl, a to z toho důvodu, že právě ta poporodní psychóza, ačkoliv třeba některá zahraniční literatura mluví o pozdním nástupu, tak těch 8 měsíců je něco, nad čím se domnívám, že by jako se podivila většina lidí. Problém té diagnózy je ten, že ona to v podstatě není oficiální diagnóza, která by se v těch diagnostických manuálech objevovala. A to dává právě ten prostor pro to, že každý řekne třeba ten časový údaj o trošku jiný. A momentálně se odborná veřejnost tak jako trošku pře o to, zda by to měla být samostatná kategorie, a nebo zda to můžeme považovat třeba za první epizodu právě té bipolární poruchy s nástupem těsně po porodu vlastně.
14: Ta pomoc po tom porodu, abychom se k ní vrátili, jaká by měla být, abychom dokázali těm nejhorším možným stavům předejít?
13: Měla by být časná, měla by být plošná. Já bych řekla, my se tady bavíme o opravdu výjimečném případu. Z naší zkušenosti, třeba v České republice, tak se mi chce říct, že ty nejzávažnější případy dokážeme docela dobře zachytit. Mimo jiné právě proto, že často začnou už i v té porodnici. To znamená, že máte daleko větší šanci, že si jich nikdo všimne. V České republice drtivá většina všech žen stále ještě rodí v porodnici, to znamená, že jste v kontaktu s nějakým zdravotnickým zařízením. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale měly by proto existovat doporučené postupy. Zdravotníci by měli vědět, co dělat, a adekvátně pak odkázat na dalšího specialistu, který ten případ posoudí a řeší. To, co je problematické, jsou spíš takové ty plíživější stavy, protože ačkoliv existují nějaké rizikové faktory, tak ty duševní obtíže se opravdu mohou vyskytnout u každé ženy, ačkoliv tam v minulosti v anamnéze žádnou historii takových obtíží neměla. Aha. A pokud začínají spíš právě plíživě, pokud se neobjeví třeba na začátku hned v té plné míře, nebo se třeba rozvíjí později, když na tu ženu začne dopadat to, že je poprvé sama s dítětem, partner se vrací po 14 dnech do práce, je tam to nevyspání, únava, ty pocity, že to nezvládáte, nebo nevíte, jestli to zvládáte, a v tu chvíli vy vlastně úplně moc v kontaktu nejste, respektive zdravotníci se vás pak ptají na to miminko, pak jdete na kontrolu na konci 6 nedělí a ta matka z toho už tak trošku začne vypadávat. Takže první, co bychom měli začít dělat, je, že se opravdu proaktivně budeme ptát a budeme se ptát všech.
14: Ale od ledna jsou teďka možné 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To je velká pomoc?
13: Je to velká pomoc. Já to vnímám hodně pozitivně i z hlediska právě té nějaké návaznosti péče. Bylo by úplně skvělé, kdyby žena vlastně měla porodní asistentku, která ji zná i v průběhu toho těhotenství a pak ji doprovází dál právě po porodu. Porodní asistentky se taky domnívám, že jsou v Česku dost nevyužité z hlediska svých pravomocí. Oni se využívají především v rámci té péče o to fyziologické těhotenství a porod, ale právě i nějaká ta psychosociální péče si myslím, že je obrovské pole, kde můžou právě velice dobře zapůsobit a jsou právě v té první linii. Je to často ten první kontakt, nějaký důvěryhodný člověk, kterého ta žena má, takže by mohla být schopna, a bylo by to skvělé, kdyby byla schopna, kdyby k tomu byla třeba vyškolena, jak si všímat těch rizikových signálů.
14: A to bychom taky ale museli mít těch porodních asistentek mnohem víc, než máme, ne?
13: A ještě se stojí za zmínku naše iniciativa z Národního ústavu duševního zdraví na tomhle místě, protože to, co jsem popisovala, ten časný záchyt, tak to může umožnit plošný screening, dotazník těch duševních obtíží, který v tuhle chvíli působí už ve 47 porodnicích v České republice. A je to právě to zjišťování hned po porodu plošně u všech žen, jak na tom zdravotně jsou po té psychické stránce. Dostanou vyhodnocení, možnost nějakých kontaktů, kam se v případě potřeby obrátit a možnost vyplňovat ten dotazník opakovaně. A v části z těchto porodnic tak fungují i koordinátorky podpory, což je vlastně telefonická, taková řekněme krizová pomoc na telefonu, respektive ne krizová ve smyslu krizových linek, kam můžete 24/7 kdykoliv zavolat, ale můžete se s tou ženou domluvit na telefonátu a ona vás vlastně může trošku provést tou situací, zjistit, co vás trápí, nabídnout nějakou tu emoční podporu a případně vyhodnotit, jestli už by nestálo za to vás odkázat někam dál. A to je něco, na čem my momentálně pracujeme, aby to právě nebylo jenom v těch vybraných porodnicích, ale aby to byla služba taky hrazená ze zdravotního pojištění, dostupná úplně všem.
14: Předkládání důkazů u soudu na východním pobřeží Spojených států skončilo, výslech svědků rovněž tak, došlo i na závěrečné řeči, teď to bude projednávat porota. Lindsay Clancyové hrozí doživotí, případně tedy psychiatrická detence. Nutno teda v této souvislosti dodat, že její bývalý manžel jí neviní, že se za ní naopak postavil. Taky demonstrují stovky žen v růžovém oblečení před soudní místností. Její obhájce to vidí jako referendum o ženském zdraví. Vnímáte celý ten soudní proces jako nějakou širší debatu o pochopení matek a toho, čím si procházejí po porodu? Protože se možná o tom prostě málo mluví.
13: Ano, a vidím v tom i pozitiva, i negativa. Pozitiva proto, že se do společnosti dostávají pojmy, které do té doby třeba neznali, šíří toto povědomí o tom, co se dít může. Na druhou stranu se vždycky trochu leknu, když určité téma, které je potřeba destigmatizovat, se do společnosti dostane nějakým takhle strašně závažným případem. A to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že se k duševnímu zdraví matek v rodičovství po porodu dá rovnítko k usmrcení dětí, což prostě není to, co se děje. Jak jsem řekla, poporodní deprese až 15% všech žen a v žádném případě tady nemáte 15% žen, které by trpěly bludy, halucinacemi a snažili se zabít své děti. To je prostě výjimečný případ. Právě i proto se mu dostává takové mediální pozornosti a byla bych ráda, kdyby se pak ta veřejná debata stočila nejenom k těmhle nejzávažnějším tragédiím, ale obecně k tomu tématu jako takovému.
14: Dobrá, tak já doufám, že jsme v tom pomohli. Tak moc díky, že jste přišla.
13: Já děkuju.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska řešili případ Lindsay Clancyové, který obletěl svět. Mluvila o něm psycholožka Kristýna Hrdličková z Národního ústavu duševního zdraví. Závěrem dodám, že pokud jste v tomhle příběhu našli momenty, u kterých třeba pociťujete, že sami něco takového prožíváte, pokud se necítíte dobře a máte pocit, že byste si o tom potřebovali s někým promluvit, tak určitě můžete zavolat na některou z dostupných krizových linek, kde vás vyslechnou, kde vám pomůžou. K dispozici je například linka první psychické pomoci s číslem 116 123. Naslyšenou v pondělí.
4: Dobré dopoledne, je 10:30.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv a hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1,7 miliardy korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila nejméně 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují. Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karl XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země. Kondoloval taky dánský královský pár a Buckinghamský palác. Soustrast na síti X vyjádřila norské královské rodině šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Král Harald zemřel dnes ráno, bylo mu 89 let. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn týkajících se korespondenční volby. Podle soudu by nařízení prezidenta Donalda Trumpa mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Přidáme taky dopravní informace na plusu. Dálnice D8 s Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45. Na dálnici se pak vrátíte u Doksan. Kolona před odklonem je od Lovosic a má asi 3 kilometry. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Domašova na kilometru 168. Pomalu pak pokračují až do Brna do omezení na kilometr 196. Pro osobní auta je zdržení celkově asi na 20 minut. Na D1 je menší kolona na výjezdu z Prahy do Brna. U Průhonic na 5. kilometru je omezení a menší kolona asi na 5 minut. V Praze teď vázne provoz ve Vilznově směrem do Holešovic. Před omezením na Hlávkově mostě zdržení asi 5 minut. Na jižní spojce je silnější provoz směrem z Barandovského mostu na Černý most. Asi 5 minut naberete na Lanovém mostě. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Zdržení je v Hartigově ulici i v ulici Jana Želivského. A na Pražském okruhu je silný provoz směrem z letiště k D1. Asi 10 minut se popojíždí od plzeňské D5 k Kořechu. Dobře dojďte. A teď bude oblačný až polojasný, odpoledne čekáme od západu v Čechách, večer pak i na západě Moravy přibývání oblačnosti, postupně se přidají přehánky, místy i bouřky, ty můžou být silné a později budou přecházet do deště. Teploty dnes přes den 28 až 32 stupně, na západě Čech kolem 26, v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě až 28 stupňů. To byly zprávy a začíná páteční osobnost plus Světlany Vitovské.
16: Dnešní doba je nastavená tak a jsme vychováváni k tomu, že nám víc záleží na názoru ostatních na nás samotné, než na názoru, který máme vůči sobě sami. Ve jménu toho, abychom se zalíbili okolí, se často rozdvojujeme, což se nám může hodně nevyplatit, říká Marian Jelínek, který pomáhá vrcholovým sportovcům i biznesmenům zvládat náročné situace a dnes je hostem Osobnosti Plus. Co je smyslem života? Jak se obrnit proti vnějšímu světu a jak si udržet zdravý vlastní svět? Dobrý den.
17: Hezký den.
16: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
15: Osobnost Plus.
16: Pane Jelínku, co je pro vás štěstí?
17: No, vy jste začala teda od podlahy takhle dopoledne. Já jsem si myslela, že to... No štěstí samozřejmě má tolik podob, kolik je lidských duší, říkal můj táta a myslím, že na něco na tom je. A pro mě teda můj osobní, jakoby takový štěstí je prožít tady ten čas na tom pozemském světě co nejvíc v pozitivních emocích. To znamená, já to vnímám tak, že někdo nám dal tu možnost tady být, dal nám ten život, přesýpačky se otočily, my začali se odsypávat a jednoho dne se dosypou. A my tu máme nějaký čas. A já jako štěstí považuji, že převahu toho času, co nejvíce toho času, dokonce i aktivně, se snažím prožívat v pozitivních emocích.
16: Takže pozitivní emoce nám zaručeně štěstí přinesou?
17: To nevím. Tak hlavně nevím, jestli vám nebo mě, možná já vnímám, že chci mít ten čas, chci být se stýkat s fajn lidma, chci mít usměvavý tváře kolem sebe, jo, pozitivní emoce neznamená, nebo nemusí nějaká euforie, že si každý den musím koupit něco drahýho, nebo já nevím, ale prostě mít dobrou náladu, být pozitivně nastavený ten svůj subjektivní svět, to je pro mě štěstí.
16: Je něco, co to štěstí zaručeně zničí?
17: Určitě jsou to vážný zdravotní problémy kolem třeba těch nejbližších rodiny nebo i osobní. To neznamená, že ho zničí, ale určitě ho poškodí nebo nějakým způsobem na chvíli vybočí, vykolejí, jak to říct. No, to znamená, bylo by asi hloupé si myslet, že život je založený jenom na tom, že můžu teda celý ten čas být šťastný a že to je moje, jakoby můj sen. Ne, já si myslím, že život má hrozně jako i trápení, utrpení, bolesti, ale přesto jako komplex je hrozně krásný, takže i to přijetí těch věcí si myslím, že patří k tomu štěstí.
18: Co přesně znamená mít zdravý subjektivní svět? Jak toho člověk má dosáhnout?
17: Zdravý subjektivní svět. Já jsem takový, nějak jsem si to nastavil, že žijeme vlastně jakoby dva životy. Jeden je ten vnější, jak nás vnímá okolí a jak působíme my na okolí. A druhý, a ten je daleko, daleko pro nás osobně podle mě cennější, a to je ten subjektivní svět. Možná, že je to dokonce už poslední místo té absolutní moje svobody, protože zatím žádný hacker, žádný ajťák mi do toho subjektivního světa nevleze, ale do počítače, všude jsme na kamerách, poslouchají nás a já nevím, co všechno, ale na co myslím, jaký mám sny, přání, vize, cíle, jaký mám nějaký dětský, nějaký bolesti nebo vzpomínky. Já to zatím je jenom moje věc. A v tom subjektivním světě samozřejmě se odehrávají úžasná dramata a takový to základní drama, který právě pro mě ten vrcholej sport v tomhle je tou laboratoří, je, že tam máme myšlenky, které vlastně nechcem. A ty myšlenky nechtěný nám přivádějí emoci, kterou následně taky nechcem. A my díky ty emoce se následně chováme nějak, že taky tak nechcem se chovat. A to je krásný souboj.
18: No a jak mít tenhle subjektivní svět v nějaké rovnováze a mít pocit, že je zdravý, že nás nepřebijí ty myšlenky, které nechceme.
17: Ano, to je už, jako to není Jelínek, ale to už je od Platona, který přirovnával vlastně člověka k vozataji a říkal, že rozum je ten vozataj a ty dva koně, či černé a bílé, že to jsou ty emoce pozitivní a rozum by je měl mít pod kontrolou těma opratěma. A je to taková, já si myslím, že je to určitá dovednost, že je to procentuálně dovednost, podobně jako se narodíme s fyzickým tělem, a to fyzické tělo neumí kopat do balónu, neumí hrát tenis, ale může se to naučit. Podobně si myslím, že v tom subjektivním světě se plno věcí můžeme naučit, ale zatím to jako úplně neděláme. Proto já provokuju a říkám, že tato doba je tak krásná, že vlastně už nám umožňuje koncentrovat se vlastně na ty naše nejbližší domovy. A když se zamyslíme, tak tím domovem všichni stavba z cihel, ale to není můj domov. Můj domov je moje tělo, moje mysl, právě ten subjektivní svět a moje duše. A tyhle tři domovy podle mě potřebují taky kultivovat, nejenom ta stavba z těch cihel.
18: Proč myslíte, že to neděláme tak, jak bychom mohli, když už máme všechno ostatní v uvozovkách vyřešené?
17: Ano. No, tak ty čísla jsou asi tady docela jako jasným ukazatelem. Například to fyzické tělo neustále nám bohužel zatím ještě přibývá ta obezita, přestože už na to je nějaký ten lék, který určitě to zmírní, ale ten nárůst ze školství asi všichni dobře znají, kdo se o to zajímá, tak ví, že v roce 94 například jedno z čísel jsme měli 3% obézních dětí na základní škole, v roce 24 po 30 letech stejný výzkum a máme jich 16,5. To znamená, o to tělo asi taky úplně tak nepečujeme, jak bychom měli a tak dále. Čísla z hlediska psychických problémů, poruch, anorexie, bulimie a tak dále, ukazují, že teda něco se děje. A já jenom provokuju v tom, že říkám, jestli si někdo myslí, že když budeme mít hezčí domy, hezčí ulice, víc metra a já nevím čeho, že tohle se spraví, no nespraví.
18: Tak proč podle vás lidi neřeší to, že se nestarí o svoji duši, o svoje tělo, o to nejbližší, co mají, a víc se starají o to, co je okolo?
17: Krásná otázka. Myslím si, že je to takový archetypální vzorec v období nedostatku, protože když, jak si máte tady hliněné cesty a suchý záchody a umírají vám 3 děti z 10 u porodu, tak opravdu jakoby nemáte nastavení toho mindsetu na to, že dej mi pokoj tady, já abych chodil běhat nebo abych na sobě pracoval úplně na rovinu, když mi jde o život, asi ne. Ale my jsme se dostali do toho bodu zlomu, o kterém hovořím, z hlediska toho, že z období nedostatku jsme se dostali do období nadbytku. A v tom období nadbytku se musíme začít chovat jinak. A jedno z těch ukazatelů toho chování je klasický v tom, že v době nedostatku vás limituje doba. vy sama sebe vlastně jste tolik limitovat, říkám to hodně obecně, nemusela. Proč by mě někdo limitoval, mě téměř 65 let, a proč by mě někdo limitoval v čokoládě, když jsem čokoládu dostal v 5 letech na Velikonoce a na Vánoce, no tak nikdo mě nemusel limitovat. Když teď máte ty šuplíky všude, že jo, máme doma, já taky, tak s tou čokoládou, no tak teď si řekněte tak a teď si ji nevemeš, no ale máš na ní chuť, ale nevemeš si ji, máš na ní chuť. No a teď, co tím chci říct, že najednou ta doba přešla v to, že bychom měli aktivně vybírat to pozitivní pro nás. A ten výběr se nám nedaří, protože ten výběr znamená limitace. Já se musím limitovat, já si musím rozhodnout, že si jdu zaběhat. Já nechci, aby mi stát určoval a zamykal ledničky, že jo? To bychom ztratili svobodu.
18: Jednoduše tedy se nám nechce?
17: Neumíme si vybrat, buď to nevíme edukačně, to jsou taky typy lidí, že opravdu jí nebo se nehýbou a neuvědomují si následky, nebo to, co ukazujeme našim dětem, tak si neuvědomujeme často. Takže je to určitá míra edukace, buďme upřímní. A pak je to samozřejmě práce sám ze sebou. Ten self-coaching neboli práce sám ze sebou, ano, s morálně volnýma vlastnostma, práce se správnýma návykama, protože když máte správný návyk od dětství, no tak potom samozřejmě už nemáte takový problém, že se vám nechce. Takže těch věcí je celá řada.
18: Já jsem citovala vaši větu z jednoho podcastu, že dnešní doba je nastavená tak, že nám víc záleží na tom, co si o nás myslí ostatní, než co si myslíme sami o sobě my. A že děláme vlastně všechno pro to, abychom se zalíbili okolí a že se rozdvojujeme, což se nám může nevyplatit. V čem?
17: To v tom, že pak jaksi máme takový existenciální vákuum, se tomu říká, že vlastně na jedné straně byste jako chtěla být sama sebou, no ale nejsem sám sebou, jsem otrokem těch vnějších prvků, protože přece takhle se musím chovat, takhle to musím dělat, abych se tam dostal do té pozice, do té funkce, tak já musím tyhle věci. Ale když to není moje přirozenost, tak z dlouhodobého hlediska je to taková odtrženost a ta odtrženost samozřejmě vede potom k takový určitý rozdvojenosti a nepříjemným stavům, si myslím, no, že zklamu sám sebe a jsou tam i výčitky a každý to prožívá pak jinak.
18: Kdy jste k tomuhle došel, že vám možná, předpokládám, je asi jedno, co si o vás myslí někdo jiný, že důležité je pro vás to, jak se vnímáte vy sám sebe?
17: Já bych takhle, aby tady si posluchači nemysleli, že jsem bezemoční. Určitě vám není jedno, co si o vás myslí ostatní. To ego, to chce. Naše ego je naší součástí.
18: Zvlášť u mužů, že?
17: Ano, třeba u mužů, já nevím, já jsem ženou nebyl nikdy, nevím, jak to je, ale u mužů vím, jak to je. Ale na druhé straně nemělo by mě to zase tak ovládat, že bych jako i ve jménu toho by to jaksi přebylo tu moji vnitřní podstatu, to znamená, že když tohle ne, tak tohle ne. Ale je jasný, že tenhle ten vzorec tu byl vždycky. Jo, vemte si, že žena se vždycky chtěla líbit, přece okolí chtěla se líbit, takže ženě jednoznačně záleží na tom, co si o ní muž nebo muži říkají. Aspoň já si to myslím.
18: A obráceně to není.
17: A u mužů je to tak, že zase si taky záleží, co ty ženy si, ale ne třeba tolik z hlediska zjevu, aspoň u mě, ale spíš z hlediska třeba inteligence, nebo něco, že něco dokázal, nebo překonal, nebo vyhrál v tom rytířském souboji, on byl ten vítěz. Takže všichni to máme, takže nám záleží na tom. Ale je otázkou, jestli když to přetluče to, tu pravdivost toho subjektivního světa, tak to je pak takový, že člověk žije sám ve lži. A
18: jak dlouho vám trvalo, než jste k tomuhle dospěl?
17: Jo, musím říct, že dlouho, a taky jsem plno chyb udělal a taky jsem se chtěl zalíbit okolí a sám se tím érám toho života usmívám, že vlastně jsem se choval jako debil, ale pak si nějak, asi je to, jak píše Freud, no, že máme ty etapy života a ta věk té moudrosti nastal potom.
18: Já vás musím trošku napomenout, jsme ve veřejnoprávním rozhlase, tak s těmi expresivními výrazy, prosím, opatrně. Lidi se podle vás chtějí rozvíjet, ale často neznají sami sebe. Kudy vede cesta k tomu, aby se člověk poznal?
17: Tohle je krásná otázka, protože já si myslím, že tohle bych jako tady zdůraznil, že plno kurzů seberozvojových a plno lidí, co najednou naběhnou do té posily, posilovny a chtějí, a zaplať pánbu, že chtějí na sobě pracovat, tak tím prvním krokem toho, když chci na sobě pracovat v čemkoliv, tak je pro mě sebepoznání. Jo? To znamená, mělo by to jít ruku v ruce. Je to podobné, já to vysvětluji studentům, že představte si, že budete mít někoho, kdo umí perfektně ovládat pily, dláta, hoblíky, ale nebude rozumět dřevu. Tak nikdy z něj žádný nábytkář perfektní nebude. A to samý, my chceme pracovat se sebou, ale my neznáme sami sebe. Takže jako zároveň s tím, že mě někdo edukuje v tom, jak třeba posilovat, jak pracovat na svém těle, já bych měl i vnímat ty svý pocity, já bych měl vnímat, co mi to dělá, jak potom spím, jaký jídlo mi vyhovuje nejvíc a tak dále a tak dále. Takže to sebepoznání je důležité.
18: A jak poznám, že už se znám tak, že se po sebe poznání můžu rozvíjet?
17: To vám řeknu velice jednoduše, to nepoznáte nikdy, protože poznávat je, jako je to nekonečný proces, takže to poznání, já nemyslím, že by se neměl rozvíjet, když se neznám. Já říkám, že by to mělo jít ruku v ruce. To znamená, když tady mě někdo v posilovně nebo ve výživě řekne, hele, tohle je dobrý, tohle to je věda, to určuje, blabla, tak to vyzkoušej, ale pozoruj sebe. Jo? To, že znám taky lidi, kteří takhle půl roku chodí s kondičním trenérem a za půl roku mi začnou říkat, město či byly klouby, kolena, já se na to vykašlal, no tak pokud jako neposlouchal ty signály svýho těla, protože ty cviky nebyly přímo pro něj určený, tak potom samozřejmě může dojít až k negaci, že vlastně my to tomu člověku otrávíme a to nechci.
18: Je zdravý subjektivní svět cesta k úspěchu?
17: Myslím si, že jedna z těch cest určitě, není to jediná, ale takový zdravý subjektivní svět je, pro mě je to cesta k tomu, co jsem odpovídal, mě to souvisí s tím štěstím, no.

0: Myslím si, že to selhávání je v práci právě teď hodně sami na sobě. No. A to hlavně ve všech těch domovech, práci na těle, práci na svý mysli a práci na svý duši. Tam jako společnost mi připadá, že hrozně v té etice. No.
1: Máme dluh.
0: To je pro mě dluh. No.
1: Říká Marián Jelínek, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vašimi klienty jsou olympijští šampioni nebo hokejoví hráči NHL. Vrcholový sport, jak už jste říkal, je pro vás taková úžasná laboratoř. Co všechno se v ní dá zkoumat?
0: Především rychlost emocí, rychlost různých stavů, které jsou tam jakoby zhuštěný. Když si představíte průběh toho utkání nebo závodu, kdy vy se už cítíte, že možná už byste mohli vyhrát, pak najednou jste v propadlišti poražených, nebo naopak zase ze sedmi matchbolů. Teď jsem včera shodou náhod mluvil s tenistkou, která, nebudu jim jmenovat, ale v Cincinnati měla sedm matchbolů a stejně ten zápas prohrála a teď jak se s tím umí poprat, protože najednou šla znova na jiný zápas, na jiným turnaji a tam měla znova dva matchboly a povídala mi, že se jí to zase hned dostalo do hlavy, že zase to tak dopadne. To je úžasná laboratoř, to je podobný, to máme i v životě, ale není to tak hustý.
1: No, hodně jsou tam emoce.
0: Určitě.
1: Jak ty emoce se dotýkají vás osobně, když někdo, komu pomáháte, vyhraje nebo prohraje? Je nějaká emoce, která tam převažuje? Nebo vzpomenete si na nějaký okamžik, který vás skutečně zasáhl tak hluboce, že jste si řekl, a tohle už je třeba i na mě moc?
0: Úplně asi ne, na mě moc, že bych jako, já jsem asi takhle už v tomhle tom otrlej, teď teda v tom sportu, totiž víte, v tom sportu jako úplně na rovinu, já nedělám z vrcholového sportu pupek světa, nemám to ani rád, když se z toho dělá pupek světa. Já emoce rozlišuju dvojí, já vím, že to není psychologicky správné, rozlišuju dvojí. Jsou to emoce, které se týkají mýho ega a jsou to emoce, které se týkají mýho života. To znamená, jestliže dítě má strach, když vleze v 5-6 metrech na strom a začne plakat, že se začne klepat, že tak přišel intuitivní strach o život. Mohlo by se něco vážného stát a dítě by se mohlo zranit. Ale že se dítě počurává v 10 letech, že má druhý den diktát, tak to je pro mě taky strach, ale strach o ego. A já tyhle dva strachy trošku rozlišuju a taky s nima různě pracuju a v tom sportu z 90% jde taky o ten strach o ego, takže nedělejme z toho. Takže ty emoce, které mě opravdu zasáhnou, jsou emoce, kdy jde o ten život.
1: Jak se zbavit strachu? Protože vy jste napsal dvě knížky a dvě knížky mají v názvu Strach. Je tam, jedna se jmenuje Strach je přítel vítězů a druhá Jak se zbavit strachu. Ano. Tak z čeho mývají strach vrcholoví sportovci?
0: Z porážky, z neúspěchu, z toho, že přijdou o nějaký status, že se nedostanou na olympiádu, to znamená většina těch sportovců právě, to je ten strach o to ego, protože tím, že se nedostane na olympiádu, není ohrožená destrukce jeho těla. Ale pak máte sporty, kde třeba relí nebo skokan na lyžích, tak tam bacha, tam už může dojít k tomu, že ten sportovec, a mám takový, mají i strach o to, aby se nenabourali v tom autě, aby nezabili spolujezdce.
1: Ten strach o život.
0: To je strach o život. A zároveň tam mají strach o to, aby měli dostatek bodů k tomu, aby byli mistry republiky nebo Evropy a podobně. Takže podle toho, jak je ten strach namíchán z těchto dvou strachů, podle toho přistupuju k tomu, jak s tím pracovat.
1: Píšete, že strach může být přítel vítězů, ale co když se ze spojence stane nepřítel, který člověka paralyzuje? Jak své svěřence učíte, aby tomu strachu jakémukoliv nepodlehli?
0: Tak tam jsou takové techniky, které souvisí třeba s racionalizací, to znamená zvědomování si toho, že vlastně když se tohleto stane, tak se vlastně z hlediska jejich života nic nestane, že oni jsou daleko víc než jenom vrcholoví sportovci, budou mít rodiny a budou tady žít daleko delší část života než v tom vrcholovém sportu. To znamená trošičku jako změkčení toho následku. Takže jedna z možností, že je provedete až na konec a představíte si tu situaci, který se bojí, že ji vlastně taky přežijou a vrátíte se zpátky a začnete pracovat. Pak pracujete s myšlenkama nechtěnýma, pomáháte jim dechovýma cvičeníma, pomáháte posturologií a tak dále, vizualizací, imaginací, ideomotorickým tréninkem.
1: Co jsou nechtěné myšlenky?
0: Nechtěné myšlenky jsou myšlenky, které vlastně jsou v rozporu s tím, co chci udělat. Chci spát a mně chodí do hlavy myšlenky, které mi nedovolí spát. To jsou to a já je nechci.

0: klasicky nechtěný je, když se zeptáte to, a ty tu myšlenku chceš, a on nechci. Holčina jde na státnice, když zkouším, no a teď ona to umí, ví všechno, no a najednou tam uvidí pana profesora, který jediný jí vyhodil za celých 5 let, že jo, a teď přijde myšlenka, jožiš, mamo mě zase vyhodí, a když jsem to pak s ní rozebí, a ty jsi je chtěla, ty mě, no nechtěla, no a vidíš, to jsou ty nechtěné myšlenky.
1: A jak s těmi nechtěnými myšlenkami zacházet tak, aby nás neovládly?
0: No
1: abychom...
0: to je krásný téma, to je právě ta kultivace toho subjektivního světa, a to je to, co učím a na co mám ty kurzy, ale na to fakticky nemáme prostor, ale abych nebyl libista. S těma nechtěnýma myšlenkama můžete udělat 3 základní věci, podle mého, co jsem si tak nějak prozkoumal. Můžete je vyblokovat, protože náš mozek nemůže myslet na 2 věci najednou. Když se malý dítě bojí čerta, něčeho z pohádkovýho, všimněte si, že si sednete k tomu dítěti a začnete mu něco vyprávět. To dítě se zaujme tím vaším vyprávěním a myšlenka na čerta se tam nevejde. Máme nějaký den blbec a všichni vás štvou a prostě den blbec. No a najednou potkáte někoho a dáte si s ním kafe a povídáte si krásně, vzpomínáte na něco a 20 minut jste na ten, že den blbec, vůbec nemysleli. To je klasická blokace. A ta blokace se dá použít před turnajem, před daným výkonem.
1: Ale to je vědomá věc.
0: To je vědomá věc a ta blokace znamená, že vy to vyblokujete na určitý čas, ale jakmile blokátor zmizí, no tak kamion s problémama je zase zpátky.
1: Nechtěné myšlenky přijeli ještě ve větší míře.
0: Proto máme druhou možnost a to je zpracování. A zpracování znamená, že vlastně tu myšlenku jako takovou očistíte, když to řeknu ošklivě, o tu emoční složku. Ta myšlenka zůstane, ale ta emoční složka je se daleko sníží. Často to bývá v partnerských vztazích, když se partneři rozejdou, mladí lidé, sportovci, znám to taky z jejich vyprávění, a oni pak povídají, no ale já když ho vidím, tak okamžitě. Takže vím, aha, tak tady to není vyřešený. Tady ještě ta emoční složka není jaksi otupělá. Proto se musí na tom pracovat a ta emoční složka se snižuje, aby tam zůstala už jen ta myšlenka, aby toho člověka potkáte. Ahoj, jak se máš, a už to s váma nic vlastně nedělá. Všichni to známe. Ono to přijde časem stejně. Já jenom ten čas se snažím zkrátit. A pak je transformace. A transformace znamená, že z hrozby uděláte výzvu. Takže z mínusových evocí uděláte, ale co kdyby to vyšlo? Co můžeš získat, kámo? Co se může stát?
1: A musí si tohle člověk říct, že to dělá vědomě? Všechny tyhle 3 kroky?
0: Já je učím vědomě. Já je učím vědomě, vycházím z toho Platona. Platon tím rozumem taky vědomě ovládá ty koně, takže já to učím vědomě.
1: Dá se strach odnaučit, anebo se jenom dá s ním naučit lépe zacházet?
0: Taky krásná otázka. Strach o život je pro někoho 50 na 50. Říká, že to je instinkt, někdo říká, že to je emoce. Strach o ego se dá podle mě velmi dobře s ním pracovat, že se sníží třeba ze 100 na 20%, ale strach o život, s tím se dá pracovat daleko, daleko hůř pro mě. Já, když mám právě kluka, který má víc strach o život, tak s tím strachem o život se mi pracuje daleko hůř, než když má strach o ego. Strach o ego jsem přesvědčený, že ten můžeme všichni velmi dobře určitýma dovednostma, je to pro mě dovednost, eliminovat.
1: Máte i vy nějaký strach, se kterým musíte vědomě pracovat, z něčeho konkrétního?
0: Tak jako konkrétně jsem mýval. Mýval jsem a teď nevím, jestli v tyhle, jak už je ten věk. Samozřejmě, že máte strachy, to je jako jasný, ale bál jsem se třeba, že bude poznat, že ráčkuju, když jsem začínal. No,
1: tak to poznat je.
0: Že jo, no, a já jsem se bál, tak si představte, že bychom se takhle bavili. A já bych se vyhybal 2 písmenkům. To by byl dialog. A teď si to slovní zásoba, to bylo úžasný. Takhle jsem se bál, když jsem šel poprvé s jednou slečnou na nějakou procházku, tak jsem si říkal, hlavně ať nepoznám žeráčku. A teď vyprávějte jí něco o Českým Krumlově, já jsem Českého Krumlova, a vyhybejte se 2 písmenkům. A to mi bylo 15, prosím vás, pěkně. A pak přišla bílá hlava, další šok. No, já měl v 25 už bílou, že jo? Takže tam taky jako přišly takový emoční ty, takže já jsem se s tímhletím nějak učil taky sám vypořádávat a možná díky tomu se mi to teď jako připadá hrozně směšný. Vám taky, což je dobře.
1: Platí ve vrcholovém sportu určení, že když se chce, tak všechno jde?
0: Ne, určitě ne. Neplatí. Jsou to tady věci, které nás překonávají, nerozumíme jim, neumíme je ovládat a je tu něco mezi nebem a zemí. V každém případě je důležitý v tom, co můžu ovládat, tak jo, tam tam jako bych měl se snažit o to co nejvíc.
1: Nutnou součástí cesty za snem nebo cílem jsou podle vás překážky. To bez těch překážek to nejde?
0: Nejde, to by nebyl sen, to by vás nebavilo, to by nebylo jo, v konečném efektu. On si každý říká, jak by to bylo krásný, nebylo. A hlavně ty největší ty věci, to je součást toho, je součástí cesty, jsou vždycky porážky, nepříjemné věci, ale důležitý je, aby z dlouhodobého hlediska tam byl vidět progres, to je velmi důležitý v tom sportu.
1: Vy sám jste býval hokejovým trenérem. Kdy vám došlo, že u sportovců je důležitá taky hlava? Nejenom to, jestli rychle bruslí, jestli je dobrý bruslař, dobrá práce
0: ano,
1: s hokejkou?
0: Ano, ano. No bylo to klasicky vývojem. Ze začátku jsem si myslel, když na fakultě nás naučili, jak prostě trénovat, co dělat, tak jako pak jsem měl tu možnost do Ameriky s tím Jardou Jágrem, tam jsem říkal, teď uvidím ty nejlepší hráči, jak trénujou a přijedu do Čech a budu tady sekat jednoho za druhým nejlepšího, protože budu mít ten patent. Ale pak jsem samozřejmě postupně dospěl k tomu, že najednou hele, ona ta kvantifikace, čím víc trénuješ, tím lepší, ono to nefunguje. Čím seš lepší v tréninku, tím seš lepší v zápase, ono to nefunguje. A vstupuje do toho ten element, což je ta naše mysl. A pak ještě navíc, a to je ten, o kterém jste tady trošičku mluvila, jsou to taky nefyziologické energie. Něco, co nás překonává, já nevím, jestli existuje osud, neexistuje osud, jestli máme nějakou zlatou hvězdu někde tamhle a ona nás chrání nebo nechrání. Někdy mi to tak připadá u někoho a někdy zase u někoho, že opravdu má většině smůlu. Takže je to takový...
1: A jste fatalista?
0: Asi ne, nemyslím si.
1: Říká Marian Jelínek, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Děkuju za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.

0: Dobré dopoledne s Plusem, 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
0: České ekonomice se ve druhém čtvrtletí dařilo, pomohlo, že domácnosti víc utrácely. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, vakcíny totiž nedostanou včas. A bosensko-srbský odsouzený válečný zločinec Mladič bude mít v Srbsku státní pohřeb. Zprávy a Ondřej Látal. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na něj měly pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Očkování proti chřipce v Česku začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
2: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
0: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera, bylo mu 84 let a stalo se to ve vězení v nizozemském Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Soud v německém Braunschweigu se začne zabývat více než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
3: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu, který dnes začne případ ústně projednávat, ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nad Českem bylo dnes brzy ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Na rozdíl od zatmění slunce je možné je sledovat pouhýma očima. Dnes ale pozorování na některých místech komplikovala oblačnost, jak popisuje Lukáš Winkler z Hvězdárny v Plzni.
4: Pozorování bylo hodně narušeno v oblačností, bylo tam krátké okno, kdy to vidět bylo někdy okolo 4:45 a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
0: K jevu dochází, když se Země dostane mezi slunce a měsíc. Úplné zatmění bude v Česku možné vidět na Silvestra 2028. Tady jsou dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u Litoměřic dálnice opět průjezdná. Po požáru nákladního auta na 38. kilometru už se dá projet levým pruhem. Kolona od sjezdu na Lovosice z kilometru 48 se dává do pohybu. Zdržení asi půl hodiny a zkracuje se. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Domašova na kilometru 168, pomalu pak pokračují až do Brna do omezení na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení celkově asi 20 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné ze 3. kilometru až na pražský okruh k Ořechu. Tam byla nehoda, ale už je odklizená. Zdržení 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem. Zdržení teď 10 minut. A v Praze vázne provoz ve Vilznově směrem do Holešovic před omezením na Hlávkově mostě. Zdržení asi 5 minut. Dobře dojte. Bude oblačno až polojasno, teploty dnes až 32 stupňů. To byly zprávy, začíná Online Plus.
5: Fungování systému s umělou inteligencí v Evropské unii upravuje akt o umělé inteligenci. Začal platit už v roce 2024, ale jeho ustanovení vcházejí v účinnost postupně. Ale dříve, než začal platit celý, přijala Evropská unie také jeho úpravy. Šlo o legislativní balíček nazvaný AI Omnibus, který začal platit letos na konci července. Co všechno změnil a jak dnes regulace umělé inteligence v praxi funguje, to je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
1: Online Plus.
5: Ani dnes samozřejmě nebudu ve studiu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
6: Ahoj Davide.
5: A máme také dnes dalšího hosta a tím je Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
7: Dobrý den vám oběma i všem posluchačům a těším se na diskuzi.
5: Tak Český telekomunikační úřad, možná bychom měli na začátku přece jenom připomenout, pokud to někdo z našich posluchačů neví, tak by měl být v Česku právě tím úřadem, který dohlíží nebo bude dohlížet nad tím, jak systémy s umělou inteligencí fungují. Je to tak?
7: Ano, je to přesně tak. Zároveň jsme v takovém bodě, kdy čekáme na to, abychom měli platný a účinný ten prováděcí český zákon, kdy ještě to možná bude nějakou chvíli trvat. Aktuálně jsme v takovém bodě, kdy nás ještě čeká schválení vládou a pak to běžné kolečko v poslanecké sněmovně, v senátu a podpis pana prezidenta.
5: To se ČTU teď stává s těmi digitálními zákony téměř pravidelně, podobně je to i u dalších evropských regulací, také tam se čeká právě u DS a například na ten český zákon. Ale co tedy vlastně teď úřad už může, než ten zákon byl tedy přijat, ten zákon, který implementuje tedy nějakým způsobem AI akt do českého zákonodárství?
7: Rozdělil bych to do několik vrstev. Možná úplně ta největší, která je i možná teďka nejvíc viditelná, tak je oblast spolupráce. A je to spolupráce na evropské úrovni, respektive tedy na úrovni Evropské unie a pak i zároveň v České republice, kdy zároveň už se koordinujeme jako ty budoucí orgány dozoru nad trhem právě v rámci Evropské unie, protože nechceme úplně dopustit to, že budeme teďka jenom všichni čekat v depu a až se jednou vystřelí, tak my vůbec nebudeme vědět, jak máme se rozběhnout a kam máme přesně jet, takže už se koordinujeme. Bavíme se třeba už nad nějakými, dejme tomu, jako případy modelovými, jak bychom třeba k tomu jako mohli přistoupit. Je to jednoduše taková jako akademická debata mezi těmi orgány. Stejně tak v rámci České republiky spolupracujeme v rámci veřejné správy, například s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale hlavně s dalšími dozorovými orgány, ať je to Česká národní banka, Úřad na ochranu osobních údajů. A to, co je pro nás jako zásadní, tak je samozřejmě kontakt s biznesem. To znamená, bavíme se s těmi jako firmami, se soukromým sektorem v České republice, kde nám třeba i v tom nějak jako vypomáhají české asociace, které se zabývají umělou inteligencí. Takže to je taková ta vrstva, co byste možná jako očekávali od toho jako orgánu, že bude dělat. A pak tam máme i tu část, která už nám taky nějakou dobu běží a teďka se do toho obouváme víc a víc. A je to samozřejmě i nějaká mediální komunikace vůči široké veřejnosti, vůči zvlášť zranitelným skupinám, ať jsou to děti, ať jsou to seniori, nějaké vzdělávání ohledně rizik spojených s umělou inteligencí, ale nejenom o těch rizicích, ale vždycky přijít s tím návrhem. Ale vždycky se na nás můžete obrátit, když máte nějaký dotaz, když máte problém, nevíte, co a jak v oblasti umělé inteligence, tak ČTU je právě ten orgán, který tady pro vás je. Ale jsme vázaní samozřejmě tou tím bodem, který jste přesně zmínil, to znamená, velmi citlivě v tom chodíme, protože prostě ještě nejsme ten orgán a ještě ten zákon nemáme.
5: Hmm. Každopádně akt umělé inteligenci je nařízení, takže platí, tedy aspoň ty jeho části, které už vstoupily v účinnost, tak platí bez ohledu na to, jestli ten český zákon je schválen nebo není schválen. Řešíte už třeba nějaké případy, kdy se na vás právě třeba někdo obrátí se stížností a vy vlastně v tom ještě nemůžete úplně nic dělat, nebo co vlastně v takovém případě děláte? Hmm.
7: Je to situace, kterou už známe, to znamená, my díky tomu, že pak budeme i tím takzvaným jednotným informačním místem, tak samozřejmě se na nás jako veřejnost obrací. Je to přesně tak, jak jsem zmínila, to znamená, my se můžeme vyjádřit v nějaké, jako řeknu, poradenské metodické činnosti. Třeba když bych si vymyslela nějaký modelový případ, že byste třeba chtěli využívat nějaký AI systém v rámci třeba zpravodajské činnosti a obrátíte se na nás. To jo, my si nejsme jistí, jestli to splňuje všechny podmínky AI Actu, třeba co se týče transparentnosti nebo čehokoliv jiného. Tak my vám neřekneme, jestli ano nebo ne, nezahájíme ani tu kontrolu, ale můžeme vám poradit, tak třeba běžte za tím poskytovatelem toho AI systému, protože to je ten, kdo, na kterého třeba dopadají ty povinnosti. Takže my jsme spíš fakt ti průvodci, kteří zatím můžou vysvětlit, co se v té věci dá dělat, ale nejsme ti drábové, co prostě rozhodnou o té pokutě. Zatím.
5: Chodí vám tedy už nějaké stížnosti, nějaká podání, nějaké dotazy?
7: Spíš bych to dala do té kategorie těch dotazů.
5: No a můžete nám třeba říct, na co se tak lidé ptají, nebo firmy, nebo samozřejmě instituce? Co se nejvíc řeší?
7: Je to přesně tady, myslím, že bych řekla přesně tu jednu oblast, to znamená, jak můžu vnímat tady tohle řešení, nakolik to teda splňuje ty požadavky, nakolik ne, ale i dost často jsou to i právě, že i ty otázky jsou ve výsledku jako, bych taky řekla, dost obecné, to znamená, něco nám říká AI Act, jak si to mám pro boha jako interpretovat, vlastně, co to teda znamená v praxi. A samozřejmě se to pak i dotýká toho, co je teďka takové to horké téma, a to je třeba otázka transparentnosti. To znamená, jak to teda všechno jako funguje, jaký to má na mě dopad. Takže to bych řekla, že jsou takové tři kategorie.
5: Tak přejeme, aby ten zákon brzy prošel tedy celým legislativním kolečkem. Není to úplně krátké kolečko, ale snad se to nakonec povede. A uvidíme tedy potom, se třeba můžeme setkat znovu a už nám budete moct říct i nějaké třeba sankce, které jste udělali nebo něco podobného. Ale to uvidíme tedy až, dejme tomu třeba za několik měsíců nebo za rok nebo za nějakou takovou dobu. Já jsem na začátku říkal, že vlastně než ten AI Act vstoupil úplně v účinnost, tak už Evropská unie přijala nějaké dodatky, nějaké úpravy vlastně toho nařízení. Proč a co to vlastně tedy ten AI Omnibus, ten balíček je a co vlastně přinesl?
7: Jedna kolegyně pojmenovala AI Omnibus takový autobus, co jezdí všude možně, vždycky někoho nabere a něco vypustí, někoho někde nechá. Myslím si, že to je úplně přesný, takže v jeden moment možná úplně nevíte, koho všeho máte na palubě. AI Omnibus, nebo obecně ten Omnibus, má vést ke zjednodušování, nebo vedl ke zjednodušování té legislativy. Ano, je to taková jako náročná otázka v tom, že ještě předtím, než máte nějakou legislativu úplně účinnou, tak už říkáte, možná jsme si to třeba v něčem nastavili nepřehledně, možná v něčem moc přísně, nebo jsme naopak na něco zapomněli a chtěli bychom to tam dodat. Takže to byl ten záměr zatím. Zjednodušování. Zároveň Česká republika byla jedním z těch hlavních hlasů, který volal po tom zjednodušování. To šlo velmi za bývalým vládním zmocnicem panem Kavalírkem a náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu. Takže jedna věc bylo zjednodušování. Pojďme si tu hru udělat jednodušší pravidla. A k čemu to zjednodušování má vést? K podpoře nějakých inovací, k tomu, že nebudeme brzdit vývoj a nasazování AI v rámci Evropské unie a zároveň, že pořád jako zachováme tu jako ochranu těch lidských práv, což je vlastně to, na čem Evropská unie stojí.
5: Petře, takhle rychle dělat úpravy nějakého nařízení, které vlastně ještě není úplně v účinnosti. O čem to podle tebe svědčí? Je to třeba, nebo dá se to označit za takový doprovodný efekt právě toho rychlého vývoje umělé inteligence, že se tady přijímají nějaké regulace, nějaká pravidla, ale třeba za měsíc, za půl roku už je všechno jinak a musí se to vlastně jako nějakým způsobem zase updateovat, upravovat?
6: Bez pochyby ano. U těch zákonů, které regulují jakoukoliv technologii, tak většinou bývá dobrým a rozumným zvykem chvíli počkat, nechat odstup, aby se do toho nezanášela konkrétní technická řešení, aby to bylo dostatečně obecné. Všechny dobré zákony regulující digitální prostor vznikly tímhle způsobem v Evropě, v Americe, u nás všude. Umělá inteligence je specifická tím, že se moc čekat nedá. Má příliš velký dopad, příliš mění společnost a právní řád na to musí reagovat. My nemáme na spoustu věcí ani nějakou morální nebo etickou reakci, která by měla to právo trochu předcházet a podložit ho, ukázat cestu, co se tak pokládá za správné a přijatelné. Nemáme, protože se to nedá stihnout. Ten vývoj je překotný, takže mě nijak nepřekvapuje. Naopak mě by překvapilo a neměl bych radost, kdyby ten zákon tak, jak byl přijat a proces jeho vzniku byl dlouhý, tak zůstal dlouho neměnný, protože by bez pochyby nereagoval na nové situace.
5: Takže možná za čas přijede další autobus a bude přijímat další změny podle toho, jak ten vývoj tedy se překotně bude ubírat dopředu, no uvidíme. Já vím, že už vlastně, když se původně schvaloval ten původní tedy AI Act, tak když si to tak trošku zjednoduším, tak jedna velká část je to, že jsou tam zakázány nějaké způsoby použití umělé inteligence, tam přímo nějaký výčet vlastně těch oblastí, ve kterých se nesmí umělá inteligence používat. A pak další část pro mě jsou spíš takové, dejme tomu, byrokratické záležitosti, co vlastně všechno firmy musí udělat, jaké certifikáty musí získat a podobně, aby mohly některé systémy používat. Mám pocit, že ty úpravy se hodně týkaly právě té byrokratické části, tedy ty úpravy v rámci Omnibusu, je to tak?
7: Když to takhle poslouchám, tak možná ano, je to, bych řekla, i v něčem takové hezké zhrnutí té situace, že když se na to jako podíváme, co všechno se změnilo a co bylo zásadní pro firmy, tak třeba je to právě odklad účinnosti těch některých ustanovení, což byla ve výsledku ta alfa a omega, i proč se AI Act otevíral. To znamenalo to, že firmy potřebovaly víc času na přípravu, protože jim chyběly určité věci, které jim měla nebo má poskytnout Evropská unie. To znamená nějaké technické standardy, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se ty povinnosti mají dodržovat. A zároveň to samozřejmě pomohlo i těm státům, i těm orgánům dozoru nad trhem a všem těm dalším subjektům, které jsou do toho zapojeny. Takže určitě ta velká část byla za odkladem té účinnosti určitých ustanovení, tam se přesně bavíme o těch vysoce rizikových systémech. To, co tam za mě opravdu byla ta jako velká, bych řekla, i ta možná hodnotová změna, tak bylo přesně rozšíření těch zakázaných systémů, kdy se právě se to dotýká oblasti nějaké jako sexuální integrity a ochrany dětí, kde nám vznikly dva nové zakázané systémy.
5: A tak pojďme si právě o nich říct něco více samozřejmě, protože to jsou věci, které asi pro posluchače jsou uchopitelnější než právě třeba ty věci, které se týkají firem a odkladu účinnosti a podobně. Takže jaké tady věci, jaké nové využití AI nebo použití AI Omnibus tady zakázal?
7: Jsou to dvě hlavní situace. Jedna ta situace míří na děti, to znamená, máme zakázané AI systémy, které mají vytvářet jako obsah, který se týká sexuálního zneužívání dětí, respektive, že tím jako výstupem bude přesně obraz, zvuk, video, kdy vy uvidíte přesně tady tenhle obsah sexuálního zneužívání dětí. Samozřejmě to vychází jako z velmi jako silného toho hodnotového zakotvení, které v Evropské unii máme, chráníme děti jako zranitelnou skupinu. Zároveň k tomu to je asi potřeba dodat to, že to tam teďka nově je, to neznamená, že jsme doteď ty děti v téhle oblasti nechránili a že na to už třeba nemáme jiný ustanovení. Ale to, že to ještě takhle podpoří celá Evropská unie, samozřejmě tam vysílá to jako velkou stopu. Takže jedna věc jako ochrana dětí, respektive ten zákaz obsahu, který se týká sexuálního zneužívání dětí. No a ta druhá věc, tak ta se přesně týká zákaz takových systémů, které budou generovat jako nekonsensuální jako sexuální obsah, ať by se přesně týkalo toho, že budou, že to bude generovat intimní partie nebo třeba osobu zapojenou do nějaké jako sexuální aktivity. Takže zase míříme na jako sexuální integritu fyzické osoby, prostě každého z nás jako člověka. Hmm. Protože zase tohle nějaký jako obsah, který prostě nechceme. A to, že jsou to zakázané systémy, tak to znamená, že my říkáme, my vůbec nechceme, aby se tyhle systémy dostaly na trh a zároveň nechceme samozřejmě logicky, aby byly používány.
5: No tak kolem těch takzvaných svlékacích aplikací, jak se to tak zjednodušeně vlastně označuje, tak tady relativně nedávno byly různé kauzy například kolem sociální sítě X a jejího vlastně AI systému Grok, který tohle to umožňoval. Jak to tady má v praxi fungovat? To znamená, že ti poskytovatelé musí nějak zajistit, aby tam to použití k tomu svlékání třeba lidí nebylo možné a jak se to pak bude kontrolovat tady?
7: Jak se to bude kontrolovat, tak to nám přesně ukáže ta praxe. Když bychom se vrátili k tomu systému zatím, jak by to mělo fungovat, tak vy, když jste poskytovatel toho AI systému, to znamená, že ho vyvíjíte, dodáváte ho na trh, tak ten zákaz se týká toho, že ten systém k tomu vůbec ani nemá být jako určen. Takže primárně to znamená, že dám příklad, nebudu si vytvářet AI systém, který bude pojmenován zneužívání dětí AI a ten účel toho AI systému je přesně generování tohoto obsahu. Takže primárně tyhle AI systémy nemají vznikat. Zároveň ten systém to ani nemá umožňovat. Takže to je přesně to, že pak za tím poskytovatelem jde ta povinnost nastavit taková technická opatření, aby to jednoduše nebylo možné vygenerovat za použití toho AI systému, ani za použití, jako že obejdu nějaká bezpečnostní opatření. Takže to je samozřejmě to, kde bych i možná řekla, že se jako láme ten chleba, jako jak nastavit tu sekuritu tak, toho daného systému, aby to vůbec za žádných podmínek nebylo možné. Samozřejmě tuhle povinnost my pak dáváme na toho poskytovatele, protože to je ten, kdo vidí do toho AI systému a ví, jak jako funguje a může to nastavit. Hmm.
5: Já myslím, že v IT většinou máme problém s tím 100% zákazem něčeho nebo znemožněním něčeho. Petře, jde to vlastně podle tebe říct jako 100%, mám tady generátor obrázků, dá se 100% zajistit, že prostě tam některé obrázky nemohou vznikat?
6: Já silně pochybuju, že se dá cokoliv na tomto světě říct 100%. A specificky pokud jde o systémy umělé inteligence, u těch se to dělá tak, že se jim vymezí mantinely, za které nemohou jít. Ty mantinely, když jsou dobře vymyšleny, dobře nastaveny, což není jednoduché, tak mohou být velice účinné, ale 100% účinné určitě nebudou. Takže tady vzniká v tom právním posuzování otázka míry odpovědnosti i za tyhle okrajové situace, protože vyžadovat 100% spolehlivost je nerealistické. Většinou to u právních úprav bylo tak, že se na tuhle věc bral ohled, předpokládám, že je to taky teď.
7: Ten systém, který je nastavený zatím a na co míříte a souhlasím s vámi, úplně bych to jako podtrhla, tak se samozřejmě pak bavíme o nějakých případných jako sankcích nebo nápravných opatřeních. Když se podíváte do AI Actu, ty sankce zrovna ve vztahu k zakázaným systému můžou být jako extrémně vysoké. To znamená, my se bavíme až o 35 milionech euro nebo 7% ročního celosvětového obratu, což můžou být opravdu jako 100 miliony korun. Co je důležité říct, ono je tam to až. To znamená vždycky ten orgán dozoru nad trhem, ať to bude ČTU nebo kdokoliv jiný v rámci Evropské unie, tak on tam má vždycky tu možnost a má tam tu povinnost vzít veškeré okolnosti do hry a na základě toho jako případně rozhodnout. Takže přesně si dokážu představit, že i tohle bude jako předmětem toho posuzování. To znamená, bude rozdíl, jestli máme tady AI systém, který se jmenuje jako zneužíváme děti AI, a nebo jestli je to opravdu poskytovatel, který má úplně jiný AI systém, ale za nějakých okolností bohužel došlo tady k tomuto a třeba to prostě znamená jenom podcenění někde nějaké, jako, nějaké security v nějakém konkrétním bodě. Takže to dává jako oběma těm stranám, mi přijde i nějakou míru jako úlevy, že to přesně, on to nemá zastavit jako AI trh v Evropě, to má jenom nastavit přesně ty mantinely.
5: Já se často setkávám s takovou námitkou, že všechny tyhle regulace platí tedy pro ty evropské poskytovatele, nebo dejme tomu třeba pro ty americké, kteří mají v Evropě hodně zákazníků, ale co když něco podobného umožní nějaký AI systém, generátor obrázků, videí, zvuků, který prostě sídlí někde úplně mimo Evropskou unii, dá se tohleto taky nějakým způsobem postihnout? Pamatuje na to nějakým způsobem ten AI Act?
7: Tak my se samozřejmě bavíme o jako evropském jednotném trhu, kde máme to naše jako fotbalové hřiště, kde si můžeme říct, jaký pravidla tam budou platit. Takže pak přesně je potřeba podívat se na to, když se tady bavíme o nějakém jako náhodném generátoru obrázku, řeknu, jakým způsobem se dostal jako na evropský trh. Takže bude zase potřeba jít do toho detailu, jak se to vůbec na ten evropský trh, řeknu, k těm evropským uživatelům vůbec dostalo. Mm-hmm. Protože zase my máme nějaké jako podmínky, to bychom už se zase víc třeba mohli bavit o nějakém, jak funguje jako trh. To znamená, když vy chcete nějaký produkt dodat na evropský trh, tak jakou legislativu musíte splnit, aby to bylo legální, nebo když to bude jako nelegální. Takže jaký jsou pak jako konsekvence a tak dále. Takže to se přesně už dotýkáme toho, že na AI ještě v kontextu Evropské unie je pohlíženo jako na produkt, to znamená, že vy, když chcete dodat produkt na evropský trh, prostě musíte splnit nějaké podmínky, takže v tomhle případě zase, když by k téhle situaci došlo, přišel pak do budoucna jako podnět stížnost na ČTU, tak se přesně bude i ten úřad jako dívat tady na tyhle věci, o čem se teda vůbec bavíme, co je ta daná situace.
5: Hmm. No, jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Ještě mimochodem tedy ta odpovědnost je tedy na tom poskytovateli toho systému, anebo třeba na tom člověku, který nějakou takovouhle fotku nebo video vyrobí?
7: Ta odpovědnost, nebo respektive ten zákaz, on směřuje nejenom na to, že to, ten systém dodáte na ten trh, ale ten zákaz se vztahuje i na to používání. Hmm. Takže když bych si představila třeba situaci, jsem marketingová agentura, chci prostě tady vygenerovat nějaké video na, nevím, na podporu nějaké školky, úplně si to teďka vymýšlím, tak samozřejmě jako ve chvíli, kdyby tam jako došlo k tomu, že já v rámci té svojí jako videoprodukce prostě použiju něco, co by spadalo reálně do toho zákazu, tak samozřejmě jde to i jako za mnou, jako za tím takzvaným zavádějícím subjektem, který to jako používá. Takže není to jenom na té jedné straně, není to jenom o tom, kdo nám to dodává na trh, ale i o těch, kdo to využívají.
5: Petře, jak myslíš, že tohle bude fungovat? My jsme se bavili o tom tedy, že 100% se nedá úplně zaručit z hlediska toho provozovatele, že jako asi třeba ten generátor obrázků nepůjde nějakým způsobem zmanipulovat, ale jak myslíš, že bude fungovat tedy tahle ta obrana proti vytváření podobných materiálů přes umělou inteligenci?
6: Ty dobře víš, jak mám rád otázky formulované v budoucím čase.
5: Ano.
6: Já nevím, těžko říct, je to bezprecedentní situace. Ještě nikdy tady nebyla takhle silná technologie, která umožňuje něco dělat samostatně. Ještě nikdy tady nebyla takhle rozsáhlá její regulace. Jakým způsobem se ty dvě věci potkají, těžko říct. Já myslím, že je to jediné, co se dá dělat, to, jak je ten zákon formulovaný. Evropský AI, přestože byl výsledkem politického kompromisu a dalo by se proti němu ledaco z konkrétního namítnout a něco z toho vyřešil ten omnibus, o kterém mluvíme, tak je pořád na světě nejpokročilejší pokus AI regulovat. Teď se budeme muset všichni pečlivě dívat, jak to v praxi funguje, jak moc je to účinné. Víc k tomu nedovedu říct.
5: Hmm. Tak uvidíme, jak říká Petr. Nedá se to teďka samozřejmě úplně odhadnout. Také v Česku tedy připomínám, že ČTU zatím nemá všechny ty pravomoci, které by potom ten úřad měl mít. Jaké tedy ty pravomoci pak máte mít? Budete moci třeba i něco kontrolovat a dávat ty pokuty a podobně?
7: Je to přesně tak. Právě ten AI Act tam zavádí ten takzvaný orgán dozoru nad trhem, respektive to už je termín, který my v Evropské unii známe. A to, kam půjde ta většina těch kompetencí ČTU, tak jedna ta linie přesně vede směrem k těm zakázaným systémům, to znamená zajistit to, že v České republice tyhle systémy prostě nebudou. Já to vždycky říkám naopak, že to není o tom, co ČTU bude moc dělat, ale spíš jaké prostředí má zajistit. A za mě to, co má ten regulátor zajistit, je opravdu možnost bezpečného vývoje, nasazování, používání AI v České republice a EU mu k tomu dává nějaké nástroje. Takže jedna věc je přesně odhalování zakázaných systémů, vedení těch konkrétních jako kontrol, přijímání stížností, případné sankce. Velmi obdobně je to u těch takzvaně vysoce rizikových systémů, kde také jsou tam nějaké povinnosti, které musí být splněny a ve chvíli, kdy by tam bylo nějaké podezření, že nejsou splněny, nastupuje ten regulátor, který má zajistit, jestli teda k tomu nějakému porušení došlo nebo nedošlo. Stejně tak se můžeme bavit o transparentnosti, o povinnostech týkající se toho krásného článku 50, ale pak nám třeba může připadnout i ta možnost jako povolování testování třeba mimo regulatorní sandbox.
5: A právě o té transparentnosti, čili zjednodušeně řečeno označování toho, co tedy AI vytvořila a nevytvořila, tak budeme mluvit zase za týden, kdy naším hostem opět bude Ivana Kudláčková z Českého telekomunikačního úřadu, které tímto děkuji za dnešní tedy povídání o Omnibusu a AI Aktu a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
7: Já moc děkuji za pozvání, budu se těšit.
5: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N Petru Koupskému, s kterým se také za týden zase setkáme.
6: Naschledanou.
5: Od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.

0: půl dvanácté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Města, obce a kraje v Česku málo zhodnocují své úspory. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jenom necelých 7% radnic. Důvodem je podle svazu měst a obcí složitá administrativa. Do Česka odpoledne dorazí bouřky. Budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 13 hodin až do zítřejších 4 ráno. Nejsilnější budou bouřky na jihozápadě Čech. Bude je doprovázet přívalový déšť, vítr z nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Informoval o tom norský královský palác. Harald vládl více než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Protiraketové střely PAK-3 by byly vyráběné právě v Polsku, které má pro tuto výrobu kapacity. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí. Tady jsou další dopravní informace. D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u Litoměřic opět průjezdná. Po požáru nákladního auta na 38. kilometru už se dá projet levým pruhem. Kolona se de facto rozjela. Na D8 jsou ale komplikace z Prahy do Ústí u Lovosic. Na 48. kilometru v omezení je nehoda 2 aut v levém pruhu. Kolona je teď asi na 10 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Domašova na kilometru 168 a pomalu pokračují až do Brna do omezení na kilometru 196. Pro osobní auta je zdržení celkově na 20 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné ze 3. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Tam byla nehoda, ta už je ale odklizená. I tak se zdržíte 20 minut. V Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na začátku tunelu se srazila 2 osobní auta, musí se kličkovat, začala taky regulace a kolony v Dobříšské ulici. Zdržení asi 10 minut. A vázne provoz ve Vilznově směrem do Holešovic před omezením na Hlávkově mostě se zdržíte asi 5 minut. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den, odpoledne od západu v Čechách, večer pak i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy už se zmíněnými bouřkami, ty budou i silné a později budou přecházet do deště. Teploty přes den 28 až 32, na západě Čech kolem 26, na horách kolem 23 stupňů. To byly zprávy a začíná Interview Plus Petra Viziny.
2: Ruská armáda se údajně blíží k ukrajinským městům Slaviansk a Kramatorsk. Obě města jsou posledními záchytnými body v obraně Doněcké oblasti. Pokud padnou Rusům do rukou, dokončí se tím okupace celého Donbasu. Začíná páteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
2: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař, který se z Ukrajiny před několika dny vrátil. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ukrajinská zpráva města Slaviansk uvedla, že se Rusové přiblížili na 12 kilometrů. Rusové, konkrétně Valerij Gerasimov, tvrdí, že jsou to pouhé 4 kilometry. Jak si s toho udělat představu o postupu Rusů?
3: No, v zásadě je dobré nevěřit ani jedné straně a spolíhat se na nejen propagandistické zdroje, o což se snažím, takže já jsem v kontaktu, co to jde s ukrajinskými vojáky, kteří přesně v tomhle tom úseku fronty na východ a jeho východ od Slaviansku bojují, tak se snažím čerpat informace od nich, ale já mám tu exkluzivitu, že tam opravdu jezdím a jsem v každodenním styku tam s těmi kluky, kteří tam bojují. No.
2: Když říkáte, že nevěříte ani jedné z těch těch stran, tak co říkají ti vaši přátelé, jak daleko Rusové jsou?
3: Já bych to odhadl něco kolem 8 a 10 kilometrů, protože podle docela ověřených informací už Rusové vlastně vcházejí nebo zalézají do města Mikolajevka nebo Nikolajevka rusky, která je 6 kilometrů od Slaviansku a do jednoho z jeho cípů vlastně už jako začínají pronikat ty diverzní skupiny a Ukrajincům se to moc nedaří zastavit.
2: Slaviansk je považovaný za obranný štít Doněcké oblasti, Kramatorsk za nejvýznamnější velitelské a zásobovací centrum. Zhroutí se podle vás obrana celé oblasti, pokud Rusové ta města obsadí?
3: No tak pokud ta města obsadí, tak bude na Donbase vlastně dobojováno do značné míry, to jo. Otázka, jak dlouho Rusové ta města budou obsazovat, protože o Pokrovsk, který je o polovičku menší nežli Slaviansk, se bojovalo prostě rok a půl a do dneška Rusové ještě nedokázali plně obsadit Konstantinivku, ač už jí z větší části mají, ale ty městské boje jsou mimořádně vyčerpávající pro obě strany a pro ty útočníky to obvykle znamená ještě o několikanásobně větší ztráty, tak je otázka, za jak dlouho prostě Rusové ta města dobydou. To, že se to stane, o tom jako nikdo pochybnosti nemá, ale to už jsem vám tady říkal dřív.
2: No. Takhle skepticky jste byl už dřív, já si jenom říkám, jestli vlastně se nebavíme, když řekneme kontrolovat město nebo obsadit město, v tu dobu už jsou to trosky.
3: No jasně, to je vlastně pro mě to nejsmutnější, že já jsem v průběhu 5 let svědkem toho, jak se města, která byla živá a neřekl bych skvétající, ale prostě živá města s desítkami tisíc obyvatel, možná stovkami, tak se postupně mění v ruiny a pro mě Slaviansk je město velmi vlastně osobní, protože je spojené s začátkem války, kterou já jsem tam v tom 14. roce v květnu 2014 vlastně zastal a dokumentoval a nemám nejmenší iluzi, že dopadne stejně, jako je Mariupol, jako je Severodoněck, jako je Avdijevka, jako je Pokrovsk, jako je Vuhledar. Všechna ta města jsem dobře znal a vlastně tam nezůstal kámen na kameni a je teda drtivý, že se tohleto stane s Pokrovskem a s Kramatorskem dřív, než to Rusové, než tam vlastně vstoupí, tak ta města úplně zhuntujou, z nich tam nezůstane nic.
2: Jak by se změnila válečná situace, kdyby Rusové mohli prohlásit, že Donbas, celý Donbas už je v jejich rukou? Byl by to významný strategický zisk nebo jenom symbolický?
3: No já nevím, co má Vladimír Putin v hlavě, ale on deklaroval, že nejenom Doněcká a Luhanská oblast, ale ještě další dvě, jsou oficiálně součástí Ruské federace. A teď uvidíme, jestli se spokojí s tímhletím dobytím Donbasu v nadcházejících měsících nebo letech, protože to taky se může táhnout ještě pár let, ta bitva o Donbas. A jestli to uhraje tak, že získali jsme vše, co jsme chtěli a na to Poroží a Dněpropetrovskou oblast zapomene, anebo jestli bude odhodlaný táhnout dál. Na Ukrajině se nikdo nedělá moc velké iluze, že prostě se spokojí s Donbasem a proto se vlastně také Ukrajinci ho nechtějí vzdát.
2: Co všechno vlastně Donbas pro válčící strany znamená? Co z jejich pohledu představuje?
3: Upřímně si myslím, že vůbec nic. Že vlastně hodnota toho území není nikterak velká, co se týče nějaké jeho praktické využitelnosti, protože už dnes je Donbas zničený. Byla to průmyslová základna budovaná od 19. století, ale masově industrializovaná za stalinských časů. A vlastně to byl takový řetězec těžkého průmyslu, kde se na jedné straně těžilo uhlí, pak se někde koksovalo a o kus kilometrů dál byly těžké nějaké metalurgické závody, ale vlastně celý ten řetězec je zničený, narušený a doly jsou zatopené a asi nebude na světě síla, která by to dala dohromady tak, jako to dokázal stalinistický sovětský vás, takže vlastně jeho praktická hodnota je minimální a myslím si, že strašně moc Ukrajinců by nad Donbasem dokázalo mávnout rukou, kdyby měli jistotu, že Vladimír Putin a jeho armáda nepůjdou dál, ale bohužel všichni víme, že Putinovou Rusku se nedá věřit ani slovo, takže oni vědí, že musí bojovat. tuší, že o ta města přijdou a jediná naděje je, že tam zabijou tolik ruských vojáků, že to Rusko začne bolet a třeba si další agrese rozmyslí aspoň nějakou dobu.
2: A když říkáte, že průmysl a přírodní zdroje Donbasu, že to teď není téma, tak je to tedy symbolické téma. Dobýt Donbas znamená mít úspěch v té válce?
3: Ano, bude to tak jistě deklarováno Vladimírem Putinem, ale já teď mám zprávy o tom, co se děje s městečkem Vuhledar, kde jsem trávil hodně času, které nakonec Rusové dobili, tuším, že na podzim 2024. A to bylo 20-tisícové město před válkou, které je totálně zrujnované. Rusové slibovali, že tam pár domů opraví, ale vlastně to město zeje prázdnotou a jsou to jenom trosky a nikdo vlastně nemá sílu to dokupy dát a pak tam nějaké lidi převíst a najít jim tam zaměstnání. To je čistá prostě vlastně demonstrace ega Vladimíra Putina a ruské věrchušky, že budou deklarovat, že dobili Donbas, ale oni tu zemi vlastně nepotřebují.
2: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
2: Bavíme se o dvou městech, Slaviansk a Kramatorsk. Vy jste říkal, že ruská vojska budou zhruba tak 8 kilometrů od těch měst. Z Kramatorsku?
3: Od Slaviansku. Od Kramatorsku budou trošku blíž možná, od Slaviansku budou kolem těch 8-10 kilometrů. No.
2: Z Kramatorsku řídí ukrajinští generálové bojové operace a koordinují obranu. Kam se velení přesune, pokud se Rusové toho města zmocní?
3: Já vůbec nevím, to jste mě překvapili, ani nevím, že z Kramatorsku se ta...
2: Píše se to?
3: Nevím, já o tom vám nemůžu nic říct, o tom nic nevím. Já se jako komunikuji s vojáky na úplně jiné úrovni vojenské hierarchie, takže o ukrajinských generálech v Kramatorsku já fakt nevím nic, nevím. Já vím, kde jsou prostě kluci, s kterými jsem já, a ti se třeba už ze Slaviansku buď to stáhli, nebo stahují, protože ty podmínky, obzvlášť v posledních několika týdnech, se tam dramaticky zhoršily. Ruské drony operují v centru města velmi úspěšně, myslím ty malé FPV drony. A ta situace je nesrovnatelná s tím, jak byla třeba na začátku léta, když jsem tady vlastně vyhrožoval tím, že to půjde do kytek všechno. No a vlastně bohužel se naplňují moje předpoklady, protože to naše chlácholení se tím, že Rusko na Ukrajině prohrává, nebo že vlastně postupuje jenom o stovky metrů, tak neprohrává jistě. A ten postup o stovky metrů, to je pravda, ale stovky metrů se stovkami metrů prostě dělají kilometry. A Rusům se podařilo východně od Slaviansku zalézt na takové kopce, tam je kóta 220 metrů nad mořem, zatímco samotný Slaviansk je, řekněme, v 70 metrech. Oni tím tam styčili antény a vlastně ty ruští operátoři dronů teď mají volné pole působnosti a začínají v tom Slaviansku, v těch městech vlastně, tam vzniká peklo a odřezávají ukrajinské síly od komunikačních tras, takže to se prostě Rusům podařilo. Ten postup je pomalý, ale tohle to bylo absolutně jako taktické vítězství pro ně.
2: Plus se uvádí, že Rusové města bombardují klouzavými bombami. Jak se vůbec Ukrajinci mohou bránit? Nebo je to ztracená varta, jak se říká?
3: No, myslím, že se moc proti kabům bránit nedokážou. Jak se dokážou bránit proti dronům, to vím, protože třeba ti moji chlapci, s kterými já tam trávím hodně času, tak už do Slaviansku jezdí výhradně, se po Slaviansku pohybují s brokovnicemi. Včera jsem mluvil s jedním klukem a ten říkal, že během teď cesty krátký do Slaviansku se střelili dva FPV drony, které na ně útočily. Takže tam jsou v tom městě sítě, což je taková ochrana na úrovni roušek za covidu, řekl bych, že to prostě skvěle funguje, ozvlášť, že to není moc potřeba. A v momentě, kdy do toho města masivně začnou nalítávat drony a je pod těžkým úderem, tak vlastně ty sítě začínají být rozbité, vůbec neplní účel, naopak jsou docela kontraproduktivní, protože ty stožáry, na kterých stojí, padají na cestu, do těch sítí se zamotávají auta a ta obrana je velmi obtížná.
2: Ukrajinští analytici citovaní webem Euromaidan varují před možnou infiltrací ruskými vojáky. Já myslím, že jste o tom před chvíli mluvil. K té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Jak přesně si představit to, čemu se říká infiltrace vojáky? Jde o ty malé dvou, tří člené skupiny?
3: Přesně tak, ano. Jsou to skupiny vlastně tří, čtyř vojáků, které Rusové vysílají. Vysílají je vlastně, ty kluci jdou třeba 3-4 dny, jdou od stanoviště ke stanoviště, vždycky jdou do bunkru, tam se občerství, jdou dál a dál. V tom posledním bunkru, co vím ze zaručených zpráv, tak jim vlastně odeberou třeba i vojenské knížky a jakékoliv insignie a dál pokračují. Samozřejmě Ukrajinci se je snaží najít a primárně zabijí drony, protože na střelecký kontakt dochází, ale výjimečně. Vlastně snaží se ty ruské vojáky pozabíjet drony. Většinou se to povede, ale ne vždycky. A třeba jeden z těch chlápků přežije, dostane se do nějakého úkrytu a vzniká tam ohromná zóna vlastně nikoho, taková země nikoho, kde jsou ukrajinské pozice, které jsou typicky 2 až 4 až 5 mužů třeba někde v nějakém sklepě rozbitého baráku nebo v nějaké vyhrabené noře a mezi nimi jsou stovky metrů, kterými se ty Rusové snaží projít a když se jim to podaří, tak vlastně pronikají jakoby do týlu ukrajinského, kde čekají a až přijde další 2-3 vojáci, tak udělají třeba nějakou diverzní akci, že vlastně dozad vlítnou Ukrajincům a zlikvidují je někde.
2: Vy jste řekl, že oni těm Rusům v těch malých skupinkách nakonec odeberou ty insignie, to označení vojenské. Proč se to dělá? Aby nebylo jasné, že to jsou Rusové na první pohled?
3: I to se děje, že obě strany vlastně používají válečnou lest, ale já vlastně nevím. Já vám na to dokážu odpovědět. Vím, že takhle mi to říkali kluci, kteří brali zajatce, že vlastně Rusové jsou často bez insignií a třeba bez vojenských knížek, a aby asi stížili případnou identifikaci. A možná to je jenom čistě proto, aby třeba nedokázali ty kluky potom posmrtně identifikovat jednoznačně a nemuseli se rodinám vyplácet ty kompenzace. To je možná také jeden z důvodů.
2: Ukrajinské úřady prohlásily Kramatorsk, Slavjansk a okolní obce, myslím, že to bylo 21. srpna, za zónu aktivních bojů. Co to znamená pro civilisty?
3: No, že by měli se vystěhovat v zásadě. To znamená, že už tam nemají se pohledávat a že to je nejvyšší tlak, který vlastně ukrajinský establishment může udělat na civilisty, aby ta města opustili, protože je to tam extrémně nebezpečné a vlastně i přítomnost civilistů tam potom komplikuje nějaký operační prostor ukrajinské armádě.
2: No a dá se to taky vykládat tak v tom smyslu, co jste říkal, že ta zóna aktivních bojů znamená, že to město brzy bude zbořené, že to bude prostě půl ruiny, v které budou operovat jenom vojáci.
3: Tak to je asi každému na Ukrajině jasný, a zvlášť na Donbase. Já se vlastně podivu těm lidem, kteří tam zůstávají, protože se říká, že v Slavianském okresu furt zůstává kolem 30 tisíc obyvatel, přičemž Slaviansk sám o sobě jako město před válkou mýval 120 tisíc obyvatel, takže tam prostě ještě lidé zůstávají, kteří z nejrůznějších důvodů vlastně to území opustit nechtějí. Ono je vlastně na Ukrajině nic moc dobrého nečeká. Oni mají příležitost k nějaké evakuaci, že vlastně stát se posará tím, že je vyveze, ale potom často lidi živoří prostě v nějakých

0: přátel, že bych je nazval přáteli. Takže pět jich tam padlo. A ty boje na Donbase teď vstoupí do jako velmi brutální fáze. Takže já ani nevím, kolik z nich se toho dočká, toho konce. A je tam pár z nich, kteří třeba přímo mají jako domy ve Slaviansku, no, tak ty rozhodně jako přijdou o všechno, co měli, no.
1: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař. Vy jste už zmínil situaci vašich přátel, kteří bojují na frontě. S jakou náladou jste Ukrajinu opouštěl tentokrát? Vy nejste tady ve studiu poslem dobrých zpráv, nechlácholíte.
0: Já myslím, že můj pohled na to, co se odehrává na východě Ukrajiny, se nikterak nezměnil, jako už za několik možná let. Ta ztráta Slaviansku, nebo ta velká bitva o Slaviansk, kterou se pravděpodobně ukrajinské armádě nepodaří vyhrát, tak to vlastně očekávají lidi, s kterými já se tam vídám někdy od roku 2023 a často jsem slyšel, že na Vánoce 23 už o Slaviansk přijdeme, na Vánoce 24, na Vánoce 25 a je vlastně fantastické, že Ukrajina dokáže takhle hrdinsky tomu ruskému náporu čelit.
1: Vy jste při rozhovorech v minulosti jako hlavní potíž ukrajinské fronty zmiňoval nemožnost nechat se vystřídat, ano, že nejsou vojáci jasně pro rotaci. Platí to stále?
0: No jasně, samozřejmě.
1: Podle Zelenského chystá Putin po volbách masivní odvody na frontu. Mluví se o 300 000 vojáků. Jak by to změnilo válku na Ukrajině?
0: No já nevím, jestli to vůbec pravda, to je prostě jedna paní povídala, ale tak jestli v tuto chvíli třeba aktivně se těch bojů účastní 500 000 ruských vojáků, no tak si umíte představit, co se stane, když tam vrazí dalších 300 000, pokud budou mít nějakou bojovou hodnotu, což se teda o většině těch ukrajinských nových žoldáků, ukrajinských vojáků, ani ruských žoldáků vlastně moc říct nedá. Jo. Ty vojáci z obou stran, kteří teď přicházejí do armád, tak nemají moc vysokou bojovou hodnotu, ale přesto asi 300 000 mužů něco bude znamenat.
1: A co by to znamenalo?
0: No tak asi, že Ukrajincům se té síle bude čelit ještě hůř. No.
1: Že by fronta postupovala.
0: To já nevím, to já nedokážu posoudit, to nevím.
1: Evropská unie zavedla od srpna na žádost Ukrajiny nové opatření, kterým by země, včetně Česka, měly vracet Ukrajince v bojeschopném věku zpět do země. Je to podle vás správný krok? Teď se bavíme pořád o lidských zdrojích, jak se říká.
0: Já nevím. Já fakt za sebe nevím. A i na Ukrajině na to existují prostě různý pohledy. Já znám prostě kluka, který na východě bojuje u Slaviansku a ten svýmu bráchovi zaplatil, zajistil skrz úplatek to, že může vlastně na území Evropské unie, potažmo České republiky, teda vlastně jako žít a je to jeho mladší brácha a ten by asi nechtěl, aby jeho bratr rodnej o tuhle možnost přišel. A zase jiní ukrajinští vojáci samozřejmě jsou naprosto frustrovaní, že oni dřepí roky v zákopech a někdo prostě zdrhnul do Čech. A oni říkají, pokud ty lidi aspoň budou posílat peníze a budou podporovat Ukrajinu, tak jo, ale pokud tady chodí po diskotékách a dělají čurbes, tak šup s nima do Slovenska.
1: Já to vysvětlím. Já po vás spíš nechci morální soud, jak to má být správně. Spíš by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to může mít nějaký praktický výsledek.
0: Nevím. Já vidím, že ti noví rekruti, kteří přicházejí do ukrajinské armády, protože toho jsem svědkem, ty jsou často jako v žalostným fyzickým stavu a jejich odhodlání, jejich bojová hodnota v mých očích je velmi nízká, tak nevím, jak budou na tom ti muži, kteří budou deportovaní z Evropy, ale třeba se pro ně najde místo někde jinde, nežli v bojových pozicích. Bohužel jsem byl svědkem toho, že do bojových pozic jsou posíláni muži, kteří by měli být spíš v invalidním důchodu.
1: Já se mluvám za tu otázku, protože nejsme na konci té války podle všeho, ale když si tohle to všechno, co říkáte, když si sečtete a potrhnete, jak vám to vychází?
0: No mi to vychází, že Ukrajině nezbývá nic jiného, nežli zuby nechty se bránit Putinové armádě a armádě Ruské federace.
1: Což dělá Pytlet?
0: Což dělá, ale oni nemají jinou možnost. Tak já si často kladu otázku, co bych dělal já, kdybych byl Ukrajincem. Nedej bože, kdyby na mě leželo, jako na mých ramenech leželo to břímě rozhodovat se. A jim nic jiného nezbývá, protože oni, když se nebudou bránit, tak prostě s nima Rusové za to

0: tak, že z Ukrajinců udělají nějaký folklorní kroužky, kde se bude tancovat a tím to hasne prostě.
1: Ukrajinská i zahraniční média citují odvolaného ministra obrany Michaila Fedorova, že by se Ukrajina zasloužila nové prezidentské volby. A vy jste mi už v minulosti říkal, že dění v Kyjevě není pro vojáky na frontě prioritní, ano, protože se snaží hlavně ano přežít. Ale co si o tom zemětřesení v ukrajinské politice myslíte vy? Dosáhne nějak do těch zákupů?
0: Já nevím, já nevím.
1: Myslím, jestli o tom kluci, mluví vaši
0: přátelé. To je strašně obtížné, jo. Kdybyste se zeptal chlapů v jedné hospodě a v druhé hospodě, nebo u jednoho a u druhého stolu, každý v Čechách, budou mít na to jiný názor. A ukrajinská armáda, jako každá jiná, je prostě průřez ukrajinské společnosti a jsou tam lidi, kteří volili Zelenského, jsou tam lidi, kteří Zelenského nenávidí a mně se strašně těžko tohleto posuzuje a hlavně generalizuje. Já prostě znám lidi z různých táborů. Pravdou je to, že si málo kdo umí představit, jak by se dali uspořádat na Ukrajině volby. Ukrajině by to strašně prospělo. Ty věci, které se dějí kolem prezidenta Zelenského, vyvolávají jako velké pozdvižení, jsou tam korupční kauzy a sláva bohu. Na druhou stranu je fantastické, že existuje země jako Ukrajina, kde se vlastně může do tohohle vosího hnízda píchnout. Protože kdo by si u nás troufnul mluvit z nějakých protikorupčních úřadů o korupci v nejvyšších patrech politiky. A představte si, že by to bylo možné v Rusku, což je vlastně mafiánský a korupční stát, tak zároveň vlastně tyhle ty odhalené případy dávají hroznou naději, že Ukrajina má šanci nepropadnout se čistě do korupční země.
1: Své fotky z ukrajinské fronty publikujete taky na sociálních sítích. Zachytil jste pohřeb Alexeje Jukova, ukrajinského dobrovolníka, který zachraňoval těla mrtvých vojáků. Jestli se nepletu, nejenom Ukrajinců, ale i Rusů, rovněž civilistů, aby jejich rodiny je mohly pohřbít. Jukova zabila mina 5. srpna na Donbasu. Jak vnímají jeho odkaz bojující Ukrajinci? Jak ho vlastně vnímáte vy?
0: Já ho vnímám, Ljoša Jukov, jeden z mých velkých hrdinů téhle války. Protože to byl kluk, který by se teď v září dožil 40 a od svých 13 let, prostě on byl ze Slaviansku původně a vlastně od svých 13 let lezl po izjumských polích a lesích, kousek prostě od Slaviansku, kde se během druhé světové války tam odehrály ohromné bitvy a leží tam stovky tisíc nepohřbených sovětských a německých vojáků a jemu to nedalo a vlastně se snažil ty kosterní pozůstatky pohřbívat. Dělal takovou vojenskou archeologii a založil spolu s pár přáteli spolek, který si říkal Plazdarm a když začala velká válka v roce 2022, tak byli jediní, byla vlastně jediná nestátní organizace, která tohleto právo dostala od generálního štábu ukrajinské armády a oni za ty 4 roky války z míst bojů vytáhli 4000 těl. A na něm bylo fantastický to, na Jukovovi, že on nerozlišoval mezi vojáky, civilisty, Rusy a Ukrajinci. On upřímně nenáviděl ruské okupanty, ale v momentě, kdy ti ruští kluci tam zahynuli, tak se k ním choval se stejnou důstojností jako k padlým Ukrajincům. A to bylo fascinující, že vlastně v tomhle zmaru a v tomhle prostředí zoufalství a nenávisti on byl takovým světlem toho, že člověk i ve válce může zůstat člověkem.
1: Potkali jste se někdy? Mě totiž zajímá.
0: My jsme se potkali mockrát.
1: A vysvětlil vám, proč to dělá? Protože vzhledem k té zkáze, o které se celou dobu mluvíme, vlastně člověk si řekne, no tak jako, jaký to má smysl tahat mrtvá těla a pohřbívat je. Jaký smysl to mělo pro něj?
0: Já jsem se s ním viděl mockrát. Já jsem se s ním viděl v průběhu posledního roku 10krát. Já jsem to počítal a on mě vlastně nikdy nechtěl vzít přímo na ta místa, kde se ti padlí sbírají, protože bylo extrémně nebezpečné. To jsou místa zamořená minami a nevybuchlou municí a do toho na ně útočili ruští dronaři. Ale nakonec jsem s ním vlastně byl 3krát v terénu, přímo, kde jsme vyzvedávali těla. A on mluvil velmi otevřeně o své motivaci, ale nikdy nepřiznal tu nejhlubší. A já tuším, že tam byl vlastně nějaká afinita nebo nějaké hluboké až jako neošamanistické přesvědčení nebo neopohanské, kde on vlastně vnímal duši člověka jako nesmrtelnou a byl přesvědčený o tom, že pokud se tělo nevrátí pozůstalým a nebude důstojně pohřbeno, takže vlastně ta duše nikdy nenajde pokoj a věděl, jak důležité je pro každou ruskou nebo ukrajinskou matku mít aspoň kousek kosti svého syna nebo svého manžela, aby se s ním mohla rozloučit. A bylo fascinující to, že on vlastně šel do těch nejnebezpečnějších míst a sbíral tam nejenom ta mrtvá těla v nejstrašnějším stavu rozkladu. Někdy to byly mumie, jindy to byl vlastně takový rozteklý, smrdutý gel. Ale sbíral tam všechno, co tam bylo. Když se tam válela přilba, tak se bral přilbu, protože věděl, že pro tu rodinu to bude artefakt na stovky let.
1: Hostem Interview Plus byl fotograf a reportér Stanislav Krupaš. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Já taky.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nepálské záchranné týmy začíná ohrožovat voda z nově vytvořeného přetékajícího jezera. Zemřel norský král Harald V., bylo mu 89 let. Kanoista Fuxa a kajakářka Betlachová pojedou na mistrovství světa ve finále kilometru. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kolona. A většinou je polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů. Je pátek 28. srpna. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavovou vlnou. Na čínsko-nepálské straně hor se začíná přelévat zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou proto obyvatelé i záchranáři.
4: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
3: Soud v Německu se začal zabývat více než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
5: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Upozorňují na to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je v rozpočtu víc peněz než loni.
6: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
7: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
6: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o miliardu korun víc než loni. Na rezortce ale žádný soud zatím neobrátil.
8: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
6: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě. Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlípka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
9: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No, na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
3: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
10: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
3: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn taky opakovaně reprezentoval Norsko v jachtingu.
12: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Utøya. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Radiožurnál.
11: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana to odmítá a odkazuje na historický původ jména.
13: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
14: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: V Česku bylo ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz lidé viděli například na hvězdárně v Plzni.
15: Pojďte se podívat, teď je to jak daleko hledu těch očima,
16: že opravdu to zatmění poprvé vidíme.
17: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
16: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno v oblačností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
17: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
18: Jsme tady úplně poprvé.
17: Kolik jste vstávali?
18: V 5:30.
17: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
19: Takové, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
17: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
20: Fotbalisté Plzně a Sparty už zhruba za hodinu poznají osmičku soupeřů v hlavní fázi Evropské ligy. Určí jim je los v Monaku. Oba české kluby jsou ve druhém ze 4 výkonnostních košů. Po 14. hodině se jména protivníků dozví i hráči Jablonce v konferenční lize. Severočeši ze 3. koše odhrají 6 pohárových zápasů. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati.
21: Do finále prošel Fuchsa s náskokem 28 setin sekundy na první nepostupové místo.
22: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish.
21: Martin Fuchsa na kilometru obhajuje zlato z minulého šampionátu v Miláně. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami bojovat Barbora Betlachová. Kromě medailí se jede i o body do olympijské kvalifikace.
23: Nechci vlastně se tím tolik svazovat, že bych si počítala opravdu každý ten bodíček.
21: České reprezentanty uslyšíte z Polska od jezera Malta v odpoledním vysílání. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
20: O medaile pojedou taky dvě české posádky na světovém šampionátu ve veslování. Na trati v Amsterdamu se krátce před 16:30 odpoledne představí dvojka bezkormidelníka Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. O necelou hodinu později nastoupí taky dvojskyf Jakub Podrazil, Dalibor Neděla.
0: Zdržení na dálnicích před Brnem. Na D2 směrem z Bratislavy ztratíte 20 minut v koloně z 6. kilometru. Na prvním výrazně blokoval provoz podvalník s bagrem. Už je pryč. Řidiči se ale snaží místo objet přes Modřice a ucpávají tak i příjezd do Brna 52. D1 z Prahy plná kamionů zpomalují před Ostrovačicemi a do zúžení u D2 se nesouvisle sunou z kilometru 180-179. D8 z Prahy do Ústí před nehodou na 48. kilometru v omezení v levém pruhu. Tři osobní auta, fronta na čtvrt hodiny od sjezdu na Litoměřice ze 45. A v Praze stále potíže ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov, kolize dvou aut, komplikovaný průjezd a kolona z konce Barandovského mostu na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 26. Tolik zprávy. A teď už publicistika s Věrou Štechrovou.
1: Jak složité jsou záchranné práce v Nepálu po bleskové povodni a proč vláda nechce přijímat do země další zahraniční záchranné týmy? Jak připravit děti po prázdninách na návrat do školy? A jak modernizoval norskou monarchii král Harald V., jehož víc než 30-letá éra na trůně se dnes uzavřela? O tom všem budeme mluvit. Záchranné práce v Nepálu po středeční povodni komplikuje hrozba sesuvů a dalších možných povodní. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Nepálská policie varovala obyvatele před možnou novou povodní. Přírodní katastrofa si vyžádala stovky obětí, další stovky lidí se pohřešují. Jsou mezi nimi občané více než 30 zemí. A v nepálském Katmandu je zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš, se kterým jsme se teď spojili. Dobrý den.
4: Přeji hezký den.
1: Davide, jaké máš informace o hrozbě další povodně, kdyby se protrhlo to přehrazení jezero, které se vytvořilo po sesuvu ledovce a skály?
4: Tak na to jezero vlastně už upozorňovali Číňané krátce po té první tragédii před 2 dny. Oni říkali, že to přetékající jezero už tehdy před 2 dny zadržovalo 1,5 milionu kubíků vody. Teď už jsou to 2 miliony kubíků a další 3 miliony podle propočtu do něj přitečou v následujících 3 dnech. Čili to je velmi alarmující informace. Záchranáři by ale potřebovali dál pracovat, protože oni pořád pátrají i po stovkách cizinců. A nemohou spoléhat na to, že přijdou další posily ze zahraničí, protože nepálská vláda dnes prohlásila, že posily záchranné týmy ze zahraničí už nejsou potřeba, že země zvládne celou tu tragédii vlastními silami.
1: Má Čína nějaký plán, co s tím nově vytvořeným jezerem, do kterého přitékají další tuny vody, udělat, aby se neprotrhlo?
4: Tak podle aktuálních informací nepálská vláda pověřila armádu, aby nahoru k té čínsko-nepálské hranici vyslala vrtulníky a chce tu situaci obhlédnout ze vzduchu, pokud možnost co nejnižší výšky, a vláda tedy čeká na aktuální informaci od armády a ještě dneska večer by měla rozhodnout, co bude dál. Každopádně ty prognózy nejsou příliš příznivé a v podstatě se naplňují ty předpovědi čínské strany.
1: Jak to tedy v tuhle chvíli vypadá se záchrannými pracemi? Pokračují a nebo jsou stále přerušené?
4: No tak v podstatě dá se říct, že pokračují, ale samozřejmě ty záchranné týmy, speciálně zahraniční, nemohou ignorovat rozhodnutí nepálské vlády. Včera, když jsem sem cestoval, tak jsem vlastně ze Soulu přes Hongkong cestoval poměrně s mnohačetnou skupinou záchranářů z Jižní Koreji. Oni přistáli v Katmandu, okamžitě byli naloženi do aut a jeli nahoru do toho terénu. Dvě velkokapacitní letadla s humanitární pomocí už také poslala indická armáda. Ta letadla už byla vyložena, ta pomoc byla distribuována. Takže skutečně zvedla se obrovská vlna solidarity nejen uvnitř země, ale také za hranicemi. A popravdě řečeno, Nepál válci dnes dopoledne na tu informaci své vlády, že už nebude potřeba zahraniční pomoc nebo ty záchranné zahraniční týmy, to je přesnější. Ne všichni na to reagovali s pochopením. Říkali, že každá ruka, každý dolar, každé auto, každá láhev vody je teď tady velmi, velmi důležitá.
1: A vysvětlovala nepalská vláda nějak ten svůj postoj, proč má ten pocit, že další záchranáři zahraniční nejsou v zemi potřeba?
4: Ne, musím říct, že ne. Navíc ty informace, které se šíří po sociálních sítích, tak i nepálská vláda velmi podrobně, řekl bych, ne, že nějak cenzuruje, ale spíše filtruje. Nepálčané se obávají toho, aby se nezačaly šířit dezinformace, protože pochopitelně to je něco, co by tu situaci mohlo ještě zhoršit. Stále záchranáři, připomínám, že pátrají po stovkách lidí ve volném terénu, v těch lesích, nahoře v horách, velmi hlubokých. Ti lidé vlastně v té první reakci na to neštěstí, tak se rozutekli do hor, do toho okolí, co nejdál od řeky. Teď tam vlastně jsou nahoře v těch horách, záchranáři postupně se snaží dostat dolů, ale je to samozřejmě i velmi taková jemná psychologická práce. Ti lidé jsou ve velmi špatném psychickém stavu a bojí se.
1: No každopádně je potřeba připomenout, že těmi vesnicemi, které byly v blízkosti řeky, se prohnala voda a bláto vysoké několik pater. Tak v téhle oblasti záchranáři také pracují, také se tam ještě snaží najít přeživší, nebo to není vůbec možné?
4: Ano, je to tak, jak říkáte, a oni opravdu ty přeživší nacházejí. Ty záběry, které odtamtud přicházejí, tak jasně dokazují, že ta velká voda už opadla, nebo z velké části opadla, zůstala samozřejmě ta spoušť v podobě bahna, kamenů, obrovského odpadu, tedy ať už plastového, kovového, automobily a tak dále, ale zázraky se dějí a opravdu oni nacházejí další a další lidi. Já bych jako příklad takové dobré zprávy uvedl třeba to, co se stalo včera, kdy vlastně na té hydroelektrárně Tříšulí, která se jmenuje podle té řeky, která způsobila tolik neštěstí a tolik bolesti, tak našli v takové přívodní šachtě hydroelektrárenské více než 300 lidí. Oni se tam schovali před velkou vodou, paradoxně tedy v takovémhle potrubí, a přežili. Ta voda tohleto potrubí nezasáhla. Takže dobré zprávy přicházejí z různých částí těch severních regionů a i to motivuje nejenom záchranáře, ale i tisíce dobrovolníků.
1: Jak se tam záchranáři pohybují? Vím, že tam létají vrtulníky, ale dá se pohybovat i po zemi.
4: Velmi těžko a v podstatě pouze jedním směrem. Ty bezpečnostní složky se snaží regulovat ten pohyb po těch rozbitých, těžko přístupných silnicích směrem ze severu na jih, protože to je teď potřeba. Ti lidé, kteří se nevejdou do těch záchranářských vrtulníků, a popravdě řečeno těch je většina, tak musí velmi strastiplně cestovat autobusy nebo jsou odváženi soukromými auty směrem na jih do Kátmánského údolí a do těch pěti nemocnic kátmánských, které ještě přijímají tedy ty těžce zraněné. Takže pokud se někdo tlačí směrem nahoru, tak zelenou mají v podstatě jenom ty záchranné týmy, právě proto, aby nedocházelo tam ke zmatkům organizačním. A vlastně znovu od dnešního dne nad Nepálem visí to nebezpečí, že ta voda může udeřit znovu.
1: A kam tedy směřují ty evakuovaní lidé? Je pro ně připraveno nějaké zázemí, tábory? Kam jsou směřováni?
4: Ano, ta jedna z prvních pomocí, která směřovala nahoru, vzhůru do hor, tak byly právě, jak říkáte, byly to záchranné stany, většinou velkokapacitní, deky, teplé oblečení a tak dále. Teď je samozřejmě léto, teď je teplo, ale směrem nahoru do hor, tak ta teplota rychle klesá, hlavně v noci, takže veškeré teplé oblečení, stany, voda, jídlo, to všechno je zapotřebí. No a pokud někdo putuje v opačném směru, to znamená, ti těžce zranění jsou evakuováni směrem na jih, tak je přijímají nemocnice v Kátmandu, v podstatě pět hlavních nemocnic. Já jsem se byl dnes ráno v jedné z nich podívat, natáčel jsem tam a musím říct, že vzhledem k těm těžkým podmínkám, které tam panují, tak ten systém přijímání a registrace je poměrně dobře udělaný, dobře vymyšlený, panuje tam absolutní kázeň a zase veliké, veliké uznání patří nepálské armádě.
1: Z nepálského Kátmandu se přihlásil zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakši. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Celý národ truchlí a obyvatelé Norska cítí hlubokou vděčnost za dlouhý život ve službách naší země, uvedl norský premiér Jonas Gahr Støre po ranní zprávě, že nejstarší evropský panovník, 89-letý norský král Harald V, zemřel po dlouhé nemoci v nemocnici v Oslu. Novým panovníkem se stal jeho 53-letý syn Hakon. Více řekneme s Jakubem Ludským, který se v naší zahraniční redakci věnuje dění ve skandinávských zemí. Dobrý den, Jakube.
5: Dobrý den.
1: Pokud navážeme na ten úvodní citát, tak jaké další hlasy provázejí v Norsku odchod krále Haralda, jak budou na něj Norové a Norky vzpomínat?
5: No už vzpomínají a troufám si říct, že je to velmi dojemné. Já jsem sledoval ten přenos norské televize, která se opravdu povídá s lidmi venku a velmi často se objevuje neformální přezdívka krále Haralda a to je Hela Landec Bestefar, to znamená dědeček celé země a opravdu to tak lidé myslí. On vládl 35 let pro spoustu Norů, on je tím symbolem Norska, nikoho jiného ani na trůnu nezažili nebo se nepamatují a je to taková symbolická spojka opravdu daleko do historie. On je pořád ještě symbolem celého osvobození Norska po druhé světové válce. On jako malý osmiletý chlapec stál na balkóně vedle svého děda, tehdejšího krále Håkona VII., který se a předtím se museli ukrývat tedy před nacisty. Vzpomínat se na ně bude s velkou láskou. Ono už, když se objevily ty informace o špatném zdravotním stavu, tak lidé spontánně chodili ke královskému paláci, pokládali tam kytky, zpívali hymnu, tak je vidět, že ten vztah tam opravdu je.
1: No, král Harald v krizových chvílích oslovoval národ velmi působivými projevy, třeba před 15 lety po útoku krajně pravicového extremisty Breivika, který si vyžádal 77 obětí na životech. On je také označován, král Harald, za reformátora monarchie, tak co si pod tím představit?
5: No, on změnil ten královský palác z toho panovníka, toho řekněme starého střihu v takového mnohem víc běžného člověka. On zaprvé si vzal nešlechtičnu, královna Sonia, která je v Norsku taky velmi oblíbená, tak oni se spolu občas tak špičkovali, vtipkovali jeden s druhým, byl tam vidět ten vztah takový přirozený. On sám byl velký sportovec, opakovaně reprezentoval Norsko v jachtingu i na olympiádě. A to jsou všechno věci, které hrály na takovou tu typickou severskou rovnost. V severských zemích je normální oslovovat se bez ohledu na tituly křestními jmény, což ke králi se takto člověk sice nechová, ale už se to tomu blížilo. A ten jeho projev po těch velkých událostech, to bylo to, co ho dostalo do srdcí Norů, ten zmiňovaný, tedy tam on řekl, že jako otec, děd a manžel může jen začínat chápat to, co lidé prožívají, ale jako král celého národa cítí se všemi. To byla ta myšlenka, kterou on si taky lidi hodně získal.
1: Jakoby můžeme představit nového krále do dnešního rána, tedy korunního prince Håkona Magnuse?
5: Håkonovi je 53 let, je to dědic trůnu, přestože má starší sestru, jako žena může nastoupit až jeho dcera. Jako mladý on se příliš na panování netvářil, jako úplně malé dítě říkal, že by chtěl mít obchod s hračkami, potom trochu vystoupil z řady a nestudoval v Británii, ale odjel až do Kalifornie studovat. Sám řekl, že kdyby nebyl z královské rodiny, tak by se snažil být mistrem světa v surfování a obecně sport, podobně jako u jeho otce, hraje velkou roli, je to součást jeho identity. Ale později potom začal přejímat stále častěji odpovědnost za otce královskou, protože Haraldovi V. přece jenom bylo už přes 80, měl nějaké zdravotní potíže pravidelně a Håkon ho zastupoval, tuší tedy, co ho čeká. Takovou největší potíží i z pohledu norských občanů je jeho manželka. On si ji bral už jako rozvedenou s dítětem. Její ex-manžel byl odsouzen za drogové delikty a to trochu rozdělilo ten pohled na něj. Část to brala opět jako přiblížení se lidem, protože si nebral žádnou šlechtičnu, ale část to brala hůře, protože brala to tak, že vlastně trochu znevažuje tu pozici královskou.
1: Ty jsi zmínil, že na trůn může nastoupit až dcera, případně Håkonena. Tak jak je to s tím ženským nástupnictvím na norském trůně?
5: No, oni ho schválili, ale schválili ho až právě po Håkonovi. Ono se ukázalo trochu, že je to dobře, protože Håkonova starší sestra má nějaké, já bych si trochu říct, duševní potíže. Ona je velmi extravagantní osoba, vzala si před několika lety jakéhosi šamana, tvrdí, že má andělské pero. Takže myslím, že tady Norové, přestože oni jsou hodně pro rovnost pohlaví, tak v tomhle případě jsou asi rádi, že tato generace se ještě přeskočila, kdežto nynější korunní princezna, která je tuším 22, tak ta je poměrně v Norsku oblíbená.
1: Když bychom srovnali norskou královskou rodinu s dalšími královskými rodinami v Evropě nebo ve Skandinávii, je něčím specifická?
5: Já myslím, že jsou všechny ty severské královské rodiny si poměrně podobné. Všechny spojuje taková ta snaha postupně se přibližovat lidem, poměrně taky spojuje sport. A často taky je spojuje to, že právě třeba ti mladí už si neberou nikoho z dalšího z královské rodiny, že postupně si hledají partnery, třeba švédská korunní princezna si vzala svého trenéra sportovního, takže postupně si ty královské rodiny v těchto ohledech mění.
1: A víme už něco o tom, jak by měl probíhat pohřeb?
5: Zatím datum není, je vydaný takový královský manuál nebo vládní manuál k tomu, jak má vypadat státní smutek. Já jsem do toho nahlížel. V ten den státního pohřbu to nebude den volna, to mě zaujalo, ale vláda doporučuje vřele všem školám, všem zaměstnavatelům, pokud můžou, aby umožnili zaměstnancům ten pohřeb sledovat na nějakém přenosu. Má trvat státní smutek až tedy do toho pohřbu, ale datum zatím oznámené není.
1: Říká Jakub Lucký z naší zahraniční redakce, který se věnuje právě skandinávským zemím. Díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Školáci mají před sebou poslední prázdninový víkend. Jisté je, že i další letní prázdniny budou dvouměsíční, ministr školství jejich délku měnit prý nebude. Stejně tak odmítá debaty o zkrácení školní docházky na 8 let. Od nového školního roku ale určité změny nastanou. Přísnější odklady školní docházky, asistent ve třídách s víc než 15 žáky a nemožnost propadnout v první třídě. Od začátku nového školního roku budeme teď mluvit s předsedkyní Asociace školní psychologie Janou Zapletalovou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Tak je akorát teď ten vhodný čas připomenout dětem, že škola se blíží a začít je zvykat na ten školní denní režim?
6: No určitě, já si myslím, že většina rodičů už začala trošku dřív, v tomto posledním týdnu, že začali dětem měnit režim dne, aby věděli, že budou muset vstávat v nějakém čase a odchází spát taky v nějakém čase. Myslím si, že hodně důležité je, aby jsme děti nestrašili školou, aby jsme je spíš podporovali v tom, že se na školu těší. A většinou je to spojeno i s tím, že se dělají nákupy, školní pomůcek, nové věci, takže to děti většinou těší.
1: No a jak mluvit s těmi dětmi, které se třeba chystají do školy poprvé a mají z první třídy obavy a moc se tedy netěší?
6: No většinou je vhodné těm dětem sdělovat, že tam budou na ně čekat kamarádi, že budou dělat činnosti, které třeba i doma dělají rádi, jako je malování, vystřihování, že se budou taky třeba hezky hýbat, budou mít nějaké zajímavé programy, pořady, které školy pro ně dělají. Takže nalákat je, nebo respektive motivovat ty děti pozitivně a nestrašit je tím počkej, až ti začne škola, to teprve uvidíš. To je úplně nevhodné.
1: A jaký je začátek školního roku pro školní psychologii? Je to období klidu, kdy jsou děti odpočinuté po prázdninách, nebo se během těch dvou prázdninových měsíců spíš nastřádávají problémy, které potom děti chtějí řešit?
6: No je to různé samozřejmě, protože není dítě jako dítě. Někdy se stane, že samozřejmě v těch rodinách, třeba právě v době prázdnin, se dějí nějaké věci, které třeba jsou spojeny se zátěží nebo se stresem. Takže školní psychologové, podobně jako pedagogové, jsou ve školách přítomní minimálně týden před zahájením školního roku a připravují se. Řekla bych, že začátek školního roku je pro ně taky trošku náročnější, protože to samozřejmě znamená třeba celou řadu nových dětí, nových klientů, nových problémů, které třeba do té doby neřešili, ale i oni mají ve školách přispívat k tomu pozitivnímu sociálnímu klimatu, tak, aby se děti i pedagogové ve škole cítili dobře.
1: Teď nově má být v každé třídě nad 15 dětí školní asistent nebo třídní asistent. Tak pracovali vy jste nějak s těmi lidmi, kteří třeba nově přicházejí do školy? Spolupracují psychologové a asistenti spolu?
6: No je to tak, že vlastně ve školách se vytváří takzvaná školní poradenská pracoviště. To znamená, že cílem je, aby vždycky všichni ti, kteří ve škole pomáhají, ať je to tedy psycholog, speciální pedagog, asistent, třídní asistent, nebo další osoby, třeba na některých školách jsou i sociální pracovníci, logopedové z různých projektů, tak aby vlastně tvořili jeden tým. To je hodně důležité, protože ti, kteří se podílejí na pomoci a podpoře těch dětí ve škole, tak by měli být vzájemně informováni, co je třeba udělat, jak si můžeme vzájemně pomoct.
1: A jak je to teď s nedostatkem školních psychologů? Loni podle dat ministerstva školství nemělo školního psychologa 81% základních škol. Jak je to letos?
6: No, já si myslím, že to, ta situace bude podobná. Příliš se asi nepozmění, protože to souvisí samozřejmě s počty absolventů fakult, které připravují psychology. Souvisí to ale i s atraktivitou toho povolání ve školách a souvisí to i s tím, že vlastně nejvíc těchto odborníků máme obvykle v místech, kde jsou katedry, které připravují psychology. To znamená Praha, Brno, Ostrava. Tam jich je obvykle nejvíc a v těch menších městech, menších lokalitách je to celkem problém, kde ale máme většinou školní speciální pedagogy, kdy role školního speciálního pedagoga je podobně důležitá jako role školního psychologa.
1: Ministr školství o prázdninách nadnesl otázku, jestli nestojí za úvahu pozměnit harmonogram nebo délku letních prázdnin. Dnes ale v rozhovoru uvedl, že žádné podobné úpravy neplánuje. Tak byly by podle vás nějaké úpravy prázdnin na místě?
6: Myslím si, že ne, a myslím, že pan ministr to udělal jako takovou trochu letní provokaci, že chtěl vědět, jak na to bude veřejnost a případně odborná veřejnost reagovat. Ve školství vlastně platí dvakrát, že jsme zvyklí na něco a dlouhou dobu trvá, než něco měníme. Takže zahájit takovou debatu jistě není ke škodě, ale myslím si, že zrovna délka prázdnin nebude tím tématem, které by budilo zájem pedagogů a odborné veřejnosti.
1: Jana Zapletelová, předsedkyně Asociace školní psychologie, děkuji za váš čas. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: Teď už jsou tu aktuální zprávy a to za pár vteřin. Další hlavní zprávy a rozhovory, komentáře tu budou v 18 hodin 10 minut. Dobré odpoledne.
7: Pěkné odpoledne, je 12:30.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc, rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo skoro 500 lidí. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace. Kriminalisté zadrželi a obvinili šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovali třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karl XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země, popřál úspěch a štěstí novému králi Norska a svému kmotřenci Håkonovi VIII. Kondoloval taky dánský královský pár a Buckinghamský palác. Soustrast na síti X vyjádřila norské královské rodině šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Král Harald zemřel dnes ráno, bylo mu 89 let. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června a od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná měří asi 165 cm. Má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Východní pobřeží Číny ráno zasáhl tajfun Saudel. Úřady v oblasti nařídily evakuaci téměř 900 tisíc lidí a zastavili provoz vlaků i trajektů. Informuje o tom agentura Reuters. Jde už o třetí tajfun, který letos zasáhl východočínskou provincii Chetiang. Meteorologové varují, že tropická cyklóna přinese silné deště i do dalších oblastí. Na středověkém Helvštíně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Pavilon. Na 600 mistrů černého řemesla přivezlo na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Ještě informace pro řidiče. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru neprůjezdná po nehodě nákladního a osobního auta. Poslední volný sjezd je na 11. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona na 175. kilometru a pomalu se jede až na 196. Pro osobní auta je to zhruba na 3/4 hodiny. Na D8 z Prahy do Drážďance za sjezdem na Litoměřice na 48. kilometru v omezení srazila 3 osobní auta v levém pruhu. V koloně ze 44. kilometru se zdržíte kolem 1/4 hodiny. Dobře dojeďte. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i velmi silnými, které budou později přecházet do deště. Na západ Moravy dorazí oblačnost a srážky až večer. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů, na západě Čech bude kolem 26. To byly zprávy. Teď už nás čekají názory a argumenty.
8: Jednání šéfa Evropské rady v Praze. Na co upozorňuje výroční zpráva české kontrarozvědky, či smrt jako smysl ruské existence. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
8: Do Prahy včera zavítal předseda Evropské rady Antonio Costa v rámci své cesty po unijních zemích. S českým premiérem Andrejem Babišem více než 2 hodiny v Kramářově vile jednal o připravovaném unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034, energetice i rozšiřování 27 o další země, které na vstup čekají. A já o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
9: Hezký den.
8: Co se Česko snaží v těchto otázkách prosadit a nakolik je to průchodné? Začněme u toho rozpočtu na příštích 7 let.
9: Kdybych to měl lapidárně shrnout jednou větou, tak požadavek českého premiéra je hlavně nám nesahejte na dotace. Abych byl ale férový, tak podobně by to asi viděl na jeho místě jakýkoliv český premiér z jakékoliv vlády, protože Česko doposud bylo a stále je čistým příjemcem z rozpočtu Evropské unie a přálo by si, aby tak pokud možno tomu zůstalo co nejdéle. Jenže problém je v tom, že žijeme ve složité době, priorit přibývá, na prvním místě je to obrana, také konkurenceschopnost, takže Evropská komise se snažila ten rozpočet připravit tak, aby tam bylo co nejvíce nových zdrojů právě do těchto prioritních oblastí. Současně ale se úplně nechce nikomu navyšovat ten rozpočet a zároveň jsou tady ti na té straně spíše příjemců, jako je Česká republika, kteří by si přáli, aby ty tradiční kapitoly, jako je zemědělská politika, kohezní politika a tak dále, tak aby se na ně pokud možno nesahalo, což je dost dobře nemožné zadání, řekl bych, takže z toho se těžko couvá. Vidíme na straně čistých plátců do rozpočtu, jako je na prvním místě Německo, ale i další země, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a další, že ty by si přáli naopak škrty a těžko mít nové priority, zároveň škrtat a zároveň nesahat na ty tradiční kapitoly. Takže koktejl je to věru nepěkný, bude, myslím, velice zajímavé sledovat, jak se to vyjednávání odehraje. Antonio Costa tady v Praze znovu zopakoval, že si přeje, aby se ta dohoda podařila nalézt ještě do konce letošního roku. To je dost ambiciózní, řekl bych.
8: Ale zároveň nutné.
9: No, nutné to úplně není. On tvrdí, že u rozpočtu je třeba takové zhruba 1 až 2 roky, aby se nestalo, že někdo nebude mít peníze z těch, kteří z něj čerpají, ale v minulosti, když se ohledneme zpátky, tak jsme viděli případy, kdy stačilo pár měsíců, aby se připravili. Já myslím, že ten důvod je spíš politický, protože nás čekají volby ve Francii a nikomu se nechce riskovat, že se bude muset na rozpočtu shodnout třeba s Marine Le Penovou. Takže vyjednávání to bude rozhodně nesmírně složité.
8: Pojďme k tomu rozšiřování 27. Český premiér Andrej Babiš o tom i tento týden mluvil s velvyslanci českými. Chce vlastně tlačit na rozšiřování hlavně o země západního Balkánu. Jak se na to dívá zbytek 27. a jaký je vlastně stav v současné době?
9: Já myslím, že se otevřelo okno příležitosti se po dlouhých letech konečně rozšířit o dalšího člena. Často se mluví v této souvislosti o Černé hoře jako tom, který teď o té zemi, která teď vede ten peleton kandidátů, ten rok, o kterém se mluví, je rok 2028, mluvil o něm Andrej Babiš, mluví o něm množství členských států, Evropská komise i sama Černá Hora, takže se zdá možná realistické, že bychom skutečně mohli vidět konečně nového člena a Evropa by ukázala, že je rozšíření schopná po tom, co dlouhá léta tato politika byla takovou šípkou růženkou, především kvůli nechutí zemí na západě, které stále ještě trochu vstřebávají, řekněme, to velké rozšíření, při kterém se stalo součástí Evropské unie, také Česká republika, množství dalších zemí. A ono to souvisí i s tím rozpočtem. Zase se k tomu trochu vracím, ale ten důvod, proč se čistým plácům úplně nechce přispívat, je to, že vidí, že ty dotace často na východním křídle Evropy končí všude možně, jenom ne tam, kde by úplně měli. Na mysli mám tím spíše Maďarsko, ale i Česká republika v tom není úplně výjimkou. A to pak komplikuje třeba i politiku rozšířování. Ta ochota je poměrně malá, ale zaplať pámbu, zní to hrozně, ale válka na Ukrajině a Vladimír Putin umožnil pochopit mnoha lídrům západních zemí ve Francii, v Nizozemsku a i jinde, že bez rozšiřování, kredibilní politiky rozšiřování, Evropa prostě nechává jakési mocenské vákuum na svých východních hranicích, které je k dispozici jiným, aby se tam sápali pomoci.
3: Není v tomto ohledu Česká republika tak trochu sama proti sobě, protože s novými členy samozřejmě budou peníze muset směřovat hlavně do těch rozvíjejících se zemí.
9: To je trefný postřeh a Andrej Babiš zároveň říká, že bych rád zůstal co nejdéle tím čistým příjemcem. Diví se, že na Česko připadá teď méně peněz v rozpočtu. Přitom s rozšiřováním se velmi pravděpodobně Česko brzy stane čistým plácem do rozpočtu. A to není špatně. Přece proto jsme do Evropské unie vstupovali, abychom zbohatli ideálně nad evropský průměr a pak jsme se stali výhledově čistým plácem do rozpočtu. Bohužel o tom ani Andrej Babiš, ale ani jiní politici v Česku příliš nemluví a je to škoda. Měli bychom se o tom bavit, měli bychom se na to mentálně připravovat, protože to je budoucnost, která nás, doufejme, čeká a není to špatně.
3: To byl kolega, analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
9: Díky, hezký den.
3: Česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba, zveřejnila tento týden svou výroční zprávu za loňský rok, ve které upozorňuje na vnější i vnitřní nebezpečí a rizika pro naši zemi. Nad některými body ze zprávy se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
10: Jestliže země nechce mít problémy s Ruskem, musí mu ustoupit z cesty při prosazování jeho geopolitických zájmů, píše se mimo jiné v čerstvě zveřejněné výroční zprávě Bezpečnostní a informační služby za rok 2025 o ruské strategii, usilující ve státech jako Česká republika o to, aby se vyvolal pocit, že se z ekonomického ani bezpečnostního hlediska nevyplácí poskytovat podporu materiální nebo politickou Ukrajině. Pokud pak jde o konkrétní kroky, Rusko se pokouší přes některé české podniky obcházet sankce, aby se dostalo k technologiím pro výrobu sofistikovaných zbraní nebo k nakupování prozbrojovky třeba našich obráběcích strojů a podobně. V letčem Moskvě pomáhá Čína, ostatně oba tyto státy na našem území působí různými ilegálními činnostmi, už jaksi tradičně. Pokusy o obcházení sankcí se leckdy dějí přes několik prostředníků a firem s mezinárodním vlastnictvím. 100% se tomu bránit asi nedá. BIS ale mohla přispět k zařazení jistého ruského a zároveň i izraelského občana na sankční seznam kvůli jeho krytí pro tak řečenou ruskou stínovou flotilu tankerů. Těžko odhalitelní jsou ovšem k sabotážím naverbovaní agenti na jedno použití, od kterých v případném zadržení dává Moskva ruce pryč, nejsou to její profesionálové, ale mnohdy lidé z okraje společnosti nebo kriminálního prostředí. Ale třeba na platformě Telegram se ročně vyskytuje enormní množství inzerátů slibujících finanční odměnu za sabotážní aktivity. Ovšem spíš na území Ukrajiny nebo jiných států Evropské unie a nikoli tady. Dodejme, nejspíš proto, že není zájem obrátit proti sobě českou veřejnost. Jinak zpráva říká, že od domácího extremismu napravo ani nalevo nebezpečí momentálně nehrozí. Levice sice měla silné téma v situaci Gazy, ale k násilí netíhnou ani tady žijící osoby z Palestiny. Za to islámský terorismus se snaží na internetu získávat většinou mladistvé. Několik takových případů BIS společně s dalšími institucemi zachytila. Zase ale nejde o plánované činy na našem území, kde je muslimská komunita spíše v závětří. Jinou oblastí je ochrana významných hospodářských zájmů, kde zvlášť v energetickém sektoru dochází k lobování ze strany některých soukromých společností s cílem prosadit čistě vlastní zájmy, což podle BIS bude také pokračovat. U velkých zakázek s dopady na veřejné finance existuje celé spektrum metod k ovlivňování tendrů, úzkých vazeb mezi státními úředníky a dodavateli a tak dále. Existovaly také pokusy o spronevěru velkých částek. S čímž souvisí i klientelismus, systém upřednostňování vybraných obchodních partnerů se sítí pevných vztahů se zaměstnanci subjektů podléhajících státní kontrole. Podle BIS jde někdy o hluboce zakořeněné vazby vedoucí ke vzájemnému prospěchu a nespočívají jen ve finanční odměně, ale v různých protislužbách. A osoby působící dlouhodobě v důležitých funkcích systém postupně upevňují a dokážou dozorčím orgánům podávat zkreslené, ale věrohodně působící podklady, a to i o skutečné finanční situaci nějaké instituce. Konkrétní případy BIS neudává, ale nějaké hypotetické by si člověk uměl asi představit a hádat, co asi běží v hlavách politiků, kteří výroční zprávu čtou, pokud ji tedy jen ledabyle nelistují. I to si lze představit.
3: Výroční zprávu BIS komentoval kolega Ondřej Konrád. Sucho nemusí být zabiják. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
12: Všichni jste blbci, vzkázal přes oblíbený německý podcast Paula Ronsheimera slavný švýcarský meteorolog Jörg Kachelmann novinářům poté, co institut Roberta Kocha oznámil, že v Německu si letošní vlna veder vyžádala do 9. srpna na 14 000 životů, většinou seniorů nad 75 let. Je totiž přesvědčen, že řada z nich mohla žít, kdyby novináři nevtloukali lidem do hlavy, že se horko dá vytěsnit, když se zavřou okna a zatáhnou závěsy. Podle Kachelmana se může zvlášť v malých bytech snadno stát, že je v nich postupně větší horko než venku, takže se lidé doma doslova udusí. Zavřít okna neznamená nevětrat. Zrovna tak je podle něj nesmysl tvrdit, že průvan škodí. Pohyb vzduchu je naopak důležitý, protože v bytě redukuje teplotu. Snad ještě víc ale známého televizního meteorologa rozčiluje, když se v médiích mluví o lesních požárech jako o něčem, co v horkých letních dnech vzniká jakoby samo od sebe. Přirozeným způsobem se les může vznítit, jen když do stromu uhodí blesk. Ani tradiční střepiny skla na to podle Jörga Kachelmana zpravidla nestačí, byť by na ně slunce svítilo sebevíc. Obdobně jako na vyschlé dřevo, které by se v lesích mohlo samo vznítit teprve při teplotě kolem 270 stupňů. Takže obrovské požáry, které ještě pořád sužují Evropu, museli založit ať už náhodou nebo úmyslně především lidé. Závěrem Kachelmann zdůrazňuje, že je nutné vyjadřovat se přesně i v detailech. Například v tom, že řeky drasticky vysychají ne proto, že je horko, ale kvůli tomu, že neprší. Dodejme, že na tomhle se nic moc nemění ani teď, kdy pršet začalo. Normální nákladní plavbu nebylo zatím možné obnovit nejen na hlavní evropské vodní tepně Rýnu, ale ani na Labi. Na mysl se tudíž neodbytně vtírá vzpomínka na Miloše Zemana, který se po celých 10 let svého prezidentství urputně snažil o uskutečnění svého velkolepého snu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe. V roce 2013 ho propagoval, kudy chodil, od prezidentů sousedních zemí až po návštěvy domácích regionů. Nechal si vypracovat už i konkrétní harmonogram, podle něhož měl být koridor za přibližně 300 miliard dokončen v roce 2039. Od roku 2017 se Zemanovo snění začalo měnit v konkrétní státní projekt. Zároveň se ale ukazovalo, že ekonomicky to bude propadák. V roce 2023 pak Zemanův sen definitivně pohřbila vláda Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že vyschlá koryta řek nás budou provázet i v budoucnosti, se ukazuje, jak prozíravé to bylo.
3: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zdá se, že jediný politický směr ve Spojených státech, který zaznamenává rostoucí úspěch, je demokratický socialismus. Už teď je zřejmé, že bude nejen ovlivňovat dění v demokratické straně, ale i v celé americké politice. Někdy je to ale vše trochu složitější, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Asi nejvýraznější událostí americké politiky za poslední nejméně rok je zvolení Zohrana Mamdányho do čela New Yorku. Aby se stal starostou, musel především překonat odpor tradičního proudu demokratické strany. Od té doby několik dalších silně levicových demokratů zaznamenalo podobný úspěch.

0: Ne, levicové křídlo je z velké části složeno z přívrženců DSA, demokratických socialistů Ameriky. Někdy bývá toto hnutí srovnáváno s republikánskou Tea Party, obrodným populistickým hnutím. To vzniklo v minulém desetiletí jako proud kritizující tradiční republikánství a v podobě trumpismu nakonec stranu z větší části ovládlo. Historie DSA je ale jiná, existuje mnohem déle a vlastně fungovala jako politický akční výbor mimo samotnou demokratickou stranu. Její představitelé ale vycházeli vždy z toho, že ve většinovém dvojstranickém systému nemají jinou šanci ovlivnit velkou politiku, než se snažit ovlivňovat demokratickou stranu a její politiku. Přesto tento proud fungoval na okraji americké politiky. Ještě před 20 lety měli demokratičtí socialisté jen několik tisíc členů. Pak se ale stalo několik věcí. DSA elektrizoval relativní úspěch levicového kongresmena Bernieho Sandersa ve snaze získat demokratickou nominaci do prezidentských voleb. A když nakonec podlehl Hillary Clintonové, americkou politiku proměnil, stejně jako COVID a jeho ekonomické a psychologické důsledky. Obojí nástup Donalda Trumpa, nespokojenost s Bidenem a demokratickým establishmentem vůbec a také válka v Gaze. Nedávno přesáhl počet členů DSA 100 tisíc a průměrný věk klesl na polovinu. Socialismus zaujal nejmladší americkou generaci, která má pocit, že staré cesty selhaly, nebo přinejmenším nepracují pro ni. Chtějí státní zdravotní systém, univerzity zdarma, přinejmenším selektivní zestátňování, vyšší zdanění miliardářů a omezení moci technologických firem. Mají menší víru v trh a větší ve stát. Mamdani chce například v New Yorku symbolicky provozovat neziskové supermarkety. Někteří z představitelů levice demokratické strany žádají velmi radikální věci, jako je zrušení státních hranic nebo vězení, případně redukci policie, a kritizují samotného Mamdaniho za to, že chce přijmout několik set nových policistů. Nástup krajní levice vyděsil představitele tradičnějších demokratů, nejenže je připravuje o moc nebo rovnou o práci, ale vidí, že vzestup socialistů ohrožuje naději na úspěch v podzimních volbách. Pokud budou demokraté proti republikánům nasazovat v nejistých státech příliš extrémní politiky, umírnění voliči se této straně raději vyhnou. Kritici nového směřování si také všímají, že socialisté mají úspěch hlavně u univerzitně vzdělaných mladších obyvatel měst nebo části muslimů. Chudší vrstvy, dělníci nebo některé etnické menšiny, tedy tradiční voliči demokratů, o jejich názory zájem nemají. Toho si samozřejmě všimli i představitelé levicového křídla. V posledních dnech se mluvilo o tom, že Alexandria Ocasio-Cortezová se od některých excesů začala distancovat. První vlna woke ideologie už se prý přežila. Její reakce je logická. Má ambici stát se kandidátkou demokratů v prezidentských volbách v roce 2028. A to může, jen pokud bude mít podporu i ostatních částí strany. Demokratičtí socialisté tedy stoupají vzhůru, ale nahoře se zase trochu zmírní.
1: To byl komentář kolegy Jana Fingerlanda. Smrt jako smysl ruské existence. Tento titulek dal svému pravidelnému pátečnímu okénku do Ruska Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
2: Bezprostředním podnětem k napsání tohoto komentáře se stalo video. Zobrazuje setkání primátora ruského Soči s rodiči místního obyvatele zabitého ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Primátor rodičům blahopřeje. Blahopřeje k tomu, že ztratili syna. Pokud vám to přijde přinejmenším nepochopitelné, anebo v horším případě jako perverze, vězte, že to nejen zmínění rodiče na videu, ale většina ruského obyvatelstva bere přinejmenším jako normální, v horším případě jako správnou věc. Protože ve většinové ruské mentalitě je zakotveno, že smyslem života je dobrá smrt. Odpovídá tomu ostatně populární ruské příslovy na miru i smrť krásná. Dá se přesně přeložit do češtiny? Umělá inteligence říká toto. Pro ruské příslovy na miru i smrť krásná, ve společnosti je i smrt krásná.

0: Neexistuje v češtině přímý ekvivalent, který by nesl stejný odstín oslavy nebo přijatelnosti smrti v kolektivu. Česká kultura a jazyk jsou v otázkách smrti mnohem individualističtější a fatalističtější, zatímco ruské rčení vychází z hluboce zakořeněného kolektivismu a představy, že v rámci komunity ztrácí smrt svou hrůzu. Konec citace. Na tuto strunu zahrál na setkání s ženami, které ztratili své muže ve válce, kterou notabene sám rozpoutal, Vladimír Putin. Dne 25. listopadu 2022 jim řekl: u nás při dopravních nehodách umírá na 30 tisíc lidí ročně. Stejně tolik podlehne alkoholu. Všichni jsme smrtelní. Vše řídí Boží vůle. A jednou z tohoto světa odejdeme. To je neodvratné. Otázka zní, jak jsme žili. Někteří žijí a přece jakoby nežili. Není jasné, zda vůbec byli. Odchází kvůli vodce či něčemu jinému a zmizí. Život se jen prolistuje, jako by se nic nestalo. Váš syn však žil. Jeho cíl byl naplněn. A proto z tohoto života neodešel nadarmo. Konec citace. Ani v tomto případě mu žádná z žen neoponovala. Naopak, souhlasili. Smrt jako smysl existence nepochybně číhala v pozadí rozhodnutí Alexeje Navalného vrátit se do Ruska. Ačkoliv musel tušit, ba vědět, že ho tam čeká vězení a usmrcení. Jenže jeho případ byl sledován celosvětově, takže mohl usoudit, že je důstojnější umřít na očích všech, než se desetiletí plahočit v emigraci jako bezvýznamný maník. Je v tom také kus dalšího mentálního rysu ruské povahy, kterým je uznávání mučednictví a mučedníků. V bizarní podobě se to momentálně provozuje ve videích, která za poplatek pomocí umělé inteligence zhotovují jedny vdovy po ruských vojácích pro jiné vdovy po ruských vojácích. Kompozice často končívají tím, že manžel, či syn nebo bratr, poté co se obejme s celou pozůstalou rodinou, zamává na rozloučenou a ve svatozáři odchází do ráje, kterýž to ráj je tvořen množstvím vlajek Ruské federace. Také proto tolik Rusů jde bez reptání na smrt v nesmyslných útocích proti Ukrajincům. Půjde proti kterémukoliv národu, na který ukáže velení.
1: O smrti jako smyslu ruské existence hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
2: Hráli jsme na festivalu ve Frištáku. Po nás druhá tráva, Jakub Koenig, výborná atmosféra. Domů jsme vyrazili celkem pozdě. Asi po 100 kilometrech nás zastavili tři černě oděný muži s opasky a zbraněmi. Požádali nás, abychom vystoupili. Dobrý den, vy jste Tomáš Hradil, že? Majitel tohoto auta. Oslovili muži kytaristu. Ano. Narozen 6.6.76? Ano. No, tak se nám konečně podařilo vás dopadnout. A důvod? Zeptal se Tomáš. Dlužíte našemu státu docela velké peníze, máte spoustu exekucí, ale to asi víte nejlíp sám. To bude nejspíš nějaký omyl. Jste Tomáš Hradil narozen 6.6.76? Ano, v Novém Jičíně. Ve Zlíně. Aha, moment. Tak to není on, řekl celník. Odkud jedete? Z festivalu, kde jsme hráli. A jak se jmenujete? HTH. Cože, THC? Ne, HTH, Hradil Turnová Hradil. Jmenujete se jako tři, ale jste tu jenom dva. No vidíte, a co kdybychom se jmenovali třeba 100 zvířat? Vy ale nejste 100 zvířat, tam je úplně jiná zpěvačka. Co aparatura? Ta je vaše? Basová bedna je trávy. Co je to za trávu? Druhá. Ukažte nám tu bednu. Vytáhli jsme z auta kombo. No a tak kde je ta tráva? Zeptal se celník. Ta ještě účinkuje. Něco nám tu nehraje. Musíme to prověřit. Dejte nám kontakt na pořadatele, který vám to celé... Myslíte, hradil?
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nepál po povodní hlásí přes 500 mrtvých. Ministr spravedlnosti plánuje v příštím roce navýšení rozpočtu pro soudy. Policisté o víkendu posílí hlídky na českých silnicích. Klidné odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 538, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranice vytvořilo jezero. Dne začalo přetékat a hrozila další katastrofa. Úřady proto na několik hodin přerušily záchranné operace. I v tomto roce nemají některé soudy dost peněz na provoz. Jde třeba o krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale zatím žádný nepožádal o pomoc. Dodal, že v letošním rozpočtu je pro soudy víc peněz než loni a příští rok pak má být suma opět vyšší než letos. Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Haas z ODS jako dlouhodobé řešení navrhuje zrušit vrchní soudy.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ruské noční útoky zabily nejméně 2 lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, informoval o tom šéf tamní oblastní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zaútočili víc než 10krát na 2 okresy. Oba lidé zemřeli v obci Vasilkivka, kde útoky poškodily několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol pak zasáhli supermarket a správní středisko. Další ruské údery poničily taky třídící centra ukrajinské společnosti Nova Pošta nedaleko Kyjeva a ve městě Sumy. Všichni zaměstnanci vyvázli bez zranění. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend. O něm se hodně lidí vrací z dovolené nebo třeba z chalup. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie i BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
5: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
3: Na silnicích zůstáváme. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru neprůjezdná po nehodě nákladního a osobního auta. Policie provoz odklání na 11. kilometru. Před odklonem je asi kilometrová kolona na 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to až na půl hodiny. A na jižní spojce v Praze směrem na Štěrboholi se u nájezdu z Vídeň srazila 2 auta v pravém pruhu, zasahují i do středního pruhu. Kolona začíná za Barandovským mostem u nájezdu od Modřanské a zdrží vás až 20 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne dorazí od západu postupně mraky, přeháňky a místy i bouřky s kroupami, přívalovými liáky a nárazovým větrem. Teploty se na západě Čech budou pohybovat kolem 26 stupňů, jinde mezi 28 a 33. A po zprávách už pořad Jak to vidí.
6: V Česku se objevila dezinformační kampaň, která se snaží zhoršit vztahy mezi Čechy a Poláky. Kam se

0: Vítejte. Dobrý den.
1: Jak to vidí?
2: Česko se aktuálně stalo terčem dezinformační kampaně. Jejím cílem je snaha zhoršit vztahy mezi Čechy a Poláky. Je celá založená na tom, že Polsko chce prý obsadit část území Česka, konkrétně Těšínska. Abych to přiblížila, na Facebooku se šíří letáky, které zvou na demonstraci do Třince a pod příspěvkem už běží plamenné diskuze. Jenže ani zadavatel a víza na demonstraci, ani diskutující s největší pravděpodobností neexistují, jsou falešné a úřady v Těšíně o žádné demonstraci nevědí. A v Polsku se přes falešné profily rozšířil falešný dokument z falešného profilu se jménem českého velvyslance. Toho pak citovalo neexistující médium, které napodobilo stránky i rozhlasu. No a na polské straně hekři prolomili web polského regionálního rádia a smyšlený článek tam umístili. Podle Polska jde o rozsáhlou nepřátelskou kampaň. Polský ministr zahraničí okomentoval slovy nenechme se rozdělit. No a české ministerstvo uvedlo, že případ prověřují. Tak tohle už paní Hejlová nevypadá jako nějaké plácání anonyma na sociální síti, že?
3: Bohužel, tato situace je v něčem úplně klasická, ale v něčem je také nová. Klasická je v tom obsahu. Tyto případy se děly v historii vždycky a dějí se i dnes, a to nejenom tady u nás, ale vlastně po celém světě. Velmi často se nějaký většinou zahraniční aktér, státní aktér snaží zanést nějaké semínko nenávisti, rozpojit třeba dvě komunity, dva národy a získat z toho něco pro sebe. A někdy ten cíl nemusí být krátkodobý, nemusí to být hned, ale plánují třeba na dlouhé roky
2: strategicky.
3: Strategicky, přesně tak. Spousta zemí má mezi sebou nějaké územní spory a některé z nich se táhnou třeba i do druhé světové války. My jsme to teď viděli třeba posledně na příkladu Japonska, kde Vladimír Putin navštívil Kurilské ostrovy, které jsou vlastně na tom úplném severu. A to je typicky území, které samozřejmě Japonsko považuje za své a stejně tak i Rusko. Takže toto je také předmětem řady takových kampaní, které se zaměřují i na to domácí obyvatelstvo, třeba zejména v Japonsku. Přesvědčit je o tom, že toto území skutečně náleží Rusku a tak podobně. A když už jsme u toho Japonska, tak třeba úplně stejné vlastně kampaně probíhají i na té jižní straně, na Okinavě, kde sídlí velká americká základna, a opět ze strany Číny, nikoliv Ruska, tam probíhá celá řada kampaní, která se snaží to domácí obyvatelstvo přesvědčit o tom, že tyto ostrovy jsou kolonizovány, že tam americké jednotky působí vlastně nějaké zločiny, nějaké prostě nekalosti a tak dál. A vždycky je tam nějaké semínko pravdy. Vždycky se to musí opřít o nějaký konkrétní třeba zločin, který nějaký voják spáchá třeba na domácím obyvatelstvu, a potom už se na to vlastně nabalí ten další obsah.
2: I tady je to založené v podstatě na tom, že Česko a Polsko dlouhodobě jedná o nějakých 300 hektarech území, které Česku připadlo po druhé světové válce v rámci toho, když se narovnávala hranice, ale jedná se o tom a rozhodně se Polsko nechystá zabrat násilně nějaký kus Česka. Vy jste říkala, že v něčem je to staré a v něčem je to nové. Tak v čem je to nové?
3: Je to nové v té technologii. Dneska se to šíří především prostřednictvím digitálních nástrojů, digitálních médií, a ty jsou v současné době opravdu velmi levné. Takže vytvořit falešnou stránku, koupit si falešnou doménu, která připomíná vlastně, řada lidí si velmi snadno splete, nebo se na to ani nedívá, na ten příkazový řádek, jestli tam máte napsáno i rozhlas nebo L rozhlas, to opravdu velmi snadno přehlédnete a ta stránka vypadá úplně jako nová. Vytvořit falešnou fotografii, falešný profil, ukrást někomu identitu, vzít si fotku někoho existujícího a přiřadit jí jiné jméno. To jsou dneska věci, které jsou hotové v řádu minut a stojí vás halíře. Takže opravdu tyto nástroje jsou velmi, velmi snadné. Já jenom hrozně nemám ráda to slovo dezinformace. To je takové slovo, které je zprofanované a není úplně přesné. My v tom odborném akademickém diskurzu používáme zatím anglicismus, který se nepřekládá a vlastně mimo tu odbornou sféru není znám, ale je poměrně přesný. A to je foreign information manipulation and interference. To znamená, že tam je ta manipulace těch informací a zároveň i to zahraniční vměšování. Hmm. Protože když řeknete dezinformace, tak to někdy mezi těmi lidmi vypadá jako taková nálepka. Lidé to používají na cokoliv vlastně, s čím úplně nesouhlasí, a upřímně řečeno, ani já tento pojem prostě nemám úplně ráda, protože není přesný.
2: Česká vláda reagovala ve středu vysvětlujícím příspěvkem o českopolských vztazích na sociálních sítích zpera ministerstva zahraničí. Je to dostatečná reakce, nebo jak by ideálně měla vypadat reakce státu, protože tady jde o problém mezi dvěma státy na něco takového?
3: My když se na to podíváme, na tu vlastně kampaň, která probíhá, tak tam je to poměrně jednoduché, když si vzpomeneme na to, jak vypadá propaganda. Jenomže taková ta propaganda, tak jak ji znali starší generace, byla vlastně poměrně snadno rozpoznatelná. Hmm. Byl to jeden kanál, jedno sdělení, které se neustále opakovalo, a jakmile jste se naučili ten základní ideologický princip, jak ta propaganda funguje, tak jste ji velmi snadno poznali všude. A to už je dneska složitější. A stejně tak je i složité na to nějakým způsobem reagovat. Protože my jsme demokratický stát a my nemůžeme používat ty prostředky, jaké mohou používat nedemokratické státy. A těch je na světě více než polovina.
2: Nehodila by se teď vládě nějaká ta strategická komunikace, protože víme, že vláda Andreje Babiše zrušila to oddělení strategické komunikace. Nehodilo by se něco takového právě pro tyto případy?
3: Tam je potřeba rozlišit, že stát má k dispozici celou řadu těch orgánů, které se těmito případy zabývají. Má samozřejmě tajné služby, má samozřejmě armádu a celou řadu dalších útvarů na různých složkách toho státu. Problém je v tom, že chybí ta koordinační část, protože tyto kampaně, jak jsem říkala, jsou technologicky velmi levné, je jich jako stále větší a větší množství a je stále těžší a těžší je poznat. Takže je to vlastně podobné jako třeba, když vám je partner nevěrný a teď jedna sousedka ho vidí někde v obchodním centru s někým jiným. Další kolegyně ho vidí někde nakupovat něco jiného a další zase ho vidí někde v nějaký čas, kde nemá být. Ale vlastně nikdo si to neřekne. Takže potom vlastně to jako neexistuje, nikdo se to nedozví. A na stejném principu vlastně fungují i tyto kampaně, protože on je jich tolik a pokud tam nemáte vlastně toho člověka, který by to prohlédl, stejně tak jako když jdete k doktorovi, tak někdy lékaři prostě léčí jenom zlomený prst a nevšimnou si toho, že máte rakovinu, když to tak přeženu, jo, samozřejmě, ale tam samozřejmě nechci se dotknout nějakých lékařů, ale prostě ten holistický přístup tady k tomu je určitě potřeba. Nicméně ta strategická komunikace může mít jako dvě složky. Jedna je ta skutečně strategická komunikace vlády, to znamená, že vláda komunikuje to, co dělá v tom svém funkčním období. A druhá je tato vlastně bezpečnostní komunikace, která je trošku o něčem jiném.
2: To hledání pachatelů třeba právě téhle kampaně má teď na starosti policie, ale ty výzvy k demonstraci třeba viděli 10 000 uživatelů Facebooku. Ta nedůvěra prostě už byla tady zasetá. Kde je ta hranice, kdy tu dezinformaci, nebo vy to nemáte ráda to slovo, ale já pro zkratku ji použiju, nechat odeznít a nezesilovat její dosah tím, že o ní začne mluvit třeba někdo oficiální, a kdy už je ta hranice, kdy opravdu je potřeba to vysvětlit, vyvrátit, nějak začít třeba právě strategicky komunikovat, že tohle je tedy dezinformace.
3: To souvisí hodně s tím, nakolik ten stát tu hrozbu považuje za akutní. My to vidíme třeba na příkladu pobaltských států anebo Skandinávie, které mají tuto složku té bezpečnostní strategické komunikace mnohem lépe rozvinutou. Já shodou okolností pojedu v září do Švédska za svými švédskými kolegy do Univerzity v Lundu, kde se o tomto budeme bavit, a Švédsko má svoji vlastní státní organizaci, která se tímto zabývá a která je v tomto ohledu mnohem efektivnější. Ale zase ta efektivita se skutečně jako těžko měří, protože toto jsou citlivé záležitosti, často rychle vzniknou, rychle zaniknou, a vy vlastně se bavíte, pokud jde o tu nějakou kontrolu, tak se častokrát bavíte nad věcmi, které se vlastně nestaly, kdy ta třeba zahraniční vlivová kampaň neměla takový dosah, jaký by měla, kdyby tam ten orgán nebyl. Takže jako měřit něco, co se nestane, je velmi těžké.
2: No, myslím, že dalším dobrým příkladem je třeba Finsko, které je na hranicích s Ruskem. V první linii těm dezinformacím čelí dlouhá léta. Přesto proč je v Česku vnímaná částí společnosti, možná i současnou vládou, v podstatě negativně? To zase jsme u toho slova strategická komunikace, ale to, když dnes tady řeknete, tak někdo to dokonce zaměňuje s propagandou nebo mluví o ztrátě svobody slova, o manipulacích.
3: Já jenom ještě dovysvětlím to Finsko, protože to je také hrozně zajímavé. Tam nemají žádný jakoby centrální úřad, ale mají velmi posílenou tu složku vzdělávání. Takže Finsko na to jde trošku jiným způsobem než Švédsko, ale přitom dosahuje velmi dobrých výsledků. Tam to povědomí o těch hrozbách, které té společnosti hrozí aktuálně, je velmi vysoké a i ta finská připravenost na případný konflikt je vysoká. My si musíme uvědomit, že dneska se ta válka nevede jenom tanky a nějakými třeba i drony, ale vede se zejména po těch sítích, vede se digitálně a velmi často souvisí s tou vlastně složkou kyberzločinu, kyberpodvodů a všeho, co se odehrává na tom internetu. Pokud jde o tu strategickou komunikaci, tak máte pravdu, protože já jsem vlastně na té akademické půdě ten člověk, který si vždycky přál tady ten obor mít. Otevřela jsem u nás první magisterský obor na Univerzitě Karlově.
2: Garantkou.
3: Jsem garantka toho oboru, který se tak jmenuje. A někdy si připadám jako v tom internetovém obrázku, kde máte dvě fotky krásných šatů a vedle toho nějakého zmačkaného hadru a je tam, co si přejete a co vám přišlo z internetu. Takže bohužel není, jako je tam rozdíl mezi tím, jak to má vypadat a jaká je ta exekuce, to znamená, jak to potom vypadá v praxi.
2: Když jsme mluvili o tom Finsku a o tom, že oni edukují tu občanskou společnost, tak právě před několika dny se vláda rozhodla, že nedá žádné evropské peníze a má to být asi 30 miliard na projekty zaměřené na boj s dezinformacemi. Z toho dokumentu, který ty peníze rozděluje, zmizelo posilování demokratické odolnosti. Tak jak si to vysvětlit? Považujeme u nás dezinformace za riziko, nebo si ho vláda nepřipouští, nebo jí vlastně dezinformace nevadí? Jak to čtete?
3: Já si myslím, že ta česká společnost, my jsme tady v takové té české pohodlné kotlině, žijeme v představě holubičího světa a máme pocit, že stejně tak, jako jsme nějak přečkali druhou světovou válku, tak se nám každý světový konflikt vyhne. Naproti tomu, jak jsem říkala, tak například třeba ty pobaltské státy, skandinávské státy, ale i třeba Velká Británie k tomu mají jiný postoj. I tu druhou světovou válku prožili jinak. To ohrožení vnímají mnohem více jako akutní. Ale řekněme si to upřímně, celé ty poslední uplynulé tři, možná už skoro čtyři dekády, celý svět žil v takové té Fukuyamově vizi, že vlastně demokracie zvítězí na celém světě, Bůh bude věčný mír a všichni se budou mít dobře.
2: Nemohl se Fukuyama mýlit víc.
3: Bohužel je to tak a přesvědčit to obyvatelstvo i politiky o tom, že ta situace se mění a že je potřeba připravit se a být připraven mít nějakou takovou sebeobranu toho státu, tak to je většinou těžké, ale je to těžké i na té evropské úrovni. Ona ani Evropská unie v tomto boji proti těm FIMI, jak jsem říkala, proti zahraničnímu vměšování, na tom není úplně nejlépe. Samozřejmě jako demokratické státy máme trošku svázané ruce. V tom je právě ten rozdíl mezi strategickou komunikací a propagandou, protože ta propaganda, která většinou je spojována s těmi totalitními státy nebo nedemokratickými státy, tak tam může používat úplně jakékoliv prostředky. Tam není problém za státní peníze anebo prostřednictvím nějakých státních sponzorů zaplatit hackery, zaplatit lidi, kteří dělají tyto online manipulace, nebo najmout občany třeba i cizích států, aby dělali i nějaké offline operace přímo v terénu a tak podobně. A to se samozřejmě děje, protože, jak už jsem říkala, dneska to není ani těžké, ani drahé.
2: Naproti tomu strategická komunikace má nějaké etické principy.
3: Máte tam procesy, máte tam prostě instituce, které musíte založit, máte tam osobní odpovědnost, musí to být do značné míry transparentní, pokud se nejedná o nějaké utajované skutečnosti. A je tam ještě jedna věc, nesmíte vlastně bojovat proti vlastním občanům. to například třeba armáda České republiky nesmí používat žádné třeba psychologické operace proti vlastním občanům. Takže tady je to riziko definiční toho, kdy vlastně opravdu u nás musí panovat poměrně vysoká svoboda slova. Novináři musí být chráněni, zdroje musí být chráněny a i proto je u nás potom těžké třeba jen tak ze dne na den zavřít nějakou webovou stránku, jenom protože máme podezření, tak to podezření se nejdříve musí skutečně prokázat a to trvá.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
2: Pojďme do Británie. Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle a jejich dvě děti se tenhle týden po letech ve Spojených státech vrátili do Británie. Ale k oficiálním královským povinnostem se nechystají, chtějí tam žít jako nepracující členové královské rodiny. Harry si prý přeje, aby se jeho děti více viděli s dědečkem králem. Manžel ale v minulých letech několikrát veřejně a poměrně ostře kritizovali poměry v monarchii a tak to jejich rozhodnutí vzbuzuje v královské rodině obavy. Tak je proč se obávat návratu Harryho a jeho rodiny do Británie?
3: Ono to vypadá teďkonc jako, že jsme přeskočili z války do bulváru, ale v rámci té strategické komunikace je to pro nás velmi zajímavé téma, protože se týká image celé země. Tu Velkou Británii do značné míry utváří pověst královské rodiny a ta je tímto vlastně ohrožována. Na jednu stranu to pořád přitahuje pozornost, takže se na ně nezapomíná, ale na druhou stranu, zejména v začátku tohoto příběhu, ta pověst té Velké Británie byla poškozena, protože ta královská rodina byla obviňována z rasismu, z nesnášenlivosti, byli vlastně vykreslováni jako konzervativci, kterých by se ta společnost měla stranit, jako lidé, kteří jsou nepřátelští vůči ostatním. A Harry a Meghan byli vykreslováni jako ti bojovníci za svobodu, pravdu a ti, kteří vyznávají takové ty novodobé hodnoty. No, situace se asi trošku obrátila. Já si myslím, že to bude hodně souviset s tou finanční situací. Podle všech informací, které máme, tak Harrymu a Meghan se vůbec nedařilo. Na té americké půdě s jejich mnoha a mnoha marketingovými projekty. Ať už to byly různé podcasty, seriály, televizní série, společenské akce významné, kam by je třeba ta společnost zvala, tak těch také tolik nebylo. A dokonce, i když Meghan začala vařit svoji marmeládu a draze ji prodávat, tak ani ta její značka se příliš neuchytila. Takže možná právě proto přichází teď ten přechod do Velké Británie. Mimochodem, princ Harry má na kontě řadu nadcházejících dluhů, protože aktuálně prohrál soudy s médií. Tam ty platby budou v řádu milionů liber.
2: Oni se opravdu postavili v určité chvíli do té role rebelů, bojovníků za nezávislost, proti těm zkostnatělým v uvozovkám principům, které podle nich v té královské rodině vládnou. A na té druhé straně stojí, řekněme, bratr té monarchie, loajální princ William, následník trůnu. Ví se, jak moc v Británii, kolik Britů oslovil ten Harryho přístup a kolik lidí schvaluje ten jeho postup a tu jeho otevřenost, řekněme v uvozovkách. Kolik má Harry a Meghan v Británii fanoušku? Kolik lidí se postavilo na tu jejich stranu?
3: Můžeme to usuzovat z nejrůznějších výzkumů veřejného mínění, protože ty se na to ptají. Jak jsem říkala, tak pro Brity je to skutečně velmi důležitá otázka, protože souvisí s tím, jak je jejich země vnímaná a jak je prezentovaná i navenek. Takže samozřejmě i Británie potřebuje získávat peníze třeba z turistického ruchu a tak dále. A z výzkumu veřejného mínění víme, jsou různé ty výzkumy, ale obvykle se shodují v tom, že princ William jako nástupník zcela vede. Ten to vyhrál na celé čáře. On s jeho manželkou, která si také prošla nelehkými chvilemi, měla rakovinu, překonala ji a tak dál, tak oni jsou vnímáni zcela jednoznačně nejpozitivněji. Následuje princ Charles, pod ním je Camilla, jeho manželka, kterou stále tak jako lidé přijímají, nepřijímají. A hluboko na spodku toho žebříčku je Harry s Meghan. Takže zhruba ten approval rate, nebo to vlastně obliba Williama je kolem třeba 70-80% a u Harryho a Meghan to může být kolem 25%. Zhruba tak ta čísla jsou rozložená, takže ta propast tam je jednoznačně veliká. A já jsem zvědavá, jak se Meghan začlení do té britské společnosti. Četla jsem i britská média, která už spekulují o tom, jak se jí bude líbit britský venkov a britské podzimní počasí, které nastane v tom listopadu, takové ty nekonečné deště, mlhy, vlezlá zima, jestli se jí nebude stýskat po slunné Kalifornii.
2: No, vy už jste to naznačila o tom, jak fungovala marketingová značka Meghan a Harry za oceánem v Hollywoodu. Proč to, co řekněme, může fungovat v Británii, nefungovalo ve Spojených státech podle vás? Dělali Meghan a Harry něco špatně, anebo tam prostě to, že je někdo z královské rodiny, až zas takový punc výjimečnosti třeba nemá?
3: Určitě, přesně tak, ta britská královská rodina tam upřímně řečeno v těchto společenských kruzích nikoho zase až tolik nezajímá. A těch hollywoodských hereček, které se snaží proslavit, a to i sňatky s významnými osobnostmi a nebo produkcí vlastního merchandisingu, vlastních produktů, tak těch je tam tolik. I samotné to téma jako boje proti rasismu se častokrát v Americe marketingově zneužívalo. To si řekněme naprosto, naprosto otevřeně. Někomu skutečně jde o to napravit nějaké společenské křivdy, ale někdo vlastně to velmi šikovně využije ve svůj marketingový prospěch. A Meghan vlastně tam docházelo k tomu, že u každé značky musíte skutečně jako doručit to, co slibujete. A ona slibovala rodinné hodnoty, přitom vlastně od své svatby nikdy neviděla ani svého otce. Ani jednou se s ním nepotkala. Ten otec ani nebyl na té svatbě. Udržela vztah pouze se svou matkou. Stejně tak, pokud vím, tak s její sestrou nemá žádné vztahy. Takže když kážete o těch rodinných hodnotách, musíte je také žít. Když nedokážete spravit vztahy se svojí širší rodinou ani na jednom, ani na druhém konci,
2: tak nejste důvěryhodná.
3: Tak nejste důvěryhodná. Nemáte co prodávat.
2: Já nepochybuji, že královská rodina má tým poradců, kteří mají na starosti obraz té královské rodiny na veřejnosti. Tak pokud se to dobře podaří, nemůže paradoxně návrat Harryho a Meghan oživit popularitu královské rodiny, pokud se podaří ten happy end, zblížení?
3: Záleží na tom, co je to happy end. Já když se podívám na Meghan Markle, což je herečka, ona není marketérka, tak skutečně v tom marketingovém ohledu ona byla velmi zdatná a těch značek spojených s její osobou nám předvedla hned několik. Byla to manželka, byla to potom hospodyňka, byla to bojovnice za lidská práva a já jsem jako velmi zvědavá, jakou tu další hereckou roli si určí ve svém dalším životě.
0: Jak to vidí?
2: Na poslední minuty pořadu Jak to vidí se vydáme do Japonska. A to prostřednictvím výstavy Kimon, které budou od 1. září k vidění v Japonském informačním a kulturním centru v Praze 1. Vy jste v Japonsku studoval a stále tam jezdíte a jste autorkou té sbírky, která je k vidění. A já jsem si přečetla, že vy říkáte, že kimono není jenom oděv, že to je v podstatě zhmotnělá paměť řemesla rodinných vztahů a estetické kultury, která se v Japonsku formovala po staletí. Tak co všechno se z kimona dá a dalo o jeho nositelích vyčíst?
3: Tak kimona jsou skutečně fascinující. Já když jsem poprvé přijela do Japonska v roce 2000, tak ta kimona se dala ještě poměrně často vidět i na těch ulicích, a to i v Tokiu. Prostě pořád, když byla nějaká slavnostnější příležitost, ať už to byla oslava nějakých narozenin, výročí, oslava 20 let, nebo třeba i čajový obřad, tak velmi často, zejména Japonky, chodili v těch kimonech po ulicích. A mě to fascinovalo, já mám velmi ráda hedvábné materiály a ta kimona většinou jsou z hedvábné, kromě letních kimon, kterým se říká yukata. Ta jsou bavlněná. Takže po té své první cestě jsem si přivezla první kimono v roce 2000, které stále mám a které je na této výstavě vystavené. A postupně jsem je začala sbírat na blažších trzích. A když jsem tam byla letos, tak jsem opravdu jich nakoupila víc, protože ta jejich cena hrozně klesla. za tu cenu, za kterou já bych si před těma 25 lety pořídila to kimono jedno, jich dneska mohu mít 10. A mně je to hrozně líto, protože tím, jak klesá počet obyvatel Japonska, stárnou, v podstatě vymírají. Za posledních 20 let zemřelo asi 10 milionů Japonců, což je celá Česká republika. Tak ta kimona se prodávají na bleších trzích už, nechci říct, že je nikdo nechce, ale ono je obtížné se o ně starat, je prát a tak dále. A dostala jsem také plný kufr věcí od mojí kamarádky Misao Ito, která je přes 80 let, takže tyto věci tam také budu mít na výstavě.
1: Přijďte se podívat, protože kimono je fascinující záležitostí. Naším hostem dnes byla Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste přišla. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Dobré odpoledne, je 1:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Do Česka míří bouřky, během dne budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí až do zítřejších 4 hodin ráno. Nejsilnější budou bouřky na jihozápadě Čech, bude je doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Stát v červenci vybral na mýtném přes 1 700 000 000 korun. To je o 2% víc než ve stejném období v loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň včera odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníků Politico a Wall Street Journal měl Radcliffe Rusko varovat, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů. My se teď ale sneseme na silnice, dálnice D2 z Prahy do Brna je za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru po nehodě dále neprůjezdná. Policie provoz odklání na 11. kilometru před odklonem kolona ze 13. na 10 až 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona na 173. kilometru za sjezdem na Domašov. Pomalu se jede až k Brnu na 196. pro osobní auta, je to zhruba na 3/4 hodiny. V Praze se bouralo Vekbelské směrem do Hloubě Větína. Před nájezdem na Novopatskou se srazila 2 auta, kolona od Cínovecké je asi na 1/4 hodiny. A na jižní spojce směrem na Štěrboholi u nájezdu z Vídeňské se srazila 2 auta v pravém pruhu, kolona od sjezdu na Pankrácie na 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Od západu přibývá oblačnosti, postupně dorazí přehánky a místy i bouřky, které se v noci a zpočátku i zítra čekají ještě na východě republiky, jinak zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách s ojedinělými přehánkami. Dnes bude až 33 stupňů, zítra 21 až 26. A teď už Věda Plus s Renatou Kropáčkovou.
5: Je pátek 28. srpna, vítejte u našeho pravidelného magazínu Věda Plus. Co v něm uslyšíte? Ohlédneme se za letošním létem, které bude bezesporu patřit k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii, jak spočítali klimatologové. Podle vědců ale v budoucnu bude ještě hůř. Odborníkům z České zemědělské univerzity v Praze se více než 25 let daří zachraňovat kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Teď své aktivity rozšiřují i do Středoafrické republiky a Kamerunu. Co to obnáší? A jak se za 72 let proměnil Tibet? Jak 70letí modernizace proměnilo krajinu, každodenní život i způsob, jakým se dnes vypráví samotná historie Tibetu. I o tom budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
0: Věda plus.
5: ...53 tropických nocí a 34 tropických dní, tedy obráceně. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. Podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
6: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
7: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
6: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
7: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
7: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
8: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
7: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
9: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
7: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
9: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
7: Vytvořili proto 4 klimatické modely, jak by mohl vypadat průměrný rok. Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by takových dní mohlo být v některých oblastech skoro až týden v kuse.
9: V těch středních Čechách třeba i 6.
7: My jsme si teď v počítači ty modely otevřeli, díváme se na mapy střední Evropy, kde fialová barva značí ty nejteplejší oblasti. A to vidíme, že zasahuje hlavně na pomezí jižního Slovenska, Rakouska a hlavně Maďarska.
9: Na jižním Slovensku a v Maďarsku tu situaci očekáváme opravdu nejhorší. Dní, kdy dojde k souběhu tropické noci a i vyšších maximálních denních teplot v tom běžném průměrném roce, se jich budeme vyskytovat třeba i více než 20.
7: No a jak se stojí Česká republika? Ty nejteplejší oblasti vidíme jsou jižní Morava, Polabí, střední Čechy.
9: V tom středním scénáři tam očekáváme v tom průměrném roce kolem 9-10 dní.
7: A ve velkých městech to může být ještě více kvůli vlivu tepelného ostrova. Přitom v průměru se zatím takové dny objevovaly podle Holtanové zřídka jen 2 nebo 3 za rok. Pro lidský organismus představuje horký den zkombinovaný s horkou nocí velkou zátěž.
9: Únava se akumuluje a má to potom dopady jednak na zdraví, ale i na produktivitu v práci a celkovou, řekněme, jako životní pohodu.
7: Podle Evy Holtanové se musíme připravit na to, že v budoucnu nebude problém jen vedro přes den, ale stále častěji i na to, že úleva nepřijde ani v noci. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Posuneme se k dalšímu tématu. Vědcům z České zemědělské univerzity v Praze se více než 25 let daří zachraňovat kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Stáda největší antilopy světa se díky jejich úsilí úspěšně rozrůstají, a to jak ve dvou rezervacích, tak ve volné přírodě. Mluvit o tom budeme s předsedkyní spolku Antelope Conservation Karolínou Brandlovou z České zemědělské univerzity. Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Záchrana největší antilopy na světě začala vlastně už před čtvrtstoletím v roce 2000. Kolik tehdy zbývalo ve volné přírodě zvířat?
10: Ve volné přírodě tehdy zbývalo pravděpodobně méně než 200 jedinců a z nich 6 bylo odchyceno, aby vlastně zahájili záchranný chov v oplocené rezervaci.
11: A dnes jich díky vašemu úsilí ve dvou rezervacích v Senegalu žije volně kolik?
10: Víc než 200, což je obrovský úspěch, jelikož se vlastně podařilo je pravidelně rozmnožovat a daří se jim tam velice dobře.
11: Kolik se letos narodilo mláďat?
10: Letos máme rekordní rok. Musím říct, že jsme opravdu hrozně rádi, protože máme letos 31 mláďátek celkem a právě díky tomu jsme překonali ty magické 200, to znamená počet, který byl na celém světě před tím čtvrtstoletím celkově.
11: Čemu to přisuzujete, že se letos tak daří?
10: Máme hodně dospělých samic, které jsou v dobré kondici a určitě tomu přispělo také přikrmování, které rezervace tedy dělají pravidelně. Je potřeba do toho ovšem hodně investovat, protože krmiva není vždycky dostatek. Ty rezervace nejsou tak velké, takže přikrmování přes období sucha je naprosto zásadní pro jejich úspěšnou reprodukci a chov.
11: Antilopy Derbyho v Senegalu žijí také ve volné přírodě. Máte zmapováno, kolik jich je?
10: Ano, ve volné přírodě v Národním parku Neokolo Koba mapujeme výskyt těchto antilop pomocí fotopastí a díky vlastně tomu, že dokážeme individuálně rozpoznat jedince od sebe, tak jsme schopni využívat velice přesných odhadů početnosti pomocí metody prostorově vlastně explicitního sčítání a v současné době se ty naše odhady pohybují nad více než 500, což je obrovský úspěch.
11: Do Senegalu se s kolegy z České zemědělské univerzity pravidelně vracíte kvůli výzkumu. Co všechno vás jako vědce zajímá?
10: V současné době nás určitě nejvíc zajímá vliv klimatické změny na ta chráněná území a na zvířata, která v nich žijí. Dále, jakým způsobem vlastně jsou schopna ta zvířata žít vlastně v bezprostředním okolí narůstajícího počtu obyvatel téhle části savany. A v neposlední řadě nás zajímá konektivita a vlastně taková prostupnost prostředí. To znamená, jestli skutečně národní parky a chráněná území jsou odříznuté ostrůvky, anebo jestli je šance vlastně vytvořit nějaké koridory, ve kterých se můžou volně žijící zvířata pohybovat a nějakým způsobem soužít s tím velkým množstvím lidí a zemědělskými aktivitami, které jsou všude přítomné.
11: Vy jste v minulosti zkoumali také trus antilop Derbyho. Proč a jaké máte výsledky, pokud už máte?
10: Máme. Trus je velice zásadním zdrojem informací o volně žijících zvířatech, obzvlášť u těch, která se špatně hledají napřímo v tom prostředí. Takže kromě výsledků složení potravy a dalšího využíváme ty vzorky trusu také na genetické analýzy. Díky tomu teď víme, že antilopy v rezervacích nejsou nějak výrazně nějakým způsobem narušeny nedostatkem té genetické diverzity. Ta situace je velmi podobná i v Národním parku Neokolo Koba, tedy v té původní populaci, i když ta diverzita tam není nějak veliká. A také se nám vlastně poprvé podařilo ukázat rozdíl v genetice východního a západního poddruhu. My se teď bavíme o tom západním, který žije v Senegalu, ale ještě existuje tedy východní poddruh, který se podle těch genetických analýz skutečně odlišuje.
11: Proto jste navázali spolupráci s Kamerunem a Středoafrickou republikou, abyste o tom východním poddruhu získali větší informace, nebo co si od toho slibujete?
10: Přesně tak. My jsme vlastně dlouhodobě spolupracovali s organizacemi, které tady působí v těchto zemích, kde se vyskytuje ten východní poddruh. Ale v minulém roce jsme skutečně rozšířili tu působnost na naší jako plnou prezenci i v terénu. A jelikož ten východní poddruh není podle všech informací nebo podle červeného seznamu IUCN tak ohrožený, tak jsme začali vlastně zkoumat, jak na tom je, a zjistili jsme, že přestože ten jeho status oficiálně na tom není až tak špatně, takže jsou místa, kde tu pomoc antilopy derbyho potřebují i právě v tom ten východní poddruh. Takže například teď působíme v Kamerunu a snažíme se zmapovat zase přesné počty těch antilop, které tam jsou, a identifikovat jejich zase možnosti, jak se mohou pohybovat v krajině, která i tam vlastně čelí obrovskému tlaku, jak té klimatické změny, tak narůstajícího počtu obyvatel a dalším hrozbám.
11: Tak vám přeju, ať se vám daří i v této oblasti, tedy ve spolupráci s Kamerunem a Středoafrickou republikou a výzkumu východního poddruhu antilop. Tolik předsedkyně spolku Antelope Conservation z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Karolína Brandlová. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jestli máte doma psa, tak asi dobře víte, že psi dokážou poznat, jakou zrovna máte náladu, jestli jste šťastní nebo naštvaní. Nedávno to dokonce potvrdili odborné výzkumy. Vědci ale teď zjistili ještě další zajímavost. Psi totiž mrkají častěji, když vidí mrkat i svého majitele. Do studia nám více přišel říci Václav Hojný ze zahraniční redakce. Dobrý den.
12: Hezký den.
11: Jak na to vědci vůbec přišli?
12: Tým z univerzity v italské Parmě zkoumal a pak natáčel reakce celkem 35 psů různých plemen a ukazoval jim dvě videa. Obě trvala 40 sekund a na obou se postupně objevili tři lidé, a to majitel a dvě neznámé osoby. Na prvním videu všichni tři lidé mrkli jednou za 3 sekundy a na tom druhém se dívali před sebe bez mrkání. No a z nahrávek psů pak vědci zkoumali ty jejich reakce.
11: A jak to dopadlo, jaké byly výsledky?
12: Psi mrkali častěji, když mrkali i lidé na obrazovce, tedy když se dívali na to první video, a díky dalšímu zkoumání vědci zjistili, že u toho prvního, tedy mrkacího videa, psi zvýšili frekvenci mrkání jenom v případě svých mrkajících páníčků. Když se dívali na cizí lidi, tak tam rozdíl nebyl.
11: Co to podle vědců znamená, co z toho vyvozují?
12: Výsledky podle nich ukazují, jak jsou psi citliví na drobné signály v našich obličejích, a hlavní autorka studie Kera Kanoriová uvedla, že mrkání mohlo u psů taky získat určitý společenský význam. No a právě to je jedním ze závěrů té studie, kterou vědci publikovali v časopise Royal Society Open Science a které si později všiml britský deník Guardian.
11: Jiná dřívější bádání přitom naznačovala, že psi mrkání s lidmi možná synchronizují dokonce. Potvrdil to ten aktuální výzkum?
12: To se říct nedá, protože ten průzkum to nepotvrdil. Tým vědců z italské Parmy pro tohle tvrzení žádné důkazy nenašel. A to proto, že poměr psích mrknutí do 1,5 vteřiny po mrknutí člověka prý nebyl statisticky významný. A stejně tak hlavní autorka studie Kiara Kanoriová upozorňuje, že zatím není možné říct, že psi mrkají, aby sdělili nějakou konkrétní zprávu. Majitelé by si tak neměli jednotlivá mrknutí svých mazlíčků vykládat jako něco, co má specifický a stálý význam.
11: Co tedy znamená to zjištění, že psi mrkají častěji při pohledu na svého majitele?
12: Nejspíš tak podle vědců chtějí ukázat, že dávají pozor, vnímají chování svých majitelů a páníčků a že je v tu chvíli poslouchají. A možná jim mrkání taky pomáhá koordinovat interakci s někým jiným, v tomhle případě se společensky důležitým partnerem. Ale to bude muset ještě potvrdit nějaký další výzkum toho psího chování a mrkání.
11: Tak na psí mrkání jsme se mrkli s Václavem Hojným ze zahraniční redakce. Děkuji moc, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
11: Máme tady také další téma. Expedice Neuron po 72 letech zopakovala trasu československých filmařů Vladimíra Síse a Josefa Vaniše. Ti v roce 1954 zdokumentovali řadu tibetských památek ještě předtím, než je zničil čínský režim. Tým během 3333 kilometrů pořídil 102 fotografií ze stejných míst a sledoval změny krajiny, tradičního života i způsobu, jakým se dnes tibetská historie prezentuje turistům. Expedici vedl geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: To, že máme stejné jméno, příjmení, je podobnost čistě náhodná, ale stejně jste mi sympatičtější, o to víc. Tak pojďme k tomu té vaší cestě. Vlastně vy jste po 72 letech projížděli stejnou trasu jako Sis a Vanish v době, kdy Tibet, vlastně kdy tam ještě existovaly karavaní stezky, tradiční pastevectví, teprve se začaly stavět první moderní silnice. Jak se tam změnil každodenní život lidí po těch letech?
13: Tak každodenní život se změnil drasticky, ale to se stalo vlastně téměř všude na světě. Rozdíl je ten, že Tibet vlastně žil ve své specifické kultuře s tím, že to propojení se světem bylo opravdu omezené. Tibet se izoloval od

0: No, například s těmi chrámy je to zajímavý příběh. Ono se všeobecně ví, že ty chrámy byly z velké části zničeny jednak v 50. letech čínskou armádou, potom později za kulturní revoluce v 60. 70. letech. Ale oni často ty chrámy jim vlastně bylo umožněno Tibetanům je obnovit. Obnovit bylo možno jenom některé z nich. V současné době tam dochází k takové vlastně transformaci. On se rozvíjí velice silně čínský turismus a ty chrámy jsou nějakým způsobem tlačeny k tomu, aby vlastně vytvářely takové atrakce pro turisty. Takže to, co jsme tam viděli, jsou takové, by se dalo říct, repliky do velké míry a je tam takový určitý neboj, ale je zajímavé sledovat to využití. Ty chrámy jsou v různých situacích, některé čelí opravdu náporu čínských turistů a jiné jsou opuštěné a myslím, že žijí jako svůj příběh a svůj obnovu toho té tradice buddhistické.
1: Vaše fotografie ale nesrovnávají jen lidi a stavby, ale také samotnou krajinu. Jak se zase v průběhu času vlivem eroze, sesuvu půdy, změn vegetace nebo zásahů člověka, dalších vlivů měnila vysokohorská krajina?
0: Tak ta krajina vlastně trpí různými symptomy, které najdeme i zase jinde. Například opouštění zemědělských ploch, opouštění pastvin. Tam v Tibetu je to specifické tím, že z velké části jsou ty procesy vlastně nucené, jsou vlastně dané z centra a jsou nějak organizované, takže například najdete nějaké plechové domy, kde jsou silnice a jsou to domy postavené pro tibetské pastevce, kterým bylo vlastně znemožněno provozovat ten svůj způsob života. Často bývá záminka nebo to vysvětlení, že jejich pastevectví jde k přepásání, čili ke zvýšené erozi. A ona je eroze v Tibetu opravdu velice rozšířená, je to velice závažný problém, ale ono to, že vlastně někoho zbavíte jeho způsobu života, tak to je, myslím si, že velice, velice nefér.
1: Vy jste pořídili 102 fotografií vlastně ze stejných míst, jako tehdy Vladimír Sýs a Josef Vaniš. Jak jste si dokázali určit, že stojíte přesně tam, kde oni před 72 lety?
0: No, to je taková zajímavá technika. Ono je potřeba jako předtím, než se vypravíte, pardon, když se vypravíte na místo, tak musíte už to vlastně vidět předem. A spousta těch fotografií je nějak popsaná, takže z něčeho vyjdete, potom třeba například v aplikaci Google Earth můžete si najít ty místa takovou technikou, že se díváte na horizont, hledáte nějaké významné památky popředí a to vám umožní najít ty místa s poměrně velkou přesností, ale samozřejmě to doladění toho přesného pohledu, to nastáváš na místě.
1: No, vedle proměny tibetského venkova jste zdokumentovali taky fenomén takzvaného rudého turismu. To je co přesně?
0: No, to je taková vlastně jedna z pák toho čínského režimu na to, aby se Tibet nějakým způsobem přivtělo více k Číně. A teď je tam taková s tím čínským turismem rozvíjícím se taková vlastně vlna toho spopularizovat určitou silnici, tady tu silnici vlastně, po které Sýs a Vaniš tehdy jeli, spopularizovat ji jako takovou bránu do Tibetu, přilákat čínské turisty. A zároveň se podle ní vystavila řada muzeí, která dokumentují tu výstavbu a vlastně ta výstavba je tam podávána jako nějaký hrdinský čin. No? A ve skutečnosti to byla strategická silnice, aby se tam skutečně dostalo co nejvíc materiálu, armády a podobně. A ty muzea jsou v takovém vlastně duchu 50. let, pro nás je to šokující, nějaké bronzové sochy, hrdinu práce a podobně. A vlastně vytváří se tam takový falešný příběh toho, že vlastně Čína přinesla Tibetu osvobození od feudalismu, pardon, že přinesla celou řadu vymožeností a to se tam nějakým způsobem snaží ta komunistická strana lidem vymluvit, ačkoliv samozřejmě nějaký velký zájem ze strany Tibetanů o tady ty muzea není, takže to se dokážeme představit samozřejmě.
1: Ano, z té cesty vznikl taky dokument Cesta vede do Tibetu 2.0, který vlastně měl navázat na ten původní dokument Sýse a Vaniše. Tak o tom zase někdy příště. Já pro tuhle chvíli děkuji vedoucímu expedice Neuron geografu Janu Kropáčkovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a omlouvám se za ten chrapot.
1: V pořádku. No a my se podíváme do Francie, ještě ve Vědě Plus, kterou zasáhly ve čtvrtek večer silné bouřky a deště, při kterých nejméně 4 lidé utrpěli zranění, hlavně kvůli padajícím větvím.

0: V metropolitní oblasti Paříže popadaly stromy, objevily se bleskové záplavy a lidé uvízli na nádražích a v dopravních prostředcích. Detaily z Paříže má náš zpravodaj na místě Marcel Faltis. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Marceli, jak silné bouřky ve Francii udeřily?
1: Bouřky se prohnaly téměř celou Francií, doprovázel je vítr o rychlosti přes 140 km za hodinu s tím, že nejhorší byla situace v metropolitní oblasti Paříže, kde hasiči hlásili stovky výjezdů. Problém způsobily zejména popadané stromy, které zablokovaly silnice, strhly dráty vysokého napětí anebo popadaly na auta. Mě bouře zastihla v centru Paříže a během chvíle se ulice proměnily v takové menší řeky. Zpoždění spojů nebo přerušení provozu hlásil i pařížský dopravní podnik, a to zejména kvůli popadaným stromům na kolejích. Bouře ale řádily po celé zemi, třeba na jihu Francie, kde déšť vyplavil domy, jak popsala televizi BFM Françoise z departmánu Land.
2: Bouřka, vítr a kroupy byly opravdu silné. Schovávala jsem se doma nějakých 15 minut, než se přes nás přehnalo to nejhorší. Potom jsem šla k sousedce, která měla doma 10 cm vody, abych jí pomohla s odčerpáním a úklidem.
1: I v pátek by měly ve Francii udeřit bouřky, i když podle meteorologů by neměly být tak silné. Tady v Paříži je zatím zataženo a čekáme, jestli přijde nějaký déšť.
0: To my tady v Česku také. Bouře zasáhly Francii několik dní poté, co vesnici na jihu Francie poničilo silné tornádo. Už se obyvatelé vracejí domů?
1: Vracejí, i když ne všichni se můžou vrátit, protože třeba nemají kam. Tornádo na jihu Francie poničilo kolem 300 domů a některé jsou neobyvatelné. Zbyly z nich jenom taková torza, jenom třeba obvodové zdi. Nejhorší je situace ve vesničce Poma, nedaleko Carcassonne, kde tornádo udeřilo nejsilněji. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět právě pobořené domy, stromy, které jsou popadané na silnicích, ale taky spousta lidí, protože na místě se zvedla obrovská vlna solidarity a do vesnice přijíždějí obyvatelé z celého okolí, aby místním pomohli s odklízením trosek, třeba těch popadaných stromů, anebo těch oprav, které na místě jsou schopni zvládnout. Jednou z nich je třeba i Adel, která bydlí jenom pár kilometrů ve vzdálené vesnici.
3: Budeme sem jezdit každý den, abychom pomohli aspoň trochu. Pro místní je dobré vědět, že v tom nejsou sami. Chceme jim pomoct, aby se život tady co nejrychleji vrátil do normálu.
1: Tornádo zasáhlo vesnici Poma v podhůří Pyrenejí v pondělí večer. Zranění utrpělo kolem 40 lidí, z nichž asi 15 skončilo v nemocnici. Někteří mají vážná zranění. Pondělní bouřky narušily i leteckou dopravu na jihu Francie, a to třeba na letištích v Nice, Marseille anebo v Toulouse.
0: Zatímco většina Francie se potýká s deštěm a bouřkami, na Korzice hasiči bojují s požáry. Jaká je situace tam?
1: Ano, zatímco do pevninské Francie po úmorných vlnách veder, které trvaly prakticky nepřetržitě celé léto a kdy třeba měsíc červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii měření ve Francii, tak sem dorazilo deštivé počasí, ale na Korzice je teď stále přes 30 stupňů a velké sucho. Třeba v regionu Balagne na severu ostrova oheň sežehl přes 60 hektarů a teď ho hasiči stále dohašují. Na místě jejich splameny bojují asi 120, včetně letadel, která schazují vodu ze vzduchu. V pátek podle posledních informací zeslábl, teploty taky mírně klesly, i když se pořád drží kolem těch 30 stupňů. Podle hasičů to jsou ale dobré zprávy a oheň už by se dnes nemuselo tolik šířit.
0: Francie má za sebou velmi horké léto, poznamenané zejména ničivými požáry. Kde byla situace nejhorší, Marceli? Já už jenom prosím krátce na půl minutky.
1: Je to tak, Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů, rozloha té spálené plochy už překonala dosavadní rekord z roku 2022 a vůbec nejhorší to bylo na jihozápadě Francie v departmánu Gironde, kde plameny pohltily přes 42 tisíc hektarů.
0: Tolik náš zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis pro Vědu Plus. Děkujeme za aktuální informace, měj se hezky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Páteční vydání najdete jako vždy na webu nebo v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje Renata Kropáčková. Ve 14 hodin otevíráme dveře pátečnímu odpolednímu plusu. Co o něm uslyšíte?
4: Český rozhlas plus.
0: Sehnat bydlení těsně před začátkem akademického roku je pro vysokoškoláky velká výzva. Kolik si za něj ostatně letos připlatí? Norsko plánuje nové vrty v Arktidě navzdory odporu Evropské unie. Bez těchto vrtů by ale norská produkce plynu, na kterých závisí energetická bezpečnost Evropy, mohla do čtvrtstoletí klesnout téměř na nulu. A pro hoteliéry pomalu končí jedno z nejrušnějších období roku, jak hodnotí letní sezónu Asociace hotelů a restaurací. To jsou otázky, které zazní v následující půlhodince. Nejprve ale je tu Monika Vrchotová se zprávami.
5: Dobré odpoledne. Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě nebo ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermiet.
6: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
5: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 547 lidí. Čína hlásí 5 mrtvých. Stovky lidí, včetně cizinců, se stále pohřešují. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, přiblížil jeho prezident Marek Jukl.
7: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona 8. Informuje o tom BBC. Håkon se dopoledne sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a taky osobní motto Vše pro Norsko. Stejné používali jeho otec, dědeček i pradědeček. Panovníka při setkání doprovázela dcera Ingrid Alexandra, která je novou korunní princeznou. Håkon se stal norským panovníkem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno po vážných zdravotních obtížích, bylo mu 89 let. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
8: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
5: Většině obviněným hrozí až 18 let za mřížemi. Minimálně jednu další členku organizované skupiny zadržela policie v Egyptě, kde jí hrozí i trest smrti. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn týkajících se korespondenční volby. Podle soudu by nařízení prezidenta Donalda Trumpa mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Úředníci americké pošty měli kontrolovat, komu vydávají hlasovací lístky pro korespondenční volbu. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu. Doklady prokazující občanství přitom chybí milionům Američanů. Trumpovo nařízení tento týden podpořil americký nejvyšší soud. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonu za jízdy a dodržování rychlosti. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
9: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
5: Řidiči by proto měli za volant sedat od počatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Podrobněji se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání odpoledního plusu. Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Českého rozhlasu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
10: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
5: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Jak to vypadá s dopravou na D1 z Prahy do Brna? Pojedete v koloně od 173. až na 196. kilometr. Pro osobní auta je to až na 3/4 hodiny. Na D1 směrem z Prahy na Brno čekejte silný provoz za Prahou. Od Pražského okruhu z 10. kilometru se jede v nesouvislé koloně až za Mirošovice do omezení na 23. kilometru. Celý úsek pojedete až 30 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes i v noci hrozí silné bouřky, zítra bude na východě zpočátku ještě zataženo s deštěm, jinak se čeká polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami a ochladí se na 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy bude až 28, dnes je většinou kolem 30. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
0: 7:14 vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Do začátku výuky na většině českých univerzit zbývá už jen několik týdnů. Přesto nemá spousta vysokoškoláků ještě zajištěné ubytování. Buď na ně nezbylo místo na koleji, nebo se jim nedaří sehnat podnájem. Studentské bydlení navíc zdražuje i v Českých Budějovicích.
11: Je to docela výzva, je to boj v tom, že je tam ta nejistota, je to docela hodně stresující.
12: Student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně schání podnájem v širším centru Českých Budějovic. S nabídkami na webových portálech ale většinou není spokojený.
11: Některý majitelé požadují docela velký kauce, s tím, že jakoby student nemůžete pracovat úplně naplno, tak to vyžaduje hodně trpělivosti a taky docela jako nějakou finanční přípravu. Na druhou stranu to asi lepší než v nějakých větších městech, jako třeba Praha nebo Brno.
12: Podle svých slov často narážel na nabídky, při kterých mělo v jednom bytě bydlet víc studentů, a to za vysoké částky.
11: Je tam problém spíš v tom, že se z toho stává takový biznis, že ty studenti se snaží ubytovat co nejmenších prostor, aby byly třeba v 5 nebo ve 4 na bytě a každý platí třeba 6-7 tisíc. A to potom je znát.
12: Student Jakub Jupa se také snažil získat místo na koleji Jihočeské univerzity. To se mu ale nepodařilo.
11: Já jsem šel do toho trošku pozdě, já jsem se žádal o ubytování, to znamená, že ty pozdější žádosti ty taky jako schvalují, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšu. Tak zase taková nejistota, člověk jako neví.
12: Jak potvrzuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová, zájem o místo na jedné z 5 kolejí je každoročně poměrně vysoký. Jinak tomu není ani letos.
13: Při ukončení toho prvního kola žádostí na konci července jsme evidovali 2160 žádostí a míst na kolejích je 1970. To znamená, že už teď víme, že zhruba 200 uchazečům nebudeme moct vyhovět.
12: Studenty neodradilo ani navýšení ceny kolejného, doplňuje mluvčí Kadlecová.
13: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, to znamená, že na jednolůžkovém pokoji v buňkovém systému je to 240 korun za noc a nejlevnější ubytování na vícelůžkovém pokoji může mít student za 145 korun na noc.
12: Podle ní je hlavním kritériem přidělení lůžka na koleji místo trvalého bydliště žádajícího studenta.
13: Znamená to tedy, že obecně řečeno, kdo bydlí dál, má větší šanci než uchazeči, kteří bydlí blíž, a také se eviduje to, jaké jaké mají dopravní spojení, dopravní dostupnost na Jihočeskou univerzitu.
12: Náklady na ubytování v podnájmu se podle dat portálu S-Reality meziročně navýšily ve všech univerzitních městech, vysvětluje za portál Kristýna Hořovská.
14: Meziročně si studenti o 4% připlatí. České Budějovice nejsou výjimkou. Ve všech univerzitních městech se meziročně cena pokoje ve sdíleném bytě zvýšila. Největšího zdražení doznali ve větších sdílených bytech ve městech Pardubice a Ostrava.
12: Samostatný pokoj v Českých Budějovicích vyšel podle portálu v průměru na 6 750 korun měsíčně. To je přibližně o 5 000 korun méně než Praze, kde je průměrná cena nejvyšší v celém Česku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: My už jsme ve spojení s ekonomem Michalem Šoltézem z Think Tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Vítejte, dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
0: Jak výrazně dokáže příchod 10 000 studentů zahýbat v některém z měst i krajských, nejenom Praha, Brno, s trhem bydlení? Proč se právě konec léta stal jedním z nejvýpjatějších období roku pro nájemníky i pro najímatele?
15: Tak to asi to, co vidíme, je takový zátěžový test toho trhu s bydlením, který se opakuje na konci každého léta, na začátku září, října, přesně z těch důvodů, co jste popsala. A já myslím, že je možná důležitý zmínit, že to je jako velmi specifický trh toho bydlení. Že? Díváme se jako na studenty, kteří zpravidla chtějí jako jiný typ nemovitosti, než většinová společnost, co bydlí v tom městě, takže to je zpravidla jako sdílený byt, případně jako relativně blízko té univerzity a zároveň existuje pravděpodobně dost bytů a pronajímatelů, který cílí systematicky na tenhle segment. Že mají byty připravený na to, že jde sdílet 3-4 studenti dohromady, společnou kuchyň a tak dále. Takže připadá mi to, že jako, tak, jak o tom mluvíme v těch číslech, tak chápu, kde se bere ta obava, ale zároveň tím, jak je to velmi lokální, v tom smyslu, že to je jako cílený na konkrétní nemovitosti a tím, že se to děje každý rok, tak by to nemělo být takový překvapení pro ten trh.
0: Ano. A jde o to, že vlastně třeba to bydlení, spolubydlení tedy v bytech je mezi vysokoškoláky trendem, protože je nedostatek ubytovacích míst na kolejích, anebo že vlastně to ve finále vyjde výhodněji?
15: Tak to já si myslím, že ta absence jako kvalitních a v zásadě jako dostupných kolejí je důležitá. A myslím, že spousta studentů by nakonec preferovalo zůstat na kolejích, pokud by jako odpovídali tou kvalitou a cenou tomu, co by jako studentský život mohl nabídnout. Takže spíš bych to vnímal tak, že to je jako důsledek toho, že univerzity nemají kapacitu poskytnout dostatečně kvalitní v dostatečném rozsahu koleje.
0: Nevím, jestli máte k tomu nějaká čísla, jestli vlastně se vůbec koleje nebo univerzity sami snaží o to zvýšit tu nabídku, co se týče bydlení, uspokojit ji, jak moc je to problém pro ně.
15: To popravdě z toho chvíli nedokážu říct.
0: Tak pokud jde vůbec o dostupnost nebo spíš nedostupnost bydlení pro mladé lidi, v čem spatřujete největší problém? Jsou to podmínky získání hypoték, výše úrokových sazeb nebo vůbec prostě, že těch bytů je málo?
15: Tak já myslím, že to je kombinace všeho. Že? Můžeme se dívat na to, že zvlášť jako v těch velkých městech, konkrétně, když budu mluvit nejvíc o Praze, tak ta nabídka nebo ten růst toho bytového fondu jako neodpovídá té poptávce už několik let po sobě. Takže pokud bychom se měli dostat k tomu, že bydlení budeme nazývat dostupnějším, to znamená, že mladší lidi v tom věku, kdy dokončili vysokou školu, budou mít možnost se dostat k vlastnímu bydlení, tak nutně bude potřeba, abychom měli rychlejší rostoucí bytový fond v Praze. Ale zároveň s tím souvisí i to, že pokud je vysoká cena a chcete si vzít i hypotéku, tak potřebujete mít nějaký 2, 3, 4 miliony v Praze klidně jako pro začátek, než vůbec dostanete tu hypotéku, což nemusí být jednoduchý pro mladí lidi, zvlášť pokud nemají silný rodinný zázemí, kde by si mohli půjčit nebo dostat přímo ty peníze rovnou.
0: Jaká opatření by podle vás mohla tu dostupnost bydlení zlepšit poměrně v krátkém čase, která naopak bývají politicky populární, ale třeba ve skutečnosti moc nepomáhají?
15: Já se obávám, že jako jednoduchý lék, nějaká jako kouzelná hůlka, která by během několika měsíců vyřešila bydlení, prostě neexistuje. Takže pokud má něco fungovat, tak to musí být kombinace různých opatření. Ta pravděpodobně nejdůležitější je určitě ta, která, o které se musíme bavit nejvíc, je jako posílení výstavby. Takže budeme dávat domácnostem víc peněz, když nebude možnost, kde v těch bytech bydlet, tak to evidentně ten problém nevyřeší. Ale potom, co uděláme jeden první krok posílením výstavby, tak jsou jako další kroky, které myslím, možná se na ně i částečně ptáte, a to je třeba to omezení podpory poptávky. Je to, co existuje dneska v daňovém systému, máme jako relativně plošnou slevu na hypotéky, která nedělá efektivně nic jiného, než zlevňuje lidem hypotéky, což vede k tomu, že víc lidí se je ochotný žádat o hypotéku. A tenhle ten benefit, který jako z veřejného rozpočtu, z veřejných rozpočtů, státního rozpočtu platíme, buď odčerpají banky tím, že jsou, že se posouvá ta rovnovážná míra, kdy si lidi ještě jsou ochotní brát hypotéku, anebo ji odčerpají developeři, když můžou malinko zvyšovat cenu toho bytu. Takže to je jedna z těch politik, která pravděpodobně dost možná zní dobře pro voliče, ale zároveň to, co vidíme v ekonomické teorii, tak spíš říká, že nebude fungovat. A částečně se můžeme bavit i o tom, jestli univerzity nemůžou poskytnout víc kvalitnějších kolejí znova. Když se vrátím zpátky k první otázce, do jaký míry by tohle to mohlo pomoct dostupnému bydlení pro nějakou skupinu či studentů, případně následně, když studenti nebudou muset být v soukromém bydlení, budou v kolejích, tak případně by se otevřely nový byty pro mladší lidi, kteří by měli potenciálně podobné preference těch bytů.
0: Právě jsem se chtěla zeptat, protože to je otázka vlastnického bydlení, ke kterému se třeba člověk rozhodne až časem, ale u mladých, dejme tomu, možná preferují více právě to nájemní. Toho je dostatek?
15: Já myslím, že to tak nějak jako ta celá otázka je jako dostupnost bydlení. V momentě, kdy je nedostupný jako soukromý vlastnictví, tak spousta samozřejmě mladých lidí, převážně domácností, se odklání k nějaký alternativní možnosti. A jedna z těch alternativních možností je teda jako větší podíl nájemního bydlení. To je jedna z těch možností, ale zároveň to, co částečně vidíme, asi pravděpodobně už v datech dneska, je, že ta možnost soukromého vlastnictví existuje, ale často se skončí u menšího bytu. Takže když se podíváte jako na novou výstavbu, tak často spoustu těch bytů je relativně malých plochou. Bavíme se o 1+1, 1 KK, což může být zase částečně pro nějaký segment toho trhu jako velmi dobrá nabídka. Zároveň pokud je to většina novostavby je v takovéto malé velikosti, tak to snižuje možnost potom zakládání rodin. Třeba pravděpodobně statisticky, když vycházíte z 1KK, tak je těžký začít rodinu. A máme jako spoustu dalších společenských dopadů, včetně evidence, která říká, že když máme nedostupné bydlení nebo větší nejistotu spojenou s bydlením, tak máme odkládání začátku rodin, porodnost sníženou a tak dále.
0: Širší konsekvence jsme proprali s ekonomem Michalem Šoltézem z think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu. Děkuji vám, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
0: Už jen poslední 3 dny má Maďarsko na splnění podmínek Evropské unie, aby dosáhlo odblokování peněz z unijního fondu obnovy po pandemii. Klíčový je termín 31. srpna, tedy nadcházející pondělí. Do té doby by Budapešť měla formálně požádat o zbývajících zhruba 10 miliard eur, což je v přepočtu téměř 250 miliard korun z fondu obnovy po pandemii. Finance unijní exekutiva Maďarsku zmrazila za minulé vlády Viktora Orbána kvůli nerespektování principů právního státu. Téma pro naši bruselskou zpravodajku Zdenku Trachtovou. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Jak si Budapešť vede v plnění podmínek Evropské unie?
16: Tak podle posledních informací poměrně dobře a je na dobré cestě ten termín stihnout. Maďarská vláda tvrdí, že už splnila zhruba 2/3 závazků a že zbývající opatření jsou úplně v závěrečné fázi. Podle televize Euronews tu situaci podobně hodnotí i zdroje z Evropské komise a zdá se tedy, že Maďarsko má reálnou šanci všechny ty podmínky včas splnit. Jde o celkem, připomínám, 27 takzvaných supermilníků, 21 z nich se týká transparentnosti a boje proti korupci, 4 potom nezávislosti justice a 2 kontroly nakládání s evropskými penězi. Maďarsko už splnilo v posledních měsících ty 4 milníky, které se týkají soudnictví. Nová vláda Petra Maďara také během léta prosadila přísnější pravidla majetkových přiznání politiků, větší transparentnost veřejných zakázek nebo změny fungování nadací. Vznikl také nový úřad pro vyhledávání a navracení majetku spojeného s podezřením na korupci.
0: Může tedy Maďarsko do pondělka dosáhnout odblokování zbývajících peněz?
16: Tak není to úplně v tom smyslu, že by do pondělí Maďarsko skutečně ty peníze dostalo, ale do pondělí musí splnit ty požadované reformy a následně Evropská komise do konce září má tu situaci vyhodnotit, zkontrolovat a teprve poté může dojít k samotnému vyplacení o něch 10 miliard, více než 10 miliard eur. Ministr kultury Zoltán Tar, ten uvedl, že vláda na dotažení všech těch podmínek usilovně pracuje a očekává prý, že komise bude s kroky maďarské vlády spokojena.
0: Evropská komise už po nástupu současného premiéra Pétera Maďara Budapešti odblokovala část zmrazených financí. Můžeš ještě připomenout, co ji k tomu vedlo?
16: Po květnovém nástupu nové vlády se ty vztahy mezi Budapeští a Bruselem výrazně zlepšily. Petr Maďar rychle slíbil napravit problémy, kvůli kterým právě Evropská komise peníze za vlády Viktora Orbána zmrazila, především v oblasti korupce, střetu zájmu a právního státu. Maďarova vláda se s komisí během několika týdnů tedy dohodla na reformním plánu a začala připravovat konkrétní změny, například to zpřísnění majetkových přiznání, jak jsem o tom mluvila, posílení pravomocí úřadu pro integritu, větší kontrolu zkrátka nad vynakládáním veřejných peněz. No a na základě těchto kroků poté na konci května šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že se tedy otevírá cesta k více než 16 miliardám eur, které tedy Evropská komise dosud Maďarsku blokovala. Z toho 10 miliard tvoří peníze z fondu obnovy, o kterých jsme teď mluvili, a zbytek jsou pak další kohezní a jiné fondy.
0: Vysvětluje naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Děkuji ti, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
0: 14 hodin téměř 21 minut. V krátkosti k ekonomickým zprávám. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by pak činila 60% průměrné mzdy. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé, nesouhlasí ani odborníci. Hospodářský růst ve druhém čtvrtletí byl slabší, než očekávala Česká národní banka. Podle zpřesněných údajů se HDP meziročně zvýšilo o 1,9%. Prognoza centrální banky předpokládala růst o 2,2%. Jde to na vrub výraznému snížení zásob. A japonské úřady za uplynulý měsíc vynaložily na intervence na devizových trzích rekordních 15,4 bilionů jenů, což jsou téměř 2 biliony korun. Cílem bylo podpořit domácí měnu, která se propadla vůči dolaru nejníže za 40 let. Čeští hoteliéři před sebou mají poslední prázdninový víkend, po něm pro ně končí jedno z nejrušnějších období roku. Například Asociace hotelů a restaurací už v polovině letních prázdnin hodnotila sezónu jako víceméně úspěšnou. Tak se teď na aktuální pohled zeptám jejího prezidenta Václava Stárka. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Jak se během letních prázdnin, které pomalu končí, dařilo hoteliérům v Česku? Už víme, jestli byla návštěvnost lepší než loni.
17: My to zatím jenom odhadujeme, velmi konkrétní data někdy v polovině září, ale podle toho, co zatím víme od našich kolegů, tak v regionech to mohlo být i o něco lepší. V Praze nějak k zásadnímu jako nárůstu úplně nedošlo. Nicméně myslím si, že celkově ta sezona byla velmi dobrá a v podstatě ji můžeme porovnat s tou loňskou.
0: Ano. Kdo táhne poptávku? Jsou to spíše domácí turisté nebo cizinci? Případně z jakých zemí sem jezdí nejčastěji lidé?
17: Srpen byl více i o domácích turistech, byť z těch turistů zahraničních jsou to hlavně Němci, Poláci a Slováci, kdo k nám poměrně hodně jezdí, ale myslím si, že až uvidíme finální čísla Českého statistického úřadu, tak uvidíme, že došlo k nějakému nárůstu i co se týče domácích turistů.
0: Vy jste už dříve upozorňovali na takový jeden trend, který se vyskytuje v tom ubytování, že lidé zkracují své pobyty. Promítlo se to i teď přes léto, jak velký je to problém nebo novinka pro hoteliéry, jak se s tím srovnávají?
17: Není to novinka, to zkracování pobytu už je tady několik let a myslím si, že poměrně, že jak si už jsme se s tím naučili pracovat, to znamená, liší se to opět regionálně, v Praze se nějak zásadně průměrný pobyt nezkrátil, zatímco v regionech jsou to pobyty kratší. Může to být dáno také tím, že lidé jezdí na více dovolených nebo na více takových těch rozšířených víkendů na úkor toho, aby bydleli někde celý týden. To, co je s tím velmi těsně spojeno, je vlastně rezervace na poslední chvíli a je také vidět, že i řekl bych, ty živelné události, které vlastně se vyskytovaly v Evropě během toho léta, tak na to měly také svůj vliv, protože se opravdu zvýšil požadavek na to možnost zrušení rezervace vlastně bez nějakých poplatků, což znamená, že lidé se opravdu rozhodují na poslední chvíli a možná, že se rozhodují i podle toho, jestli pojedou právě někam ven do zahraničí nebo zůstanou v České republice. Jinak z těch hostů, kteří nás jako nejvíce navštěvují, ty segmenty, které teďka vládnou, jsou jednak individuální turisté, to vidíme zvláště u mladých, že to narůstá tento trend, ale také jsou to páry s dětmi, rodiny s dětmi a hodně se zvyšuje poptávka vlastně cyklistů po cyklosturistice, což má velmi příznivý dopad na některé regiony.
0: A pomáhá, dejme tomu, i kulturní program přes léto, když se někde konají různé festivaly, tak lidé schání častěji ubytování?
17: Jednoznačně, pokud jsou nějaké festivaly, tak pak je to místo, kde lidé hledají ubytování, samozřejmě různé alternativy ubytování, nemusí to být nutně hotel nebo penzion, ale to v každém případě. A pak i historické památky a myslím si různé opakované akce, ať jsou to třeba jarmarky a podobné věci, vždycky tomu cestovnímu ruchu mohou jedině prospět a prospějí samozřejmě i těm podnikatelům v dané destinaci, protože tam mají velkou příležitost zase oslovit nové zákazníky.
0: Pod vaší asociaci spadají i restaurace, tak už jenom v krátkosti, jak se dařilo přes léto jim?
17: Tak restaurace, to je velmi jako nesourodá skupina. To znamená, tam, kde ty restaurace fungují ve městech, tak jednak korporátní klientela není tak silná, zná firemní akce se přes léto příliš nekonají, stejně tak i ty to polední stravování, ale naopak restaurace v regionech, myslím si, že tam, kde byli turisté, tak na tom byli velmi, velmi dobře, ale jsou zase místa, proto říkám, že to je nesourodá skupina, kam těch turistů tolik nezavítá, tam všeobecně, zvláště třeba venkovské restaurace, zkrátka se zmítají už po několik let v problémech i ekonomických.
0: Tolik prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
17: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: A poslední prázdninový víkend, který máme před námi, budeme řešit i z pohledu dopravní bezpečnosti, protože na české silnice vyrazí tisíce řidičů. Lidi se jako každý rok před začátkem školního roku budou vracet z dovolených v zahraničí, prázdnin, ale třeba jen z víkendu na chalupě také. Kvůli hustější dopravě proto hrozí i větší riziko nehod. Na to se připravují také policisté. Více si o tom řekneme s Františkou Rohlíčkovou z domácí redakce. Dobrý den.
18: Dobrý den. Konec letních prázdnin bývá rizikový každoročně a i letos se na něj proto dopravní policie připravuje, potvrdila mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
19: Stovky policistů se zaměří především na rychlost, alkohol a jiné návykové látky, používání bezpečnostních pásů, telefon za volantem a také technický stav vozidel.
18: Upozorňuje, že řidiči nemají spěchat, mají jezdit opatrně a řízení věnovat dostatek pozornosti.
0: Jak se na takovou cestu v silném provozu připravit? Na co si dát pozor?
18: Základem je podle šéfa BESIP Tomáše Neřolda dobře naplánovat trasu, pokusit se vyhnout špičce a hlavně dělat pravidelné zastávky.
20: Nejdéle by to mělo být zhruba po 2 hodinách jízdy, ale třeba pokud mám v autě děti nebo jsem nějak omezen, rozptýlen, tak bych si měl tu přestávku udělat třeba i dříve.
18: Navzdory těmto radám i letos o prázdninách na českých silnicích umírali desítky lidí. Jedny z nejtragičtějších z celého roku byly už 3 srpnové víkendy. Minulý 22. a 23. srpna, při kterém zemřelo 7 lidí, a také 1. a 2. srpnový víkend, kdy zemřelo v obou případech 8 lidí. Data o nehodovosti za celé léto policie zatím nemá, podle BESIPu, ale jen za červenec zemřelo na silnicích 42 lidí. Za loňský rok potom to bylo dohromady za celé prázdniny 96. 15 lidí.
0: Velký provoz se očekává hlavně na dálnicích, kde třeba počítat s omezením kvůli opravám, takže s omezením provozu.
18: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla neplánuje ŘSD na celý víkend, a to včetně dneška, žádné nové údržby, rekonstrukce nebo opravy, a to na všech dálnicích, nejen na tradičních jižních trasách.
2: Nebudeme dělat například údržbu na dálnicích, kdybychom zavírali jeden jízdní pruh nebo něco podobného. To znamená, pátek, sobota, neděle skutečně bude maximálně průjezdná především dálniční síť, tak jak je to jen trochu možné.
18: Přesto jsou některé dlouhodobé opravy a omezení, na která by řidiči měli myslet, doplňuje Rýdl.
2: Ať už je to 24. kilometr dálnice D1, to je most Šmejkalka, nebo křížení D1, D2 u Brna. Potom pracujeme před Ostravou na D1 u Klimkovic a další omezení například na D5 u Plzně.
18: Doporučuje proto taky sledovat chytré navigace, které varují před zpožděním nebo nabízí objízdné trasy. Silničáři podobně jako policisté budou i na některých vybraných místech dálnic. Více lidí bude k dispozici také k asistenci a připravené podle Rýdla budou i všechny smluvní odtahové služby.
0: Tak snad ten nadcházející prázdninový víkend dopadne všechno dobře na silnicích. My jsme o něm mluvili s Františkou Rohlíčkovou z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
0: A teď už je na řadě další zpravodajská relace a po ní repríza pro a proti opovinné kastraci toulavých koček. 14:30, je tu Monika Vrchotová se zprávami.
4: Český rozhlas Plus.
5: Přeji pěkné odpoledne. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozila další katastrofa. Čínské úřady proto na několik hodin přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila už téměř 550 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Eurostejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Oba od loňska zbohatli o několik desítek miliard. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun. Zařazení firmy Entropic na černou listinu ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní, rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko poté, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak taky svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad žalovala. Spor firmy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa trvá nejméně od podzimu. Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. Města, obce a kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovaným vkladem. Využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle Svazu měst a obcí byrokracie. Banka chce administrativu zjednodušit a chystá digitalizaci některých služeb. V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole, dnes o tom informovala agentura AP. Vakcína Ervebo je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973. To je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Mencel ze správy železnic.
21: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
5: Začíná multižánrový festival Wi-Fi Čven. V areálu Pole designu v Bílovicích nabídnou pořadatelé návštěvníkům výstavy, divadelní vystoupení nebo rozhovory. Na akci vystoupí také řada hudebníků, včetně Ivy Bitové. Součástí programu je výstava Žně designu, která představí současnou tvorbu vybraných tvůrců. Wi-Fi Čven můžete v Bílovicích navštívit do 29. srpna. Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Pojedete v koloně ze 173. až na 196. kilometr. V osobních autech je to zhruba na 3/4 hodiny. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru. Po nehodě průjezdná už jedním pruhem, kolona z 8. kilometru je na 10 minut. Na D1 z Prahy na Brno čekejte velmi silný provoz za Prahou. Od Čestlic z 8. kilometru se jede v nesouvislé koloně až za Mirošovice do omezení na 23. Celý úsek pojedete až půl hodiny a na příjezdu do Prahy po D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Celé je to až na půl hodiny. Dobře dojeďte. Až do 4 ráno platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Zítra bude na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. A teploty poklesnou na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude zítra až 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová a teď začíná repríza Pro a proti.
1: Vláda podpořila novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání. Podle níž mají být obce přímo odpovědné za to, že nebude docházet k dalšímu množení bezprizorních koček. Obce by měly zajišťovat a platit kastrace těchto zvířat. S tím, že na uchu označení jedinci pak mohou být vypuštěni zpět na původní lokalitu. Zástupci obcí se brání, že nebudou například prověřovat každého kocoura za stodolou. Autoři novely chtějí navíc do občanského zákoníku přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel tento nález oznámit obci. A obec by se tím stala vlastníkem zvířete, s výjimkou z divočelých koček. Je to celé dotažený nápad. Budou mít na takové řešení obce dost kapacit? Jak poznat zvíře bez pána? A opravdu víme, co je pro kočky nejlepší? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
1: Ve vysílání srdečně vítám, bohužel na dálku, spoluautorku návrhu poslankyni vládní strany SPD Lucii Šafránkovou. Dobrý den.
22: Dobrý den vám i posluchačům.
1: A diskutovat bude s bývalým poslancem dnes místopředsedou Sdružení místních samospráv Tomášem Dubským z Hnutí STAN, který je starostou obce Vysočina na Chrudimsku. Hezký den.
23: Dobrý den, přeji hezké dopoledne.
1: Tak pane Adámo, na úvod základní otázka. Je podle vás dobře, že mají do budoucna, pokud to tedy schválí sněmovna, podepíše prezident a tak dále, kastrace bezprizorních kocourů a koček zajišťovat a platit obce, paní Šafránková? Jaké jsou důvody pro to, aby tato zodpovědnost ležela jednoznačně na obcích?
22: Ano, za mě určitě, protože dlouhodobě nám stoupají případy bezprizorních koček, opuštěných koček bez pána, které se nám přemnožují, což samozřejmě sebou nese další důvody k tomu, proč ty kastrace jsou nutné na těch obcích provádět. Ať už z různých epidemiologických pohledů, ať už z pohledu šíření například toxoplasmozy, různých zoonóz a podobně. Takže za mě je to určitě nutné i z hlediska toho, když se díváme na to samotné zvíře, které nemá veterinární ošetření, které nemá kvalitní krmivo, nemá prakticky nic, tak fakticky to zvíře na té ulici se stává týraným, které se nám dále nekontrolovaně množí.
1: Tak pane Dubský, co říkáte na tyto argumenty? Není správné, že se zákonem stanoví jedna strana odpovědná za to, že nebude docházet k nárůstu populací těchto zvířat, které v podstatě živoří na ulicích, hrozí jim epidemie, přemnožení a kastrace je tedy podle vaší předřečnice nutná?
23: Tak za mě určitě je správně, že se této otázce dlouhodobě věnujeme a tomu se vlastně věnovala i minulá vláda a minulá sněmovna. Nicméně to, co je v tuhle chvilku připravený v poslanecké sněmovně, tak to určitě nevyřeší to, co by to řešit mělo. Aba naopak tomu, že tomu ještě hodně to může tento problematiku poškodit.
1: Je tam spousta věcí,
23: které vůbec nejsou dořešený a já, ano, určitě. A bohužel to neprošlo klasickým připomínkovým řízením, takže obce nebyly vlastně přizvaný. Paní Trko, já když jsem teď přijížděl do své kanceláře, tak jsem po cestě potkal asi 3 kočky volně pobíhající po vsi. Věřím tomu, že všechny mají svého majitele, ale ve chvíli, kdy tato novela by přišla v platnost, tak kdyby nám ji někdo oznámil, třeba paní poslankyně by nám oznámila, že ty kočky jsou bezprizorní, tak já bych v tu chvilku musel řešit. Musel bych řešit nějakou firmu, kočky odchytit, pak jim nechat vykastrovat a prostříhnout jim ucho. Všechny tyhle věci mně připadají naprosto nedomyslený a ani se mi nechce věřit, že to do té předlohy takhle někdo společně
1: tak
23: dál.
1: Vy sám byste to asi nedělal, pane Dubský, ale samozřejmě na to v diskusi dojde, kdo by byl tím vykonavatelem. Ale paní Šafránková, tady zaznělo více argumentů. Nejprve se chci zeptat, proč to vlastně neprošlo připomínkovým řízením, proč nebyly zřejmě osloveny nebo dostatečně konzultovány na všechna relevantní místa.
22: Tak tato tématika se tady opravdu řeší, diskutuje se o ní několik let, ale nikdy se nestalo nic, že by se to přeneslo právě na půdu poslanecké sněmovny do legislativní podoby. Já dlouhodobě se touto problematikou zabývám, protože sama jsem chovatelkou koček. Nicméně opravdu to, co sleduji ve veřejném prostoru, tak mě nenechává chladnou a myslím si, že je opravdu potřeba legislativně a bylo to potřeba už co nejrychleji otevřít. Naše novela se navíc netýká pouze kastrací koček na obcích, ale týká se i dalších věcí, které jsou důležité na posílení ochrany zvířat proti týrání. Ať už to, že zvyšujeme dolní hranici pokut v druhé novele dolní hranici trestů za týrání zvířat, tak také posilujeme například institut náhradní péče o týraná zvířata. Také zavádíme například předběžný zákaz chovu, aby se zabránilo tomu, aby ta osoba, která byla zvíře odebrána, ještě před končením vlastně toho řízení si pořídila další zvířata. Také
1: rozumím vám. Já akorát
22: celou
1: chci
22: řadu dalších důležitých věcí. A opravdu si myslím, že už tady není na co čekat, protože opravdu víme, že ty kočky se nám čím dál tím více množí. A pokud nebudeme dělat vůbec nic, tak se stane to, že potom opravdu se dostaneme do situace, kdy to bude navíc nákladnější. Bude to potřeba daleko víc veterinárních lékařů a myslím, že do této situace se nikdo dostat nechceme.
1: Tak pane Dubský, co říkáte na ten argument, že když to ještě trošku zveličím, tak kočky se mohou množit v koloniích téměř až geometrickou řadou, 3 vrhy za rok. Není lepší aspoň něco dělat? Nenazrál ten čas do té míry, že lepší nějaké řešení, rázné řešení, než zase čekat dál?
23: Já teda za prvý jsem neslyšel tu odpověď, proč to neprochází klasickým způsobem a proč se k tomu obce a města nemohly vyjadřovat, ale to se třeba ještě dostechnem. Já bych byl hrozně
1: Argument zazněl, já jsem to pochopila tak, promiňte pane Dubský, že se o tom debatuje i spoustu let, tak možná, že už to bylo dostatečně podle paní poslankyně prodebatováno.
23: Ano, v minulém období jsme ve sněmovně řešili takzvanou petici pro kočku. Já teda jsem v zemědělském výboru byl i zpravodajem tohohle tisku. Proběhlo k tomu několik kulatých stolů a paní poslankyně určitě ví, že vznikla i pracovní skupina na bázi sněmovny a senátu. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by někdo z předkladatelů se tady o to téma nějak výrazně zajímal, že by navštívil některý z těch kulatých stolů, případně se účastnil té pracovní skupiny, ale to bych se vracel do historie. Určitě je dobře, že se s tím něco dělat má, ale my dneska dostáváme jakoby informaci, že se s tím nic nedělá, ale od toho tady právě máme samosprávy, které v řadě případů už to řeší. Já třeba mohu použít příklad naší obce, kdy jsme zavedli od letošního roku takzvaný kastrační program, kde lidem přispíváme na dobrovolnou kastraci jejich koček a kocourů a v případě, že kočka je zatoulaná, tak to platíme celý. Jiný problém řešíme v obci, která má 100 lidí a jiný problém řešíme ve městě, který má třeba 100 000 lidí. A tímto zákonem my ty povinnosti navlíkáme vlastně na všechny stejný a vůbec se nezohledňuje, že tady máme samosprávu, která by to mohla řešit tak, jak v tom místě to nejlépe zná a nejlépe umí. A dneska už to dost často dělá.
1: Tak z vašich slov by mohlo vyznít, že v podstatě už se to řešení nějakým způsobem děje a že by tedy jsme nemuseli hned teď přijímat takové opatření, které, jak jste řekl před chvílí, nic vlastně moc nevyřeší a může dokonce situaci ještě zhoršit. Můžete ještě toto, pane Dubský, dopovědět, co jste tím měl na mysli?
23: Určitě. Já jsem vlastně o tom začal mluvit už v tom mým příběhu dnešního příjezdu, protože tato opatření může řada lidí zneužívat, může to využít jako určitý nástroj, jak si vyřizovat nějaké svoje nejasnosti s obcí, s městem, může nahlásit, že kočku vidělo, obec by v tu chvilku hned měla konat, v případě, že konat nebude, tak už je to v zákoně a už vlastně koná protizákonně, takže ve výsledku to může vést i k tomu, že lidi potom už budou říkat, no, vy jste nám to hlásili včera, my už znova to řešit nebudeme. Takže ty obce ty řešení umí a spíš by to mělo jít cestou podpory, osvěty, případně i nějakého dotačního programu, ale to ne snad z důvodu financí, ale spíš z důvodu, aby stát a kraje ukázali, že to opravdu řešit chtějí. Takže tohle je podle mě cesta, která by dneska měla jít. Navíc na rovinu máme teďkom tady centrální evidenci psů od letošního července a i Evropa tady v tom připravuje nějaký novely a nějaké novinky, tak pojďme těmi postupnými kroky, které tady nastavené byly, a posuneme se dál.
1: Já bych s dovolením ještě zůstala u těch koček, teď pro tuto chvíli psi odložme, ale zaznělo tady paní Šafránková od pana Dubského, že obce to řešení umí. Vy s tím budete souhlasit, protože to bychom asi nemluvili o koloních koček a o jejich přemnožení. Do jaké míry to ty obce vlastně dokážou řešit? A jak se díváte na argument, že ten zákon, což zdá se být velmi jako případná kritika, že ten zákon nerozlišuje mezi malými a velkými obcemi?
22: Tak já na to budu reagovat tím způsobem, že ano, skutečně dneska už některé obce to skutečně umí, některé města i obce kastrační programy dělají a přináší to opravdu velké přínosy. Myslím, že s tím vůbec nemají problém a tam, kde ten kastrační program už dávno dělají, tak tam ten problém dneska v žádné velké míře nemají, ale jsou to opravdu, dá se říci, desítky případů prostě, kde se stane někde nějaká kolonie, ale už to dneska umí vyřešit.
1: Dobře, a takže tyto by to nepotřebovali, ano.
22: A pak tady máme na druhé straně obce, kde zkrátka řada dobrovolníků nebo i lidí, kteří najdou nějakou kolonii koček, kterých se to týká, nebo opravdu opuštěných koček a opuštěných koček bez pána, tak se obrátí právě na daného starostu, který to vůbec neřeší a odmítá jakékoliv řešení. A bohužel těchto případů nemáme také vůbec málo. Takže vnímáme potřebu opravdu to sjednotit po celé České republice. Navíc my se určitě jakýmkoliv dalším debatám nebráníme. Teďka je novela po prvním čtení, jsme před jednáním výboru životního prostředí, což je garanční výbor. A opravdu si myslím, a i minulá vláda si musí tady sama podívat sama sobě do očí, že v tom neudělali vůbec nic. A těch peticí tady máme celou řadu. A není to jenom petice za kočku, ale máme tady opravdu stovky dalších petic, které se tímto tématem zabývají a bojují za to, aby ty kastrace byly povinné.
1: Dobře, mně jde o řešení samotné situace. Já se hned budu ptát pana Dubského, ale ještě mi vysvětlete, jak se stavíte k té kritice, že v obcích by mohlo nastat zneužívání toho zákona. Ještě připomenu, že do občanského zákoníku se má přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel nález oznámit obci. Není asi úplně jasné, co se bude dít, když to člověk neoznámí, respektive co bude dělat starosta či starostka nebo zástupce, když dotyčný zvíře přinese, co bude dělat, když ho nepřinese, takové věci. Jak se díváte na ten argument zneužití?
22: Já si myslím, že může se stát, že v nějakých jednotkách případů, tak jak ale úplně u všeho, co tady veškeré zákony máme, tak se zkrátka stát může. To nikdy nevymítíme na nulu, to prostě nejde. Na druhou stranu, my tady jasně definujeme, kterých koček se to týká. Myslím, že to tady nezaznělo a je to velmi důležité. Navíc na to ještě teďka připravujeme, již jsem podala právě na garanční výbor pozměňovací návrh, který jasně definuje, co je pojmy toulavé koček, kočky, potom opuštěné kočky a kočky bez pána, aby bylo zřejmé, jak v těchto případech postupovat. A když to řeknu vlastně úplně zjednodušeně, tak ve všech případech, kdy bude mít někdo třeba pochybnost o tom, zda se jedná o to zvíře toulavé nebo opuštěné nebo bez pána, tak bude zvíře vždycky považováno za zvíře toulavé. A když bude považováno za opuštěné, tak se dá považovat vlastně jenom tehdy, pokud si ten nálezce nebo osoba, která provádí odchyt, bude jistý tím, že se jedná o zvíře opuštěné, což je třeba zvíře uvázané v lese nebo vyhozené do popelnice. A zvíře bez pána, to je, pokud je zase ten nálezce nebo ten, kdo provádí ten odchyt, jistý tím, že se jedná o zvíře bez pána, například chování toho zvířete, kde je úplně zřejmé, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem. To jsou třeba ty kočky, které najdete prostě u kravína, u zemědělského družstva, kde tam žijí kočky, které už dneska jsou opuštěné a narodí se jim noví potomci.
1: Pane Dubský, já jsem zaznamenala v médiích, že jedna z výtek představitelů obcí se týkala právě proto, že není úplně jasné, jak by měli zástupci vesnic, městeček zjišťovat, který kocour je jaký, kdo má pána, kdo nemá pána. Teď jste slyšel tady téměř vyčerpávající vysvětlení od paní poslankyně. Stačí vám to? Je už tedy z vašeho pohledu teď jasně definované, kdo je opuštěná kočka, kdo je toulavá kočka, kdo je zvíře bez pána a tak dále?
23: Já to nechci nějak zlehčovat, protože to je opravdu velké téma. Nevím, jestli kočka to bude mít na cedulce na krku, asi pravděpodobně ne. Ale já bych ještě dvě věci použil. Za prvý moc jako vstřícně beru to, že paní poslankyně řekla, že teda teďkom, když už předtím na to trošku zapomněli v tom procesu, takže by nás tomu přizvali, tak to beru jako to beru jako zprávu, která zazněla v veřejném prostoru a musím říct, že my jako Sdružení místních samospráv jsme této diskuzi okamžitě připravení.

0: jednou, ale ta kočka byla zdivočelá, my jsme už tu povinnost neměli, tak nám to vlastně celý padá pod stůl.
1: No a počkejte, ale teď jste slyšel před chvilkou od paní Šafránkové, že předkladatelé, nebo já jsem to tak pochopila alespoň, že už ty definice vyjasněné mají. K vám se to ještě nedoneslo, ano?
0: Mají, akorát to zapomněli říct těm kočkám. Já teda se přiznám, že jsem v nějakém střetu zájmu. Máme doma tři kočky, ty nám běžně chodí po vsi a já si nejsem jistý, že můj soused pozná, jestli to je kočka toulavá, zatoulaná, opuštěná. Ty kočky se prostě pohybují volně a já nevím, jestli paní poslankyně zná, jak to funguje na venkově, protože ona tady mluví o těch extrémních příkladech a tam já s ní naprosto souhlasím.
1: No ale
0: tam
1: čeho se vy obáváte konkrétně? Co by majitel koček?
0: Jako majitel koček mě tam vadí několik věcí. Za prvý, já nechci, aby naši kočku pořád někdo odchytával a kontroloval, že to je naše kočka. Za druhý, už si vůbec neumím představit, že by se mě odpoledne vrátila s prostřiženým uchem v roce 2026. To už se pojďme radši bavit o tom čipování a postupně ho zavést do naší legislativy. A proto jsem předtím hovořil i o těch psech, byť jsme se o toho jakoby vzdálili, ale tam šlo o to, že už dneska systém tady existuje. Pojďme se na to podívat pohledem roku 2026 a pojďme prosím brát samosprávu jako našeho partnera, ne jako našeho protihráče, protože ta samospráva má řešit ty problémy v území. Od toho tady je. A jestliže my tady vytáhneme některé příklady, které jsou opravdu hrozný, a v tomhle já s paní kolegyní naprosto souhlasím, tak tam prostě má konat ta obec, má konat to město. A ten stát mu v tom má být nápomocen a pomoct těma zákonama, aby ta samospráva to mohla dělat co nejúčinněji a co nejlépe. Ale ve chvíli to děláme opačně, že něco někde upečeme si dohromady a pak to té samosprávy jakoby nařídíme, tak to nikdy dobře nefunguje.
1: Aha. Tak já paní Šafránková, toto poslední, reagovat. Co zaznělo, můžete na to reagovat?
2: Já bych se jenom dovolila krátce reagovat, že v místech, kde už dneska kastrační programy probíhají, tak ta obec nebo město dá dlouhodobě dopředu na vývězku, že tehdy od třeba 13 do 19 hodin bude probíhat odchyt koček ke kastraci. A ti majitelé, kteří ty kočky mají, tak pro ně není problém, aby si ty kočky na tak krátkou dobu zabezpečily ve svých domácnostech. Určitě to není tak, že tady kolegovi někdo bude jeho kočkám kastrovat nebo zastřihovat uši a podobně. Myslím si, že tady jdeme úplně do nějakých krajností a jsou to opravdu ty argumenty, které jsou jenom proto, proč to zdržovat, proč to nejde. A co se týká k té evropské legislativě, tak pan kolega by určitě bude tady vědět, že teprve za 4 roky budeme přinášet čipování koček, které jdou ale na trh, ať už jsou to kočky v zájmovém chovu nebo kočky z útulku, tak ty budou mít povinnost čipovat. A za dalších 15 let se to bude týkat všech dalších koček. Takže nevím, já už opravdu čekat nechci, protože já s těmi zvířaty soucítím, které dneska trpí a je potřeba to dělat.
1: Pane Dubský, chci se zeptat, proč samosprávy doporučují počkat na evropské nařízení o životních podmínkách psů a koček, které má sledovatelnost zvířat řešit systémově. Nemyslíte si, že je lepší skutečně tu situaci řešit teď a tady s tím, že posléze se ty předpisy budou nějak měnit, ale tohle je život, to je politika.
0: Ale to je právě to, o čem se hovoří. Ono se to dnes a tady řeší. Ty obce to opravdu řeší. Tady je řada příkladů, kde to prostě skvěle funguje. Ty možnosti legislativní k tomu už dneska máme. To, že my jako něco nařídíme a ještě něco takhle jakoby zvláštně, tam předtím, vy jste to říkala hezky, jako dneska, když někdo to nahlásí, tu naší kočku, když o ní mluvíme, tak já v tu chvíli bych měl konat. Tohle bude v zákoně. To nebude jako, že se o tom bavíme. To bude v zákoně a já jako starosta bych měl okamžitě konat. To znamená, že bych měl tu kočku odchytnout, zjistit, jestli je toulavá, zaběhnutá, opuštěná, zdivočelá a pak teprve říct ano, ne, to je v pořádku, tohle kočka je OK, je pouštím zpátky.
1: Tak,
0: ale
1: dobře.
0: Ona mi zítra zase půjde ven.
1: Naznačujete, tomu, že by to možná obce nezvládly, co se týče kapacit. Paní Šafránková, jak ten zákon řeší pomoc těm obcím, které třeba na to nemají lidi, nemají na to finance? To je jeden z vážných argumentů, že jakmile se taková věc, taková povinnost ocitne v zákoně, tak to zákon by neměl být cár v papíru a nehrozí tady, že se přijímá něco, co se v praxi bude hodně těžko naplňovat?
2: Tak už dneska tady máme řadu organizací, které se zabývají kastračními programy. Řada těch obcí a měst, jak už jsme se bavili na začátku, to dnes dělá. Ten starosta má možnost, ať už prostřednictvím obecní policie, která má například odchytovou službu, to se týká zejména

0: větších měst.
1: Aha.
0: A v případě těch malých obcí tak může využít kastračních spolků, které to dnes již dělají, ale také se může domluvit i s místními lidmi, kteří už dneska vlastně na základě své dobrovolnické činnosti chodí ty kočky krmit za svoje vlastní náklady. A to je úplně strašné.
1: Čili nepočítáte.
0: Zaplatit jim kurz k odchytu, který by pomáhal vlastně zejména na těch malých obcích s tím, aby to zvíře bylo odchyceno a dodáno k veterináři k tomu zákroku. Takže ty možnosti je tady celá řada a to je opravdu už na té obci, jaký způsob nebo jakou možnost si vybere. Ale kdo chce, opravdu hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A já si myslím, že tady těch způsobů, které dneska velmi dobře někde fungují, někde bohužel nefungují vůbec, tak opravdu ten starosta jich může využít.
1: Tak pane Dubský, neměl by to být takový, teď to je moje přehraná interpretace, takový trochu bič na ty starosty a starostky, kteří tu situaci nejsou ochotní řešit a neřeší ji? A nebo myslíte, že jsou opravdu objektivní důvody, proč to některé obce nezvládají a stát by měl udělat něco víc?
2: Já tady v tom jakoby naprosto souhlasím. Já jsem i v minulosti se té tematice opravdu hodně věnoval a i jsem jezdil jak do těch velkých měst, tak na těch malých obcích jsem to diskutoval s těmi starostkami a starosty. A tady teď je jakoby podsouvaný, že obce to neřeší, nic nedělají. Ale mě by hrozně moc zajímala odpověď od paní kolegyně, co ona bude dělat, když už jsme mluvili o těch našich kočkách, když mě každý den bude někdo hlásit, že tahle kočka je problémová.
1: Tak jo, co budete dělat, prostě ten zákon... poslankyně, co má dělat taková starostka nebo takový starosta?
2: Má jí pořád odchytávat každý den?
0: Tak. Ne, to určitě ne. A tady se opravdu, jak už jsem tady říkala na začátku, jasnou definici, kterou teďka měníme pozměňovacím návrhem, který teprve půjde na garanční výbor.
2: Tak říkala, ale jak já to poznám na první pohled? Na ty
1: no
2: kočky,
1: bude mít zastřižené ucho, ne?
0: Ne. To se dělá,
2: já doufám, že tohle se nikdy nepodaří prosadit. Jako, jo.
0: Ne, to se
2: přece,
0: dělá.
2: My jsme v roce 26, my přece nebudeme stříhat kočkám uši a celý nikdo nezlobí jako nikdo. Jo.
1: Tak jak se to pozná, paní poslankyně?
0: Omlouvám se, týká se to zastřižení ucha a z té definice je úplně jasné, pokud se to zvíře najde například vyhozené do popelnice nebo uvázané u stromu nebo je úplně samostatně, anebo se týká o zvíře, že je z toho úplně jasné, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem, tak tam je to úplně přeci zřejmé. A pokud uvidíte kočku v dobrém výživovém stavu, která nemá viditelné známky nějaké nemoce a podobně, nebo kolonii koček, tak přeci, já si myslím, že tady máme všichni zdravý rozum a ta definice už tady o tom
1: děkuji
0: mluví
1: vám.
0: Naprosto jasně.
1: Zbytek snad probereme někdy příště. Pro tuto chvíli děkuji za debatu poslankyni SPD Lucii Šafránkové a Tomáši Dubskému, místopředsedovi Sdružení místních samospráv. Díky moc a ať se daří v tomto nelehkém tématu. Naslyšenou.
0: Mockrát vám děkuji za pozvání.
2: Hezký
0: den.
2: Že budem přizvaný. Děkuji,
1: od mikrofonu,
2: den,
1: od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Co je to státní dluh?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
5: Bylo 15 hodin, odpolední plus, v pátek 28. srpna pokračuje. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas Plus.
5: Americká válka proti Íránu trvá už půl roku a americký prezident Trump teď prohlašuje, že na její ukončení nespěchá. Místo vojenských akcí se na íránský režim snaží tlačit ekonomicky. Půl roku konfliktu za chvíli shrneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou. Polsko chce být součástí jaderného odstrašení NATO, ale nechce mít na svém území jaderné hranice. Hlavice, jak to vyřešit? A jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk? To se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu, by ale mohla pomoci exhumace Masarykových ostatků. I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
6: Přeji pěkné odpoledne. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 547, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni.
7: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
8: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
7: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o miliardu korun víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
9: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
7: Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Téměř 50 tisíc Islanďanů už odevzdalo své hlasy v referendu, ve kterém se rozhoduje o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili takzvané předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem.
10: Podle radnice v Reykjavíku je takto velký zájem o předběžné hlasování překvapivý a naznačuje, že o referendum je v zemi zájem. Voliči ho totiž využívají víc, než tomu bylo při posledních parlamentních i prezidentských volbách. Zvláštní volební místnosti mohou Islanďané využít zhruba 3 týdny před samotným referendem a pokud v nich hlas odevzdají, mají právo změnit názor. Hlasovací lístek je v zapečetěné obálce a volební komise kontroluje proti počítačovým systémům, zda jde o poslední odevzdanou obálku nebo zda mají hlas vyřadit. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
6: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
11: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlípka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
12: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
11: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
13: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
11: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
6: Američtí ochránci lidských práv dnes chystají výroční pochod na Washington, tentokrát za ochranu volebních práv. Organizátoři tak reagují na nedávná soudní rozhodnutí, která podle nich ve Spojených státech oslabila klíčové záruky proti rasové diskriminaci při volbách. Účastníci akce chtějí zároveň připomenout 63. výročí manifestace, na které pronesl slavný projev kazatel a aktivista Martin Luther King. Do dějin se zapsal hlavně slovy I have a dream, tedy mám sen. Takzvaný pochod na Washington se tehdy konal poprvé kvůli boji Afroameričanů za občanská práva. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Více než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
14: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
6: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takhle to bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častěji situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
15: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
6: Teď informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Brna pojedete zhruba 50 minut v koloně ze 173. až na 196. kilometr. Na D8 z Drážďan do Prahy se za sjezdem na Litoměřice na 39. kilometru po ranním požáru kamionu projíždí stále jen levým pruhem. Kolona ze 43. kilometru vás zdrží až 20 minut. Na D1 z Prahy na Brno počítejte se silným provozem za Prahou od Pražského okruhu z 10. kilometru. Pojedete v nesouvislé koloně asi zhruba 25 minut až na 23. kilometr. Přejeme klidnou jízdu. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Na východě bude ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
5: V pátek 28. srpna v 15 hodin 8 minut. Zdraví vás Renata Kropáčková. Před půl rokem, poslední únorový den, zaútočili Spojené státy společně s Izraelem na Irán. Konflikt, o kterém původně americký prezident Donald Trump mluvil jako o akci na pár týdnů, se sice aktuálně vojensky uklidnil, ukončený ale zdaleka není. Podle údajů íránských úřadů americké a izraelské údery od února zabily 3,5 tisíce lidí, civilistů i vojáků. Pentagon přiznává smrt 18 amerických vojáků, dalších více než 750 bylo zraněno. Vývoj americké války proti Iránu celý půl rok sleduje i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, kterou teď zdravím do Jordánska. Dobrý den.
16: Pěkné odpoledne.
5: Iránský režim na začátku roku krvavě potlačil protesty, které spustila mimo jiné špatná ekonomická situace. Jak teď na Iránce válka dopadá?
16: Tak tu ekonomickou situaci ještě víc zhoršila. Potraviny například podle iránských statistiků meziročně zdražily o 128% a válka změnila také vztah mnoha Iránců k Americe a Západu obecně. Už v dubnu jsem například od některých Iránců, kteří jinak byli k iránskému režimu kritičtí, slyšela při cestě na turecko-iránskou hranici, že vlastně nechápou, o co se Donald Trump snaží. Jedna žena dokonce prohlásila, že neví, jestli se Trump pokouší je zachránit nebo spíš zabít. Americko-izraelské údery změnily ale taky iránské vedení bez toho, aby to mohli samotní Iránci ovlivnit. V prvních minutách konfliktu údery totiž zabily iránského nejvyššího duchovního vůdce Ajatolláha Alího Chameneího.
5: Se začátkem války taky nejspíš mnoho lidí na světě zjistilo, co je přesně Hormuzský průliv, jak je důležitý. Klíčová užina pro námořní dopravu byla před začátkem války pro plavbu volná, ale pak si z ní udělal Irán vyjednávací páku a prohlásil ji za uzavřenou. Kolik lodí se přes průliv dostalo v posledních dnech?
16: Námořní data ukazují, že je to okolo 10 až 20 lodí denně, což je tedy naprosto zanedbatelné ve srovnání s více než stovkou lodí, které úžinou proplouvaly před začátkem války. Jenže ta data se ještě můžou změnit. Konflikt totiž jak se změnil i to, jakým způsobem teď lodě tu kritickou úžinu překonávají. Mnohé se totiž vypínají komunikační systémy a mizí potom z námořních dat, aby se vyhnuli íránským útokům. Při nich v tom průlivu zemřelo nejméně 20 námořníků. Roste a taky kvůli tomu riziko případné ropné havárie, protože úžinou proplouvají i lodě naložené ropou. Před válkou to byla dokonce pětina celosvětové spotřeby ropy. To množství ale kleslo a i kvůli tomu narostly po celém světě jak ceny paliv, ale třeba i průmyslových hnojiv a potravin.
17: Konflikt taky zamíchal dynamikou ve státech kolem Perského zálivu, které hlavně v březnu čelili odvetným úderům Iránu, především na americké základny. Jak se teď státy zálivu staví k zajištění své bezpečnosti?
16: Už nejspíš nebudou tak moc spoléhat na tu americkou přítomnost. Při těch odvetných úderech Tehránu bylo taky mnoho amerických základen poničeno, takže už je jenom praktická otázka, jestli se na ně dá vůbec vrátit a jestli to budou jednotlivé státy vůbec chtít a v jaké míře. Určitý prostor by místo Ameriky mohla dostat třeba Evropa, ale teď vidíme hlavně rozšiřování regionálních aliancí, například to nedávné rozšíření obranného paktu mezi Saúdskou Arábií a Pákistánem o Turecko. Teď třeba s Pákistánem podepsal obranou dohodu i Kuvajt. Naopak Katar a Omán, zdá se s tou situací snaží vyrovnávat spíše přes jakýsi otevřenější vztah k Tehránu. Oni jsou aktivní v těch přímých vyjednáváních. No a pak jsou tam také Spojené arabské emiráty, na které tedy hlavně v březnu mířilo nejvíc těch iránských střel a dronů. Emiráty jsou vnímané jako nejvstřícnější stát vůči Izraeli v regionu. Naopak proti Tehránu teď přitvrdili a vyhlásili obchodní embargo. No a co se týče Izraele samotného, ten byl v úderech proti Iránu aktivní v prvních měsících. Teď ale dál okupuje území na jihu Libanonu, který se po odvetných úderech hnutí Hezbollah na Izrael v březnu stal takovou vedlejší linkou toho konfliktu, při které ale zároveň podle libanonských úřadů zemřelo vlastně víc lidí než v samotném Iránu.
17: Spojené státy v tom konfliktu zatím nedosáhly ničeho z toho, co prezident Trump označil za americké cíle. Jak teď hodlá naložit s válkou, kterou začal?
16: Tak pákistánští a katarští mediátoři se sice snaží domluvit otevření Hormuzského průlivu a taky obě strany přesvědčit k diplomatickému řešení. Donald Trump teď ale úplně nejeví zájem o návrat k podmínkám té červnové dohody, která měla tedy zajistit 60 dnů klid zbraní, ale taky klid pro nějaké trvalejší ujednání toho konfliktu. To ale vydrželo sotva pár týdnů. Spojené státy teď pokračují v té blokádě iránských přístavů. Tento týden taky oznámili nové sankce, kterými se snaží ještě víc přeškrtit iránskou ekonomiku. Jestli to bude mít nějaký rychlý efekt, tak k tomu jsou mnozí analytici spíše skeptičtí. Tehrán ty americké kroky označil za ekonomický terorismus, požádal taky OSN, aby je třeba projednala Rada bezpečnosti. Donald Trump na začátku měl vůči Tehránu požadavky na úplnou iránskou kapitulaci, na změnu režimu, opuštění jaderných ambicí Islámské republiky. Pak se ta diskuze smrskla právě na otevření Hormuzského průlivu a taky zbrždění tehránského jaderného programu. A mezi Američany za toho půl roku taky rekordně klesla podpora Donalda Trumpa. Pro mnohé totiž porušil ta očekávání, pro která ho před téměř dvěma lety volili. Já jsem i při tom reportování ze Spojených států tehdy mnohokrát slyšela požadavek na to, aby byl levnější benzín a Spojené státy nešly do dlouhých komplikovaných válek. To se teď tedy nenaplňuje.
17: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkuji moc. Naslyšenou.
16: Pěkný den, naslyšenou.
17: My téma půl roku války na Blízkém východě probíráme po celý den a to hned z několika úhlů pohledu. V Ranním plusu mluvila kolegyně Daniela Vrbová s Kasrou Youssefem, který pochází z Iránu, ale dlouhodobě žije v Praze. Zajímalo ji, zda má s rodinou uvnitř Iránu snadnější spojení než na začátku konfliktu.
18: Ano, to rozhodně je. Internet celoplošně zavedený zpátky je v plném proudu, akorát pořád jsou tam represe a musíte přes VPN. A co se týče zpráv, jak se tam žije, tak co se týče ekonomické situace, tak v momentální chvíli $1 je 2 miliony iránských rialů. Dále pokračují popravy politických vězňů protestů v lednu, ale na druhou stranu i ti, kteří stáli za režimem, tak postupem času začínají ztrácet naději, že se ten režim ani o ně nedokáže postarat.
19: To znamená, že ano, vy jste připomněl ty protesty, které se uskutečnily před zahájením americko-izraelských útoků. Iránci vyšli do ulic a protestovali proti režimu. To znamená, že i ti skalní stoupenci toho režimu teď začínají pochybovat, anebo ty údery tu společnost stmelily tím, že se našel ten vnější nepřítel?
18: To si rozhodně nemyslím, že tu společnost tmelili, protože před 6 měsíci, jak jsme spolu mluvili nebo s vašimi kolegy, tak byla tu obrovská částka Iránců, kteří ty útoky vítali. A ti, kteří právě byli zastoupenci toho režimu, tak jsou zklamaní z toho, že ani ekonomicky se ten režim nedokáže o své přívržence postarat. Takže ta společnost je dost teď rozdělená, možná i víc než na začátku války.
19: V červnu podepsali Irán a Spojené státy memorandum o porozumění, které v půlce srpna vypršelo bez pokračování. Co tahle nejistota, co bude dál a neexistence dalších jednání vlastně znamená pro běžný život v Iránu?
18: Ono to v podstatě lidi začali svým způsobem ignorovat a cítí takový beznaděj, že snažili se svrhnout režim a zároveň se jim to nepovedlo, přišli o své blízké, dochází pořád k těm popravám, ale pořád uvnitř tam někde dole doufají, že se něco zvrtne a budou moct zase zasáhnout proti tomu režimu. To je aspoň zpráva od lidí, který mám já. Z druhé strany bych vám hál, jak to probíhá u přívrženců režimu.
5: S Kasrou Youssefem, který z Iránu pochází, mluvila v Ranním plusu Daniela Vrbová. A teď přidáme americký pohled na celý konflikt s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem, komentátorem serveru Téma 21. Vítejte, dobrý den.
20: Dobrý den.
5: Jak už zmínila naše blízkovýchodní zpravodajka, tak podpora Američanů válce na Blízkém východě se trvale klesá, pouze podle aktuálních průzkumů jich je 31%, kteří tu americkou vojenskou akci podporují. Co Američanům vadí především?
20: Tak těch věcí je několik. Donald Trump sliboval, že nebude rozpoutávat nové, jak on sám řekl, nekonečné války na Blízkém východě a tohle prostě už není nějaká krátká vojenská letecká kampaň, kterou by mohl omluvit tím, že prostě nejde o nějaký dlouhodobý vojenský konflikt. I když tady nejsou zatím zapojeny pozemní jednotky, tak prostě ten konflikt trvá příliš dlouho a má příliš matatelné následky na to, aby to prostě Američanům mohl prodat jako úspěšný a krátký a pro Američany bezbolestný zásah. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě na ně dopadají zvýšené ceny benzínu nebo paliv obecně. A pro Američany je to, bych řekl, možná ještě citlivější než pro nás, protože tam ta možnost se vyhnout řízení je výrazně omezenější než třeba v Evropě. Hmm.
5: Zůstává na jeho straně aspoň takové to tvrdé jádro voličů, které je spojeno i s hnutím MAGA, nebo i tam dochází ke změně postojů k drolení jednoty? Je to možné vyčíst z průzkumu? Pardon.
20: Ne, v pořádku. Já bych to viděl tak, že ono, samozřejmě ti lidé, kteří prostě 100% věří Trumpovi a pro které vždycky byl především Trump tím majákem nebo styčným bodem, tak tam ta jednota pořád ještě je, ale mnoho lidí na začátku už té vojenské akce proti Iránu, tak přestože byli z prostředí toho hnutí MAGA, lidé jako třeba Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greenová, tak se proti Trumpovi dost ohradili a proti té válce proti Iránu. A i tady můžeme sledovat nějaké štěpení, ale pořád bych řekl, že těch 30% celkově možná americké společnosti, tak to jsou lidé, kteří prostě Trumpovi věří, ať se děje, co se děje.
5: Lze z těch výroků amerických představitelů číst, že má Washington nějakou jasnou strategii, která vede k vítěznému cíli, ke konci toho konfliktu, nebo jsou to víceméně takové náhodné pokusy, kdy Trump hledá vlastně způsob, jak z toho konfliktu nějak odejít bez větších politických ztrát?
20: Bohužel to nevypadá na to, že by tam ta strategie byla, už od začátku to spíš působí jako improvizace, že prostě v okamžiku, kdy ten scénář neodpovídal tomu, co si možná Donald Trump myslel podle některých zpráv, co se mu snažil říct nebo respektive vštípit Benjamin Netanyahu, že to bude rychlá akce, že režim padne, jakmile zabije vlastně jeho představitele, že se to bude podobat Venezuele, tak si myslím, že od té chvíle sledujeme nějakou prostě americkou snahu Irán dotlačit k jednání za alespoň trochu přijatelných podmínek pro Spojené státy americké, a zatím výsledky nemá. Já bych nevylučoval do budoucna, že je mít bude. Já neznám, nejsem odborníkem na iránský režim, nevím, jak moc je dovnitř stabilní. Slyšeli jsme, že ta podpora tam asi nebude úplně vysoká. Ty ekonomické potíže tam jsou naprosto neoddiskutovatelné a ta americká strategie, to znamená třeba ta ropná blokáda, která má režim odstřihnout od příjmu, spolu tedy s nějakým, dejme tomu, zpřísněním sekundárních sankcí nebo zavedením sekundárních sankcí pro ty státy, které Iránu pomáhají, by mohla nějakým způsobem ten režim ještě dále jako podkopat, ale to si opravdu netroufnu říct, jak moc je to pravděpodobné, a zase to působí až jako plán B, v okamžiku, kdy ty letecké údery se prostě s úspěchem nesetkaly.
17: Ano. Dokážou této situace využít ve svůj prospěch demokraté? Snaží se využít dopadu války na Američany i třeba v těch nadcházejících volbách, těch midterms do kongresu? Bude tam nějaký patrný výsledek?
20: Určitě ano, byť bych řekl, že ta rozhodující věc tady nebude přímo možná ta válka, když otázka je, k čemu ještě dojde do té doby, ale ty ceny paliv, o kterých jsem mluvil, protože zaprvé samozřejmě ono se to s nějakým zpožděním vždycky potom propisuje i do ceny ostatního zboží, to znamená, nejde potom už jenom o cenu benzínu, ale i o cenu potravin a všeho možného dalšího, takže prostě zvýšená inflace a Donald Trump vyhrál volby z mého pohledu především díky slibu, že tu inflaci sníží a zkrotí, a teď je vlastně v tuhle chvíli vyšší, než když nastupoval do funkce. Takže to bude asi ten hlavní argument. A samozřejmě, pokud by třeba došlo ještě k nějakým výraznějším ztrátám na životech amerických vojáků, nebo se třeba potvrdily ty zprávy o tom, že prostě ministerstvo obrany není schopné, nebo armáda a námořnictvo nejsou schopny adekvátně zásobovat ty jednotky, například letadlovou loď USS Lincoln, tak samozřejmě by se to mohlo přidat. Ale ta ekonomika bude z mého pohledu hlavní.
17: Říká amerikanista Jiří Pondělíček, komentátor serveru Téma 21. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
20: Já díky za pozvání. Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: 15 hodin 23 minut. Polsko chce být součástí jaderného odstrašení Severoatlantické aliance. Nechce ale mít na svém území jaderné hlavice. Po schůzce se zástupcem amerického ministra obrany Eldridgem Kolbym to uvedl náměstek polského ministra Pavel Zalewski. S Kolbym mluvil i o výstavbě stálé americké základny na polském území. Kde by měla stát, ale zatím není jasné. Ve hře je několik lokalit, o kterých si povíme s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Dobrý den. Náměstek polského ministra obrany Zalewski se po jednání se svým americkým protějškem vyslovil pro účast v jaderném odstrašení bez skladování jaderných zbraní v Polsku. Co tím myslel?
21: Pan náměstek Zalewski napsal na svůj účet na síti X, že dávat rovnítko mezi účast na jaderném odstrašení a skladování jaderných zbraní, že to je účelová manipulace, že Polsko je otevřené účasti na jaderném odstrašení, ale bez přítomnosti jaderných hlavic na svém území. Úplně nevysvětlil, v čem tedy má ta polská účast spočívat. To také na síti X kritizovali různí komentátoři nebo ti, kteří četli ten jeho post. Tam poukazovali na to, že zkrátka jedno bez druhého tak úplně nejde. Některé hlasy tam dokonce volali po demisi pana náměstka. Jiní tam psali, že právě to skladování jaderných zbraní a také přítomnost nějakých nosičů, které by to mohly někam dopravit, tak to je to skutečné jaderné odstrašení.
17: Jak to bude se stálou americkou základnou v Polsku, kde by mohla být?
21: Ona by to nemusela být jenom jedna základna, mohlo by jich třeba být i několik, jak uvedl polský náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Měly být specializované podle typu činnosti, které v tom spektru polských ozbrojených sil třeba chybějí. Bylo by to jiné oproti té dnešní situaci, kdy v Polsku už je přibližně 10 000 amerických vojáků, ale fungují tam v takovém rotačním systému služeb, střídají se na několika polských základnách. zónách. Třeba v Poznaní je Camp Kosciuszko, to je takové předsunuté velitelství pozemních sil Američanů v Evropě. U letecké základny v Povidzu je sklad vojenské techniky, kterou používají americké ozbrojené síly, to znamená bojová vozidla, pěchoty, tanky, ženejní mosty, je tam také opravna té techniky. A v Redžikově v Pomořansku, tam je třeba základna velice důležitá evropské protiraketové obrany. Na rozdíl od těchto základen by ale na té stále americké základně žili ti vojáci i s rodinami vždycky několik let. On to není takový úplně nový nápad o tom, že má taková základna vzniknout, podepsal dohodu polský ministr obrany s americkým ministrem zahraničí už v létě 2020. Tehdy za vlády strany Právo a spravedlnost se dokonce mluvilo o názvu takové základny, padlo slovo Fort Trump. Dnes se tedy uvažuje o lokalitách v oblasti hlavně velkých měst, jako jsou Poznaň nebo Wrocław, protože obě mají rozvinutou dopravní infrastrukturu. Poznaň u dálnice A2, Wrocław u dálnice A4, mají letiště, což je důležité pro logistiku, pro dopravu těch vojáků a techniky. Asi by v tomto případě šlo o rozšíření už nějaké stávající základny, nějakých stávajících vojenských polských objektů, ale museli by se tam postavit kasárny, důstojnické domy, zkrátka ubytování, školy také pro děti těch vojáků, obchody, silnice, veškerá infrastruktura.
17: Kolik by na takové základně mělo být amerických vojáků a rovnou se ptám i v krátkosti na to, kolik by tak zhruba mohla stát?
21: Ona taková americká základna, to je takové malé městečko. Polsko by chtělo, aby tam bylo 5000 vojáků, které chtějí Američané stáhnout z Německa. I s rodinami by tam v případě, že by to tady vzniklo, bylo asi 25 000 lidí. No a stálo by to, odhaduje se podle vládních zdrojů, které cituje list Řečpospolita, 10 až 12 miliard zlotých, přepočtu na koruny, to je 650 miliard korun, jenom když to srovnám, tak 7 stanic metra ve Varšavě stálo 33 miliard, takže to rozhodně není malá investice.
17: Tolik Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme. Naslyšenou. No a na závěr této půl hodiny, 15 hodin 27 minut, se vydáváme na domácí půdu. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by ale mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Radiožurnál to zjistilo od zdrojů blízkých vyšetřování. Víc informací teď pro nás má Adéla Burešová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
17: Co by tedy přezkoumání ostatků mohlo přinést?
1: Vyřešit by se tím mohla právě ta příčina smrti, na které se jednotlivé historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto třeba Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to i oficiální verzí minulého režimu.
2: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými. K zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
1: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se ale objevily víceméně záhy po té tragické události a vzniklo tak i více verzí. Jedna oficiální, která mluví o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil a jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu.
17: Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Kdy se jim vyšetřovatelé začali zabývat naposledy?
1: Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak nám potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
22: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
1: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
23: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
1: Na závěr ještě připomenu, že Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii, za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda, to ale pouze krátce, zemřel jen 2 týdny po puči.
17: Dodává Adela Burešová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
17: V 15.30 jsou tu zprávy, které přináší Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
6: Hezké odpoledne. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karl XVI. Gustav označil Haralda za dobré jeho přítele své rodiny i celé země. Popřál úspěch a štěstí novému králi Norska a svému kmotřenci Håkonovi VIII. Kondoloval taky dánský královský pár nebo Buckinghamský palác. Král Harald zemřel dnes ráno, bylo mu 89 let. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dříve obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žhářským útokem stálo Rusko. Uvedla to slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června a od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná měří asi 165 cm, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. A Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělání a kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. V centru vznikl i prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie. Pohled na silnice na dálnici D8 z Prahy do Drážďan se za sjezdem na Mělník na 26. kilometru srazila 2 auta, projíždí se jen jedním pruhem, v koloně z 22. kilometru se zdržíte až 20 minut. Na D8 je problém i směrem z Drážďan na Prahu, za sjezdem na Litoměřice na 39. kilometru se jezdí stále jen levým pruhem, kolona ze 43. kilometru vás zdrží až 20 minut. Na výjezdu z Prahy po D1 čekejte nesouvislou kolonu od Pražského okruhu z 11. kilometru až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce na 23. Celý úsek pojedete až půl hodiny a v Praze Vekbelské směrem na Hloubětínce před sjezdem na Prosek srazila 3 auta v levém pruhu, kolona z Cínovecké je na 4 hodiny. Šťastnou cestu! Do Česka míří bouřky, a to i velmi silné. Výstraha platí až do 4 ráno. Zítra bude na východě zpočátku ještě zataženo s doznívajícím deštěm, jinak má být polojasno až oblačno, jen na horách s ojedinělými přeháňkami a s teplotami do 26, na jihu Moravy do 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza Interview Plus.
7: Ruská armáda se údajně blíží k ukrajinským městům Slaviansk a Kramatorsk. Obě města jsou posledními záchytnými body v obraně Doněcké oblasti. Pokud padnou Rusům do rukou, dokončí se tím okupace celého Donbasu. Začíná páteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
7: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař, který se z Ukrajiny před několika dny vrátil. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Ukrajinská správa města Slaviansk uvedla, že se Rusové přiblížili na 12 kilometrů. Rusové, konkrétně Valery Gerasimov, tvrdí, že jsou to pouhé 4 kilometry. Jak si z toho udělat představu o postupu Rusů?
8: No, v zásadě je dobré nevěřit ani jedné straně a spolíhat se na nejenom propagandistické zdroje, o což se snažím, takže já jsem v kontaktu, co to jde s ukrajinskými vojáky, kteří přesně v tomhle tom úseku fronty na východ a jeho východ od Slaviansku bojují, tak se snažím čerpat informace od nich, ale já mám tu exkluzivitu, že tam opravdu jezdím a jsem v každodenním styku tam s těmi kluky, kteří tam bojují. No.
7: A když říkáte, že nevěříte ani jedné z těch stran, tak co říkají ti vaši přátelé, jak daleko Rusové jsou?
8: Já bych to odhadl něco kolem 8 a 10 kilometrů, protože podle docela ověřených informací už Rusové vlastně vcházejí nebo zalézají do města Mikulajevka nebo Nikolajevka rusky, která je 6 kilometrů od Slaviansku a do jednoho z jeho cípů vlastně už jako začínají pronikat ty diverzní skupiny a Ukrajincům se to moc nedaří zastavit.
7: Slaviansk je považovaný za obranný štít Doněcké oblasti, Kramatorsk za nejvýznamnější velitelské a zásobovací centrum. Zhroutí se podle vás obrana celé oblasti, pokud Rusové ta města obsadí?
8: No tak pokud ta města obsadí, tak bude na Donbase vlastně dobojováno do značné míry, to jo. Otázka, jak dlouho Rusové ta města budou obsazovat, protože o Pokrovsk, který je o polovičku menší nežli Slaviansk, se bojovalo prostě rok a půl a do dneška Rusové ještě nedokázali plně obsadit Konstantinivku, ač už jí z větší části mají, ale ty městské boje jsou mimořádně vyčerpávající pro obě strany a pro ty útočníky to obvykle znamená ještě o několikanásobně větší ztráty, tak je otázka, za jak dlouho prostě Rusové ta města dobydou. To, že se to stane, o tom jako nikdo pochybnosti nemá, ale to už jsem vám tady říkal dřív.
7: No. Takhle skepticky jste byl už dřív, já si jenom říkám, jestli vlastně se nebavíme, když řekneme kontrolovat město nebo obsadit město, v tu dobu už jsou to trosky.
8: No jasně, to je vlastně pro mě to nejsmutnější, že já jsem v průběhu 5 let svědkem toho, jak se města, která byla živá a neřekl bych skvétající, ale prostě živá města s desítkami tisíc obyvatel, možná stovkami, tak se postupně mění v ruiny a pro mě Slaviansk je město velmi vlastně osobní, protože je spojené s začátkem války, kterou já jsem tam v tom 14. roce v květnu 2014 vlastně zastal a dokumentoval a nemám nejmenší iluzi, že dopadne stejně, jako je Mariupol, jako je Severodoněck, jako je Avdijevka, jako je Pokrovsk, jako je Vuhledar. Všechna ta města jsem dobře znal a vlastně tam nezůstal kámen na kameni. A je teda drtivý, že se tohleto stane s Pokrovskem a s Kramatorskem dřív, než to Rusové, než tam vlastně vstoupí, tak ta města úplně zhuntujou, z nich tam nezůstane nic.
7: Jak by se změnila válečná situace, kdyby Rusové mohli prohlásit, že Donbas, celý Donbas už je v jejich rukou? Byl by to významný strategický zisk nebo jenom symbolický?
8: No já nevím, co má Vladimír Putin v hlavě, ale on deklaroval, že nejenom Doněcká a Luhanská oblast, ale ještě další dvě, jsou oficiálně součástí Ruské federace. A teď uvidíme, jestli se spokojí s tímhletím dobytím Donbasu v nadcházejících měsících nebo letech, protože to taky se může táhnout ještě pár let, ta bitva o Donbas. A jestli to uhraje tak, že získali jsme vše, co jsme chtěli a na to západ Poroží a Dněpropetrovskou oblast zapomene. A nebo jestli bude odhodlaný táhnout dál. Na Ukrajině se nikdo nedělá moc velké iluze, že prostě se spokojí s Donbasem a proto se vlastně také Ukrajinci ho nechtějí vzdát.
7: Co všechno vlastně Donbas pro válčící strany znamená? Co z jejich pohledu představuje?
8: Upřímně si myslím, že vůbec nic. Že vlastně hodnota toho území není nikterak velká, co se týče nějaké jeho praktické využitelnosti, protože už dnes je Donbas zničený. Byla to průmyslová základna budovaná od 19. století, ale masově industrializovaná za stalinských časů. A vlastně to byl takový řetězec těžkého průmyslu, kde se na jedné straně těžilo uhlí, pak se někde koksovalo a o kus kilometrů dál byly těžké nějaké metalurgické závody, ale vlastně celý ten řetězec je zničený, narušený a doly jsou zatopené a asi nebude na světě síla, která by to dala dohromady tak, jako to dokázal stalinistický sovětský vás, takže vlastně jeho praktická hodnota je minimální a myslím si, že strašně moc Ukrajinců by nad Donbasem dokázalo mávnout rukou, kdyby měli jistotu, že Vladimír Putin a jeho armáda nepůjdou dál, ale bohužel všichni víme, že Putinovou Rusku se nedá věřit ani slovo, takže oni vědí, že musí bojovat. tuší, že o ta města přijdou a jediná naděje je, že tam zabijou tolik ruských vojáků, že to Rusko začne bolet a třeba si další agresi rozmyslí aspoň nějakou dobu.
7: A když říkáte, že průmysl a přírodní zdroje Donbasu, že to je, že to teď není téma, tak je to tedy symbolické téma. Dobýt Donbas znamená mít úspěch v té válce.
8: Ano, bude to tak jistě deklarováno Vladimírem Putinem, ale já teď mám zprávy o tom, co se děje s městečkem Vuhledar, kde jsem trávil hodně času, které nakonec Rusové dobili, tuším, že na podzim 2024 a to bylo 20-tisícové město před válkou, které je totálně zrujnované. Rusové slibovali, že tam pár domů opraví, ale vlastně to město zeje prázdnotou a jsou to jenom trosky a nikdo vlastně nemá sílu to dokupy dát a pak tam nějaké lidi převíst a najít jim tam zaměstnání. To je čistá prostě vlastně demonstrace ega Vladimíra Putina a ruské věrchušky, že budou deklarovat, že dobili Donbas, ale oni tu zemi vlastně nepotřebují.
7: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař.
9: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
7: Bavíme se o dvou městech, Slaviansk a Kramatorsk. Vy jste říkal, že ruská vojska budou zhruba tak 8 kilometrů od těch měst. Z Kramatorsk...
8: Od Slaviansku. Od Kramatorsku budou trošku blíž možná. Od Slaviansku budou kolem těch 8-10 kilometrů. No.
7: Z Kramatorsku řídí ukrajinští generálové bojové operace a koordinují obranu. Kam se velení přesune, pokud se Rusové toho města zmocní?
8: Já vůbec nevím, to jste mě překvapilo, ani nevím, že z Kramatorsku se ta...
7: Píše se to?
8: Nevím, já o tom vám nemůžu nic říct, o tom nic nevím. Já se jako komunikuji s vojáky na úplně jiné úrovni vojenské hierarchie, takže o ukrajinských generálech v Kramatorsku já fakt nevím nic, nevím. Já vím, kde jsou prostě kluci, s kterými jsem já a ti se třeba už ze Slaviansku buď to stáhli, nebo stahují, protože ty podmínky, obzvlášť v posledních několika týdnech, se tam dramaticky zhoršily. Ruské drony operují v centru města velmi úspěšně, myslím ty malé FPV drony. A ta situace je nesrovnatelná s tím, jak byla třeba na začátku léta, když jsem tady vlastně vyhrožoval tím, že to půjde do kytek všechno. No a vlastně bohužel se naplňují moje předpoklady, protože to naše chlácholení se tím, že Rusko na Ukrajině prohrává nebo že vlastně postupuje jenom o stovky metrů, tak neprohrává jistě. A ten postup o stovky metrů, to je pravda, ale stovky metrů se stovkami metrů prostě dělají kilometry. A Rusům se podařilo východně od Slaviansku zalézt na takové kopce, tam je kóta 220 metrů nad mořem, zatímco samotný Slaviansk je, řekněme, v 70 metrech. Oni tím tam styčili antény a vlastně ty ruští operátoři dronů teď mají volné pole působnosti a začínají v tom Slaviansku, v těch městech vlastně, tam vzniká peklo a odřezávají ukrajinské síly od komunikačních tras, takže to se prostě Rusům podařilo. Ten postup je pomalý, ale tohle to bylo absolutně jako taktické vítězství pro ně.
7: Plus se uvádí, že Rusové města bombardují klouzavými bombami. Jak se vůbec Ukrajinci mohou bránit? Nebo je to ztracená varta, jak se říká?
8: No, myslím, že se moc proti kabům bránit nedokážou. Jak se dokážou bránit proti dronům, to vím, protože třeba ti moji chlapci, s kterými já tam trávím hodně času, tak už do Slaviansku jezdí výhradně, se po Slaviansku pohybují s brokovnicemi. Včera jsem mluvil s jedním klukem a ten říkal, že během teď cesty krátký do Slaviansku se střelili dva FPV drony, které na ně útočily. Takže tam jsou v tom městě sítě, což je taková ochrana na úrovni roušek za covidu, řekl bych, že to prostě skvěle funguje, ozvlášť, že to není moc potřeba. A v momentě, kdy do toho města masivně začnou nalítávat drony a je pod těžkým úderem, tak vlastně ty sítě začínají být rozbité, vůbec neplní účel, naopak jsou docela kontraproduktivní, protože ty stožáry, na kterých stojí, padají na cestu, do těch sítí se zamotávají auta a ta obrana je velmi obtížná.
7: Ukrajinští analytici citovaní webem Euromaidan varují před možnou infiltrací ruskými vojáky. Já myslím, že jste o tom před chvíli mluvil. K té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Jak přesně si představit to, čemu se říká infiltrace vojáky? Jde o ty malé dvou, tří člené skupiny?
8: Přesně tak, ano. Jsou to skupiny vlastně tří, čtyř vojáků, které Rusové vysílají. Vysílají je vlastně, ty kluci jdou třeba tři, čtyři dny, jdou od stanoviště ke stanoviště, vždycky jdou do bunkru, tam se občerství, jdou dál a dál. V tom posledním bunkru, co vím ze zaručených zpráv, tak jim vlastně odeberou třeba i vojenské knížky a jakékoliv insignie a dál pokračují. Samozřejmě Ukrajinci se je snaží najít a primárně zabijí drony, protože na střelecký kontakt dochází, ale výjimečně. Vlastně snaží se ty ruské vojáky pozabíjet drony. Většinou se to povede, ale ne vždycky. A třeba jeden z těch chlápků přežije, dostane se do nějakého úkrytu a vzniká tam ohromná zóna vlastně nikoho, taková země nikoho, kde jsou ukrajinské pozice, které jsou typicky 2 až 4 až 5 mužů třeba, někde v nějakém sklepě rozbitého baráku nebo v nějaké vyhrabené noře a mezi nimi jsou stovky metrů, kterými se ty Rusové snaží projít a když se jim to podaří, tak vlastně pronikají jakoby do týlu ukrajinské, kde čekají a až přijde další 2-3 vojáci, tak udělají třeba nějakou diverzní akci, že vlastně dozad vlítnou Ukrajincům a zlikvidují je někde.
7: Vy jste řekl, že oni těm Rusům v těch malých skupinkách nakonec odeberou ty insignie, to označení vojenské. Proč se to dělá? Aby nebylo jasné, že to jsou Rusové na první pohled?
8: I to se děje, že obě strany vlastně používají válečnou lest, ale já vlastně nevím. Já vám na to dokážu odpovědět. Vím, že takhle mi to říkali kluci, kteří brali zajatce, že vlastně Rusové jsou často bez insignií a třeba bez vojenských knížek a aby asi stížili případnou identifikaci. A možná to je jenom čistě proto, aby třeba nedokázali ty kluky potom posmrtně identifikovat jednoznačně a nemuseli se rodinám vyplácet ty kompenzace. To je možná také jeden z důvodů.
7: Ukrajinské úřady prohlásily Kramatorsk, Slavjansk a okolní obce, myslím, že to bylo 21. srpna, za zónu aktivních bojů. Co to znamená pro civilisty?
8: No, že by měli se vystěhovat v zásadě. To znamená, že už tam nemají co pohledávat a že to je nejvyšší tlak, který vlastně ukrajinský establishment může udělat na civilisty, aby ta města opustili, protože je to tam extrémně nebezpečné a vlastně i přítomnost civilistů tam potom komplikuje nějaký operační prostor ukrajinské armádě.
7: No a dá se to taky vykládat tak v tom smyslu, co jste říkal, že ta zóna aktivních bojů znamená, že to město brzy bude zbořené, že to bude prostě půl ruiny, v který budou operovat jenom vojáci.
8: Tak to je asi každému na Ukrajině jasný, a zvlášť na Donbase. To je, já se vlastně podivu těm lidem, kteří tam zůstávají, protože se říká, že v slavianském okresu furt zůstává kolem 30 tisíc obyvatel, přičemž Slaviansk sám o sobě jako město před válkou mívalo 120 tisíc obyvatel, takže tam prostě ještě lidé zůstávají, kteří z nejrůznějších důvodů vlastně to území opustit nechtějí. Ono je vlastně na Ukrajině nic moc dobrého nečeká. Oni mají příležitost k nějaké evakuaci, že vlastně stát se posará tím, že je vyveze, ale potom často lidi živoří prostě v nějakých ubytovnách a ten život se jim vlastně svým způsobem zhroutí, takže mnozí vzáště starších volí tu možnost, že prostě neopustí svoje hospodářství, kde mají třeba zvířata.
7: Co by ztráta celého Donbasu znamenala pro vaše přátele na frontě? Jak by pár Slaviansku a Kramatorsku je postihl?
8: Já hlavně nevím, kolik mých přátel na frontě se toho dožije, jo, protože oni tam bojují a od začátku léta, já jsem teď počítal, jsem vlastně přišel opět chlapů, který jsem znal dobře, jakože to byli fakt přátelé, že bych je nazval přáteli, takže 5 jich tam padlo a ty boje na Donbase teď vstoupí do jako velmi brutální fáze, takže já ani nevím, kolik z nich se toho dočká, toho konce. A je tam pár z nich, kteří třeba přímo mají jako domy ve Slaviansku, no, tak ty rozhodně jako přijdou o všechno, co měli, no.
7: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař. Vy jste už zmínil situaci vašich přátel, kteří bojují na frontě. S jakou náladou jste Ukrajinu opouštěl tentokrát? Vy nejste tady ve studiu poslem dobrých zpráv, nechlácholíte?
8: Já myslím, že můj pohled na to, co se odehrává na východě Ukrajiny, se nikterak nezměnil, jako už za několik možná let. Ta ztráta Slaviansku, nebo ta velká bitva o Slaviansk, kterou se pravděpodobně ukrajinské armádě nepodaří vyhrát, tak to vlastně očekávají lidi, s kterými já se tam vídám někdy od roku 2023. A často jsem slyšel, že na Vánoce 23 už o Slaviansk přijdeme, na Vánoce 24, na Vánoce 25. A je vlastně fantastické, že Ukrajina dokáže takhle hrdinsky tomu ruskému náporu čelit.
7: Vy jste při rozhovorech v minulosti jako hlavní potíž ukrajinské fronty zmiňoval nemožnost nechat se vystřídat, ano, že nejsou vojáci jasně pro rotaci. Platí to stále?
8: No jasně, samozřejmě.
7: Podle Zelenského chystá Putin po volbách masivní odvody na frontu. Mluví se o 300 000 vojáků. Jak by to změnilo válku na Ukrajině?
8: No já nevím, jestli to vůbec pravda. To je prostě jedna paní povídala, ale tak jestli v tuto chvíli třeba aktivně se těch bojů účastní 500 000 ruských vojáků, no tak si umíte představit, co se stane, když tam vrazí dalších 300 000, pokud budou mít nějakou bojovou hodnotu, což se teda o většině těch ukrajinských nových žoldáků, ukrajinských vojáků, ani ruských žoldáků vlastně moc říct nedá. Jo. Ty vojáci z obou stran, kteří teď přicházejí do armád, tak nemají moc vysokou bojovou hodnotu, ale přesto asi 300 000 mužů něco bude znamenat.

0: existují prostě různý pohledy. Já znám prostě kluka, který na východě bojuje u Slaviansku a ten svýmu bráchovi zaplatil, zajistil skrz úplatek to, že může vlastně na území Evropské unie, potažmo České republiky, teda vlastně jako žít, a je to jeho mladší brácha a ten by asi nechtěl, aby jeho bratr rodnej o tuhle možnost přišel. A zase jiní ukrajinští vojáci samozřejmě jsou naprosto frustrovaní, že oni dřepí roky v zákopech a někdo prostě zdrhnul do Čech. A oni říkají, pokud ty lidi aspoň budou posílat peníze, budou podporovat Ukrajinu, tak jo, ale pokud tady chodí po diskotékách a dělají čurbes, tak šup s nima do Slovenska.
1: Já to vysvětlím. Já po vás spíš nechci morální soud, jak to má být správně. Spíš by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to může mít nějaký praktický výsledek.
0: Nevím. Já vidím, že ti noví rekruti, kteří přicházejí do ukrajinské armády, protože toho jsem svědkem, ty jsou často jako v žalostným fyzickém stavu a jejich odhodlání, jejich bojová hodnota v mých očích je velmi nízká. Tak nevím, jak budou na tom ti muži, kteří budou deportovaní z Evropy, ale třeba se pro ně najde místo někde jinde, než v bojových pozicích, protože bohužel jsem byl svědkem toho, že do bojových pozic jsou posíláni muži, kteří by měli být spíš v invalidním důchodu.
1: A já se mluvím vám za tu otázku, protože nejsme na konci té války podle všeho, ale když si tohle to všechno, co říkáte, když si sečtete a potrhnete, jak vám to vychází?
0: No, mi to vychází, že Ukrajině nezbývá nic jiného, nežli zuby nechty se bránit Putinové armádě a armádě Ruské federace.
1: Což dělá pět let?
0: Což dělá, rokem. Ale oni nemají jinou možnost. Tak já si často kladu otázku, co bych dělal já, kdybych byl Ukrajincem. Nedej bože, kdyby na mě leželo, jako na mých ramenech leželo to břímě rozhodovat se. A jim nic jiného nezbývá, protože oni, když se nebudou bránit, tak prostě s nima Rusové zatočí tak, že z Ukrajinců udělají nějaký folklorní kroužky, kde se bude tancovat, a tím to hasne prostě.
1: Ukrajinská i zahraniční média citují odvolaného ministra obrany Michaila Fedorova, že by se Ukrajina zasloužila nové prezidentské volby. A vy jste mi už v minulosti říkal, že dění v Kyjevě není pro vojáky na frontě prioritní, ano, protože se snaží hlavně přežít. Ale co si o tom zemětřesení v ukrajinské politice myslíte vy? Dosáhne nějak do těch zákupů?
0: Já nevím.
1: Myslím, jestli o tom kluci, mluvíte, vaši
0: To je strašně obtížné. Jo. Kdybyste se zeptal chlapů v jedné hospodě a v druhé hospodě, nebo u jednoho a u druhého stolu, každý v Čechách, budou mít na to jiný názor. A ukrajinská armáda, jako každá jiná, je prostě průřez ukrajinské společnosti a jsou tam lidi, kteří volili Zelenského, jsou tam lidi, kteří Zelenského nenávidí, a mně se strašně těžko tohleto posuzuje a hlavně generalizuje. Já prostě znám lidi z různých táborů. Pravdou je to, že si málo kdo umí představit, tak by se dali uspořádat na Ukrajině volby. Ukrajině by to strašně prospělo. Ty věci, které se dějí kolem prezidenta Zelenského, vyvolávají jako velké pozdvižení, jsou tam korupční kauzy, a sláva bohu, na druhou stranu je fantastické, že existuje země jako Ukrajina, kde se vlastně může do tohohle vosího hnízda píchnout. Protože kdo by si u nás troufnul mluvit z nějakých protikorupčních úřadů o korupci v nejvyšších patrech politiky, a představte si, že by to bylo možné v Rusku, což je vlastně mafiánský a korupční stát, tak zároveň vlastně tyhle ty odhalené případy dávají hroznou naději, že Ukrajina má šanci nepropadnout se čistě do korupční země.
1: Své fotky z ukrajinské fronty publikujete taky na sociálních sítích. Zachytil jste pohřeb Alexeje Jukova, ukrajinského dobrovolníka, který zachraňoval těla mrtvých vojáků. Jestli se nepletu, nejenom Ukrajinců, ale i Rusů, rovněž civilistů, aby jejich rodiny je mohly pohřbít. Jukova zabila mina 5. srpna na Donbasu. Jak vnímají jeho odkaz bojující Ukrajinci? Jak ho vlastně vnímáte vy?
0: Já ho vnímám, Ljoša Jukov je jeden z mých velkých hrdinů téhle války. Proto byl kluk, který by se teď v září dožil 40 a od svých 13 let, prostě on byl ze Slaviansku původně, a vlastně od svých 13 let lezl po izjumských polích a lesích, kousek prostě od Slaviansku, kde se během druhé světové války tam odehrály ohromné bitvy, a leží tam stovky tisíc nepohřbených sovětských a německých vojáků, a jemu to nedalo a vlastně se snažil ty

0: cerní pozůstatky pohřbívat. Dělal takovou vojenskou archeologii a založil spolu s pár přáteli spolek, který si říkal Plazdarm. A když začala velká válka v roce 2022, tak byli jediní, byla vlastně jediná nestátní organizace, která tohleto právo dostala od generálního štábu ukrajinské armády, a oni za ty 4 roky války z míst bojů vytáhli 4000 těl. A na něm bylo fantastický to na Jukovovi, že on nerozlišoval mezi vojáky, civilisty, Rusy a Ukrajinci. On upřímně nenáviděl ruské okupanty, ale v momentě, kdy ti ruští kluci tam zahynuli, tak se k ním choval se stejnou důstojností jako k padlým Ukrajincům. A to bylo fascinující, že vlastně v tomhle zmaru a v tomhle prostředí zoufalství a nenávisti on byl takovým světlem toho, že člověk i ve válce může zůstat člověkem.
1: Potkali jste se někdy? Mě totiž zajímá.
0: My jsme se potkali mockrát.
1: A vysvětlil vám, proč to dělá? Protože vzhledem k té zkáze, o které se celou dobu mluvíme, vlastně člověk si řekne, no tak jako, jaký to má smysl tahat mrtvá těla a pohřbívat je. Jaký smysl to mělo pro něj?
0: Já jsem se s ním viděl mockrát. Já jsem se s ním viděl v průběhu posledního roku 10krát. Já jsem to počítal a on mě vlastně nikdy nechtěl vzít přímo na ta místa, kde se ti padlí sbírají, protože bylo extrémně nebezpečné. To jsou místa zamořená minami a nevybuchlou municí a do toho na ně útočili ruští dronaři. Ale nakonec jsem s ním vlastně byl 3krát v terénu, přímo kde jsme vyzvedávali těla. A on mluvil velmi otevřeně o své motivaci, ale nikdy nepřiznal tu nejhlubší. A já tuším, že tam byl vlastně nějaká afinita nebo nějaké hluboké až jako neošamanistické přesvědčení nebo neopohanské, kde on vlastně vnímal duši člověka jako nesmrtelnou a byl přesvědčený o tom, že pokud se tělo nevrátí pozůstalým a nebude důstojně pohřbeno, takže vlastně ta duše nikdy nenajde pokoj a věděl, jak důležité je pro každou ruskou nebo ukrajinskou matku mít aspoň kousek kosti svého syna nebo svého manžela, aby se s ním mohla rozloučit. A bylo fascinující to, že on vlastně šel do těch nejnebezpečnějších míst a sbíral tam nejenom ta mrtvá těla v nejstrašnějším stavu rozkladu. Někdy to byly mumie, jindy to byl vlastně takový rozteklý, smrdutý gel. Ale sbíral tam všechno, co tam bylo. Když se tam válela přilba, tak se bral přilbu, protože věděl, že pro tu rodinu to bude artefakt na stovky let.
1: Hostem Interview Plus byl fotograf a reportér Stanislav Krupař. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Já taky.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 16 hodin, vítejte u poslechu další hodiny pátečního odpoledního plusu. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
3: Česko pošle Nepálu humanitární pomoc po ničivých přívalových povodních a sesuvech v oblasti u hranic s čínským Tibetem. Proč Nepál sám odmítá pomoc zahraničních týmů přijíždějících do země? Tisíce Američanů dnes pochodují k Lincolnovu památníku ve Washingtonu. Děje se to jen pár měsíců před volbami do části kongresu. Demonstranti tvrdí, že se bojí o svá volební práva. A evropští panovníci vyjádřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Jak proměnil Norsko a jakým směrem se vydá jeho nástupce? To jsou naše témata pro následující hodinu. Teď je tu Monika Vrchotová a zprávy.
4: Dobré odpoledne. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 550, informovali o tom nepálské úřady. Stovky lidí, včetně zahraničních turistů, se dál pohřešují. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo přes 9 000 záchranářů, policistů a vojáků. Téma pro vysílání odpoledního plusu hned po zprávách. Města, obce a kraje často nezhodnocují své úspory efektivně. Peníze nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účty s termínovanými vklady využívá u České národní banky jen asi 7% samospráv. Zástupci obcí se totiž často stěžují na příliš složitou administrativu. Třeba, že část věcí musí vyřizovat osobně přímo na pobočce. Česká národní banka to chce změnit a plánuje některé služby od října zdigitalizovat, říká mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
5: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor nebo kukuřice.
6: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadů výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, vysvětluje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maďeřič.
7: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
4: Nejvíce zastoupené odrůdy začnou vinaři sklízet začátkem září. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
8: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
9: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
10: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
11: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
10: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. To už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
12: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
3: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
13: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
3: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
14: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
3: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Na nedělní derby mezi Spartou a Slávií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slávií skončil na jaře předčasně po tom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
15: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
4: Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Pojedete v koloně ze 178. až na 196. kilometr. Pro osobní auta je to asi na 45 minut. Na D8 z Prahy na Drážďany se za sjezdem na Mělník na 26. kilometru po nehodě jede jedním pruhem. V koloně z 21. se zdržíte až 20 minut. A na výjezdu z Prahy po D1 pojedete v nesouvislé koloně z 11. až na 23. kilometr. Je to asi na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes i v noci hrozí silné bouřky, které budou přecházet do deště. Zítra bude na východě zpočátku zataženo s deštěm, jinak se čeká polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami a s teplotami od 21 do 26 stupňů. Na jihu Moravy bude až 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: 8 minut po 16. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Středeční bleskové povodně v Nepálu a Tibetu zasáhly podle odhadu Mezinárodního červeného kříže přes 90 tisíc lidí. Počty potvrzených obětí stále rostou. V Nepálu jich je už přes 547 a podle čínských úřadů v Tibetu zemřelo 5 lidí. Zraněných i pohřešovaných jsou stovky. Pátrání a záchranné akce dnes na několik hodin přerušila hrozba další povodňové vlny. S aktuálními informacemi je teď ve studiu Václav Hojný ze zahraniční redakce. Dobrý den.
16: Dobrý den.
3: Proč vlastně v zasažené oblasti hrozily další záplavy?
16: Nebezpečí způsobilo jedno z nových jezer nahoře v horách, při potom původním středečním sesuvu ledovce, kamení a půdy. Tam totiž přes řeku vznikly dvě takové bariéry, za nimi se pak postupně plnila jezera, až jedno z nich začalo přetékat. Hrozilo tak, že se celá bariéra protrhne a že voda z jezera znovu zaplaví údolí. No a to je důvod, proč nepálské i čínské úřady nařídily to dočasné přerušení záchranných operací. Záchranáři se kvůli téhle hrozbě zkrátka museli přesunout dál a výš od řeky.
3: Práce na obou stranách už jsou zase obnovené a pokračují. Znamená to tedy, že už nehrozí žádné další nebezpečí?
16: To bohužel ne. Úřady v Nepálu varují, že riziko potrvá, než budou obě jezera prázdná, ale podle čínské strany je situace zvládnutelná. Obě země teď jezera monitorují, hlavně prostřednictvím satelitních snímků a stav chtějí kontrolovat i zblízka, ale to hodně komplikuje náročný vysokohorský terén.
3: Jak pokračují pátrací a záchranné akce níž v údolích? Kolik lidí se ještě hledá?
16: Celkem je to asi přes 1200. V Nepálu zůstává podle nejnovějších čísel nezvěstných 724 lidí a v Tibetu je to dalších víc než 550. Dál platí, že velkou část z těch pohřešovaných tvoří cizinci a že Češi by mezi nimi být neměli. Pátrání a dodávky pomoci v Nepálu a Tibetu ale stále komplikují obtížné podmínky. Povodňová vlna vody a bláta totiž zničila nejenom domy, ale i silnice a mosty. O situaci v nejodlehlejší zasažené oblasti regionu Rasuva mluvil pro BBC nepálský ministr informací Bikram Timilsina.
17: Rasuva je fyzicky úplně odříznutá. Zatím jsme nebyli schopni se tam dostat po zemi. Bude nám proto trvat, než zjistíme úplný rozsah škod. Lidi jsme odtamtud byli schopni zachránit živé jenom helikoptérami.
16: řekl pro BBC nepalský ministr.
3: Podle Pekingu se pátrání po dvou dnech od záplav dostává do kritické fáze. Je vůbec ještě šance, že se některé pohřešované podaří najít živé?
16: Podle záchranářů na místě ano, pořád se totiž objevují i příběhy se šťastným koncem. Nepalská armáda třeba zachránila několik lidí, kteří uvízli a přežili v tunelu vodní elektrárny.
3: Kolik lidí v zasažené oblasti vlastně pomáhá a už se mohli zapojit do pomoci i zahraniční týmy?
16: Celkem pomáhají tisíce nepálských záchranářů, policistů, dobrovolníků a skoro všechny své kapacity nasadila i nepálská armáda. Do země míří taky humanitární a finanční pomoc prakticky z celého světa. Zapojilo se do ní už i Česko, které pošle Nepálu 2,5 milionu korun, ale nepálská vláda zatím nenasadila ty zahraniční speciální týmy, i když už některé přiletěly a jsou připravené na to, aby pomáhali. Vláda v Katmandu totiž říká, že nejsou potřeba a že vše zvládají teďka nepálské složky.
3: Tolik informace od Václava Hojného ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
3: My jsme ve spojení s horskou vůdkyní Marií Klementovou, známou jako Děvče z hor. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne, děkuji za telefonát.
3: Vy se krom jiného specializujete právě na treky v Nepálu. Jaké máte zprávy přímo z místa, pokud tedy máte, třeba jste měla možnost mluvit s nějakými svědky událostí?
12: Tak já jsem se snažila mě skontaktovat s lidma, se kterými já se setkávám v průběhu treku, které navštěvuju zrovna v této oblasti. Většinou se chodí do Národního parku Langtang. Některé rodiny, které bydlely ve vesnicích nad tou zmíněnou rozlitou řekou, jako třeba Bridim, tak mě namlouvali vzkaz, že jsou v pořádku, že se přesunuli na období monzunu na čínskou stranu Himaláje, takže jim bezprostřední nebezpečí nehrozí. Ale bohužel i od jiných rodin, které třeba žili v Siabru Bési, zatím nemám žádné informace. Může to být dáno tím, že je tam přerušeno spojení, ať už telefonní, elektřina, Wi-Fi, nebo to může být tím, že jsou třeba někde v zahraničí, takže zatím si to úplně netroufám říct, co se s nima děje, ale neustále se snažím kontaktovat všechny další přátelé nebo známé, které v tom Nepálu mám, a zjišťovat, jak jim dále pomoci.
3: Vy zemi dobře znáte. Jak se podle vás dokážou tamní úřady vypořádat s podobnou katastrofou? Jsou na něco takového připraveny? Protože jak jsme slyšeli v tom předchozím příspěvku, tak ten jsme uzavírali větou, že vlastně nepálské úřady zatím odmítají ty zahraniční pomoci nebo týmy, které jsou připraveny a které už do země přijeli zapojit se do pátracích a záchranných operací. Jak si to vysvětlujete?
12: Já tím, jak Nepal znám, dlouhodobě tam jezdím, tak bych chtěla uvést, že nebo vysvětlit, že v době, kdy teďka se spolu bavíme, což je konec srpna, tak v Nepálu každoročně je období monzunu, čili velkých dešťů. Nechce tu situaci nějak bagatelizovat, nicméně nejsou to první záplavy nebo nějaká takováto větší katastrofa přírodních rozměru, která Nepál zasáhla, takže troufám si tvrdit, že zrovna tento typ katastrof, což jsou třeba jako velké záplavy, velké povodně, Nepál je dobře připravený, má proto vycvičené záchranářské týmy. Obecně v Nepálu i díky tomu vysokohorskému prostředí, tak jsou zvyklí létat záchranné týmy helikoptérama, je na to připravené i armáda, takže věřím, že v rámci toho, jak se Nepál potýká se spoustou různých problémů, jaké korupce a tedy, tak zrovna v tomto směru, co se týče tedy té pomoci lidem v nouzi způsobenou přírodní katastrofou, tak si myslím, že je na to dobře připraven, neřeší tuto situaci poprvé a věřím, že se jim podaří celkem dobře tu situaci zvládat.
3: V médiích se taky objevují informace, že mezi pohřešovanými jsou stovky zahraničních turistů. Jak si oblíbený je Nepál právě z pohledu turistů z ciziny? Kolik jich tam míří z vašich zkušeností? Třeba jenom toho, že jste byla jednou z nich a že jste tam doprovázela spousta skupin.
12: Já v blízké době tam teda opět letím za turismem, nicméně teďka tím, že končí to období monzunu, nebo je tam to období dešťů, tak v uvozovkách nechci říct, buďme rádi, ale ještě vlastně není ta hlavní turistická sezóna a zrovna v této oblasti ještě není takové množství turistů, jaké tam třeba bude až říjnu, nebo jaké by bylo, teďka se bavíme hypoteticky, protože ta situace bude trošku jiná letos, jaké by tam v jiné roky v tom říjnu, listopadu bylo. Teďka většinou ta oblast sloužila jako transitní oblast pro cesty dále směrem do Tibetu, k poutním místům typu Kailas, takže v uvozovkách v rámci toho štěstí, v neštěstí, ten pohyb turistů tam nebyl tak vysoký, jako kdyby se stejná katastrofa stala o měsíc později, tam by asi ty následky byly mnohem hrozivější, co se týče ztrát na životech a obecně, co se týče turistického ruchu.
3: Jak podle vás vůbec tahle katastrofa, zase ten její rozsah nepatří úplně k těm běžným, jak to ovlivní cestování po Nepálu?
12: Tak já pevně doufám, samozřejmě, co i mně se děje poslední dva dny od té doby, co ta katastrofa nastala, tak telefonáty, zprávy, na podzim mám několik výprav do Nepálu, takže ty dotazy samozřejmě chodí, zruší se ty výpravy, nezruší se. Já bych chtěla podotknout, že jedna z těch hlavních oblastí, ze které Nepál čerpá finance jako obecně, tak je turistický ruch, kdy na rozdíl od toho, kdy spousta peněz z jiných odvětví jde vládě, tak v rámci toho turistického ruchu spousta těch peněz, kteří tam turisté přinesou, jde opravdu do lokálních oblastí, do rodin a k těm vlastně úplně nejspodnějším patrům nepalské společnosti. Bude to asi stejná situace, jako nastala loni, kdy byly tam povstání a nějaké protesty. Předloni byly v září taky v Nepálu záplavy. Spousta lidí se bála, jestli do Nepálu přiletět. Já si troufám tvrdit, že Nepál nadále je velmi bezpečná destinace pro turismus. Pochopitelně asi zrovna tato oblast pro trekking nebude na podzim ideální. Nedokážu odhadnout, kdy se zpřístupní příjezdové cesty do Národního parku Langtang a k jezeru Gosaikunda, do této oblasti, kde se trekuje, ale je spousta dalších oblastí, ať už východně od Katmandu, Národní park Sagarmata, nebo potom směrem na západ k regionu Manaslu a Annapurna, kde by ty treky neměly být nějak omezeny, oblasti zasaženy a normálně turistická sezona od začátku Čína může začít, aniž by to turisté, kteří tam budou do Nepálu přijítat, nějak pocítili, že tyto záplavy tam byly.
3: Jak moc vlastně Nepál kontroluje, kdo do země přijíždí, kdo si chce vyjít na nějaký trek? Má o tom přehled, o tom počtu turistů? Je proto nějaké povolení, dejme tomu, potřeba získat?
12: Ano.
3: Teď asi bohužel se nám trochu zhoršil telefonní signál.
12: To vízum se zatřízu na letišti, nicméně zatřízení víza vyplňuje se tím signálem tady trošku boju.
3: Ano, teď už bohužel ten signál úplně bych řekla pomátl, tak myslím, že stejně čas vyhrazený pro tento rozhovor se chýlí ke konci a ač nerada, tak předčasně se spolu rozloučíme a přeju vám tedy hodně štěstí na vašich trecích, ať už do Nepálu nebo kamkoliv jinam a věřme, že situace v Nepálu se rychle uklidní. Tolik horská vůdkyně Marie Klementová alias Děvče z hor. Takhle na dálku děkuji a naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: 16 hodin 19 minut. Některé soudy se každoročně potýkají s nedostatkem peněz na provoz. Letos zatím finance docházejí krajským soudům v Brně a Ostravě. Situaci ale označují za příznivější než dřív. Na případné doplňování kas soudů je taky podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO v rozpočtu rezortu přibližně o miliardu korun více než loni.
18: Do konce roku zbývají 4 měsíce a některé soudy zažívají déjà vu. S příchodem podzimu jim pravidelně už 20 let dochází peníze. Upozorňuje na to třeba mluvčí krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.
19: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve. Nicméně prostředky na provozní výdaje již chybí a dochází k převodu prostředků mezi rozpočtovými kapitolami.
18: Na nedostatek peněz upozorňuje zmiňuje i Krajský soud v Brně nebo Zlínský okresní soud. Tam očekávají, že jim finance dojdou na přelomu září a října. Naproti tomu Pražský krajský soud hodnotí situaci letos příznivěji než v minulých letech. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o zhruba miliardu korun víc než loni.
20: Proběhla porada s řediteli správ krajských a vyšších soudů a nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu. Přesto jsme se soudy v pravidelném kontaktu a v případě potřeby má ministerstvo spravedlnosti připraveno rezervy. I pro příští rok 2027 počítáme s tím, že částka týkající se provozních výdajů bude ještě navýšena i oproti tomu stavu, který je letos.
18: Každá vláda vždy nakonec na pokrytí výdajů peníze v rezervách našla. Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk ale upozorňuje na systémový problém. Dlouhodobě podle něj chybí prostředky na modernizaci informačních systémů a celkovou digitalizaci, které by ve výsledku snížily provozní výdaje. Zmiňuje třeba finance na obměnu hardwaru.
21: Požadavky za soudů se pohybují někde kolem 800 milionů korun a ministerstvo má k dispozici zhruba 20 milionů. Z mého pohledu je špatně a to doufám, že se do budoucna změní, že justice jako taková se neúčastní vlastně vyjednávání o rozpočtu, jeho sestavování. My stojíme trošku mimo tu hru.
20: Nejvyšší soud obdržel za posledních 5 let investiční výdaje na výstavbu přibližně 85 milionů korun. Myslím si, že rozhodně nepatří mezi soudy, které by byly podinvestované.
18: Reaguje ministr Tejc. Ten teď také připravuje takzvanou reformu soudní mapy, tedy rušení některých menších soudů. Nejen aby ušetřil, ale i kvůli tomu, že některé menší soudy mají problémy se zastupitelností nebo specializací soudců. Reorganizace má začít od roku 2028. Například místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Haas z ODS by místo okresních soudů zrušil ty vrchní.
22: Pan ministr Tejc občas mi připadá, že náhodně ukáže do soudní mapy a vzpomene si, tu kvůli úsporám zrušíme okresní soud v Jeseníku, tu zrušíme nějaké okresní soudy na Plzeňsku. Analýzu jsme neviděli doposud. Já sám za sebe občas navrhuji odvážnou variantu, pojmenovanou po Nebošíkovi Otakaru Motejlovi, který prones podle mého názoru prorockou větu. Ostatně soudím, že vrchní soudy by měly být zrušeny.
18: Podle ministra spravedlnosti něco takového může navrhnout jen někdo, kdo fungování justice nerozumí. To bývalý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák z hnutí STAN zase mluví o lepší práci s daty.
23: Lepší plánování, lepší práce s daty i díky digitalizaci, třeba s ohledem na to, kolik vzniká znaleckých posudků, kolik jich soudy potřebují.
18: V rozpočtech soudů se také podle Dvořáka nesmí zapomínat na navyšování platů zaměstnanců. Kvůli nízkým výdělkům stávkovali v roce 2024. Naposledy se jejich platy zvyšovaly letos v dubnu. Teď je další navyšování ve hře v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu na příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: 16 hodin 23 minut, to je čas, kdy pravidelně představujeme knihu Dne na plusu. Ani dnes tomu nebude jinak. Anieta, Björn, Benny a Anifrid. I víc než půl století po vzniku svých největších hitů dokáže tahle čtveřice stále roztančit celý svět. Nová kniha ABBA, Skrytá melancholie, kterou v českém překladu vydává Jota, ale ukazuje, že za leskem popových melodií se skrývá hlubší příběh, formovaný prostředím moderního Švédska i specifickou melancholií. Renomovaný švédský novinář Jan Gradvall strávil 10 let rozhovory se všemi členy kapely, aby odhalil tajemství jejich fenomenálního úspěchu. Více si o knize řekneme s překladatelem knihy Jaroslavem Bojanovským, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
24: Dneska odpoledne.
3: Čím se tahle biografie podle vás nejvíc vymyká z té řady desítek jiných knih o téhle legendární čtveřici?
24: No, já bych řekl na prvním místě, že má nečekaně široký kulturní rámec, že nepředstavuje kapelu jenom jako hudební těleso, ale vlastně zároveň se tam promítá i fenomén moderního Švédska. A taky je velmi nezvyklá ta koncepce, protože většina biografií kapel všeobecně bývá pojímána chronologicky od Adama po naše časy, kdežto Jan Gradvall si zvolil úplně jiný způsob psaní. Jsou to v podstatě kratší eseje, které vůbec nejsou chronologické, ale slévají se vlastně potom do takového celkového obrazu, který se už musí potom poskládat sám čtenář.
3: Z jakých pramenů autor čerpá? Jsou to rozhovory?
24: Autor čerpal především, si myslím, že z literatury, která je dostupná, z novin, z pramen literatura, abych to řekl, a možná také hodně z osobních setkání se skupinou, protože je jeden z mála švédských novinářů, kterému se podařilo proniknout ke všem čtyřem členům skupiny a navázat s nimi prostě v podstatě blízký vztah, takže nebyl problém je 10 let zpovídat a potom to vlastně vyústil do téhle té knihy.
3: Ona má podtitul nebo Skrytá melancholie. Jak tehle ten prvek se promítá nejen vlastně do hitů aby, ale i do celkového vyznění té knihy?
24: No tento prvek je vlastně typický, bych řekl, pro celou Skandinávii, protože Švédové, Noři, Dánové jsou to prostě takový, je to dáno geografickou polohou, jejich povahou, takže to prostě mají v krvi, mají to v DNA a Abba není výjimkou, takže oba skladatelé, Björn a Benny, to vlastně nasávali od malička a podepsalo se to na těch písních.
3: Takže on právě tam v té knize uvádí myšlenku, že i ta nejvyselější píseň je v podstatě melancholická.
24: To by se dalo říct, tam uvádí několik příkladů. To mě velmi zaujalo, že tam píše tam například puste si nějakou veselou písničku třeba Hany Hany, to zná každý. Puste si pomalu zpomalu nějakou veselou písničku třeba Hany Hany, to zná každý. Puste si pomalu zpomaleně a zjistíte, že ta melodie je vlastně hrozně smutná.
3: Jenom je zrychlená, no. Tak to už pak zase tak nepůsobí. Autor nepopisuje jenom slávu na pódiu, ale zasazuje příběh, aby do kontextu vývoje moderního Švédska, globalizace, popkultury, jak už jste vlastně zmínil. Jak moc je to pro finální vyznění knihy důležité?
24: Já bych řekl, že je to velmi podstatné, protože se tam vlastně promítá historie Švédska od 60. do 80. let hlavně a potom až do dnešních časů a vlastně ukazuje, jak je ta politická situace společenská formovala skupinu, jakým způsobem působila na jejich hudbu a jak potom vlastně i ta ABBA byla přijímána ve společnosti, což vůbec nebylo jednoduché, co se možná ani tolik neví, že v 70. letech to vůbec nemělo ve Švédsku lehké. Tomu je tam jmenována jedna hrozně zajímavá kapitola Zatáčka doleva.
3: Z jakého důvodu?
24: V čímž je míněno, že v té době koketovala sociální demokracie ve Švédsku velice téměř s komunismem, socialismem, hledali takzvanou třetí cestu. Takže ABBA, která vyhrála 74 slavně v Eurovizi, pro ně byla v podstatě, nechci říct třídní nepřítel, ale symbol kapitalismu, pozlátka, písniček, které prostě nemají žádný obsah, nejsou nějak angažované, takže skupina to měla opravdu velmi těžké. A zlomilo se to potom až v roce 76, bych řekl, kdy vydali LPčko Arrival.
3: A to už bylo přijatelné?
24: To už bylo přijatelné, protože to fungovalo podobně jako u nás, že doma není nikdo prorokem a ABBA začala být uznávána v zahraničí, hlavně teda v Německu a v Evropě na kontinentu a potom později dokonce i v Anglii, která dlouho odolávala. Ale prostě po tom LPčku se to zlomilo a je perfektní, že knížka vychází zrovna teďka, protože LPčko bude teďka slavit 50 let. Hlavní hit LPčka je Dancing Queen, která taky měla minulý týden 50. výročí, takže proběhly oslavy. Vyšel znovu vinylový single, který dokonce v hitparádě singlů v Británii porazil Kylie Minogue a Madonu.
3: Tak panečku, to už je co říct. Ještě se chci zeptat na tu redakční práci. Mm-hmm. Jak moc velká byla pro vás výzva pracovat vlastně s biografií celosvětové hudební ikony, kterou určitě provázejí přísná autorská schvalování, obrovská očekávání fanoušků, s čím jste se vlastně potýkali nejvíce při tom vydávání, co bylo takovou výzvou největší?
24: No já bych neřekla, že to byla náročná práce. Pro mě jako překladatele bylo nejtěžší zachovat ten novinářský tón Gradvala, protože to je skutečně člověk, který je vypsaný, který působí 40 let v žurnalistice, takže píše skutečně perfektně s tahem na branku, není upovídaný, že se to velice, velice dobře samo, v podstatě jednoduše. Tak bylo pro mě asi nejtěžší zachovat ten tón, protože jinak ta fakta a tohle to jsem musel samozřejmě dohledávat. To jsme spolupracovali s redaktorkou paní Karolinou Schneiderovou. Dokonce jsem i trošku byl ve spojení se slovenskou překladatelkou, která přeložila tu samou knížku do slovenštiny. Takže jsme tak trošku jako
3: taková
24: spolupracovali.
3: Taková středoevropská spolupráce.
24: A všichni jsme se shodli úplně perfektně, a jsme si to předem řekli, že jsme si zároveň u toho pouštěli klipy, dohledávali ty zdroje, protože což v dnešní době není problém. Na YouTube je v podstatě všechno, o čem tam autor píše, včetně kolikrát i obskurních evropských nebo švédských záležitostí. Takže
0: při čtení té knížky možná se i čtenářům vybaví všechny ty písničky a třeba si je také
24: takže
0: budou pouštět.
24: Takže to jsem chtěl právě doporučit, že jako perfektní doplněk je po každé kapitole, třeba si to tam dohledat na YouTube nebo někde jinde samozřejmě a tu věc, o které se tam píše, si pustit.
0: Tolik Jaroslav Bojanovský, který se podílel na překladu knihy renomovaného švédského novináře Jana Gradwella Abba, skrytá melancholie. Vychází v Česku v nakladatelství Jota. Děkuji, že jste přišel do studia. Nashledanou.
24: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Bylo 16 hodin 30,5 minuty a na řadě jsou zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus.
4: Pěkné odpoledne. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí

0: odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona 8. Informuje o tom BBC. Håkon se dopoledne sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a taky osobní moto Vše pro Norsko. Håkon se stal norským panovníkem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno po vážných zdravotních obtížích, bylo mu 89 let. Věnovat se tomu budeme i v dalším vysílání Odpoledního plusu. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. A na středověkém Helštíně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hephaiston. Na 600 mistrů černého řemesla přivezlo na hrad své exponáty. Návštěvníkům až do neděle předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna. Začíná kolona u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru a pokračuje až na 196. Pro osobní auta je to zhruba na 40 minut. Na D8 z Prahy do Drážďance za sjezdem na Mělník na 26. kilometru po nehodě jezdí jedním pruhem v koloně z 21. kilometru se zdržíte až 20 minut. Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete v nesouvislé koloně z 12. až na 23. kilometr, celkové zdržení kolem 20 minut a na Pražském okruhu směrem na D1 se zdržíte před nájezdem od Ořechu. Z konce dálnice D5 je to zhruba na 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Až do 4 hodin ráno platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Zítra bude na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami hlavně na horách a teploty oproti dnešku poklesnou na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude zítra až 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 16 hodin 33,5 minuty. Před slavným Lincolnovým památníkem ve Washingtonu dnes protestují stovky lidí. Síly se tam, aby vyjádřili strach o svá volební práva před listopadovými volbami do části kongresu. Protest, na kterém vystoupí přední politické osobnosti americké televize, se koná v reakci na jarní rozhodnutí nejvyššího soudu. A v den 63. výročí slavného projevu Martina Luthera Kinga Mám sen, který pronesl právě tam. Právě tam je taky naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Slyšíme, Jano, že tam asi lidi budou. Jak to na místě vypadá? Co se kolem tebe děje?
3: Ano, tady je krátce po půl jedenácté dopoledne. Před Lincolnovým památníkem už jsou možná spíše nižší jednotky tisíc lidí. Pomalu se tu schází od 8 od rána na to prostranství pod sochou a před oplocenou reflexní nádrží. Lidé mají v rukách transparenty, nápisy o ochraně volebních práv. Vidím tady spíš lidi středního a staršího věku a na těch slavných schodech pod sochou AB Lincolna postavili organizátoři pódium, kolem pódia instalovali takové neprůstřelné sklo a tam ti jednotliví mluvčí, i jednoho z nich právě slyšíte, pronášejí své projevy právě na ochranu těch volebních práv. Lidé, co mi řekali, co jsem s nimi mluvila, dorazili z Richmondu, z Virginie, z Pensylvánie, někteří jsou z Washingtonu, někteří jsou i z Texasu a postupně se to náměstí tady plní.
2: Kdo ten protest vůbec svolal?
3: Ten pochod svolala organizace National Action Network, to je organizace, kterou spravuje reverend Al Sharpton. To je teď asi největší osobnost černošského hnutí, černošské americké komunity. Vystupují tu přední osobnosti americké levice, senátor Bernie Sanders se chystá, poslankyně Alexandria Ocasio-Cortez, také reverend Al Sharpton, ale třeba i Martin Luther King III, to je nejstarší syn Martina Luthera Kinga, právě toho, který tu před 63 lety, jak jsi zmínila, přednesl ten slavný projev a vyzval k nenásilným protestům.
2: Co je hlavním důvodem letošního pochodu? Proč mají strach o svá volební práva?
3: Bezprostředním impulzem k tomu je to dubnové rozhodnutí nejvyššího soudu. To podle kritiků umožnilo jižanským státům překreslit obvody na úkor zastoupení černošských komunit. A terčem kritiky je i to Trumpovo nedávné nařízení, které omezuje korespondenční volbu. Nejvyšší soud mu v pondělí uvolnil cestu.
2: Ty už jsi mluvila s některými z protestujících, tak jsi trochu naznačila, tak rozveď, co ti říkají.
3: Mluvila jsem to už s několika lidmi, velmi se shodují v tom, co je sem přivádí, a je to obavy o osud volebních práv. Jako například pan Don z Washingtonu, poslechněme si ho.
4: We're here today to protect our voting rights. The Supreme Court and there's been many laws.
3: Asi 65-letý pan Don říká, že přijel, aby ochránil, aby vyjádřil svůj názor na ochranu volebních práv. Říká, že zmiňoval nejvyšší soud, který podle něj právě omezil tu korespondenční volbu, která umožňuje lidem volit hlasovacím lístkem a poslat ho poštou. Říká, že prezident Trump se snaží omezit ta volební práva, protože se bojí, že volby prohraje, a on přišel kvůli tomu, aby vyjádřil svůj protest, a dorazil i se svojí ženou Danou, a ta mi poté řekla, že jí vadí, že prezident podle ní a jeho rodina rozkrádá zemi. Přímo použila tato slova.
2: Do kongresových voleb zbývají zhruba 2 měsíce. Co pořadatelé chystají dál?
3: Organizace, které jsou zapojené do pochodu, je jich hned několik, podali u federálního soudu nové návrhy v rámci té žaloby proti Trumpovu nařízení o korespondenční volbě, a Al Sharpton, ten černošský lídr, označil letošní ročník za jeden z nejdůležitějších z posledních let právě proto, že jde také o první pochod od chvíle, kdy podle organizátorů je ta klíčová ochrana volebního práva fakticky oslabená.
2: Od Lincolnova památníku ve Washingtonu se přihlásila naše zpravodajka Jana Cíglerová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Pěkný den, naslyšenou.
2: V 16 hodin 38 minut se vrátíme do Evropy, zamíříme do Norska. Král je mrtev, a žije král, vzkázal norskému lidu premiér Jonas Gahr Støre v projevu, který vzpomínal na zesnulého Haralda V. Ten zemřel po těžké nemoci dnes ráno. V zemi až do pohřbu tedy platí státní smutek. Víc už nám řekne náš redaktor Jakub Lucký, který se severským zemím věnuje dlouhodobě. Zdravím, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Ty jsi slyšel ten projev premiéra, ve kterém vzpomínal na zesnulého krále?
5: Já jsem ho poslouchal, kam až moje norština mi sloužila, tak mi přišlo, že to byl takový vzpomínkový projev. On označil krále za velmi milého, s jemným humorem, čímž myslím, že ho docela pro Nory vystihl. On ostatně Støre je v politice opravdu dlouho a krále potkával pravidelně na takzvaných státních radách, což je vlastně zasedání vlády, u kterého sedí právě i král. Řekl o něm s takovou trošku slovní hříčku Vanlik men u Vanlik, což znamená přátelský, ale zároveň neobyčejný. Připomněl i to, že král je opravdu spjat s historií Norska, a s tím ho mají spjata i Norové. On jako malé dítě prchal z Norska během druhé světové války při nacistické okupaci s matkou, a v 8 letech potom stál na balkónu, když poprvé norský král se vrátil a vystoupil zpátky k národu v roce 1945. Připomněl i to, že nějakou kontinuitu, řekněme, norskou, protože nový král si tedy zvolil stejné moto jako ten starý, a to je moto vše pro Norsko.
2: Jak na norského krále vzpomínají běžní Norové? Je to pro zemi velká rána?
5: Je to, myslím, velká rána. On byl tou osobou, která měla vlastně největší popularitu asi v norské královské rodině. Přezdívalo se mu Landec Bestefar, což znamená dědeček národa nebo dědeček země. Opravdu ho tak vnímali, hlavně po některých jeho vystoupeních, po nějakých vážných tragédiích, po teroristickém útoku na ostrově Utøya, kdy si, myslím, lidi hodně získal tím projevem, který vlastně byl citlivý a jemný, ale zároveň vlastně velmi, velmi k věci, tak myslím si, že Norům bude chybět. Ono to, o tom svědčí i to, že ještě předtím, než zemřel, ještě než se objevily informace o jeho velmi vážném zdravotním stavu, tak lidé spontánně chodili k jeho paláci, nechávali tam kytky, zpívali tam státní hymnu. Bylo vidět, že to jsou vlastně nějaké přirozené reakce Norů. I co jsem viděl dneska v televizi, tak lidé na ní vzpomínali opravdu s velkou láskou.
2: Na trůn už nastoupil Haraldův syn Håkon VIII. Jak těžká bude jeho pozice?
5: No, bude trochu těžká, protože on, respektive jeho manželka, nynější královna Mette Marit, jsou vlastně příčinou toho, že norská královská rodina se hodně propadla v popularitě a budou se s tím muset nějakým způsobem vypořádat. Ono je tam více kauz, které se všechny točí vlastně okolo jeho manželky. On má s ní nevlastního syna, které, protože on si bral už jako rozvedenou, ona se předtím rozvedla, ten otec toho nevlastního syna byl odsouzený za nějaké drogové delikty, Marius Borghejby, který je teď odsouzený za znásilnění v poslední době, zároveň Mette Marit, jeho manželka, udržovala kontakty s Jeffreym Epsteinem, což vyšlo najevo i v době, kdy už byl potom odsouzen, tam se ozvali i norští politici a kritizovali vlastně jí, což není úplně obvyklé, že by norští politici kritizovali královskou rodinu. No a poslední taková kauza, už vlastně třetí do řady, Mette Marit trpí nevyléčitelnou plicní fibrózou a relativně nedávno královský palác oznámil, že potřebuje transplantaci a během několika dnů najednou nastoupila na operaci, což vyvolalo trošku dojem, že je to nějaké podezřele rychlé, jestli ona nepřeskočila tu frontu, což by v Norsku nebylo vnímáno úplně pozitivně.
2: Håkon je dědicem trůnu navzdory tomu, že má starší sestru. Proč nastupuje na trůn zrovna on?
5: Je to dáno podle, je to všechno podle norských zákonů. V době, kdy se princezna Martha Louise, starší sestra nynějšího krále Håkona, narodila, tak ještě vlastně se byl dědičný královský titul jenom po mužské linii a změnilo se to až v roce 1990 a ona dostala tu pozici vlastně už za ním na základě toho zákona. Ale a vlastně teď už třeba dcera Håkona Ingrid Alexandra je teďka korunní princeznou, ale ani zastánci rovných práv si tady nestěžují, ale to je dáno tím, že Martha Louise je taková enfant terrible celé rodiny, je tou zvláštní postavou té rodiny. Ona tvrdí, že je jasnovidec, má za manžela šamana, tvrdí, že má jakési andělské pero, věnuje se tady nějaké ezoterice a v Norsku dlouhodobě čelí kritice, že vlastně jenom využívá toho, že je svým způsobem princeznou k tomu, aby si vydělala nějaké peníze. Takže myslím si, že ani lidé, kteří jsou feministicky založení, si v Norsku příliš nestěžují, že v tomhle případě byla tady přeskočena.
2: Tolik Jakub Lucký, náš znalec severských zemí. Děkujeme za tyhle základní informace. Měj se hezky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: A na téma teď navážeme hlasem přímo z Norska. Zdravím Kateřinu Ronebergovou, která působí jako ředitelka v mateřské školce nedaleko od hlavního města Osla. Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den.
2: Zdravím, Potvrzujete ty reakce nebo to tvrzení našeho zpravodaje, že vlastně norská veřejnost věnuje smrti Haralda V. velkou pozornost, že na něj vzpomíná s láskou?
6: Určitě, určitě. Dnešní den je pro mnoho Norů velmi emotivní. Už i od včerejška, kdy vlastně jsme se dozvěděli, že král Harald je na tom velice zle. A lidé začali chodit k paláci, dávali kytky, zpívali norskou hymnu. A je vidět, že opravdu pro norský národ je královská rodina velmi, velmi důležitá.
2: Čím si získal přízeň lidí podle vás? Jak svého času Norové přijali fakt, že se neoženil se šlechtičnou, ale vzal si švadlenu?
6: Protože on měl ten Harald byl opravdu lidský a přirozený. On vlastně nikdy nebyl vnímán jako vzdálený panovník, ale spíš jako člověk, který dokázal mluvit, jednoduše dokázal mluvit s lidmi a měl neuvěřitelný smysl pro humor. Já bych taky doplnila, že on dokázal Nory spojovat v krizích svou tolerancí, rovností a vlastně, že Norsko, on říká, že Norsko patří všem svým obyvatelům. On měl jeden výrok, který zní v norštině Norge er dere, Norge er oss, což znamená Norsko jste vy, Norsko jsme my. Takže on měl neuvěřitelnou schopnost lidi smilovat.
2: Jaká je vlastně pozice norské královské rodiny ve společnosti? Jaké jsou její pravomoci třeba ve srovnání s královskou rodinou v Británii, se kterou je ta norská v příbuzenském vztahu?
6: Tady vlastně není žádná korunovace jako taková. To je norské v podstatě, nebo samozřejmě moderní parlamentní demokracie a král nemá žádnou politickou moc v běžném smyslu, takže je to spíš role reprezentativní a symbolická, ale přesto na tu monarchii, nebo ta monarchie má pro mnoho Norů veliký význam. Je to vlastně taková tradice, symbol země a docela bych si řekla, že si na ní zakládají.
2: Hmm. Jak se veřejnost v Norsku vůči královské rodině staví? Jak je populární ve společnosti? Protože její členové to nebyl jenom král Harald, ale třeba i vlastně tedy manželka současného krále, nevyhnuli se jí různé skandály, excesy.
6: Já bych řekla, že norský občan je hodně tolerantní občan, takže samozřejmě ty věci, co byly psány na Mette Marit, na teďka už teda královnu, tak si myslím, že to lidi berou tak jako, nevím, jak bych to řekla, že si myslím, že ta rodina, jak ukazuje tu soudržnost, že se postaví za sebe, tak si myslím, že ta monarchie není tak ohrožená, jak teda bylo řečeno předtím. Že ta soudržnost, ta je až neuvěřitelná a obdivuhodná. Takže ten národ prostě drží při sobě a ta monarchie si myslím, že je podporovaná právě tím, že ten král Harald byl takovým člověkem, jakým byl.
2: Co čekají Norové od nového krále Håkona VIII.?
6: Myslím si, že, nebo jak teda vidím z médií, že ten Håkon VIII. Jednak teda zachová ty tradice, hodnoty a cnosti toho svého otce. A myslím si, že všichni jsou velmi pozitivní a že to bude fajn.
2: Protože on avizoval, že nebude pouze jen kopírovat vládnutí svého otce, tak jaká jsou tam očekávání?
6: Nevím, to vám takhle až neřeknu, protože zase se o to až tak nezajímám, ale spíš vám můžu říct takový ten všeobecný pocit toho obyčejného občana. Takže až tak jako informace nevím, neznám, ale on má velice pozitivní roli, protože je aktivní, mladý člověk, zahrnuje do vlády mladé lidi, samozřejmě zajímá klima a tyhle věci, takže myslím si, že má dobře nastartováno.
2: Takže to, že se novou královnou nestala Håkonova o dva roky starší sestra Merthe Louise, tak to Norům nevadí?
6: Ne, to určitě ne.
2: Už jsme to ostatně slyšeli i našeho zpravodaje. Tohle byla Kateřina Ronenbergová, ředitelka mateřské školky nedaleko Osla. Děkuji moc krát, že jste se připojila k Odpolednímu plusu. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Děkuji a krásný večer. Naschledanou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: 16 hodin 48,5 minuty. Nevíte, kam se zachovalým psacím stolem po školákovi? Darovat ho můžete do nábytkových bank, kde vybírají i židle a knihovny, police nebo stolní lampičky. Tyto banky fungují na 6 místech v Česku, mimo jiné v Libereckém, Plzeňském nebo Jihomoravském kraji a také v Praze. Tam nedávno získali vyřazený nábytek z vysokoškolských kolejí nebo z filmových ateliérů. A nábytek tam vybírají i samoživitelé, jak ostatně uslyšíte v poslední díle seriálu Jeden rodič na všechno.
7: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
8: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
7: Je to sklad, velká hala.
8: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebné bytové vybavení.
7: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
8: Určitě. Míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmluvanou zrovna jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že ve velmi dobrém stavu, takže takovéhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
7: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
8: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení a to čelouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
7: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
8: Ano.
7: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
8: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
7: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební, jaká je ta podmínka?
8: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
7: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
8: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
7: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle, jdeme okolo regálu s nádobou.

0: sedící stůl třeba pro školáka?
1: Ano, ano, pro školáka.
0: A vybrala jste si zatím?
1: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
0: Takže možná i židly?
1: Jo, jo, jo, určitě.
0: A jste samoživitelka?
1: Ano.
0: Jak je těžké vít jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
1: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
0: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
0: Říká Miroslav Novotný z Nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: V 16 hodin 53 minuty si vyjdeme v odpoledním plusu za kulturou. Poděbrady v těchto dnech patří filmové hudbě. Lázeňské město už po 11. hostí festival Soundtrack. Druhý den přehlídky nabízí koncerty, filmové projekce i diskuze. Přímo na místě je reportérka Tereza Cedidlová. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne z Lázeňské kolonády. Já teď stojím zhruba v jejím středu, kde je postavené a trochu i skryté mezi stromy takové malé pódium, na kterém v těchto chvílích končí diskuze s diváky, končí diskuze tvůrců s diváky válečného dramatu Tmavomodrý svět. Byl mezi nimi i Zdeněk Svěrák, jeho syn Jan nebo autor hudby k snímku Ondřej Soukup. Před pódiem tady na lehátkách nebo na zemi stále ještě sedí desítky lidí. Další desítky se tady za nimi tlačí ve stoje. Ten zájem zrovna o tuto debatu byl opravdu velký. Festival Soundtrack ale není jen tato malá stage, je to i pět dalších scén rozmístěných tady v parku a na kolonádě nebo v areálu nedalekého zámku.
3: Terezo, pořadatelé festivalu dnes večer udělí dvě ceny za mimořádný přínos filmové hudbě. Kdo si je převezme?
4: Budou to právě ta nejvýraznější jména letošního programu. Nejprve před začátkem svého koncertu kolem 18. hodiny převezme ocenění zpěvačka Markéta Irglová. Ta se zapsala do světa filmové hudby hlavně díky snímku The Ones, který šel do kin v roce 2007 a který tady dnes večer můžou lidé taky vidět, a to v zámecké zahradě. Irglová si ve snímku tehdy zahrála společně s nedávno zesnulým irským hudebníkem Glennem Hansardem a právě pro tento film společně složili tu velmi známou Oscarem oceněnou píseň Falling Slowly, která tady dnes na jím koncertě velmi pravděpodobně taky zazní. Cenu kromě Irglové dostane i Zdeněk Svěrák, ten ji převezme za svou dlouholetou textařskou spolupráci s Jaroslavem Uhlířem. Společně vytvořili desítky písní k českým filmům a pohádkám. No a Zdeňka Svěráka můžou lidé v Poděbradech potkat nejen nyní, jak odchází z té zmíněné diskuze, ale i večer na jedné z těch větších scén, a to právě při promítání snímku Tmavomodrý svět, ke kterému napsal scénář. Film tady od 20 hodin uvedou s živým hudebním doprovodem Jihočeské filharmonie.
3: Tak snad to nepřekazí počasí, bouřky, které hlásí. Přímo z Poděbrad dnes bude vysílat také Český rozhlas Radiožurnál. Na jaké festivalové hosty se můžou posluchači těšit?
4: Prvními exkluzivními hosty už po 20. hodině budou Markéta Irglová s Michalem Horáčkem, kteří ve vysílání představí svou novou píseň Proč právě já. Ve stříbrném airstreamu, který je téměř uprostřed té lázeňské kolonády před hotelem Libenský, pak moderátorka Zuzana Burešová přivítá třeba taky zpěvačku Tamaru Kramar. A vysílat se odsud z Poděbrad bude na Radiožurnálu i zítra. Po 10. hodině bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzobohatý, který na festivalu vystoupí i se svou show nazvanou Souboj klavíru. A program především s hudebními hosty tady bude až do odpoledne, takže určitě lidé, kteří budou mít cestu kolem, se můžou u airstreamu zastavit a podívat se i tak trochu do zákulisí rozhlasového vysílání.
3: Festival potrvá až do neděle. Jaký program nabídne v těch dalších dnech?
4: Bude to třeba koncert Báry Basikové, která tady ale uvede i dokumentární film, který o ní natočila režisérka Helena Třeštíková. S oběma umělkyněmi tady bude i zítra debata, a to na tom stejném místě, kde teď diskutoval Zdeněk Svěrák. Koncert tady bude mít taky Klára Vítisková nebo kapela Queenie. Lidé ale můžou přijít i do kina na řadu seriálů, které v poslední době na české scéně vznikly. Dnes to ještě bude seriál Moniová s Terezou Rambou v hlavní roli. Zítra třeba série z fotbalového prostředí Stíčku naproti, nebo krimi seriál Metoda Markovič-Straka. No a nechybí ani program pro děti. V sobotu i v neděli dopoledne můžou rodiče s dětmi přijít sem na kolonádu, třeba na pásmo večerníčku České televize, a celý ten festival pak v neděli v 16 hodin zakončí koncert dvojice hudebníků Andrewa a Kirila Jakovleva, kteří

0: tvoří improvizační show, která kombinuje různé hudební styly, jako je jazz, groove nebo funk.
1: To byla z festivalu Soundtrack v Poděbradech. Dobrý tip mimochodem na to, jak strávit víkend. Tereza Cedidlová, naše redaktorka, děkujeme moc, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: No a jak už jste slyšeli, tak za přínos české filmové hudbě převezme dnes večer scénárista, textař a herec Zdeněk Svěrák cenu právě na festivalu Soundtrack v Poděbradech. Tři bratři Adží Duchové nebo Lotrando a Zubejda, to jsou jen některé z filmů, ke kterým napsal nejen scénář, ale i texty písní.
2: Adží Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověly skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
3: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
2: Načež se rozezní celá skladba Není nutno, píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
3: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý. Severní vítr je krutý,
2: počítej, lásko má sníh. Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
6: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Vakcíny proti chřipce budou později než v předchozích letech. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Úroda bude kvůli suchu menší. Fotbalisti Sparty, Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. Na dálnici D8 před Roudnicí směrem na Ústí je po nehodě kolona. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
8: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
7: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10 % lidí. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčení, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 547, informovaly o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi žádní Češi nejsou. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil taky Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, popsal jeho prezident Marek Jukl.
9: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
7: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři ale očekávají nižší, a to hlavně kvůli extrémnímu suchu. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, říká předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
10: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
11: Kanoista Martin Fuchsa je mistrem světa na kilometru. V Poznani se o zlatou medaili podělil s Maďarem Fejesem, který dojel ve stejném čase. Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro základní část Evropské ligy. Určil je los v Monaku.
12: Sparta a Plzeň mají v Evropské lize 2 stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma. Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Sparta se na Letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburkem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
11: Jablonec v konferenční lize přivítá Brighton, Lugano a Iberi Tbilisi. Venku nastoupí proti Trabzonsporu, Freiburgu a FC Riga.
13: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, na D8 před Roudnicí a u Doksan. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolony. Od exitu 15 Velké Popovice do omezení na 24. u Šmejkalky je to na 20 minut. A potom za sjezdem na Rosice ze 181. kilometru do zúžení u D2 v Brně asi 35 minut osobním autem. Pak ještě na D1 za Brnem na Vyškov kolona od nájezdu z Ostravské z kilometru 203 do omezení za Rohlenkou asi 10-minutová. Na D8 z Prahy na Ústí za Novou Vsí se vleče kolona z 22. kilometru 25 minut k nehodě na 28. v pravém pruhu. Na D8 opačně z Ústí na Prahu za sjezdem na Litoměřice se popouždí ze 41. kilometru 10 až 15 minut na 38. po požáru je tam zabraný pravý pruh. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc za Svitavami vzniká kolona od kruhového objezdu u Koclířova za Hřebečský tunel až před Moravskou Třebovou. Zabere i přes půl hodiny. A v Praze stále kolony na okruhu od D5 Kořechu 20 minut a na městském okruhu ve Strakonické z centra před nájezdem na Barandovský most blokuje levý pruh po ruchané auto kolona z Mrázovky, proto regulují vjezdy do všech tunelů směr Smíchov. Čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
15: Jak jsme na tom v Česku s digitální gramotností mladých lidí? Jak se u nás rozvíjí systém takzvané bankovní identity pro digitální komunikaci se státem, zdravotními pojišťovnami a dalšími společnostmi? A co přinese evropská peněženka digitální identity, kterou by Česko mělo zavést v příštích měsících? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
16: Dobrý den.
15: Bankovní identitu neboli Bank ID v Česku používá přes 5 milionů lidí. Přesto možná na začátek připomeňme, k čemu bankovní identita je, k čemu ji lidé nejčastěji používají.
16: Tak takové asi nejjednodušší připodobnění je to vlastně digitální občanka, nebo řekněme nějaký digitální klíč, kterým si můžu odemykat různé služby, které mi buď to stát nebo soukromníci nabízejí skrze internet. To znamená, je to, jak jsem řekl, v podstatě digitální občanka, kterou o sobě v tom online digitálním světě můžu opravdu zaručeně říct, já jsem já, a té protistraně to takto sdělit, s vlastním souhlasem jí předat osobě nějaké údaje a ona mi na základě toho nabídne nějakou službu.
15: Těch služeb, kam se pomocí bankovní identity dá dostat, jsou stovky. O co je největší zájem? Byly to datové schránky? Jsou stále tou jedničkou?
16: Datovky jsou stále jedničkou, pokud teda se bavíme o té, řekněme, státní a veřejné větvi, to znamená přihlašování se do datových schránek. Spousta lidí má těch datových schránek na sebe více, protože je v různých rolích. Jednou je to podnikatel, jednou je to vlastně fyzická osoba, jednou je třeba jednatel nějaké další společnosti, společenství vlastníků a tak dále. Takže když se identitou přihlásí, tak vlastně všechny ty schránky vidí a rovnou si vybere tu konkrétní, v rámci které bude konat. Pak je to přihlašování do portálu občana, takového toho základního rozcestníku státu. Velmi oblíbený je portál dopravy pro ať už kontrolu bodu řidičů nebo vlastně vzdálené podávání žádosti na vystavení nového řidičáku, třeba pro uplynutí doby platnosti. A pak tam máme spoustu dalších služeb typu podávání daňového přiznání přes Moje daně nebo vyřizování si agendy s ministerstvem práce sociálních věcí na jejich portálu Jenda. To je ta státní část. Pokud bychom se bavili o soukromých poskytovatelích, tak ano, vevodí tomu banky, pojišťovny. Velmi aktivní jsou zdravotní pojišťovny. Konec konců všichni jsme ze zákona zdravotně pojištěni. To znamená, každý z nás se může skrze nějakou identitní službu, třeba bankovní identitu, přihlásit do portálu své zdravotní pojišťovny, podívat se, jaké výkony vlastně lékaři na nás tam vykazují. Můžu si podávat různé žádosti o příspěvek na zdravotní pomůcky, zubní hygienu a tak dále. Takže těch oblastí je celá řada opravdu.
15: Bankovní identitu, jak už z toho názvu plyne, vystavují a vydávají banky. Možná někdo ani neví, že ji má, a přesto ji má. Kolik takových lidí v Česku může být?
16: To je velmi zajímavá otázka. Ono těch identitních prostředků je v České republice vystaveno bez pochyby více než těch 5 300 000, co jsem to číslo, které se zmiňoval. Těch 5 300 000 je opravdu počet aktivních uživatelů. To znamená těch, kteří vědí, že mají bankovní identitu a už ji někde použili. Ve svých mobilech pravděpodobně nosí více lidí, banky s nimi různě komunikují, dávají jim různé informace, kde případně to dále využívat. Takže to číslo postupně narůstá, ale ten, kdo si není jistý, tak samozřejmě se může spojit se svým bankéřem a ověřit si, jestli tento prostředek má aktivní. Většinou je vlastně aktivovan automaticky, to znamená, že převážná většina lidí, kteří mají v bance nějaký účet nebo jinou službu, používají chytré mobilní bankovnictví, tak pravděpodobně mají i bankovní identitu.
15: Jak to funguje? Kdo a jak ověří? Vy jste říkal, že to je klíč, který potvrdí, že já jsem já. Tak kdo a jak ověřuje, že opravdu já jsem já?
16: Vlastně ten název bankovní identita neznamená, že by banky nějakou identitu spojenou s námi vydávaly. Identitu má člověk prostě takovou, že tady žije v České republice, je občan tohoto státu, narodil se, je zapsán v matrice a konec konců je nějak zapsán v základních registrech státu. Ty banky, jejich největší přidaná hodnota je, že mají velikánskou síť svých poboček, call center a tak dále, komunikují s uživateli a vlastně byli schopni ten samotný prostředek těm lidem fyzicky vystavit. To znamená, já když jsem šel poprvé pro tento prostředek do banky za svým bankéřem, on vzal do ruky fyzicky moji plastovou kartu občanského průkazu, na místě mě ztotožnil, ověřil, že já jsem já, podíval se do základních registrů, jestli všechny údaje sedí, a teprve poté, co mě takto opravdu fyzicky ztotožnil, mi vydal přístupové údaje do mobilního bankovnictví a nainstaloval nějaký další prostředek, to znamená mobilní aplikaci do telefonu, kterou následně ty všechny transakce ještě ověřují, verifikují, schvalují. Takže to je ten proces, do kterého jsou banky zapojené, jsou tedy v roli vydavatelů těch identitních prostředků a proto se to nazývá bankovní identita.
15: A když se tedy někam přihlašuji, tak ta banka je tím, kdo garantuje a potvrdí, ano, že opravdu tedy já jsem já.
16: Přesně tak. Jednak ta banka říká, ano, tohoto člověka jsem někdy viděla, garantuju to a vím, že to je opravdu on. A v té druhé větvi, ale tam už to záleží na nás, protože ta banka vlastně říká, a ta protistrana, která vás chce vědět, příklad pojišťovna, mobilní operátor, o vás potřebuje znát tyto konkrétní údaje. Jméno, příjmení, datum narození, cokoliv. Já vlastně ty údaje na svém mobilním telefonu nebo v počítači vidím během toho přihlašování a aktivně potvrdím, ano, souhlasím s tím, jsem s touto firmou v komunikaci, souhlasím s tím, milá banko, předej ty informace tomu poskytovateli služeb. On je dostane a může s nimi dále pracovat. Předvyplní nám nějaký formulář, připraví smlouvu, založí si nás jako kartu zákazníka a tak dále.
15: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Podmínky pro vystavení Bank ID si stanovují jednotlivé banky podle svého uvážení. Jsou tam určité rozdíly. Mě zaujalo, že většina českých bank, ale ne všechny, nabízejí bankovní identitu už od 15 let. Jedna česká spořitelna dokonce už od 7 let. K čemu může být bankovní identita 7letému dítěti?
16: To je dobrá otázka. Je to spíš na kolegy z České spořitelny. Popravdě nevím. Moje děti měly Bank ID až někdy jako v 12 letech. Tehdy vlastně synovi bylo nějak 13-14, když byl takové ty covidové peripetie, takže se vlastně třeba skrze bankovní identitu hlásil do očkovacích portálů a kontroloval si, jestli má nebo nemá propadlé certifikáty. A pak samozřejmě náctiletí si zřizují nebo skrze své rodiče různé jako dětská konta, studentská konta a tak dále. Tak tam si to můžeme představit. Těch 7 let je opravdu hraničních, jinak zbytek bank to dává od 15 let dál. Konec konců.
15: A jedna tuším od 18.
16: A jedna od 18, ale myslím, i tam dojde k nějakému spojení. Má to i ten smysl, že konec konců aktuálně jsou brigády už povoleny pod 14 let. 15 letí třeba už můžou podepisovat některé smlouvy, vstupovat do nějakých smluvních vztahů. To znamená, skrze bankovní identitu nejen, že teda řeknou já jsem já, ale dokonce můžou třeba elektronicky podepsat nějaký dokument, což je druhá služba, kterou nabízíme.
15: To znamená, od těch 15 let už to má reálný smysl.
16: Určitě, má to velký smysl, ano.
15: Jak to využívají mladí lidé 15-letí?
16: No, tím, že ještě paralelně ve svém volném čase učím na jednom gymnáziu tady v Praze, tak jsme tady tu debatu ze studenty vedli. A jsou to takové jako lehký paradoxy. V České republice jsou mladiství jako velmi, ať už finančně nebo digitálně gramotní. A prokazuje to několik průzkumů, různé asociace, ať už bankovní asociace nebo samostatné neziskové společnosti, které třeba se zabývají vzděláváním mladistvých, mají zajímavá čísla. Co se třeba týká digitální gramotnosti, tak tam myslím, že v tom věku 16 až 24 jsou na tom Češi velmi dobře, někde na, řekněme, jako druhé, třetí příčce v rámci Evropské unie. Kdybychom se bavili třeba čistě o sociálních sítích, tak cirka 97% mladistvých už má nějakou zkušenost s přihlášením se k sociální síti, komunikaci, tam sbírání různých věcí a tak dále. Takže tato jakoby digitální gramotnost je u nás veliká. Na druhou stranu to, co si myslím, že chybí, aspoň na základě mé zkušenosti, je vlastně absolutní neznalost mladých lidí, jak gramotně komunikovat se státní správou, případně se soukromými poskytovateli. Konkrétní příklad, dneska vycházejí děti ze školy, když jim je 18, respektive 19 let, to znamená, už by měl někdo říct, že vlastně i de jure se musí starat sami o sebe, jako například, že už se za ně rodič do té zdravotní pojišťovny přihlásí, aby zkontroloval, co se tam děje nebo neděje. Že konec konců i veškeré finanční prostředky už se jako přebírají sami do své správy a musí s tou bankou nějak komunikovat. Že si musí dojít pro řidičák, že si ho musí umět prodloužit. Pokud mají auto, třeba si umět zaregistrovat, kontrolovat STKčko a tak dále a tak dále. A to jsou všechno věci, které už jsou vlastně dneska jako služby zdigitalizované a mladí lidi je můžou začít čerpat. Oni to budou umět, ale oni vlastně vůbec nevědí, že to po nich ten stát chce.
15: V úterý začne nový školní rok, tak bylo by dobré, aby školy tohle doplnily do svých
16: hodin? Bylo by to strašně dobře. My jsme to už je mnoho let ještě tehdy komunikovali s ministerstvem vnitra, vlastně s odborem e-governmentu, s ministerstvem školství. Nemyslím si, že by se to vlastně i za tu dlouhou dobu do školních plánů dostalo. Podle mě by stačila prostě jedna, dvou hodinovka, kde se proberou základní věci. Co to je identita občana, co to jsou datové schránky, co je to zákon o právu na digitální službu a na praktických ukázkách se tím studentům ukázalo, jak vlastně můžou opravdu jako dospělé sebevědomě ze státní správou fungovat.
15: Vy jste se spojili s organizací Nekrachni a vytvořili jste jakýsi kurz. To funguje?
16: To funguje. Společnost Nekrachni je vlastně organizace, která se zabývá primárně finančním vzděláváním mladistvých a my jsme tam s nimi vlastně doplnili tu část digitální gramotnosti. Vznikl kurz, který se jmenuje Co tě čeká na úřadech a je to takový jako tutoriál, na co by si právě mladiství měli dávat pozor. I třeba to, že když jako skončí studia po střední škole a nepokračují dál na studia, tak by se třeba měli zajímat, kdo za ně bude platit zdravotní pojištění, který ze zákona musíme platit. Jestli to teda bude on sám, nebo jeho rodiče, nebo nastupuje někam do práce, nebo si třeba dává rok volno, než půjde na vysokou školu, ale v rámci toho roku volna stát už za něj to pojištění platit nebude a přechází to na toho studenta. Takže jsou to všechno takové jako na první pohled drobnosti, ale pokud to ty lidi nevědí a nezabývají se tím, tak je to může dohnat.
15: Vy jste už uváděl čísla o tom, kolik mladých lidí používá sociální sítě, jak jsou na tom z hlediska toho, jak používají různá chytrá zařízení. Je přístup mladé generace třeba k bankovní identitě nebo k podobným digitálním produktům jiný než u starší generací?
16: Je jiný v tom, že oni většinou už se s tím mobilem, teď řeknu hloupě, jako narodili v ruce. To znamená, pro ně je to vlastně jako primární cesta komunikace, že chtějí v nejhorším případě někam zavolat, ale spíš se podívat na nějaké stránky.
15: Naopak ideálně nevolat, alespoň taková je moje zkušenost.
16: Ideálně nevolat, už vůbec ne tam chodit, to znamená přihlásit se na nějaké stránky, tam něco naklikat a ono se v úzovkách něco stane. To znamená, že vlastně není problém v tomto smyslu, není problém s jejich digitální gramotností, ale je problém v tom, aby pochopili, v jakém ekosystému se tady pohybují, co ta společnost vlastně po nich chce, co musí vykonávat, i když se jim to třeba nelíbí, a co pouze mohou a mohou se tím ulehčit spoustu práce a času.
15: Liší se nějak přístup k tomu nebo zájem o to a vyhledávání, jak různé systémy pracují s osobními daty? Jestli třeba, kam mířím, ano. Jestli mladí lidé, například když používají bankovní identitu, jestli se víc zajímají o tom, co se děje s těmi daty, které z toho vznikají, to znamená někdo, ten systém ví, že jsem něco chtěl u někoho, tak jestli se víc zajímají o tom, co se s těmi daty děje, nebo naopak méně než starší lidé?
16: Zajímají se, tak bez pochyby v tom mladém věku jsou takový ještě jako bezelstní a mají jako velkou důvěru v autority, ve stát, v rodiče a tak dále, ať si o to myslíme, co chceme, jako z velké míry to tak je. To znamená, oni velmi rychle pochopí, co vlastně ta aplikace po nich chce a pochopí to, že ta data se někam dostanou pouze v případě, že k tomu oni dají vědomý souhlas, ať už na telefonu nebo na počítači. Takže opravdu jako stačí je tím velmi jako rychle provést a chápou to. A naopak přestávají chodit na stránky, kde takové zabezpečení není, nebo vlastně to po nich tu verifikaci nechce. Jo? Takže si myslím, že jdou jako mílovými kroky dopředu a vůbec bych se o ně nebál.
15: Když se vrátíme k bankovní identitě, jak je to tam s těmi daty? Ví moje banka, co vyřizuji prostřednictvím bankovní identity, na kterém úřadě a naopak může třeba úřad, se kterým vyřizuji například sociální dávky, zjistit rovnou, kolik mám na účtě v bance?
16: Ne, takhle to, ta otázka je jako velmi správná, myslím, že pro posluchače je důležitá, ale ta banka opravdu jediné, co ví, je kam se hlásíte, protože ona musí tu druhou stranu znát, aby tedy jako vědomě řekla a s tím souhlasem tomu operátorovi, té pojišťovně, té bance, tomu úřadu ta data předám. To znamená, vy vlastně na té obrazovce vidíte, a jestli můžu ta použít konkrétně, teď se hlásíš k operátorovi autu, on potom by chce jméno přijmeť to narození rodné číslo a pokud to tady odklikneš, tak já jako banka ty údaje pošlu. Ale to je vlastně tam ten řetězec skončí a jestli já si potom u operátora zřizuji tarif nebo ho ruším nebo vypovídám smlouvu, to samozřejmě už žádná protistrana neví. A podobně je to s tím úřadem. On vlastně do bankovního prostředí se vůbec jako nedostává. Výhoda je to, že ať se vlastně hlásím a přihlašuju na jakýchkoliv stránkách, tak mě to vždycky odvede do prostředí té banky. tam proběhne to přihlášení ověření a potom teda přenesení dat. To znamená, já nezděluju na stovkách a stovkách webů své přihlašovací údaje, pořád jsem v tom jednom bezpečném místě své banky.
15: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V celé Evropské unii se má v příštích měsících rozjet projekt Evropské peněženky digitální identity. To má být celounijní digitální systém, pomocí kterého každý občan Evropské unie bude moci ve kterémkoliv členském státě prokázat svoji totožnost. Bude tam mít nahrané různé doklady, počínaje občanským nebo řidičským průkazem. Pokud vím, byste ve spolupráci s bankami byli ve hře o to, že byste připravili tu českou verzi. V jakém aktuálním stavu to je?
16: Aktuálně probíhá výběrové řízení. Ten projekt v České republice má na starosti Digitální informační agentura, což je státní organizace podřízená úřadu vlády, takže ta je v přípravě a všichni čekáme, jaké rozhodnutí nakonec padne a kdy v České republice Evropskou peněženku digitální identity uvítáme.
15: Kdy padne rozhodnutí, tušíte?
16: Netuším, ale vzhledem k tomu, že tento rozhodné datum, kdyby vlastně peněženka měla být v provozu, je prosinec tohoto roku, to znamená teďko 2026, tak už by to mělo padnout co nejdříve.
15: I kdyby to padlo dnes nebo zítra, je reálné, aby za 4 měsíce něco takového vzniklo?
16: Čistě sám za sebe říkám, že to reálné není a budu velmi, velmi překvapen. Samozřejmě pozitivně, když se to digitální agentuře povede, ale myslím si, že to je velmi nepravděpodobné.
15: Když jsem říkal, že pokud vím, tak vy jste o to měli zájem, tak to stále trvá? Máte zájem? Nebo můžete říci, jestli usilujete o tu zakázku?
16: Tím, že to výběrové řízení probíhá, tak úplně bych to takhle nekomentoval. Na druhou stranu určitě můžu říct, že nejen banky, ale i řekněme ekosystém firem kolem nás se na digitální peněženku těší. Je to opravdu věc, která může jednotný evropský trh Unie velmi rozhýbat. Pořád si myslím, že daleko větší forsáž než ty státní služby tomu můžou dát privátní sektor. To znamená do té, vy jste řekl správně, ona se to jmenuje peněženka, ale jako na první dobrou tím platit nebudeme, byť to samozřejmě bude možné, ale je to taková jakoby portmonka nebo šanon, kam si budu moct dávat takzvané digitální atributy nebo různá osvědčení, certifikace a tak dále a ty zase digitální cestou předávat někam dál. Konkrétní příklad, když vystuduju vysokou školu, tak ano, dostanu do ruky pořád ten krásný papírový diplom, ale zároveň ta škola vystaví nějaký digitální token a já si vlastně nahraju ověřenou certifikaci, že jsem absolventem vysoké školy do té peněženky a třeba tak můžu prokázat svému zaměstnavateli nebo někomu dalšímu a už jako nebudu sebou muset jako tahat ty papíry a chodit na úřady nebo na instituce pouze, když mají otevřené úřední hodiny. Takže takový je ten záměr a proto se na to jako spousta organizací těší.
15: Je jasné, co všechno by v té peněžence, když použijeme ten název, mělo být uloženo, co všechno by se tam mělo ukládat?
16: Jsou určitě jasné ty základní, řekněme, identifikační údaje, to znamená nějaké jako jednotná nebo sada údajů, na základě kterých můžu jednoznačně říct, já jsem já, ale jsou různá evropská specifika. Tady v Čechách máme rodné číslo, v mnoha zemích nic takového není. Máme tady číslo občanského průkazu, jsou země, kde občanku taky nemají. Takže dohodlo se nějaký, řekněme, nejmenší společný jmenovatel, což bude jméno, příjmení, datum narození, místo narození a stát narození a k tomu každá země ještě jako doplní ty svoje specifické údaje, které v té dané zemi řeknou já jsem já. A potom se právě očekává, že spousta nejen samozřejmě organizací státní správy, ty také bez pochyby, ale i firem řekne, hele, to je zajímavý, já bych tam mohl třeba tady vystavit číslo sociálního pojištění nebo číslo nějakého komerčního pojištění nebo právě osvědčení, že jsem elektrikář, jo, že mám nějaký výuční list nebo tady mám digitálně podepsaný příkaz, pracovní příkaz a proto už můžu vylézt na ten stožár a tam tu elektriku spravit. Jo. Těch nápadů může být celá řada a rozhodně to nebude věc, kterou by potom ten stát nějak direktivně organizoval. Spíš se očekává v pozitivním slova smyslu jako živelný vývoj.
15: Vy jste říkal, že se na to těšíte. Na druhé straně není to konkurence, nemůže to nahradit vlastně bankovní identitu, když tohle bude plošně fungovat?
16: Bavíme se o tom, že vlastně v té peněžence kromě těch identitních údajů bude i spousta dalších věcí. To znamená, že my už jednak se účastníme řady mezinárodních konzorcí, kde se právě už jako prototypují, testují tady ty různé aplikace a a integrační platformy a tak dále. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale bez pochyby tady bude prostor na to, kdo právě firmám tady ten servis bude dělat. To znamená, kdo ty certifikace bude vystavovat na základě nějakých základních zdrojových dat, jakým způsobem se do těch peněženek koncových uživatelů dostanou a případně jak se dostanou zpátky nějaké spolehající se straně, která je potřebuje. Takže tady vidíme svoji roli a minimálně pro tu bázi zákazníků, což je dneska více jak 500 firem, který Bank ID využívají, tak tady ten servis chceme nabídnout.
15: Když zůstaneme u Bank ID, u té české platformy, když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste říkal, že velký potenciál pro využívání Bank ID nebo bankovní identity vidíte v oblasti zdravotnictví a také při komunikaci zákazníků s energetickými společnostmi. Posunulo se to v těchto oblastech za rok?
16: Mírně ano, respektive daleko více ve zdravotnictví a relativně málo v energetice. Takže pokud můžu, tak zdravotnický sektor chválím. Napojilo se na nás spousta nemocnic, ať už státních nebo soukromých, nebo obecně poskytovatelů zdravotní péče. Tam ta logika je jednoznačná, můžu se vzdáleně přihlásit do portálu pojišťovny, můžu si sjednat termín na vyšetření, když potom je nějaká zdravotní dokumentace, můžu zase zaručeně říct, já jsem já a to zařízení mi může poskytnout, protože jsou to zkrátka citlivé údaje a musíme na to dávat pozor. Mnohdy jsou zajímavé use casey nebo životní situace, kdy můžu vlastně jako jednat za někoho jiného, za svoje staré rodiče, za svoje děti a tak dále. Takže zdravotnictví se velmi dobře rozjíždí. Co se týká energetiky, tam spíš čekáme na nějaké první vlaštovky. Už tam pár firem je, ale myslím si, že ten nástup teprve přijde.
15: My jsme mluvili o tom, že začne školní rok. Samozřejmě ve školství se používají elektronické žákovské knížky. Mě překvapuje, že alespoň ty, se kterými já mám zkušenost, tak kromě hesla a jména vlastně nechtějí žádné ověření, přestože tam přicházejí známky, teoreticky poznámky a další věci. Není tohle prostor pro nějaké větší zabezpečení?
16: Určitě to prostor je. Zkoušíme řadu škol. Zatím to napojení na bankovní identitu je, řekněme, v té, jako, jak bych to řekl správně, víc jako státní legislativě. To znamená přihlášení se k přijímacímu řízení nebo zápis do studia, zápis na kolej a podobně. U těch středních škol je to méně, ale co jsem se díval, tak spousta z nich využívá nejen to ztotožnění, ale i třeba elektronické podepisování. Jo? To znamená, žák najednou potřebuje rychle souhlas rodiče, že může vyjet ze školy do zahraničí. Rodič se přihlásí na naše stránky elektronicky, ten souhlas podepíše, odesílá do školy a všechno vyřízeno. Jo? Takže na těch školách si myslím, že třeba ta podpisová služba má jako docela dobrou trakci.
15: Specifickou možností, jak využít bankovní identitu, jsou samoobsluhy, když to tak řeknu, nebo automatizované obchody, které jsou otevřené non-stop v noci bez personálu a právě zákazník do nich může vstoupit díky bankovní identitě. Jak tohle se rozmáhá v Česku? Jaký je o to zájem?
16: No, takhle za mě úplně neuvěřitelně, protože když s tím vlastně společnost Coop před pár lety začínala v jižních Čechách, tak vznikaly jako 1, 2, 3 prodejny. Dneska jich je po celé republice více jak 200, nejen pod tou značkou Coopu, ale i spoustu dalších a nejen potraviny, ale i třeba různé, jak bych to řekl, když jsem říkal zvery Maxi, takový ty prostě potrava pro psy a pro kočky. Takže těch variant je mnoho, dokonce vznikají i samoobslužné nebo obslužné knihovny, přístup do muzeí. Je to opravdu velikánský boom a u těch prodejen jsem tomu hrozně rád, protože minimálně v těch menších obcích, menších městech ta sociální obslužnost zkrátka zůstává.
15: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel společnosti Bankovní identita, výkonný ředitel této společnosti Marek Růžička. Díky moc za rozhovor, na viděnou.
16: Také díky, mějte se hezky.
15: Připomenu, že samozřejmě i tento pořad si můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu na našich webových stránkách a v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
17: Je 17:30.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc, rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 579 lidí a stovky dalších se pohřešují. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace. Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Protiraketové střely PAK-3 by byly produkované právě v Polsku, které prý má pro tuto výrobu kapacity. Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za víc než 90 milionů korun. Policie uvedla, že jeden z podezřelých má zřejmě střelnou zbraň. A historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčení, že Masaryka někdo zabil. Jak to vypadá s dopravou na D1 z Prahy do Brna? Začíná kolona za sjezdem na Ostrovačice. Ze 180. až na 196. kilometr pojedete zhruba půl hodiny. Na D8 z Prahy na Ústí komplikuje provoz nehoda za sjezdem na Mělník na 26. kilometru. Jede se jen jedním pruhem a v koloně z 20. kilometru se zdržíte kolem půl hodiny. Na výjezdu z Prahy po D1 popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru až na 23. celkové zdržení čtvrt hodiny a zdržíte se i na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 před nájezdem od Ořechu. Z konce dálnice D5 je to zhruba na čtvrt hodiny. Dobře dojeďte. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Na východě bude ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer pak bude na západě Čech opět přibývat oblačnost a teploty 21 až 26 na jihu Moravy až 28 stupňů. Ze zprávy to vše, teď už je připravena repríza Osobnosti plus.
18: Dnešní doba je nastavená tak a jsme vychováváni k tomu, že nám víc záleží na názoru ostatních na nás samotné, než na názoru, který máme vůči sobě sami. Ve jménu toho, abychom se zalíbili okolí, se často rozdvojujeme, což se nám může hodně nevyplatit, říká Marian Jelínek, který pomáhá vrcholovým sportovcům i biznismenům zvládat náročné situace a dnes je hostem Osobnosti plus. Co je smyslem života? Jak se obrnit proti vnějšímu světu a jak si udržet zdravý vlastní svět? Dobrý den.
19: Hezký den.
18: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
20: Osobnost plus.
18: Pane Jelínku, co je pro vás štěstí?
19: No, vy jste začala teda od podlahy takhle dopoledne. Já jsem si myslel, že to... No štěstí samozřejmě má tolik podob, kolik je lidských duší, říkal můj táta a myslím, že něco na tom je. A pro mě teda můj osobní, jakoby takový štěstí je prožít tady ten čas na tom pozemském světě co nejvíc v pozitivních emocích. To znamená, já to vnímám tak, že někdo nám dal tu možnost tady být, dal nám ten život, přesýpačky se otočily, my začaly se odsypávat a jednoho dne se dosypou. A my tu máme nějaký čas. A já jako štěstí považuji, že převahu toho času, co nejvíce toho času, dokonce i aktivně, se snažím prožívat v pozitivních emocích.
18: Takže pozitivní emoce nám zaručeně štěstí přinesou?
19: To nevím. Tak hlavně nevím, jestli vám nebo mně. Možná já vnímám, že chci mít ten čas chci být se stýkat s fajn lidma, chci mít usměvavý tváře kolem sebe. Jo, pozitivní emoce neznamená, nebo nemusí nějaká euforie, že si každý den musím koupit něco drahýho, nebo já nevím. Ale prostě mít dobrou náladu, být pozitivně nastavený ten svůj subjektivní svět, to je pro mě štěstí.
18: Je něco, co to štěstí zaručeně zničí?
19: Určitě, určitě jsou to vážní zdravotní problémy kolem třeba v těch nejbližších rodiny nebo i osobní. To neznamená, že ho zničí, ale určitě ho poškodí nebo nějakým způsobem na chvíli vybočí, vykolejí, jak to říct. No, to znamená, bylo by asi hloupé si myslet, že život je založený jenom na tom, že můžu teda celý ten čas být šťastný a že to je moje, jakoby můj sen. Ne, já si myslím, že život má hrozně jako i trápení, utrpení, bolesti, ale přesto jako komplex je hrozně krásný, takže i to přijetí těchto těch věcí si myslím, že patří k tomu štěstí.
18: Co přesně znamená mít zdravý subjektivní svět? Jak toho člověk má dosáhnout?
19: Zdravý subjektivní svět. Já jsem takový, nějak jsem si to nastavil, že žijeme vlastně jakoby dva životy. Jeden je ten vnější, jak nás vnímá okolí a jak působíme my na okolí. A druhý, a ten je daleko, daleko pro nás osobně podle mě cennější, a to je ten subjektivní svět. Možná, že je to dokonce už poslední místo té absolutní moje svobody, protože zatím žádný hacker, žádný ajťák mi do toho subjektivního světa nevleze, ale do počítače, všude jsme na kamerách, poslouchají nás a já nevím, co všechno, ale na co myslím, jaký mám sny, přání, vize, cíle, jaký mám nějaký dětský, nějaký bolesti nebo vzpomínky. Já to zatím je jenom moje věc a v tom subjektivním světě samozřejmě se odehrávají úžasná dramata a takový to základní drama, který právě pro mě ten vrcholej sport v tomhle je tou laboratoří, je, že tam máme myšlenky, které vlastně nechcem. A ty myšlenky nechtěný nám přivádějí emoci, kterou následně taky nechcem. A my díky ty emoce se následně chováme nějak, že taky tak nechcem se chovat. A to je krásný souboj.
18: No a jak mít tenhle subjektivní svět v nějaké rovnováze a mít pocit, že je zdravý, že nás nepřebijí ty myšlenky, které
19: ano,
18: nechceme.
19: Ano, to je už, jako to není Jelínek, ale to už je od Platona, který přirovnával vlastně člověka k vozataji a říkal, že rozum je ten vozataj a ty dva koně, černé a bílé, že to jsou ty emoce pozitivní a rozum by je měl mít pod kontrolou těma opratěma. A je to taková, já si myslím, že je to určitá dovednost, že je to procentuálně dovednost, podobně jako se narodíme s fyzickým tělem, a to fyzické tělo neumí kopat do balónu, neumí hrát tenis, ale může se to naučit. Podobně si myslím, že v tom subjektivním světě se plno věcí můžeme naučit, ale zatím to jako úplně neděláme. Proto já provokuju a říkám, že tato doba je tak krásná, že vlastně už nám umožňuje koncentrovat se vlastně na ty naše nejbližší domovy. A když se zamyslíme, tak tím domovem všichni stavba z cihel, ale to není můj domov. Můj domov je moje tělo, moje mysl, právě ten subjektivní svět a moje duše. A tyhle tři domovy podle mě potřebují taky kultivovat, nejenom ta stavba z těch cihel.
18: Proč myslíte, že to neděláme tak, jak bychom mohli, když už máme všechno ostatní
19: ano,
18: v uvozovkách vyřešené?
19: Ano. No, tak ty čísla jsou asi tady docela jako jasným ukazatelem. Například to fyzické tělo neustále nám bohužel zatím ještě přibývá ta obezita, přestože už na to je nějaký ten lék, který určitě to zmírní, ale ten nárůst ze školství asi všichni dobře znají, kdo se o to zajímá, tak ví, že v roce 94 například jedno z čísel jsme měli 3% obézních dětí na základní škole, v roce 24 po 30 letech stejný výzkum a máme jich 16,5. To znamená, o to tělo asi taky úplně tak nepečujeme, jak bychom měli a tak dále. Čísla z hlediska psychických problémů, poruch, anorexie, bulimie a tak dále, ukazují, že teda něco se děje. A já jenom provokuju v tom, že říkám, jestli si někdo myslí, že když budeme mít hezčí domy, hezčí ulice, víc metra a já nevím čeho, že tohle se spraví, no nespraví.
18: Tak proč podle vás lidi neřeší to, že se nestarí o svoji duši, o svoje tělo, o to nejbližší, co mají, a víc se starají o to, co je okolo?
0: Krásná otázka. Myslím si, že je to takový archetypální vzorec v období nedostatku, protože když, jak si máte tady hliněné cesty a suchý záchody a umírají vám 3 děti z 10 u porodu, tak opravdu jakoby nemáte nastavení toho mindsetu na to, že dej mi pokoj tady, já abych chodil běhat nebo abych na sobě pracoval úplně na rovinu, když mi jde o život, asi ne. Ale my jsme se dostali do toho bodu zlomu, o kterém hovořím, z hlediska toho, že z období nedostatku jsme se dostali do období nadbytku. A v tom období nadbytku se musíme začít chovat jinak. A jedno z těch ukazatelů toho chování je klasický v tom, že v době nedostatku vás limituje doba. Vy sama sebe vlastně jste tolik limitovat, říkám to hodně obecně, nemusela. Proč by mě někdo limitoval, mě téměř 65 let, a proč by mě někdo limitoval v čokoládě, když jsem čokoládu dostal v 5 letech na Velikonoce a na Vánoce, no tak nikdo mě nemusel limitovat. Když teď máte ty šuplíky všude, že jo, máme doma, já taky, tak s tou čokoládou, no tak teď si řekněte tak, a teď si ji nevemeš, no ale máš na ní chuť, ale nevemeš si ji, máš na ní chuť. No a teď, co tím chci říct, že najednou ta doba přešla v to, že bychom měli aktivně vybírat to pozitivní pro nás. A ten výběr se nám nedaří, protože ten výběr znamená limitace. Já se musím limitovat, já si musím rozhodnout, že si jdu zaběhat. Já nechci, aby mi stát určoval a zamykal ledničky, že jo? To bychom ztratili svobodu.
18: Jednoduše tedy se nám nechce?
0: Neumíme si vybrat, buď to nevíme edukačně, to jsou taky typy lidí, že opravdu jí nebo se nehýbou a neuvědomujou si následky, nebo to, co ukazujeme našim dětem, tak si neuvědomujeme často. Takže je to určitá míra edukace, buďme upřímní. A pak je to samozřejmě práce sám ze sebou. Ten self-coaching neboli práce sám ze sebou, ano, s morálně volnýma vlastnostma, práce se správnýma návykama, protože když máte správný návyk od dětství, no tak potom samozřejmě už nemáte takový problém, že se vám nechce. Takže těch věcí je celá řada.
18: Já jsem citovala vaši větu z jednoho podcastu, že dnešní doba je nastavená tak, že nám víc záleží na tom, co si o nás myslí ostatní, než co si myslíme sami o sobě my. A že děláme vlastně všechno proto, abychom se zalíbili okolí, a že se rozdvojujeme, což se nám může nevyplatit. V čem?
0: To v tom, že pak jaksi máme takový existenciální vákuum, se tomu říká, že vlastně na jedné straně byste jako chtěla být sama sebou, no ale nejsem sám sebou, jsem otrokem těch vnějších prvků, protože přece takhle se musím chovat, takhle to musím dělat, abych se tam dostal do té pozice, do té funkce, tak já musím tyhle věci, ale když to není moje přirozenost, tak z dlouhodobého hlediska je to taková odtrženost, a ta odtrženost samozřejmě vede potom k takový určitý rozdvojenosti a nepříjemným stavům, si myslím, no, že zklamu sám sebe, a jsou tam i výčitky a každý to prožívá pak jinak.
18: Kdy jste k tomuhle došel, že vám možná, předpokládám, je asi jedno, co si o vás myslí někdo jiný, že důležité je pro vás to, jak se vnímáte vy sám sebe?
0: Já bych takhle, aby tady si posluchači nemysleli, že jsem bezemoční. Určitě vám není jedno, co si o vás myslí ostatní. To ego toto chce. Naše ego je naší
18: součástí. Zvlášť u mužů, že?
0: Ano, třeba u mužů, já nevím, já jsem ženou nebyl nikdy, nevím, jak to je, ale u mužů vím, jak to je. Ale na druhé straně nemělo by mě to zase tak ovládat, že bych jako i ve jménu toho by to jaksi přebylo to, tu moji vnitřní podstatu, to znamená, že když tohle ne, tak tohle ne. Ale je jasný, že tenhle ten vzorec tu byl vždycky. Jo, vemte si, že žena se vždycky chtěla líbit přece okolí, chtěla se líbit. Takže ženě jednoznačně záleží na tom, co si o ní muž nebo muži říkají. Aspoň já si to myslím.
18: A obráceně to není.
0: A u mužů je to tak, že zase si taky záleží, co ty ženy si. Ale ne třeba tolik z hlediska zjevu, aspoň u mě, ale spíš z hlediska třeba inteligence, nebo něco, že něco dokázal, nebo překonal, nebo vyhrál v tom rytířském souboji, on byl ten vítěz. Takže všichni to máme, takže nám záleží na tom. Ale je otázkou, jestli když to přetluče to, tu pravdivost toho subjektivního světa, tak to je pak takový, že člověk žije sám ve lži. A
18: jak dlouho vám trvalo, než jste k tomuhle dospěl?
0: Jo, musím říct, že dlouho, a taky jsem plno chyb udělal, a taky jsem se chtěl zalíbit okolí a sám se tím érám toho života usmívám, že vlastně jsem se choval jako debil, ale
19: pak si nějak, asi je to, jak píše Freud, no, že máme ty etapy života a to věk té moudrosti nastal potom.
1: Já vás musím trošku napomenout, jsme ve veřejnoprávním rozhlase, tak s těmi expresivními výrazy, prosím, opatrně. Lidi se podle vás chtějí rozvíjet, ale často neznají sami sebe. Kudy vede cesta k tomu, aby se člověk poznal?
19: Tohle je krásná otázka, protože já si myslím, že tohle bych jako tady zdůraznil, že plno kurzů seberozvojových a plno lidí, co najednou naběhnou do té posilovny a chtějí, a zaplať pánbu, že chtějí na sobě pracovat, tak tím prvním krokem toho, když chci na sobě pracovat v čemkoliv, tak je pro mě sebepoznání. Jo? To znamená, mělo by to jít ruku v ruce. Je to podobné, já to vysvětluji studentům, že představte si, že budete mít někoho, kdo umí perfektně ovládat pily, dláta, hoblíky, ale nebude rozumět dřevu, tak nikdy z něj žádný nábytkář perfektní nebude. A to samý, my chceme pracovat se sebou, ale my neznáme sami sebe. Takže jako zároveň s tím, že mě někdo edukuje v tom, jak třeba posilovat, jak pracovat na svém těle, já bych měl i vnímat ty svý pocity, já bych měl vnímat, co mi to dělá, jak potom spím, jaký jídlo mi vyhovuje nejvíc a tak dále a tak dále. Takže to sebepoznání je důležitý.
1: A jak poznám, že už se znám tak, že se po sebepoznání můžu rozvíjet?
19: To vám řeknu velice jednoduše, to nepoznáte nikdy, protože poznávat je, jako je to nekonečný proces, takže to poznání, já nemyslím, že by se neměl rozvíjet, když se neznám. Já říkám, že by to mělo jít ruku v ruce. To znamená, když tady mě někdo v posilovně nebo ve výživě řekne, hele, tohle je dobrý, tohle to je věda, to určuje, blabla, tak to vyzkoušej, ale pozoruj sebe, jo. To, že znám taky lidi, kteří takhle půl roku chodí s kondičním trenérem a za půl roku mi začnou říkat, město či boje klouby, kolena, a se na to vykašlal, no tak pokud jako neposlouchal ty signály svýho těla, protože ty cviky nebyly přímo pro něj určený, tak potom samozřejmě může dojít až k negaci, že vlastně my to tomu člověku otrávíme a to nechci.
1: Je zdravý subjektivní svět cesta k úspěchu?
19: Myslím si, že jedna z těch cest určitě, je to, není to jediná, ale takový zdravý subjektivní svět je, pro mě je to cesta k tomu, co jsem odpovídal, mě to souvisí s tím štěstím. No.
1: A kdo je pro vás úspěšný člověk?
19: No, krásná otázka. Úspěch je pro mě bipolární, to znamená, pro mě osobně musí projít nějakým rozumem, ale zároveň i tou emocí, takže nasytit vlastně to ego a nasytit i to srdce, takže to je pro mě ta bipolarita toho úspěchu.
1: K životu patří selhávání. V čem nejčastěji selháváme?
19: Tak já si myslím, že obecně nemám na to výzkumy, ale jenom když se takhle na mě střílíte otázky, tak já střílím odpovědi. Myslím si, že to selhávání je v práci právě teď hodně sami na sobě. No. A to hlavně ve všech těch domovech, práci na těle, práci na svý mysli a práci na svý duši. Tam jako společnost mi připadá, že hrozně v té etice. No.
1: Máme dluh.
19: To je pro mě duch, no.
1: Říká Marián Jelínek, který je hostem Osobnosti Plus.
21: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Witowská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vašimi klienty jsou olympijští šampioni nebo hokejoví hráči NHL. Vrcholový sport, jak už jste říkal, je pro vás taková úžasná laboratoř. Co všechno se v ní dá zkoumat?
19: Především rychlost emocí, rychlost různých stavů, které jsou tam jakoby zhuštěný. Když si představíte průběh toho utkání nebo závodu, kdy vy se už cítíte, že možná už byste mohli vyhrát, pak najednou jste v propadlišti poražených, nebo naopak zase ze sedmi matchballů. Teď jsem včera shodou náhod mluvil s tenistkou, která nebudu jim jmenovat, ale v Cincinnati měla 7 matchballů a stejně ten zápas prohrála a teď jak se s tím umí poprat, protože najednou šla znova na jiný zápas, na jiným turnaji a tam měla znova 2 matchbally a povídala mi, že se jí to zase hned dostalo do hlavy, že zase to tak dopadne. To je úžasná laboratoř, to je podobný, to máme i v životě, ale není to tak hustý.
1: No, hodně jsou tam emoce.
19: Určitě.
1: Jak ty emoce se dotýkají vás osobně, když někdo, komu pomáháte, vyhraje nebo prohraje? Je nějaká emoce, která tam převažuje? Nebo vzpomenete si na nějaký okamžik, který vás skutečně zasáhl tak hluboce, že jste si řekl, a tohle už je třeba i na mě moc?
19: Úplně asi ne, na mě moc, že bych jako, já jsem asi takhle už v tomhle tom otrlej, teď teda v tom sportu, totiž víte, v tom sportu jako úplně na rovinu, já nedělám z vrcholového sportu pupek světa, nemám to ani rád, když se z toho dělá pupek světa. Já emoce rozlišuju dvojí, já vím, že to není psychologicky správné, rozlišuju dvojí. Jsou to emoce, které se týkají mýho ega a jsou to emoce, které se týkají mýho života. To znamená, jestliže dítě má strach, když vleze v 5-6 metrech na strom a začne plakat, že se začne klepat, že tak přišel intuitivní strach o život. Mohlo by se něco vážného stát a dítě by se mohlo zranit. Ale že se dítě počurává v 10 letech, že má druhý den diktát, tak to je pro mě taky strach, ale strach o ego. A já tyhle dva strachy trošku rozlišuju a taky s nima různě pracuju a v tom sportu z 90% jde taky o ten strach o ego, takže nedělejme z toho. Takže ty emoce, které mě opravdu zasáhnou, jsou emoce, kdy jde o ten život.
1: Jak se zbavit strachu? Protože vy jste napsal dvě knížky a dvě knížky mají v názvu strach. Je tam, jedna se jmenuje Strach je přítel vítězů a druhá Jak se zbavit strachu. Ano. Tak z čeho mývají strach vrcholoví sportovci?
19: Z porážky, z neúspěchu, z toho, že přijdou o nějaký status, že se nedostanou na olympiádu, to znamená většina těch sportovců právě, to je ten strach o to ego, protože tím, že se nedostane na olympiádu, není ohrožená destrukce jeho těla. Ale pak máte sporty, kde třeba relí nebo skokan na lyžích, tak tam bacha, tam už může dojít k tomu, že ten sportovec, a mám takový, mají i strach o to, aby se nenabourali v tom autě, aby nezabili spolujezdce.
1: Ten strach o život.
19: To je strach o život. A zároveň tam mají strach o to, aby měli dostatek bodů k tomu, aby byli mistry republiky nebo Evropy a podobně. Takže podle toho, jak je ten strach namíchán z těchto dvou strachů, podle toho přistupuju k tomu, jak s tím pracovat.
1: Píšete, že strach může být přítel vítězů, ale co když se ze spojence stane nepřítel, který člověka paralyzuje? Jak své zvěřence učíte, aby tomu strachu jakémukoliv nepodlehli?
19: Mm-hmm. Tak tam jsou takové techniky, které souvisí třeba s racionalizací, to znamená zvědomování si toho, že vlastně když se tohleto

0: Imaginací, ideomotorickým tréninkem.
1: Co jsou nechtěné myšlenky?
0: Nechtěné myšlenky jsou myšlenky, které vlastně jsou v rozporu s tím, co chci udělat. Chci spát a mě chodí do hlavy myšlenky, které mi nedovolí spát. To jsou to a já je nechci. Klasicky nechtěný je, když se zeptáte to, a ty tu myšlenku chceš, a on nechci. Holčina jde na státnice, když zkouším, no a teď ona to umí, ví všechno, no a najednou tam uvidí pana profesora, který jediný jí vyhodil za celých 5 let, že jo, a teď přijde myšlenka, ježišma, on mě zase vyhodí, a když jsem to pak s ní rozebí, a ty jsi je chtěla, ty mě, no nechtěla, no a vidíš, to jsou ty nechtěné myšlenky.
1: A jak s těmi nechtěnými myšlenkami zacházet tak, aby nás neovládly?
0: No
1: abychom...
0: to je krásný téma, to je právě ta kultivace toho subjektivního světa, a to je to, co učím a na co mám ty kurzy, ale na to v prakticky nemáme prostor, ale abych nebyl libista. S těma nechtěnýma myšlenkama můžete udělat 3 základní věci. Mého, co jsem si tak nějak proskoumal. Můžete je vyblokovat, protože náš mozek nemůže myslet na 2 věci najednou. Když se malý dítě bojí čerta, něčeho z pohádkovýho, všimněte si, že si sednete k tomu dítěti a začnete mu něco vyprávět. To dítě se zaujme tím vaším vyprávěním a myšlenka na čerta se tam nevejde. Máme nějaký den blbec a všichni vás štvou a prostě den blbec. No a najednou potkáte někoho a dáte si s ním kafe a povídáte si krásně, vzpomínáte na něco a 20 minut jste na ten, že den blbec, vůbec nemysleli. To je klasická blokace. A ta blokace se dá použít před turnajem, před daným výkonem.
1: Ale to je vědomá věc.
0: To je vědomá věc a ta blokace znamená, že vy to vyblokujete na určitý čas, ale jakmile blokátor zmizí, no tak kamion s problémama je zase zpátky.
1: Nechtěné myšlenky přijeli ještě ve větší míře.
0: Proto máme druhou možnost a to je zpracování. A zpracování znamená, že vlastně tu myšlenku jako takovou očistíte, když to řeknu ošklivě, o tu emoční složku. Ta myšlenka zůstane, ale ta emoční složka je se daleko sníží. Často to bývá v partnerských vztazích, když se partneři rozejdou, mladí lidé, sportovci, znám to taky z jejich vyprávění a oni pak povídají, no ale já když ho vidím, tak okamžitě. Takže vím, aha, tak tady to není vyřešený. Tady ještě ta emoční složka není jaksi otupělá. Proto se musí na tom pracovat a ta emoční složka se snižuje, aby tam zůstala už jen ta myšlenka, aby toho člověka potkáte. Ahoj, jak se máš a už to s váma nic vlastně nedělá. Všichni to známe. Ono to přijde časem stejně. Já jenom ten čas se snažím zkrátit. A pak je transformace. A transformace znamená, že z hrozby uděláte výzvu. Takže z mínusových evocí uděláte, ale co kdyby to vyšlo? Co můžeš získat, kámo? Co se může stát?
1: A musí si tohle člověk říct, že to dělá vědomě? Všechny tyhle 3 kroky?
0: Já je učím vědomě. Já je učím vědomě, vycházím z toho Platona, Platon tím rozumem taky vědomě ovládá ty koně, takže já to učím vědomě.
1: A dá se strach odnaučit, anebo se jenom dá s ním naučit lépe zacházet?
0: Taky krásná otázka. Strach o život je pro někoho 50 na 50. Říká, že to je instinkt, někdo říká, že to je emoce. Strach o ego se dá podle mě velmi dobře s ním pracovat, že se sníží třeba ze 100 na 20%, ale strach o život, s tím se dá pracovat daleko, daleko hůř pro mě. Já, když mám právě kluka, který má víc strach o život, tak s tím strachem o život se mi pracuje daleko hůř, než když má strach o ego. Strach o ego jsem přesvědčený, že ten můžeme všichni velmi dobře určitýma dovednostma, je to pro mě dovednost, eliminovat.
1: Máte i vy nějaký strach, se kterým musíte vědomě pracovat z něčeho konkrétního?
0: Tak jako konkrétně jsem mýval. Mýval jsem a teď nevím, jestli v tyhle, jak už je ten věk. Samozřejmě, že máte strachy, to je jako je jasný, ale bál jsem se třeba, že bude poznat, že ráčkuju, když jsem začínal. No,
1: tak to poznat je.
0: Že jo, no. A já jsem se bál, tak si představte, že bychom se takhle bavili. A já bych se vyhybal 2 písmenkům. To by byl dialog. A teď si to slovní zásoba, to bylo úžasný. Takhle jsem se bál, když jsem šel poprvé s jednou slečnou na nějakou procházku, tak jsem si říkal, hlavně ať nepoznám, že ráčku. A teď vyprávějte jí něco o Českém Krumlově, já jsem Českého Krumlova a vyhybejte se 2 písmenkům. A to mi bylo 15, prosím vás, pěkně. A pak přišla bílá hlava, další šok, no, já měl v 25 už bílou, že jo, takže tam taky jako přišly takový emoční ty, takže já jsem se s tím letím nějak učil taky sám vypořádávat a možná díky tomu se mi to teď jako připadá hrozně směšný, vám taky, což je dobře.
1: Platí ve vrcholovém sportu určení, že když se chce, tak všechno jde?
0: Ne, určitě ne. Neplatí. Jsou to tady věci, které nás překonávají, nerozumíme jim, neumíme je ovládat a je tu něco mezi nebem a zemí. V každém případě je důležitý v tom, co můžu ovládat, tak jo, tam

0: tam jako bych měl se snažit o to co nejvíc.
1: Nutnou součástí cesty za snem nebo cílem jsou podle vás překážky? To bez těch překážek to nejde?
0: Nejde, to by nebyl sen, to by vás nebavilo, to by nebylo jo, v konečném efektu. On si každý říká, jak by to bylo krásný, nebylo. A hlavně ty největší ty věci, to je součást toho, je součást té cesty, jsou vždycky porážky, nepříjemné věci, ale důležitý je, aby z dlouhodobého hlediska tam byl vidět progres, to je velmi důležitý v tom sportu.
1: Vy sám jste býval hokejovým trenérem. Kdy vám došlo, že u sportovců je důležitá taky hlava? Nejenom to, jestli rychle bruslí, jestli je dobrý bruslař, dobrá práce s hokejkou.
0: Ano, ano. No bylo to klasicky vývojem. Ze začátku jsem si myslel, když na fakultě nás naučili, jak prostě trénovat, co dělat, tak jako pak jsem měl tu možnost do Ameriky s tím Jardou Jágrem. Tam jsem říkal, teď uvidím ty nejlepší hráči, jak trénujou, a přijedu do Čech a budu tady sekat jednoho za druhým nejlepšího, protože budu mít ten patent. Ale pak jsem samozřejmě postupně dospěl k tomu, že najednou hele, ona ta kvantifikace, čím víc trénuješ, tím lepší, ono to nefunguje. Čím seš lepší v tréninku, tím seš lepší v zápase, ono to nefunguje. A vstupuje do toho ten element, což je ta naše mysl. A pak ještě navíc, a to je ten, o kterém jste tady trošičku mluvila, jsou to taky nefyziologické energie. Něco, co nás překonává, já nevím, jestli existuje osud, neexistuje osud, jestli máme nějakou zlatou hvězdu někde tamhle a ona nás chrání nebo nechrání. Někdy mi to tak připadá u někoho a někdy zase u někoho, že opravdu má většině smůlu, takže je to takový...
1: A jste fatalista?
0: Asi ne, nemyslím si.
1: Říká Marian Jelínek, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, hovory Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Po téměř 80 letech vyšetřovatelé exhumují ostatky Jana Masaryka. Počet potvrzených obětí povodně v Nepálu je už téměř 580. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vybojoval třetí titul mistra světa na kilometrové trati. Na Pražském okruhu směrem na letiště je za nájezdem z D5 kolona po nehodě. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů. Je pátek 28. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
4: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
5: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
6: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
5: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
7: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
5: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale záchranáři museli krátce přerušit, a to kvůli hrozbě další záplavové vlny.
8: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý, oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě, tedy na zvláštním společném zasedání vlády a představitele královské rodiny.
9: Nastupující panovník přivítal v královském paláci členy vlády a mimo jiné jim sdělil, že si ponechá své občanské jméno a stal se tak Håkonem VIII. Po otci mu zůstane také motto Vše pro Norsko. Mezi Nory velmi oblíbený Harald V. zemřel po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Lidé už od čtvrtka, kdy královská rodina oznámila, že je král ve vážném stavu, přicházejí k paláci a přinášejí tam květiny nebo zpívají hymnu. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
10: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadů výjimku a Scott budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Policijní hlídky začaly teď na konci prázdnin kontrolovat příjezdy z dovolených. Zaměřují se na rychlost pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
11: Tak dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
12: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
13: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
14: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
13: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
3: Na Šumavu právě teď z Bavorska přicházejí silné bouřky. Výstraha před nimi platí pro celé Čechy a západ Moravy, a to až do noci, kdy budou postupně slábnout. Nejsilnější budou bouřky v jižních a jihozápadních Čechách, popisuje to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
15: Doprovázet je můžou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky kolem 30 mm. A právě na jihu a jihozápadě Čech nemůžeme vyloučit ani ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru kolem 90 km za hodinu, proto zde také platí výstraha oranžová.
3: Meteorologové očekávají komplikace v dopravě nebo energetice. Vítr může lámat větve stromů a hrozí i zatopení sklepů nebo podjezdů. Festival Soundtrack Poděbrady dnes ocení zpěvačku Markétu Irglovou, a to za mimořádný přínos filmové hudbě. Umělkyně se proslavila Oscarovou skladbou Falling Slowly, kterou složila společně s nedávno zesnulým hudebníkem Glennem Hansardem pro film The Once. Na předávání v Poděbradech je taky redaktorka Tereza Cedidlová.
16: Je to jen pár vteřin, kdy Markéta Irglová převzala na pódiu v zámecké zahradě skleněnou sošku s rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka. Zpěvačka pak poděkovala, ale řekla, že je jí líto, že tady s ní nemůže být právě Glenn Hansard. V publiku teď sedí stovky lidí všech generací. Zámecká zahrada je zaplněná do posledního místa. Někteří si přinesli i vlastní skládací židličky. Zpěvačka s kapelou za chvíli bude ladit nástroje a poté by měla zahájit svůj zhruba hodinový koncert, na který pak naváže promítání zmíněného oceněného snímku The Vance. Po 20. hodině bude Markéta Irglová také hostem Radiožurnálu, který bude dnes večer vysílat přímo z Poděbrad z lázeňské kolonády. A kdo nestíhá dnešní program s Markétou Irglovou, může si v zámeckém areálu užít třeba promítání dramatu Tmavomodrý svět s živým hudebním doprovodem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase. Na ceremoniálu se tak hrály dvě hymny.
17: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady té olympijské disciplíně. Což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
9: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na 4. místě, vyhrála Maďarka Cikošová. Fotbalisté Sparty a Plzně budou mít v hlavní fázi Evropské ligy 2 společné soupeře. Utkají se s anglickým Bournemouthem a norským Lillestrømem. Pražané narazí taky třeba na Crystal Palace. Plzeň mimo jiné přivítá Benfiku Lisabon. Jablonec v konferenční lize čeká například německý Freiburg nebo anglický Brighton. Určil to los v Monaku.
18: Na dálnici D1 z Prahy na Brno už před Šmejkalkou jenom hustý provoz od sjezdu na Benešov, zdržení pár minut, a taky na příjezdu do Brna z Prahy zbytek kolony až za sjezdem k výstavišti ze zhruba 193. kilometru k D2 do 10 minut osobním autem. Na D8 z Prahy na Ústí za Novou Vsí zůstává kolona z 23. kilometru k nehodě na 28. v pravém pruhu na 15 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště se brzdí až do zastavení u sjezdu na plzeňskou D5. Kolona je na 15 minut, ale měla by se rozjíždět za exitem na kilometru 24,5. Po nehodě kamionu a osobního auta byly blokované 2 pruhy, před chvílí vozidla popojela a už jsou průjezdné pruhy 2. Zdržení se bude krátit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
5: Co může objasnit o smrti Jana Masaryka exhumace jeho ostatků? Jak silné slovo mají odbory koncernu Volkswagen v jednání o restrukturalizaci největší evropské automobilky? A s jakými šancemi jdou do hlavní fáze fotbalové Evropské ligy pražská Sparta a plzeňská Viktorka? I o tom budeme mluvit. Vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda? Smrt Jana Masaryka zůstává neobjasněná i po 80 letech. Začátkem září se proto chystá exhumace Masarykových ostatků. Odborníci je vyzvednou z lánské rodinné hrobky. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu a i pomocí exhumace a pitvy chce potvrdit nebo vyvrátit nové hypotézy a poznatky v případu. Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci v Praze. Ve vysílání teď vítám Alexandra Pilina z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den.
20: Dobrý den.
5: Pane doktore, můžete říct, jak složitá je exhumace ostatků po více než 70 letech obecně?
20: Já myslím, že to je spíš jen technická záležitost. Je třeba otevřít hrobku. Nevím, jestli pan ministr Masaryk byl pohřben do hrobky v rakvi, anebo někdy se ukládají ta těla na nějaké nosítka, jsou tam volně. Čili myslím si, že v tomto případě je to jenom technická záležitost uložit to tělo do příslušného, do nějakého obalu a převést ho k pitvě na ústav soudního lékařství.
0: A co obecně se dá z takto starých ostatků vyčíst o tom, jak ta daná osoba zemřela? Co ještě můžete zjistit?
20: Po těchto letech už v podstatě asi nebudou zachovány měkké tkáně, jako srdce, játra a vnitřní orgány. Mohou být třeba pozůstatky nebo drobné kousky kůže, šlach a podobně. Co ale zůstává neporušeno i po tak dlouhých letech, jsou tvrdé tkáně, to jest kosti. Čili pokud bychom hledali nějaké zlomeniny, zcela určitě bychom je na kostce našli.
0: A dá se i po tolika letech, pokud jsou tam třeba tedy zbytky nějaké kůže a podobně, určit i to, jestli tam třeba došlo nebo nedošlo k nějaké intoxikaci, nebo tohle už není možné?
20: Ne, to už možné není.
0: Takže v kostích není něco, co by se ukládalo a mohlo se z toho dát vyčíst, jestli tam nebyla nějaká otrava nebo omámení nebo něco takového, to prostě nejde.
20: Ne, to nejde, z kostí to určitě nejde.
0: Jak probíhá celé potom to soudní ohledání, když je záměrem najít něco, co by ukazovalo na to, jak ten daný člověk zemřel?
20: Tělo se převeze na ústav soudního lékařství do pitevny, kde proběhne běžná prohlídka toho těla, jak tedy zevní, pokud by tam byly nějaké zachovalé zbytky tkání, tak se prohlednou, třeba by se dali vzít je na histologické vyšetření a sepíše se o tom protokol. To znamená, že prohlíží se lebka, kostra hrudníku, kostra pánve a končetin a zapíše se o tom pitevní protokol nález a na základě toho nálezu se sestaví pitevní diagnoza.
0: A mají teď soudní lékaři k dispozici nějaké pokročilé technologie, které nebyly k dispozici před těmi skoro 80 lety?
20: Tak v souvislosti se smrtí Jana Masaryka je to určitě CT vyšetření těch pozůstatků. A to bych tady vřele doporučoval provést jednak kvůli okamžité jaksi dokumentaci a také pro zachování do budoucna celého toho nálezu.
0: A co se z toho chcete vyšetření dá vyčíst?
20: No, dá se zjistit přesná lokalizace a průběh třeba zlomenin. A to je asi to nejdůležitější. Také je často diskutována ta kytička za pravým uchem, jestli je to střelná nebo není střelná rána. Takže CT by to celá určitě jednoznačně prokázalo.
0: Takže je možné, že se konečně dozvíme opravdu, jestli šlo o střelnou ránu nebo ne, co se týká té rány, co měl Jan Masaryk na hlavě.
20: Ano, to se určitě dozvíme z té repitvy.
0: Po smrti Jana Masaryka došlo k pitvě. Ta pitevní zpráva ale vyvolává pochybnosti, jestli nebyla na pokyn STB sfalšovaná. Bude se třeba i touto pitvou potvrzovat nebo vyvracet to, co je napsané v té původní pitevní zprávě? Dělá se to v takových případech?
20: Za tu dobu, která uplynula od pohřbu pana ministra Masaryka, to už možné není. Podle toho, co se měli příležitost zpracovat ve znaleckém posudku, tak příčinou smrti byly hlavně poranění vnitřních orgánů, dutiny hrudní a dutiny břišní. Takže ty měkké tkáně tam už bez pochyby nejsou. Mohly by se a určitě by se našly zlomeniny žeber a eventuálně dlouhých kostí, které by tam potom do pádu mohly být. Ale porovnávat současný stav s pitevním protokolem z roku 1948 není možné. Nic by to nepřineslo. A jestli můžu poznámku ještě, tak já když jsem prováděl ten znalecký posudek, měl jsem v ruce původní pitevní protokol napsaný v pitevně v den, kdy se prováděla pitva, a na mě to činilo dojem zcela autentického zápisu.
0: Když se teď podívá člověk na ty ostatky, tak dá se z nich určit nebo je porovnat s tím, jak údajně bylo nalezeno tělo Masaryka, jestli třeba ty poškození kostí a podobně odpovídají tomu, jak bylo to tělo nalezeno, a dá se z toho vyčíst například, jak padalo, a nebo jestli tam došlo k nějaké pomoci při tom pádu nebo ne. Je tohle možné vyčíst?
20: Je velice teoreticky.
0: Ano.
20: Už to je všechno. To jsem
0: A to, jak leželo tělo Jana Masaryka, by znamenalo, že by musel z toho okna skočit čelem k oknu. Zažil jste někdy mimochodem za své působení, že by nějaký sebevrah skákal pospátku, tedy zády napřed?
20: Je to velice neobvyklé. Spíš by to ukazovalo na nějakou nešťastnou náhodu. Pokud si vzpomínám, tak to nejdiskutovanější poranění, které bylo na těle pana ministra, byly oděrky na břiše, které by svědčily, že z toho okna se vysouval pozadu ven na tu římsu, ze které potom spadl.
0: Ale k tomu už tahle pitva asi nebude mít co dodat.
20: Ne.
0: Aleksandr Pilin z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
20: Děkuji taky. Naschledanou.
0: Automobilový koncern Volkswagen čeká příští týden klíčové jednání dozorčí rady o restrukturalizaci a škrtech ve výrobních nákladech. Odboráři plánované rozsáhlé propouštění a zavírání továren odmítají. Dnes se nad těmito plány sešli zaměstnanci s vedením největší evropské automobilky hned ve dvou městech, v Kasselu, Banantálu a Salzigteru. Tři podobná setkání v jiných německých továrnách už má vedení firmy za sebou. A naším hostem je teď Petr Knap, strategický poradce v sektoru automotiv. Dobrý den.
1: Hezký podvečer, děkuji za pozvání.
0: Může se ještě ten plán koncernu po setkáních se zaměstnanci nějak změnit, nebo je prakticky rozhodnuto a jde jen o to zaměstnancům sdělit, jak si z očí do očí na místě?
1: No tak to je zajímavá otázka. Podle mě už v tuhle chvíli jsou předložené podklady na to páteční zasedání za týden, kdy se má znovu rozhodovat, a myslím si, že v tuhle chvíli je ten plán v zásadě managementu v zásadě nezměněný, ale proti němu jsou názory odborů a názory politiků z Dolního Saska.
0: A proč se podle vás management rozhodl k takové jízdě po německých továrnách?
1: Taková spanilá jízda trošku po těch továrnách, ano. Tak vždycky management se snaží mluvit napřímo se zaměstnanci, aby to nebylo filtrováno tím, co tam odbory dávají jako svou politickou agendu. Ukazuje tím určitou odvahu předstoupit před naštvané zaměstnance z velké části a snaží se jim ukázat nějaké trošku detaily toho, jak vážná je situace, jak složitá je situace v celém automobilovém průmyslu, což je vlastně jedna z těch hlavních zpráv, kterou tam předával. Není to jenom u Volkswagenu, je to vlastně problém celého odvětví.
0: A je jasné, s jakými požadavky jdou ty zástupci zaměstnanců a koncernové odbory do jednání s vedením automobilky, jestli oni vlastně mohou nějaké požadavky mít?
1: Tak rozhodně mohou. Ono celé to rozhodování, právě jak bylo vidět na té červencové dozorčí radě, nebo ten gezec, jak to říkali, tak vlastně tam mají zaměstnanci a tedy odbory mají plnou hlasu vlastně v tomhle orgánu. A zároveň ještě na straně akcionářů sedí zástupci politiků za Dolní Sasko. Takže tohle je vlastně velmi silná opozice vůči managementu, který tím pádem nemá většinu v tomhle rozhodování. Takže odboráři v tuhle chvíli primárně chtějí zachování budoucnosti závodu v Německu, protože se hovořilo o 4 potenciálně zavíraných budoucnu, ale relativně dobrou historickou zkušenost tím, že se jim daří výrazně zjemňovat a oslabovat radikální záměry managementu, a už to několikrát v historii vlastně předvedli.
0: No a dá se tedy říct, jak silnou pozici mají odboráři v rámci koncernu ve vztahu právě k managementu?
1: No, mají poměrně silnou už z toho pohledu čistě rozhodovacích mechanismů, které jsem popsal, to znamená, že mají 10 z 20 křesel v té dozorčí radě, zároveň mají velmi silné slovo u politiků, zejména toho Dolního Saska, které je zároveň akcionářem a pochopitelně mají už tradičně v tom modelu takového toho sociálního smíru a snahy najít kooperativní řešení, které v Německu po druhé světové válce bylo úspěšné a funguje, tak v tomhle konceptu vlastně z jejich pohledu dlouhodobě je snaha, nebo respektive takhle, oni mají tu výhodu, že je snaha naslouchat hlasů v odboru.
0: No a potom je tu otázka, do jaké míry třeba odpovídá za ten současný stav Volkswagenu právě ta silná pozice odborů. Jestli do jisté míry nebránili zvyšování produktivity, nebo ty důvody špatné situace v koncernu jsou jinde?
1: No tak pochopitelně těch důvodů je celá řada a řekl bych, že větší vliv mají ty externí vlivy, to znamená, co se děje v Číně, jak z pohledu toho, jak se propadá podíl všech západních značek, nejenom Volkswagenu na čínském trhu, do jaké míry čínští konkurenti vstupují na evropský trh, který je zásadní pro Volkswagen, a do jaké míry se propsaly skandály jako Dieselgate a teď celní války zase z Ameriky sem. To jsou podle mě ty externí vlivy, ale pochopitelně odborová organizovanost znamená, že lidé jsou dražší, pracují menší čas, mají větší výhody a tak dále a tak dále. A zároveň, jak už jsme říkali, vlastně brzdí a zjemňují ve chvíli krizí, kdy je potřeba radikálních řešení tohleto řešení. Takže to je v podstatě, ne že by způsobili krizi v odbory plně, nicméně prodlužují tu dobu nebo komplikují tu dobu, kdy je potřeba přijímat drsná řešení. A obávám se, že v tuhle chvíli už jsme v situaci, kdy Volkswagen bude muset sáhnout k některým poměrně radikálním krokům.
0: Ony ty důvody, které jste vyjmenoval, té špatné situace koncernu Volkswagen, to není nic, co by tu bylo teprve od včerejška. Tahne se to v podstatě delší dobu. Tak dá se říct, jak pružně anebo naopak nepružně Volkswagen reagoval, když to třeba srovnáváme s dalšími evropskými automobilkami?
1: Všechny evropské automobilky jsou dneska poměrně komplikované, nezáviděníhodné situaci. Volkswagenu tam vlastně bychom paradoxně mohli říct, že za předchozího CEO, za pana Diese, byla ta reakce velmi radikální a vlastně přesun k elektromobilitě byl příkladný z pohledu evropských poměrů, kdy se vycházelo maximálně vstříc tomu plánu souvisejícím s rokem 35. Byla s námi Tesla jako určitý vzor a třeba Zwickau, což je jedna z těch čtyř továren, o kterých se mluví, byl kompletně předělán pro elektrovýrobu. Nicméně bylo to vlastně trochu dříve, než ten trh byl připravený, minimálně ten evropský. Takže se nedá říct, že by neskoušel Volkswagen lecos, ale je trošku komplikované jednak velikost, kterou musíte řídit, když máte 650 tisíc skoro zaměstnanců globálně, máte velmi komplexní výrobkové portfolio a s tím spojené náklady. Vyrábíte ve vysokonákladové prostředí, což Německo bez pochyby je, a potřebujete navíc ještě některá rozhodnutí velmi složitě a konsenzuálně prosazovat. Tohle není Tesla, kde zjednodušeně řečeno Musk si prosadí drtivou většinu toho, co chce, a v zásadě přes noc.
0: Strategický poradce v sektoru automotiv Petr Knap, děkuji vám, naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
0: Dva čeští zástupci v hlavní fázi fotbalové evropské ligy, Sparta Praha a Viktoria Plzeň, se dnes dozvěděli, s jakými kluby se utkají ve snaze postoupit do vyřazovacích kol nového ročníku. Krátce popoledně o nich rozhodlo losování v Monaku. Ligová část soutěže začne ve středu 16. září. Přesný rozpis zápasů by měla UEFA zveřejnit až v neděli. No a víc o soupeřích našich celků si řekneme se sportovním redaktorem Tadášem Skalickým. Vítej, Tadáši.
4: Hezký den.
0: Když to vezmeme po pořadě, tak jak zajímaví soupeři čekají na pražskou Spartu, asi nemusíme jmenovat všech, tuším sedm, ale třeba dva, tři nejzajímavější.
4: Určitě hodně zajímavý bude výjezd na hřiště řeckého Olympiakosu Pireus. To je stadion, na kterém jsem náhodou i osobně byl na jednom utkání Evropské ligy před nějakými třemi lety. A ta atmosféra je tam skutečně bouřlivá, tak jako to bývá, nejenom tedy v Řecku, ale třeba i na Balkáně. No a zajímavá budou střetnutí i třeba s rakouským Salzburgem, který dokázali Spartané před dvěma lety porazit na úvod té účasti v lize mistrů v sezóně 24-25, a nebo souboj s úřadujícím vítězem konferenční ligy anglickým Crystal Palace.
0: A jako nejtěžší se jeví tedy vítěz konferenční ligy londýnský Crystal Palace?
4: Můžeme to tak brát, ale Crystal Palace, když se na něj musíme se na ně podívat optikou té minulé sezóny, a je to trochu zkreslené. Oni sice zvítězili v té třetí nejprestižnější evropské soutěži, ale zároveň byli až 15. týmem anglické Premier League, to znamená, že se do té základní fáze Evropské ligy dostali právě díky vítězství v konferenční lize a ne, takže by se kvalifikovali přes tu o něco složitější anglickou Premier League, ale myslím si, že i duely s Alkmaarem, právě zmíněným Olympiakosem, Salzburgem anebo francouzským Rennes budou podobně těžké pro Spartu jako právě ten z Crystal Palace.
0: No a Viktorie Plzeň se utká s budapešským Ferencvárošem, má tam i lisabonskou Benfiku. To vypadá, že to bude mít o něco složitější než Pražané.
4: Já úplně nesouhlasím, i když je pravda, že Benfica a nebo i třeba San Sebastián španělský jsou určitě dost složití soupeři z prvního koše losování Evropské ligy, ale na druhou stranu plzeňští fotbalisté mají třeba Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii Bialystok a nebo Levski Sofia z Bulharska, a to si myslím, že jsou soupeři, proti kterým by měla Viktoria s novým koučem Radoslavem Kováčem určitě bojovat a bodovat, a myslím si, že Plzeň vlastně má větší šanci na to postoupit z lepší pozice než Sparta do toho play-off, ale myslím si, že oba ty kluby i vzhledem k tomu losu by měly postoupit do vyřazovacích bojů.
0: Mimochodem Plzeň se utkává s maďarským Ferencvárosem už třetí sezonu po sobě. Vzpomeneš si, jak ty zápasy dopadly předtím?
4: Dvakrát zvítězil celek z Budapešti a myslím si, že právě dvojce Ferencvároš Plzeň je hodně srovnatelná, ty zápasy byly vždycky hodně těsné a právě v Budapešti na stadionu Ferencvároše je vždycky taky skvělá atmosféra, takže myslím si, že to bude taky výjezd pro plzeňské fotbalisty, na který budou dlouho vzpomínat.
0: Takže kdybychom byli ve sportovním studiu, můžeme říct, že jsou hratelní.
4: Ano, určitě.
0: Jak se osvědčilo za předchozí dva roky ten nový formát, ve kterém těch 36 klubů vytváří v ligové části jednu společnou tabulku a pak těch 24 postupuje do vyřazovací fáze?
4: Spoustu fanoušků k tomu bylo úplně na začátku velmi skeptických, ale já myslím, že se opravdu osvědčil, protože ten systém je výrazně atraktivnější, všechny ty týmy nemůžou na konci té základní části šetřit své opory, protože už mají třeba postup jistý, a to hlavně proto, že už se nehraje tím systémem doma venku, ale máte navíc víc těch soupeřů, se kterými si zahrajete, víc míst, kam se podíváte, protože těch zápasů je třeba v Evropské lize hned 8, původně to bylo 6, protože s každým týmem z té skupiny se hrálo dvakrát a ty soupeři byly jenom 3. No a zároveň, jak už jsem zmiňoval, nejde šetřit ty opory, protože do konce té základní části třeba hrajete o to, abyste nepostupovali do toho prvního kola play-off, ale až přímo do osmifinále, když se dostanete mezi 8 nejlepších. Takže tohle všechno zaručuje, že Evropská konferenční i Liga mistrů jsou výrazně napínavější, než tomu tak bylo.
0: No, pražská Slavie je v základní části Ligy mistrů, Sparta z Plzní tady v Evropské lize a Jablonec v konferenční lize. A české kluby po skončení té kvalifikace v těch evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce. Mají šanci se vrátit na to 10. místo, aby českému mistrovi zůstal ten přímý postup do Ligy mistrů?
4: Já myslím, že určitě ano, protože 10. Polsko má letos jen 2 pohárové účastníky a pro Česko budou sbírat body hned ty 4 zmíněné kluby, Slavia, Sparta, Plzeň a Jablonec, ale podobné šance jako Česko má na to 10. místo i 12. Řecko, to má taky 4 pohárové účastníky, takže bude hodně záležet na tom, aby české týmy měly výrazně lepší výsledky než ty řecké. Tak budeme v to doufat i na Radiožurnálu Sport, kde samozřejmě všechny zápasy uslyšíte v přímých přenosech.
0: Nepochybně. Tadeáš Skalický, sportovní redaktor Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Tolik podvečerní publicistika, vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas CZ. Teď jsou tady hlavní zprávy.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o 1 pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Policisti v Třebíči pátrají po seniorovi z Jemnice. 67letý muž odešel včera z domova, nemá u sebe telefon ani doklady. Při odchodu měl na sobě šedé triko, modré kraťasy a šedé pracovní boty. Muž je nemocný a proto chodí schrbeně a šourá nohama. Případné informace o něm volejte na linku 158. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn týkajících se korespondenční volby. Nařízení prezidenta Donalda Trumpa by totiž podle soudu mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Úředníci americké pošty měli kontrolovat, komu vydávají hlasovací lístky pro korespondenční volbu. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu. Doklady prokazující občanství přitom chybí milionům Američanů. Trumpovo nařízení tento týden podpořil americký nejvyšší soud. A v Hradci Králové začínají královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než stovku různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 desítek horkovzdušných balonů. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková byly na mistrovství světa páté v disciplíně dvojka bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky Adamová s Radisovou. Přibližně za 10 minut pojede finále v Amsterdamu dvojskiv Jakuba Podrazila s Daliborem Nedělou. Radiožurnál Sport odvysílá jízdu v přímém přenosu.
18: Nehody na D8 u Doksan i na D35 u Sadové. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice ještě čekejte kolonu z kilometru 40,5 na 39. Po raním požáru kamionu je tam zabraný pravý pruh, zdržení 5 až 10 minut. Na novém úseku D35 z Hořic na Hradec Králové dejte pozor, před koncem úseku u Sadové na 120. kilometru se po havárii dodávky a osobního auta tvoří kolona sice jenom kratší, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc za Svitavami zůstává pořád silný provoz, vzniká kolona kousek za kruhovým objezdem u Koclířova, za Hřebečský tunel, zdržení ještě asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrněji za sjezdem na Plzeňskou D5 na kilometru 24,5 řeší nehodu v pravém pruhu, kolona už se tvoří jenom velmi krátká. Na okruhu opačně ve směru z letiště na D1 se ještě pořád fronta tvoří od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech, zabere to až 10 minut a pak ještě opatrně ve sjezdu exitem 6 na Barandov. Ve sjezdové rampě se brzdí, ta kolona s chvílemi natahuje až na okruh, stojí tam auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jednání šéfa Evropské rady v Praze. Na co upozorňuje výroční zpráva české kontrarozvědky, či smrt jako smysl ruské existence. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
19: Názory a argumenty.
7: Do Prahy včera zavítal předseda Evropské rady Antonio Costa v rámci své cesty po unijních zemích. S českým premiérem Andrejem Babišem více než 2 hodiny v Kramářově vile jednal o připravovaném unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034, energetice i rozšiřování 27 o další země, které na vstup čekají. A já o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
21: Hezký den.
7: Co se Česko snaží v těchto otázkách prosadit a nakolik je to průchodné? Začněme u toho rozpočtu na příštích 7 let.
21: Kdybych to měl lapidárně shrnout jednou větou, tak požadavek českého premiéra je hlavně nám nesahejte na dotace. Abych byl ale férový, tak podobně by to asi viděl na jeho místě jakýkoliv český premiér z jakékoliv vlády, protože Česko doposud bylo a stále je čistým příjemcem z rozpočtu Evropské unie a přálo by si, aby tak pokud možno tomu zůstalo co nejdéle. Jenže problém je v tom, že žijeme ve složité době, priorit přibývá, na prvním místě je to obrana, také konkurenceschopnost, takže Evropská komise se snažila ten rozpočet připravit tak, aby tam bylo co nejvíce nových zdrojů právě do těchto prioritních oblastí. Současně ale se úplně nechce nikomu navyšovat ten rozpočet a zároveň jsou tady ti na té straně spíše příjemců, jako je Česká republika, kteří by si přáli, aby ty tradiční kapitoly, jako je zemědělská politika, kohezní politika a tak dále, tak aby se na ně pokud možno nesahalo, což je dost dobře nemožné zadání, řekl bych, takže z toho se těžko couvá. Vidíme na straně čistých plátců do rozpočtu, jako je na prvním místě Německo, ale i další země, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a další, že ty by si přáli naopak škrty a těžko mít nové priority, zároveň škrtat a zároveň nesahat na ty tradiční kapitoly. Takže koktejl je to věru nepěkný, bude, myslím, velice zajímavé sledovat, jak se to vyjednávání odehraje. Antoniu Košta tady v Praze znovu zopakoval, že si přeje, aby se ta dohoda podařila nalézt ještě do konce letošního roku. To je dost ambiciózní, řekl bych.
8: Ale zároveň nutné.
21: No, nutné to úplně není. On tvrdí, že u rozpočtu je třeba takové zhruba 1 až 2 roky, aby se nestalo, že někdo nebude mít peníze z těch, kteří z něj čerpají, ale v minulosti, když se ohledneme zpátky, tak jsme viděli případy, kdy stačilo pár měsíců, aby se připravili. Já myslím, že ten důvod je spíš politický, protože nás čekají volby ve Francii a nikomu se nechce riskovat, že se bude muset na rozpočtu shodnout třeba s Marine Le Penovou. Takže vyjednávání to bude rozhodně nesmírně složité.
8: Pojďme k tomu rozšiřování 27. Český premiér Andrej Babiš o tom i tento týden mluvil s velvyslanci českými. Chce vlastně tlačit na rozšiřování hlavně o země západního Balkánu. Jak se na to dívá zbytek 27. a jaký je vlastně stav v současné době?
21: Já myslím, že se otevřelo okno příležitosti se po dlouhých letech konečně rozšířit o dalšího člena. Často se mluví v této souvislosti o Černé Hoře, jako tom, který teď o té zemi, která teď vede ten peleton kandidátů. Ten rok, o kterém se mluví, je rok 2028. Mluvil o něm Andrej Babiš, mluví o něm množství členských států, Evropská komise i sama Černá Hora, takže se zdá možná realistické, že bychom skutečně mohli vidět konečně nového člena a Evropa by ukázala, že je rozšíření schopná po tom, co dlouhá léta tato politika byla takovou šípkou růženkou, především kvůli nechutí zemí na západě, které stále ještě trochu vstřebávají, řekněme, to velké rozšíření, při kterém se stalo součástí Evropské unie, také Česká republika, množství dalších zemí. A ono to souvisí i s tím rozpočtem. Ten, zase se k tomu trochu vracím, ale ten důvod, proč se čistým plátcům úplně nechce přispívat, je to, že vidí, že ty dotace často na východním křídle Evropy končí všude možně, jenom ne tam, kde by úplně měli. Na mysli mám tím spíše Maďarsko, ale i Česká republika v tom není úplně výjimkou. A to pak komplikuje třeba i politiku rozšířování. Ta ochota je poměrně malá, ale zaplať pánbů, zní to hrozně, ale válka na Ukrajině a Vladimír Putin umožnil pochopit mnoha lídrům západních zemí ve Francii, v Nizozemsku a i jinde, že bez rozšiřování kredibilní politiky rozšiřování Evropa prostě nechává jakési mocenské vákuum na svých východních hranicích, které je k dispozici jiným, aby se tam sápali pomoci.
8: Není v tomto ohledu Česká republika tak trochu sama proti sobě, protože s novými členy samozřejmě budou peníze muset směřovat hlavně do těch rozvíjejících se zemí.
21: To je trefný postřeh a Andrej Babiš zároveň říká, že bych rád zůstal co nejdéle tím čistým příjemcem. Diví se, že na Česko připadá teď méně peněz v rozpočtu. Přitom s rozšiřováním se velmi pravděpodobně Česko brzy stane čistým plátcem do rozpočtu a to není špatně. Přece proto jsme do Evropské unie vstupovali, abychom zbohatli ideálně nad evropský průměr a pak jsme se stali výhledově čistým plátcem do rozpočtu. Bohužel o tom ani Andrej Babiš, ale ani jiní politici v Česku příliš nemluví a je to škoda. Měli bychom se o tom bavit, měli bychom se na to mentálně připravovat, protože to je budoucnost, která nás doufejme čeká a není to špatně.
8: To byl kolega, analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
21: Díky, hezký den.
8: Česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba, zveřejnila tento týden svou výroční zprávu za loňský rok, ve které upozorňuje na vnější i vnitřní nebezpečí a rizika pro naši zemi. Nad některými body ze zprávy se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Jestliže země nechce mít problémy s Ruskem, musí mu ustoupit z cesty při prosazování jeho geopolitických zájmů, píše se mimo jiné v čerstvě zveřejněné výroční zprávě Bezpečnostní a informační služby za rok 2025 o ruské strategii, usilující ve státech jako Česká republika o to, aby se vyvolal pocit, že se z ekonomického ani bezpečnostního hlediska nevyplácí poskytovat podporu materiální nebo politickou Ukrajině. Pokud pak jde o konkrétní kroky, Rusko se pokouší přes některé české podniky obcházet sankce, aby se dostalo k technologiím pro výrobu sofistikovaných zbraní nebo k nakupování prozbrojovky třeba našich obráběcích strojů a podobně. V letčem Moskvě pomáhá Čína, ostatně oba tyto státy na našem území působí různými ilegálními činnostmi, už jaksi tradičně. Pokusy o obcházení sankcí se leckdy dějí přes několik prostředníků a firem s mezinárodním vlastnictvím. 100% se tomu bránit asi nedá. BIS ale mohla přispět k zařazení jistého ruského a zároveň i izraelského občana na sankční seznam kvůli jeho krytí pro tak řečenou ruskou stínovou flotilu tankerů. Těžko odhalitelní jsou ovšem k sabotážím naverbovaní agenti na jedno použití, od kterých v případném zadržení dává Moskva ruce pryč, nejsou to její profesionálové, ale mnohdy lidé z okraje společnosti nebo kriminálního prostředí. Ale třeba na platformě Telegram se ročně vyskytuje enormní množství inzerátů slibujících finanční odměnu za sabotážní aktivity. Ovšem spíš na území Ukrajiny nebo jiných států Evropské unie a nikoli tady. Dodejme, nejspíš proto, že není zájem obrátit proti sobě českou veřejnost. Jinak zpráva říká, že od domácího extremismu napravo ani nalevo nebezpečí momentálně nehrozí. Levice sice měla silné téma v situaci Gazy, ale k násilí netíhnou ani tady žijící osoby z Palestiny. Za to islámský terorismus se snaží na internetu získávat většinou mladistvé. Několik takových případů BIS společně s dalšími institucemi zachytila. Zase ale nejde o plánované činy na našem území, kde je muslimská komunita spíše v závětří. Jinou oblastí je ochrana významných hospodářských zájmů, kde zvlášť v energetickém sektoru dochází k lobování ze strany některých soukromých společností s cílem prosadit čistě vlastní zájmy, což podle BIS bude také pokračovat. U velkých zakázek s dopady na veřejné finance existuje celé spektrum metod k ovlivňování tendrů, úzkých vazeb mezi státními úředníky a dodavateli a tak dále. Existovaly také pokusy o zpronevěru velkých částek. S čímž souvisí i klientelismus, systém upřednostňování vybraných obchodních partnerů se sítí pevných vztahů se zaměstnanci subjektů podléhajících státní kontrole. Podle BIS jde někdy o hluboce zakořeněné vazby vedoucí ke vzájemnému prospěchu a nespočívají jen ve finanční odměně, ale v různých protislužbách. A osoby působící dlouhodobě v důležitých funkcích systém postupně upevňují a dokážou dozorčím orgánům podávat zkreslené, ale věrohodně působící podklady, a to i o skutečné finanční situaci nějaké instituce. Konkrétní případy BIS neudává, ale nějaké hypotetické by si člověk uměl asi představit a hádat, co asi běží v hlavách politiků, kteří výroční zprávu čtou, pokud ji tedy jen ledabile nelistují. I to si lze představit.
10: Výroční zprávu BIS komentoval kolega Ondřej Konrád. Sucho nemusí být zabiják. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
22: Všichni jste blbci, vzkázal přes oblíbený německý podcast Paula Ronsheimera slavný švýcarský meteorolog Jörg Kachelmann novinářům poté, co institut Roberta Kocha oznámil, že v Německu si letošní vlna veder vyžádala do 9. srpna na 14 000 životů, většinou seniorů nad 75 let. Je totiž přesvědčen, že řada z nich mohla žít, kdyby novináři nevtloukali lidem do hlavy, že se horko dá vytěsnit, když se zavřou okna a zatáhnou závěsy. Podle Kachlmana se může zvlášť v malých bytech snadno stát, že je v nich postupně větší horko než venku, takže se lidé doma doslova udusí. Zavřít okna neznamená nevětrat. Zrovna tak je podle něj nesmysl tvrdit, že průvan škodí. Pohyb vzduchu je naopak důležitý, protože v bytě redukuje teplotu. Snad ještě víc, ale známého televizního meteorologa rozčiluje, když se v médiích mluví o lesních požárech jako o něčem, co v horkých letních dnech vzniká jakoby samo od sebe. Přirozeným způsobem se les může vznítit jen když do stromu uhodí blesk. Ani tradiční střepiny skla na to podle Jirga Kachlmana zpravidla nestačí, byť by na ně slunce svítilo sebevíc. Obdobně jako na vyschlé dřevo, které by se v lesích mohlo samo vznítit teprve při teplotě kolem 270 stupňů. Takže obrovské požáry, které ještě pořád sužují Evropu, museli založit ať už náhodou nebo úmyslně především lidé. Závěrem Kachlman zdůrazňuje, že je nutné vyjadřovat se přesně i v detailech. Například v tom, že řeky drasticky vysychají ne proto, že je horko, ale kvůli tomu, že neprší. Dodejme, že na tomhle se nic moc nemění ani teď, kdy pršet začalo. Normální nákladní plavbu nebylo zatím možné obnovit nejen na hlavní evropské vodní tepně Rýnu, ale ani na Labi. Na mysl se tudíž neodbytně vtírá vzpomínka na Miloše Zemana, který se po celých 10 let svého prezidentství urputně snažil o uskutečnění svého velkolepého snu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe. V roce 2013 ho propagoval, kudy chodil, od prezidentů sousedních zemí až po návštěvy domácích regionů. Nechal se vypracovat už i konkrétní harmonogram, podle něhož měl být koridor za přibližně 300 miliard dokončen v roce 2039. Od roku 2017 se Zemanovo snění začalo měnit v konkrétní státní projekt. Zároveň se ale ukazovalo, že ekonomicky to bude propadák. V roce 2023 pak Zemanův sen definitivně pohřbila vláda Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že vyschlá koryta řek nás budou provázet i v budoucnosti, se ukazuje, jak prozíravé to bylo.
11: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
19: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Zdá se, že jediný politický směr ve Spojených státech, který zaznamenává rostoucí úspěch, je demokratický socialismus. Už teď je zřejmé, že bude nejen ovlivňovat dění v demokratické straně, ale i v celé americké politice. Někdy je to ale vše trochu složitější, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Asi nejvýraznější událostí americké politiky za poslední nejméně rok je zvolení Zohrana Mamdányho do čela New Yorku. Aby se stal starostou, musel především překonat odpor tradičního proudu demokratické strany. Od té doby několik dalších silně levicových demokratů zaznamenalo podobný úspěch. Například získali nominaci pro průběžné kongresové volby letos na podzim. To mimo jiné znamená, že demokratičtí socialisté budou mít zastoupení v kongresu a pokud demokraté získají většinu, což je ve sněmovně reprezentantů velmi pravděpodobné a v senátu možné, budou mít socialisté velmi výhodné postavení. Právě na nich bude záviset schopnost demokratů blokovat republikány a budou si moci diktovat své podmínky. Nově posílené levicové křídlo je z velké části složeno z přívrženců DSA, demokratických socialistů Ameriky. Někdy bývá toto hnutí srovnáváno s republikánskou Tea Party, obrodným populistickým hnutím. To vzniklo v minulém desetiletí jako proud kritizující tradiční republikánství a v podobě trumpismu nakonec stranu z větší části ovládlo. Historie DSA je ale jiná, existuje mnohem déle a vlastně fungovala jako politický akční výbor mimo samotnou demokratickou stranu. Její představitelé ale vycházeli vždy z toho, že ve většinovém dvojstranickém systému nemají jinou šanci ovlivnit velkou politiku, než se snažit ovlivňovat demokratickou stranu a její politiku. Přesto tento proud fungoval na okraji americké politiky. Ještě před 20 lety měli demokratičtí socialisté jen několik tisíc členů. Pak se ale stalo několik věcí. DSA elektrizoval relativní úspěch levicového kongresmena Bernieho Sandersa ve snaze získat demokratickou nominaci do prezidentských voleb. A když nakonec podlehl Hillary Clintonové, americkou politiku proměnil, stejně jako COVID a jeho ekonomické a psychologické důsledky, obojí nástup Donalda Trumpa, nespokojenost s Bidenem a demokratickým establishmentem vůbec a také válka v Gaze. Nedávno přesáhl počet členů DSA 100 000 a průměrný věk klesl na polovinu. Socialismus zaujal nejmladší americkou generaci, která má pocit, že staré cesty selhaly, nebo přinejmenším nepracují pro ni. Chtějí státní zdravotní systém, univerzity zdarma, přinejmenším selektivní zestátňování, vyšší zdanění miliardářů a omezení moci technologických firem. Mají menší víru v trh a větší ve stát. Mamdani chce například v New Yorku symbolicky provozovat neziskové supermarkety. Někteří z představitelů levice demokratické strany žádají velmi radikální věci, jako je zrušení státních hranic nebo vězení, případně redukci policie, a kritizují samotného Mamdaniho za to, že chce přijmout několik set nových policistů. Nástup krajní levice vyděsil představitele tradičnějších demokratů, nejenže je připravuje o moc nebo rovnou o práci, ale vidí, že vzestup socialistů ohrožuje naději na úspěch v podzimních volbách. Pokud budou demokraté proti republikánům nasazovat v nejistých státech příliš extrémní politiky, umírnění voliči se této straně raději vyhnou. Kritici nového směřování si také všímají, že socialisté mají úspěch hlavně u univerzitně vzdělaných mladších obyvatel měst nebo části muslimů. Chudší vrstvy, dělníci nebo některé etnické menšiny, tedy tradiční voliči demokratů, o jejich názory zájem nemají. Toho si samozřejmě všimli i představitelé levicového křídla. V posledních dnech se mluvilo o tom, že Alexandria Ocasio-Cortezová se od některých excesů začala distancovat. První vlna woke ideologie už se prý přežila. Její reakce je logická. Má ambici stát se kandidátkou demokratů v prezidentských volbách v roce 2028.

0: www.kultura.cz.
1: Bezprostředním podnětem k napsání tohoto komentáře se stalo video. Zobrazuje setkání primátora ruského Soči s rodiče místního obyvatele zabitého ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Primátor rodičům blahopřeje. Blahopřeje k tomu, že ztratili syna. Pokud vám to přijde přinejmenším nepochopitelné, anebo v horším případě jako perverze, vězte, že to nejen zmínění rodiče na videu, ale většina ruského obyvatelstva bere přinejmenším jako normální, v horším případě jako správnou věc. Protože ve většinové ruské mentalitě je zakotveno, že smyslem života je dobrá smrt. Odpovídá tomu ostatně populární ruské příslovy na miru i smrť krásná. Dá se přesně přeložit do češtiny? Umělá inteligence říká toto. Pro ruské příslovy na miru i smrť krásná ve společnosti je i smrt krásná. Neexistuje v češtině přímý ekvivalent, který by nesl stejný odstín oslavy nebo přijatelnosti smrti v kolektivu. Česká kultura a jazyk jsou v otázkách smrti mnohem individualističtější a fatalističtější, zatímco ruské rčení vychází z hluboce zakořeněného kolektivismu a představy, že v rámci komunity ztrácí smrt svou hrůzu. Konec citace. Na tuto strunu zahrál na setkání s ženami, které ztratili své muže ve válce, kterou notabene sám rozpoutal, Vladimír Putin. Dne 25. listopadu 2022 jim řekl, u nás při dopravních nehodách umírá na 30 000 lidí ročně. Stejně tolik podlehne alkoholu. Všichni jsme smrtelní. Vše řídí Boží vůle. A jednou z tohoto světa odejdeme. To je neodvratné. Otázka zní, jak jsme žili. Někteří žijí a přece jakoby nežili. Není jasné, zda vůbec byli. Odchází kvůli vodce či něčemu jinému a zmizí. Život se jen prolistuje, jako by se nic nestalo. Váš syn však žil. Jeho cíl byl naplněn. A proto z tohoto života neodešel nadarmo. Konec citace. Ani v tomto případě mu žádná z žen neoponovala. Naopak, souhlasili. Smrt jako smysl existence nepochybně číhala v pozadí rozhodnutí Alexeje Navalného vrátit se do Ruska. Ačkoliv musel tušit, ba vědět, že ho tam čeká vězení a usmrcení. Jenže jeho případ byl sledován celosvětově, takže mohl usoudit, že je důstojnější umřít na očích všech, než se desetiletí plahočit v emigraci jako bezvýznamný maník. Je v tom také kus dalšího mentálního rysu ruské povahy, kterým je uznávání mučednictví a mučedníků. V bizarní podobě se to momentálně provozuje ve videích, která za poplatek pomocí umělé inteligence zhotovují jedny vdovy po ruských vojácích pro jiné vdovy po ruských vojácích. Kompozice často končívají tím, že manžel, či syn nebo bratr, poté co se obejme s celou pozůstalou rodinou, zamává na rozloučenou a ve svatozáři odchází do ráje, kterýžto ráj je tvořen množstvím vlajek Ruské federace. Také proto tolik Rusů jde bez reptání na smrt v nesmyslných útocích proti Ukrajincům. Půjde proti kterémukoliv národu, na který ukáže velení.
0: O smrti jako smyslu ruské existence hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
2: Hráli jsme na festivalu ve Frištáku. Po nás druhá tráva, Jakub Koenig, výborná.

0: a atmosféra. Domů jsme vyrazili celkem pozdě. Asi po 100 kilometrech nás zastavili tři černě oděný muži s opasky a zbraněmi. Požádali nás, abychom vystoupili. Dobrý den, vy jste Tomáš Hradil, že? Majitel tohoto auta. Oslovili muži kytaristu. Ano. Narozen 6.6.76? Ano. No, tak se nám konečně podařilo vás dopadnout. A důvod? Zeptal se Tomáš. Dlužíte našemu státu docela velké peníze, máte spoustu exekucí, ale to asi víte nejlíp sám. To bude nejspíš nějaký omyl. Jste Tomáš Hradil narozen 6.6.76? Ano, v Novém Jičíně. Ve Zlíně. Aha, moment. Tak to není on, řekl celník. Odkud jedete? Z festivalu, kde jsme hráli. A jak se jmenujete? HTH. Cože, THC? Ne, HTH, Hradil Turnová Hradil. Jmenujete se jako tři, ale jste tu jenom dva. No vidíte, a co kdybychom se jmenovali třeba 100 zvířat? Vy ale nejste 100 zvířat, tam je úplně jiná zpěvačka. Co aparatura? Ta je vaše? Basová bedna je trávy. Co je to za trávu? Druhá. Ukažte nám tu bednu. Vytáhli jsme z auta kombo. No a tak kde je ta tráva? Zeptal se celník. Ta ještě účinkuje. Něco nám tu nehraje. Musíme to prověřit. Dejte nám kontakt na pořadatele, který vám to celé, myslíte, Hradil?
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
2: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Počet obětí po bleskových záplavách v Nepálu stoupl na téměř 580. Fotbalisti Plzně, Sparty a Jablonce znají soupeře pro ligovou fázi evropských pohárů. Na dálnici D35 u sjezdu Mladeč směrem na Mohelnici pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
4: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
3: Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě i ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermět.
5: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
3: Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 579, informovala o tom zpravodajská stanice BBC s odkazem na nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila tak další katastrofa. Úřady proto na několik hodin záchranné operace přerušily. Policisti našli seniora z Jemnice na Třebíčsku, po kterém ode dneška pátrali. Podle policie je v pořádku, informovala o tom na síti X. Seniora se podařilo najít díky informacím od lidí. Ostravská zoo otevřela nové amfibiárium, žije tam 40 druhů obojživelníků. Nový pavilon má tvar i zbarvení mloka. Zoo tak chce lidem ukázat, že obojživelníci jsou stejně atraktivní jako například velcí savci, vysvětluje ředitel Jiří Novák.
6: Zoologické zahrady se věnují obvykle slonům, lvům, žirafám a podobně. My jsme chtěli ukázat spíše pestrost přírody a pestrost obojživelníků, druhovou rozmanitost. Někteří jsou barevní, někteří jsou zase zajímaví svým chováním.
7: Fotbalisté Plzně v hlavní fázi Evropské ligy doma přivítají Benfiku Lisabon, Union Saint-Gilloise, Levski Sofia a Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou s Bournemouthem, Ferencvárošem, Realem Sociedad a Lillestrømem, určil to los. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
8: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
7: Sparta v Evropské lize přivítá mimo jiné Alkmaar a Olympiakos Pireus. Zavítá naopak na stadiony Ren či Crystal Palace. Jablonec bude v konferenční lize hostit například Brighton nebo Lugano. Venku je čeká Freiburg.
9: Překážka na D1 za Chocerady a nehoda na D35 u Mladče. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za exitem Chocerady na kilometru 31. Blokuje tam vpravo stoupací pruh. Porouchané vozidlo není označené.
10: Stojí osoba na varovkách, jenom vybočují tam kamiony.
9: Na D1 opačně z Brna na Prahu opatrně ve sjezdu na Benešov na 21. kilometru stojí v odbočovacím pruhu porouchaný mikrobus. Na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici z Bystřete u exitu 245 Mladeč. Narazilo tam auto do svodidel, záchranáři na místě, průjezdný jeden pruh. Provoz slabý, kolona nevzniká, ale brzdí se prudce. A na novém úseku D35 z Hořic na Hradec Králové stále před koncem dálnice Usadové na 120. kilometru uklízejí po srážce dodávky s osobním autem, brzdí se tam do kratší fronty v pravotočivé zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo a doznívající déšť, jinak polojasno až oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky a večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Upozorňuji, že v následující epizodě řešíme případ, který spojuje obžalobu z vraždy, pokus o sebevraždu a závažné duševní potíže matek po porodu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Americký soud rozplétá jeden z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let.
13: Lindsay Clancy, who strangled her three children to
12: death. Soudní řízení s matkou, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí.
14: Teď soud rozhoduje, jestli v době činu trpěla těžkou poporodní psychózou.
12: Lindsay Clancyová se poté pokusila zabít skokem z okna a po pádu ochrnula.
15: Čeká jí tak buď doživotní vězení nebo pobyt v psychiatrické léčebně.
11: Měla mít halucinace a slyšet mužský hlas. Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. Jaké všechny potíže se u Lindsay Clancyové měly po porodu objevit a jak nastavit pomoc matkám, aby skutečně fungovala? Ptám se Kristýny Hrdličkové, psycholožky z Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pátek 28. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Možná nejbolavější trestní kauza posledních let, která, jak píší The New York Times, rozděluje americkou veřejnost. Co přesně se mělo v lednu 2023 odehrát v domě zdravotní sestry Lindsay Clancyové a jejího manžela Patricka Clancyho v Massachusetts?
16: Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí A ta největší otázka, o kterou se momentálně přou, je, zda byla Lindsay v době toho činu příčetná nebo ne.
17: V momentě, kdy její manžel šel pro léky a pro večeři, tak v ten moment ona vzala gumu na cvičení podle obžaloby a tedy uškrtila své tři děti ve věku 3, 5 let a 8 měsíců vlastně.
16: A následně se pokusila o sebevraždu.
17: Že si podřezala žíly na zápěstí, na krku a vyskočila ze druhého patra teď u soudu, protože si poranila míchu, sedí na kolečkovém křesle. Obhájce Clancyové nepopírá, že k tomu usmrcení jako takovému došlo, ale brání se tomu, že šlo o naplánovanou vraždu, což se tedy Lindsay snaží prokázat prokuratora a žalobci. Podle jednoho z psychiatrů, kteří vypovídali u soudu ve městě Plymouth, Clancyová v té době měla takzvané imperativní halucinace. Co to je?
16: Halucinace jsou porucha vnímání, kdy vy cítíte, slyšíte, vidíte podnět, který ale ve skutečnosti není přítomný. Ty sluchové halucinace jsou jeden z typů, vypadají tak, že vy slyšíte zvuky nebo i celé věty, které ale ve skutečnosti tam nejsou, ale vy jste skutečně bytostně přesvědčení o tom, že tam jsou. Mm-hmm. Imperativní halucinace jsou jeden z těch typů a jsou to hlasy, které nějakým způsobem vám vlastně přikazují to, co máte dělat.
17: Lindsay tvrdí prostřednictvím svého obhájce, protože ona nevypovídala u toho soudu, že měla slyšet hlas muže, který jí měl něco takového tedy přikazovat, dokonce potom týden, potom co se to odehrálo v lednu 2023, měla komunikovat se svým dnes už bývalým manželem a tvrdit mu, že ten hlas jí říkal, že pokud to neučiní v ten den, tak už na to nebude prostor. Měla si prý myslet podle jednoho z těch psychiatrů, kteří vypovídali u soudu, že svým dětem pomáhá, že spolu půjdou do nebe. Jakými duševními potížemi měla trpět?
16: To je něco, na čem se ani přizvení znalci u toho soudu nemohou úplně shodnout. Vypadá to téměř jednoznačně, že Lindsay musela trpět velice závažnou formou depresivní poruchy, se kterou se léčila dlouhodobě. Pokud se nepletu, tak určité duševní obtíže měla už po porodu prvních dvou dětí a k těm nejzávažnějším pak došlo právě po porodu nejmladšího syna a dlouhodobě se snažila získat a i čerpala vlastně nějakou odbornou zdravotní péči. A to, co se tam dále zvažuje, je ale i bipolární porucha a obhájci zmiňují i takový pojem, který je poporodní psychóza.
17: Jakými fázemi si prošla od toho porodu? Co o tom víme? Protože chodila do několika ambulancí, vystřídala několik medikací.
16: Přiznám se, že nemám úplně přesnou tu časovou osu, co Lindsay vše vystřídala, ale můžu mluvit spíš obecně, kdy pokud se nepletu, tak řada z té její péče byla čerpána vlastně pouze vzdáleně, ve smyslu třeba nějakých online konzultací, nicméně asi měsíc před tím zabitím, tak byla i hospitalizována. To znamená, že toho typu té péče vystřídala spoustu a to, co se u soudu hodněkrát zmiňovalo, tak bylo i to časté střídání medikace, a hlavně časté střídání těch odborníků. Takže to je něco, co bylo taky hodně diskutováno. Myslím si, že je diskutováno i teď, třeba v rámci odborné veřejnosti. Zda to třeba není něco, co mělo nebo mohlo být podáno jinak.
17: A hodně se mluví teda o poporodní depresi, poporodní psychóze. Je mezi tím rozdíl, co vůbec si pod tím mám představit?
16: A poporodní deprese, to je asi nejčastější diagnóza, se kterou se ženy po porodu mohou setkat a dotýká se zhruba 10-15% všech žen. A deprese je stav, který může mít různé vážnosti. V tom nejzávažnějším stavu se jedná o trvale smutnou, depresivní, pochmurnou náladu, neschopnost radovat se, prožívat radost a potěšení z čeho. Přidávají se k tomu somatické příznaky, jako jsou problémy se spánkem, nechutenství, obrovská únava nebo naopak velká agitace a pak i nějaké pocity třeba viny, bezmoci, pocity odpovědnosti za ty špatné věci. V kontextu toho poporodního období ty pocity viny pak můžou mít hlavně podobu toho, že si přijdete, že jste špatná matka. A v těch právě nejzávažnějších stavech, které jsou v případě depresí velice vzácné, ale pokud se objeví, tak velice nebezpečné mohou být a to jsou právě až ty psychotické stavy.
17: To je právě ten případ toho, kdy máte ty halucinace?
16: Přesně
17: kdy
16: tak.
17: Slyšíte ty hlasy?
16: Ano, psychóza je vlastně stav, kdy vy nejste v kontaktu s realitou. Halucinace, jak jsem řekla, to, že vnímáte podněty, které ve skutečnosti nejsou přítomné, je jeden z těch projevů a další jsou bludy, což už je opravdu nějaké bludné myšlení, kdy vy věříte situaci, věříte představě, příběhu, který není reálný, ale navzdory jakýmkoliv důkazům, které jsou vám předložené, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí.
17: A co je spouštěš těch věcí všech? Že se to děje po tom porodu tolika ženám?
16: Snažíme se to zjistit dlouho. Těch příčin asi může být celá řada. Je pravda, že to období těhotenství a po porodu je rizikové, a to především z důvodu hormonálních změn. Takže konkrétně třeba po porodu dochází k velice rychlému poklesu hormonů. Je to spojené s tou fyzickou únavou, s vyčerpáním, třeba i s nedostatkem spánku, případně třeba s nějakými zánětlivými procesy v těle, že to jsou nějaké biologické mechanismy, o kterých věříme, že můžou u určitých žen, které jsou třeba na tyhle propady citlivější, způsobit i ten jejich propad v náladě a nějaké případně duševní problémy.
17: Zároveň tedy to může být zapříčiněné i tím, že třeba, a stát se to může, a je to asi celkem běžné, že zrovna vaše dítě nebude chtít spát, hodně křičí, vy jste z toho potom mnohem víc vyčerpaná než třeba jiné matky, takže se něco takového u vás rozvine?
16: Může to být takový bludný kruh vlastně. Vy třeba sama můžete mít už nějakou predispozici k tomu, že na tohle budete náchylnější, to znamená, že pak se to spojí s tím třeba opravdu málo spícím, náročnějším miminkem, to znamená, že méně spíte a ten nedostatek spánku zase vede k té větší úzkosti, k té větší podrážděnosti, která zase vede k tomu, že méně spíte a už se toho nemáte jak dostat.
17: Ptám se na to z toho důvodu, že Linci si vedla deník a v něm si zapisovala různé poznámky z toho, jak spí nebo nespí její 8měsíční syn, a právě řešila ten spánek velmi často, dokonce ona sama trpěla insomnií, i možná jako vedlejší účinek těch různých medikací.
16: Tady je to pak vždy otázka i toho, zda bylo dřív slepice nebo vejce, protože může být to zhoršení toho duševního stavu důsledkem nedostatku spánku, ale také to může být i následek toho, že už tam byly nějaké ty duševní problémy a ten spánek se pak jenom zhoršoval.
17: U soudu taky vystupovali odborníci, kteří naopak tvrdili, že si nemyslí, že zrovna jenom ten den měla a mohla slyšet ten hlas, který měl něco takového nakázat. Že to se obyčejně neprojevuje. Pokud to tak ale skutečně bylo, že měla ty halucinace, možná měla bludy a možná slyšela někoho, kdo jí nakazoval něco takového vykonat, mohla to ovládat nebo ne?
16: Vždycky závisí na míře, konkrétně ty imperativní halucinace, které vás navádí k tomu, co máte udělat, tak zpravidla vás navádí k něčemu, co byste jinak neudělal. A další věc je, že je slyšíte, a jiná věc je takzvaná compliance s těmi hlasy. Protože ne každý člověk, který je okamžitě slyší, tak jde okamžitě splnit to, co mu říkají. Naopak je poměrně běžné, že jste z toho nejdřív zmatení, že se tomu nějakým způsobem bráníte. A jestli budete následovat to, co vám říkají, tak záleží na velikém množství faktorů, do kterých asi není potřeba, abych tady zacházela. Nicméně v případě té skutečně hluboké duševní poruchy, kdy slyšíte, věříte věcem, které nejsou reálné, ale váš mozek to nedokáže vyhodnotit jinak, tak samozřejmě nad sebou máte velice, velice omezenou kontrolu, a proto je na místě v takových případech právě posuzovat tu příčetnost, protože jsou dokumentovány případy, kdy lidé právě pod vlivem nějakých bludů a halucinací dokázali udělat strašné věci nejenom druhým, ale třeba i sami sobě, a takové, které jsou pro nás třeba úplně nemyslitelné.
17: Zmiňovala se o intruzivních myšlenkách, které sdílela i se svým manželem, že se bojí, že svým dětem může ublížit. To je něco, co je taky běžné, že člověku se to vrací, že člověk se toho nemůže zbavit.
16: A je možná dobré tohle na tomhle místě odlišit právě od těch halucinací, o kterých jsme mluvili. Protože intruzivní myšlenky je něco, co vás napadá. Je to myšlenka, kterou nechcete, spíš ta naše okamžitá reakce je, jak je vůbec možný, že mě něco takového napadlo, chci se jí zbavit. A často to verbalizuje ty naše nejhorší možné představy. Intruzivní myšlenky jako takové opět nejsou důkazem nějaké závažné patologie. Mm-hmm. Naopak to je něco, co napadá občas většinu lidí a v případě třeba nových rodičů ty intruzivní myšlenky kolem jejich novorozených dětí jsou opět poměrně typické, abych dala nějaký příklad. Prostě se vám mihne hlavou, když stojíte s tím miminkem na schodech, co by se stalo, kdybyste s ním najednou teď upadli. Mm-hmm. Napadne vás, že byste to dítě prostě mohli tímhle způsobem zabít nebo nějak zranit. Ale neznamená to, že to je věc, kterou chcete udělat. Bráníte se tomu tímhle způsobem. To je důležité i pro to posuzování nějaké další péče a jenom proto, že někdo se na vás třeba obrátí s těmihle myšlenkami, s tímhle strachem, tak není potřeba se na toho člověka dívat jako na někoho, kdo to udělá. Není to varovný signál, že ten člověk by skutečně chtěl svému dítěti ublížit. Jo. Takže zatímco intruzivní myšlenka je vaše myšlenka, tak halucinace je vnější podnět, který vy registrujete, který vy slyšíte, jakože k vám promlouvá někdo cizí.
17: Když teď obhajoba říká, že volala o pomoc, která se jí nedostala, není to lichý argument, když víme, že skutečně jako do těch zdravotních středisek docházela?
16: Já bych také neřekla, že se jí nedostala pomoc, ale zdá se, že ta pomoc prostě nebyla účinná. Takže se spíš můžeme bavit o tom, jaká jiná forma pomoci mohla nebo nemohla pomoci.
17: A možná byla i špatně teda cílená. Teďka mimochodem, jak ona, tak i její bývalý manžel separátně tedy nezávisle na sobě žalují. Některá ta zdravotnická střediska, ke kterým Lindsay docházela, volala i na různé tísňové linky.
16: Mně na tom asi přijde nejnápadnější to, kolik vlastně těch různých poskytovatelů péče vystřídala. A je možné, a teď samozřejmě je to taková situace, kdy po bitvě je každý generál, ale já osobně bych třeba přemýšlela nad tím, zda se dostatečně dařilo předávat ty informace, zda tam byla dodržena nějaká kontinuita péče. Když po každé mluvíte s někým jiným, tak ono nemůže sledovat, jak se ten váš zdravotní stav vyvíjí, jaká je ta jeho trajektorie v čase. A další velice zajímavé je to opravdu časté střídání těch psychofarmak, protože na většinu třeba antidepresiv se říká, že potřebujete tak 4 až 6 týdnů na to, abyste vůbec byli schopni zaznamenat nějaký účinek, aby se dali vypozorovat ty případné vedlejší negativní účinky a antidepresiva třeba mají i takovou vlastnost, že paradoxně vám třeba určitou chvíli může být o trochu hůř, než vám začne být líp, než si vlastně ta chemie vašeho mozku zvykne na ten nový stav. Takže to rychlé střídání léků jenom proto, že za týden nezabrali a není mi lépe, taky možná nebyla úplně dobrá strategie, ale já tu její konkrétní složku samozřejmě neznám.
17: Já si tak taky říkám, co měla dělat, ale víc, pokud skutečně trpěla takto závažnými duševními obtížemi a skutečně se snažila dovolat nějaké pomoci, jestli to třeba ten systém neměl dřív podchytit, možná už v zárodku.
16: Mm-hmm. Kdybychom se bavili třeba skutečně o té poporodní psychóze, což je otázka, jestli v případě Lindsay je nebo není relevantní, protože to je stav, který se vlastně rozvíjí velice krátce po porodu, až 50% žen to je do 3 dnů po porodu, naprostá většina pak do 4 týdnů po porodu a to je opravdu závažný stav, který vyžaduje okamžitou klinickou intervenci, protože se právě může rozjet do těch psychóz, těch halucinací, těch bludů, které jsem popisovala a žena pak může být nebezpečná sobě nebo svému miminku.
17: A to znamená, že tenhle ten stav, který vy popisujete a který by teda vyžadoval nějakou akutní pomoc, tak ten se liší od té deprese, o které jsme se
16: mluvili. Ano, liší se třeba už jenom tou dobou nástupu. Pro diagnózu deprese vy potřebujete, aby ty příznaky přetrvávaly alespoň 2 týdny. A ten nástup těch depresivních příznaků může být pozvolný, postupnější. Zatímco poporodní psychóza zpravidla nastupuje velice rychle, a to i v řádu několika hodin. Naprostá většina případů se pak rozvine zpravidla třeba i do 3 dnů po porodu, to znamená i v porodnici máte šanci vlastně ten stav zachytit. Naprostá většina případů se pak rozvíjí zhruba do 4 týdnů po porodu a odlišuje to právě ta přítomnost těch psychotických příznaků, což je vlastně základ pro tu poporodní psychózu. Je to charakteristické takovou jako dezorganizací, dezorganizovaným myšlením. Ta nálada může být buď velice zvýšená, euforická, máte pocit, že jste úplně na vrcholu, všechno dokážete, nic není problém, nebo naopak můžete být velice podezíravý vůči svému okolí, nedůvěřivý, anebo se propadáte i do té špatné nálady, ale napojují se na to právě ty popsané halucinace, ty napojené bludy. Zatímco depresivní porucha je skutečně porucha nálady, která je charakterizována právě tou dlouhodobě trvale posmutnilou náladou, pocitu bezvýznamnosti, neschopnosti radovat se, únavy, ale pouze v těch výjimečných, nejzávažnějších případech. případech jí můžou doprovázet právě i ty popsané psychotické příznaky.
17: A že by se poporodní psychóza objevila tak dlouho po porodu, těch 8 měsíců, kdy došlo teda k tomu usmrcení těch dětí, to je možné nebo ne?
16: To je velice zvláštní.
17: To je velice zvláštní, protože my tu mluvíme vlastně o dvou odlišných věcech. Buď poporodní psychóza, nebo poporodní deprese s psychotickými projevy.
16: Přesně tak, přesně tak. To, o čem ještě další z těch přizvaných expertů mluvili, tak je bipolární porucha, která by v tomhle případě z mého pohledu dávala větší smysl. A to z toho důvodu, že právě ta poporodní psychóza, ačkoliv třeba některá zahraniční literatura mluví o pozdním nástupu, tak těch 8 měsíců je něco, nad čím se domnívám, že by jako se podivila většina lidí. Problém té diagnózy je ten, že ona to v podstatě není oficiální diagnóza, která by se v těch diagnostických manuálech objevovala. A to dává právě ten prostor pro to, že každý řekne třeba ten časový údaj o trošku jiný. A momentálně se odborná veřejnost tak jako trošku pře o to, zda by to měla být samostatná kategorie, a nebo zda to můžeme považovat třeba za první epizodu právě té bipolární poruchy s nástupem těsně po porodu vlastně.
17: Ta pomoc po tom porodu, abychom se k ní vrátili, jaká by měla být, abychom dokázali těm nejhorším možným stavům předejít?
16: Měla by být časná, měla by být plošná. Já bych řekla, my se tady bavíme o opravdu výjimečném případu. Z naší zkušenosti, třeba v České republice, tak se mi chce říct, že ty nejzávažnější případy dokážeme docela dobře zachytit. Mimo jiné právě proto, že často začnou už i v té porodnici. To znamená, že máte daleko větší šanci, že si jich nikdo všimne. V České republice drtivá většina všech žen stále ještě rodí v porodnici, to znamená, že jste v kontaktu s nějakým zdravotnickým zařízením. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale měli by proto existovat doporučené postupy. Zdravotníci by měli vědět, co dělat, a adekvátně pak odkázat na dalšího specialistu, který ten případ posoudí a řeší. To, co je problematické, jsou spíš takové ty plíživější stavy, protože ačkoliv existují nějaké rizikové faktory, tak ty duševní obtíže se opravdu mohou vyskytnout u každé ženy, ačkoliv tam v minulosti v anamnéze žádnou historii takových obtíží neměla. Aha. A pokud začínají spíš právě plíživě, pokud se neobjeví třeba na začátku hned v té plné míře, nebo se třeba rozvíjí později, když na tu ženu začne dopadat to, že je poprvé sama s dítětem, partner se vrací po 14 dnech do práce, je tam to nevyspání, únava, ty pocity, že to nezvládáte, nebo nevíte, jestli to zvládáte. A v tu chvíli vy vlastně úplně moc v kontaktu nejste. Respektive zdravotníci se vás pak ptají na to miminko, pak jdete na kontrolu na konci 6 nedělí a ta matka z toho už tak trošku začne vypadávat. Takže první, co bychom měli začít dělat, je, že se opravdu proaktivně budeme ptát a budeme se ptát všech.
17: Ale od ledna jsou teďka možné 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To je velká pomoc?
16: Je to velká pomoc. Já to vnímám hodně pozitivně i z hlediska právě té nějaké návaznosti péče. Bylo by úplně skvělé, kdyby žena vlastně měla porodní asistentku, která ji zná i v průběhu toho těhotenství a pak ji doprovází dál právě po porodu. Porodní asistentky se taky domnívám, že jsou v Česku dost nevyužité z hlediska svých pravomocí. Oni se využívají především v rámci té péče o to fyziologické těhotenství a porod, ale právě i nějaká ta psychosociální péče si myslím, že je obrovské pole, kde můžou právě velice dobře zapůsobit a jsou právě v té první linii. Je to často ten první kontakt, nějaký důvěryhodný člověk, kterého ta žena má, takže by mohla být schopna a bylo by to skvělé, kdyby byla schopna, kdyby k tomu byla třeba vyškolena, jak si všímat těch rizikových signálů.
17: A to bychom taky ale museli mít těch porodních asistentek mnohem víc, než
16: to
17: máme, ne?
16: A ještě se stojí za zmínku naše iniciativa z Národního ústavu duševního zdraví na tomhle místě, protože to, co jsem popisovala, ten časný záchyt, tak to může umožnit plošný screening, dotazník těch duševních obtíží, který v tuhle chvíli působí už ve 47 porodnicích v České republice. A je to právě to zjišťování hned po porodu plošně u všech žen, jak na tom zdravotně jsou po té psychické stránce. Dostanou vyhodnocení, možnost nějakých kontaktů, kam se v případě potřeby obrátit a možnost vyplňovat ten dotazník opakovaně. A v části z těchto porodnic tak fungují i koordinátorky podpory, což je vlastně telefonická taková, řekněme, krizová pomoc na telefonu, respektive ne krizová ve smyslu krizových linek, kam můžete 24/7 kdykoliv zavolat, ale můžete se s tou ženou domluvit na telefonátu a ona vás vlastně může trošku provést tou situací, zjistit, co vás trápí, nabídnout nějakou tu emoční podporu a případně vyhodnotit, jestli už by by nestálo za to vás odkázat někam dál. A to je něco, na čem my momentálně pracujeme, aby to právě nebylo jenom v těch vybraných porodnicích, ale aby to byla služba taky hrazená ze zdravotního pojištění, dostupná úplně všem.
17: Předkládání důkazů u soudů na východním pobřeží Spojených států skončilo, výslech svědků rovněž tak, došlo i na závěrečné řeči, teď to bude projednávat porota. Lindsay Clancyové hrozí doživotí, případně tedy psychiatrická detence. Nutno teda v této souvislosti dodat, že její bývalý manžel jí neviní, že se za ní naopak postavil. Taky demonstrují stovky žen v růžovém oblečení před soudní místností. Její obhájce to vidí jako referendum o ženském zdraví. Vnímáte celý ten soudní proces jako nějakou širší debatu o pochopení matek a toho, čím si procházejí po porodu? Protože se možná o tom prostě málo mluví.
16: Ano, a vidím v tom i pozitiva, i negativa. Pozitiva proto, že se do společnosti dostávají pojmy, které do té doby třeba neznali, šíří toto povědomí o tom, co se dít může. Na druhou stranu se vždycky trochu leknu, když určité téma, které je potřeba destigmatizovat, se do společnosti dostane nějakým takhle strašně závažným případem. A to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že se k duševnímu zdraví matek v rodičovství po porodu dá rovnítko k usmrcení dětí, což prostě není to, co se děje. Jak jsem řekla, poporodní deprese až 15% všech žen a v žádném případě tady nemáte 15% žen, které by trpěly bludy, halucinacemi a snažily se zabít své děti. To je prostě výjimečný případ, právě i proto se mu dostává takové mediální pozornosti a byla bych ráda, kdyby se pak ta veřejná debata stočila nejenom k těmhle nejzávažnějším tragédiím, ale obecně k tomu tématu jako takovému.
17: Dobrá, tak já doufám, že jsme v tom pomohli. Tak moc díky, že jste přišla.
16: Já děkuju.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska řešili případ Lindsay Clancyové, který obletěl svět. Mluvila o něm psycholožka Kristýna Hrdličková z Národního ústavu duševního zdraví. Závěrem dodám, že pokud jste v tomhle příběhu našli momenty, u kterých třeba pociťujete, že sami něco takového prožíváte, pokud se necítíte dobře a máte pocit, že byste si o tom potřebovali s někým promluvit, tak určitě můžete zavolat na některou z dostupných krizových linek, kde vás vyslechnou, kde vám pomůžou. K dispozici je například linka první psychické pomoci s číslem 116 123. Naslyšenou v pondělí.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Je pátek 28. srpna, vítejte u našeho pravidelného magazínu Věda Plus. Co v něm uslyšíte? Ohlédneme se za letošním létem, které bude bezesporu patřit k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii, jak spočítali klimatologové. Podle vědců ale v budoucnu bude ještě hůř. Odborníkům z České zemědělské univerzity v Praze se více než 25 let daří zachraňovat kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Teď své aktivity rozšiřují i do Středoafrické republiky a Kamerunu. Co to obnáší? A jak se za 72 let proměnil Tibet? Jak 70letí modernizace proměnilo krajinu, každodenní život i způsob, jakým se dnes vypráví samotná historie Tibetu? I o tom budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Věda plus.
18: ...53 tropických nocí a 34 tropických dní, tedy obráceně. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. Podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
19: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
20: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
19: Máme sice tady venkovní rolety. přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
20: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
20: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou, dnes jsou stále častější.
0: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme 15 letech, zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
20: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
21: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
20: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
21: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
20: Vytvořili proto 4 klimatické modely, jak by mohl vypadat průměrný rok. Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by takových dní mohlo být v některých oblastech skoro až týden v kuse.
21: V těch středních Čechách třeba i 6.
20: My jsme si teď v počítači ty modely otevřeli, díváme se na mapy střední Evropy, kde fialová barva značí ty nejteplejší oblasti. A to vidíme, že zasahuje hlavně na pomezí jižního Slovenska, Rakouska a hlavně Maďarska.
21: Na jižním Slovensku a v Maďarsku tu situaci očekáváme opravdu nejhorší. Dní, kdy dojde k souběhu tropické noci a i vyšších maximálních denních teplot v tom běžném průměrném roce se jich budeme vyskytovat třeba i více než 20.
20: No a jak se stojí Česká republika? Ty nejteplejší oblasti vidíme jsou jižní Morava, Polabí, střední Čechy.
21: V tom středním scénáři tam očekáváme v tom průměrném roce kolem 9-10 dní.
20: A ve velkých městech to může být ještě více kvůli vlivu tepelného ostrova. Přitom v průměru se zatím takové dny objevovaly podle Holtanové zřídka jen 2 nebo 3 za rok. Pro lidský organismus představuje horký den zkombinovaný s horkou nocí velkou zátěž.
21: Únava se akumuluje a má to potom dopady jednak na zdraví, ale i na produktivitu v práci a celkovou, řekněme, jako životní pohodu.
20: Podle Evy Holtanové se musíme připravit na to, že v budoucnu nebude problém jen vedro přes den, ale stále častěji i na to, že úleva nepřijde ani v noci. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
22: Posuneme se k dalšímu tématu. Vědcům z České zemědělské univerzity v Praze se více než 25 let daří zachraňovat kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Stáda největší antilopy světa se díky jejich úsilí úspěšně rozrůstají, a to jak ve 2 rezervacích, tak ve volné přírodě. Mluvit o tom budeme s předsedkyní spolku Antelope Conservation Karolínou Brandlovou z České zemědělské univerzity. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Záchrana největší antilopy na světě začala vlastně už před čtvrtstoletím v roce 2000. Kolik tehdy zbývalo ve volné přírodě zvířat?
23: Ve volné přírodě tehdy zbývalo pravděpodobně méně než 200 jedinců a z nich 6 bylo odchyceno, aby vlastně zahájili záchranný chov v oplocené rezervaci.
22: A dnes jich díky vašemu úsilí ve 2 rezervacích v Senegalu žije volně kolik?
23: Víc než 200, což je obrovský úspěch, jelikož se vlastně podařilo je pravidelně rozmnožovat a daří se jim tam velice dobře.
22: Kolik se letos narodilo mláďat?
23: Letos máme rekordní rok, musím říct, že jsme opravdu hrozně rádi, protože máme letos 31 mláďátek celkem. A právě díky tomu jsme překonali ty magické 200, to znamená počet, který byl na celém světě před tím čtvrtstoletím celkově.
22: Čemu to přisuzujete, že se letos tak daří?
23: Máme hodně dospělých samic, které jsou v dobré kondici a určitě tomu přispělo také přikrmování, které rezervace tedy dělají pravidelně. Je potřeba do toho ovšem hodně investovat, protože krmiva není vždycky dostatek. Ty rezervace nejsou tak velké, takže přikrmování přes období sucha je naprosto zásadní pro jejich úspěšnou reprodukci a chov.
22: Antilopy derbyho v Senegalu žijí také ve volné přírodě. Máte zmapováno, kolik jich je?
23: Ano, ve volné přírodě v Národním parku Niokolo Koba mapujeme výskyt těchto antilop pomocí fotopastí a díky vlastně tomu, že dokážeme individuálně rozpoznat jedince od sebe, tak jsme schopni využívat velice přesných odhadů početnosti pomocí metody prostorově vlastně explicitního sčítání a v současné době se ty naše odhady pohybují nad více než 500, což je obrovský úspěch.
22: Do Senegalu se s kolegy z České zemědělské univerzity pravidelně vracíte kvůli výzkumu. Co všechno vás jako vědce zajímá?
23: V současné době nás určitě nejvíc zajímá vliv klimatické změny na ta chráněná území a na zvířata, která v nich žijí. Dále, jakým způsobem vlastně jsou schopna ta zvířata žít vlastně v bezprostředním okolí narůstajícího počtu obyvatel téhle části savany. A v neposlední řadě nás zajímá konektivita a vlastně taková prostupnost prostředí. To znamená, jestli skutečně národní parky a chráněná území jsou odříznuté ostrůvky, anebo jestli je šance vlastně vytvořit nějaké koridory, ve kterých se můžou volně žijící zvířata pohybovat a nějakým způsobem soužít s tím velkým množstvím lidí a zemědělskými aktivitami, které jsou všude přítomné.
22: Vy jste v minulosti zkoumali také trus antilop derbyho. Proč a jaké máte výsledky, pokud už máte?
23: Máme. Trus je velice zásadním zdrojem informací o volně žijících zvířatech, obzvlášť u těch, která se špatně hledají napřímo v tom prostředí. Takže kromě výsledků složení potravy a dalšího využíváme ty vzorky trusu také na genetické analýzy. Díky tomu teď víme, že antilopy v rezervacích nejsou nějak výrazně nějakým způsobem narušeny nedostatkem té genetické diverzity. Ta situace je velmi podobná i v Národním parku Niokolo Koba, tedy v té původní populaci, i když ta diverzita tam není nějak veliká. A také se nám vlastně poprvé podařilo ukázat rozdíl v genetice východního a západního poddruhu. My se teď bavíme o tom západním, který žije v Senegalu, ale ještě existuje tedy východní poddruh, který se podle těch genetických analýz skutečně odlišuje.
22: Proto jste navázali spolupráci s Kamerunem a Středoafrickou republikou, abyste o tom východním poddruhu získali větší informace, nebo co si od toho slibujete?
23: Přesně tak. My jsme vlastně dlouhodobě spolupracovali s organizacemi, které tady působí v těchto zemích, kde se vyskytuje ten východní poddruh. Ale v minulém roce jsme skutečně rozšířili tu působnost na naší jako plnou prezenci i v terénu. A jelikož ten východní poddruh není podle všech informací, nebo podle červeného seznamu IUCN, tak ohrožený, tak jsme začali vlastně zkoumat, jak na tom je a zjistili jsme, že přestože ten jeho status oficiálně na tom není až tak špatně, takže jsou místa, kde tu pomoc antilopy derbyho potřebují i právě v tom ten východní poddruh. Takže například teď působíme v Kamerunu a snažíme se zmapovat zase přesné počty těch antilop, které tam jsou a identifikovat jejich zase možnosti, jak se mohou pohybovat v krajině, která i tam vlastně čelí obrovskému tlaku jak té klimatické změny, tak narůstajícího počtu obyvatel a dalším hrozbám.
22: Tak vám přeju, ať se vám daří i v této oblasti, tedy ve spolupráci s Kamerunem a Středoafrickou republikou a výzkumu východního poddruhu antilop. Tolik předsedkyně spolku Antelope Conservation z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Karolína Brandlová. Děkuji vám, naslyšenou.
23: Děkuju moc, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Jestli máte doma psa, tak asi dobře víte, že psi dokážou poznat, jakou zrovna máte náladu, jestli jste šťastní nebo naštvaní. Nedávno to dokonce potvrdili odborné výzkumy. Vědci ale teď zjistili ještě další zajímavost. Psi totiž mrkají častěji, když vidí mrkat i svého majitele. Do studia nám více přišel říci Václav Hojný ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
22: Jak na to vědci vůbec přišli?
1: Tým z univerzity v italské Parmě zkoumal a pak natáčel reakce celkem 35 psů různých plemen a ukazoval jim dvě videa. Obě trvala 40 sekund a na obou se postupně objevili tři lidé, a to majitel a dvě neznámé osoby. Na prvním videu všichni tři lidé mrkli jednou za 3 sekundy a na tom druhém se dívali před sebe bez mrkání. No a z nahrávek psů pak vědci zkoumali ty jejich reakce.
22: A jak to dopadlo, jaké byly výsledky?
1: Psi mrkali častěji, když mrkali i lidé na obrazovce, tedy když se dívali na to první video, a díky dalšímu zkoumání vědci zjistili, že u toho prvního, tedy mrkacího videa, psi zvýšili frekvenci mrkání jenom v případě svých mrkajících páníčků. Když se dívali na cizí lidi, tak tam rozdíl nebyl.
22: Co to podle vědců znamená, co z toho vyvozují?
1: Výsledky podle nich ukazují, jak jsou psi citliví na drobné signály v našich obličejích, a hlavní autorka studie Kera Kanoriová uvedla, že mrkání mohlo u psů taky získat určitý společenský význam. No a právě to je jedním ze závěrů té studie, kterou vědci publikovali v časopise Royal Society Open Science a které si později všiml britský deník Guardian.
22: Jiná dřívější bádání přitom naznačovala, že psi mrkání s lidmi možná synchronizují dokonce. Potvrdil to ten aktuální výzkum?
1: To se říct nedá, protože ten průzkum to nepotvrdil. Tým vědců z italské Parmy pro tohle tvrzení žádné důkazy nenašel. A to proto, že poměr psích mrknutí do 1,5 vteřiny po mrknutí člověka prý nebyl statisticky významný. A stejně tak hlavní autorka studie Kiara Kanoriová upozorňuje, že zatím není možné říct, že psi mrkají, aby sdělili nějakou konkrétní zprávu. Majitelé by si tak neměli jednotlivá mrknutí svých mazlíčků vykládat jako něco, co má specifický a stálý význam.
22: Co tedy znamená to zjištění, že psi mrkají častěji při pohledu na svého majitele?
1: Nejspíš tak podle vědců chtějí ukázat, že dávají pozor, vnímají chování svých majitelů a páníčků a že je v tu chvíli poslouchají. A možná jim mrkání taky pomáhá koordinovat interakci s někým jiným, v tomhle případě se společensky důležitým partnerem. Ale to bude muset ještě potvrdit nějaký další výzkum toho psího chování a mrkání.
22: Tak na psí mrkání jsme se mrkli s Václavem Hojným ze zahraniční redakce. Děkuji moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
22: Máme tady také další téma. Expedice Neuron po 72 letech zopakovala trasu československých filmařů Vladimíra Síse a Josefa Vaniše. Ti v roce 1954 zdokumentovali řadu tibetských památek ještě předtím, než je zničil čínský režim. Tým během 3333 kilometrů pořídil 102 fotografií ze stejných míst a sledoval změny krajiny, tradičního života i způsobu, jakým se dnes tibetská historie prezentuje turistům. Expedici vedl geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den.
22: To, že máme stejné jméno, příjmení, je podobnost čistě náhodná, ale stejně jste mi sympatičtější, o to víc. Tak pojďme k tomu té vaší cestě. Vlastně vy jste po 72 letech projížděli stejnou trasu jako Sís a Vaniš v době, kdy Tibet, vlastně kdy tam ještě existovaly karavaní stezky, tradiční pastevectví, teprve se začaly stavět první moderní silnice. Jak se tam změnil každodenní život lidí po těch letech?
4: Tak každodenní život se změnil drasticky, ale to se stalo vlastně téměř všude na světě. Rozdíl je ten, že Tibet vlastně žil ve své specifické kultuře s tím, že to propojení se světem bylo opravdu omezené. Tibet se izoloval od zbytku světa úmyslně, snažil se zachovat si svoji kulturu a svoje náboženství zuby nechty. A ta čínská okupace, to byl vlastně nějaký násilný průlom. A stavba té silnice, kterou vlastně ty naše filmaři Sís a Vaniš dokumentovali, tak to bylo takové zhmotnění toho připojení ke světu. To byla vlastně první silnice, po které se dalo jezdit autem mezi Tibetem a okolním světem.
22: Takže když Sís a Vaniš stihli zachytit ještě řadu klášterů, chrámů a dalších památek v té původní podobě, tak na těch místech, která tehdy fotografovali, jste našli vy co?
4: No, například s těmi chrámy je to zajímavý příběh. Ono se všeobecně ví, že ty chrámy byly z velké části zničeny jednak v 50. letech čínskou armádou, potom později za kulturní revoluce v 60. 70. letech. Ale oni často ty chrámy jim vlastně bylo umožněno Tibetanům je obnovit. A obnovit bylo možno jenom některé z nich. V současné době tam dochází k takové vlastně transformaci. On se rozvíjí velice silně čínský turismus a ty chrámy jsou nějakým způsobem tlačeny k tomu, aby vlastně vytvářely takové atrakce pro turisty. Takže to, co jsme tam viděli, jsou takové, by se dalo říct, repliky do velké míry a je tam takový určitý, ne boj, ale je zajímavé sledovat to využití. Ty chrámy jsou v různých situacích, některé čelí opravdu náporu čínských turistů a jiné jsou opuštěné a myslím, že žijí jako svůj příběh a svůj obnovu toho té tradice buddhistické.
22: Vaše fotografie ale nesrovnávají jen lidi a stavby, ale také samotnou krajinu. Jak se zase v průběhu času vlivem eroze, sesuvů půdy, změn vegetace nebo zásahů člověka, dalších vlivů měnila vysokohorská krajina?
4: Tak ta krajina vlastně trpí různými symptomy, které najdeme i zase jinde. Například opouštění zemědělských ploch, opouštění pastvin. Tam v Tibetu je to specifické tím, že z velké části jsou ty procesy vlastně nucené, jsou vlastně dané z centra a jsou nějak organizované, takže například najdete nějaké plechové domy, kde jsou silnice a jsou to domy postavené pro tibetské pastevce, kterým bylo vlastně znemožněno provozovat ten svůj způsob života. Často bývá záminka nebo to vysvětlení, že jejich vlastně jako to pastevectví vede k přepásání, čili ke zvýšené erozi. A ona je eroze v Tibetu opravdu velice rozšířená, je to velice závažný problém, ale ono to, že vlastně někoho zbavíte jeho způsobu života, tak to je, myslím si, že velice, velice nefér.
22: Vy jste pořídili 102 fotografií vlastně ze stejných míst, jako tehdy Vladimír Sís a Josef Vaniš. Jak jste si dokázali určit, že stojíte přesně tam, kde oni před 72 lety?
4: No, to je taková zajímavá technika. Ono je potřeba, jako předtím, než se vypravíte na místo, tak musíte už to vlastně vidět předem. Spousta těch fotografií je nějak popsaná, takže z něčeho vyjdete. Potom třeba například v aplikaci Google Earth můžete si najít ty místa takovou technikou, že se díváte na horizont, hledáte nějaké významné památky popředí a to vám umožní najít ty místa s poměrně velkou přesností, ale samozřejmě to doladění toho přesného pohledu, to nastáváš na místě.
22: No, vedle proměny tibetského venkova jste zdokumentovali taky fenomén takzvaného rudého turismu. To je co přesně?
4: No, to je taková vlastně jedna z pák toho čínského režimu na to, aby se Tibet nějakým způsobem přivtělo více k Číně. A teď je tam taková s tím čínským turismem rozvíjícím se taková vlastně vlna toho spopularizovat určitou silnici, tady tu silnici vlastně, po které Sís a Vaniš tehdy jeli, a spopularizovat ji jako takovou bránu do Tibetu, přilákat čínské turisty. A zároveň se podle ní vystavila řada muzeí, která dokumentují tu výstavbu a vlastně ta výstavba je tam podávána jako nějaký hrdinský čin. Jo? A ve skutečnosti to byla strategická silnice, aby se tam skutečně dostalo co nejvíc materiálu, armády a podobně. A muzea jsou v takovém vlastně duchu 50. let, pro nás je to šokující, nějaké bronzové sochy, hrdinu práce a podobně. A vlastně vytváří se tam takový příběh, takový falešný příběh toho, že Čína přinesla Tibetu osvobození od feudalismu, že přinesla celou řadu vymožeností a to se tam nějakým způsobem snaží ta komunistická strana lidem vemluvit, ačkoliv samozřejmě nějaký velký zájem ze strany Tibetanů o tady ty muzea není, takže to si dokážeme představit samozřejmě.
22: Ano, z té cesty vznikl taky dokument Cesta vede do Tibetu 2.0, který vlastně měl navázat na ten původní dokument Síse a Vaniše. Tak o tom zase někdy příště. Já pro tuhle chvíli děkuju vedoucímu expedice Neuron, geografu Janu Kropáčkovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Naslyšenou.
4: Já děkuji za pozvání, omlouvám se za ten chrapot.
22: V pořádku. No a my se podíváme do Francie, ještě ve Vědě Plus, kterou zasáhly ve čtvrtek večer silné bouřky a deště, při kterých nejméně 4 lidé utrpěli zranění, hlavně kvůli padajícím větvím. V metropolitní oblasti Paříže popadaly stromy, objevily se bleskové záplavy a lidé uvízli na nádražích a v dopravních prostředcích. Detaily z Paříže má náš zpravodaj na místě Marcel Faltis. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
22: Marceli, jak silné bouřky ve Francii udeřily?
5: Bouřky se prohnaly téměř celou Francií, doprovázel je vítr o rychlosti přes 140 km za hodinu s tím, že nejhorší byla situace v metropolitní oblasti Paříže, kde hasiči hlásili stovky výjezdů. Problém způsobily zejména popadané stromy, které zablokovaly silnice, strhly dráty vysokého napětí anebo popadaly na auta. Mě bouře zastihla v centru Paříže a během chvíle se ulice proměnily v takové menší řeky. Zpoždění spojů nebo přerušení provozu hlásil i pařížský dopravní podnik, a to zejména kvůli popadaným stromům na kolejích. Bouře ale řádily po celé zemi, třeba na jihu Francie, kde déšť vyplavil domy, jak popsala televizi BFM Françoise Departementu Land.
6: Bouřka, vítr a kroupy byly opravdu silné. Schovávala jsem se doma nějakých 15 minut, než se přes nás přehnalo to nejhorší. Potom jsem šla k sousedce, která měla doma 10 cm vody, abych jí pomohla s odčerpáním a úklidem.
5: I v pátek by měly ve Francii udeřit bouřky, i když podle meteorologů by neměly být tak silné. Tady v Paříži je zatím zataženo a čekáme, jestli přijde nějaký déšť.
22: To my tady v Česku také. Bouře zasáhly Francii několik dní poté, co vesnici na jihu Francie poničilo silné tornádo. Už se

0: jsou popadané na silnicích, ale taky spousta lidí, protože na místě se zvedla obrovská vlna solidarity a do vesnice přijíždějí obyvatelé z celého okolí, aby místním pomohli s odklízením trosek a třeba těch popadaných stromů, anebo těch oprav, které na místě jsou schopni zvládnout. Jednou z nich je třeba i Adel, která bydlí jenom pár kilometrů ve vzdálené vesnici.
1: Budeme sem jezdit každý den, abychom pomohli aspoň trochu. Pro místní je dobré vědět, že v tom nejsou sami. Chceme jim pomoct, aby se život tady co nejrychleji vrátil do normálu.
0: Tornádo zasáhlo vesnici Poma v podhůří Pyrenejí v pondělí večer. Zranění utrpělo kolem 40 lidí, z nichž asi 15 jich skončilo v nemocnici. Někteří mají vážná zranění. Pondělní bouřky narušily i leteckou dopravu na jihu Francie, a to třeba na letištích v Nice, Marseille a nebo v Toulouse.
2: Zatímco většina Francie se potýká s deštěm a bouřkami, na Korzice hasiči bojují s požáry. Jaká je situace tam?
0: Ano, zatímco do pevninské Francie po úmorných vlnách veder, které trvaly prakticky nepřetržitě celé léto a kdy třeba měsíc červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii měření ve Francii, tak sem dorazilo deštivé počasí, ale na Korzice je teď stále přes 30 stupňů a velké sucho. Třeba v regionu Balaň na severu ostrova oheň sežehl přes 60 hektarů a teď ho hasiči stále dohašují. Na místě jejich splameny bojují asi 120, včetně letadel, která schazují vodu ze vzduchu. V pátek podle posledních informací zeslábl, teploty taky mírně klesly, i když se pořád drží kolem těch 30 stupňů. Podle hasičů to jsou ale dobré zprávy a oheň už by se dnes nemuselo tolik šířit.
2: Francie má za sebou velmi horké léto, poznamenané zejména ničivými požáry. Kde byla situace nejhorší, Marceli? A už jenom krátce na půl minutky.
0: Je to tak, Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů, rozloha té spálené plochy už překonala dosavadní rekord z roku 2022 a vůbec nejhorší to bylo na jihozápadě Francie v departmánu Gironde, kde plameny pohltily přes 42 tisíc hektarů.
2: Tolik náš zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis pro Vědu Plus. Děkujeme za aktuální informace, měj se hezky, naslyšenou.
0: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: Za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
3: Archiv Plus. Говорит
4: Москва. 4. dubna 1945 oznámil sovětský rozhlas osvobození Bratislavy.
5: Vojska 2. ukrajinského fronta сегодня 4. апреля штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава.
4: Na rozdíl od mnohých jiných evropských měst, která spojenci dobývali z rukou nacistů, jako maďarskou Budapešť či německý Berlín, ušla Bratislava větší devastaci. V 70. letech tuto okolnost poeticky vysvětlil jeden z jejich osvoboditelů, admirál Cholostjakov, pro československý rozhlas.
6: Nevím, dá-li se to tak říci, ale Budapešť je krásná jako muž, ale Bratislava, ta je krásná jako žena. Dokonce i velitel dělostřelectva, takový velice přísný velitel, dal příkaz nestřílet hned sem, hned tam. To znamená na památníky a krásná místa. Takže Bratislava byla díky své kráse uchráněna před ničením.
4: Pravdou však je, že Bratislava měla štěstí nejen díky své kráse, ale i dalším okolnostem. Původní Hitlerův plán totiž byl učinit z hlavního města slovenského státu nedobytnou pevnost, která zabrání postupu rudoarmějců na Vídeň. Bratislava proto byla ze tří stran důkladně opevněná a nepřátelé měli projít jen přes její trosky.
7: 30. marca byl velký pátek. Dovtedy se myslelo, že bude Bratislava pevnost. Lenže Rusy se už dostali pred Trnavu. Čiže prakticky byla by obklúčená. Čiže sa ukázalo, že ta pevnosť nemá absolútne význam. A vtedy som ja ráno prišiel do kasárny a vtedy sa povedalo, nebude Bratislava, nebude pevnosť.
4: Popisuje jeden z pamětníků Josef Vojtech pro web Paměť národa okolnosti, které předcházely osvobození. Němci po tomto rozhodnutí začali Bratislavu kvapně opouštět.
7: Na križovatce Šancovej a Račanské mýto tam byl obrovský chaos. Německé vojska

0: sa balili, vojaci ťahali vozy, ktoré boli určené pre kone, zrejme kone už podochli, tak tieto boli naložené muníciou, na križovatke stáli žandári, teda vojenskí, a len hnali tento, ustupovali hore smerom k stanici.
1: Když do města dorazila Rudá armáda, zůstal obránců jen zlomek. Připomeňme ještě, že dobyvatelé přišli nejen po souši, ale i po vodě. Na osvobození Bratislavy se kromě Malinovského druhého ukrajinského frontu totiž podílela Dunajská válečná flotila. Jejíž velitel byl už zmíněný admirál Cholostjakov.
2: Do Bratislavy jsme se nakonec probili a ráno 4. dubna spolu s ostatními sovětskými vojáky začala bitva o Bratislavu. Naše dělostřelectvo se samohybnými zbraněmi, housenkami, vjelo přímo do fašistů. 4. dubna byla Bratislava dobita.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na hranici s Kanadou. Kanoista Fuchsa je po třetí mistrem světa na kilometrové trati. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Policisti čekají o víkendu na českých silnicích silný provoz. V terénu je proto víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
5: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení. Všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni. Myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně, a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
4: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména.
6: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
7: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu je na Ciglerová radiožurnál.
4: Provoz vlaků na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíku v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté anebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Na české železnici taky ubývá signalistů, zaměstnanců, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 míň než před 4 lety. Signalisti brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
8: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá, každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
9: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na trati 1000 metrů. Olympijský vítěz z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem, který zajel na tisícinu sekundy stejný čas. Celkově páté světové zlato Fuchsa vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
10: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
9: Ve finále kajakářek na kilometru byla Barbora Betlachová čtvrtá, vyhrála Maďarka Cikošová.
11: Nehody na D3 a překážka na D1 za Velkým Meziříčím. Na dálnici D3 z Rakouska do Českých Budějovic omezuje provoz nehoda za nájezdem od Kamenného Újezdu. Na kilometru 147 se po kolizi dvou aut projíždí pouze odstavným pruhem a kolona se ale netvoří. Nehoda se stala na D3 i ve směru z Prahy na Budějovice. Za odbočkou do Hluboké nad Vltavou na kilometru 128 osobní auto narazilo do svodidel. Na místě jsou hasiči, zabírají i část pravého pruhu. Pozor, brzdí se na mokré vozovce. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Velkým Meziříčím. Na kilometru 151,5 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, na místo už silničáři dovezli šipku. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opatrně v zatáčkách za Bečovem nad Teplou. Za odbočkou na Bochov auto ve svodidlech, i tam čekejte omezený provoz. A na silnici 3 z Tábora na České Budějovice havarovalo osobní auto na konci Soběslavy. Narazilo do mostu, s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky, večer začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Letním měsícům novináři říkávají okurková sezóna. Prostě čas zavařování okurek, kdy se nic moc neděje a není o čem informovat.
13: Tak tohle ale v létě roku 1996 určitě nehrozilo.
14: Bombovým atentátem či atentátem střelnou zbraní pohrozil české vládě neznámý pisatel.
12: Neznámého tehdy bylo víc.
15: Hraji již mnoho let tenis s tajvanskou raketou z firmy Prokenex a nevím, jakým způsobem se to tajvanský premiér dozvěděl.
13: Ale co to všechno bylo proti králi popu?
14: Už za 2 hodiny začne koncert Michaela Jacksona, který tak zahájí své letošní světové turné, pojmenované podle nejnovějšího alba History.
12: Červenec, srpen a září 1996 toho přinesly ještě mnohem víc.
13: A jak o tom tehdy informovalo rozhlasové zpravodajství, to si můžete poslechnout v příštích zhruba 20 minutách.
12: Pěkný poslech od mikrofonu přejí
13: Veronika Kindlová
12: a David Herto.
3: Archiv Plus.
12: A vezmeme to pěkně od začátku, zprávou z 1. července.
14: Bombovým atentátem či atentátem střelnou zbraní pohrozil české vládě neznámý pisatel v dopise, který byl doručen na místní oddělení policie v Praze na Malé Straně. Anonym chce své výhrušky splnit v případě, že funkce ministrů vnitra a spravedlnosti v nové české vládě opět zaujmou Jan Ruml a Jiří Novák. Dopis byl odeslán z pošty v Teplicích a podepsán pod ním je Klub za bezpečnost České republiky. Písemnost byla odeslána do kriminalistického ústavu, kde bude podrobena expertíze.
13: Jestli se podařilo pisatele odhalit, tak to už jsme se v ozvěnách dne, tedy tehdejších zpravodajských relacích, ze kterých pro náš pořad čerpáme inspiraci, to už jsme se nedozvěděli.
12: Ale pojďme se zastavit u té nové vlády, jejíž složení leželo vyděračům tolik na srdci. Kdo poslouchal náš předchozí pořad věnovaný jaru roku 1996, ten ví, že v červnu toho roku proběhly parlamentní volby.
13: Vyhrála je do té doby vládnoucí ODS, ovšem byla to, jak by řekl její tehdejší předseda Václav Klaus, tak trochu nevýhra. Volební výsledek měla ODSka sice téměř stejný jako o 4 roky dříve.
12: To znamená něco přes 29%.
13: Je to tak, ale kvůli jinému počtu stran ve sněmovně a pravidlům přepočtu ztratila 8 mandátů. Její dosavadní vládní koaliční partneři, tedy Lidovci a ODA,
12: tedy Občanská demokratická aliance,
13: díky, si ve volbách oproti předešlým volbám dokonce trochu polepšili, ale dohromady tyto tři strany nezískaly tolik poslanců, aby měli ve sněmovně většinu. Měli jen 99 křesel.
12: Zbytek, to znamená 101 hlasů, si rozdělili tři strany. Druhá nejúspěšnější ve volbách, sociální demokracie, kterou od vítězné ODS dělila jen 3%. Potom komunisté a strana Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Populistické uskupení v jehož čele stál Miroslav Sládek, který se nově dostal do sněmovny. V předchozím období stál mimo ni.
13: No a právě to, že se do sněmovny dostali komunisté a Sládkovi republikáni, hodně zkomplikovalo skládání vlády. S komunisty totiž tehdy žádná demokratická strana jít do vlády nechtěla a s republikány jak by smet. Ptáte se proč?
12: Tak to si poslechněte jedno z prvních Sládkových vystoupení ve sněmovně, kdy se jednalo o snížení trestní odpovědnosti mladistvých a pochopíte.
16: Dokonce jsme toho názoru, že například u cikánské populace by tato věková hranice měla být snížena už o 10 let. My bychom totiž rádi předešli tomu, aby se celková situace v této zemi vyhrotila. Mezi občany dneska totiž už názory na cikánskou populaci dospěly do takového stádia, že jsem slyšel, cituji, cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin.
13: Demokratické strany tehdy s populisty zvlášť takto rasistickými prostě spolupracovat nechtěly. V úvahu nepřicházela ani velká koalice liberálně konzervativních stran, tedy ODS, ODA a Lidovců se sociálními demokraty. Václav Klaus a předseda sociální demokracie Miloš Zeman tehdy platili za nesmířitelné soupeře a pro jejich voliče by spolupráce byla těžko zkousnutelná. Veroniko, já jsem se ještě díval na výsledky zpětně po letech, na výsledky těch voleb, na přesná čísla. Tak tipneš si, kolik lidí hlasovalo pro Miroslava Sládka? Napadne tě nějaké číslo?
12: Já si pamatuju, že tam to bylo nějaká kolem 8%, že dostal. Nedokážu to teda převést na lidi.
13: 485 tisíc 72 hlasů. Čili 500 000 lidí hlasovalo pro Miroslava Sládka.
12: To není málo. Sociální demokraté se v té situaci, kterou jsme teďka popsali, uvolili, že umožní vznik menšinové vlády ODS, ODA a Lidovců, a to výměnou za křeslo předsedy sněmovny pro Miloše Zemana a ještě za další funkce ve sněmovně. Zeman byl pak skutečně zvolen do čela sněmovny, ale potom začal koalici tak trochu napínat a žádat všelijaké další ústupky.
17: Jestliže sociální demokracie vědoma si své odpovědnosti za stabilitu tohoto státu byla nakloněna nikoli podporovat, ale alespoň tolerovat současnou navrhovanou vládu, za současné situace nelze vyloučit, že předsednictvo České strany sociálně demokratické a její poslanecký klub se rozhodnou pro vyslovení nedůvěry této vládě.
13: Socialisté si vymiňovali, že chtějí dopředu vidět prohlášení vlády a žádali, aby v něm nebyla zmínka o církevních restitucích a dalších záležitostech, které pro ně byly problematické. Prohlášení vlády je prý jen projev a žádný závazný dokument a sociálním demokratům do něj nic není.
18: Lidé by spolu měli mluvit. A pokud někdo mluvit odmítá, tak tím podle mého názoru prozrazuje jenom svoji vlastní vnitřní nejistotu.
12: No, nakonec všechno dobře dopadlo a 23. července 1996 dostala vláda v čele s Václavem Klausem důvěru. Sociální demokraté to umožnili tak, že při hlasování odešli ze sněmovny. A po tomto vysilujícím politickém okénku si dáme něco letního osvěžení roku 96. Los del Rio a Macarena.

0: Člověk si ať říká, jak je možné, že když muzika byla tak veselá, tak politika byla taková zvláštní. Na vydechnutí tedy červencová interpelace Miroslava Sládka na Václava Klause. To se dozvíte pěkné věci.
1: V minulém majetkovém přiznání vykázal dar od premiéra Tchaj-wanu tenisovou raketu za 2000 korun. Přijetí tak laciného daru při dnešních cenách tenisových raket nás staví do role velmi podivné. Vypadá to totiž, jako kdyby si premiér Tchaj-wanu myslel, že Česká republika to jsou nějací domorodci z nitra žhavé Afriky, kterým stačí zrcátko nebo korálky na to, aby bylo možné s nimi navázat přátelské styky.
2: Hraji již mnoho let tenis s tajvanskou raketou z firmy Prokenex a nevím, jakým způsobem se to tajvanský premiér dozvěděl, že hraju právě s tou jejich tajvanskou raketou, tak jako vtípek mi věnoval tuto raketu. A protože jsem očekával šťouravé dotazy našich republikánů, tak jsem to samozřejmě do toho oznámení mého majetkového vložil a čekal jsem, kdo se na tuto udičku chytí. Jsem rád, že to byl pan poslanec Sládek.
1: Já bych rád znal tedy odpověď na otázku, zda jste podhodnotil tedy tu tenisovou raketu, a nebo zda vás premiér Tchaj-wanu podvedl a daroval vám nějaký rákosový suvenýr.
3: Zajímavá věc, dobré vztahy s Tchaj-wanem udržoval už Václav Klaus. Kdo
0: už
3: by to byl
0: Václav
3: řekl?
0: Klaus. Pojďme teď dál. Červenec 1996, to nebyly jenom tahanice kolem vyslovení důvěry vládě, jak jsme o nich mluvili, to byl také filmový festival v Karlových Varech. Na jeho 31. ročník přijela například Upi Goldberg, Pierre Richard, Gregory Peck nebo Alan Alda.
4: Dobrý den. Je to pro mě velké potěšení. Být tady v Karlových Varech na filmovém festivalu. Máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale nerozumím nic.
3: Tak to je roztomilý. Pamatuješ si, co jsi dělal v létě 96?
0: No já jsem si hlavně koupil poprvé telefon mobilní, protože jsem čekal 2 roky na zavedení pevné linky, takže jsem si musel jít koupit jeden z prvních mobilních telefonů za strašné peníze. Ale když jsme byli u těch kin, mě tam zaujalo. Já jsem si zpětně prolistoval noviny a programy kin a zajímavé je, že tam nejen to, že třeba na 10 amerických připadal jeden český v těch kinech, to je možná tak i teď, nevím, ale zaujalo mě, jak ta doba se proměnila, dneska se chodí na premiéry a tenkrát se v kinech běžně hrály 1, 2, ale i 5 let staré filmy. Tak to bylo léto 96 pro mě.
3: Já si tady z léta 96 pamatuju, že jsme se byli s rodiči podívat ve Varech na festival. Alana Aldu jsme tam teda neviděli. Pak jsem byla určitě na vandru s kamarádkou a tak dál. Ale zaujal mě ten tvůj mobilní telefon, protože myslím si, že právě v roce 96 jsem poprvé viděla nějakého člověka, jak na veřejnosti telefonuje z mobilu. A bylo to v restauraci, byli jsme s mamkou na obědě. A hrozně jsme se smáli tomu, že někdo je prostě takovej trouba, že telefonuje v restauraci. Všem jsme to vykládali. Dneska běžná věc. Tak a jdeme dál. Na přelomu července a srpna se konaly letní olympijské hry v americké Atlantě. Naše výprava tam uspěla. Přivezli jsme 11 medailí, z toho 4 zlaté a skončili jsme v hodnocení národů jako 17, což není špatné. Ovšem, jinak se na olympiádu v Atlantě nevzpomíná v dobrém, možná si to budete pamatovat. Kdo si to nepamatuje, poslechněte si komentář sportovního redaktora Miroslava Augustína.
5: Morovou ránu letošní olympiádě pak zasadil nesmyslný pumový útok v noci 27. července. Po druhé v historii musely být vlajky staženy na půl žerdi na počest mrtvých účastníků her, což zarmucuje víc než zpřísněná až do krajnosti vedená bezpečnostní opatření, mnohdy hraničící s omezováním osobní svobody člověka. Hry se změnily v policejní cvičení, kdy jste se na sportovištích a v jejich blízkosti mohli pohybovat pouze v přesně vymezených koridorech, ostře sledováni tisíci policisty a tajnými agenty. Atlanta jako organizátor tak významné události, nebereme-li v potaz komerční stránku, propadla.
0: Já doplním, že jednu ženu zabila střepina a jeden muž zemřel na srdeční selhání způsobené šokem po výbuchu. Dalších 100 lidí bylo zraněno. Pachatel byl dopaden později, šlo o ultrakonzervativního katolického extremistu a za svůj čin dostal doživotní trest. Tak teď by to chtělo asi něco veselějšího. V srpnu 11.
3: Tak to mám mimochodem narozeniny.
0: Tak dodatečně blahopřejeme. Mm-hmm. Přijel do Prahy Arnold Schwarzenegger.
6: Máte správnou náladu? To je ono, tak si ji udržte. Zkuste, když tak přišlo.
7: Několik set převážně mladších Pražanů se odpoledne tísnilo na příkopech, aby alespoň na chvíli spatřili legendárního 49-letého herce. Dával si na čas a tak se o zábavu starali společnými silami herec Martin Dejdar a pražský primátor Jan Koukal. Ten navíc přichystal pár dárků, starobylý meč a 2 knížky. Chvíli na to se už Arnold Schwarzenegger objevil. Na rozdíl od většiny filmů, tentokrát se usmíval.
8: Welcome to my official inspection tour here to Prague.
9: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Mezi srpnovými zprávami jsme našli jednu z dnešního pohledu docela zajímavou věc. Po volbách, které se stranám od středu napravo nepodařilo vyhrát, se pochopitelně rozpoutala debata, kde se stala chyba a jakou strategii zvolit v nadcházejících historicky prvních volbách do Senátu.
10: ODS původně nabídla oběma koaličním stranám při volbách do Senátu spolupráci s tím, že by později mohla přerůst v integraci do jediné pravicové strany. ODA a KDU-ČSL tuto nabídku odmítly.
0: Na konci srpna Václav Klaus ve svém tradičním úterním rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil, že sloučení s Občanskou demokratickou aliancí by si opravdu představit uměl a že by pak volební zisk mohl být mnohem výraznější.
11: Kdyby se nějaké takovéto sjednocení podařilo, kdyby se opravdu vyčistilo politické spektrum, zůstalo by tam těch 5 stran se zřetelně odlišnými ideovými postoji, pak si také dovedu představit, že by to mohlo být 40%.
3: Tady je zajímavé jednak to, co Václav Klaus říká, nebo co tehdy říkal, a pak je také zajímavé to, kde to říkal. Pravidelní posluchači tady té naší vzpomínací série to vědí, ale premiér vlády měl tehdy v 90. letech každé úterý ve vysílání Českého rozhlasu takový rozhovor pravidelný, který vlastně s Václavem Klausem i skončil. Zajímavá věc, která už mnoho let není.
0: No, byla to taková doba, kdy myslím, že ten rozhlas se snažil jakoby přibližovat tu politiku lidem a že se zdálo, že tohle by byla jedna z těch možných cest, aby jakoby premiér vysvětloval. Ten rok 96 je zajímavý i tím, a my jsme to zmínili, že se chystaly senátní volby. Já si vzpomínám, že tehdy, co by zpravodaj Českého rozhlasu Ústí nad Labem, jsem měl na starosti Žatecko-Lounsko a tam kandidovala do Senátu Helena Růžičková, což bylo velké překvapení, kandidovala za komunistickou stranu. A dokonce si také vzpomínám, že na akcích vybírala 10 korun za podpis, kdo chtěl něco podepsat. Trošku se kolem toho vedla taková zvláštní debata, proč se vybírá 10 koruna, a ona nakonec říkala, že podporuje nějaký dětský domov na Slovensku, což byla
3: pravda. Sloníčata se jmenovala, já si to pamatuju.
0: Ale protože na začátku nikde jako verbálně to nebylo deklarováno, tady se vybírá na dětský domov, tak ta 10 koruna za podpis, to bylo tehdy takové zajímavé, takové překvapení trochu.
3: Já mám na kandidaturu Heleny Růžičkové do Senátu takovou vzpomínku. Pamatuju si, že její fanoušci, nebo mnoho jejich fanoušků, jí to mělo za zlé, že kandiduje právě za komunisty. A ona pak vystupovala v nějakém televizním pořadu, diskuzním, kde kromě moderátora byli i diváci, kteří kladli otázky. A oni po ní chtěli vysvětlit, proč kandiduje zrovna za komunistickou stranu. A Heleně Růžičkové se to nějak moc nedařilo jim to vysvětlit. A pamatuju si, že ten pořad končil tím, že ona plakala, že to bylo velice takové dojemné. Přestože se musím přiznat, i já jsem patřila k fanouškům, kteří nechápali, proč kandiduje právě za tuhle stranu. Mimochodem, dostala se do toho?
0: Nedostala se ani do druhého kola, a to druhé kolo, to jí uteklo možná o nějakých 150-200 hlasů, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem chtěl říct ještě jednu věc, to je prostě zajímavá generace, herečka Helena Růžičková, ona je ročník 1936, a tak ještě řeknu 2 jména. Ročník 1936, Václav Havel a Pavel Landovský, třeba.

0: krásný hlas, to mi musíš vysvětlit, kdo to zpívá, co to hrajeme a proč?
1: To je Tracy Chapman, písnička se jmenuje Give Me One Reason a hrajeme to proto, že já tuhle písničku mám spojenou právě s touhle dobou, kdy končily prázdniny roku 96, začínalo září a já, protože jsem chodila na vysokou školu, tak jsem měla pořád ještě volno, čili jak jsem se poflakovala a poslouchala jsem tuhle tu hudbu.
0: To se teda měla napilno, měli v té době v Mladé Boleslavi, protože 1. září byla představena nová oktávka, tedy první nová Škodovka od doby, kdy mladoboleslavskou automobilku převzal německý majitel a při té příležitosti se v Praze na Staroměstském náměstí konala celodenní akce.
2: Mimo jiné bude promítnut film Zrození Oktávie a vůz pak přivítá latinsky zpívaná hymna Vivat Octavia, složená zvlášť pro tuto příležitost. V 21 hodin by měla být Oktávie slavnostně pokřtěna, kdo však bude jejím kmotrem se zatím tají.
1: Tak my už to můžeme prozradit, kmotrem nového auta byl Václav Klaus a 3. září přestřihl pásku nové výrobní linky pro Oktávie pro změnu prezident Václav Havel. To je zajímavá věc, představa, že dneska by každý nový model auta byl spojený s takovými akcemi, s celodenním programem na Staroměstském náměstí, to je nemyslitelné.
0: Přesně jak říkáš, myslím, že to je nemyslitelné a myslím, že vím proč. Já si myslím, že to je proto, že jak ta politika hodně se jako vyhraňuje a stává se takovým kontroverzním tématem, takže kdokoliv, nejenom automobilky, nechtějí být úplně spojováni s nějakým konkrétním politikem.
1: Jasně.
0: Že pro ně je důležité ten biznis, jak říkával Palivec, přijď do hospody, dej si pivo, žvaň si, co chceš, jo. Ať seš Turek nebo křesťan.
1: Jasně. To je pravda, no. Václav Klaus byl symbolem transformace, takže bylo vlastně žádoucí, aby byl u nového auta, které
0: tak.
1: Bylo první takové to opravdové kapitalistické auto a Václav Havel byl symbol prostě té nové doby. Co ale politici dělají dodnes, chodí 1. září nebo chodí na začátek školního roku zdravit prvňáčky, nejinak to bylo v roce 96, tehdy se prezident Václav Havel vydal do Kladna na základní školu ve Vodárenské ulici.
3: No a je mezi váma někdo, kdo není rád, že už musí chodit do školy? Ty, jo? To já ti povím, že když já jsem poprvé šel do školy a pak jsem se vrátil domů, tak jsem prohlásil už nikdy. A potom během celého života jsem usiloval o to, abych mohl do různých škol chodit a nechtěli mě tehdy to dovolit, že? A dodatečně jsem musel revidovat svůj názor na návštěvu školy. Třeba ho taky budeš revidovat časem.
0: Prezidenti mají opravdu různorodou práci, protože už 6. září se Václav Havel setkal na Pražském hradě s Michaelem Jacksonem. Ten totiž 7. září na Pražské Letné zahajoval své světové turné History. Na koncert dorazilo 120 000 diváků a celý den pro vysílání reportoval Jakub Železný.
4: Ano, dobré odpoledne tady z Letné. Já jsem teď zase zašel mezi diváky, respektive čekající. Mám tady dvě děvčata, faninky Michaela Jacksona, takže se zeptám, odkud jste přijeli?
5: Z Bratislavy jsem.
4: A jak se vám tady zatím čeká, protože to čekání je asi dost umorné.
5: Tak čeká sa mi celkom dobré, akože len mi je trošku zima, lebo sa nepohybujem.
6: No, ja som přišla spozne a čeká sa mi blbě, pretože nemám kámošku.
4: Jak to, že nemáte kámošku? Ona sa vám niekde stratila?
6: No, stratila. Hned stávala v chodu.
4: A nevadí vám čekat tak strašně dlouhou dobu v téhle zimě? Já připomenu pro posluchače Českého rozhlasu jedna radiožurnálu, že začíná trošku i pršet, poprchávat, tak vydržíte to do té vlastně 20. hodiny, kdy má Michael Jackson přijít?
5: Samozřejmě, že to vydržím, že jsem si zaplatila za to 1000 korun, tak jsem není na hlavu, bych jsem to nevydržela.

0: Když mluvíme o Michaelu Jacksonovi, tak samozřejmě nemůžeme nezařadit jeden z jeho největších hitů, Billie Jean.
1: Byla jsi tam na tom koncertu vůbec?
0: Ne, nebyla. Michael Jackson úplně není jako moje krevní skupina. I když tady ty písničky z 80. let mám ráda. Tady jako Billie Jean nebo Thriller a tak dál.
1: Víš o tom, že na tomhle koncertu tak trochu nějakou stopu zanechal i Český rozhlas?
0: Ano, to vím. Jednak, jak vím z reportáže od Jakuba Železného, tak první hodinu koncertu živě přenášel Radiožurnál. Byla to vážně jako veliká událost. A pak s Jacksonem na pódiu vystupovala také Dismančata.
2: Jak se vám Michael Jackson líbil? Popište ho.
3: Mně se moc nelíbil.
2: Takového manžela by si nepředstavovala?
4: No, já jsem neměla teda moc možností posoudit, jaký je to člověk, protože my jsme tam opravdu byli jenom na tu jednu písničku nebo na ty dvě písničky, takže to bylo čistě takový pracovní, abych tak řekla.
2: A jak se k vám choval v zákulisí? Měli jste vůbec možnost potřást si s ním rukou? Poděkoval vám za vystoupení nebo někdo vůbec od nich?
4: No, poděkoval nám ten náš, co nás měl na starosti, a Michael Jackson nám jenom krátce řekl naschledanou, bylo to pěkný.
2: Pak řekl love you.
5: On řekl thank you. Thank you.
1: Říkal na závěr rozhlasový režisér Karel Weinlich, mimochodem pro rozhlasáky, ale myslím, že i pro všechny milovníky kvalitní rozhlasové tvorby hvězda tak trochu srovnatelná s Michaelem Jacksonem.
0: No a víc už se nám do dnešního ohlédnutí za třetím čtvrtletím roku 1996 nevejde. Doufáme, že jste se aspoň trochu bavili a že už se těšíte na výpravu za událostmi posledních tří měsíců roku 1996. Dnešní pořad připravili mistr zvuku Valerie Racmanová, archivář Petr Markovský a my dva,
1: Veronika Kindlová
0: a David Hertl. Naslyšenou příště.
6: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Až do 4 hodin do rána platí výstraha meteorologů před bouřkami, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Nejsilnější bouřky by měly být na jihozápadě Čech, bude je doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Ve Švýcarsku dnes bouřka s rychlostí větru až 142 km v hodině vyvracela stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až 6 cm kroupy zranili zhruba 40 lidí. Jednu ženu vážně zranil padající strom, píše to agentura DPA. Pražská burza se dnes vrátila k růstu, středeční historické maximum ale nevylepšila. Index PX se zvýšil o 0,34% na 2807,13 bodu. Vzhůru šly akcie bank i energetické společnosti ČES. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes oslabila vůči euru i dolaru. A policie pátrá po 38letém vězni, který dnes uprchl z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Odsouzený je za majetkovou trestnou činnost. Hledaný Petr Kocek měří zhruba 175 cm, má hubenou postavu, hnědé oči a tmavě hnědé vlasy. Naposledy na sobě měl černé kalhoty a šedivé triko. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Fotbalovou Viktorii Plzeňi posílil krajní obránce Adam Gabriel. 25-letý hráč přestoupil z dánského Midtjyllandu a se západočeským klubem podepsal 3letou smlouvu. Gabriel je odchovancem pražské Sparty, působil taky v Hradci Králové. V dánské lize strávil minulé 3 sezóny.
8: Nehody na D3 a překážka na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na D3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic se za odbočkou na Kamenný újezd na kilometru 147 střetla 2 osobní auta. Volný zůstal jen odstavný pruh, zpomaluje se na mokré vozovce, je to ale bez kolony. Na D3 se uklízí po nehodě i ve směru z Prahy na Budějovice. Za odbočkou do Hluboké nad Vltavou na kilometru 128 osobní auto narazilo do svodidel. Na místě jsou hasiči, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hlásíte překážku za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu neoznačené osobní auto.
9: Neoznačené. jediné neosvětlené.
8: Na D1 z Prahy do Brna podobná překážka za Velkým Meziříčím. Na kilometru 151,5 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, už je ale označená světelnou šipkou. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů vás zpomalí nehoda za Bečovem nad Teplou. Za odbočkou na Bochov auto narazilo do svodidel, provoz je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci budou doznívat místy i silné bouřky. Ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude kolem 19 stupňů. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Jinak ale polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle i přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Fungování systémů s umělou inteligencí v Evropské unii upravuje akt o umělé inteligenci. Začal platit už v roce 2024, ale jeho ustanovení vcházejí v účinnost postupně. Ale dříve, než začal platit celý, přijala Evropská unie také jeho úpravy. Šlo o legislativní balíček nazvaný AI Omnibus, který začal platit letos na konci července. Co všechno změnil a jak dnes regulace umělé inteligence v praxi funguje, to je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
6: Online Plus.
10: Ani dnes samozřejmě nebudu ve studiu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
11: Ahoj Davide.
10: A máme také dnes dalšího hosta a tím je Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
12: Dobrý den vám oběma i všem posluchačům a těším se na diskuzi.
10: Tak Český telekomunikační úřad, možná bychom měli na začátku přece jenom připomenout, pokud to někdo z našich posluchačů neví, tak by měl být v Česku právě tím úřadem, který dohlíží nebo bude dohlížet nad tím, jak systémy s umělou inteligencí fungují. Je to tak?
12: Ano, je to přesně tak. Zároveň jsme v takovém bodě, kdy čekáme na to, abychom měli platný a účinný ten prováděcí český zákon, kdy ještě to možná bude nějakou chvíli trvat. Aktuálně jsme v takovém bodě, kdy nás ještě čeká schválení vládou a pak to běžné kolečko v poslanecké sněmovně, v senátu a podpis pana prezidenta.
10: To se ČTU teď stává s těmi digitálními zákony téměř pravidelně. Podobně je to i u dalších evropských regulací, také tam se čeká právě UDS a například na ten český zákon. Ale co tedy vlastně teď úřad už může, než ten zákon byl tedy přijat, ten zákon, který implementuje tedy nějakým způsobem AI Act do českého zákonodárství?
12: Rozdělil bych to do několik vrstev. Možná úplně ta největší, která je i možná teďka nejvíc viditelná, tak je oblast spolupráce. A je to spolupráce na evropské úrovni, respektive tedy na úrovni Evropské unie a pak i zároveň v České republice, kdy zároveň už se koordinujeme jako ty budoucí orgány dozoru nad trhem právě v rámci Evropské unie, protože nechceme úplně dopustit to, že budeme teďka jenom všichni čekat v depu a až se jednou vystřelí, tak my vůbec nebudeme vědět, jak máme se rozběhnout a kam máme přesně jet, takže už se koordinujeme. Bavíme se třeba už nad nějakými, dejme tomu, jako případy modelovými, jak bychom třeba k tomu jako mohli přistoupit. Je to jednoduše taková jako akademická debata mezi těmi orgány. Stejně tak v rámci České republiky spolupracujeme v rámci veřejné správy, například s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale hlavně s dalšími dozorovými orgány, ať je to Česká národní banka, Úřad na ochranu osobních údajů. A to, co je pro nás jako zásadní, tak je samozřejmě kontakt s biznesem. To znamená, bavíme se s těmi jako firmami, se soukromým sektorem v České republice, kde nám třeba i v tom nějak jako vypomáhají české asociace, které se zabývají umělou inteligencí. Takže to je taková ta vrstva, co byste možná jako očekávali od toho jako orgánu, že bude dělat. A pak tam máme i tu část, která už nám taky nějakou dobu běží a teďka se do toho obouváme víc a víc. A je to samozřejmě i nějaká mediální komunikace vůči široké veřejnosti, vůči zvlášť zranitelným skupinám, ať jsou to děti, ať jsou to seniori, nějaké vzdělávání ohledně rizik spojených s umělou inteligencí, ale nejenom o těch rizicích, ale vždycky přijít s tím návrhem ale vždycky se na nás můžete obrátit, když máte nějaký dotaz, když máte problém, nevíte, co a jak v oblasti umělé inteligence, tak ČTU je právě ten orgán, který tady pro vás je. Ale jsme vázaní samozřejmě tím bodem, který jste přesně zmínil, to znamená, velmi citlivě v tom chodíme, protože prostě ještě nejsme ten orgán a ještě ten zákon nemáme.
10: Každopádně akt o umělé inteligenci je nařízení, takže platí, tedy aspoň ty jeho části, které už vstoupily v účinnost, tak platí bez ohledu na to, jestli ten český zákon je schválen nebo není schválen. Řešíte už třeba nějaké případy, kdy se na vás právě třeba někdo obrátí se stížností a vy vlastně v tom ještě nemůžete úplně nic dělat, nebo co vlastně v takovém případě děláte?
12: Je to situace, kterou už známe, to znamená, my díky tomu, že pak budeme i tím takzvaným jednotným informačním místem, tak samozřejmě se na nás jako veřejnost obrací. Je to přesně tak, jak jsem zmínila, to znamená, my se můžeme vyjádřit v nějaké, jako řeknu, poradenské metodické činnosti. Třeba když bych si vymyslela nějaký modelový případ, že byste třeba chtěli využívat nějaký AI systém v rámci třeba zpravodajské činnosti a obrátíte se na nás. My si nejsme jistí, jestli to splňuje všechny podmínky AI Actu, třeba co se týče transparentnosti nebo čehokoliv jiného. Tak my vám neřekneme, jestli ano nebo ne, nezahájíme ani tu kontrolu, ale můžeme vám poradit, tak třeba běžte za tím poskytovatelem toho AI systému, protože to je ten, na kterého třeba dopadají ty povinnosti. Takže my jsme spíš fakt ti průvodci, kteří zatím můžou vysvětlit, co se v té věci dá dělat, ale nejsme ti drábové, co prostě rozhodnou o té pokutě. Zatím.
10: Chodí vám tady už nějaké stížnosti, nějaká podání, nějaké dotazy?
12: Spíš bych to dala do té kategorie těch dotazů.
10: No a můžete nám třeba říct, na co se tak lidé ptají, nebo firmy, nebo samozřejmě instituce? Co se nejvíc řeší?
12: Je to přesně tady, myslím, že bych řekla přesně tu jednu oblast, to znamená, jak můžu vnímat tady tohle řešení, nakolik to teda splňuje ty požadavky, nakolik ne, ale i dost často jsou to i právě, že i ty otázky jsou ve výsledku jako, bych taky řekla, dost obecné, to znamená, něco nám říká AI Act, jak si to mám pro boha jako interpretovat, vlastně, co to teda znamená v praxi. A samozřejmě se to pak i dotýká toho, co je teďka takové to horké téma, a to je třeba otázka transparentnosti. To znamená, jak to teda všechno jako funguje, jaký to má na mě dopad. Takže to bych řekla, že jsou takové tři kategorie.
10: Tak přejeme, aby ten zákon brzy prošel tedy celým legislativním kolečkem. Není to úplně krátké kolečko, ale snad se to nakonec povede. A uvidíme tedy potom, se třeba můžeme setkat znovu a už nám budete moct říct i nějaké třeba sankce, které jste udělali nebo něco podobného. Ale to uvidíme tedy až, dejme tomu třeba za několik měsíců nebo za rok nebo za nějakou takovouhle dobu. Já jsem na začátku říkal, že vlastně než ten AI Act vstoupil úplně v účinnost, tak už Evropská unie přijala nějaké dodatky, nějaké úpravy vlastně toho nařízení. Proč a co to vlastně tedy ten AI Omnibus, ten balíček je a co vlastně přinesl?
12: Jedna kolegyně pojmenovala AI Omnibus takový autobus, co jezdí všude možně, vždycky někoho nabere a něco vypustí, někoho někde nechá. Myslím si, že to je úplně přesný, takže v jeden moment možná úplně nevíte, koho všeho máte na palubě. AI Omnibus, nebo obecně ten Omnibus, má vést ke zjednodušování té legislativy. Ano, je to taková jako náročná otázka v tom, že ještě předtím, než máte nějakou legislativu úplně účinnou, tak už říkáte, možná jsme si to třeba v něčem nastavili nepřehledně, možná v něčem moc přísně, nebo jsme naopak na něco zapomněli a chtěli bychom to tam dodat. Takže to byl ten záměr zatím. Zjednodušování. Zároveň Česká republika byla jedním z těch hlavních hlasů, který volal po tom zjednodušování. To šlo velmi za bývalým vládním zmocnicem panem Kavalírkem a náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu. Takže jedna věc bylo zjednodušování. Pojďme si tu hru udělat jednodušší pravidla. A k čemu to zjednodušování má vést? K podpoře nějakých inovací, k tomu, že nebudeme brzdit vývoj a nasazování AI v rámci Evropské unie a zároveň, že pořád jako zachováme tu jako ochranu těch lidských práv, což je vlastně to, na čem Evropská unie stojí.
10: Petře, takhle rychle dělat úpravy nějakého nařízení, které vlastně ještě není úplně v účinnosti. O čem to podle tebe svědčí? Je to třeba, nebo dá se to označit za takový doprovodný efekt právě toho rychlého vývoje umělé inteligence, že se tady přijímají nějaké regulace, nějaká pravidla, ale třeba za měsíc, za půl roku už je všechno jinak a musí se to vlastně jako nějakým způsobem zase updateovat, upravovat?
5: Bez pochyby ano. U těch zákonů, které regulují jakoukoliv technologii, tak většinou bývá dobrým a rozumným zvykem chvíli počkat, nechat odstup, aby se do toho nezanášela konkrétní technická řešení, aby to bylo dostatečně obecné. Všechny dobré zákony regulující digitální prostor vznikly tímhle způsobem v Evropě, v Americe, u nás všude. Umělá inteligence je specifická tím, že se moc čekat nedá. Má příliš velký dopad, příliš mění společnost a právní řád na to musí reagovat. My nemáme na spoustu věcí ani nějakou morální nebo etickou reakci, která by měla to právo trochu předcházet a podložit ho, ukázat cestu, co se tak pokládá za správné a přijatelné. Nemáme, protože se to nedá stihnout. Ten vývoj je překotný, takže mě nijak nepřekvapuje. Naopak mě by překvapilo a neměl bych radost, kdyby ten zákon tak, jak byl přijat a proces jeho vzniku byl dlouhý, tak zůstal dlouho neměnný, protože by bez pochyby nereagoval na nové situace.
10: Takže možná za čas přijede další autobus a bude přijímat další změny podle toho, jak ten vývoj tedy se překotně bude ubírat dopředu, no uvidíme. Já vím, že už vlastně, když se původně schvaloval ten původní tedy AI Act, tak když si to tak trošku zjednoduším, tak jedna velká část je to, že jsou tam zakázány nějaké způsoby použití umělé inteligence, tam přímo nějaký výčet vlastně těch oblastí, ve kterých se nesmí umělá inteligence používat. A pak další část pro mě jsou spíš takové, dejme tomu, byrokratické záležitosti, co vlastně všechno firmy musí udělat, jaké certifikáty musí získat a podobně, aby mohly některé systémy používat. Mám pocit, že ty úpravy se hodně týkaly právě té byrokratické části, tedy ty úpravy v rámci Omnibusu, je to tak?
12: Když to takhle poslouchám, tak možná ano, je to, bych řekla, i v něčem takové hezké zhrnutí té situace, že když se na to jako podíváme, co všechno se změnilo a co bylo zásadní pro firmy, tak třeba je to právě odklad účinnosti těch některých ustanovení, což byla ve výsledku ta alfa a omega, i proč se AI Act otevíral. To znamenalo to, že firmy potřebovaly víc času na přípravu, protože jim chyběly určité věci, které jim měla nebo má poskytnout Evropská unie. To znamená nějaké technické standardy, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se ty povinnosti mají dodržovat. A zároveň to samozřejmě pomohlo i těm státům, i těm orgánům dozoru nad trhem a všem těm dalším subjektům, které jsou do toho zapojeny. Takže určitě ta velká část byla za odkladem té účinnosti určitých ustanovení. Tam se přesně bavíme o těch vysoce rizikových systémech. To, co tam za mě opravdu byla ta jako velká, bych řekla i ta možná hodnotová změna, tak bylo přesně rozšíření těch zakázaných systémů, kdy se právě se to dotýká oblasti nějaké jako sexuální integrity a ochrany dětí, kde nám vznikly dva nové zakázané systémy.
10: A tak pojďme si právě o nich říct něco více samozřejmě, protože to jsou věci, které asi pro posluchače jsou uchopitelnější než právě třeba ty věci, které se týkají firem a odkladu účinnosti a podobně. Takže jaké tady věci, jaké nové využití AI nebo použití AI Omnibus tady zakázal?
12: Jsou to dvě hlavní situace. Jedna ta situace míří na děti, to znamená, máme zakázané AI systémy, které mají vytvářet jako obsah, který se týká sexuálního zneužívání dětí, respektive, že tím jako výstupem bude přesně obraz, zvuk, video, kdy vy uvidíte přesně tady tenhle obsah sexuálního zneužívání dětí. Samozřejmě to vychází jako z velmi jako silného toho hodnotového zakotvení, které v Evropské unii máme, chráníme děti jako zranitelnou skupinu. Zároveň k tomu to je asi potřeba dodat to, že to tam teďka nově je, to neznamená, že jsme doteď ty děti v téhle oblasti nechránili a že na to už třeba nemáme jiný ustanovení. Ale to, že to ještě takhle podpoří celá Evropská unie, samozřejmě tam vysílá to jako velkou stopu. Takže jedna věc, jako ochrana dětí, respektive ten zákaz obsahu, který se týká sexuálního zneužívání dětí. No a ta druhá věc, tak ta se přesně týká zákaz takových systémů, které budou generovat jako nekonsensuální jako sexuální obsah, ať by se přesně týkalo toho, že budou, že to bude generovat intimní partie, nebo třeba osobu zapojenou do nějaké jako sexuální aktivity. Takže zase míříme na jako sexuální integritu fyzické osoby, prostě každého z nás jako člověka. Hmm. Protože zase tohle nějaký jako obsah, který prostě nechceme. A to, že jsou to zakázané systémy, tak to znamená, že my říkáme, my vůbec nechceme, aby se tyhle systémy dostaly na trh a zároveň nechceme samozřejmě logické, aby byly používány.
10: No tak kolem těch takzvaných svlékacích aplikací, jak se to tak zjednodušeně vlastně označuje, tak tady relativně nedávno byly různé kauzy například kolem sociální sítě X a jejího vlastně AI systému Grok, který tohle to umožňoval. Jak to tady má v praxi fungovat? To znamená, že ti poskytovatelé musí nějak zajistit, aby tam to použití k tomu svlékání třeba lidí nebylo možné a jak se to pak bude kontrolovat tedy?
12: Jak se to bude kontrolovat, tak to nám přesně ukáže ta praxe. Když bychom se vrátili k tomu systému zatím, jak by to mělo fungovat, tak vy, když jste poskytovatel toho AI systému, to znamená, že ho vyvíjíte, dodáváte ho na trh, tak ten zákaz se týká toho, že ten systém k tomu vůbec ani nemá být jako určen. Takže primárně to znamená, že dám příklad, nebudu si vytvářet AI systém, který bude pojmenován zneužívání dětí AI a ten účel toho AI systému je přesně generování tohoto obsahu. Takže primárně tyhle AI systémy nemají vznikat. Zároveň ten systém to ani nemá umožňovat. Takže to je přesně to, že pak za tím poskytovatelem jde ta povinnost nastavit taková technická opatření, aby to jednoduše nebylo možné vygenerovat za použití toho AI systému, ani za použití, jako že obejdu nějaká bezpečnostní opatření. Takže to je samozřejmě to, kde bych i možná řekla, že se jako láme ten chleba, jako jak nastavit tu sekuritu tak, toho daného systému, aby to vůbec za žádných podmínek nebylo možné. Samozřejmě tuhle povinnost my pak dáváme na toho poskytovatele, protože to je ten, kdo vidí do toho AI systému a ví, jak jako funguje a může to nastavit. Hmm.
10: Já myslím, že v IT většinou máme problém s tím stoprocentním zákazem něčeho nebo znemožněním něčeho. Petře, jde to vlastně podle tebe říct jako stoprocentně, mám tady generátor obrázků, dá se stoprocentně zajistit, že prostě tam některé obrázky nemohou vznikat?
5: Já silně pochybuju, že se dá cokoliv na tomto světě říct stoprocentně. A specificky pokud jde o systémy umělé inteligence, u těch se to dělá tak, že se jim vymezí mantinely, za které nemohou jít. Ty mantinely, když jsou dobře vymyšleny, dobře nastaveny, což není jednoduché, tak mohou být velice účinné, ale stoprocentně účinné určitě nebudou. Takže tady vzniká v tom právním posuzování otázka míry odpovědnosti i za tyhle okrajové situace, protože vyžadovat 100% spolehlivost je nerealistické. Většinou to u právních úprav bylo tak, že se na tuhle věc bral ohled, předpokládám, že je to tak i teď.
12: Ten systém, který je nastavený zatím a na co míříte a souhlasím s vámi, úplně bych to jako podtrhla, tak se samozřejmě pak bavíme o nějakých případných jako sankcích nebo nápravných opatřeních. Když se podíváte do AI Actu, ty sankce zrovna ve vztahu k zakázaným systému můžou být jako extrémně vysoké. To znamená, my se bavíme až o 35 milionech euro nebo 7% ročního celosvětového obratu, což můžou být opravdu jako 100 miliony korun. Co je důležité říct, ono je tam to až. To znamená vždycky ten orgán dozoru nad trhem, ať to bude ČTU nebo kdokoliv jiný v rámci Evropské unie, tak on tam má vždycky tu možnost a má tam tu povinnost vzít veškeré okolnosti do hry a na základě toho jako případně rozhodnout. Takže přesně si dokážu představit, že i tohle bude jako předmětem toho posuzování. To znamená, bude rozdíl, jestli máme tady AI systém, který se jmenuje jako zneužíváme děti AI, a nebo jestli je to opravdu poskytovatel, který má úplně jiný AI systém, ale za nějakých okolností bohužel došlo tady k tomuto a třeba to prostě znamená jenom podcenění někde nějaké, jako, nějaké security v nějakém konkrétním bodě. Takže to dává jako oběma těm stranám, mi přijde i nějakou míru jako úlevy, že to přesně, on to nemá zastavit jako AI trh v Evropě, to má jenom nastavit přesně ty mantinely.
10: Já se často setkávám s takovou námitkou, že všechny tyhle regulace platí tedy pro ty evropské poskytovatele, nebo dejme tomu třeba pro ty americké, kteří mají v Evropě hodně zákazníků, ale co když něco podobného umožní nějaký AI systém, generátor obrázků, videí, zvuků, který prostě sídlí někde úplně mimo Evropskou unii, dá se tohleto taky nějakým způsobem postihnout? Pamatuje na to nějakým způsobem ten AI Act?
12: Tak my se samozřejmě bavíme o jako evropském jednotném trhu, kde máme, to je to naše jako fotbalové hřiště, kde si můžeme říct, jaký pravidla tam budou platit. Takže pak přesně je potřeba podívat se na to, když se tady bavíme o nějakém jako náhodném generátoru obrázku, řeknu, jakým způsobem se dostal jako na evropský trh. Takže bude zase potřeba jít do toho detailu, jak se to vůbec na ten evropský trh, řeknu, k těm evropským uživatelům vůbec dostalo. Aha. Protože zase my máme nějaké jako podmínky, to bychom už se zase víc třeba mohli bavit o nějakém, jak funguje jako trh. To znamená, když vy chcete nějaký produkt dodat na evropský trh, tak jakou legislativu musíte splnit, aby to bylo legální, nebo když to bude jako nelegální. Takže jaký jsou pak jako konsekvence a tak dále. Takže to se přesně už dotýkáme toho, že na AI ještě v kontextu Evropské unie pohlíženo jako na produkt, to znamená, že vy, když chcete dodat produkt na evropský trh, prostě musíte splnit nějaké podmínky. Takže v tomhle případě zase, když by k téhle situaci došlo, přišel pak do budoucna jako podnět stížnost na ČTU, tak se přesně bude i ten úřad jako dívat tady na tyhle věci, o čem se teda vůbec bavíme, co je ta daná situace.
10: Hmm. No, jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Ještě mimochodem, tedy ta odpovědnost je tedy na tom poskytovateli toho systému, anebo třeba na tom člověku, který nějakou takovouhle fotku nebo video vyrobí?
12: Ta odpovědnost, nebo respektive ten zákaz, on směřuje nejenom na to,

0: nám to dodává na trh, ale i o těch, kdo to využívají.
1: Petře, jak myslíš, že tohle bude fungovat? My jsme se bavili o tom tedy, že 100% se nedá úplně zaručit z hlediska toho provozovatele, že jako asi třeba ten generátor obrázků nepůjde nějakým způsobem zmanipulovat, ale jak myslíš, že bude fungovat tedy tahle ta obrana proti vytváření podobných materiálů přes umělou inteligenci?
2: Ty dobře víš, jak mám rád otázky formulované v budoucím čase.
1: Ano.
2: Já nevím, těžko říct, je to bezprecedentní situace. Ještě nikdy tady nebyla takhle silná technologie, která umožňuje něco dělat samostatně. Ještě nikdy tady nebyla takhle rozsáhlá její regulace. Jakým způsobem se ty dvě věci potkají, těžko říct. Já myslím, že je to to jediné, co se dá dělat, to, jak je ten zákon formulovaný. Evropský AI Act, přestože byl výsledkem politického kompromisu, dalo by se proti němu ledacos z konkrétního namítnout a něco z toho vyřešil ten omnibus, o kterém mluvíme, tak je pořád na světě nejpokročilejší pokus AI regulovat. Teď se budeme muset všichni pečlivě dívat, jak to v praxi funguje, jak moc je to účinné. Víc k tomu nedovedu říct.
1: Tak uvidíme, jak říká Petr. Nedá se to teďka samozřejmě úplně odhadnout. Také v Česku tedy připomínám, že ČTÚ zatím nemá všechny ty pravomoci, které by potom ten úřad měl mít. Jaké tedy ty pravomoci pak máte mít? Budete moci třeba i něco kontrolovat a dávat ty pokuty a podobně?
0: Je to přesně tak. Právě ten AI Act tam zavádí ten takzvaný orgán dozoru nad trhem, respektive to už je termín, který my v Evropské unii známe. A to, kam půjde ta většina těch kompetencí ČTÚ, tak jedna ta linie přesně vede směrem k těm zakázaným systémům, to znamená zajistit to, že v České republice tyhle systémy prostě nebudou. Já to vždycky říkám naopak, že to není o tom, co ČTÚ bude moc dělat, ale spíš jaké prostředí má zajistit. A za mě to, co má ten regulátor zajistit, je opravdu možnost bezpečného vývoje, nasazování, používání AI v České republice a EU mu k tomu dává nějaké nástroje. Takže jedna věc je přesně odhalování zakázaných systémů, vedení těch konkrétních jako kontrol, přijímání stížností, případné sankce. Velmi obdobně je to u těch takzvaně vysoce rizikových systémů, kde také jsou tam nějaké povinnosti, které musí být splněny a ve chvíli, kdy by tam bylo nějaké podezření, že nejsou splněny, nastupuje ten regulátor, který má zajistit, jestli teda k tomu nějakému porušení došlo nebo nedošlo. Stejně tak se můžeme bavit o transparentnosti, o povinnostech týkající se toho krásného článku 50, ale pak nám třeba může připadnout i ta možnost jako povolování, testování třeba mimo regulatorní sandbox.
1: A právě o té transparentnosti, čili zjednodušeně řečeno označování toho, co tedy AI vytvořila a nevytvořila, tak budeme mluvit zase za týden, kdy naším hostem opět bude Ivana Kudláčková z Českého telekomunikačního úřadu, které tímto děkuji za dnešní tedy povídání o Omnibusu a AI Aktu a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání, budu se těšit.
1: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Deníku N. Petru Koupskému, s kterým se také za týden zase setkáme.
2: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Václav Černý byl český literární vědec, překladatel a filozof. Narodil se v roce 1905 v rodině venkovského učitele v Jizbici u Náchoda. V roce 1924 absolvoval Carnotovo lyceum v Dijonu a přihlásil se ke studiu češtiny, francouzštiny a filozofie na Karlově univerzitě v Praze.
5: Po mnoho let vyučoval na řadě gymnázií v Čechách a na Moravě, než se v roce 1931 habilitoval na univerzitě v Ženevě, kde další 3 roky vyučoval. Poté se vrátil zpět do Čech a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
4: Kvůli účasti v protifašistickém odboji byl na sklonku druhé světové války zatčen a uvězněn v pankrácké věznici. Po válce ho jmenovali profesorem, ale štěstí mu nepřálo ani v komunistickém režimu. Z univerzity byl propuštěn, zatčen a souzen.
5: Vyslechl si obvinění z protistátní činnosti, ale jistě mu přitížilo také to, že veřejně kritizoval marxistický výklad dějin. V letech 1954 až 1968 mohl zastávat nevýznamná místa v Akademii věd, než se roku 1968 dočkal rehabilitace.
4: O dva roky později odešel do důchodu, ale i nadále zůstal vědecky činný

0: a společensky angažovaný. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Zemřel o 10 let později v Praze.
1: Mezi jeho největší úspěchy patří založení katedry srovnávací literatury neboli komparatistiky na Univerzitě Karlově. Podrobně se věnoval české, francouzské a španělské literatuře. Jako filozof byl celoživotně ovlivněn dílem Henriho Bergsona.
0: Vedle odborných prací mají dodnes význam Černého paměti, ve kterých popisuje svůj střet s nacismem i komunismem.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Ukrajinská armáda má znásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil Zelensky. Česká dvojka bez kormidelnice dojela na veslařském mistrovství světa 5. Mužský dvojskyf byl 6. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí, a to z lánské rodinné hrobky. Informace Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
3: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
5: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
3: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Středočeští kriminalisti prozatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty se objednaly domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajsové ještě růst.
6: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné a ty úkony jsou teda zahájeny na pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
3: Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun.
7: Dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková skončila na mistrovství světa ve veslování na 5. pozici. Ve finále Češky ztratily na medaili přes 4 sekundy. Zvítězily Rumunky Adamová s Radisovou. Dvojskyf Jakub Podrazil Dalibor Neděla skončil 6. s velkou ztrátou 14 sekund na bronz. Jakub Podrazil jel ve finále a na světovém šampionátu po 13 letech.
8: Skončil jsem znova 6. ale dobrý, jako my jsme se odjížděli s tím, že bychom se chtěli umístit top 10 se nám povedlo se nám dostat do finále. S tímhle tím výsledkem jsem spokojený, bohužel ten poslední závod jsme nejeli úplně tak, jak jsme si představovali. Asi ten nějaký závod, jak se říká blbec, my v sezóně musíme, tak jsme si ho vybrali tady. Je to sport.
7: Zlato v závodě do whisky fů v Amsterdamu získali Nizozemci Tveler s Van Dorpem.
9: Nehoda na D3 za Kamenným újezdem a překážka na D52 za Hrušovany. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný újezd. Na kilometru 147 se uklízí po havárii osobního auta, které narazilo do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolony, ale brzdí se na mokré vozovce. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Hrušovany. Na 16. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta, které blokuje odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jste nám hlásili překážku za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu neoznačené osobní auto. A na silnici 20 z Písku do Plzně se vyhněte překážce mezi Kasejovicemi a Lnáři. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude na východě zpočátku ještě doznívat déšť, jinak polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
10: Voda může být i nepřítel, jak poznala Česká republika při mohutných záplavách v roce 1997. Připomene je už za chvíli repríza pořadu Archiv Plus. Ještě předtím představíme legendu české ochrany životního prostředí Ivana Dejmala.
2: Portréty.
11: Vítejte k poslechu portrétu, nerušenou půlhodinu vám přeje Jan Sedmidubský. Náš dnešní protagonista prožil vědu tak bohatý život, že nám nezbývá, než se jenom letmo, ale snad přece jenom s jistou intenzitou dotknout toho, co dělal a čím naší zemi prospěl. Více Dejmalů chce se mi zvolat, neboť Ivan Dejmal, muž téměř nápadný svou skromností a zdánlivou nevýbojností, jakoby klamal tělem. Přitom byl jedním z těch, kdo si dokázali včas stanovit hranice a občas taky prostě něco neudělat. A naopak nastavit pravidla tam, kde bylo třeba. Je ovšem také dobré připomenout, že s tímto přístupem mohl v politice uspět jenom po jistou dobu, konkrétně brzy po listopadu 1989. Budeme se dnes věnovat porevolučnímu ministru životního prostředí Ivanu Dejmalovi, který ale po svém způsobu zasáhl do dějného kvasu v listopadových a prosincových dnech roku 1989. Dejmal měl tvrdou výchovu, ne snad přímo v rodině, ale místo a doba, kde se narodil, se s ním nemazlili. Výmluvný je rozhovor, který poskytl Hospodářským novinám v říjnu roku 2007 a který později vyšel v knize Ivan Dejmal – Prostor k úvaze.
12: Můj táta byl obchodník v severočeském městečku. Po únorovém převratu jsme o všechno přišli. Avšak celá naše generace byla silně politická. V Sudetech bylo tehdy zvykem před začátkem školy obcházet známé a sousedy s kornoutem a ten posléze přinést do školy plný sladkostí a rozdělit se o ně se spolužáky. V roce 52 jsem přinesl v takovém kornoutu do školy hrozny vína a jeden jsem nabídl sousedovi v lavici. Byl to syn chudého koláře. Viděl jsem, jak se mu zbíhají sliny, ale přesto se nejdřív zeptal, je tvůj táta komunista? Když jsem řekl, že ne, oddechl si a pustil se s chutí do vína. Také si pamatuji, jak jsme vytrhávali z učebnic fotku Rudolfa Slánského. V takové atmosféře jsme vyrůstali. Jako vysokoškoláci jsme samozřejmě politické dění prožívali ještě citlivěji.
11: Po stopách Ivana Dejmala půjdeme dnes s publicistou Pavlem Hlavatým. Hezký den, Pavle.
13: Dobrý den.
11: To, co jsme slyšeli, se odehrálo v Dejmalově rodišti v Ústí nad Labem?
13: Asi v tom širším regionu v rámci toho, že Ivan Dejmal se pohyboval nějakým způsobem v severních Čechách.
11: On se narodil 17. října roku 46 a k Ústí nad Labem vlastně celý život takovým zvláštním způsobem lnul. On si uvědomoval, že je to město, že tedy bylo a i dnes je dějinami i průmyslem poměrně poznamenané, ale řekl bych, že mu na jeho rodišti nikdy nepřestalo záležet. Já se tady odkážu na jeho článek Mezní situace z října 1994, který původně v našem výběru pro tento pořad byl, ale museli jsme ho nakonec vyřadit. Tak tě poprosím alespoň o krátkou charakteristiku tohoto článku a vůbec vztahu k Ústí nad Labem, který Ivan Dejmal měl.
13: Je to takový krátký, ale velmi hutný rozbor. Těžko se to na velmi malé ploše nějakým způsobem převypráví, ale je to takový sociálně ekologický hlubinný rozbor, to znamená, nejsou tam pouze ty věci, které se týkají bezprostředně přírody, životního prostředí, ale jsou tam zdůrazněny i ty, řekněme, sociální, kulturní a další vazby.
11: Mně ten text přišel v podstatě až básnický, on to město personifikuje, nějakým způsobem s ním komunikuje v tom textu a tak podobně. Tedy připomenu, že se nachází tento text v knize Ivan Dejmal, prostor k úvaze, můžeš ji přiblížit?
13: Je to soubor jeho textů, některých rozhovorů, které poskytl a dávali ho dohromady jeho žena a jeho dcera. Ta kniha se jmenuje tedy Prostor k úvaze a je to jediná kniha takovýmto způsobem vydaná. On se podílel ještě na řadě více méně odborných publikací, ale tady jsou ty publicističtější texty. Ivan Dejmal, pokud můžu říct, jak jsem ho poznal, byl člověk velmi briskní myšlenky, velmi kondenzovaného pohledu, ale můžu-li trochu to říct, tak vyrazit z něj článek bylo skutečně velmi obtížné. On, co se týče těch krátkých věcí, nepsal zas tak moc. Já jsem to tehdy řešil tím způsobem, že jsem s ním udělal řadu rozhovorů, kde byl ochoten tedy hovořit. Nějakým způsobem se to pak skondenzovalo a ty rozhovory tedy postupně vycházeli, ale on nebyl ani příliš rozhlasový typ, proto jsme také v archivu Českého rozhlasu nenašli příliš ukázek s jeho hlasem. Já jsem tam shodou okolností asi dvě věci, které jsem točil, nenašel, takže tam ani nezůstalo všechno, k čemu kdysi v těch 90. letech došlo. Ale tato kniha si myslím, že je naprosto unikátní tím, že je opravdu sebráním téměř všeho, co tedy Ivan Dejmal napsal na té ne úzce odborné úrovni.
11: A je poměrně málo známá a je to škoda. Zkrátka Ivan Dejmal psal málo, ale když psal, psal skvěle. Pojďme k tomu, jak šel čas. On se vyučil zahradníkem, pak absolvoval střední zahradnickou školu. Byly tam nějaké úvahy, že chtěl jít do semináře? Což nešlo.
13: Což v 60. letech sice mohly být alespoň úvahy, ale přece jen polovina 60. let na to nebyla příliš ideální doba. A pak se přesunul na Vysokou školu zemědělskou do Prahy Suchdola.
11: Pokud vím, tak agronomická fakulta obor zemědělské krajinářství. To byla léta 1965 až 70. A z těch letopočtů je zřejmé, že šlo o přelomovou dobu a Dejmal se svým způsobem dostal jaksi do politického dění, nebo se zapletl, pokud to tak mohu říct. Jeho život se na konci 60. let dostal do jakési spojitosti s takzvaným hnutím revoluční mládeže, což byla skupina studentů s výrazně levicovými postoji. Přesto s touto skupinou měl komunistický režim svůj zásadní problém. Dejmal přece ale nebyl nějak zvlášť levičák.
13: Už se bavíme o přelomu let 69-70, to znamená době, kdy ta společnost už byla tak jaksi primárně pacifikována po těch demonstracích ze srpna 69 a vlastně i to studentské hnutí začínalo pomalu skomírat. Já si myslím, že a měl jsem dojem z toho, co jsem slyšel vyprávění Ivana Dejmala, že spíše šlo o to, že vůbec se dávali dohromady ti aktivní lidé, kteří vůbec něco chtěli dělat. Ten ultralevicový nádech některých těch proudů byl až naprosto druhotný, až zcela marginální.
11: Každopádně, on byl v roce 1970 vyloučen ze studií na základě téhleté kvazi politické činnosti a tím to teprve všechno začalo, protože Ivan Dejmal prakticky přišel o 6 let svobodného života, prosím pěkně. Byl odsouzen na 2 roky do vězení, pak si musel odkroutit vojnu a pak opět šel na 2 roky si takzvaně sednout do basy. Co se vlastně stalo?
13: To první věznění bylo v souvislosti s tou, řekněme, podzemní činností proti režimu té nastupující normalizace a to druhé věznění souviselo s jeho, řekněme, chováním nebo vystupováním nebo různými akty, ke kterým došlo na té vojenské službě a následovalo po té vojenské službě. Velice mne mrzí, že pokud vím, alespoň se mi je nikde nepodařilo sehnat, neexistují v písemné podobě zachyceny jeho vzpomínky z vězení, opravdu z vězení. Já si pamatuju několik jeho vyprávění a byla to vyprávění naprosto unikátní. On se tam sešel mimo jiné třeba s generálem Prchlíkem a ty věci, které tam dělali, byly neuvěřitelné.
11: A víš tedy, kde byl vězněn? V které věznici?
13: Já
11: když
13: mám
11: pocit, jsme na to narazili.
13: Že to druhé věznění bylo minimálně částečně v Minkovicích.
11: To byla velmi tvrdá věznice.
13: To samozřejmě.
11: Možná pro inspiraci nebo pro poučení takto odpověděl Ivan Dejmal na otázku, jak s ním zamávalo komunistické vězení.
12: To já nevím. Myslím, že mne nepodlomilo. Odnesl jsem si spoustu zkušeností. Takové prostředí je vždycky psychologickou laboratoří. Ale doufám, že mě to nepoznamenalo. Jedno však v kriminále bylo jasné. Hranice mezi ano a ne byla mnohem ostřejší. Z té konfrontace nebylo úniku. Nikdo z takové volby nebyl vyvázán. Platilo tak důrazně ono křesťanské, můžeš celý život být dobrý, ale když zradíš v posledním momentu, zradíš všechno.
11: Řekl Ivan Dejmal v rozhovoru z roku 2007. Roku 1976 tedy Ivan Dejmal vyšel na svobodu. O jeho jisté statečné sveřeposti svědčí fakt, že se ihned zapojil do aktivit chystajících Chartu 77. Pokud jde o jeho odbornost nebo obor, řekl Dejmal o dalších svých letech následující slova.
12: Ekologii jsem se věnoval hned po návratu z vězení, i když pochopitelně jenom soukromně. V zaměstnání jsem topil, chladil, čerpal vodu a dělal jiné podobné práce. Sama ekologie se tehdy začínala formovat jako širší obor. Teprve v roce 1982 byla založena ekologická sekce České biologické společnosti. Založil ji profesor Hadač a činnost sekce zahájila sérií pootevřených přednášek v Emauzích. Hned první setkání se týkalo krajinotvorby. Byl jsem tam a párkrát jsem vstoupil do diskuse. O přestávce pak na mě pan profesor ukázal, abych přišel za ním a povídá, já vás vůbec neznám, odkud jste? Popravdě jsem mu vylíčil svoji situaci. On se zamyslel a pak odpověděl, víte co, příště se nezapisujte. Pak jsem tam chodil pravidelně, později se objevil Josef Vavroušek, Bedřich Moldan, toho jsem znal přes Jirku Němce. Přitom všichni, celá ta ekologická komunita od těch, kdo byli zároveň členy Rady vlády pro otázky životního prostředí, až po lidi jako já, tedy po vyložené politické disidenty, držela pohromadě. Díky tomu jsme byli připraveni po roce 1989 začít okamžitě pracovat. V oblasti životního prostředí nebyly dva světy, oficiální a neoficiální. Všichni jsme se znali a mohli spolupracovat.
11: To je, myslím, také zajímavý a důležitý postřeh, že vlastně šedá zóna sahala v oblasti ekologie skutečně mimořádně jaksi do šířky. Jaká byla jinak 80. léta Ivana Dejmala, o tom by s Pavlem mohl možná pohovořit jako přímý pamětník, neboť si Ivana Dejmala tedy znal.
13: Já jsem se s ním seznámil v roce 1985 a musím říct, že vydával například ekologický bilten, což byl samizdatový časopis věnovaný ekologii, spoluzaložil a v podstatě vedl ekologickou společnost, což byla nezávislá iniciativa vysloveně tedy orientovaná na ekologii. On stál vlastně v čele komise Charty, co se týče životního prostředí a podílel se na řadě dalších iniciativ, včetně třeba různých filozofických seminářů, což je věc, která o něm není až tak zas příliš známa. A byl celkem osobnost, která byla taková krystalická a která neustále člověka nutila přemýšlet, nutila promýšlet různé věci znovu a velmi jeho pohledy a jeho filozofické vzdělání bylo velmi osobité a musím říct, že mi často třeba půjčil knížku, která mě překvapila jednak, že mi ji doporučuje zrovna on a jednak, že vlastně odpovídala na ty otázky, které jsem si tehdy kladl třeba úplně jiným způsobem, než bych čekal.
11: Já vím, že to je těžké popsat, ale my jsme řekli, že Ivan Dejmal tedy se svým zájmem o ekologii vůbec bychom ho nemohli zařadit mezi nějaké skutečně krajně levicové ekologii. Zároveň on byl z křesťanského prostředí. Jak bys popsal Ivana Dýmala někomu, kdo ho v životě neviděl ani o něm neslyšel?
13: Kdybych použil spojení, že to byl boží člověk, tak asi je to příliš hutná charakteristika, ale...
11: Byl třeba sebeironický.
13: Měl dar ironie i sebeironie, samozřejmě měl, byť bych asi neřekl, že to bylo úplně to stěžejní, na čem stavěl, ale byla to schopnost skutečně brilantní analýzy na poměrně malé ploše. To je asi věc, která u nás není příliš obvyklá a možná tuto jeho vlastnost bych zdůraznil.
11: Mimochodem, jako chartista on tedy už ho nechala státní bezpečnost a režim, nechali ho na pokoji a nechali ho tedy alespoň manuálně pracovat, pokud vím, někde zaměstnán.
13: No, on pracoval postupně tedy jako metář, tuším, že byl i řidičem a já jsem se s ním právě seznámil v době, kdy byl tedy strojníkem u pražských vodáren.
11: Dostáváme se pomalu k roku 1989, tedy zaměstnanec vodáren Ivan Dejmal se dostal do středu dění hned od těch počátečních dnů převratu v Praze. Jaká byla vlastně jeho role v občanském fóru, v tom širším okruhu občanského fóra?
13: Pokud je mi známo, já jsem tam tedy nebyl tehdy ani později, tak on byl takovou velmi podstatnou kritickou zpětnou vazbou a řada těch, řekněme, jevů, které se později vyvinuly velmi negativním způsobem, tak on minimálně některé z nich byl schopen pojmenovat, nějakým způsobem na ně reagovat a kriticky zhodnocovat. Já se přiznám, že mne velmi potěšilo, když jsem četl knihu Petra Pidharta 89., kde, ačkoliv tedy se mi některé soudy nezdály tak úplně výstižné, tak pasáž o tom, že vlastně k té koncepci Václava Havla tehdy existovaly pouze dvě alternativy a sice autorem jedné z nich byl tedy Emanuel Mandler, potažmo Demokratická iniciativa, a autorem té druhé byl právě Ivan Dejmal. Přišlo mi to velmi výstižné.
11: Ty se odkazuješ s tou koncepcí Ivana Dejmala na dopis Václavu Havlovi, který teď uslyšíme?
13: Nejenom, ale i.
11: Pak se musím zeptat, zdali tedy koncepce Ivana Dejmala byla ovšem politicky jaksi průchodná a realizovatelná. V tom případě by si měl alespoň stručně popsat, v čem spočívala ta koncepce.
13: Já se domnívám, že to je nad rámec našeho pořadu a neprůchodná byla asi z toho důvodu, že dokonce i na rozdíl od toho Emanuela Mandlera, který měl k dispozici aspoň nějakou širší skupinu, tak Ivan Dejmal byl sám. Už z tohoto důvodu neměla ta jeho koncepce šanci.
11: No, my tu teď máme tedy výrazný dokument, který zveřejnil tuším poprvé historik Jiří Suk ve své dneska už vlastně proslulé knize Labyrintem revoluce. O co jde? Je to reakce Ivana Dejmala na první veřejná mediální vystoupení tehdy už prezidentského kandidáta Václava Havla. My si poslechneme dopis Ivana Dejmala. Je to velmi osobní dopis, psal ho Václavu Havlovi 19. prosince 1989. Jiří Suk ten dopis charakterizuje těmito slovy. Dejmal je Havlovým alter egem, vzdalující se ozvěnou jeho vlastního hlasu.
14: Nazdar, Vašku. Již mnoho dní má drtivá většina těch, kteří tak jako ty v uplynulých letech usilovali o změny, k nimž teď, jak se zdá, dochází, stále menší a menší možnost vyslovit se k praktickým politickým krokům, které ty a skupina lidí kolem tebe provádíte. Vliv na to, co děláte, už nemáme prakticky žádný. Dřívější plénum občanského fóra, kde k tomu mohlo docházet, bylo postupně odstaveno na vedlejší kolej s poukazem, že nemáte čas, soudce plně zaměstnání jednáním s vládou. Po jejich skončení však bylo plénum administrativně proměněno v sněm, který se má po odkladech sejít až za 12 dní po zrušení pléna občanského fóra. Vedl jsem ostrou kritiku vznikající situace a mnohé tím popudil. Byla to však žel kritika málo radikální a málo účinná, jak ukazují politické kroky uplynulých hodin. Včerejšího dne mě bylo umožněno zúčastnit se zasedání Rady občanského fóra a po mnoha dnech tě vůbec vidět. Tím, co jsem viděl a slyšel, jsem však naprosto zděšen. První věcí je tvoje či vaše taktizování kolem osoby pana Dubčeka, a druhou způsob zákulisního jednání o tom, jak má být proveden jeho návrat na politickou scénu. Vycházíš z toho, že Dubček jako po Štefánikovi druhý nejznámější Slovák ve světě musí být dnes na čelném místě politické reprezentace státu, aby tak demonstroval jednotu národů naší země. Tím, že vycházíš z vnější proslulosti, nejen snižuješ srovnáním mravní a osobní velikost Milana Rastislava Štefánika, ale co horšího, živíš tím falešnou legendu a mýtus, namísto toho, abys ve shodě se svou proklamovanou devízou života v pravdě poukázal na prázdnotu v totalitě vzniklého symbolu Dubčeka, obroditele a mučedníka. Což si opravdu zapomněl, co tento pán dělal před srpnem a po srpnu 1968 a v následujících letech normalizace a stagnace? Veškeré dnešní taktizování s ním se musí zákonitě dříve či později postavit proti tobě a potažmo proti občanskému fóru a bývalé opozici vůbec. Dokonce jen trochu nestranné závěry historické komise zkoumající události roku 1968 nutně musí konstatovat lví podíl pana Dubčeka na krachu pražského jara a úspěšnosti normalizace. Proto, aby mohl být tento symbol jednoty národů po tvém příštím prezidentském boku, neváháš se pouštět do zákulisních machinací, které, aby byly z formálního hlediska možné, předpokládají v krátké časové perspektivě jen jimi vyvolanou nutnost změny ústavních zákonů a do manipulace federálním shromážděním. O hodnotě voleb, z nichž poslanci federálního shromáždění odvozují svůj mandát, jistě netřeba diskutovat. Ale rozhodli-li jsme se respektovat stávající struktury a vzít je, jaké jsou, pak nesmíme opustit demokracii a parlament nadále považovat za toliko loutkovou instituci. Z toho, s jak lehkým srdcem si vyzval pana Kukrála, aby se vzdal své předsednické funkce ve prospěch pana Dubčeka, mi dosud běhá mráz po zádech. Ta věc se přeci netýká jen pana Kukrála. Svou žádostí především rušíš výsledek a tím i smysl svobodné volby poslanců. Nevím, jak nyní chceš držet a obnovovat obsah slova demokracie, ke kterémuž to poslání si se jako spisovatel přihlásil. Sám nejlíp víš, kam se po cestě taktizování bezpravdy a demokracii obcházejících dohod nakonec dostaneš a my s tebou dostanem. Nebuď jako předchozí vládci a nemysli si, že lid je hloupý a prázdnost svého dosavadního idolu nepochopí. Možná, že by si tím ohrozil krátkodobý politický úspěch, ale v opačném případě odhazujeme to nejcennější, co jsme dosud měli, totiž věrohodnost a čest. Moc tě prosím, vzpamatuj se, dokud je čas, dokud vše nepřeroste ve svár, který by zranil rodící se svobodu a nás proměnil. Došlo by k tomu jinak dost brzy, protože takovouto cestou bych já ani mnozí jiní s tebou jít nemohli. Vím, že je to v politice těžké, ale byli jsme to právě my v opozici, kdo nedemokratické praktiky kritizovali. Říkali jsme, že se tak dít nemá a nemusí. Ukaž to. S upřímností a přátelstvím v Praze 19.12.1989 Ivan Dejmal.
11: Asi nebylo možné od toho dopisu Ivana Dejmala Václavu Havlovi očekávat nějaký zvrat. Asi není naší úlohou dávat teď zapravdu jednomu nebo druhému. Zkrátka Ivan Dejmal napsal to, co napsat musel, protože byl čestný a tvrdohlavý a, jak znovu opakuji, nebyl vlastně profesionálním politikem, což je svým způsobem škoda a svým způsobem dobře. V prosinci se Ivan Dejmal spoluúčastnil založení Konfederace politických vězňů, tedy v prosinci 89, ale pro nás je možná ještě daleko důležitějšího angažmá v křesle ministra životního prostředí české vlády od roku 1991, kde tehdy vystřídal už taky zmíněného Bedřicha Moldana. Byla to svým způsobem zvláštní a jedinečná doba, ve které disidenti jako Petr Pithart nebo Ivan Dejmal byli najednou politiky a dokázali za ony necelé dva roky, tedy v případě Dejmala vlastně rok a něco, postavit na nohy jaksi nejdůležitější zákony a základy demokratického systému u nás, bez kterých bychom ještě dnes byli v daleko horší brindě, než jsme. No a potom už v roce 92 přišli k moci zcela jiní lidé. Pavle, poprosím tě přece jenom o krátkou bilanci Dejmalova působení na ministerstvu životního prostředí. Co za tu dobu se zvládlo?
13: Tam vlastně došlo ke schválení těch klíčových zákonů, co se týče životního prostředí, z kterých by se dalo říct, žijeme dodnes a které tehdy byly protlačeny pro nás naprosto neuvěřitelným způsobem za poměrně velmi krátkou dobu. Skutečně tuším, že Ivan Dejmal byl ministrem asi 16 nebo 17 měsíců. Ještě asi bychom měli zmínit, že Ivan Dejmal byl nejprve členem Křesťansko-demokratické strany, poté byl tedy členem Občanské demokratické aliance a teď už tedy předbíháme, k tomu došlo opravdu výrazně později, byl na sklonku života členem Strany zelených.
11: Ovšem jako profesionální politik se Ivan Dejmal už tedy do politiky nevrátil. Je to tak?
13: V podstatě nevrátil. Je ještě velmi dobře zmínit jeho snahu o obnovu takové té, řekněme, autentické občanské společnosti, to znamená, on se podílel na založení Společnosti pro trvale udržitelný život, inicioval a byl první léta předsedou Spolku pro obnovu venkova a zakládal a stál v čele Společnosti pro krajinu. A co se týče jeho profesního dalšího života, on pracoval v Českém ekologickém ústavu, byl krátce ředitelem Českého ústavu ochrany přírody a pak ta závěrečná léta působil jako nezávislý projektant v oblasti krajinného plánování.
11: My se ještě dostaneme snad k tomu, že také byl členem Rady ústavu pro studium totalitních režimů v těch úplně prvních měsících, což ale mě přivádí k důležité věci, kterou nesmíme na závěr pominout. Materiál z roku 2007, který teď budeme citovat, napsal Ivan Dejmal pro Hospodářské noviny. Je to zase taková větší ucelená část Dejmalových myšlenek, ne na téma ekologie, ale na téma české minulosti, která nás tedy se sakra ovlivňuje až do dneška. Ten příspěvek bychom mohli nazvat Účet za rok 38. nebo také Naše koupelny. Příspěvek ponecháme bez komentáře, jenom tedy podotknu, že se jedná o výbornou a výsostnou politicko-psychologickou analýzu.
14: Ten příběh má počátek na začátku 60. let, kdy se můj strýc, otcův starší bratranec, vrátil z vězení. Před válkou a po ní až do 48. roku byl důstojníkem generálního štábu a pracovníkem rozvědky. Vezli jsme mu s tátou uniformu, kterou u nás teta ukryla, a já jsem mu s neomaleností teenagera položil pro moji generaci tehdy živou otázku. Proč jsme se v 38. nebránili? Z váhy zkušenosti mnohaletého vězení a svých 70 let mi tehdy lídně řekl, seš ještě moc mladej, tomu bys ještě nerozuměl. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě to nemrzelo. Nicméně jsem se k otázce nevrátil, i když jsme se pak vídali častěji a posléze jsem na ní zcela zapomněl. Ovšem ne tak strýc. Naposledy jsem ho navštívil o Vánocích v 69. roce. Těsně před svátky zavřeli první lidi ze studentského hnutí, s nimiž jsem úzce spolupracoval, a tak jsem se ho jako zkušeného mukla vyptával, jak to ve vězení chodí. Když jsme se loučili, řekl, počkej, jestli tě opravdu zavřou, tak se už možná neuvidíme. Dlužím ti odpověď na jednu otázku. Ptal ses mě, proč jsme se v 38. nebránili. Teď už tomu možná budeš rozumět. Těsně před Mnichovem jsem měl na stole dešifrovanou depeši jugoslávského vojenského ataše. V depeši se obsáhle popisoval stav naší armády. Její autor nešetřil chválou, výborná výzbroj, skoro dokončené mimořádně masivní opevnění na hranicích s nepřítelem, dokonale vycvičený sbor, ukázkově provedená mobilizace, rychlé organizační vyřešení problémů s důstojníky a vojáky, německé národnosti a tak dále. Na konci depeše však byla jedna klíčová věta. Češi se bránit nebudou, mají koupelny. Co s tím? Nám jako malým dětem vyrůstajícím po válce se zdálo morálně nepřijatelné nebránit se zlu. A aniž bychom znali příčinou souvislost, cítili jsme, že za kapitulaci z roku 38. platíme nesvobodou let 50. To vědomí pak hrálo významnou roli ve společenském dění 60. let. Na normalizaci 70. let už ale nestačilo. Na první pohled se zdá, že pes je zakopán především v naší národní oblibě účetního kalkulu zisků a ztrát. Příčina naší nestatečnosti je ale spíše v tom, že pro velkou část naší společnosti ve vypjatých situacích koupelny prostě váží víc než éterické hodnoty, pro které stojí za to umírat. Otázka je, čím může běžný občan jejich nehmotné tělo přikrmit. V novodobých dějinách k nám svoboda vždy přišla zvenčí bezvalného domácího přičinění, zatímco na vlastní nesvobodě jsme se aktivně podíleli. Mocní rozhodli, co s námi bude, a na mocných jsme též nechali, jak se k různým situacím postavit. Nástroj suverenity armádu pro většinu současné populace zesměšnili Teraskové a nechuť dát život za socialismus lze těžko někomu vyčítat. Přitom však právě mravní postoj nelze vyčíst z knížek. K němu se vychovává příkladem a opora se pro něj hledá v dějinách. Generace obrozenců ji v dějinách poctivě hledala, ale nalezla jen bratrovražedná vzepětí dvou tradic, o které se na mnoze doposud spíše přou. O mnoho lépe na tom dnes nejsme ani my. Ne, že bychom nenašli česká jména na válečných pohřebištích světa, ale křížů bělé řady známe spíše jen za Schlerovy písničky a neznámý vojín byl natolik zprofanován, že nám ústy Karla Kryla jadrně vzkazuje nasrat, jo nasrat.
11: Jenom pro naše posluchače dodám, že hlas Ivana Dejmala se nám už do pořadu nevejde a najdete ho na našem webu Českého rozhlasu Plus v rubrice Dokumenty a portréty. Já bych na závěr bez dalších dlouhých komentářů přečetl kus nekrologu, který Ivanu Dejmalovi napsal hudební publicista Jiří Černý. Zní takto. Chartu 77 podepsal okamžitě. Uprostřed sametové revoluce kritizoval Havla, pak všechny Klausovy i sociálně demokratické vlády. Byl proti Temelínu a pro americký radar. Ctil bratry Mašíny. Byl proti uhelné lobby a pro kácení stromů napadených kůrovcem v Šumavském národním parku. Z metaře to dotáhl na ministra Pithartovy vlády. Od roku 1995 ho už do žádné funkce nepovolali. Prý se s ním obtížně jednalo. V řadě encyklopedií Ivan Dejmal chybí, v roce 2000 ale dostal cenu ministra životního prostředí za celoživotní dílo. Jako politik hodně prohrával. I u zelených měl víc morální autority než publicity nebo moci. Nade všemu byly čest a příroda, napsal Jiří Černý. Ivan Dejmal zemřel 6. února 2008, příliš brzy. A končí pořad portréty dnes věnovaný Ivanu Dejmalovi. Texty a rozhovory interpretoval David Schneider. Děkuji za spolupráci publicistovi Pavlu Hlavatému.
15: Naslyšenou.
11: A spolu s ním se z Českého rozhlasu Plus loučí také Jan Sedmidobský.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
10: Více než 50 mrtvých, 60 tisíc evakuovaných a škody přes 60 miliard korun. To byly následky povodní v roce 1997. Připomene je repríza pořadu Archiv Plus.
16: Události den za dnem, sumarizace škod, rozhlasová sbírka i komentáře politiků, tedy povodně v roce 1997. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
17: Za normální situace by v uplynulých i v těchto dnech byly hlavními zprávami v médiích informace o našem přizvání k jednání o vstupu do NATO, po včerejšku i náš vstup do Evropské unie. Ministr zahraničí Josef Želenec určitě chápe, že tato témata jsou teď trochu v pozadí. Dobrý den, pane ministře.
18: Dobrý den.
16: Ukázka z rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Josefem Želencem ze 17. července 1997 nás uvádí do dobového kontextu. Vládne menšinová vláda Václava Klause, která za několik měsíců podá demisi, a Severoatlantická aliance a Evropská unie pro nás přestávají být vzdáleným cílem.
17: Srovnejte Madrid a včerejší posudek Evropské komise pro Českou republiku.
18: Já mám pocit, že obě události jsou velmi důležité. Madrid, protože nám otevírá cestu do aliance, je to pro nás nesmírně důležité po zkušenostech 20. století, po Mnichovu a Jaltě, je toto rozhodnutí Severoatlantické aliance pro nás znamením, že zakotvíme mezi spojenci, s kterými sdílíme podobný historický osud, dějiny prožitek, sdílíme podobný způsob života a podobný pohled na mnoho, mnoho věcí. A to je jistota toho, že toto spojenectví bude trvalé a spolehlivé.
13: A Evropská unie?
18: Evropská unie je úžasný projekt, který slouží především tomu, aby evropský kontinent už nebyl tím zdrojem napětí, který po staletí generoval konflikty a problémy pro nás, pro všechny. Proto po druhé světové válce se evropské národy rozhodly ustavit takovou spolupráci, tak propojit fungování státu, jednotlivých států, aby společné zájmy byly daleko, daleko důležitější pro všechny, než to, co případně národy dělí.
16: Tolik širší historicko-politický kontext. V červenci 1997 dochází na Moravě, Slezsku a ve východních Čechách k ničivým povodním. Ty proběhly také v Polsku, Rakousku a na Slovensku. Poslechněme si v ukázkách z magazínu Týden v České republice z 12. července sumarizaci prvních dnů rozbouřeného živlu.
15: Katastrofální povodně zaplavily zhruba třetinu našeho území. Voda zabila více než 20 lidí. Na obnovu postižených oblastí bude uvolněno 10 miliard korun. Neděle. Záplavy způsobené dlouhotrvajícími dešti se přihlásily o slovo především na území Moravy a Slezska a na Českomoravském pomezí. Hladinu vody ve Slezsku sleduje František Tvrz z ostravského studia Českého rozhlasu.
19: Zaplavené sklepy domů, pole, zahrady a komunikace pod vodou hlásí policejní zpráva z oblasti Brušperku, kde dochází k vylití řeky Ondřejnice. Dobrovolní hasiči a občané v okolí říčky Baštice u přehrady Olešná na Frýdecko-Mistecku už rovněž musí zasahovat v domech a hospodářských budovách. V Ostravě měl krizový štáb první zasedání už ve 3 ráno. Voda zde zaplavuje podjezdy a sklepy. Nepříznivě se vyvíjí situace ve Sviadnově v místní části Staré město na řece Ostravici, i na Lukavici mezi Kopřivnici, Vlčovicemi a Lichnovem i Frenštátem. Všechny toky v povodí Odry stoupají, některé od včerejška až o 2 metry. Nejhorší třetí stupeň ohrožení je na Bělé Věseníku. Druhý stupeň pohotovosti je na Odře ve Svinově u Ostravy.
15: Ve východních Čechách se rozlila voda ve Třebůvce a povodně kolem této řeky dosáhly metrových hodnot. Záplavy vody z rozvodněných potoků a řek odpoledne postihly také menší obce na Olomoucku a Přerovsku, kde voda s bahnem zatopila sklepy. Na Bruntálsku a Jesenicku byl vyhlášen stav ohrožení. Hladiny Bečvy a Moravy stále stoupají. Pondělí. První obětí záplav je 18-letý mladík, který v noci spadl do rozvodněné řeky Stonávky na Frýdecko-Místecku. Stav ohrožení mají už i v okresech Šumperk, Vsetín, Karviná a Svitavy. Rozvodněné řeky zcela zatopily několik měst a obcí na Bruntálsku a jejich obyvatelé našli pouze dočasné a nejisté útočiště na střechách svých domů. Také na Valašsku se situace blíží katastrofě. Telefonuje Ivan Sekanina, Český rozhlas Ostrava.
20: V okolí Valašského Meziříčí zmizely některé vesnice pod vodou. Nejhorší situace je v Poličné, Podlesí, Brankách a v obci Hustopeče. V Poličné jsou lidé evakuováni ze střech svých domů. Do záchranných prací se zapojili i obojživelná vozidla a vojenský vrtulník. Hladina řeky Bečvy, která se už dávno vylila ze svého koryta, přitom stále stoupá.
15: Situace na Horním Labi v Krkonoších je kritická. V povodí Třebovky a Tiché Orlice byl vyhlášen stav ohrožení. V pondělí odpoledne vykolejil mezinárodní rychlík nedaleko Suchdola nad Odrou. Do nemocnic byla převezena zhruba 10 vážně zraněných, ale přestože některé vagóny skončily půl kilometru v poli, havárie se obešla bez ztrát na lidských životech. V závěru dne je už severní Morava prakticky bez železničního spojení.
16: Český rozhlas tehdy operativně vyhlašuje finanční sbírku pro postižené povodněmi. V dokumentárním pásmu nazvaném Živel ve vstupní hale, odvysílaném 12. srpna 1997, hovoří přispívající občané.
21: Co vás tam přivedlo?
22: Přivedlo, no ta hrůza na Moravě, tak každý musí přispět aspoň trošku, pokud může.
21: Máte tam nějaké známé příbuzné?
22: Ne, nemáme. Já jsem čistokrevný Pražák a doufám, že ty Moraváci teď budou koukat na ty Pražáky trochu lepší. Když tam bude záplava, nedej bože, znovu tak jim zase přispěju.
23: No humanita, pochopitelně.
0: soucit s těmi postiženými. A velmi mě to dojímá, já nemůžu moc mluvit, až bych plakala.
1: Doprovázíte manželku?
4: Doprovázím.
1: Co vás sem přivedlo?
4: No tak utrpení těch lidí, kteří tam jsou prostě na té Moravě.
0: Já si myslím, že by tak polovina obyvatel dala, kdyby dali 10 korun každý, takže by to i to pomohlo. A jsme důchodci, tak dáme, co můžeme.
1: Chodí sem mladí mužové dobrovolně, nebo byli k tomu někým vyzváni?
23: Dobrovolně, dobrovolně.
1: A proč jste se tak rozhodl?
23: Proč? Já si myslím, že to je moje povinnost. Já jako soucítím s těma lidmama. Nevím, myslím si, že to je moje povinnost.
24: Příbuzné tam mám.
1: Kde?
24: Vsetín a Zlín. Otrokovice ne, jsem slyšel, že tam je nejhorší, ale spojení tam bohužel už nefunguje na okres Zlín, už se tam nedovolám.
1: Kdy tam pojedete?
24: No až to opadne, co nejdřív. Pokud to opraví trať, železnice, jsem závislý na železnici.
1: Máte o něco obavy, strach nebo...
24: Ne, nemám, volal jsem tam, měl jsem s nima spojení, mluvil jsem s nima včera.
1: Vy jim zřejmě budete pomáhat, až, nebo přispívat, až přijedete na Moravu. Proč ještě navíc teď přinesl peníze?
24: Už jsem tady podruhé, jako tento týden, tak víceméně z patriotismu.
25: Máte někoho na Moravě?
26: Mám hodně příbuzných, naštěstí to teda. Se to obešlo bez těch nejhorších těch. Akorát pak je od synovce teda tchána stchyní jsou teda v těch Otrokovicích, tak ty jsou pryč od tamto vystěhovaní.
25: Dovedete se představit sama sebe?
26: Ne. Ne.
4: Soucit, ne.
25: A setkali jste se vy sami někde s takovou situací, kdybyste třeba přišli o něco velmi podstatného?
27: Ne, nesetkali nikdy.
4: Nedělo.
25: A dovedete si představit, co byste dělali?
27: Byla bych zoufalá, jako jsou ty lidi dneska zoufalá.
16: Vraťme se však zpátky k magazínu Týden v České republice. Další dny povodní vypadaly následovně.
15: Úterý. V noci nastalo zhoršení na Přerovsku. Rozvodněná Bečva a její přítoky zaplavily takřka všechny silnice a okresní město Voda doslova odřízla od okolního světa. Město Hulín je neprůjezdné, zcela zatopen je Krnov. Situace začíná být velice vážná také v Olomouci, která je nakonec zcela odříznuta od okolního světa. Potvrzuje to Marie Hovadíková z tamního studia Českého rozhlasu. Morava se roz...

0: není přemístěn na okresní úřad. Příznivé je pouze to, že podle informace ředitele Povodí Moravy Antonína Kurfiesta výrazně klesají hlavní přítoky řeky Moravy, Moravská, Sázava a Třebůvka.
1: Kritický stav je na řekách Tichá a Divoká Orlice, kde je třetí stupeň povodňové aktivity. Na Vsetínsku začíná voda opadávat. Středa. V noci povodeň zasáhla Kroměříž. Jak to vypadá v okrese Přerov, shrnuje Jana Zemková, Český rozhlas Olomouc.

0: potravinami.
1: Po Ostravě je stav ohrožení vyhlášen i v Novém Jičíně a Bohumíně. Stav ohrožení byl kvůli povodní vyhlášen také při soutoku obou Orlic na Královéhradecku. Hladina rozlité řeky Svitavy v Brně stále stoupá.
2: Povodně přinesly i negativní jevy.
1: Na záplavy každý reagoval po svém. Nemám teď na mysli lidi, kterým voda stoupala k prahu, k okenním rámům nebo až do patra, ale ty, kteří zůstali povodněmi nezasaženi. Od prvních hodin záplav začalo organizování humanitární pomoci, lidé nosili jídlo, oblečení a deky, na urychleně zřizovaná konta posílali peníze. Jiní lidé kroužili zaplavenými obcemi a zjišťovali, co voda ještě nestihla odnést, nebo obětavě zásobovali postižené spoluobčany chlebem, dobrou vodou a bateriemi. Bochník za 60, láhev za 40, kus za 70 korun. Každý si může vybrat.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Ve foaje Českého rozhlasu zazněly při vybírání peněz i celé příběhy.
4: Na tu první výzvu, řekla bych, reagovali převážně lidé starší a důchodci, ale tak za zhruba den a půl se ta skladba trošku proměnila, chodí sem úplně všichni. Studenti, milenecké dvojice, manželé středního věku, přece jenom asi ale nejvíc jich bude penzistů.
5: Kolik tak dávají průměr?
4: To je těžko říct, od 20 koruny po 15 tisíc.
5: I víc.
6: Já bych chtěla vědět, co bylo s těmi penězma dát.
7: Jsme tady připravili výčetky, odnesli do pokladny, paní pokladní si to zkontrolovala a předala to na účet, na to konto, který bylo kvůli tomu zřízený pod účtem Českého rozhlasu u Poštovní investiční banky. Takže se to předávalo jako všechny peníze, které chodí přes rozhlas oficiálně přes pokladnu.
6: Tak já si vás musím napsat.
7: Jo. Takže Jandová Jarmila.
6: Ano.
7: Jsme obě teda Jarmily. Praha 6, Mládeže 20.
6: Mládeže 20?
7: Ano. Ano.
6: Můžu se vás na něco zeptat, jak jste se rozhodli takhle na poslední chvíli ještě?
7: No já jsem přijela z dovolený a když jsem přijela, tak jsem měla potíže ze zády, jo, tak jsem se nemohla dostat, tak chtěla jsem dceru sem vzít, aby jako to viděla, takže to není jako na poslední chvíli, ale nebyla možnost, no a teďka čekám na ty poukázky, že ještě si vemu nějaký ty, na ty certifikáty nebo jak, jo.
6: Vydáváte 2000, to je celkem dost peněz.
7: Ano, tak mám asi jiný hodnotový žebříček než řada lidí. Jak vidíte, mám postižený žábu.
6: Zkuste mi ho ještě trošku blíž popsat.
7: No, ono je to dost komplikovaný. Ve 12 letech mi zemřela celkem tragicky matka. Vydala jsem se postižený dítě. Když jsem se z toho problému dostala, tak rakovina. No, teďka třeba už jsem se poprala s tou rakovinou, zase mi našli osteoporózu, že jo. Takže už pomalu rok to trvá, než mi udělají všechny speciální vyšetření tamhle ve Vinohradské nemocnici, tak se nedivte, že jako chci druhým pomoct, když sama se poču v nějakých problémech.
6: Vy jste se poprala sama s rakovinou?
7: No, byl to teda vnitřek, samozřejmě, musela. To je ten hodnotový žebříček úplně jiný.
6: Co je na té špičce?
7: No to zdraví.
6: Takže vy teď vlastně přispíváte lidem, kteří přišli o majetek.
7: No ale předpokládám, tady bylo řečeno, že postižený má, že třeba to bude nějaký sociální zařízení nebo tak. Proto jsem si vybrala třeba jít sem.
2: Generálmajor Petr Voznica byl vojenským velitelem postižené oblasti. V naší ukázce odpovídá na poněkud nevojenskou otázku.
8: Vy nejste na svém místě proto, abyste projevoval city, ale pocítil jste někdy na sobě určité pohnutí v těch minulých dnech?
9: Když vidíte to obrovské lidské neštěstí, stojíte v oblastech postižených záplavami, vidíte, že lidé nemají nic než ruce, oči od pláče, nevím, jestli by to nevyvolalo v někom určité pohnutí a určité soucítění s nimi.
8: Jak jste obrněn proti nervozitě, abyste třeba nevydal nesprávný rozkaz?
9: Máte kolem sebe tým lidí, potřebujete se s nimi poradit, potřebujete zvážit každé rozhodnutí, uvědomit, že jdete pomoci lidem, kteří vás potřebují a současně, že máte za sebou 8,5 tisíce mladých lidí, jejich životy nesmíte také riskovat. Musíte mít klidnou hlavu.
8: Vydal jste v minulých dnech nějaký rozkaz, který jste pak musel měnit?
9: Nejsem si vědom, že bych měnil své rozkazy.
2: Povodněmi se opakovaně zabývala česká vláda.
0: Občané nejvíce postižení povodní, na jejichž domek se vztahuje exekuční výměr, obdrží od státu finanční výpomoc ve výši 150 tisíc korun. Další částku ve formě půjčky obdrží podle premiéra Václava Klause ti, kteří se rozhodli pořídit si nové bydlení, a to jakéhokoliv typu. Půjde až o 850 tisíc korun.
10: S tím, že tato půjčka je určena se splátkou na 20 let, s tříletým odkladem splácení a s úrokovou sazbou velmi nízkou 4%.
11: Další finanční prostředky obdrží také okresní úřady. Půjde o zálohu 10 milionů korun na každou postiženou oblast. Stanoveny byly také podmínky tzv. Povodňových půjček v podobě dluhopisů, jejichž emise v první fázi dosáhne 1 miliardy korun. Prodej dluhopisů bude zahájen 1. srpna. Podle vlády by měly následovat ještě další dluhopisy v celkové výši 5 miliard korun.
2: Povodně neměly prostý lineární průběh a po první vlně přišla nečekaně ještě vlna druhá.
12: Ta druhá začala minulý pátek, kdy začalo hustě pršet. Bohužel opět především na místech, která byla postižena už prvními ničivými záplavami. Srážky ale naštěstí nedosahovaly úrovně, která způsobila na Moravě více než stoletou vodu. Hovoří Michal Lisoň z Českého hydrometeorologického ústavu.
13: Nejvíce srážek spadlo v uplynulém víkendu v oblasti Krkonoš, a to 243 mm, což je víc než dvouměsíční úhrn srážek, v Jizerských horách 117 mm, v Beskydech 113 a v Jeseníkách 100 mm, což je přibližně měsíční úhrn, a téměř 100 mm spadlo také na severu Českomoravské vrchovině na Svratouchu.
12: Povodně, které tyto vydatné srážky způsobily, naštěstí nedosáhly předchozích rozměrů. I tak se na mnohých místech vylily řeky z břehů. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen na většině vodních toků, především podél severních hranic České republiky, ale i na Bečvě, Moravě a Svratce. Na několika místech byl vyhlášen stav ohrožení.

0: Českého rozhlasu Vlastimil Ježek poděkoval přispívajícím do rozhlasové sbírky a informoval posluchače také o tom, komu byly vybrané peníze poskytnuty.
1: Český rozhlas se rozhodl ukončit vyhlášenou sbírku v pondělí 21. července ve 4 hodiny odpoledne, a to vůbec ne proto, že by chuť lidí a solidarita lidí ochabovala, ale především proto, že se začaly sbírkami zabývat, řekl bych, profesionálové, a především vláda vyhlásila svůj způsob, kterým se rozhodla pomáhat povodňovým oblastem vypsáním povodňových dluhopisů. A já i v tom odůvodňování, proč jsme skončili sbírku, jsem říkal, že dáváme přednost v tuto chvíli tomu řešení, které navrhla a rozhodla vláda, protože to řešení má být podle mého soudu jenom jedno koncentrované a má mít co největší účinek. My jsme na rozdíl od řady jiných sběratelů se rozhodli trošku jinak. Nezbírali jsme na anonymní pomoc, byť jistě také důležitou, ale slíbili jsme posluchačům, že jim sdělíme, kterým objektům, kterým zařízením vybrané peníze poskytneme. To jsme také splnili. Vybrali jsme nakonec 3 objekty, mezi které rozdělujeme téměř 8 milionů korun, což je suma opravdu neuvěřitelná na tak krátkou dobu, po jakou jsme to dělali, a na způsob, jakým jsme tu sbírku dělali. Tím prvním objektem je domov důchodců, pomoc starým lidem v Bystřičce u Podlesí v okrese Vsetín. Tím druhým a třetím objektem jsou naopak místa určená dětem. Dětskému centru v Nedbalově ulici 36 v Olomouci Topolanech a domovů pro mentálně postižené, domovů naděje v Otrokovicích ve Volkrově ulici. Mimochodem je symbolicky, ačkoliv to nebylo tak předem zamýšleno, jsou ty 3 objekty každý v jiném regionu, severní, střední a na jižní Moravě. Já bych chtěl ještě jednou, i když jsem to už mnohokrát poděkovat vám, posluchačům, kteří jste tak rychle reagovali na naši výzvu a nosili peníze sem do haly na Vinohradské ulici především, protože každý z těch vašich darů, to byl jeden lidský příběh, na které si naposledy pamatuji z listopadu 1989, kdy jsem byl členem stávkového výboru na Filozofické fakultě, a chovali jste se, milí přátelé, úplně stejně a moc krásně. A zejména bych chtěl poděkovat babičkám a dědečkům, kteří z uspořených peněz z nevelkých důchodů nosili neuvěřitelně velké částky, a vážím si tohoto projevu solidarity mnohem více než sponzorských darů velkých firem, které většinou očekávali, že za své sponzorské dary dostanou neplacenou reklamu.
0: Vraťme se ještě k úvodnímu rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Josefem Želencem ze 17. července 1997. Také v něm zazněly osobnější tóny.
2: Pojďme teď zapomenout na politiku a na to všechno, o čem jsme se teď bavili. Co tomu všemu říká Josef Želenec?
3: Víte, to je apokalypsa, která se nemůže hluboce nedotknout každého, kdo to jen trošičku vidí a vnímá. Já mám pocit, že je strašně důležité, že cítíme solidaritu, mezilidskou solidaritu. Tato společnost po těch složitých událostech posledních roku či měsíců už mnohdy začínala, aspoň někteří lidé, o sobě a o této společnosti pochybovat. A teď pro mě je zdrojem optimismu způsob, jakým naši občané se k tomuto neštěstí postavili. Takže to jsou moje 2 občanské pocity. Na jedné straně hrůza z této potopy a na druhé straně způsob, jakým občané tomu dovedou čelit. Je to povzbuzení.
0: Cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Voda jako nepřítel. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
4: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stát plánuje od ledna snížit podporu v nezaměstnanosti. Srbsko oznámilo, že válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb. Fotbalisti Sparty Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Města, obce i kraje často nenakládají efektivně se svými úsporami, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Zájem je nízký, hlavně kvůli složité administrativě, vysvětluje ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladiková.
2: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
1: Termínované vklady u komerčních bank ale nemusí být pro samosprávy tak výhodné. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími státními poctami, oznámilo to srbské ministerstvo spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodne rodina. Na tom pohřbu zatím není známé. Mladić zemřel včera ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
3: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladićova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladić se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8000 muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: Na středověkém Helvštíně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Zhruba 600 mistrů černého řemesla předvádí na hradě své exponáty a svoji zručnost předvedou i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
4: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
1: Fotbalistům Sparty a Plzně přisoudil los hlavní fáze Evropské ligy 2 stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražani oba přivítají doma, Viktorie čeká cesta na jih Anglie a do Norska.
5: Sparta se na letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Jablonec bude hrát v konferenční lize doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínským klubem Iberia Tbilisi. V Turecku nastoupí proti Trabzonsporu, v Německu proti Freiburgu a v Lotyšsku proti FC Riga.
6: Omezení na D11 za Poděbrady a nehoda na trojce za Bystřicí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem vedeným v protisměru. Na D1 z Přerova do Ostravy z Bystřete za odbočkou na Lipník nad Bečvou na kilometru 294 stojí porouchané osobní auto. Na silnici 3 z Benešova do Tábora vás zdrží nehoda za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo bourala dvě osobní auta. Na místě záchranáři a tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí vyšetřují nehodu za odbočkou na Ponědraž. Střetla se tam dvě osobní auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme na východě zpočátku ještě doznívající déšť, jinak polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Jindřich Buchsbaum je významný český fotograf a dokumentarista židovské kultury, komunity a víry. Ve své tvorbě se zaměřuje na portréty přeživších holokaustu a každodenní život chasidských komunit. Je autorem mimo jiné cyklu Sedmero požehnání a publikace Židé v diaspoře. Dnes je hostem hovoru. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Proč jste svoji nejnovější knihu pojmenoval podle tradičního židovského pozdravu, nebo správněji narozeninového přání, až do 120 let?
8: Tak pojmenovali jsme to společně se spoluautorem doktorem Soukupem a pojmenovali jsme to také proto, že to jsou přeživší, kteří měli 100 a více let. A podle židovské tradice, když se přeje k narozeninám, tak se přeje bizunde cvancích, to znamená až do 120.
7: Hostem hovoru je Jindřich Buchsbaum, příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Hovory.
7: Co vás tedy inspirovalo k myšlence zachytit portréty stoletých, kteří přežili holokaust?
8: No tak, co mě k tomu inspirovalo, bylo to, že moje rodina a tatínek sám přežili tady tyto hrozné věci, holokaust. A inspirovalo mě také proto, že můj tatínek zemřel bohužel brzo na následky věznění v Osvětimi a v dalších koncentračních táborech zemřel brzo v 59 letech. A tyhle ty lidi, kteří se dožili 100 a více let, kteří prošli těmito hrůzami autenticky stejnými, jak můj otec a moje rodina, tak fascinovalo mě to proto, že jak je možné, že tyhle ty lidé i po tom, co si prožili, tak se dožili takového významného věku a někteří dokonce v úžasné kondici.
7: A jak si to vysvětlujete? Čím to je?
8: No tak vysvětluju si to proto, že ta jejich vůle žít byla tak neuvěřitelná a prostě vůbec nic je nesrazilo na kolena. I přesto, co si prožili, tak neuvěřitelné věci, jo, od věznění, ponižování prostě a pochodu smrti a všechno. No bylo to neuvěřitelné a prostě, když se člověk nad tím zamyslí nějak hloubějc, tak řekne, jak toto je možný. No ale člověk to pochopí, když se s těma lidma začal stýkat, tak jsem prostě pochopil, proč, jo, je to možné.
7: Že už si vlastně neberou nic příliš k srdci po tom, co zažili, že už je asi vlastně nic nepřekvapí.
8: No my, nějaká Hanka Šterlich, to je velmi významná osobnost a žena je to sestřenice Kačera, režiséra a Honza je přímá rodina k té Hance Šterlich, která
7: žije. Máš kamarád Jan Hájek.
8: Jo, Honza, ano. Takže on ví prostě, jak tyhle lidi uvažují nebo se chovají. To jsou prostě lidi, kteří jsou neuvěřitelně pozitivní a někdo by se třeba utápěl v té nenávisti neustále po tím prostě, co mu vyvraždili rodinu a dokonce Hanka, mám pocit, že se vrátila sama. a prostě v ní není absolutně žádná nenávist. Hmm. A je to člověk, který je neuvěřitelně pozitivní, hodnej, milej a s neuvěřitelnou energií, jo.
7: Jak jste se dali dohromady s judaistou, literárním vědcem a historikem, už zmíněným Danielem Soukupem, spoluautorem knihy?
8: Tak děláme už prakticky třetí knihu jsme udělali teďkom. Ta první se jmenovala Žije v diaspoře, druhá kniha byla Sedmero požehnání a toto je třetí kniha, co jsme udělali už prakticky. A tak koho jiného bych si měl vybrat? Za prvé je to člen židovské obce Olomouc, kde jsme oba členi. Já jsem tam dokonce členem už, dá se říct, letos 73 let. Aha. A on teda je pozdějic, mnohem pozdějic, ale přesto máme stejný pohled na život, na věc a to dokonce myslím si, že máme i stejný pohled na to stáří a na všechno a vůbec na to konání těch bohoslužeb, svátku a všechno. Takže stýkáme se pravidelně a takže on jednak on je taky doktor judaistiky, který vyučuje na vysoké škole. A má neuvěřitelný přehled a myslím si, že má velký dar písma. Je to významný literární vědec, takže ani si nedovedu představit, že bych to měl s někým jiným dělat.
7: Vy máte zase dar obrazu ve smyslu fotografie, ale chystáte tedy další podobnou spolupráci?
8: No tak určitě něco bychom chtěli zase vymyslet. Já jsem si říkal dokonce, že možná bych aj pokračoval v tom ještě v tom dalším díle. Nebo teď jedu dokonce za chasidama do Maroka, jezdím za nima pravidelně po světě, různě stýkám se s ním, mám tam mnoho přátel, jak v Jeruzalémě, všude možně po světě a teď jsem se rozhodl, že poletím do Maroka, do Isaury, kde je významný yardside pana rabina Pinta a má tam navštívit tento yardside mnoho poutníků z celého světa. Hovoří se o tom, že až 10 000 by tam mělo být, tak a druhého letěl tím do toho Maroka za nima.
7: A co to je za slavnost? Co to jsou takzvané yardsidey?
8: Ten yardside to je den úmrtí významného rabína. Můžu udělat příklad třeba, kde to mám blízko do Holešova, kde zemřel pan rabin Baha Kohen Šach, který je hodnocen mezi 10 nejvýznamnějšíma cadykama světa. Jo. Ten žil v tom Holešově a tam také zemřel, již zemřel poměrně mlad, ale zanechal tady obrovský odkaz pro ty zbožní židy, zbožní chasidy, kteří prostě se modlí a uznávají tohodle významného rabína.
7: Když se vrátíme k vaší knížce až do 120 let, tady to je nejnovější, kterou jste vytvořili s Danielem Soukupem, jak složité bylo ty stoleté muže a ženy, kteří přežili holokaust, vyhledávat?
8: No tak jednak jsme měli spoustu, dá se říct, takových pomocníků, ať to byla ta Soníčka Gerfašová ze Slovenska, nebo tady z Prahy, nám pomáhal pan ředitel Hagiboru a další na Slovensku Martin Korčok a Bratislavě předseda židovské obce bývalej Tomáš Ten a podobně, takže těch lidí, co nám pomáhalo, bylo opravdu hodně, aby jsme navázali. Jednak je to, že nám třeba dali ten tip, ano, to je v pořádku, ale taky pak se k těm lidem dostat, navázat s nimi nějaké přátelství, něco, prostě, abyste se s ním vás nějakým způsobem zblížil. To nebylo taky zas tak jednoduché, protože tyhle ty lidé jsou velmi milí, vstřícní všechno, ale logicky se trochu bojí, jo. Takže nějakou dobu to třeba trvalo, někoho to šlo rychle, ale někdy to trvalo.
7: Než jste získali jejich důvěru.
8: No a pak jsme navázali třeba i hluboké přátelství s nima, s těma lidma, jo.
7: Kolik z těch 15 portrétovaných dosud žije?
8: No, tak paní Šalamonová zemřela nedlouho, nedožitých 102 letech. Tady je toto právě Jiří Pavel Kafka.
7: Ten je přímo na titulu?
8: Ten žije, totiž už měl 102,5. Jezdívám za ním do Prahy, k němu domů. A na druhé straně je Felix Kafka té knihy. To je jeho bratr a oba jsou z Vintnovýho vlaku. Jo. Takže
7: a oba se dožili víc než 100 let.
8: Ano, oba měli 100 let, proto je to takový výjimečný, že dva bratři, kteří by se dožili 100 let a ještě jsou z Vintnovýho vlaku, to byl takový unikát, že jsem se prostě rozhodl za tím Felixem letět do Anglie. On žil v Anglii. A žil, říkám, proto, že když jsem ho fotil v srpnu, tak měl 103 měsíce a bohužel v listopadě zemřel. Měněnou mu jenom kardiostimulátor, takže mě to docela jako mrzelo, strašně mě to mrzelo, že zemřel a že už jsem neměl možnost se s ním dále stýkat. Ale byl neuvěřitelně, byl v pořádku, duševně všechno, byl to neuvěřitelný člověk, byl to inženýr, chemik a můžu říct, že opravdu byl jsem šťastný, že jsem měl možnost ho potkat. Jo. A nakonec, že jsem měl teda možnost si oba dva ty bratry zařadit do té knihy.
7: Jak se dají převyprávět takto pohnuté životní osudy pomocí fotografie?
8: No tak... Tak jak se to dá napsat? Za prvé je to, není to jednoduché to napsat, protože ten Daniel Soukup, on některé ty lidi vůbec neviděl. Jo? A na základě těch fotografií jsme dávali dohromady ty příběhy a on to dokázal, protože každá ta osobnost v podstatě ten příběh by byl na knihu, jo?
7: Ano.
8: Jenomže to by se nedalo, takže on ten Dan to úplně prostě takhle zmenšil a udělal to opravdu skvěle, tak, aby to bylo výstižné, aby v tom krátkém souhrnu toho velkého příběhu bylo prakticky všechno, aby to kulminovalo i s těma fotografiemi.
7: No právě, mluvíte o tom textu, je to jistě obdivuhodné vtěsnat ten osud do těch, nechci říkat několika řádků, ale několika stránek, ale mě spíš zajímá to, jak moc sdílné jsou ty vaše fotografie, do jaké míry třeba o tom vypovídá ta tvář samotná, co ten člověk prožil.
8: No tak, když jste se podíval do těch tváří těch lidí, tak opravdu je tam vepsáno skoro všechno v těch tvářích, jo? Což je pravda. Jo? A já když jsem jel třeba poprvé za tou osobností, tak jsem se snažil něco o tom přečíst, abych něco věděl a na základě toho jsem potom taky fotil. Nemůžu přijít a fotit, aniž bych věděl, co ten člověk prožil. Jo? To se prostě nedá tady u těchto lidí. Jo? Ale pravidelně navštěvuji Hagibor, kde mám velmi dobrý vztah s panem ředitelem, který nám opravdu velmi pomohl. A nakonec je tam i v té předmluvě, on to napsal o těch lidech. To si, až si sám tu knihu přečtete, tak to všechno potom uvidíte a myslím si, že vás to docela zasáhne, tady ty příběhy těch lidí.
7: Měli bychom vysvětlit, co je Hagibor?
8: Jo, Hagibor je centrum, který je pod židovskou obcí pražskou a pod federací a je to ústav, nebo ne ústav, to se nedá říct, je to pečovatelská instituce, která se stará o přeživší a jednak o přeživší a jednak o lidi, kteří patří k židovské komunitě.
7: Fotograf Jindřich Buchsbaum je hostem hovoru.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Co vás jako vzděláním technika přivedlo k fotografii?
8: No tak fotografii mě přivedl především můj tatínek, když mě bylo nějakých 14 let, tak jsem začal fotit. Fotil jsem v rodině a tak podobně, že v Hradečnou, kde jsem se narodil, kde jsem vyrostl, v dům, kde žila moje babička Berta a děda toho jsem bohužel nepoznal, oni všichni byli v koncentráku a děda záhy po válce asi v roce 50 už umřel na následky tady těch věcí, protože oni zůstali v Terezíně, no a tatínek s tou nejstarší sestrou putovali do Osvětimi a do dalších koncentráku pak. Takže bylo to velmi těžké dokážu představit jako rodič, že odcestujete s dětma tam a pak najednou děti zmizí a vůbec nevíte, kde jsou 2 roky, jo, třeba. Takže já si myslím, že to bylo docela těžké pro ně. Prostě vrátili se nakonec všichni zpátky, celá rodina a to prostě je tak výjimečný, že babička vždycky říkala, že opravdu to bylo tak neuvěřitelné, že se vrátili oni dva s 3 dětma zpátky ale zase od dědu, bratři, sestra, od babičky, sestra, mají všichni zahynuli, že? Nikdo se nevrátil.
9: Takže jste začal fotografovat někdy v těch 15 letech?
8: No, tak asi no.
9: A čím to, že jste začal vystavovat relativně nedávno, někdy před 15 lety?
8: No, tak já nevím, tak jednak taky jsem byl nějakou dobu v Německu, tam jsem pracoval a potom neměl jsem na to prostě čas a pak znovu jsem se k tomu vrátil, pak jsem letěl do Izraele, tam jsem nějakou dobu pracoval, ještě tam v té armádě něco jsem jako dobrovolnickou činnost a prostě tam jako by mě to nějak oslovilo a pak jsem si říkal, no proba, já se k tomu vrátím, tak jsem se znovu k tomu vrátil, k tomu focení a pak jsem začal intenzivně se k tomu vracet, no a čemu, jakému tématu bych se měl vrátit než k židovství, když do té doby vlastně do těch 90. let to nebylo ani umožněné, abyste někde cestoval, abyste něco prostě někde fotil na židovských obcích a podobně, to prostě nešlo, že tenkrát, to nebylo. My jsme byli, slavili akorát vysoké svátky a šábesy u nás na obci ani nebývali, jo. Protože prostě nebyli rabíni, kantoři, co byli po válce, někteří, co se vrátili, zemřeli. Prostě tak to bylo neuvěřitelně složitý ta doba.
9: No a díky čemu teď můžete při bohoslužbách fotit na místech nebo při příležitostech, kam by se normální fotograf nedostal?
8: No jednak na šábesy a významný židovský svátky se fotit nesmí, jo. Ale
9: ty ani vy ne.
8: No nikdo, to nejde prostě, to nemůžete, to už je prostě daný, to nesmí se fotit, ale pak když jsou třeba ty, jako je třeba Chanuka a různý svátky, takový, kde se dá fotit, tak tam fotím, když třeba jsou v Jeruzalémě nebo někde, prostě tak můžete fotit, ale nemůžete fotit na šábesy a na tři nějaký vysoký Jom Kippur a podobně, na tyhle svátky fotit nesmíte. Jo.
9: Dobře, ale já jsem pochopil, že vy máte privilegium často, ano, se dostat tam, kam se normálně fotografuje.
8: To jo, privilegium já mám, ale prostě tyhle ty věci jsou striktní a to se nedá porušit, nebo nesmí se to porušit.
9: A jak k takové práci přistupujete, abyste co nejméně rušil?
8: No tak musíte si získat jejich důvěru a nemůžete prostě dělat nic násilím, nějakým násilím, někde se prostě spát a podobně, musíte to prostě dělat všechno. Musíte mít prostě ty kontakty, aby prostě vás nechali, jo. To je prostě u těch asidů je to obzvlášť složitý, kde opravdu mě trvalo hodně let, než jsem tam našel spoustu přátel a než jsem se mezi ně dostal a mohl jsem tyhle věci dělat.
9: Kde všude už mohli návštěvníci vaše fotografie vidět?
8: Já nevím, všude možně, v Polsku, na Slovensku, dokonce v Mexiku jsem měl výstavu, v Šangaji, v Číně taky jsem měl výstavu. No a my stavuji hodně v České republice na různých, když je festival židovský. Teď jsem měl třeba v Holešově výstavu na týdnu židovské kultury. Navíc Holešov, jak jsem se zmínil, je velmi významné město, kde právě pracoval a zemřel pan rabín Šach. A je tam taky šachová synagoga, jo. Já si myslím, že srdečně zvu všechny návštěvníky do Holešova, aby se podívali na úžasný židovský hřbitov a synagogu. Před válkou to bylo velmi významné židovské město, kde, myslím si, skoro polovina obyvatel byli Židé, no a nevrátil se skoro nikdo zpět. Všichni zahynuli skoro a navíc ještě v 18. roce 1918, když skončila první světová válka, tam byl velký pogrom. Vojáci táhli městem a dokonce zabili dva židovské občany, kteří prostě jsou pochováni na tom židovském hřbitově. Takže vidíte, i ještě než byla druhá světová válka, ten antisemitismus a ta nenávist tam byla prakticky vždy.
9: Chtěl byste se dožít 120 let?
8: No víte, to si netroufám říct, 120 určitě asi ne, ale třeba Jirka Kafka, ten prostě má 102 let a je v neuvěřitelné kondici, jo. A navíc já jezdím ještě za jednou paní, jmenuje se paní Šimeková, která je v Prostějově, a ta je taky v té knize a bude mít letos 106, jo. Teď jsem byl za ní, je to asi měsíc a půl, jezdím za ní do Prostějova domů. A prožila si neuvěřitelné věci a ten její příběh je opravdu neuvěřitelný a stále se s ní dá bavit, dokonce se dívá na zprávy a povídal jsem si s ní, sleduje televizní noviny, ona ví, kdo je Macinka, ona ví, kdo je Babiš a všechno, jo, tyhle ty lidé z vlády, ona má absolutní přehled o všem, což mě teda, já jsem byl šokovaný z toho teda, jo, jak mi to vyprávěla. Nebudu se k tomu vyjadřovat, ale prostě bylo to, no, takhle. Nebo je to takhle.
9: Staří lidé mají být nejenom svědky minulosti, ale hlavně nositeli paměti, která formuje naši přítomnost a otevírá budoucnost. To se píše v té vaší knížce. Platí to ještě?
8: No, já si myslím, že to platí a snad se ta společnost dá nějak dohromady a znovu se to nějakým způsobem upraví tak, aby to, co oni říkají, nebo to, co je té knize, aby bylo skutečnosti.
9: Celoživotním vzorem vám byl tatínek. Jaké byly osudy vašeho otce?
8: No, tak on si prožil strašné věci, to se nedá ani popsat, čím si prošel. Ani se o tom nechci moc bavit, je to pro mě těžká jako taková věc, vzpomínat na ty věci, ale prožil si prostě neuvěřitelné věci. Jo. To, jeho sestra skončila Bergen-Belsenu, tu osvobodili Angličani a půl roku byla ještě někde tam v ozdravovně, protože měla skvrnitý tyfus, tam byly neuvěřitelné prostě příběhy v tým Bergen-Belsenu. Jo, to víme dokonce, když americká armáda nebo anglická armáda, když to osvobodili, tak se tam setkali s neuvěřitelnýma věcma. Takže ona tam byla, ta sestra je osvobozená až tím Bergen-Belsenu. Tatínek šel pochod smrtit potom, takže prožil všechno, co teda normální člověk si ani nedovede představit. Jo. Ten jeho příběh já mám a je to strašný prostě, to je neuvěřitelný.
9: Vy už jste o tom mluvil, že od narození v roce 1953, že je ten úpatí podhůří Jeseníku právě v Nové Hradečné, čili pro vás ta tradice, která sahá až někam do počátku 19. století, kdy vaše, to byl tedy prapradědeček, postavil ten dům.
8: No, 1860 postavil ten dům. Aha. Moritz Fuchs.
9: Tak jak je pro vás ta rodinná tradice důležitá?
8: No, je to velmi důležitý, je pro mě důležitý to židovství a prostě nedovedu si představit, že bych prostě měl být něčím jiným než členem židovské obce prostě. Členem židovské obce Olomouc jsem opravdu celý život a nedovedu si vůbec představit, že prostě bych tam neměl přestat chodit nebo nemohl tam chodit.
9: Povídali jsme si o vašich portrétech stoletých, kteří přežili holokaust s názvem Až do 120 let. Je to výpravná černobílá krásná kniha. Máte na ní už nějaké ohlasy?
8: No, já myslím, spousta ohlasů. Nakonec tady na židovské obci pražské bylo předvedení té knihy a to zorganizoval Honza tady Hájek, to je jeho zásluha všechno, že to prakticky hodně
9: zvíděl. Vás doprovodil dneska do rádia, vy se no, na něj obracíte, to jenom na vysvětlenou pro posluchače.
8: No, sedí tady prostě a velmi nám pomohl s tou knihou. Myslím si, že tím pádem se ta kniha i dostala hodně mezi lidi a o to vlastně šlo, aby lidé si přečetli, nejenom aby se podívali na ty fotky, na ty obrázky, ale aby si přečetli i jejich příběhy.
9: A fotíte výhradně jenom to téma, o kterém jsme se dnes bavili, anebo máte i jiné záměry?
8: Ne, fotím i v divadle na Jezerce u Honzu Hrušinského, fotím někdy v semaforu pana Suchyho, takže, no a fotím taky koncerty, teď jsem byl 3 dny, ve Všeticích, Michal Prokop taky slavil 80, že? Tak to bych chtěl ještě říct, je to významný umělec, zpěvák, prostě neuvěřitelný člověk a snažím se prostě fotit koncerty, které mi něco říkají, to znamená Michalovi Prokopovi fotím koncert, jednak mám rád muziku, kterou on hraje a potom fotívám ještě blues, ale i v Šumperku, protože mám rád blues a jazz, takže tam fotívám, no a tak někdy fotím taky pražský výběr. Jo, mám rád Michala Kocába, Michala Pavlíčka a tady tyhle ty umělce, kteří opravdu, myslím si, že dali té kultuře strašně moc.
9: Tak to byly hovory s fotografem Jindřichem Buxbaumem. Moc děkuji za povídání, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
8: Děkuji moc, nashledanou.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
10: The Czech economy grew by 1.9% year on year in the second quarter of 2026 according to figures released by the Czech Statistical Office on Friday. The office slightly revised down its preliminary estimate of 2% growth published at the end of July. Czechia will provide 2.5 million Czech crowns in humanitarian aid to Nepal following devastating flash floods and landslides near the border with Tibet. Czech Interior Minister Lubomír Metnar from the ANO party and his Austrian counterpart Gerhard Karner have called for stronger protection of both the EU's external borders and their country's shared border. Arms industry entrepreneur Michal Strnad remains the richest Czech according to Euro magazine's latest ranking. A partial lunar eclipse was visible over Czechia early on Friday morning. The eclipse began at around 4:33 a.m., with the Earth's shadow eventually covering up to 93% of the moon's diameter. Weather. It will be partly cloudy to cloudy, with isolated showers, with temperatures ranging between 21 and 26 degrees Celsius. Polish and Czech officials have been highlighting the country's positive relations in response to a disinformation campaign claiming Poland wanted to seize Czech territory. Media reports say security officials in both states suspect Russia being behind the incident. Ian Willoughby reports.
11: On Wednesday, the Polish Prime Minister Donald Tusk put out an unusual social media post. A cute illustration showed Poland's Rexio animated dog and Czech cartoon character Little Mole smiling together at the two states' mutual border. Rexio and Krtek have known this for ages, wrote Mr. Tusk in Czech. Poland and Czechia are true friends. The previous day, Czech news outlet Seznam Zprávy had reported that a disinformation campaign was falsely claiming that Poland was seeking to seize a small area of Czech territory in Silesia. This land was awarded to the Czechs in a settlement to a conflict stemming from 1938, and the two sides have long sought to resolve the dispute. Seznam Zprávy said that security officials in both Warsaw and Prague suspected that Russia was behind the deceit. The campaign included a dummy Czech news site, a falsified social media account of Czechia's ambassador to Warsaw, and a suspicious-looking Czech-organized demonstration purportedly set for this Saturday. Alongside positive proclamations issued in Poland, the Foreign Ministry here in Prague put out a post on Thursday saying the neighbouring state was among Czechia's closest and most important partners. I discussed the whole issue with Viktor Daněk, an analyst with Czech Radio's Plus Station.
12: It's quite sophisticated, I would say. It's not just a random thing that would appear and then fade away. It was a coordinated campaign, I would even say, where there was part of diplomatic communication that was fake, obviously, that was published on a news portal, also fake, mimicking our own Czech Radio's news portal. There were a couple of groups on Facebook spreading this fake news, and there were even calls on Facebook for a demonstration in Třinec, in eastern part of Czechia, against the supposed move by Poland to seize part of Czechia's territory, which is utter nonsense, obviously. But anyway, this is not a joke or some random attack. This is obviously a coordinated operation abusing an existing dispute between Czechia and Poland, however dispute that is there for a long time and that is definitely not going to be solved by means of force.
11: The whole thing made me think, if Moscow really is behind this, on how many fronts are they operating in the information war?
12: When you read annual reports by security services, this is precisely Russian tactics, to use any opportunity there is to seed distrust among EU member states, to use any possibility there is to just break European unity. And if there is actually existing legal dispute between the two states, then just let's use it. This is part of Russian tactics, and that's obviously, if Russians are behind it, and everything seems that they are, who else would do this? It absolutely fits into the tactics and to the rule book we saw everywhere.
10: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Vláda podpořila novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání. Podle níž mají být obce přímo odpovědné za to, že nebude docházet k dalšímu množení bezprizorních koček. Obce by měly zajišťovat a platit kastrace těchto zvířat, s tím, že na uchu označení jedinci pak mohou být vypuštěni zpět na původní lokalitu. Zástupci obcí se brání, že nebudou například prověřovat každého kocoura za stodolou. Autoři novely chtějí navíc do občanského zákoníku přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel tento nález oznámit obci. A obec by se tím stala vlastníkem zvířete s výjimkou z divočelých koček. Je to celé dotažený nápad. Budou mít na takové řešení obce dost kapacit? Jak poznat zvíře bez pána? A opravdu víme, co je pro kočky nejlepší? Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti? Lucie Vopálenské.
13: Ve vysílání srdečně vítám, bohužel na dálku, spoluautorku návrhu poslankyni vládní strany SPD Lucii Šafránkovou. Dobrý den.
14: Dobrý den vám i posluchačům.
13: A diskutovat bude s bývalým poslancem, dnes místopředsedou Sdružení místních samospráv Tomášem Dubským z Hnutí STAN, který je starostou obce Vysočina na Chrudimsku. Hezký den.
15: Dobrý den, přeji hezké dopoledne.
13: Tak pane Adámo, na úvod základní otázka. Je podle vás dobře, že mají do budoucna, pokud to tedy schválí sněmovna, podepíše prezident a tak dále, kastrace bezprizorních kocourů a koček zajišťovat a platit obce, paní Šafránková? Jaké jsou důvody pro to, aby tato zodpovědnost ležela jednoznačně na obcích?
14: Ano, za mě určitě, protože dlouhodobě nám stoupají případy bezprizorních koček, opuštěných koček bez pána, které se nám přemnožují, což samozřejmě sebou nese další důvody k tomu, proč ty kastrace jsou nutné na těch obcích provádět. Ať už z různých epidemiologických pohledů, ať už z pohledu šíření například toxoplasmozy, různých zoonóz a podobně. Takže za mě je to určitě nutné i z hlediska toho, když se podíváme na to samotné zvíře, které nemá veterinární ošetření, které nemá kvalitní krmivo, nemá prakticky nic, tak fakticky to zvíře na té ulici se stává týraným, které se nám dále nekontrolovaně množí.
13: Tak pane Dubský, co říkáte na tyto argumenty? Není správné, že se zákonem stanoví jedna strana odpovědná za to, že nebude docházet k nárůstu populací těchto zvířat, které v podstatě živoří na ulicích, hrozí jim epidemie, přemnožení a kastrace je tedy podle vaší předřečnice nutná?
15: Tak za mě určitě je správně, že se této otázce dlouhodobě věnujeme a tomu se vlastně věnovala i minulá vláda a minulá sněmovna. Nicméně to, co je v tuhle chvilku připravený v poslanecké sněmovně, tak to určitě nevyřeší to, co by to řešit mělo. Aba naopak tomu, že tomu ještě hodně to může tento problematiku poškodit.
13: A je tam spousta
15: věcí,
13: vysvětlit?
15: Které vůbec nejsou dořešený a ano, určitě. A bohužel to neprošlo klasickým připomínkovým řízením, takže obce nebyly vlastně přizvaný. Paní Trko, když jsem teď přijížděl do své kanceláře, tak jsem po cestě potkal asi 3 kočky volně pobíhající po vsi. Věřím tomu, že všechny mají svého majitele, ale ve chvíli, kdy tato novela by přišla v platnost, tak kdyby nám ji někdo oznámil, třeba paní poslankyně by nám oznámila, že ty kočky jsou bezprizorní, tak já bych tu chvilku musel řešit. Musel bych řešit nějakou firmu, kočky odchytit, pak jim nechat je vykastrovat a prostříhnout jim ucho. Všechny tyhle věci mně připadají naprosto nedomyslený a ani se mi nechce věřit, že to do té předlohy takhle někdo společně
13: tak
15: dal.
13: Vy sám byste to asi nedělal, pane Dubský, ale samozřejmě na to v diskusi dojde, kdo by byl tím vykonavatelem. Ale paní Šafránková, tady zaznělo více argumentů. Nejprve se chci zeptat, proč to vlastně neprošlo připomínkovým řízením, proč nebyly zřejmě osloveny nebo dostatečně konzultovány na všechna relevantní místa.
14: Tak tato tématika se tady opravdu řeší, diskutuje se o ní několik let, ale nikdy se nestalo nic, že by se to přeneslo právě na půdu poslanecké sněmovny do legislativní podoby. Já dlouhodobě se touto problematikou zabývám, protože sama jsem chovatelkou koček. Nicméně opravdu to, co sleduji ve veřejném prostoru, tak mě nenechává chladnou a myslím si, že je opravdu potřeba legislativně a bylo to potřeba už co nejrychleji otevřít. Naše novela se navíc netýká pouze kastrací koček na obcích, ale týká se i dalších věcí, které jsou důležité na posílení ochrany zvířat proti týrání. Ať už to, že zvyšujeme dolní hranici pokut v druhé novele dolní hranici trestů za týrání zvířat, tak také posilujeme například institut náhradní péče o týraná zvířata. Také zavádíme například předběžný zákaz chovu, aby se zabránilo tomu, aby ta osoba, které byla zvíře odebrána, ještě před skončením vlastně toho řízení si pořídila další zvířata.
13: Také rozumím vám. Já akorát
14: celou řadu dalších důležitých věcí. A opravdu si myslím, že už tady není na co čekat, protože opravdu víme, že ty kočky se nám čím dál tím více množí. A pokud nebudeme dělat vůbec nic, tak se stane to, že potom opravdu se dostaneme do situace, kdy to bude navíc nákladnější. Bude to potřeba daleko víc veterinárních lékařů a myslím, že do této situace se nikdo dostat nechce.
13: Tak pane Dubský, co říkáte na ten argument, že když to ještě trošku zveličím, tak kočky se mohou množit v koloniích téměř až geometrickou řadou, 3 vrhy za rok. Není lepší aspoň něco dělat? Nenazrál ten čas do té míry, že lepší nějaké řešení, rázné řešení, než zase čekat dál?
15: Já teda za prvý jsem neslyšel tu odpověď, proč to neprochází klasickým způsobem a proč se k tomu obce a města nemohly vyjadřovat, ale to se třeba ještě doslechnem. Já bych byl hrozně nerad.
13: Argument zazněl, já jsem to pochopila že... tak, promiňte pane Dubský, že se o tom debatuje i spoustu let, tak možná, že už to bylo dostatečně podle paní poslankyně prodebatováno.
15: Ano, v minulém období jsme ve sněmovně řešili takzvanou petici pro kočku. Já teda jsem v zemědělském výboru byl i zpravodajem tohohle tisku. Proběhlo k tomu několik kulatých stolů a paní poslankyně určitě ví, že vznikla i pracovní skupina na bázi sněmovny a senátu. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by někdo z předkladatelů se tady o to téma nějak výrazně zajímal, že by navštívil některý z těch kulatých stolů, případně se účastnil té pracovní skupiny, ale to bych se vracel do historie. Určitě je dobře, že se s tím něco dělat má, ale my dneska dostáváme jakoby informaci, že se s tím nic nedělá, ale od toho tady právě máme samosprávy, které v řadě případů už to řeší. Já třeba mohu použít příklad naší obce, kdy jsme zavedli od letošního roku takzvaný kastrační program, kde lidem přispíváme na dobrovolnou kastraci jejich koček a kocourů a v případě, že kočka je zatoulaná, tak to platíme tak. Celý. Jiný problém řešíme v obci, která má 100 lidí a jiný problém řešíme ve městě, který má třeba 100 000 lidí. A tímto zákonem my ty povinnosti navlíkáme vlastně na všechny stejný a vůbec se nezohledňuje, že tady máme samosprávu, která by to mohla řešit tak, jak v tom místě to nejlépe zná a nejlépe umí a dneska už to dost často dělá.
13: Tak z vašich slov by mohlo vyznít, že v podstatě už se to řešení nějakým způsobem děje a že by tedy jsme nemuseli hned teď přijímat takové opatření, které, jak jste řekl před chvílí, nic vlastně moc nevyřeší a může dokonce situaci ještě zhoršit. Můžete ještě toto, pane Dubský, dopovědět, co jste tím měl na mysli?
15: Určitě. Já jsem vlastně o tom začal mluvit už v tom mým příběhu dnešního příjezdu, protože tato opatření může řada lidí zneužívat. Může to využít jako určitý nástroj, jak si vyřizovat nějaké svoje nejasnosti s obcí. S městem může nahlásit, že kočku vidělo, obec by v tu chvilku hned měla konat. V případě, že konat nebude, tak už je to v zákoně a už vlastně koná protizákonně. Takže ve výsledku to může vést i k tomu, že lidi potom už budou říkat, no, když vy jste nám to hlásili včera, my už znova to řešit nebudeme. Takže ty obce ty řešení umí a spíš by to mělo jít cestou podpory, osvěty, případně i nějakého dotačního programu, ale to ne snad z důvodu financí, ale spíš z důvodu, aby stát a kraje ukázali, že to opravdu řešit chtějí. Takže tohle je podle mě cesta, která by dneska měla jít. Navíc na rovinu máme teďkom tady centrální evidenci psů od letošního července a i Evropa tady v tom připravuje nějaký novely a nějaký nějaké novinky, tak pojďme těmi postupnými kroky, které tady nastavené byly, a posuneme se dál.
13: Já bych s dovolením ještě zůstala u těch koček, teď pro tuto chvíli psi odložme, ale zaznělo tady paní Šafránková od pana Dubského, že obce to řešení umí. Vy s tím budete souhlasit, protože to bychom asi nemluvili o koloních koček a o jejich přemnožení. Do jaké míry to ty obce vlastně dokážou řešit? A jak se díváte na argument, že ten zákon, což zdá se být velmi jako případná kritika, že ten zákon nerozlišuje mezi malými a velkými obcemi?
14: Tak já na to budu reagovat tím způsobem, že ano, skutečně dneska už některé obce to skutečně umí, některé města i obce kastrační programy dělají a přináší to opravdu velké přínosy. Myslím, že s tím vůbec nemají problém, a tam, kde ten kastrační program už dávno dělají, tak tam ten problém dneska v žádné velké míře nemají, ale jsou to opravdu, dá se říci, desítky případů prostě, kde se stane někde nějaká kolonie, ale už to dneska umí vyřešit.
13: Dobře, takže ty to by to nepotřebovali, ano.
14: A pak tady máme na druhé straně obce, kde zkrátka řada dobrovolníků nebo i lidí, kteří najdou nějakou kolonii koček, kterých se to týká, nebo opravdu opuštěných koček a opuštěných koček bez pána, tak se obrátí právě na daného starostu, který to vůbec neřeší a odmítá jakékoliv řešení. A bohužel těchto případů nemáme také vůbec málo. Takže vnímáme potřebu opravdu to sjednotit po celé České republice. Navíc my se určitě jakýmkoliv dalším debatám nebráníme. Teďka je novela po prvním čtení, jsme před jednáním výboru životního prostředí, což je garanční výbor, a opravdu si myslím, a i minulá vláda si musí tady sama podívat sama sobě do očí, že v tom neudělali vůbec nic. A těch peticí tady máme celou řadu, a není to jenom petice za kočku, ale máme tady opravdu stovky dalších petic, které se tímto tématem zabývají a bojují za to, aby ty kastrace byly povinné.
13: Dobře, mně jde o řešení samotné situace. Já se hned budu ptát pana Dubského, ale ještě mi vysvětlete, jak se stavíte k té kritice, že v obcích by mohlo nastat zneužívání toho zákona. Ještě připomenu, že do občanského zákoníku se má přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel nález oznámit obci. Není asi úplně jasné, co se bude dít, když to člověk neoznámí, respektive co bude dělat starosta či starostka nebo zástupce, když dotyčný zvíře přinese, co bude dělat, když ho nepřinese, takové věci. Jak se díváte na ten argument zneužití?
14: Já si myslím, že může se stát, že v nějakých jednotkách případů, tak jak ale úplně u všeho, co tady veškeré zákony máme, tak se zkrátka stát může. To nikdy nevymítíme na nulu, to prostě nejde. Na druhou stranu, my tady jasně definujeme, kterých koček se to týká. Myslím, že to tady nezaznělo a je to velmi důležité. Navíc na to ještě teďka připravujeme, jsem podala právě na garanční výbor pozměňovací návrh, který jasně definuje, co je pojmy toulavé kočky, potom opuštěné kočky a kočky bez pána, aby bylo zřejmé, jak v těchto případech postupovat. A když to řeknu vlastně úplně zjednodušeně, tak ve všech případech, kdy bude mít někdo třeba pochybnost o tom, zda se jedná o to zvíře toulavé nebo opuštěné nebo bez pána, tak bude zvíře vždycky považováno za zvíře toulavé. A když bude považováno za opuštěné, tak se dá považovat vlastně jenom tehdy, pokud si ten nálezce nebo osoba, která provádí odchyt, bude jistý tím, že se jedná o zvíře opuštěné, což je třeba zvíře uvázané v lese nebo vyhozené do popelnice. A zvíře bez pána, to je, pokud je zase ten nálezce nebo ten, kdo provádí ten odchyt, jistý tím, že se jedná o zvíře bez pána, například schování toho zvířete, kde je úplně zřejmé, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem. To jsou třeba ty kočky, které najdete prostě u kravína, u zemědělského družstva, kde tam žijí kočky, které už dneska jsou opuštěné a narodí se jim noví potomci.
13: Pane Dubský, já jsem zaznamenala v médiích, že jedna z výtek představitelů obcí se týkala právě proto, že není úplně jasné, jak by měli zástupci vesnic, městeček zjišťovat, který kocour je jak kdo má pána, kdo nemá pána. Teď jste slyšel tady téměř vyčerpávající vysvětlení od paní poslankyně. Stačí vám to, Je už tedy z vašeho pohledu teď jasně definované, kdo je opuštěná kočka, kdo je toulavá kočka, kdo je zvíře bez pána a tak dále?
15: Já to nechci nějak zlehčovat, protože je opravdu velké téma. Nevím, jestli kočka to bude mít na cedulce na krku, asi pravděpodobně ne. Ale já bych ještě dvě věci použil. Za prvý moc jako vstřícně beru to, že paní poslankyně řekla, že teda teďkom, když už předtím na to trošku zapomněli v tom procesu, takže by nás tomu přizvali, tak to beru jako, to beru jako zprávu, která zazněla veřejném prostoru a musím říct, že my jako Sdružení místních samospráv jsme této diskuzi okamžitě připravení a chci říct k věcné. Není to nějaké nabourávání toho, co se připravuje, ale pojďme se věcně bavit o tom, co se připravuje a co na nás na všechny, nejenom na starosty, ale i na občany ve výsledku dolehne.
13: A teď mi a prosím odpovězte.
15: Tak. My jsme právě v minulosti k tomu dělali řadu těch kulatých stolů. Paní kolegyně říkala, že nic se nedělo, ona bohužel se toho neúčastnila, ale to je spíš otázka na ní, ne na mě. A tam přesně tyto věci se řešily, že je velice složité poznat, jestli se bude jednat o kočku opuštěnou, zatoulanou. Teď navíc vy jste sama zmiňovala, paní redaktorko, že v tom zákoně je navíc uvedeno v případě, že tohle neplatí, když se jedná o kočku s divočelou. Takže opět, když ten starosta, starostka řeknou, ale ta kočka byla s divočelou, my jsme už tu povinnost neměli, tak nám to vlastně celý padá pod stůl.
13: No počkejte, ale teď jste slyšel před chvilkou od paní Šafránkové, že předkladatelé, nebo já jsem to tak pochopila alespoň, že už ty definice vyjasněné mají. K vám se to ještě nedoneslo, ano?
15: Mají. Akorát to zapomněli říct těm kočkám. Já teda se přiznám, že jsem v nějakém střetu zájmu. Máme doma tři kočky, ty nám běžně chodí po vsi a já si nejsem jistý, že můj soused pozná, jestli to je kočka toulavá, zatoulaná, opuštěná. Ty kočky se prostě pohybují volně a já nevím, jestli paní poslankyně zná, jak to funguje na venkově, protože ona tady mluví o těch extrémních příkladech a tam já s ní naprosto souhlasím.
13: No ale
15: tam
13: čeho se vy obáváte konkrétně? Co by majitel koček?
15: Jako majitel koček mě tam vadí několik věcí. Za prvý, já nechci, aby naši kočku pořád někdo odchytával a kontroloval, že to je naše kočka. Za druhý, už si vůbec neumím představit, že by se mě odpoledne vrátila s prostřiženým uchem v roce 2026. To už se pojďme radši bavit o tom čipování a postupně ho zavést do naší legislativy. A proto jsem předtím hovořil i o těch psech, byť jsme se o toho jakoby vzdálili, ale tam šlo o to, že už dneska systém tady existuje. Pojďme se na to podívat pohledem roku 2026 a pojďme prosím brát samosprávu jako našeho partnera, ne jako našeho protihráče, protože ta samospráva má řešit ty problémy v území. Od toho tady je. A jestliže my tady vytáhneme některé příklady, které jsou opravdu hrozný, a v tomhle já s paní kolegyní naprosto souhlasím, tak tam prostě má konat ta obec, má konat to město. A ten stát mu v tom má být nápomocen a pomoc těma zákonama, aby ta samospráva to mohla dělat co nejúčinněji a co nejlépe. Ale ve chvíli to děláme opačně, že něco někde upečeme si dohromady a pak to té samosprávy jakoby nařídíme, tak to nikdy dobře nefunguje.
13: Aha. Tak já paní Šafránková, toto poslední, reagovat. Co zaznělo, můžete na to reagovat?
14: Já bych se jenom dovolila krátce reagovat, že v místech, kde už dneska kastrační programy probíhají, tak ta obec nebo město dá dlouhodobě dopředu na vývězku, že tehdy od třeba 13 do 19 hodin bude probíhat odchyt koček ke kastraci. A ti majitelé, kteří ty kočky mají, tak pro ně není problém, aby si ty kočky na tak krátkou dobu zabezpečily ve svých domácnostech. Určitě to není tak, že tady kolegovi někdo bude jeho kočkám kastrovat nebo zastřihovat uši a podobně. Myslím si, že tady jdeme úplně do nějakých krajností a jsou to opravdu ty argumenty, které jsou jenom proto, proč to zdržovat, proč to nejde. A co se týká k té evropské legislativě, tak pan kolega by určitě bude tady vědět, že teprve za 4 roky budeme přinášet čipování koček, které jdou ale na trh, ať už jsou to kočky v zájmovém chovu nebo kočky z útulku, tak ty budou mít povinnost čipovat. A za dalších 15 let se to bude týkat všech dalších koček. Takže nevím, já už opravdu čekat nechci, protože já s těmi zvířaty soucítím, které dneska trpí a je potřeba to udělat.
13: Pane Dubský, chci se zeptat, proč samosprávy doporučují počkat na evropské nařízení o životních podmínkách psů a koček, které má sledovatelnost zvířat řešit systémově. Nemyslíte si, že je lepší skutečně tu situaci řešit teď a tady s tím, že posléze se ty předpisy budou nějak měnit? ale to hold je život, to je politika.
15: Petrko, ale to je právě to, o čem se hovoří. Ono se to dnes a tady řeší. Ty obce to opravdu řeší. Tady je řada příkladů, kde to prostě skvěle funguje. Ty možnosti legislativní k tomu už dneska máme. To, že my jako něco nařídíme a ještě něco takhle jakoby zvláštně, tam předtím, vy jste to říkala hezky, jako dneska, když někdo to nahlásí, tu naší kočku, když o ní mluvíme, tak já v tu chvíli bych měl konat. Tohle bude v zákoně. To nebude jako, že se o tom bavíme. To bude v zákoně a já jako starosta bych měl okamžitě konat. To znamená, že bych měl tu kočku odchytnout, zjistit, jestli je toulavá, zaběhnutá, opuštěná, zdivočelá a pak teprve říct ano, ne, to je v pořádku, tohle kočka je OK, je pouštím zpátky.
13: Tak,
15: ale
13: dobře,
15: ona mi zítra zase půjde ven.
13: Naznačujete, že by to možná obce nezvládly, co se týče kapacit. Paní Šafránková, jak ten zákon řeší pomoc těm obcím, které třeba na to nemají lidi, nemají na to finance? To je jeden z vážných argumentů, že jakmile se taková věc, taková povinnost ocitne v zákoně, tak to zákon by neměl být cár v papíru a nehrozí tady, že se přijímá něco, co se v praxi bude hodně těžko naplňovat?
14: Tak už dneska tady máme řadu organizací, které se zabývají kastračními programy.

0: pomáhal vlastně zejména na těch malých obcích s tím, aby to zvíře bylo odchyceno a dodáno k veterináři k tomu zákroku. Takže ty možnosti je tady celá řada a to je opravdu už na té obci, jaký způsob nebo jakou možnost si vybere. Ale kdo chce, opravdu hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A já si myslím, že tady těch způsobů, které dneska velmi dobře někde fungují, někde bohužel nefungují vůbec, tak opravdu ten starosta jich může využít.
1: Tak pane Dubský, neměl by to být takový, teď to je moje přehraná interpretace, takový trochu bič na ty starosty a starostky, kteří tu situaci nejsou ochotní řešit a neřeší ji? A nebo myslíte, že jsou opravdu objektivní důvody, proč to některé obce nezvládají a stát by měl udělat něco víc?
2: Já tady v tom jakoby naprosto souhlasím. Já jsem i v minulosti se té tematice opravdu hodně věnoval a i jsem jezdil jak do těch velkých měst, tak na těch malých obcích jsem to diskutoval s těmi starostkami a starosty. A tady teď je jakoby podsouvaný, že obce to neřeší, nic nedělají. Ale mě by hrozně moc zajímala odpověď od paní kolegyně, co ona bude dělat, když už jsme mluvili o těch našich kočkách, když mě každý den bude někdo hlásit, že tahle kočka je problémová.
1: Tak jo, co budete dělat, prostě ten zákon, co má dělat taková starostka nebo takový starosta?
2: Má jí pořád odchytávat každý den?
0: Tak. Ne, to určitě ne. A tady se opravdu, jak už jsem tady říkala na začátku, jasnou definici, kterou teďka měníme pozměňovacím návrhem, který teprve půjde na garanční výbor.
2: Tak říkala, ale jak já to poznám na první pohled? Na ty
1: no, bude mít zastřižené ucho, ne?
0: Ne, to se dělá.
2: Já doufám, že tohle se nikdy nepodaří prosadit. Jako, jo.
0: Ne, to se dělá.
2: My jsme v roce 26, my přece nebudeme stříhat kočkám uši, já se na mě nezlobí jako nikdo. Jo.
1: Tak jak se to pozná, paní poslankyně?
0: Omlouvám se, týká se to zastřižení ucha a z té definice je úplně jasné, pokud se to zvíře najde například vyhozené do popelnice nebo uvázané u stromu nebo je úplně samostatně, anebo se týká o zvíře, že je z toho úplně jasné, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem, tak tam je to úplně přeci zřejmé. A pokud uvidíte kočku v dobrém výživovém stavu, která nemá viditelné známky nějaké nemoce a podobně, nebo kolonii koček, tak přeci, já si myslím, že tady máme všichni zdravý rozum a ta definice už tady o tom mluví
1: vám
0: naprosto jasně.
1: Zbytek snad probereme někdy příště. Pro tuto chvíli děkuji za debatu poslankyni SPD Lucii Šafránkové a Tomáši Dubskému, místopředsedovi Sdružení místních samospráv. Díky moc a ať se daří v tomto nelehkém tématu. Naslyšenou.
0: Moc krát vám děkuji za pozvání. Hezký
2: věřím,
0: den.
2: Že budem přizvaný. Děkuji,
1: od mikrofonu,
2: den,
1: od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Odkud pochází výraz trolling?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Vakcíny totiž nedostanou včas. Ukrajinský prezident Zelenský má od Američanů informace o jejich jednáních v Moskvě. Zelenský to uvedl na síti Telegram. Kanoista Martin Fuchs obhájil titul mistra světa na kilometru. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne.

0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
2: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
1: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10 % lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné. Policisté odvolali pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Dnes odpoledne ji našli a je v pořádku. Policie o tom informovala na svých stránkách. Dívka byla pohřešovaná déle než 2 měsíce. Z domova odešla 15. června a rodina o ní do dneška neměla žádné zprávy. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Napsal to jen několik dní po úterní návštěvě šéfa americké tajné služby CIA v ruské metropoli. Washington ani Moskva neuvedly žádné detaily o jeho pobytu v Rusku. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělávání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie, říká ředitel divadla David Garneš.
3: Dlouhodobě řešíme, jak zaplnit místa jak jevištních techniků, tak osvětlovačů, tak zvukařů. Tento obor by měl z části právě nabízet nové pracovní kádry. Druhou velkou výzvou naší je neustále se měnící a rychle se měnící technologie, kdy opravdu již je potřeba, aby všichni technici byli proškoleni a pravidelně procházeli těmito školeními.
1: Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Po silném finiši se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Olympijský šampion z Paříže si tak připsal celkově 5. titul. A kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru 4. Přestože skončila těsně za stupni vítězek, převládal u ní po dojezdu pocit štěstí.
4: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do 5. místa a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tahle brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
1: Betlachovou dělila od cenného kovu sekunda a 35 setin.
5: Omezení na D1 u Holubic a nehoda na trojce za Bystřicí. Na dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 208 a 214 silničáři demontují dopravní značení. Do neděle je v plánu provoz jedním pruhem v každém směru. Na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 39. V 5. kilometru nákladní auto s návěsem blokuje pravý pruh a vybočuje se tam doleva. A na silnici 3 z Benešova do Tábora brzdí provoz nehoda za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo bourala 2 osobní auta a v obou směrech se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku a i zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: jednání šéfa Evropské rady v Praze, na co upozorňuje výroční zpráva české kontrarozvědky, či smrt jako smysl ruské existence. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
6: Do Prahy včera zavítal předseda Evropské rady Antonio Costa v rámci své cesty po unijních zemích. S českým premiérem Andrejem Babišem více než 2 hodiny v Kramářově vile jednal o připravovaném unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034, energetice i rozšiřování 27 o další země, které na vstup čekají. A já o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
7: Hezký den.
6: Co se Česko snaží v těchto otázkách prosadit a nakolik je to průchodné? Začněme u toho rozpočtu na příštích 7 let.
7: Kdybych to měl lapidárně shrnout jednou větou, tak požadavek českého premiéra je hlavně nám nesahejte na dotace. Abych byl ale férový, tak podobně by to asi viděl na jeho místě jakýkoliv český premiér z jakékoliv vlády, protože Česko doposud bylo a stále je čistým příjemcem z rozpočtu Evropské unie a přálo by si, aby tak pokud možno tomu zůstalo co nejdéle. Jenže problém je v tom, že žijeme ve složité době, priorit přibývá, na prvním místě je to obrana, také konkurenceschopnost, takže Evropská komise se snažila ten rozpočet připravit tak, aby tam bylo co nejvíce nových zdrojů právě do těchto prioritních oblastí. Současně ale se úplně nechce nikomu navyšovat ten rozpočet a zároveň jsou tady ti na té straně spíše příjemců, jako je Česká republika, kteří by si přáli, aby ty tradiční kapitoly, jako je zemědělská politika, kohezní politika a tak dále, tak aby se na ně pokud možno nesahlo, což je dost dobře nemožné zadání, řekl bych, takže z toho se těžko couvá. Vidíme na straně čistých plátců do rozpočtu, jako je na prvním místě Německo, ale i další země, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a další, že ty by si přáli naopak škrty a těžko mít nové priority, zároveň škrtat a zároveň nesahat na ty tradiční kapitoly. Takže koktejl je to věru nepěkný, bude, myslím, velice zajímavé sledovat, jak se to vyjednávání odehraje. Antonio Costa tady v Praze znovu zopakoval, že si přeje, aby se ta dohoda podařila nalézt ještě do konce letošního roku. To je dost ambiciózní, řekl bych.
6: Ale zároveň nutné.
7: No, nutné to úplně není. On tvrdí, že u rozpočtu je třeba takové zhruba 1 až 2 roky, aby se nestalo, že někdo nebude mít peníze z těch, kteří z něj čerpají, ale v minulosti, když se ohledneme zpátky, tak jsme viděli případy, kdy stačilo pár měsíců, aby se připravili. Já myslím, že ten důvod je spíš politický, protože nás čekají volby ve Francii a nikomu se nechce riskovat, že se bude muset na rozpočtu shodnout třeba s Marine Le Penovou. Takže vyjednávání to bude rozhodně nesmírně složité.
6: Pojďme k tomu rozšiřování 27. Český premiér Andrej Babiš o tom i tento týden mluvil s velvyslanci českými. Chce vlastně tlačit na rozšiřování hlavně o země západního Balkánu. Jak se na to dívá zbytek 27. a jaký je vlastně stav v současné době?
7: Já myslím, že se otevřelo okno příležitosti se po dlouhých letech konečně rozšířit o dalšího člena. Často se mluví v této souvislosti o Černé Hoře, jako tom, který teď o té zemi, která teď vede ten peleton kandidátů, ten rok, o kterém se mluví, je rok 2028, mluvil o něm Andrej Babiš, mluví o něm množství členských států, Evropská komise i sama Černá Hora, takže se zdá možná realistické, že bychom skutečně mohli vidět konečně nového člena a Evropa by ukázala, že je rozšíření schopná po tom, co dlouhá léta tato politika byla takovou šípkou růženkou, především kvůli nechutí zemí na západě, které stále ještě trochu vstřebávají, řekněme, to velké rozšíření, při kterém se stalo součástí Evropské unie, také Česká republika, množství dalších zemí. A ono to souvisí i s tím rozpočtem. Ten, zase se k tomu trochu vracím, ale ten důvod, proč se čistým plátcům úplně nechce přispívat, je to, že vidí, že ty dotace často na východním křídle Evropy končí všude možně, jenom ne tam, kde by úplně měli. Na mysli mám tím spíše Maďarsko, ale i Česká republika v tom není úplně výjimkou. A to pak komplikuje třeba i politiku rozšířování. Ta ochota je poměrně malá, ale zaplať pánbů, zní to hrozně, ale válka na Ukrajině a Vladimír Putin umožnil pochopit mnoha lídrům západních zemí ve Francii, v Nizozemsku a i jinde, že bez rozšiřování, kredibilní politiky rozšiřování, Evropa prostě nechává jakési mocenské vákuum na svých východních hranicích, které je k dispozici jiným, aby se tam sápali pomoci.
8: Není v tomto ohledu Česká republika tak trochu sama proti sobě, protože s novými členy samozřejmě budou peníze muset směřovat hlavně do těch rozvíjejících se zemí.
7: To je trefný postřeh a Andrej Babiš zároveň říká, že bych rád zůstal co nejdéle tím čistým příjemcem. Diví se, že na Česko připadá teď méně peněz v rozpočtu. Přitom s rozšiřováním se velmi pravděpodobně Česko brzy stane čistým plátcem do rozpočtu. A to není špatně. Přece proto jsme do Evropské unie vstupovali, abychom zbohatli ideálně nad evropský průměr a pak jsme se stali výhledově čistým plátcem do rozpočtu. Bohužel o tom ani Andrej Babiš, ale ani jiní politici v Česku příliš nemluví a je to škoda. Měli bychom se o tom bavit, měli bychom se na to mentálně připravovat, protože to je budoucnost, která nás doufejme čeká a není to špatně.
8: To byl kolega, analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
7: Díky, hezký den.
8: Česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba, zveřejnila tento týden svou výroční zprávu za loňský rok, ve které upozorňuje na vnější i vnitřní nebezpečí a rizika pro naši zemi. Nad některými body ze zprávy se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Jestliže země nechce mít problémy s Ruskem, musí mu ustoupit z cesty při prosazování jeho geopolitických zájmů, píše se mimo jiné v čerstvě zveřejněné výroční zprávě Bezpečnostní a informační služby za rok 2025 o ruské strategii, usilující ve státech jako Česká republika o to, aby se vyvolal pocit, že se z ekonomického ani bezpečnostního hlediska nevyplácí poskytovat podporu materiální nebo politickou Ukrajině. Pokud pak jde o konkrétní kroky, Rusko se pokouší přes některé české podniky obcházet sankce, aby se dostalo k technologiím pro výrobu sofistikovaných zbraní nebo k nakupování prozbrojovky třeba našich obráběcích strojů a podobně. V letčem Moskvě pomáhá Čína, ostatně oba tyto státy na našem území působí různými ilegálními činnostmi, už jaksi tradičně. Pokusy o obcházení sankcí se leckdy dějí přes několik prostředníků a firem s mezinárodním vlastnictvím, 100% se tomu bránit asi nedá. BIS ale mohla přispět k zařazení jistého ruského a zároveň i izraelského občana na sankční seznam kvůli jeho krytí pro tak řečenou ruskou stínovou flotilu tankerů. Těžko odhalitelní jsou ovšem k sabotážím naverbovaní agenti na jedno použití, od kterých v případném zadržení dává Moskva ruce pryč, nejsou to její profesionálové, ale mnohdy lidé z okraje společnosti nebo kriminálního prostředí. Ale třeba na platformě Telegram se ročně vyskytuje enormní množství inzerátů slibujících finanční odměnu za sabotážní aktivity. Ovšem spíš na území Ukrajiny nebo jiných států Evropské unie a nikoli tady. Dodejme, nejspíš proto, že není zájem obrátit proti sobě českou veřejnost. Jinak zpráva říká, že od domácího extremismu napravo ani nalevo nebezpečí momentálně nehrozí. Levice sice měla silné téma v situaci Gazy, ale k násilí netíhnou ani tady žijící osoby z Palestiny. Za to islámský terorismus se snaží na internetu získávat většinou mladistvé. Několik takových případů BIS společně s dalšími institucemi zachytila. Zase ale nejde o plánované činy na našem území, kde je muslimská komunita spíše v závětří. Jinou oblastí je ochrana významných hospodářských zájmů, kde zvlášť v energetickém sektoru dochází k lobování ze strany některých soukromých společností s cílem prosadit čistě vlastní zájmy, což podle BIS bude také pokračovat. U velkých zakázek s dopady na veřejné finance existuje celé spektrum metod k ovlivňování tendrů, úzkých vazeb mezi státními úředníky a dodavateli a tak dále. Existovaly také pokusy o zpronevěru velkých částek. S čímž souvisí i klientelismus, systém upřednostňování vybraných obchodních partnerů se sítí pevných vztahů se zaměstnanci subjektů podléhajících státní kontrole. Podle BIS jde někdy o hluboce zakořeněné vazby vedoucí ke vzájemnému prospěchu a nespočívají jen ve finanční odměně, ale v různých protislužbách. A osoby působící dlouhodobě v důležitých funkcích systém postupně upevňují a dokážou dozorčím orgánům podávat zkreslené, ale věrohodně působící podklady, a to i o skutečné finanční situaci nějaké instituce. Konkrétní případy BIS neudává, ale nějaké hypotetické by si člověk uměl asi představit a hádat, co asi běží v hlavách politiků, kteří výroční zprávu čtou, pokud ji tedy jen ledabyle nelistují. I to si lze představit.
6: Výroční zprávu BIS komentoval kolega Ondřej Konrád. Sucho nemusí být zabiják. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
10: Všichni jste blbci, vzkázal přes oblíbený německý podcast Paula Ronsheimera slavný švýcarský meteorolog Jörg Kachelmann novinářům poté, co institut Roberta Kocha oznámil, že v Německu si letošní vlna veder vyžádala do 9. srpna na 14 000 životů, většinou seniorů nad 75 let. Je totiž přesvědčen, že řada z nich mohla žít, kdyby novináři nevtloukali lidem do hlavy, že se horko dá vytěsnit, když se zavřou okna a zatáhnou závěsy. Podle Kachelmana se může zvlášť v malých bytech snadno stát, že je v nich postupně větší horko než venku, takže se lidé doma doslova udusí. Zavřít okna neznamená nevětrat. Zrovna tak je podle něj nesmysl tvrdit, že průvan škodí. Pohyb vzduchu je naopak důležitý, protože v bytě redukuje teplotu. Snad ještě víc, ale známého televizního meteorologa rozčiluje, když se v médiích mluví o lesních požárech jako o něčem, co v horkých letních dnech vzniká jakoby samo od sebe. Přirozeným způsobem se les může vznítit, jen když do stromu uhodí blesk. Ani tradiční střepiny skla na to podle Jörga Kachelmana zpravidla nestačí, byť by na ně slunce svítilo sebevíc. Obdobně jako na vyschlé dřevo, které by se v lesích mohlo samo vznítit teprve při teplotě kolem 270 stupňů. Takže obrovské požáry, které ještě pořád sužují Evropu, museli založit ať už náhodou nebo úmyslně především lidé. Závěrem Kachelmann zdůrazňuje, že je nutné vyjadřovat se přesně i v detailech. Například v tom, že řeky drasticky vysychají ne proto, že je horko, ale kvůli tomu, že neprší. Dodejme, že na tomhle se nic moc nemění ani teď, kdy pršet začalo. Normální nákladní plavbu nebylo zatím možné obnovit nejen na hlavní evropské vodní tepně Rýnu, ale ani na Labi. Na mysl se tudíž neodbytně vtírá vzpomínka na Miloše Zemana, který se po celých 10 let svého prezidentství urputně snažil o uskutečnění svého velkolepého snu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe. V roce 2013 ho propagoval, kudy chodil, od prezidentů sousedních zemí až po návštěvy domácích regionů. Nechal si vypracovat už i konkrétní harmonogram, podle něhož měl být koridor za přibližně 300 miliard dokončen v roce 2039. Od roku 2017 se Zemanovo snění začalo měnit v konkrétní státní projekt. Zároveň se ale ukazovalo, že ekonomicky to bude propadák. V roce 2023 pak Zemanův sen definitivně pohřbila vláda Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že vyschlá koryta řek nás budou provázet i v budoucnosti, se ukazuje, jak prozíravé to bylo.
6: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Zdá se, že jediný politický směr ve Spojených státech, který zaznamenává rostoucí úspěch, je demokratický socialismus. Už teď je zřejmé, že bude nejen ovlivňovat dění v demokratické straně, ale i v celé americké politice. Někdy je to ale vše trochu složitější, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: Asi nejvýraznější událostí americké politiky za poslední nejméně rok je zvolení Zohrana Mamdányho do čela New Yorku. Aby se stal starostou, musel především překonat odpor tradičního proudu demokratické strany. Od té doby několik dalších silně levicových demokratů zaznamenalo podobný úspěch. Například získali nominaci pro průběžné kongresové volby letos na podzim. To mimo jiné znamená, že demokratičtí socialisté budou mít zastoupení v kongresu a pokud demokraté získají většinu, což je ve sněmovně reprezentantů velmi pravděpodobné a v senátu možné, budou mít socialisté velmi výhodné postavení. Právě na nich bude záviset schopnost demokratů blokovat republikány a budou si moci diktovat své podmínky. Nově posílené levicové křídlo je z velké části složeno z přívrženců DSA, demokratických socialistů Ameriky. Někdy bývá toto hnutí srovnáváno s republikánskou Tea Party, obrodným populistickým hnutím. To vzniklo v minulém desetiletí jako proud kritizující tradiční republikánství a v podobě trumpismu nakonec stranu z větší části ovládlo. Historie DSA je ale jiná, existuje mnohem déle a vlastně fungovala jako politický akční výbor mimo samotnou demokratickou stranu. Její představitelé ale vycházeli vždy z toho, že ve většinovém dvojstranickém systému nemají jinou šanci ovlivnit velkou politiku, než se snažit ovlivňovat demokratickou stranu a její politiku. Přesto tento proud fungoval na okraji americké politiky. Ještě před 20 lety měli demokratičtí socialisté jen několik tisíc členů. Pak se ale stalo několik věcí. DSA elektrizoval relativní úspěch levicového kongresmena Bernieho Sandersa ve snaze získat demokratickou nominaci do prezidentských voleb. A když nakonec podlehl Hillary Clintonové, americkou politiku proměnil, stejně jako COVID a jeho ekonomické a psychologické důsledky. Obojí nástup Donalda Trumpa, nespokojenost s Bidenem a demokratickým establishmentem vůbec a také válka v Gaze. Nedávno přesáhl počet členů DSA 100 000 a průměrný věk klesl na polovinu. Socialismus zaujal nejmladší americkou generaci, která má pocit, že staré cesty selhaly nebo přinejmenším nepracují pro ni. Chtějí státní zdravotní systém, univerzity zdarma, přinejmenším selektivní zestátňování, vyšší zdanění miliardářů a omezení moci technologických firem. Mají menší víru v trh a větší ve stát. Mamdány chce například v New Yorku symbolicky provozovat neziskové supermarkety. Někteří z představitelů levice demokratické strany žádají velmi radikální věci, jako je zrušení státních hranic nebo vězení, případně redukci policie, a kritizují samotného Mamdányho za to, že chce přijmout několik set nových policistů. Nástup krajní levice vyděsil představitele tradičnějších demokratů, nejenže je připravuje o moc nebo rovnou o práci, ale vidí, že vzestup socialistů ohrožuje naději na úspěch v podzimních volbách. Pokud budou demokraté proti republikánům nasazovat v nejistých státech příliš extrémní politiky, umírnění voliči se této straně raději vyhnou. Kritici nového směřování si také všímají, že socialisté mají úspěch hlavně u univerzitně vzdělaných mladších obyvatel měst nebo části muslimů. Chudší vrstvy, dělníci nebo některé etnické menšiny, tedy tradiční voliči demokratů, o jejich názory zájem nemají. Toho si samozřejmě všimli i představitelé levicového křídla. V posledních dnech se mluvilo o tom, že Alexandria Ocasio-Cortezová se od některých excesů začala distancovat. První vlna woke ideologie už se prý přežila. Její reakce je logická. Má ambici stát se kandidátkou demokratů v prezidentských volbách v roce 2028. A to může, jen pokud bude mít podporu i ostatních částí strany. Demokratičtí socialisté tedy stoupají vzhůru, ale nahoře se zase trochu zmírní.
6: To byl komentář kolegy Jana Fingerlanda. Smrt jako smysl ruské existence. Tento titulek dal svému pravidelnému pátečnímu okénku do Ruska Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
12: Bezprostředním podnětem k napsání tohoto komentáře se stalo video. Zobrazuje setkání primátora ruského Soči s rodiči místního obyvatele zabitého ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Primátor rodičům blahopřeje. Blahopřeje k tomu, že ztratili syna. Pokud vám to přijde přinejmenším nepochopitelné, anebo v horším případě jako perverze, vězte, že to nejen zmínění rodiče na videu, ale většina ruského obyvatelstva bere přinejmenším jako normální, v horším případě jako správnou věc, protože ve většinové ruské mentalitě je zakotveno, že smyslem života je dobrá smrt. Odpovídá tomu ostatně populární ruské příslovy na miru i smrť krásná. Dá se přesně přeložit do češtiny? Umělá inteligence říká toto. Pro ruské příslovy na miru i smrť krásná, ve společnosti je i smrt krásná, neexistuje v češtině přímý ekvivalent, který by nesl stejný odstín oslavy nebo přijatelnosti smrti v kolektivu. Česká kultura a jazyk jsou v otázkách smrti mnohem individualističtější a fatalističtější, zatímco ruské rčení vychází z hluboce zakořeněného kolektivismu a představy, že v rámci komunity ztrácí smrt svou hrůzu. Konec citace. Na tuto strunu zahrál na setkání s ženami, které ztratili své muže ve válce, kterou notabene sám rozpoutal, Vladimír Putin. Dne 25. listopadu 2022 jim řekl: u nás při dopravních nehodách umírá na 30 000 lidí ročně. Stejně tolik podlehne alkoholu. Všichni jsme smrtelní. Vše řídí Boží vůle. A jednou z tohoto světa odejdeme. To je neodvratné. Otázka zní, jak jsme žili. Někteří žijí a přece jakoby nežili. Není jasné, zda vůbec byli. Odchází kvůli vodce či něčemu jinému a zmizí. Život se jen prolistuje, jako by se nic nestalo. Váš syn však žil. Jeho cíl byl naplněn. A proto z tohoto života neodešel nadarmo. Konec citace. Ani v tomto případě mu žádná z žen neoponovala. Naopak, souhlasili. Smrt jako smysl existence nepochybně číhala v pozadí rozhodnutí Alexeje Navalného vrátit se do Ruska. Ačkoliv musel tušit, ba vědět, že ho tam čeká vězení a usmrcení. Jenže jeho případ byl sledován celosvětově, takže mohl usoudit, že je důstojnější umřít na očích všech, než se desetiletí plahočit v emigraci jako bezvýznamný maník. Je v tom také kus dalšího mentálního rysu ruské povahy, kterým je uznávání mučednictví a mučedníků. V bizarní podobě se to momentálně provozuje ve videích, která za poplatek pomocí umělé inteligence zhotovují jedny vdovy po ruských vojácích pro jiné vdovy po ruských vojácích. Kompozice často končívají tím, že manžel či syn nebo bratr poté, co se obejme s celou pozůstalou rodinou, zamává na rozloučenou a ve svatozáři odchází do ráje, kterýž to ráj je tvořen množstvím vlajek Ruské federace. Také proto tolik Rusů jde bez reptání na smrt v nesmyslných útocích proti Ukrajincům. Půjde proti kterémukoliv národu, na který ukáže velení.
11: O smrti jako smyslu ruské existence hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
13: Hráli jsme na festivalu ve Frištáku. Po nás druhá tráva, Jakub Koenig, výborná atmosféra. Domů jsme vyrazili celkem pozdě. Asi po 100 kilometrech nás zastavili 3 černě oděný muži s opasky a zbraněmi. Požádali nás, abychom vystoupili. Dobrý den, vy jste Tomáš Hradil, že? Majitel tohoto auta. Oslovili muži kytaristu. Ano. Narozen 6.6.76? Ano. No, tak se nám konečně podařilo vás dopadnout. A důvod? Zeptal se Tomáš. Dlužíte našemu státu docela velké peníze, máte spoustu exekucí, ale to asi víte nejlíp sám. To bude nejspíš nějaký omyl. Jste Tomáš Hradil, narozen 6.6.76. Ano, v Novém Jičíně. Ve Zlíně. Aha, moment. Tak to není on, řekl celník. Odkud jedete? Z festivalu, kde jsme hráli. A jak se jmenujete? HTH. Cože, THC? Ne, HTH, Hradil Turnová Hradil. Jmenujete se jako tři, ale jste tu jenom dva. No vidíte, a co kdybychom se jmenovali třeba Sto zvířat? Vy ale nejste Sto zvířat, tam je úplně jiná zpěvačka. Co aparatura? Ta je vaše? Basová bedna je Trávy. Co je to za trávu? Druhá. Ukažte nám tu bednu. Vytáhli jsme z auta kombo. No a tak kde je ta tráva? Zeptal se celník. Ta ještě účinkuje. Něco nám tu nehraje. Musíme to prověřit. Dejte nám kontakt na pořadatele, který vám to celé, myslíte, Hradil?
8: Glosou Evy Turnové končí páteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
14: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jaromír Marek, Lišky pod Big Benem, část 8. Výletem. Anglická venkovská krajina je opravdu krásná. Bílé hrázděné domy, často korunované naditými slaměnými střechami, útulné starobylé hospůdky, háje a zelené pastviny, kterým kralují mohutné a staré stromy. Nakonec už Karel Čapek psal, že anglická krajina je vlastně taková velkorysá zahrada, stvořená ani ne tak k užitku, jako pro potěchu oka. Potěchu však poskytuje především tomu, komu říká pane. I v anglické krajině totiž platí přísné sociální rozdělení. V kontinentální Evropě je krajina tak nějak demokratická. Vždyť to znáte, kamkoliv si zamanete, tam jdete, přes pole, les či louku. Síť turistických tras vede volně napříč krajinou, bez ohledu na to, komu který kousek země patří. To v Anglii neplatí. Tady je poutník ze starého kontinentu zaskočen množstvím zákazů, příkazů a omezení. Ten, kdo anglickou krajinou prochází, nechci je v každém okamžiku vědom toho, že je tam jen hostem. Hostem, který musí nezbytně následovat pravidla majitele. Záhy také zjistí, že kdejaký lesík, políčko či pastvina jsou oplocené. Poutníkovo místo je proto buď na silnici, nebo na pěšině, které se říká veřejný chodník. Většinou se jedná o uzoučkou stezku za humny, v lepším případě mezi živými ploty. Krajina kolem je sice k zulíbání, vy ale procházíte zeleným tunelem a když máte dostatek štěstí, občas průhledem zahlédnete panorama, které tam ale, jak už víme, není pro vás. Krajina je pro toho, komu patří. Vaše místo je v křoví. Výlet anglickým venkovem je ve srovnání s putováním českou krajinou o poznání větší dobrodružství. Našinec zhýčkaný sítí dokonale značených cest s turistickou značkou na každém kameni a s rozcestníky, které vás jednoduše dovedou k cíli, může být nepříjemně zaskočen. To není jako u nás, 3 kilometry po červené, pak odbočit na zelenou a jste na místě. I v Británii samozřejmě existují turistické mapy. Jednotlivé trasy tam ale vyznačeny nejsou. Najdete v nich leda vrstevnice, silnice a cesty, případně pěšiny. Z mapy ale nevyčtete, jestli se nejedná o cestu soukromou, a tedy neprůchozí. Pokud bychom měli v mapě najít něco podobného našim značeným trasám, pak by to byly nanejvýš cesty označené jako Ridgeway Path nebo Outer Ring. Jak už samotné názvy napovídají, jedná se o dálkové trasy dlouhé desítky kilometrů. Značené jsou velmi mizerně a směrovky k nejbližší vesnici či křižovatce samozřejmě postrádají. Když se tedy chystáte na sobotní 10-kilometrový výlet, musíte se pořádně připravit. Nejjednodušší je otevřít si některý z internetových průvodců, kde za vás už někdo trasu vymyslel a sestavil. Popis trasy si vytisknete a vezmete na výlet sebou. Pokyny vypadají asi takto. Běžte 125 jardů rovně podél dřevěného plotu, projděte brankou a po 467 jardech odbočte doprava. Minete samostatně stojící strom a u křovisek odbočte vlevo. A tak to jde dál a dál. Jít s vytištěnou trasou je sázka na jistotu. Jeden by mohl namítnout, proč sebou v době internetu a mapových aplikací tahat kus papíru. Protože datové spojení na venkově je prachmizerné a většinu cesty budete šlapat offline. Budiž vám utěchou, že v tom nejste sami. Turistu jdoucího pro něj neznámým terénem poznáte zcela bezpečně. V ruce má vytištěné papíry s popisem cesty a nespouští z nich oči. Výlet je totiž něco jako pochodové cvičení či hodina branné výchovy. Jednu výhodu to ovšem má. 10-kilometrový výlet vám při všem tom bloudění zabere pohodlně celý den.
Poutník se musí také připravit na eventualitu, že do cíle své plánované cesty nemusí nutně dojít, zejména pokud je terén náročnější. Jednou pozdě na podzim jsme vyrazili na výlet do Skotska. Okolí místa zvaného Bridge of Orky je prostě ráj. Pustá a odlehlá krajina, divoké řeky a temné kopce. Jedním slovem nádhera. Obstaral jsem podrobnou mapu, na nohy pevné boty a nepromokavé oblečení, a to i pro psa Mikeše. Zadání znělo nejlépe okružní cesta s jasným cílem. Tím cílem mělo být jezero Loch Dochart. Na mapě 5-6 kilometrů pořád rovně podél řeky. Pravda, pohled na mapu mě optimismem příliš nenaplňoval. Značené cesty jsem samozřejmě nečekal. Zaskočilo mě ale, že tam nebyly cesty prakticky žádné. Jen husté vrstevnice kopců a modré stužky vodních toků. Jakousi přerušovanou čáru, která vyznačovala pěšinu, jsme ale přece jen našli. Byla viditelná i v terénu a tak jsme na ní vyrazili. Po pár kilometrech ale stezka zmizela. Nevyšlapali ji totiž poutníci, ale nejspíš nějaká zvěř. Začali jsme bloudit mezi balvany a bahnem. Zdálo se, že na protější straně stezka přece jen pokračuje. Boty dolů a šup do ledové vody brodit. Psa Mikeše samozřejmě do náručí. Jenže chyba lávky, respektive brodu. I na opačné straně pěšina brzy zmizela. Znovu a znovu jsme šněrovali listopadovou řekou, až se cesta ztratila docela. Čas mezi tím pokročil a den se začal rychle zkracovat. Nastal čas ústupu. Nechtělo se nám vracet stejnou a ještě k tomu tak mizernou cestou, a tak jsme se vydali pěšinou, která se právě nabídla. Jenže cesta, která se zpočátku tvářila vstřícně a pohodlně, skončila rázem hustým lesem. Smrky metr od sebe a husté větve až k zemi. Dál už by mohli jen trpaslíci. Nezbylo, než se probojovat zpět k řece a pokračovat korytem. A tu se před námi vynořila zemědělská usedlost. S vědomím nepatřičnosti jsme vstoupili na něčí pozemek. Kde je dům, tam musí být cesta. A taky, že ano. Zakrátko už jsme vesele šlapali zpátky k silnici a k autu. Začalo se stmívat. Jenže ouvej, přes cestu 3 metry vysoká zamčená brána. Co teď? Brzy bude tma, jiná cesta není a pomoc v nedohlednu. Po celodenním pochodu, několikerém brodění a narušení soukromého pozemku jsme byli nuceni přelézt 3-metrový plot se psem v náručí. Když jsem tuto historku vyprávěl svému anglickému známému, odtušil. Samozřejmě, jít v Británii na výlet, to není jako vyrazit po značené stezce v Česku. Na to se musíš připravit. Musíš mít mapu, kompas a zásoby jídla. A pro jistotu i světlici, říkám jízlivě. Vidíš? Dobrý nápad. Příště si ji připíšu na seznam.

Psí život. Kdybyste se ve skotském Edinburghu zeptali na příběh skotského skyteriéra Bobbyho, nenašel by se asi nikdo, kdo by ho neznal. Byť je to historie stará bezmála 200 let, ve skotské metropoli ji zná každý. Je to příběh psí věrnosti, nad kterým se lidé rádi dojímají. V roce 1855 se v Edinburghu narodilo štěně, které se o pár let později stalo bez nadsázky celonárodním hrdinou. Pes Bobby patřil muži jménem John Gray. Ten pracoval pro město jako noční hlídač a na své pochůzky brával pravidelně i Bobbyho. Když však byli psovi 3 roky, John náhle zemřel. Bobby se s tím nedokázal smířit a následujících 14 let strávil u hrobu svého pána. Už během svého života se stal celebritou. V muzeu města Edinburghu je vystaven jeho obojek s mosaznou cedulkou. Na ní se dočtete, že ji psovi věnoval starosta města v roce 1867. Právě v tom roce totiž vstoupil v platnost zákon, který nařizoval psi bez majitele utratit a Bobby nikomu oficiálně nepatřil. O jeho loajalitě se doslechl starosta města, zaplatil za Bobbyho poplatek a daroval mu obojek. Takto vybaven mohl věrný pes dál dlít u hrobu svého pána. A to ještě dalších 5 let, než zemřel i on. Jeho kromobyčejnou věrnost připomíná fontána, stojící na rušném nároží v centru Edinburghu, co by kamenem dohodil od slavné královské míle. Kašnu postavili jen rok poté, co Bobby odešel za svým pánem. Taková byla jeho sláva. Na vrcholku fontány stojí bronzová socha psa v životní velikosti. Čumák má jako ze zlata. Každý, kdo jde kolem, sáhne si na něj pro štěstí. Bobbyho jméno nese starobělá hospoda přes ulici a slavný pes má i docela honosný náhrobek. Míří k němu stále spousta lidí, přinášejí mu klacky na hraní a dojímají se nad jeho příběhem. Před pár lety přibyla k náhrobku ještě mramorová socha. Kde je pohřben Bobbyho pán, nikoho příliš nezajímá a jeho hrob takřka upadl v zapomnění. Stejně jako u nás i ve Spojeném království mají lidé k psům opravdu vřelý vztah. Odhaduje se, že psa má doma každý 4. Brit. Velkou milovnicí psů, zejména potom plemene velšských korgí, byla královna Alžběta II. Ta s těmito huňatými psíky na krátkých nožkách prožila celý život. Prvního vlastního psa dostala k 18. narozeninám. Byla to fenka jménem Susan, která se stala doslova matkou rodu. Z více než 30 královniných psích společníků byla většina Susaninými potomky. Příslušník 18. generace Willow zemřel v roce 2018. Jeho skon na hradě Windsor byl událostí, o které jsem ve vysílání informoval i posluchače Českého rozhlasu. Psi jsou moje rodina, říkala královna, a když zemřela, ve smutečním průvodu šli i 2 její poslední korgiové, Sandy a Muik. Velští psíci se stali doslova symbolem Alžběty II. Najdete je na pohlednicích, suvenírových hrncích i na magnetech na ledničku. Když na počest zesnulé panovnice odhalili v městečku Oakham první sochu, její součástí jsou i 3 bronzoví korgiové. Ve městě Walsall šli ještě dál. Královninu památku tam připomíná jen samotný kamenný korgi i s nerezovou miskou. Není proto divu, že psy potkáváte v Británii všude. Své pány doprovází do hospody a stále častěji i na nákupy. V londýnském metru jezdí zadarmo a bez náhubku. Prostě se tak nějak předpokládá, že když už se svým psem cestujete, je natolik společenský, že nikoho nekousne. Jediné nařízení, které se v metru týká psů, vyzývá, aby je při jízdě na jezdících schodech drželi majitelé v náručí, aby nepřišli k úhoně.
Jednou se mnou můj psí kamarád plavil na mořském trajektu na souostroví Hebridy. Nevzpomínám si už, jestli platil jízdné či ne. Bezpečně však vím, že cestoval se mnou v kabině a dlouhý čas jsme si krátili procházkami po palubě. Psi samozřejmě mohou i do většiny hotelů a vzpomínám si, jak mému Mikešovi připravoval majitel penzionu ke snídani opékané klobásky. Jindy jsem byl zase ubytován v hotelu, kde byla pro mého přítele připravena i miska, psí dobroty a pelíšek. Když jednou na Silvestra mládežníci ve venkovské hospodě tak křičeli, až se můj pes rozštěkal, zavolala si 80letá majitelka podniku největšího křiklouna a zcela vážně mu přikázala: omluv se tomu psovi. A mladík mému kříženci skutečně vysekl omluvu. Na majitele psů a jejich čtyřnohé miláčky je napojen celý biznis a teď nemám na mysli specializované psí salony, psí restaurace či prodejny chovatelských potřeb. Málo který pes je rád sám doma a proto existuje široká nabídka profesionálů, kteří se během vaší nepřítomnosti psa rádi ujmou a zabaví ho, a nebo ho jen pořádně vyvenčí. Takový dog walker, tedy člověk venčící psy, je práce na plný úvazek. Potkat na ulici nebo v parku profesionálního dog walkera není nic neobvyklého, právě naopak. Někteří se specializují na malé psy, jiní na velká plemena a další zase kráčejí s tou nejrozmanitější smečkou. Psů však nesmí být najednou víc než 6. I to už je ale pěkná parta. Venčením psů se prý dá docela dobře uživit. Moje kamarádka Lucie, původem z České republiky, se tomuto oboru věnuje už řadu let. V zimě, v létě, v dešti i ve slunečním žáru tráví prakticky většinu dne na ulici a v parku. 3x denně vyráží na dlouhé túry. Denně ujde mezi 20 až 30 kilometry. Většina jejich zákazníků je stálých. Noví přibývají jen na doporučení a mnohdy čekají dlouho, než se uvolní kapacita. Venčí se za peníze, venčí se ale i zadarmo. Internetová platforma Borrow My Dog, neboli Vypůjč si mého psa, spojuje majitele s lidmi, kteří psi milují a z nějakého důvodu je oni sami mít nemohou. Typicky se jedná o lidi, kteří se přistěhovali do Londýna, ale majitel jejich bytu psa netoleruje a jim se po chlupaté společnosti stýská. Není pro ně větší radost, než když se s vaším psem mohou pomazlit a zadarmo ho vyvenčit. Musíte-li opustit byt či dům, o vašeho psa se postarají placení společníci. Tato služba se jmenuje dog sitting, což je obdoba známějšího babysittingu, tedy hlídání dítěte. Pro majitele psa, který těžce snáší odloučení, je to skvělé řešení, jen poněkud drahé. Ovšem někdy to jinak nejde. Vzpomínám, že jednou mířil do Manchesteru český ministr zahraničí. Musel jsem tam proto tedy i já. Ovšem co se psem? Vyrazili jsme s Mikešem večer před ministerskou návštěvou, přespali v hotelu a zatímco já sledoval kroky šéfa české diplomacie, Mikyho jsem svěřil do péče mladé rodiny. Ta mě pak pravidelně zásobovala fotografiemi, abych věděl, co můj čtyřnohý přítel právě dělá. V Británii se toho dá se psem podnikat docela hodně. Jakoby nestačilo, že se psi denně potkávají v parcích. Jejich majitelé organizují čas od času nejrůznější akce a setkání. V Edinburgu existuje kavárna, kde na vás čeká 8 čivav, které jsou připraveny dělat vám společnost. V jedné londýnské kavárně se zase každý měsíc scházejí chovatelé mopsů. Britskou metropolí občas projde průvod stovek jezevčíků i se svými pány. V japonském domě jsem se jednou i s Mikešem zúčastnil vernisáže výstavy umění, které bylo psům přímo určeno. Jednou za rok se odehraje sraz psů ve vánočních svetrech. Proč ve svetrech?
Pulovry s vánočními motivy jsou ve Spojeném království sice relativně novou, ale notně rozšířenou tradicí. Do mnohdy bláznivých svetříků se Santa Clausem nebo sobem se před Vánoci navlékají všichni, včetně královské rodiny. Novinkou jsou vánoční svetry pro psy. Když se pořádalo první setkání v londýnském parku Battersea, sešly se tam hned 300 psů. Někteří majitelé vsadili na konfekční svetříky, jiní pro své čtyřnohé miláčky vytvořili hotové kreace, jako třeba vyspaného Santa Clause sedícího na zádech boxera. Psi se také čas od času vyjadřují ke vnitropolitické situaci a jak se zdá, zaujal je především Brexit. Nejméně dvakrát prošly 100 lidí se svými psy centrem Londýna. Před britský parlament přinesli lidé i psy vlajky Evropské unie a transparenty požadující druhé referendum. V tomto případě wooferendum. Štěkám, že Brexit je šílenství, měl na cedulce na krku jistý chrt. Podél trasy pochodu si mohli čtyřnožci ulevit na čuracích stanicích, kde mohli pokropit portréty předních zastánců Brexitu, Borise Johnsona či Nigela Farage. Je-li zvíře duchovně založené, může v Británii i do kostela. Tedy ne do všech, ale do některých ano. Zcela bezpečně vím, že psi mají povolen vstup do slavné katedrály v Salisbury, St. Albans a také do katedrály v Norwichi. Právě tam jsem jednou vyvezl svého křížence, aby také něco viděl. V našem chrámu Nejsvětější Trojice chceme, aby se mohli lidé svobodně přijít a přemýšlet o Bohu. Nechceme jim přitom klást žádné překážky. Často je to tak, že se lidem řekne vítejte, v zápětí ale přijdou omezení. Psa si sebou vzít nemůžete, nesmíte fotit, nesmíte si vzít sebou pití nebo zmrzlinu. My chceme, aby se všichni cítili být opravdu vítáni, vysvětlil mi kanovník Andy Bryant. Nebyl jsem jediný, kdo využil této vstřícnosti. Nedalo mi, abych se nezajímal o reakce ostatních psovodů. Zatímco paní Judy s kokršpanělem byla stejně udivená jako já, paní Liz z hrabství Lincolnshire prý bere svoji Lori i na bohoslužby. Několikrát už jí pastor požehnal. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Nebo snad jiná konfese? Angličané jsou přece jen, jak známo, protestanté a ti jsou maličko uvolněnější než většina katolíků. Podle toho, co tvrdí kanovník chrámu Nejsvětější Trojice v Norwichi, Andy Bryant, se to alespoň může zdát. Víme, že vztah mezi člověkem a psem je něco zcela mimořádného, že tito mazlíčci jsou často součástí rodiny a vyloučit jednoho z členů rodiny by bylo přece zvláštní. Bůh stvořil nejen lidi, ale všechny tvory. My zde oslavujeme život v jeho celistvosti, naše lidství i náš vztah k domácím zvířatům. Na to už lze říct jen jediné. Amen.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Patřil k významným představitelům českého národního života druhé poloviny 19. a počátku 20. století a zastával tak pokrokové názory, že mu přezdívali Rudý hrabě. Mimochodem, v roce 1892 se na 4. konferenci Meziparlamentní unie v Bernu vyslovil ve prospěch vytvoření Evropské unie. Český politik a mecenáš Václav Robert Kounic.
2: Narodil se v revolučním roce 1848. Po otcově smrti ho vychovávala matka Eleonora Voračická z Paběnic. Po roce 1861 s ní pobýval v pražském sídle Rudolfa Tontaxise, kde se seznámil s předními českými vlastenci, jako byli například Karolína Světlá, Václav Vladivoj Tomek, Jan Evangelista Purkyně či František Palacký. Ti mu do života dali lásku k českým zemím a také politickou průpravu. V tomto období se také oženil se svou první manželkou Josefínou Čermákovou. Stal se tak příbuzným skladatele Antonína Dvořáka, který byl ženatý s Josefininou sestrou Anou. S Antonínem Dvořákem potom hrabě Kounic strávil spoustu času na zámečku Vysoká u Příbrami.
1: Přezdívku Rudý hrabě získal kvůli své politické činnosti. Od roku 1883 byl poslancem Českého zemského sněmu za konzervativní velkostatek, ale toto uskupení opustil roku 1887. O 3 roky později se na politickou scénu vrátil a začal zastupovat v Českém sněmu Národní stranu svobodomyslnou. Zabýval se například volebním právem, dělnickými požadavky, ženskou emancipací či 8-hodinovou pracovní dobou. A právě těmito pokrokovými názory si vysloužil svou přezdívku.
2: Dnes by se pravděpodobně hrabě Kounic radoval z českého členství v Evropské unii, protože v roce 1892 podpořil na 4. konferenci Meziparlamentní unie v Bernu vizi vytvoření jednoho velkého evropského státu neboli Unie evropských zemí. V roce 1897 se ale své politické dráhy vzdal, protože mu zemřel starší bratr Albrecht a bylo právě na Václavovi, aby se postaral o rodinný majetek.
1: Tím ale Kounicovy aktivity nekončily. Byl hlavně velkým mecenášem umění a studentstva. Dokonce u příležitosti svatby se svou druhou ženou Josefínou Horovou věnoval svůj brněnský palác k účelům hmotného zabezpečení nemajetného studentstva na vysokých školách českých v Brně. Chtěl také dohlédnout na postavení nových kolejí pro studenty, ale roku 1913 po velice rychlé nemoci skonal na selhání srdce. Rodinné statky po něm zdědil Evžen z Kounic, ale v roce 1919 zemřel a rod Kouniců tak vymřel po meči.
0: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Po skoro 80 letech vyšetřovatelé exhumují ostatky Jana Masaryka. Počet potvrzených obětí povodně v Nepálu je už téměř 580. Tenistka Lucie Havlíčková se na US Open poprvé zahraje v hlavní soutěži Grand Slamu. Postoupil i Svrčina. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost přibývat. Teploty až 28 stupňů. Je sobota 29. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
4: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
5: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna.

0: Během druhé světové války ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
1: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
0: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
2: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
0: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale záchranáři museli krátce přerušit kvůli hrozbě další záplavové vlny.
4: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý. Oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě, tedy na zvláštním společném zasedání vlády a představitele královské rodiny.
5: Nastupující panovník přivítal v královském paláci členy vlády a mimo jiné jim sdělil, že si ponechá své občanské jméno a stal se tak Håkonem VIII. Po otci mu zůstane také motto Vše pro Norsko. Mezi Nory velmi oblíbený Harald V. zemřel po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Lidé už od čtvrtka, kdy královská rodina oznámila, že je král ve vážném stavu, přicházejí k paláci a přinášejí tam květiny nebo zpívají hymnu. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
6: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadů výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Upozorňují na to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je v rozpočtu víc peněz než loni.
7: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
8: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
7: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o 1 miliardu korun víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
9: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
7: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Policejní hlídky začaly na konci prázdnin kontrolovat příjezdy z dovolených. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
10: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
11: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili. taky v Rakousku a vracíme se domů.
12: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
13: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
12: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
3: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák a zpěvačka Markéta Irglová převzali večer cenu festivalu Soundtrack Poděbrady. Ocenění dostali za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku obdržela těsně před svým koncertem v Zámecké zahradě.
14: Prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
15: Při přebírání ceny Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda. V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Falling Slowly. Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
16: Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování její je úplně úžasný.
17: Strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se.
15: Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: 21-letá tenistka Lucie Havlíčková si poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Na US Open uspěla v kvalifikaci. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina, který se v New Yorku představí poprvé v hlavním pavouku. V posledním kole kvalifikace naopak neuspěla Vendula Waldmanová. V téměř tříhodinové bitvě podlehla Američance Kelievové. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase.
18: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady té olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
19: Zavřená D8 za Litoměřicemi a nehoda na D6 na Kladensku. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená kvůli úklidu po požáru kamionu na 39. kilometru. Vozidlo budou odvážet. Provoz odklánějí na 45. kilometru sjezd na Litoměřice. Objíždět se dá na Chotěžov a do Ksany. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru auto narazilo do svodidel. Průjezd může být omezený. Na D1 z Kroměříže do Brna vyšetřují nehodu u Kojetína a ve sjezdu na kilometru 253 osobní auto narazilo do překážky. Místo je označené šipkou. Na silnici 23 Stelče do Třebíče zpomalte mezi Ořechovem a Olšany. Provozu překážejí následky nehody osobního auta. U Přerova řeší nehodu na silnici 55 do Olomouce. Před Kokory osobní auto srazilo zvěř. A čerstvá nehoda také u Jihlavy. Na silnici 38 do Havlíčkova Brodu havarovalo osobní auto na kruhovém objezdu u dálnice směr Praha. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jak jsme na tom v Česku s digitální gramotností mladých lidí? Jak se u nás rozvíjí systém takzvané bankovní identity pro digitální komunikaci se státem, zdravotními pojišťovnami a dalšími společnostmi? A co přinese evropská peněženka digitální identity, kterou by Česko mělo zavést v příštích měsících? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den.
21: Bankovní identitu neboli Bank ID v Česku používá přes 5 milionů lidí. Přesto možná na začátek připomeňme, k čemu bankovní identita je, k čemu ji lidé nejčastěji používají.
1: tak takové asi nejjednodušší připodobnění je to vlastně digitální občanka, nebo řekněme nějaký digitální klíč, kterým si můžu odemykat různé služby, které mi buď to stát nebo soukromníci nabízejí skrze internet. To znamená, je to jak jsem řekl, v podstatě digitální občanka, kterou o sobě v tom online digitálním světě můžu opravdu zaručeně říct, já jsem já, a té protistraně to takto sdělit, s vlastním souhlasem jí předat o sobě nějaké údaje a ona mi na základě toho nabídne nějakou službu.
2: Těch služeb, kam se pomocí bankovní identity dá dostat, jsou stovky. O co je největší zájem? Byly to datové schránky, jsou stále tou jedničkou?
1: Datovky jsou stále jedničkou, pokud teda se bavíme o té, řekněme, státní a veřejné větvi, to znamená přihlašování se do datových schránek. Spousta lidí má těch datových schránek na sebe více, protože je v různých rolích. Jednou je to podnikatel, jednou je to vlastně fyzická osoba, jednou je třeba jednatel nějaké další společnosti, společenství vlastníků a tak dále. Takže když se identitou přihlásí, tak vlastně všechny ty schránky vidí a rovnou si vybere tu konkrétní, v rámci které bude konat. Pak je to přihlašování do portálu občana, takového toho základního rozcestníku státu. Velmi oblíbený je portál dopravy pro ať už kontrolu bodu řidičů nebo vlastně vzdálené podávání žádosti na vystavení nového řidičáku, třeba pro uplynutí doby platnosti. A pak tam máme spoustu dalších služeb typu podávání daňového přiznání přes Moje daně nebo vyřizování si agendy s ministerstvem práce sociálních věcí na jejich portálu Jenda. To je ta státní část. Pokud bychom se bavili o soukromých poskytovatelích, tak ano, vevodí tomu banky, pojišťovny. Velmi aktivní jsou zdravotní pojišťovny. Konec konců všichni jsme ze zákona zdravotně pojištěni. To znamená, každý z nás se může skrze nějakou identitní službu, třeba bankovní identitu, přihlásit do portálu své zdravotní pojišťovny, podívat se, jaké výkony vlastně lékaři na nás tam vykazují. Můžu si podávat různé žádosti o příspěvek na zdravotní pomůcky, zubní hygienu a tak dále. Takže těch oblastí je celá řada opravdu.
2: Bankovní identitu, jak už z toho názvu plyne, vystavují a vydávají banky. Možná někdo ani neví, že ji má, a přesto ji má. Kolik takových lidí v Česku může být?
1: To je velmi zajímavá otázka. Ono těch identitních prostředků je v České republice vystaveno bez pochyby více než těch 5 300 000, co jsem to číslo, které se zmiňoval. Těch 5 300 000 je opravdu počet aktivních uživatelů. To znamená těch, kteří vědí, že mají bankovní identitu a už ji někde použili. Ve svých mobilech jich pravděpodobně nosí více lidí, banky s nimi různě komunikují, dávají jim různé informace, kde případně to dále využívat. Takže to číslo postupně narůstá, ale ten, kdo si není jistý, tak samozřejmě se může spojit se svým bankéřem a ověřit si, jestli tento prostředek má aktivní. Většinou je vlastně aktivovan automaticky, to znamená, že převážná většina lidí, kteří mají v bance nějaký účet nebo jinou službu, používají chytré mobilní bankovnictví, tak pravděpodobně mají i bankovní identitu.
2: Jak to funguje? Kdo a jak ověří? Vy jste říkal, že to je klíč, který potvrdí, že já jsem já. Tak kdo a jak ověřuje, že opravdu já jsem já?
1: Vlastně ten název bankovní identita neznamená, že by banky nějakou identitu spojenou s námi vydávaly. Identitu má člověk prostě takovou, že tady žije v České republice, je občan tohoto státu, narodil se, je zapsán v matrice a konec konců je nějak zapsán v základních registrech státu. Ty banky, jejich největší přidaná hodnota je, že mají velikánskou síť svých poboček, call center a tak dále, komunikují s uživateli a vlastně byli schopni ten samotný prostředek těm lidem fyzicky vystavit. To znamená, já když jsem šel poprvé pro tento prostředek do banky za svým bankéřem, on vzal do ruky fyzicky moji plastovou kartu občanského průkazu, na místě mě ztotožnil, ověřil, že já jsem já, podíval se do základních registrů, jestli všechny údaje sedí, a teprve poté, co mě takto opravdu fyzicky ztotožnil, mi vydal přístupové údaje do mobilního bankovnictví a nainstaloval nějaký další prostředek, to znamená mobilní aplikaci do telefonu, kterou následně ty všechny transakce ještě ověřují, verifikují, schvalují. Takže to je ten proces, do kterého jsou banky zapojené, jsou tedy v roli vydavatelů těch identitních prostředků a proto se to nazývá bankovní identita.
2: A když se tedy někam přihlašuji, tak ta banka je tím, kdo garantuje a potvrdí, ano, že opravdu tedy já jsem já.
1: Přesně tak. Jednak ta banka říká, ano, tohoto člověka jsem někdy viděla, garantuju to a vím, že to je opravdu on. A v té druhé větvi, ale tam už to záleží na nás, protože ta banka vlastně říká, a ta protistrana, která vás chce vědět, Příklad pojišťovna mobilní operátor o vás potřebuje znát tyto konkrétní údaje. Jméno, příjmení, datum narození, cokoliv. Já vlastně ty údaje na svém mobilním telefonu nebo v počítači vidím během toho přihlašování a aktivně potvrdím, ano, souhlasím s tím, jsem s touto firmou v komunikaci, souhlasím s tím, milá banko, předej ty informace tomu poskytovateli služeb. On je dostane a může s nimi dále pracovat. Předvyplní nám nějaký formulář, připraví smlouvu, založí si nás jako kartu zákazníka a tak dále.
21: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Podmínky pro vystavení Bank ID si stanovují jednotlivé banky podle svého uvážení. Jsou tam určité rozdíly. Mě zaujalo, že většina českých bank, ale ne všechny, nabízejí bankovní identitu už od 15 let. Jedna česká spořitelna dokonce už od 7 let. K čemu může být bankovní identita 7letému dítěti?
1: To je dobrá otázka. Je to spíš na kolegy z České spořitelny. Popravdě nevím. Moje děti měly Bank ID až někde jako v 15 letech. Teda vlastně synovi bylo nějak 13-14, když byl takové ty covidové peripetie, takže se vlastně třeba skrze bankovní identitu hlásil do očkovacích portálů a kontroloval si, jestli má nebo nemá propadlé certifikáty. A pak samozřejmě 15letí si zřizují nebo skrze své rodiče různé jako dětská konta, studentská konta a tak dále. Tak tam si to můžeme představit. Těch 7 let je opravdu hraničních, jinak zbytek bank to dává od 15 let dál. Konec konců.
21: A jedna tuším od 18.
1: A jedna od 18, ale myslím, i tam dojde k nějakému spojení. Má to i ten smysl, že konec konců aktuálně jsou brigády už povoleny pod 14 let, 15 letí třeba už můžou podepisovat některé smlouvy, vstupovat do nějakých smluvních vztahů. To znamená, skrze bankovní identitu nejen, že teda řeknou já jsem já, ale dokonce můžou třeba elektronicky podepsat nějaký dokument, což je druhá služba, kterou nabízíme.
21: To znamená, od těch 15 let už to má reálný smysl.
1: Určitě, má to velký smysl, ano.
21: Jak to využívají mladí lidé 15 letí?
1: No, tím, že ještě paralelně ve svém volném čase učím na jednom gymnáziu tady v Praze, tak jsme tady tu debatu ze studenty vedli. A jsou to takové jako lehký paradoxy. V České republice jsou mladiství jako velmi, ať už finančně nebo digitálně gramotní. A prokazuje to několik průzkumů, různé asociace, ať už bankovní asociace nebo samostatné neziskové společnosti, které třeba se zabývají vzděláváním mladistvých, mají zajímavá čísla. Co se třeba týká digitální gramotnosti, tak tam myslím, že v tom věku 16 až 24 jsou na tom Češi velmi dobře, někde na řekněme jako druhé, třetí příčce v rámci Evropské unie. Kdybychom se bavili třeba čistě o sociálních sítích, tak cirka 97% mladistvých už má nějakou zkušenost s přihlášením se k sociální síti, komunikaci, tam sbírání různých věcí a tak dále. Takže tato jakoby digitální gramotnost je u nás veliká. Na druhou stranu to, co si myslím, že chybí, aspoň na základě mé zkušenosti, je vlastně absolutní neznalost mladých lidí, jak gramotně komunikovat se státní správou, případně se soukromými poskytovateli. Konkrétní příklad, dneska vycházejí děti ze školy, když jim je 18, respektive 19 let, to znamená, už by měl někdo říct, že vlastně i de jure se musí starat sami o sebe, jako například, že už se za ně rodič do té zdravotní pojišťovny nepřihlásí, aby zkontroloval, co se tam děje nebo neděje. Že konec konců i veškeré finanční prostředky už si jako přebírají sami do své správy a musí s tou bankou nějak komunikovat, že si musí dojít pro řidičák, že si ho musí umět prodloužit, pokud mají auto, třeba si umět zaregistrovat, kontrolovat STKčko a tak dále a tak dále. A to jsou všechno věci, které už jsou vlastně dneska jako služby zdigitalizované a mladí lidi je můžou začít čerpat. Oni to budou umět, ale oni vlastně vůbec nevědí, že to po nich ten stát chce.
21: V úterý začne nový školní rok, tak bylo by dobré, aby školy tohle doplnili do svých
1: Bylo hodin? By to strašně dobře. My jsme to už je mnoho let ještě tehdy komunikovali s ministerstvem vnitra, vlastně s odborem e-governmentu, s ministerstvem školství. Nemyslím si, že by se to vlastně i za tu dlouhou dobu do školních plánů dostalo. Podle mě by stačila prostě 1-2 hodinovka, kde se proberou základní věci. Co to je identita občana, co to jsou datové schránky, co je to zákon o právu na digitální službu a na praktických ukázkách se tím studentům ukázalo, jak vlastně můžou opravdu jako dospělé sebevědomě ze státní správou fungovat.
21: Vy jste se spojili s organizací Nekrachni a vytvořili jste jakýsi kurz. To funguje?
1: to funguje. Společnost Nekrachni je vlastně organizace, která se zabývá primárně finančním vzděláváním mladistvých a my jsme tam s nimi vlastně doplnili tu část digitální gramotnosti. Vznikl kurz, který se jmenuje Co tě čeká na úřadech a je to takový jako tutoriál, na co by si právě mladiství měli dávat pozor. I třeba to, že když jako skončí studia po střední škole a nepokračují dál na studia, tak by se třeba měli zajímat, kdo za ně bude platit zdravotní pojištění, který ze zákona musíme platit. Jestli to teda bude on sám, nebo jeho rodiče, nebo nastupuje někam do práce, nebo si třeba dává rok volno, než půjde na vysokou školu, ale v rámci toho roku volna stát už za něj to pojištění platit nebude a přechází to na toho studenta. Takže jsou to všechno takové jako na první pohled drobnosti, ale pokud to ty lidi nevědí a nezabývají se tím, tak je to může dohnat.
2: Vy jste už uváděl čísla o tom, kolik mladých lidí používá sociální sítě, jak jsou na tom z hlediska toho, jak používají různá chytrá zařízení. Je přístup mladé generace třeba k bankovní identitě nebo k podobným digitálním produktům jiný než u starší generací?
1: Je jiný v tom, že oni většinou už se s tím mobilem, teď řeknu hloupě, jako narodili v ruce. To znamená, pro ně je to vlastně jako primární cesta komunikace, že chtějí v nejhorším případě někam zavolat, ale spíš se podívat na nějaké stránky.
2: Naopak ideálně nevolat, alespoň taková je moje zkušenost.
1: Ideálně nevolat, už vůbec ne tam chodit, to znamená přihlásit se na nějaké stránky, tam něco naklikat a ono se v úvozovkách něco stane. To znamená, že vlastně není problém v tomto smyslu, není problém s jejich digitální gramotností, ale je problém v tom, aby pochopili, v jakém ekosystému se tady pohybují, co ta společnost vlastně po nich chce, co musí vykonávat, i když se jim to třeba nelíbí, a co pouze mohou a mohou se tím ulehčit spoustu práce a času.
2: Liší se nějak přístup k tomu nebo zájem o to a vyhledávání, jak různé systémy pracují s osobními daty? Jestli třeba, kam mířím, ano. Jestli mladí lidé, například když používají bankovní identitu, jestli se víc zajímají o tom, co se děje s těmi daty, které z toho vznikají, to znamená někdo, ten systém ví, že jsem něco chtěl u někoho, tak jestli se víc zajímají o tom, co se s těmi daty děje, nebo naopak méně než starší lidé?
1: Zajímají se, tak bez pochyby v tom mladém věku jsou takový ještě jako bezelstní a mají jako velkou důvěru v autority, ve stát, v rodiče a tak dále a tak dále, ať si o to myslíme, co chceme, jako z velké míry to tak je. To znamená, oni velmi rychle pochopí, co vlastně ta aplikace po nich chce a pochopí to, že ta data se někam dostanou pouze v případě, že k tomu oni dají vědomý souhlas, ať už na telefonu nebo na počítači. Takže opravdu jako stačí je tím velmi jako rychle provést a chápou to. A naopak přestávají chodit na stránky, kde takové zabezpečení není, nebo vlastně to po nich tu verifikaci nechce. Jo? Takže si myslím, že jdou jako mílovými kroky dopředu a vůbec bych se o ně nebál.
2: Když se vrátíme k bankovní identitě, jak je to tam s těmi daty? Ví moje banka, co vyřizuji prostřednictvím bankovní identity, na kterém úřadě a naopak může třeba úřad, se kterým vyřizuji například sociální dávky, zjistit rovnou, kolik mám na účtě v bance?
1: Ne, takhle to, ta otázka je jako velmi správná, myslím, že pro posluchače je důležitá, ale ta banka opravdu jediné, co ví, je kam se hlásíte, protože ona musí tu druhou stranu znát, aby tedy jako vědomě řekla a s tím souhlasem tomu operátorovi, té pojišťovně, té bance, tomu úřadu ta data předám. To znamená, vy vlastně na té obrazovce vidíte, a jestli můžu ta použít konkrétně, teď se hlásíš k operátorovi autu, on po tobě chce jméno, příjmení, to narození, rodné číslo a pokud to tady odklikneš, tak já jako banka ty údaje pošlu. Ale to je vlastně tam ten řetězec končí a jestli já si potom u operátora zřizuji tarif nebo ho ruším nebo vypovídám smlouvu, to samozřejmě už žádná protistrana neví. A podobně je to s tím úřadem. On vlastně do bankovního prostředí se vůbec jako nedostává. Výhoda je to, že ať se vlastně hlásím a přihlašuju na jakýchkoliv stránkách, tak mě to vždycky odvede do prostředí té banky. Tam proběhne to přihlášení ověření a potom teda přenesení dat. To znamená, já nezděluju na stovkách a stovkách webů své přihlašovací údaje, pořád jsem v tom jednom bezpečném místě své banky.
2: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu.
21: V celé Evropské unii se má v příštích měsících rozjet projekt Evropské peněženky digitální identity. To má být celounijní digitální systém, pomocí kterého každý občan Evropské unie bude moci ve kterémkoliv členském státě prokázat svoji totožnost. Bude tam mít nahrané různé doklady, počínaje občanským nebo řidičským průkazem. Pokud vím, byste ve spolupráci s bankami byli ve hře o to, že byste připravili tu českou verzi. V jakém aktuálním stavu to je?
1: Aktuálně probíhá výběrové řízení. Ten projekt v České republice má na starosti Digitální informační agentura, což je státní organizace podřízená úřadu vlády, takže ta je v přípravě a všichni čekáme, jaké rozhodnutí nakonec padne a kdy v České republice evropskou peněženku digitální identity uvítáme.
21: Kdy padne rozhodnutí, tušíte?
1: Netuším, ale vzhledem k tomu, že tento rozhodné datum, kdyby vlastně peněženka měla být v provozu, je prosinec tohoto roku, to znamená teďko 2026, tak už by to mělo padnout co nejdříve.
21: I kdyby to padlo dnes nebo zítra, je reálné, aby za 4 měsíce něco takového vzniklo?
1: Čistě sám za sebe říkám, že to reálné není a budu velmi, velmi překvapen, samozřejmě pozitivně, když se to digitální agentuře povede, ale myslím si, že to je velmi nepravděpodobné.
21: Když jsem říkal, že pokud vím, tak vy jste o to měli zájem, tak to stále trvá? Máte zájem? Nebo můžete říci, jestli usilujete o tu zakázku?
1: Tím, že to výběrové řízení probíhá, tak úplně bych to takhle nekomentoval. Na druhou stranu určitě můžu říct, že nejen banky, ale i řekněme ekosystém firem kolem nás se na digitální peněženku těší. Je to opravdu věc, která může jednotný evropský trh Unie velmi rozhýbat. Pořád si myslím, že daleko větší forsáž než ty státní služby tomu můžou dát privátní sektor. To znamená do té, vy jste řekl správně, ona se to jmenuje peněženka, ale jako na první dobrou tím platit nebudeme, byť to samozřejmě bude možné, ale je to taková jakoby portmonka nebo šanon, kam si budu moct dávat takzvané digitální atributy nebo různá osvědčení, certifikace a tak dále a ty zase digitální cestou předávat někam dál. Konkrétní příklad, když vystuduju vysokou školu, tak ano, dostanu do ruky pořád ten krásný papírový diplom, ale zároveň ta škola vystaví nějaký digitální token a já si vlastně nahraju ověřenou certifikaci, že jsem absolventem vysoké školy do té peněženky a třeba tak můžu prokázat svému zaměstnavateli nebo někomu dalšímu a už jako nebudu sebou muset jako tahat ty papíry a chodit na úřady nebo na instituce pouze, když mají otevřené úřední hodiny. Takže takový je ten záměr a proto se na to jako spousta organizací těší.
21: Je jasné, co všechno by v té peněžence, když použijeme ten název, mělo být uloženo, co všechno by se tam mělo ukládat?
1: Jsou určitě jasné ty základní, řekněme, identifikační údaje, to znamená nějaké jako jednotná nebo sada údajů, na základě kterých můžu jednoznačně říct, já jsem já, ale jsou různá evropská specifika. Tady v Čechách máme rodné číslo, v mnoha zemích nic takového není. Máme tady číslo občanského průkazu, jsou země, kde občanku taky nemají. Takže dohodlo se nějaký, řekněme, nejmenší společný jmenovatel, což bude jméno, příjmení, datum narození, místo narození a stát narození a k tomu každá země ještě jako doplní ty svoje specifické údaje, které v té dané zemi řeknou já jsem já. A potom se právě očekává, že spousta nejen samozřejmě organizací státní správy, ty také bez pochyby, ale i firem řekne, hele, to je zajímavý, já bych tam mohl třeba tady vystavit číslo sociálního pojištění nebo číslo nějakého komerčního pojištění nebo právě osvědčení, že jsem elektrikář, jo? Že mám nějaký výuční list nebo tady mám digitálně podepsaný příkaz, pracovní příkaz a proto už můžu vylézt na ten stožár a tam tu elektriku spravit. Jo? Těch nápadů může být celá řada a rozhodně to nebude věc, kterou by potom ten stát nějak direktivně organizoval. Spíš se očekává v pozitivním slova smyslu jako živelný vývoj.
21: Vy jste říkal, že se na to těšíte. Na druhé straně není to konkurence, nemůže to nahradit vlastně bankovní identitu, když tohle bude plošně fungovat?
1: Bavíme se o tom, že vlastně v té peněžence kromě těch identitních údajů bude i spousta dalších věcí. To znamená, že my už jednak se účastníme řady mezinárodních konzorcí, kde se právě už jako prototypujou, testujou tady ty různé aplikace a integrační platformy a tak dále. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale bez pochyby tady bude prostor na to, kdo právě firmám tady ten servis bude dělat. To znamená, kdo ty certifikace bude vystavovat na základě nějakých základních zdrojových dat, jakým způsobem se do těch peněženek koncových uživatelů dostanou a případně jak se dostanou zpátky nějaké spolehající se straně, která která je potřebuje. Takže tady vidíme svoji roli a minimálně pro tu bázi zákazníků, což je dneska více jak 500 firem, který Bank ID využívají, tak tady ten servis chceme nabídnout.
2: Když zůstaneme u Bank ID, u té české platformy, když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste říkal, že velký potenciál pro využívání Bank ID nebo bankovní identity vidíte v oblasti zdravotnictví a také při komunikaci zákazníků s energetickými společnostmi. Posunulo se to v těchto oblastech za rok?
1: Mírně ano, respektive daleko více ve zdravotnictví a relativně málo v energetice. Takže pokud můžu, tak zdravotnický sektor chválím. Napojilo se na nás spousta nemocnic, ať už státních nebo soukromých, nebo obecně poskytovatelů zdravotní péče. Tam ta logika je jednoznačná, můžu se vzdáleně přihlásit do portálu pojišťovny, můžu si sjednat termín na vyšetření, když potom je nějaká zdravotní dokumentace, můžu zase zaručeně říct, já jsem já a to zařízení mi může poskytnout, protože jsou to zkrátka citlivé údaje a musíme na to dávat pozor. Mnohdy jsou zajímavé use casey nebo životní situace, kdy můžu vlastně jako jednat za někoho jiného, za svoje staré rodiče, za svoje děti a tak dále. Takže zdravotnictví se velmi dobře rozjíždí. Co se týká energetiky, tam spíš čekáme na nějaké první vlaštovky. Už tam pár firem je, ale myslím si, že ten nástup teprve přijde.
2: My jsme mluvili o tom, že začne školní rok. Samozřejmě ve školství se používají elektronické žákovské knížky. Mě překvapuje, že alespoň ty, se kterými já mám zkušenost, tak kromě hesla a jména vlastně nechtějí žádné ověření, přestože tam přicházejí známky, teoreticky poznámky a další věci. Není tohle prostor pro nějaké větší zabezpečení?
1: Určitě to prostor je. Zkoušíme řadu škol. Zatím to napojení na bankovní identitu je, řekněme, v té, jako, jak bych to řekl správně, víc jako státní legislativě. To znamená přihlášení se k přijímacímu řízení nebo zápis do studia, zápis na kolej a podobně. U těch středních škol je to méně, ale co jsem se díval, tak spousta z nich využívá nejen to ztotožnění, ale i třeba elektronické podepisování. Jo? To znamená, žák najednou potřebuje rychle souhlas rodiče, že může vyjet ze školy do zahraničí. Rodič se přihlásí na naše stránky elektronicky, ten souhlas podepíše, odesílá do školy a všechno vyřízeno. Jo? Takže na těch školách si myslím, že třeba ta podpisová služba má jako docela dobrou trakci.
2: Specifickou možností, jak využít bankovní identitu, jsou samoobsluhy, když to tak řeknu, nebo automatizované obchody, které jsou otevřené non-stop v noci bez personálu a právě zákazník do nich může vstoupit díky bankovní identitě. Jak tohle se rozmáhá v Česku? Jaký je o to zájem?
1: No, takhle za mě úplně neuvěřitelně, protože když s tím vlastně společnost Coop před pár lety začínala v jižních Čechách, tak vznikaly jako 1-2-3 prodejny. Dneska jich je po celé republice více jak 200. Nejen pod tou značkou Coopu, ale i spoustu dalších. A nejen potraviny, ale i třeba různé, jak bych to řekl, když jsem říkal zvery Maxi, takový ty prostě potrava pro psy a pro kočky. Takže těch variant je mnoho. Dokonce vznikají i samoobslužné nebo obslužné knihovny, přístup do muzeí. Je to opravdu velikánský boom a u těch prodejen jsem tomu hrozně rád, protože minimálně v těch menších obcích, menších městech ta sociální obslužnost zkrátka zůstává.
2: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel společnosti Bankovní identita, výkonný ředitel této společnosti Marek Růžička. Díky moc za rozhovor, na viděnou.
1: Také díky, mějte se hezky.
2: Připomenu, že samozřejmě i tento pořad si můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu na našich webových stránkách a v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
20: Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: Upozorňuji, že v následující epizodě řešíme případ, který spojuje obžalobu z vraždy, pokus o sebevraždu a závažné duševní potíže matek po porodu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Americký soud rozplétá jeden z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let.
22: Lindsay Clancy, who strangled her three children to death.
4: Soudní řízení s matkou, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí.
23: Teď soud rozhoduje, jestli v době činu trpěla těžkou poporodní psychózou.
4: Lindsay Clancyová se poté pokusila zabít skokem z okna a po pádu ochrnula.
24: Čeká jí tak buď doživotní vězení nebo pobyt v psychiatrické léčebně.
0: Měla mít halucinace a slyšet mužský hlas. Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. Jaké všechny potíže se u Lindsay Clancyové měly po porodu objevit a Jak nastavit pomoc matkám, aby skutečně fungovala? Ptám se Kristýny Hrdličkové, psycholožky z Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pátek 28. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Možná nejbolavější trestní kauza posledních let, která, jak píší The New York Times, rozděluje americkou veřejnost. Co přesně se mělo v lednu 2023 odehrát v domě zdravotní sestry Lindsay Clancyové a jejího manžela Patricka Clancyho v Massachusetts?
5: Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. A ta největší otázka, o kterou se momentálně přou, je, zda byla Lindsay v době toho činu příčetná nebo ne.
0: V momentě, kdy její manžel šel pro léky a pro večeři, tak v ten moment ona vzala gumu na cvičení podle obžaloby a tedy uškrtila své tři děti ve věku
5: tří, od 8 měsíců,
0: 5 let a 8 měsíců vlastně.
5: Tak. A následně se pokusila o sebevraždu.
0: Že si podřezala žíly na zápěstí, na krku a vyskočila ze druhého patra teď u soudu, protože si poranila míchu, sedí v kolečkovém křesle. Obhájce Clancyové nepopírá, že k tomu usmrcení jako takovému došlo, ale brání se tomu, že šlo o naplánovanou vraždu, což se tedy Lindsay snaží prokázat prokuratora a žalobci. Podle jednoho z forenzních psychiatrů, kteří vypovídali u soudu ve městě Plymouth, Clancyová v té době měla takzvané imperativní halucinace. Co to je?
5: Halucinace jsou porucha vnímání, kdy vy cítíte, slyšíte, vidíte podnět, který ale ve skutečnosti není přítomný. Ty sluchové halucinace jsou jeden z typů a vypadají tak, že vy slyšíte zvuky nebo i celé věty, které ale ve skutečnosti tam nejsou, ale vy jste skutečně bytostně přesvědčení o tom, že tam jsou. Imperativní halucinace jsou jeden z těch typů a jsou to hlasy, které nějakým způsobem vám vlastně přikazují to, co máte dělat.
0: Lindsay tvrdí prostřednictvím svého obhájce, protože ona nevypovídala u toho soudu, že měla slyšet hlas muže, který jí měl něco takového tedy přikazovat, dokonce potom týden, potom co se to odehrálo v lednu 2023, měla komunikovat se svým dnes už bývalým manželem a tvrdit mu, že ten hlas jí říkal, že pokud to neučiní v ten den, tak už na to nebude prostor. Měla si prý myslet podle jednoho z těch psychiatrů, kteří vypovídali u soudu, že svým dětem pomáhá, že spolu půjdou do nebe. Jakými duševními potížemi měla trpět?
5: To je něco, na čem se ani přizvení znalci u toho soudu nemohou úplně shodnout. Vypadá to téměř jednoznačně, že Lindsay musela trpět velice závažnou formou depresivní poruchy, se kterou se léčila dlouhodobě. Pokud se nepletu, tak určité duševní obtíže měla už po porodu prvních dvou dětí a k těm nejzávažnějším pak došlo právě po porodu nejmladšího syna a dlouhodobě se snažila získat a i čerpala vlastně nějakou odbornou zdravotní péči. A to, co se tam dále zvažuje, je ale i bipolární porucha a obhájci zmiňují i takový pojem, který je poporodní psychóza.
0: Jakými fázemi si prošla od toho porodu? Co o tom víme? Protože chodila do několika ambulancí, vystřídala několik medikací.
5: Přiznám se, že nemám úplně přesnou tu časovou osu, co Lindsay vše vystřídala, ale můžu mluvit spíš obecně, kdy pokud se nepletu, tak řada z té její péče byla čerpána vlastně pouze vzdáleně, ve smyslu třeba nějakých online konzultací, nicméně asi měsíc před tím zabitím tak byla i hospitalizována. To znamená, že toho typu té péče vystřídala spoustu a to, co se u soudu hodněkrát zmiňovalo, tak bylo i to časté střídání medikace a hlavně časté střídání těch odborníků. Takže to je něco, co bylo taky hodně diskutováno. Myslím si, že je diskutováno i teď, třeba v rámci odborné veřejnosti. Zda to třeba není něco, co mělo nebo mohlo být podáno jinak.
6: A hodně se mluví teda o poporodní depresi, poporodní psychóze. Je mezi tím rozdíl? Co vůbec si pod tím mám představit?
5: Poporodní deprese, to je asi nejčastější diagnóza, se kterou se ženy po porodu mohou setkat a dotýká se zhruba 10 až 15% všech žen. Deprese je stav, který může mít různé vážnosti. V tom nejzávažnějším stavu se jedná o trvale smutnou, depresivní, pochmurnou náladu, neschopnost radovat se, prožívat radost a potěšení z čeho okoliv, přidávají se k tomu somatické příznaky, jako jsou problémy se spánkem, nechutenství, obrovská únava nebo naopak velká agitace a pak i nějaké pocity třeba viny, bezmoci, pocity odpovědnosti za ty špatné věci. V kontextu toho poporodního období ty pocity viny pak můžou mít hlavně podobu toho, že si přijdete, že jste špatná matka. A v těch právě nejzávažnějších stavech, které jsou v případě depresí velice vzácné, ale pokud se objeví, tak velice nebezpečné mohou být a to jsou právě až ty psychotické stavy.
6: To je právě ten případ toho, kdy máte ty halucinace, kdy slyšíte ty hlasy?
5: Ano, psychóza je vlastně stav, kdy vy nejste v kontaktu s realitou. Halucinace, jak jsem řekla, to, že vnímáte podněty, které ve skutečnosti nejsou přítomné, je jeden z těch projevů a další jsou bludy, což už je opravdu nějaké bludné myšlení, kdy vy věříte situaci, věříte představě, příběhu, který není reálný, ale navzdory jakýmkoliv důkazům, které jsou vám předložené, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí.
6: A co je spouštěš těch věcí všech? Že se to děje po tom porodu tolika ženám?
5: Snažíme se to zjistit dlouho. Těch příčin asi může být celá řada. Je pravda, že to období těhotenství a poporodu je rizikové a to především z důvodu hormonálních změn. Takže konkrétně třeba po porodu dochází k velice rychlému poklesu hormonů. Je to spojené s tou fyzickou únavou, s vyčerpáním, třeba i s nedostatkem spánku, případně třeba s nějakými zánětlivými procesy v těle, že to jsou nějaké biologické mechanismy, o kterých věříme, že můžou u určitých žen, které jsou třeba na tyhle propady citlivější, způsobit i ten jejich propad v náladě a nějaké případně duševní problémy.
6: Zároveň tedy to může být zapříčiněné i tím, že třeba, a stát se to může, a je to asi celkem běžné, že zrovna vaše dítě nebude chtít spát, hodně křičí, vy jste z toho potom mnohem víc vyčerpaná než třeba jiné matky, takže se něco takového u vás rozvine?
5: Může to být takový bludný kruh vlastně. Vy třeba sama můžete mít už nějakou predispozici k tomu, že na tohle budete náchylnější, to znamená, že pak se to spojí s tím třeba opravdu málo spícím náročnějším miminkem, to znamená, že méně spíte a ten nedostatek spánku zase vede k té větší úzkosti, k té větší podrážděnosti, která zase vede k tomu, že méně spíte a už se toho nemáte jak dostat.
6: Ptám se na to z toho důvodu, že Linci si vedla deník a v něm si zapisovala různé poznámky z toho, jak spí nebo nespí její 8měsíční syn a právě řešila ten spánek velmi často, dokonce ona sama trpěla insomnií i možná jako vedlejší účinek těch různých medikací.
5: Tady je to pak vždy otázka i toho, zda bylo dřív slepice nebo vejce, protože může být to zhoršení toho duševního stavu důsledkem nedostatku spánku, ale také to může být i následek toho, že už tam byly nějaké ty duševní problémy a ten spánek se pak jenom zhoršoval.
6: U soudu taky vystupovali odborníci, kteří naopak tvrdili, že si nemyslí, že zrovna jenom ten den měla a mohla slyšet ten hlas, který měl něco takového nakázat. Že to se obyčejně neprojevuje. That would be a very, very unusual pattern or manifestation of how this kind of thing comes about. Pokud to tak ale skutečně bylo, že měla ty halucinace, možná měla bludy a možná slyšela někoho, kdo jí nakazoval něco takového vykonat, mohla to ovládat nebo ne?
5: Vždycky závisí na míře, konkrétně ty imperativní halucinace, které vás navádí k tomu, co máte udělat, tak zpravidla vás navádí k něčemu, co byste jinak neudělal. A další věc je, že je slyšíte a jiná věc je takzvaná compliance s těmi hlasy. Protože ne každý člověk, který je okamžitě slyší, tak jde okamžitě splnit to, co mu říkají. Naopak je poměrně běžné, že jste z toho nejdřív zmatení, že se tomu nějakým způsobem bráníte. A jestli budete následovat to, co vám říkají, tak záleží na velikém množství faktorů, do kterých asi není potřeba, abych tady zacházela. Nicméně v případě té skutečně hluboké duševní poruchy, kdy slyšíte, věříte věcem, které nejsou reálné, ale váš mozek to nedokáže vyhodnotit jinak, tak samozřejmě nad sebou máte velice, velice omezenou kontrolu a proto je na místě v takových případech právě posuzovat tu příčetnost, protože jsou dokumentovány případy, kdy lidé právě pod vlivem nějakých bludů a halucinací dokázali udělat strašné věci nejenom druhým, ale třeba i sami sobě a takové, které jsou pro nás třeba úplně nemyslitelné.
6: Zmiňovala se o intruzivních myšlenkách, o myšlenkách, které sdílela i se svým manželem, že se bojí, že svým dětem může ublížit. To je něco, co je taky běžné, že člověku se to vrací, že člověk se toho nemůže zbavit.
5: A je možná dobré tohle na tomhle místě odlišit právě od těch halucinací, o kterých jsme mluvili. Protože intruzivní myšlenky je něco, co vás napadá. Je to myšlenka, kterou nechcete, spíš ta naše okamžitá reakce je, jak je vůbec možný, že mě něco takového napadlo, chci se jí zbavit. A často to verbalizuje ty naše nejhorší možné představy. Mm-hmm. Intruzivní myšlenky jako takové opět nejsou důkazem nějaké závažné patologie. Naopak to je něco, co napadá občas většinu lidí a v případě třeba nových rodičů, ty intruzivní myšlenky kolem jejich novorozených dětí jsou opět poměrně typické, abych dala nějaký příklad. Prostě se vám myhne hlavou, když stojíte s tím miminkem na schodech, co by se stalo, kdybyste s ním najednou teď upadli. Napadne vás, že byste to dítě prostě mohli tímhle způsobem zabít nebo nějak zranit. Ale neznamená to, že to je věc, kterou chcete udělat. Bráníte se tomu tímhle způsobem. To je důležité i pro to posuzování nějaké další péče a jenom proto, že někdo se na vás třeba obrátí s těmihle myšlenkami, s tímhle strachem, tak není potřeba se na toho člověka dívat jako na někoho, kdo to udělá. Není to varovný signál, že ten člověk by skutečně chtěl svému dítěti ublížit. Jo. Takže zatímco intruzivní myšlenka je vaše myšlenka, tak halucinace je vnější podnět, který vy registrujete, který vy slyšíte, jakože k vám promlouvá někdo cizí.
6: Když teď obhajoba říká, že volala o pomoc, která se jí nedostala, není to lichý argument, když víme, že skutečně jako do těch zdravotních středisek docházela?
5: Já bych také neřekla, že se jí nedostala pomoc, ale zdá se, že ta pomoc prostě nebyla účinná, takže se spíš můžeme bavit o tom, jaká jiná forma pomoci mohla nebo nemohla pomoci.
6: A možná byla i špatně teda cílená. Teďka mimochodem, jak ona, tak i její bývalý manžel separátně tedy nezávisle na sobě žalují některá ta zdravotnická střediska, ke kterým Lindsay docházela, volala i na různé tísňové linky.
5: Mně na tom asi přijde nejnápadnější to, kolik vlastně těch různých poskytovatelů péče vystřídala. A je možné, a teď samozřejmě je to taková situace, kdy po bitvě je každý generál, ale já osobně bych třeba přemýšlela nad tím, zda se dostatečně dařilo předávat ty informace, zda tam byla dodržena nějaká kontinuita péče. Když po každé mluvíte s někým jiným, tak ono nemůže sledovat, jak se ten váš zdravotní stav vyvíjí, jaká je ta jeho trajektorie v čase. A další velice zajímavé je to opravdu časté střídání těch psychofarmak, protože na většinu třeba antidepresiv se říká, že potřebujete tak 4 až 6 týdnů na to, abyste vůbec byli schopni zaznamenat nějaký účinek, aby se dali vypozorovat ty případné vedlejší negativní účinky a antidepresiva třeba mají i takovou vlastnost, že paradoxně vám třeba určitou chvíli může být o trochu hůř, než vám začne být líp, než si vlastně ta chemie vašeho mozku zvykne na ten nový stav. Takže to rychlé střídání léků jenom proto, že za týden nezabrali a není mi lépe, taky možná nebyla úplně dobrá strategie, ale já tu její konkrétní složku samozřejmě neznám.
6: Já si tak taky říkám, co měla dělat, ale víc, pokud skutečně trpěla takto závažnými duševními obtížemi a skutečně se snažila dovolat nějaké pomoci, jestli to třeba ten systém neměl dřív podchytit, možná už v zárodku.
5: Mm-hmm. Kdybychom se bavili třeba skutečně o té poporodní psychóze, což je otázka, jestli v případě Lindsay je nebo není relevantní, protože to je stav, který se vlastně rozvíjí velice krátce po porodu, až 50% žen to je do 3 dnů po porodu, naprostá většina pak do 4 týdnů po porodu a to je opravdu závažný stav, který vyžaduje okamžitou klinickou intervenci, protože se právě může rozjet do těch psychóz, těch halucinací, těch bludů, které jsem popisovala a žena pak může být nebezpečná sobě nebo svému miminku.
6: A to znamená, že tenhle ten stav, který vy popisujete a který by teda vyžadoval nějakou akutní pomoc, tak ten se liší od té deprese, o které jsme se
5: ano, mluvili. Ano, liší se třeba už jenom tou dobou nástupu. Pro diagnózu deprese vy potřebujete, aby ty příznaky přetrvávaly alespoň ano. 2 týdny. A ten nástup těch depresivních příznaků může být pozvolný, postupnější. Zatímco poporodní psychóza zpravidla nastupuje velice rychle, a to i v řádu několika hodin. Naprostá většina případů se pak rozvine zpravidla třeba i do 3 dnů po porodu, to znamená i v porodnici máte šanci vlastně ten stav zachytit. Naprostá většina případů se pak rozvíjí zhruba do 4 týdnů po porodu a odlišuje to právě ta přítomnost těch psychotických příznaků, což je vlastně základ pro tu poporodní psychózu. Je to charakteristické takovou jako dezorganizací, dezorganizovaným myšlením. Ta nálada může být buď velice zvýšená, euforická, máte pocit, že jste úplně na vrcholu, všechno dokážete, nic není problém, nebo naopak můžete být velice podezíravý vůči svému okolí, nedůvěřivý, anebo se propadáte i do té špatné nálady, ale napojují se na to právě ty popsané halucinace, ty napojené bludy. Zatímco depresivní porucha je skutečně porucha nálady, která je charakterizována právě tou dlouhodobě trvale posmutnilou náladou, pocitu bezvýznamnosti, neschopnosti radovat se, únavy, ale pouze v těch výjimečných, nejzávažnějších případech jí můžou doprovázet právě i ty popsané psychotické příznaky.
6: A že by se poporodní psychóza objevila tak dlouho po porodu, těch 8 měsíců, kdy došlo teda k tomu usmrcení těch dětí, to je možné nebo ne?
5: To je velice zvláštní.
6: To je velice zvláštní, protože my tu mluvíme vlastně o dvou odlišných věcech, buď poporodní psychóza nebo poporodní deprese s psychotickými projevy.
5: Přesně tak, přesně tak. To, o čem ještě další z těch přizvaných expertů mluvili, tak je bipolární porucha, která by v tomhle případě z mého pohledu dávala větší smysl, a to z toho důvodu, že právě ta poporodní psychóza, ačkoliv třeba některá zahraniční literatura mluví o pozdním nástupu, tak těch 8 měsíců je něco, nad čím se domnívám, že by jako se podivila většina lidí. Problém té diagnózy je ten, že ona to v podstatě není oficiální diagnóza, která by se v těch diagnostických manuálech objevovala. A to dává právě ten prostor pro to, že každý řekne třeba ten časový údaj o trošku jiný. A momentálně se odborná veřejnost tak jako trošku pře o to, zda by to měla být samostatná kategorie, a nebo zda to můžeme považovat třeba za první epizodu právě té bipolární poruchy s nástupem těsně po porodu vlastně.
6: Ta pomoc po tom porodu, abychom se k ní vrátili, jaká by měla být, abychom dokázali těm nejhorším možným stavům předejít?
5: Měla by být časná, měla by být plošná. Já bych řekla, my se tady bavíme o opravdu výjimečném případu. Z naší zkušenosti, třeba v České republice, tak se mi chce říct, že ty nejzávažnější případy dokážeme docela dobře zachytit. Mimo jiné právě proto, že často začnou už i v té porodnici. To znamená, že máte daleko větší šanci, že si jich nikdo všimne. V České republice drtivá většina všech žen stále ještě rodí v porodnici, to znamená, že jste v kontaktu s nějakým zdravotnickým zařízením. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale měly by proto existovat doporučené postupy. Zdravotníci by měli vědět, co dělat, a adekvátně pak odkázat na dalšího specialistu, který ten případ posoudí a řeší. To, co je problematické, jsou spíš takové ty plíživější stavy, protože ačkoliv existují nějaké rizikové faktory, tak ty duševní obtíže se opravdu mohou vyskytnout u každé ženy, ačkoliv tam v minulosti v anamnéze žádnou historii takových obtíží neměla. Aha. A pokud začínají spíš právě plíživě, pokud se neobjeví třeba na začátku hned v té plné míře, nebo se třeba rozvíjí později, když na tu ženu začne dopadat to, že je poprvé sama s dítětem, partner se vrací po 14 dnech do práce, je tam to nevyspání, únava, ty pocity, že to nezvládáte, nebo nevíte, jestli to zvládáte, a v tu chvíli vy vlastně úplně moc v kontaktu nejste, respektive zdravotníci se vás pak ptají na to miminko, pak jdete na kontrolu na konci 6 nedělí a ta matka z toho už tak trošku začne vypadávat. Takže první, co bychom měli začít dělat, je, že se opravdu proaktivně budeme ptát a budeme se ptát všech.
6: Ale od ledna jsou teďka možné 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To je velká pomoc?
5: Je to velká pomoc. Já to vnímám hodně pozitivně i z hlediska právě té nějaké návaznosti péče. Bylo by úplně skvělé, kdyby žena vlastně měla porodní asistentku, která ji zná i v průběhu toho těhotenství a pak ji doprovází dál právě po porodu. Porodní asistentky se taky domnívám, že jsou v Česku dost nevyužité z hlediska svých pravomocí. Oni se využívají především v rámci té péče o to fyziologické těhotenství a porod, ale právě i nějaká ta psychosociální péče si myslím, že je obrovské pole, kde můžou právě velice dobře zapůsobit a jsou právě v té první linii. Je to často ten první kontakt, nějaký důvěryhodný člověk, kterého ta žena má, takže by mohla být schopna a bylo by to skvělé, kdyby byla schopna, kdyby k tomu byla třeba vyškolena, jak si všímat těch rizikových signálů.
6: A to bychom taky ale museli mít těch porodních asistentek mnohem víc, než jich máme, ne?
5: A ještě se stojí za zmínku naše iniciativa z Národního stavu duševního zdraví na tomhle místě, protože to, co jsem popisovala, ten časný záchyt, tak to může umožnit plošný screening, dotazník těch duševních obtíží, který v tuhle chvíli působí už ve 47 porodnicích v České republice. A je to právě to zjišťování hned po porodu plošně u všech žen, jak na tom zdravotně jsou po té psychické stránce. Dostanou vyhodnocení, možnost nějakých kontaktů, kam se v případě potřeby obrátit a možnost vyplňovat ten dotazník opakovaně. A v části z těchto porodnic tak fungují i koordinátorky podpory, což je vlastně telefonická taková, řekněme, krizová pomoc na telefonu, respektive ne krizová ve smyslu krizových linek, kam můžete 24/7 kdykoliv zavolat, ale můžete se s tou ženou domluvit na telefonátu a ona vás vlastně může trošku provést tou situací, zjistit, co vás trápí, nabídnout nějakou tu emoční podporu a případně vyhodnotit, jestli už by nestálo za to vás odkázat někam dál. A to je něco, na čem my momentálně pracujeme, aby to právě nebylo jenom v těch vybraných porodnicích, ale aby to byla služba taky hrazená ze zdravotního pojištění, dostupná úplně všem.
6: Předkládání důkazů u soudu na východním pobřeží Spojených států skončilo, výslech svědků rovněž tak, došlo i na závěrečné řeči, teď to bude projednávat porota. Lindsay Clancyové hrozí doživotí, případně tedy psychiatrická detence. Nutno teda v této souvislosti dodat, že její bývalý manžel jí neviní, že se za ní naopak postavil. Taky demonstrují stovky žen v růžovém oblečení před soudní místností. Její obhájce to vidí jako referendum o ženském zdraví. Vnímáte celý ten soudní proces jako nějakou širší debatu o pochopení matek a toho, čím si procházejí po porodu? Protože se možná o tom prostě málo mluví.
5: Ano, a vidím v tom i pozitiva, i negativa. Pozitiva proto, že se do společnosti dostávají pojmy, které do té doby třeba neznali, šíří toto povědomí o tom, co se dít může. Na druhou stranu se vždycky trochu leknu, když určité téma, které je potřeba destigmatizovat, se do společnosti dostane nějakým takhle strašným.

0: ale obecně k tomu tématu jako takovému.
1: Dobrá, tak já doufám, že jsme v tom pomohli. Tak moc díky, že jste přišla.
0: Já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska řešili případ Lincy Klenciové, který obletěl svět. Mluvila o něm psycholožka Kristýna Hrdličková z Národního ústavu duševního zdraví. Závěrem dodám, že pokud jste v tomhle příběhu našli momenty, u kterých třeba pociťujete, že sami něco takového prožíváte, pokud se necítíte dobře a máte pocit, že byste si o tom potřebovali s někým promluvit, tak určitě můžete zavolat na některou z dostupných krizových linek, kde vás vyslechnou, kde vám pomůžou. K dispozici je například linka první psychické pomoci s číslem 116 123. Naslyšenou v pondělí.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Tady je Jindra Sobíšková.
4: Tady je Karel Kincl.
3: Písničky s telefonem.
5: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
6: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
5: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
6: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
5: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
7: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
8: Ano, Štefek u telefonu.
7: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
8: No tak v podstatě je to
5: písničky
8: pravda,
5: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
6: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
5: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
9: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jedna hodina.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ukrajinská armáda má více než strojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Fotbalisté Plzně se v evropské lize střetnou s portugalskou Benficou Lisabon a dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
3: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
2: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. S návrhem nesouhlasí

0: odbory ani zaměstnavatelé. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
1: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
0: Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Minimálně jednu další členku organizované skupiny zadržela policie i v Egyptě. Tamnější zákony jsou v případě pašování drog výrazně přísnější a ženě tak hrozí i trest smrti. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnicích aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Mencel ze správy železnic.
2: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
0: Tři české kluby už znají jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benfiku Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou například s anglickým Bournemouthem. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
3: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
0: Své soupeře znají v evropské lize i fotbalisté Sparty. Na Letné přivítají mimo jiné AS Alkmaar a Rennes. A Jablonec bude hrát v základní části konferenční ligy doma s Brightonem nebo třeba se švýcarským Luganem. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku evropské ligy Freiburgem.
4: D8 za Litoměřicemi průjezdná a nová nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy za Litoměřicemi opět průjezdná. Na 39. kilometru ještě odstraňují následky požáru kamionu. Podle informací z místa se opět jezdí jedním pruhem.
5: Je tam omezení, jezdí se tam jenom levým pruhem, ale kamion už založený.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď je pozor za Velkým Beranovem. Na kilometru 121 havarovala dvě osobní auta. Na místě možná unikají provozní kapaliny na vozovku, tak zpomalte. D1, kilometr 121, směr Brno. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem, vedeným v protisměru. A v Praze překáží nehoda v Bělohorské ulici ve směru do centra. U odbočky do Patočkovy ulice blokovala provoz kolize osobního auta s kamionem a teď už je uzavřený jen pravý pruh a výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
7: Czech Radio. News in English.
8: The Czech economy grew by 1.9% year on year in the second quarter of 2026, according to figures released by the Czech Statistical Office on Friday. The office slightly revised down its preliminary estimate of 2% growth published at the end of July. Czechia will provide 2.5 million Czech crowns in humanitarian aid to Nepal following devastating flash floods and landslides near the border with Tibet. Czech Interior Minister Lubomír Metnar from the ANO party and his Austrian counterpart Gerhard Karner have called for stronger protection of both the EU's external borders and their country's shared border. Arms industry entrepreneur Michal Strnad remains the richest Czech according to Euro magazine's latest ranking. A partial lunar eclipse was visible over Czechia early on Friday morning. The eclipse began at around 4:33 a.m. with the Earth's shadow eventually covering up to 93% of the moon's diameter. Weather. It will be partly cloudy to cloudy with isolated showers, with temperatures ranging between 21 and 26 degrees Celsius. Polish and Czech officials have been highlighting the country's positive relations in response to a disinformation campaign claiming Poland wanted to seize Czech territory. Media reports say security officials in both states suspect Russia being behind the incident. Ian Willoughby reports.
9: On Wednesday, the Polish Prime Minister Donald Tusk put out an unusual social media post. A cute illustration showed Poland's Rexio animated dog and Czech cartoon character Little Mole smiling together at the two states' mutual border. Rexio and Krtek have known this for ages, wrote Mr. Tusk in Czech. Poland and Czechia are true friends. The previous day, Czech news outlet Seznam Zprávy had reported that a disinformation campaign was falsely claiming that Poland was seeking to seize a small area of Czech territory in Silesia. This land was awarded to the Czechs in a settlement to a conflict stemming from 1938, and the two sides have long sought to resolve the dispute. Seznam Zprávy said that security officials in both Warsaw and Prague suspected that Russia was behind the deceit. The campaign included a dummy Czech news site, a falsified social media account of Czechia's ambassador to Warsaw, and a suspicious-looking Czech-organized demonstration purportedly set for this Saturday. Alongside positive proclamations issued in Poland, the foreign ministry here in Prague put out a post on Thursday saying the neighbouring state was among Czechia's closest and most important partners. I discussed the whole issue with Viktor Daněk, an analyst with Czech Radio's Plus station.
10: It's quite sophisticated, I would say. It's not just a random thing that would appear and then fade away. It was a coordinated campaign, I would even say, where there was part of diplomatic communication that was fake, obviously, that was published on a news portal, also fake, mimicking our own Czech Radio's news portal. There were a couple of groups on Facebook spreading this fake news, and there were even calls on Facebook for a demonstration in Třinec, in eastern part of Czechia, against the supposed move by Poland to seize part of Czechia's territory, which is utter nonsense, obviously. But anyway, this is not a joke or some random attack. This is obviously a coordinated operation abusing an existing dispute between Czechia and Poland, however dispute that is there for a long time, and that is definitely not going to be solved by a means of force.
9: The whole thing made me think, if Moscow really is behind this, on how many fronts are they operating in the information war?
10: When you read annual reports by security services, this is precisely Russian tactics, to use any opportunity there is to seed distrust among EU member states, to use any possibility there is to just break European unity. And if there is a actually existing legal dispute between the two states, then just let's use it. This is part of Russian tactics, and that's obviously, if Russians are behind it, and everything seems that they are, who else would do this? It absolutely fits into the tactics and to the rule book we saw everywhere.
8: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V Česku se objevila dezinformační kampaň, která se snaží zhoršit vztahy mezi Čechy a Poláky. Kam se

0: Vítejte. Dobrý den.
1: Jak to vidí?
2: Česko se aktuálně stalo terčem dezinformační kampaně. Jejím cílem je snaha zhoršit vztahy mezi Čechy a Poláky. Je celá založená na tom, že Polsko chce prý obsadit část území Česka, konkrétně Těšínska. Abych to přiblížila, na Facebooku se šíří letáky, které zvou na demonstraci do Třince a pod příspěvkem už běží plamenné diskuze. Jenže ani zadavatel a víza na demonstraci, ani diskutující s největší pravděpodobností neexistují, jsou falešné a úřady v Těšíně o žádné demonstraci nevědí. A v Polsku se přes falešné profily rozšířil falešný dokument z falešného profilu se jménem českého velvyslance. Toho pak citovalo neexistující médium, které napodobilo stránky i rozhlasu. No a na polské straně hekři prolomili web polského regionálního rádia a smyšlený článek tam umístili. Podle Polska jde o rozsáhlou nepřátelskou kampaň. Polský ministr zahraničí okomentoval slovy nenechme se rozdělit. No a české ministerstvo uvedlo, že případ prověřují. Tak tohle už, paní Hejlová, nevypadá jako nějaké plácání anonyma na sociální síti, že?
3: Bohužel, tato situace je v něčem úplně klasická, ale v něčem je také nová. Klasická je v tom obsahu. Tyto případy se děly v historii vždycky a dějí se i dnes, a to nejenom tady u nás, ale vlastně po celém světě. Velmi často se nějaký většinou zahraniční aktér, státní aktér snaží zanést nějaké semínko nenávisti, rozpojit třeba dvě komunity, dva národy a získat z toho něco pro sebe. A někdy ten cíl nemusí být krátkodobý, nemusí to být hned, ale plánují třeba na dlouhé roky
2: strategicky.
3: Strategicky, přesně tak. Spousta zemí má mezi sebou nějaké územní spory a některé z nich se táhnou třeba i do druhé světové války. My jsme to teď viděli třeba posledně na příkladu Japonska, kde Vladimír Putin navštívil Kurilské ostrovy, které jsou vlastně na tom úplném severu. A to je typicky území, které samozřejmě Japonsko považuje za své a stejně tak i Rusko. Takže toto je také předmětem řady takových kampaní, které se zaměřují i na to domácí obyvatelstvo, třeba zejména v Japonsku, přesvědčit je o tom, že toto území skutečně náleží Rusku a tak podobně. A když už jsme u toho Japonska, tak třeba úplně stejné vlastně kampaně probíhají i na té jižní straně, na Okinavě, kde sídlí velká americká základna, a opět ze strany Číny, nikoliv Ruska, tam probíhá celá řada kampaní, která se snaží to domácí obyvatelstvo přesvědčit o tom, že tyto ostrovy jsou kolonizovány, že tam americké jednotky působí vlastně nějaké zločiny, nějaké prostě nekalosti a tak dál. A vždycky je tam nějaké semínko pravdy. Vždycky se to musí opřít o nějaký konkrétní třeba zločin, který nějaký voják spáchá třeba na domácím obyvatelstvu, a potom už se na to vlastně nabalí ten další obsah.
2: I tady je to založené v podstatě na tom, že Česko a Polsko dlouhodobě jedná o nějakých 300 hektarech území, které Česku připadlo po druhé světové válce v rámci toho, když se narovnávala hranice, ale jedná se o tom a rozhodně se Polsko nechystá zabrat násilně nějaký kus Česka. Vy jste říkala, že v něčem je to staré a v něčem je to nové. Tak v čem je to nové?
3: Je to nové v té technologii. Dneska se to šíří především prostřednictvím digitálních nástrojů, digitálních médií, a ty jsou v současné době opravdu velmi levné. Takže vytvořit falešnou stránku, koupit si falešnou doménu, která připomíná vlastně, řada lidí si velmi snadno splete, nebo se na to ani nedívá, na ten příkazový řádek, jestli tam máte napsáno i rozhlas nebo L rozhlas, to opravdu velmi snadno přehlédnete a ta stránka vypadá úplně jako nová. Vytvořit falešnou fotografii, falešný profil, ukrást někomu identitu, vzít si fotku někoho existujícího a přiřadit jí jiné jméno. To jsou dneska věci, které jsou hotové v řádu minut a stojí vás halíře. Takže opravdu tyto nástroje jsou velmi, velmi snadné. Já jenom hrozně nemám ráda to slovo dezinformace. To je takové slovo, které je zprofanované a není úplně přesné. My v tom odborném akademickém diskurzu používáme zatím anglicismus, který se nepřekládá a vlastně mimo tu odbornou sféru není znám, ale je poměrně přesný. A to je Foreign Information Manipulation and Interference. To znamená, že tam je ta manipulace těch informací a zároveň i to zahraniční vměšování. Hmm. Protože když řeknete dezinformace, tak to někdy mezi těmi lidmi vypadá jako taková nálepka. Lidé to používají na cokoliv vlastně, s čím úplně nesouhlasí a upřímně řečeno, ani já tento pojem prostě nemám úplně ráda, protože není přesný.
2: Česká vláda reagovala ve středu vysvětlujícím příspěvkem o českopolských vztazích na sociálních sítích z pera ministerstva zahraničí. Je to dostatečná reakce, nebo jak by ideálně měla vypadat reakce státu, protože tady jde o problém mezi dvěma státy na něco takového?
3: My když se na to podíváme, na tu vlastně kampaň, která probíhá, tak tam je to poměrně jednoduché, když si vzpomeneme na to, jak vypadá propaganda. Jenomže taková ta propaganda, tak jak ji znali starší generace, byla vlastně poměrně snadno rozpoznatelná. Hmm. Byl to jeden kanál, jedno sdělení, které se neustále opakovalo a jakmile jste se naučili ten základní ideologický princip, jak ta propaganda funguje, tak jste ji velmi snadno poznali všude. A to už je dneska složitější. A stejně tak je i složité na to nějakým způsobem reagovat. Protože my jsme demokratický stát a my nemůžeme používat ty prostředky, jaké mohou používat nedemokratické státy. A těch je na světě více než polovina.
2: Nehodila by se teď vládě nějaká ta strategická komunikace, protože víme, že vláda Andreje Babiše zrušila to oddělení strategické komunikace. Nehodilo by se něco takového právě pro tyto případy?
3: Tam je potřeba rozlišit, že stát má k dispozici celou řadu těch orgánů, které se těmito případy zabývají. Má samozřejmě tajné služby, má samozřejmě armádu a celou řadu dalších útvarů na různých složkách toho státu. Problém je v tom, že chybí ta koordinační část, protože tyto kampaně, jak jsem říkala, jsou technologicky velmi levné, je jich jako stále větší a větší množství a je stále těžší a těžší je poznat. Takže je to vlastně podobné jako třeba, když vám je partner nevěrný a teď jedna sousedka ho vidí někde v obchodním centru s někým jiným. Další kolegyně ho vidí někde nakupovat něco jiného a další zase ho vidí někde v nějaký čas, kde nemá být. Ale vlastně nikdo si to neřekne. Hmm. Takže potom vlastně to jako neexistuje, nikdo se to nedozví. A na stejném principu vlastně fungují i tyto kampaně, protože on je jich tolik a pokud tam nemáte vlastně toho člověka, který by to prohlédl, stejně tak jako když jdete k doktorovi, tak někdy lékaři prostě léčí jenom zlomený prst a nevšimnou si toho, že máte rakovinu, když tak přeženu, jo, samozřejmě, ale tam samozřejmě nechci se dotknout nějakých lékařů, ale prostě ten holistický přístup tady k tomu je určitě potřeba. Nicméně ta strategická komunikace může mít jako dvě složky. Jedna je ta skutečně strategická komunikace vlády, to znamená, že vláda komunikuje to, co dělá v tom svém funkčním období. A druhá je tato vlastně bezpečnostní komunikace, která je trošku o něčem jiném.
2: To hledání pachatelů třeba právě téhle kampaně má teď na starosti policie, ale ty výzvy k demonstraci třeba viděli 10 000 uživatelů Facebooku. Ta nedůvěra prostě už byla tady zasetá. Kde je ta hranice, kdy tu dezinformaci, nebo vy to nemáte ráda to slovo, ale já pro zkratku ji použiju, nechat odeznít a nezesilovat její dosah tím, že o ní začne mluvit třeba někdo oficiální a kdy už je ta hranice, kdy opravdu je potřeba to vysvětlit, vyvrátit, nějak začít třeba právě strategicky komunikovat, že tohle je tedy dezinformace.
3: To souvisí hodně s tím, nakolik ten stát tu hrozbu považuje za akutní. My to vidíme třeba na příkladu pobaltských států anebo Skandinávie, které mají tuto složku té bezpečnostní strategické komunikace mnohem lépe rozvinutou. Já shodou okolností pojedu v září do Švédska za svými švédskými kolegy do univerzity v Lundu, kde se o tomto budeme bavit a Švédsko má svoji vlastní státní organizaci, která se tímto zabývá a která je v tomto ohledu mnohem efektivnější. Ale zase ta efektivita se skutečně jako těžko měří, protože toto jsou citlivé záležitosti, často rychle vzniknou, rychle zaniknou a vy vlastně se bavíte, pokud jde o tu nějakou kontrolu, tak se častokrát bavíte nad věcmi, které se vlastně nestaly, kdy ta třeba zahraniční vlivová kampaň neměla takový dosah, jaký by měla, kdyby tam ten orgán nebyl. Takže jako měřit něco, co se nestane, je velmi těžké.
2: No, myslím, že dalším dobrým příkladem je třeba Finsko, které je na hranicích s Ruskem. V první linii těm dezinformacím čelí dlouhá léta. Přesto, proč je v Česku vnímaná částí společnosti, možná i současnou vládou, v podstatě negativně? To zase, jsme u toho slova strategická komunikace, ale to, když dnes tady řeknete, tak někdo to dokonce zaměňuje s propagandou nebo mluví o ztrátě svobody slova, o manipulacích.
3: Já jenom ještě dovysvětlím to Finsko, protože to je také hrozně zajímavé. Tam nemají žádný jakoby centrální úřad, ale mají velmi posílenou tu složku vzdělávání. Takže Finsko na to jde trošku jiným způsobem než Švédsko, ale přitom dosahuje velmi dobrých výsledků. Tam to povědomí o těch hrozbách, které té společnosti hrozí aktuálně, je velmi vysoké a i ta finská připravenost na případný konflikt je vysoká. My si musíme uvědomit, že dneska se ta válka nevede jenom tanky a nějakými třeba i drony, ale vede se zejména po těch sítích, vede se digitálně a velmi často souvisí s tou vlastně složkou kyberzločinu, kyberpodvodů a všeho, co se odehrává na tom internetu. Pokud jde o tu strategickou komunikaci, tak máte pravdu, protože já jsem vlastně na té akademické půdě ten člověk, který si vždycky přál tady ten obor mít. Otevřela jsem u nás první magisterský obor na Univerzitě Karlově.
2: Jste garantkou.
3: Jsem garantka toho oboru, který se tak jmenuje. A někdy si připadám jako v tom internetovém obrázku, kde máte dvě fotky krásných šatů a vedle toho nějakého zmačkaného hadru a je tam, co si přejete a co vám přišlo z internetu. Takže bohužel není, jako je tam rozdíl mezi tím, jak to má vypadat a jaká je ta exekuce, to znamená, jak to potom vypadá v praxi.
2: Když jsme mluvili o tom Finsku a o tom, že oni edukují tu občanskou společnost, tak právě před několika dny se vláda rozhodla, že nedá žádné evropské peníze a má to být asi 30 miliard na projekty zaměřené na boj s dezinformacemi. Z toho dokumentu, který ty peníze rozděluje, zmizelo posilování demokratické odolnosti. Tak jak si to vysvětlit? Považujeme u nás dezinformace za riziko, nebo si ho vláda nepřipouští, nebo jí vlastně dezinformace nevadí? Jak to čtete?
3: Já si myslím, že ta česká společnost, my jsme tady v takové té české pohodlné kotlině, žijeme v představě holubičího světa a máme pocit, že stejně tak, jako jsme nějak přečkali druhou světovou válku, tak se nám každý světový konflikt vyhne. Naproti tomu, jak jsem říkala, tak například třeba ty pobaltské státy, skandinávské státy, ale i třeba Velká Británie k tomu mají jiný postoj. I tu druhou světovou válku prožili jinak. To ohrožení vnímají mnohem více jako akutní. Ale řekněme si to upřímně, celé ty poslední uplynulé tři, možná už skoro čtyři dekády, celý svět žil v takové té Fukuyamově vizi, že vlastně demokracie zvítězí na celém světě, Bush bude věčný mír a všichni se budou mít dobře.
2: Nemohl se Fukuyama mýlit víc.
3: Bohužel je to tak a přesvědčit to obyvatelstvo i politiky o tom, že ta situace se mění a že je potřeba připravit se a být připraven mít nějakou takovou sebeobranu toho státu, tak to je většinou těžké, ale je to těžké i na té evropské úrovni. Ona ani Evropská unie v tomto boji proti těm FIMI, jak jsem říkala, proti zahraničnímu vměšování, na tom není úplně nejlépe. Samozřejmě jako demokratické státy máme trošku svázané ruce. V tom je právě ten rozdíl mezi strategickou komunikací a propagandou, protože ta propaganda, která většinou je spojována s těmi totalitními státy nebo nedemokratickými státy, tak tam může používat úplně jakékoliv prostředky. Tam není problém za státní peníze anebo prostřednictvím nějakých státních sponzorů zaplatit hackery, zaplatit lidi, kteří dělají tyto online manipulace, nebo najmout občany třeba i cizích států, aby dělali i nějaké offline operace přímo v terénu a tak podobně. A to se samozřejmě děje, protože, jak už jsem říkala, dneska to není ani těžké, ani drahé.
2: Naproti tomu strategická komunikace má nějaké etické principy.
3: Máte tam procesy, máte tam prostě instituce, které musíte založit, máte tam osobní odpovědnost, musí to být do značné míry transparentní, pokud se nejedná o nějaké utajované skutečnosti. A je tam ještě jedna věc, nesmíte vlastně bojovat proti vlastním občanům. to například třeba armáda České republiky nesmí používat žádné třeba psychologické operace proti vlastním občanům. Takže tady je to riziko definiční toho, kdy vlastně opravdu u nás musí panovat poměrně vysoká svoboda slova. Novináři musí být chráněni, zdroje musí být chráněny a i proto je u nás potom těžké třeba jen tak ze dne na den zavřít nějakou webovou stránku, jenom protože máme podezření, tak to podezření se nejdříve musí skutečně prokázat a to trvá.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
2: Pojďme do Británie. Prince Harry a jeho manželka Meghan Markle a jejich dvě děti se tenhle týden po letech ve Spojených státech vrátili do Británie. Ale k oficiálním královským povinnostem se nechystají, chtějí tam žít jako nepracující členové královské rodiny. Harry si prý přeje, aby se jeho děti více viděli s dědečkem králem. Manžel ale v minulých letech několikrát veřejně a poměrně ostře kritizovali poměry v monarchii a tak to jejich rozhodnutí vzbuzuje v královské rodině obavy. Tak je proč se obávat návratu Harryho a jeho rodiny do Británie?
3: Ono to vypadá teď jako, že jsme přeskočili z války do bulváru, ale v rámci té strategické komunikace je to pro nás velmi zajímavé téma, protože se týká image celé země. Tu Velkou Británii do značné míry utváří pověst královské rodiny a ta je tímto vlastně ohrožována. Na jednu stranu to pořád přitahuje pozornost, takže se na ně nezapomíná, ale na druhou stranu, zejména v začátku tohoto příběhu, ta pověst té Velké Británie byla poškozena, protože ta královská rodina byla obviňována z rasismu, z nesnášenlivosti, byli vlastně vykreslováni jako konzervativci, kterých by se ta společnost měla stranit, jako lidé, kteří jsou nepřátelští vůči ostatním. A Harry a Meghan byli vykreslováni jako ti bojovníci za svobodu, pravdu a ti, kteří vyznávají takové ty novodobé hodnoty. No, situace se asi trošku obrátila. Já si myslím, že to bude hodně souviset s tou finanční situací. Podle všech informací, které máme, tak Harrymu a Meghan se vůbec nedařilo. Na té americké půdě s jejich mnoha a mnoha marketingovými projekty. Ať už to byly různé podcasty, seriály, televizní série, společenské akce významné, kam by je třeba ta společnost zvala, tak těch také tolik nebylo. A dokonce, i když Meghan začala vařit svoji marmeládu a draze ji prodávat, tak ani ta její značka se příliš neuchytila. Takže možná právě proto přichází teď ten přechod do Velké Británie. Mimochodem, Prince Harry má na kontě řadu nadcházejících dluhů, protože aktuálně prohrál soudy s médií. Tam ty platby budou v řádu milionů liber.
2: Naším hostem dnes byla Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste přišla. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace, který propojí data státu. Vzniknout by mohlo už do konce roku a podle zprávy, kterou armáda vydala na svém webu, by propojil například informace ze státních registrů spolu se zdroji Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí takzvaného informačního systému zabezpečení obrany státu má být i modul antidronové ochrany nebo změna systému varování obyvatel. Nepál a Tibet dál pokračují v záchranných operacích po středeční povodni.

vlna. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v pátek informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Napsal to jen na několik dní po úterní návštěvě šéfa americké tajné služby CIA v ruské metropoli.

0: Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku. Pražské Sparty vyhrály na turnaji Energie Steiermark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1. Z pěti přípravných zápasů před novým ročníkem Extraligy tak vyhráli čtyři. Liberec na Sachsen Lotto Cupu porazil pořádající Drážďany 5-2 a v neděli bude hrát finále s Iserlohnem. České Budějovice podlehly na Lehner Cupu ve Švýcarsku 2-7 Rapperswilu.
1: Nehody na D1 za Velkým Beranovem i na silnici 43 za Svitávkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Velkým Beranovem. Na kilometru 121 havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Místem se projíždí pomaleji, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu a průjezdné je to pouze levým pruhem. Na silnici 43 z Brna do Svitav zasahují záchranáři za Svitávkou. U Sasiny nehoda s cyklistou, průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Krátce se zdržíte. A následky nehody překážejí na silnici 52 z Mikulova do Brna. U odbočky na Horní Věstonice se střetlo osobní auto s autobusem. Je to s opatrností průjezdné, bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasnou až oblačnou a hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dnešní doba je nastavená tak a jsme vychováváni k tomu, že nám víc záleží na názoru ostatních na nás samotné, než na názoru, který máme vůči sobě sami. Ve jménu toho, abychom se zalíbili okolí, se často rozdvojujeme, což se nám může hodně nevyplatit, říká Marian Jelínek, který pomáhá vrcholovým sportovcům i biznismenům zvládat náročné situace a dnes je hostem Osobnosti Plus. Co je smyslem života? Jak se obrnit proti vnějšímu světu a jak si udržet zdravý vlastní svět? Dobrý den.
4: Hezký den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
3: Pane Jelínku, co je pro vás štěstí?
4: No, vy jste začala teda od podlahy takhle dopoledne. Já jsem si myslela, že to... No štěstí samozřejmě má tolik podob, kolik je lidských duší, říkal můj táta a myslím, že něco na tom je. A pro mě teda můj osobní, jakoby takový štěstí je prožít tady ten čas na tom pozemském světě co nejvíc v pozitivních emocích. To znamená, já to vnímám tak, že někdo nám dal tu možnost tady být, dal nám ten život, přesýpačky se otočily, my začaly se odsypávat a jednoho dne se dosypou. A my tu máme nějaký čas. A já jako štěstí považuji, že převahu toho času, co nejvíce toho času, dokonce i aktivně, se snažím prožívat v pozitivních emocích.
3: Takže pozitivní emoce nám zaručeně štěstí přinesou?
4: To nevím. Tak hlavně nevím, jestli vám nebo mě. Možná já vnímám, že chci mít ten čas, chci být se stýkat s fajn lidma, chci mít usměvavý tváře kolem sebe, jo, pozitivní emoce neznamená, nebo nemusí nějaká euforie, že si každý den musím koupit něco drahýho, nebo já nevím, ale prostě mít dobrou náladu, být pozitivně nastavený ten svůj subjektivní svět, to je pro mě štěstí.
3: Je něco, co to štěstí zaručeně zničí?
4: Určitě jsou to vážní zdravotní problémy kolem třeba těch nejbližších rodiny nebo i osobní. To neznamená, že ho zničí, ale určitě ho poškodí nebo nějakým způsobem na chvíli vybočí, vykolejí, jak to říct. No, to znamená, bylo by asi hloupé si myslet, že život je založený jenom na tom, že můžu teda celý ten čas být šťastný a že to je moje, jakoby můj sen. Ne, já si myslím, že život má hrozně jako i trápení, utrpení, bolesti, ale přesto jako komplex je hrozně krásný, takže i to přijetí těchto věcí si myslím, že patří k tomu štěstí.
3: Co přesně znamená mít zdravý subjektivní svět? Jak toho člověk má dosáhnout?
4: Zdravý subjektivní svět. Já jsem takový, nějak jsem si to nastavil, že žijeme vlastně jakoby dva životy. Jeden je ten vnější, jak nás vnímá okolí a jak působíme my na okolí. A druhý, a ten je daleko, daleko pro nás osobně podle mě cennější, a to je ten subjektivní svět. Možná, že je to dokonce už poslední místo té absolutní moje svobody, protože zatím žádný hacker, žádný ajťák mi do toho subjektivního světa nevleze, ale do počítače, všude jsme na kamerách, poslouchají nás a já nevím, co všechno, ale na co myslím, jaký mám sny, přání, vize, cíle, jaký mám nějaký dětský, nějaký bolesti nebo vzpomínky. Já to zatím je jenom moje věc. A v tom subjektivním světě samozřejmě se odehrává úžasná dramata a takový to základní drama, který právě pro mě ten vrcholej sport v tomhle je tou laboratoří, je, že tam máme myšlenky, které vlastně nechcem. A ty myšlenky nechtěný nám přivádějí emoci, kterou následně taky nechcem. A my díky ty emoce se následně chováme nějak, že taky tak nechcem se chovat. A to je krásný souboj.
3: No a jak mít tenhle subjektivní svět v nějaké rovnováze a mít pocit, že je zdravý, že nás nepřebijí ty myšlenky, které nechceme.
4: Ano, to je už, jako to není Jelínek, ale to už je od Platona, který přirovnával vlastně člověka k vozataji a říkal, že rozum je ten vozataj a ty dva koně, či černé a bílej, že to jsou ty emoce pozitivní a rozum by je měl mít pod kontrolou těma opratěma. A je to taková, já si myslím, že je to určitá dovednost, že je to procentuálně dovednost, podobně jako se narodíme s fyzickým tělem, a to fyzické tělo neumí kopat do balónu, neumí hrát tenis, ale může se to naučit. Podobně si myslím, že v tom subjektivním světě se plno věcí můžeme naučit, ale zatím to jako úplně neděláme. Proto já provokuju a říkám, že tato doba je tak krásná, že vlastně už nám umožňuje koncentrovat se vlastně na ty naše nejbližší domovy. A když se zamyslíme, tak tím domovem všichni stavba z cihel, ale to není můj domov. Můj domov je moje tělo, moje mysl, právě ten subjektivní svět a moje duše. A tyhle tři domovy podle mě potřebují taky kultivovat, nejenom ta stavba z těch cihel.
3: Proč myslíte, že to neděláme tak, jak bychom mohli, když už máme všechno ostatní v uvozovkách vyřešené?
4: Ano, no, tak ty čísla jsou asi tady docela jako jasným ukazatelem. Například to fyzické tělo neustále nám bohužel zatím ještě přibývá ta obezita, přestože už na to je nějaký ten lék, který určitě to zmírní, ale ten nárůst ze školství asi všichni dobře znají, kdo se o to zajímá, tak ví, že v roce 94 například jedno z čísel jsme měli 3% obézních dětí na základní škole, v roce 24 po 30 letech stejný výzkum a máme jich 16,5. To znamená, o to tělo asi taky úplně tak nepečujeme, jak bychom měli a tak dále. Čísla z hlediska psychických problémů, poruch, anorexie, bulimie a tak dále, ukazují, že teda něco se děje. A já jenom provokuju v tom, že říkám, jestli si někdo myslí, že když budeme mít hezčí domy, hezčí ulice, víc metra a já nevím čeho, že tohle se spraví, no nespraví.
3: Tak proč podle vás lidi neřeší to, že se nestarí o svoji duši, o svoje tělo, o to nejbližší, co mají, a více starají o to, co je okolo?
4: Krásná otázka. Myslím si, že je to takový archetypální vzorec v sobdobí nedostatku, protože když jak si máte tady hliněné cesty a suchý záchody a umírají vám 3 děti z 10 u porodu, tak opravdu jakoby nemáte nastavení toho mindsetu na to, že dej mi pokoj tady, já abych chodil běhat nebo abych na sobě pracoval úplně na rovinu, když mi jde o život, asi ne. Ale my jsme se dostali do toho bodu zlomu, o kterém hovořím, z hlediska toho, že z období nedostatku jsme se dostali do období nadbytku. A v tom období nadbytku se musíme začít chovat jinak. A jedno z těch ukazatelů toho chování je klasický v tom, že v době nedostatku vás limituje doba. Vy sama sebe vlastně jste tolik limitovat, říkám to hodně obecně, nemusela. Proč by mě někdo limitoval, mě téměř 65 let, a proč by mě někdo limitoval v čokoládě, když jsem čokoládu dostal v 5 letech na Velikonoce a na Vánoce, no tak nikdo mě nemusel limitovat. Když teď máte ty šuplíky všude, že ho máme doma, já taky, tak s tou čokoládou, no tak teď si řekněte tak a teď si ji nevemeš. No ale máš na ní chuť, ale nevemeš si ji, máš na ní chuť. No a teď, co tím chci říct, že najednou ta doba přešla v to, že bychom měli aktivně vybírat to pozitivní pro nás. A ten výběr se nám nedaří, protože ten výběr znamená limitace. Já se musím limitovat, já si musím rozhodnout, že si jdu zaběhat. Já nechci, aby mi stát určoval a zamykal ledničky, že jo? To bychom tak ztratili svobodu.
3: Jednoduše tedy se nám nechce?
4: Neumíme si vybrat, buď to nevíme edukačně, to jsou taky typy lidí, že opravdu jí nebo se nehýbou a neuvědomují si následky, nebo to, co ukazujeme našim dětem, tak si neuvědomujeme často. Takže je to určitá míra edukace, buďme upřímní. A pak je to samozřejmě práce sám ze sebou. Ten self-coaching neboli práce sám ze sebou, ano, s morálně volníma vlastnostma, práce se správnýma návykama, protože když máte správný návyk od dětství, no tak potom samozřejmě už nemáte takový problém, že se vám nechce. Takže těch věcí je celá řada.
3: Já jsem citovala vaši větu z jednoho podcastu, že dnešní doba je nastavená tak, že nám víc záleží na tom, co si o nás myslí ostatní, než co si myslíme sami o sobě my. A že děláme vlastně všechno pro to, abychom se zalíbili okolí a že se rozdvojujeme, což se nám může nevyplatit. V čem?
4: To v tom, že pak jaksi máme takový existenciální vákuum, se tomu říká, že vlastně na jedné straně byste jako chtěla být sama sebou, no ale nejsem sám sebou, jsem otrokem těch vnějších prvků, protože přece takhle se musím chovat, takhle to musím dělat, abych se tam dostal do té pozice, do té funkce, tak já musím tyhle věci, ale když to není moje přirozenost, tak z dlouhodobého hlediska je to taková odtrženost a ta odtrženost samozřejmě vede potom k takový určitý rozdvojenosti a nepříjemným stavům, si myslím, no, že zklamu sám sebe a jsou tam i výčitky a každý to prožívá pak jinak.
3: Kdy jste k tomuhle došel, že vám možná, předpokládám, je asi jedno, co si o vás myslí někdo jiný, že důležité je pro vás to, jak se vnímáte vy sám sebe?
4: Já bych takhle, aby tady si posluchači nemysleli, že jsem bezemoční. Určitě vám není jedno, co si o vás myslí ostatní. To ego toto chce. Naše ego je naší
3: součástí.
4: Zvlášť
3: u mužů, že?
4: Ano, třeba u mužů, já nevím, já jsem ženou nebyl nikdy, tak nevím, jak to je, ale u mužů vím, jak to je. Ale na druhé straně nemělo by mě to zase tak ovládat, že bych jako i ve jménu toho by to jaksi přebylo to, tu moji vnitřní podstatu, to znamená, že když tohle ne, tak tohle ne. Ale je jasný, že tenhle ten vzorec tu byl vždycky. Jo, vemte si, že žena se vždycky chtěla líbit přece okolí, chtěla se líbit. Takže ženě jednoznačně záleží na tom, co si o ní muž nebo muži říkají. Aspoň já si to myslím.
3: A obráceně to není.
4: A u mužů je to tak, že zase si taky záleží, co ty ženy si. Ale ne třeba tolik z hlediska zjevu, aspoň u mě, ale spíš z hlediska třeba inteligence, nebo něco, že něco dokázal, nebo překonal, nebo vyhrál v tom rytířském souboji, on byl ten vítěz. Takže všichni to máme, takže nám záleží na tom. Ale je otázkou, jestli když to přetluče to, tu pravdivost toho subjektivního světa, tak to je pak takový, že člověk žije sám ve lži. A
3: jak dlouho vám trvalo, než jste k tomuhle dospěl?
4: Jo, musím říct, že dlouho a taky jsem plno chyb udělal a taky jsem se chtěl zalíbit okolí a sám se tím érám toho života usmívám, že vlastně jsem se choval jako debil, ale pak si nějak, asi je to, jak píše Freud, no, že máme ty etapy života a to věk té moudrosti nastal potom.
3: Já vás musím trošku napomenout, jsme ve veřejnoprávním rozhlase, tak s těmi expresivními výrazy, prosím, opatrně. Lidi se podle vás chtějí rozvíjet, ale často neznají sami sebe. Kudy vede cesta k tomu, aby se člověk poznal?
4: Tohle je krásná otázka, protože já si myslím, že tohle bych jako tady zdůraznil, že plno kurzů seberozvojových a plno lidí, co najednou naběhnou do té posilovny a chtějí, a zaplať pánbu, že chtějí na sobě pracovat. Tak tím prvním krokem toho, když chci na sobě pracovat v čemkoliv, tak je pro mě sebepoznání. Jo? To znamená, mělo by to jít ruku v ruce. Je to podobné, já to vysvětluji studentům, že představte si, že budete mít někoho, kdo umí perfektně ovládat pily, dláta, hoblíky, ale nebude rozumět dřevu. Tak nikdy z něj žádný nábytkář perfektní nebude. A to samý, my chceme pracovat se sebou, ale my neznáme sami sebe. Takže jako zároveň s tím, že mě někdo edukuje v tom, jak třeba posilovat, jak pracovat na svém těle, já bych měl i vnímat ty svý pocity, já bych měl vnímat, co mi to dělá, jak potom spím, jaký jídlo mi vyhovuje nejvíc a tak dále a tak dále. Takže to sebepoznání je důležitý.
3: A jak poznám, že už se znám tak, že se po sebepoznání můžu rozvíjet?
4: To vám řeknu velice jednoduše, to nepoznáte nikdy, protože poznávat je, jako je to nekonečný proces, takže to poznání, já nemyslím, že by se neměl rozvíjet, když se neznám. Já říkám, že by to mělo jít ruku v ruce. To znamená, když tady mě někdo v posilovně nebo ve výživě řekne, hele, tohle je dobrý, tohle to je věda, to určuje, blabla, tak to vyzkoušej, ale pozoruj sebe, jo. To, že znám taky lidi, kteří takhle půl roku chodí s kondičním trenérem a za půl roku mi začnou říkat, mě z toho začaly bolet klouby, kolena, a se na to vykašlal. No tak pokud jako neposlouchal ty signály svého těla, protože ty cviky nebyly přímo pro něj určený, tak potom samozřejmě může dojít až k negaci, že vlastně my to tomu člověku otrávíme, a to nechci.
3: Je zdravý subjektivní svět cesta k úspěchu?
4: Myslím si, že jedna z těch cest určitě, není to jediná, ale takový zdravý subjektivní svět je, pro mě je to cesta k tomu, co jsem odpovídal, mě to souvisí s tím štěstím, no.
3: A kdo je pro vás úspěšný člověk?
4: No, krásná otázka. Úspěch je pro mě bipolární, to znamená, pro mě osobně musí projít nějakým rozumem, ale zároveň i tou emocí, takže nasytit vlastně to ego a nasytit i to srdce, takže to je pro mě ta bipolarita toho úspěchu.
3: K životu patří selhávání. V čem nejčastěji selháváme?
4: Tak já si myslím, že obecně nemám na to výzkumy, ale jenom když se takhle na mě střílíte otázky, tak já střílím odpovědi. Myslím si, že to selhávání je v práci právě teď hodně sami na sobě. No. A to hlavně v tom ve všech těch domovech, práci na těle, práci na svý mysli a práci na svý duši, tam jako společnost mi připadá, že hrozně v té etice. No.
3: Máme dluh.
4: To je pro mě duch, no.
3: Říká Marián Jelínek, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vašimi klienty jsou olympijští šampioni nebo hokejoví hráči NHL. Vrcholový sport, jak už jste říkal, je pro vás taková úžasná laboratoř. Co všechno se v ní dá zkoumat?
4: Především rychlost emocí, rychlost různých stavů, které jsou tam jakoby zhuštěný. Když si představíte průběh toho utkání nebo závodu, kdy vy se už cítíte, že možná už byste mohli vyhrát, pak najednou jste v propadlišti poražených, nebo naopak zase ze sedmi matchballů. Teď jsem včera shodou náhod mluvil s tenistkou, která, nebudu jim jmenovat, ale v Cincinnati měla 7 matchballů a stejně ten zápas prohrála, a teď jak se s tím umí poprat, protože najednou šla znova na jiný zápas, na jiným turnaji, a tam měla znova 2 matchbally a povídala mi, že se jí to zase hned dostalo do hlavy, že zase to tak dopadne. To je úžasná laboratoř, to je podobný, to máme i v životě, ale není to tak hustý.
3: No, hodně jsou tam emoce.
4: Určitě.
3: Jak ty emoce se dotýkají vás osobně, když někdo, komu pomáháte, vyhraje nebo prohraje? Je nějaká emoce, která tam převažuje? Nebo vzpomenete si na nějaký okamžik, který vás skutečně zasáhl tak hluboce, že jste si řekl, a tohle už je třeba i na mě moc?
4: Úplně asi ne, na mě moc, že bych jako, já jsem asi takhle už v tomhle tom otrlej, teď teda v tom sportu, totiž víte, v tom sportu jako úplně na rovinu, já nedělám z vrcholového sportu pupek světa, nemám to ani rád, když se z toho dělá pupek světa. Já emoce rozlišuju dvojí, já vím, že to není psychologicky správně, rozlišuju dvojí. Jsou to emoce, které se týkají mýho ega, a jsou to emoce, které se týkají mýho života. To znamená, jestliže dítě má strach, když vleze v 5-6 metrech na strom a začne plakat, že se začne klepat, že tak přišel intuitivní strach o život. Mohlo by se něco vážného stát a dítě by se mohlo zranit. Ale že se dítě počurává v 10 letech, že má druhý den diktát, tak to je pro mě taky strach, ale strach o ego. A já tyhle dva strachy trošku rozlišuju a taky s nima různě pracuju, a v tom sportu z 90% jde taky o ten strach o ego, takže nedělejme z toho. Takže ty emoce, které mě opravdu zasáhnou, jsou emoce, kdy jde o ten život.
3: Jak se zbavit strachu? Protože vy jste napsal 2 knížky a 2 knížky mají v názvu strach. Je tam, jedna se jmenuje Strach je přítel vítězů a druhá Jak se zbavit strachu.
4: Ano.
3: Tak z čeho mývají strach vrcholoví sportovci?
4: Z porážky, z neúspěchu, z toho, že přijdou o nějaký status, že se nedostanou na olympiádu. To znamená, většina těch sportovců, právě to je ten strach o to ego, protože tím že se nedostane na olympiádu, není ohrožená destrukce jeho těla. Ale pak máte sporty, kde třeba rally nebo skokan na lyžích, tak tam bacha, tam už může dojít k tomu, že ten sportovec, a mám takový, mají i strach o to, aby se nenabourali v tom autě, aby nezabili spolujezdce.
3: Ten strach o život.
4: To je strach o život. A zároveň tam mají strach o to, aby měli dostatek bodů k tomu, aby byli mistry republiky nebo Evropy a podobně. Takže podle toho, jak je ten strach namíchán z těchto dvou strachů, podle toho přistupuju k tomu, jak s tím pracovat.
3: Píšete, že strach může být přítel vítězů, ale co když se ze spojence stane nepřítel, který člověka paralyzuje? Jak své zvěřence učíte, aby tomu strachu jakémukoliv nepodlehli?
4: Mm-hmm. Tak tam jsou takové techniky, které souvisí třeba s racionalizací, to znamená zvědomování si toho, že vlastně když se tohleto stane, tak se vlastně z hlediska jejich života nic nestane, že oni jsou daleko víc než jenom vrcholoví sportovci, budou mít rodiny a budou tady žít daleko delší část života než v tom vrcholovém sportu. To znamená trošičku jako změkčení toho následku. Takže jedna z možností, že je provedete až na konec a představíte si tu situaci, který se bojí, že ji vlastně taky přežijou a vrátíte se zpátky a začnete pracovat. Pak pracujete s myšlenkama nechtěnýma, pomáháte jim dechovýma cvičením a pomáháte posturologií a tak dále, vizualizací, imaginací, ideomotorickým tréninkem.
3: Co jsou nechtěné myšlenky?
4: Nechtěné myšlenky jsou myšlenky, které vlastně jsou v rozporu s tím, co chci udělat. Chci spát a mě chodí do hlavy myšlenky, které mi nedovolí spát. To jsou to a já je nechci. Klasicky nechtěný je, když se zeptáte to, a ty tu myšlenku chceš, a on nechci. Holčina jde na státnice, když zkouším, no a teď ona to umí, ví všechno, no a najednou tam uvidí pana profesora, který jediný jí vyhodil za celých 5 let, že jo, a teď přijde myšlenka, jožiš, on mě zase vyhodí a když jsem to pak s ní rozebíral, ty jsi je chtěla, ty mě, no nechtěla, no a vidíš, to jsou ty nechtěné myšlenky.
3: A jak s těmi nechtěnými myšlenkami zacházet tak, aby nás neovládly?
4: No
3: abychom...
4: to je krásný téma, to je právě ta kultivace toho subjektivního světa a to je to, co učím a na co mám ty kurzy, ale na to fakticky nemáme prostor, ale abych nebyl libista. S těma nechtěnýma myšlenkama můžete udělat 3 základní věci. Mého, co jsem si tak nějak proskoumal. Můžete je vyblokovat, protože náš mozek nemůže myslet na 2 věci najednou. Když se malý dítě bojí čerta něčeho z pohádkovýho, všimněte si, že si sednete k tomu dítěti a začnete mu něco vyprávět. To dítě se zaujme tím vaším vyprávěním a myšlenka na čerta se tam nevejde. Máme nějaký den blbec a všichni vás štvou a prostě den blbec. No a najednou potkáte někoho a dáte si s ním kafe a povídáte si krásně, vzpomínáte na něco a 20 minut jste na ten, že den blbec vůbec nemysleli. To je klasická blokace. A ta blokace se dá použít před turnajem, před daným výkonem.
3: Ale to je vědomá věc.
4: To je vědomá věc a ta blokace znamená, že vy to vyblokujete na určitý čas, ale jakmile blokátor zmizí, no tak kamion s problémama je zase zpátky.
3: Nechtěné myšlenky přijeli ještě ve větší míře.
4: Proto máme druhou možnost a to je zpracování. A zpracování znamená, že vlastně tu myšlenku jako takovou očistíte, když to řeknu ošklivě, o tu emoční složku. Ta myšlenka zůstane, ale ta emoční složka se daleko sníží. Často to bývá v partnerských vztazích, když se partneři rozejdou, mladí lidé, sportovci, znám to taky z jejich vyprávění a oni pak povídají, no ale já když ho vidím, tak okamžitě. Takže vím, aha, tak tady to není vyřešený. Tady ještě ta emoční složka není jaksi otupělá. Proto se musí na tom pracovat a ta emoční složka se snižuje, aby tam zůstala už jen ta myšlenka a vy toho člověka potkáte. Ahoj, jak se máš a už to s váma nic vlastně nedělá. Všichni to známe. Ono to přijde časem stejně. Já jenom ten čas se snažím zkrátit. A pak je transformace. A transformace znamená, že z hrozby uděláte výzvu. Takže z mínusových evocí uděláte, ale co kdyby to vyšlo? Co můžeš získat, kámo? Co se může stát?
3: A musí si tohle člověk říct, že to dělá vědomě? Všechny tyhle 3 kroky?
4: Já je učím vědomě. Já je učím vědomě, vycházím z toho Platona. Platon tím rozumem taky vědomě ovládá ty koně, takže já to učím vědomě.
3: Dá se strach odnaučit, anebo se jenom dá s ním naučit lépe zacházet?
4: Taky krásná otázka. Strach o život je pro někoho 50 na 50. Říká, že to je instinkt, někdo říká, že to je emoce. Strach o ego se dá podle mě velmi dobře s ním pracovat, že se sníží třeba ze 100 na 20%, ale strach o život, s tím se dá pracovat daleko, daleko hůř pro mě. Já, když mám právě kluka, který má víc strach o život, tak s tím strachem o život se mi pracuje daleko hůř, než když má strach o ego. Strach o ego jsem přesvědčený, že ten můžeme všichni velmi dobře určitýma dovednostma, je to pro mě dovednost, eliminovat.
3: Máte i vy nějaký strach, se kterým musíte vědomě pracovat, z něčeho konkrétního?
4: Tak jako konkrétně jsem mýval. Mýval jsem a teď nevím, jestli v tyhle věk, už je ten věk. Samozřejmě, že máte strachy, to je jako jasný, ale bál jsem se třeba, že bude poznat, že ráčkuju, když jsem začínal.
3: No, tak to poznat je.
4: Že jo, no. A já jsem se bál, tak

0: se dobře.
1: Platí ve vrcholovém sportu určení, že když se chce, tak všechno jde?
0: Ne, určitě ne. Neplatí. Jsou to tady věci, které nás překonávají, nerozumíme jim, neumíme je ovládat a je tu něco mezi nebem a zemí. V každém případě je důležitý v tom, co můžu ovládat, tak jo, tam jako bych měl se snažit o to co nejvíc.
1: Nutnou součástí cesty za snem nebo cílem jsou podle vás překážky? To bez těch překážek to nejde?
0: Nejde, to by nebyl sen, to by vás nebavilo, to by nebylo jo, v konečném efektu. On si každý říká, jak by to bylo krásný, nebylo. A hlavně ty největší věci, to je součást toho, je součást té cesty, jsou vždycky porážky, nepříjemné věci, ale důležitý, aby z dlouhodobého hlediska tam byl vidět progres, to je velmi důležitý v tom sportu.
1: Vy sám jste býval hokejovým trenérem. Kdy vám došlo, že u sportovců je důležitá taky hlava? Nejenom to, jestli rychle bruslí, jestli je dobrý bruslař, dobrá práce
0: ano,
1: s hokejkou.
0: Ano, ano. No bylo to klasicky vývojem. Ze začátku jsem si myslel, když na fakultě nás naučili, jak prostě trénovat, co dělat, tak jako pak jsem měl tu možnost do Ameriky s tím Jardou Jágrem. Tam jsem říkal, teď uvidím ty nejlepší hráči, jak trénujou a přijedu do Čech a budu tady sekat jednoho za druhým nejlepšího, protože budu mít ten patent. Ale pak jsem samozřejmě postupně dospěl k tomu, že najednou hele, ona ta kvantifikace, čím víc trénuješ, tím lepší, ono to nefunguje, čím seš lepší v tréninku, tím seš lepší v zápase, ono to nefunguje a vstupuje do toho ten element, což je ta naše mysl a pak ještě navíc, a to je ten, o kterém jste tady trošičku mluvila, jsou to taky nefyziologické energie, něco, co nás překonává, já nevím, jestli existuje osud, neexistuje osud, jestli máme nějakou zlatou hvězdu někde tamhle a ona nás chrání nebo nechrání, někdy mi to tak připadá u někoho a někdy zase u někoho, že opravdu má většině smůlu, takže je to takový...
1: A jste fatalista?
0: Asi ne, nemyslím si.
1: Říká Marian Jelínek, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Írán tvrdí, že má plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Odmítl prohlášení USA, že je průliv otevřený. Kánoista Martin Fuxa je potřetí mistrem světa na kilometrové trati. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
4: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
3: Nejteplejší noc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem ze 3. na 4. srpna. Teplota klesla jen na 27,9 stupně Celsia. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Tehránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchu vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Íránu. Francouzští zemědělci dostanou od vlády stovky milionů eur jako kompenzaci za sucho. Vlny vedar měly kritický dopad na letošní sklizeň. Méně bude například brambor nebo kukuřice. Vláda taky uvolní přísná pravidla pro držitele ochranných známek. Výjimky obdrží například výrobci sýrů, kalvádosu nebo šampaňského. Policisté o posledním prázdninovém víkendu varují před silnějším provozem. Očekávají, že se lidé budou vracet z